0: ustálený lidový výrok, který vyjadřuje zpravidla obrazně nějaký obecný poznatek.
1: Jak obrazně?
2: Asi kresbou, viď, tatí.
0: Vidím, že mi nerozumíte. Dám vám příklad. Dávejte pozor.
1: Ano.
0: Ty vidíš, Hurvínku, jak Mánička leze na strom.
1: No?
2: A spadne.
1: No.
0: Ale nespadne, co by padala. Vyleze až do koruny.
2: Hm. Mánička? Ta by žuchla dolů jako pytel.
1: No.
0: Já ti povídám, že tam vyleze.
1: Ano.
0: No. Ty vezmeš spadlé jablíčko, hodíš ho po ní, abys na sebe upozornil, no a pak řekneš...
2: Promiň, holčičko, já jsem si tě spletl s Máničkou.
1: No, ovšem, tedy já bych na jabloni nikdy nelezla, já jablka nerada.
0: Šmanko, ty děti, to je příklad. Podívej, Máničko, ty tam prostě vylezeš a ty, Hurvajs, ty řekneš úplná opice.
2: Opice, opice, opice!
1: A co mi neposmívá?
0: Ale tím se ti neposmívá, Máničko, a naopak. Tím obrazně vyjádřil, že seš...
2: Opice!
1: No.
0: Že tě dnu lípnu. Tím obrazně vyjádřil, že seš velmi šikovná holčička, že ano, uh-huh. Že umíš výborně lézt na strom, no? A kdo to umí líp než opice?
1: No, jej, Danánky, tak to je pravda.
2: Ovšem, obrazně.
0: No, konečně to chápete. A takovým způsobem přísloví vyjadřuje nějakou obecnou zkušenost. Rozumíte?
2: Simano.
0: Takže když řeknu, lepší vrabec v hrsti...
1: Než holub na střeše.
0: Ano. Znamená to co, Hurvínku?
2: Znamená to? To znamená, že...
1: Je?
2: To znamená...
1: On neví, pane.
2: Počkej, Máni, to znamená...
1: No přece, že holub na střeše je horší než vrabec v hrsti, že ano, pane Spejbe?
0: Cože?
1: Horší je, tedy vrabec v hrsti je...
0: Koukám, Máničko, že ty tomu přísloví taky rozumíš jako koza Petrželi.
1: Co s tím má koza společného, prosím?
2: Co? Jako za vrsti?
1: A je snad na střeše? Jak by se tam dostala koza?
0: A rozumí koza Petrželi?
2: A holub snad ano, co je na střeše?
1: Nebo vrabčák, co je lepší v hrsti než na střeše?
0: To je strašně k smíchu, Máničko, že nerozumíš.
1: Petrželi, my ji prosím ve škole ještě neprobírali.
0: A koza ji snad ve škole probírala?
2: Co pak koza chodí do školy?
1: Tedy do naší třídy určitě ne.
0: No, právě nechodí, takže se o ní neučila. Proto když řeknu, že Mánička tomu přísloví rozumí jako koza Petrželi, znamená to, že mu... No!
2: Nerozumí, aha.
0: No to je dost. Co tedy znamená lepší vrabec v hrsti, nežli holub na střeše? No tak, podívejte, děti, zkusím to takhle. No, co je vrabec? No, Hurvínku.
2: Že by pták?
0: No, asi, že kvůli tobě se z něho stane plas.
1: To by nesměl mít nohy, pane Spejble. Kdyby byl plas, to by nesměl mít nohy.
0: No, to vím taky.
1: A křídla?
0: No, samozřejmě.
1: Protože plazy nemají nohy.
0: Ale no jo, pořád.
1: Ani křídla?
0: No, samozřejmě, to dá rozum, že vrabec je pták. Otázka však zní takto, jak rozeznáme vrabce od holuba na první pohled. Podle čeho?
2: Že se holubovi vůbec nepodobá.
0: Ale Máničko, víš to ty?
1: No, já bych řekla zcela opačně, že holub se vůbec nepodobá vrabci.
0: No, to je snad totéž, ne? Ale čím se liší, ptám se...
2: No, že každý vypadá jinak, to dá rozum. Jak by se od sebe rozeznali, kdyby vypadali stejně?
0: Nemůžou vypadat stejně, když je každý jiný. Vrabec ten...
2: Skáče, že ano? Tati, hele, tati. Jo, to jsem se chtěla zeptat. Je vrabec raní ptáče, tati?
0: Jak to můžu vědět? Já ho budit nechodím.
2: A holub?
1: A proč to chceš vědět, Hurvínku?
2: No, mě by zajímalo, kdo doskáče dál podle přísloví raní ptáče dál doskáče, že ano?
1: To je nějaké hloupé přísloví. Ptáci přece létají.
0: To je zase míněno obrazně, Máničko. Tím raním ptáčetem je míněná...
1: Aha, už to mám. Slepice.
0: Šmangode.
1: No, ta přece neumí létat, tak musí skákat.
2: A když si přistane, doskáče dál, to dá rozum.
0: No. Ale ne tím raním ptáčetem, je přece míněn člověk, který časně vstává.
2: Člověk? A to když vstane, začne skákat?
1: Ty?
2: Proč? Co z toho má?
1: No to by taky nic nenapadne. Třeba trénuje skok daleký.
2: Jenomže to by se neříkalo doskáče ale doskočí. Víš, víš?
0: Aha. Tím je přeci míněno, děti, že když někdo časně vstane, tak toho za den víc stihne, žáno.
1: Čeho stihne víc?
0: No toho, co dělá. Chápeš? Ale vraťme se k tomu vrabci v hrsti a holubovi na střeše.
1: Ano, prosím.
0: Vrabec by si musel hodně přistat, protože je, no, protože je jaký?
2: Rozčepířený.
0: No, no, tak aby se stihl učesat, ne? Jaký je, Máničko?
1: No, přece malý.
0: No, správně, no. Malý. Žáno, když to holub?
2: Je na střeše.
1: Ano.
0: To sem teď nepleť. Jaký je holub? No, proti vrabci.
1: Sim, velký.
0: Velký, no, velký. Konečně. A? Jenomže člověk chce raději, no, Máničko, no.
1: Já už vám rozumím, pane Spejble. No, něco velkého. No. A proto i ten nejmenší vrabec přímo v hrsti je lepší než ten největší holub až na střeše.
0: No, správně.
1: No a čím prťavější vrabec, tím lepší.
0: Co to povídáš? Proč?
1: No, protože potřebuje méně krmení.
0: Šmangote.
1: No, protože veliký holub spotřebuje moc krmení a musí se za ním na střechu a může se spadnout.
0: Mlčuš!
2: Ty jsi to zmotala, dívko. Nech to na mě, tati, já jí to vysvětlím.
0: Pojď tak laskav.
2: Podívej, Máni.
1: Ano.
2: Holub je velký.
1: No je.
2: Do hrsti se ti nevejde. Proto je lepší, když zůstane na střeše. Aha. Pak by tě mohl klovnout. No. Když to klovnutí od vrabce ani neucítíš.
0: No to snad není pravda tohle. To snad není pravda.
2: Fakt, tati, neucítíš. Já jenom nechápu, co je to za štěstí mít vrabce v hrsti.
0: O toho vrabce přece vůbec nejde. To je míněno... To je míněno...
2: Obrazně,
0: ano, no, obrazně, chápeš? Hurvínku, rozumíš, Máničko? Prosím tebe, vem si tady na bonbon.
1: Bonbon?
2: To jo, no, Máni! Teď tomu teprve rozumím. Perfektně. Lepší je něco malého, co máš, co držíš v hrsti.
1: Aha, než něco velkého, co bych chtěla, ale co nemám?
2: Právě, tak je to správné. Lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše.
1: Aha.

okvíčale a želvičce. Jestli pak víte, jak vypadá kvíčala. Inu, to je, jakoby narostla slípce místo zobáčku dlouhá pinzeta a dole místo nožiček žabí klapky, jenomže je to pták. Žere v lese tou pinzetou žížaly a jiné makarony a přitom radostně kvičí. A víte, jak vypadá želvička? To je zase takový kulatý domeček, na kterém je namalováno plno okének, ale dveře má dvoje a opravdové. Z předních dveří vykukuje rozumná hlavička a ze zadních dveří je vystrčen ocásek. Domeček má čtyři nohy, chodí pomalu a pochutnává si na salátu, protože ví, že jsou v něm schovány vitamíny. A vůbec. Dělá jenom samé hodné věci. Tak. A teď, když už to všechno víte, snadno si domyslíte, že se kvíčala, tuze skamarádila s želvičkou a domluvili se, že by spolu chtěli bydlet na nějaké hezké malé hvězdě. Šli tedy na hvězdonautický úřad a řekli to jednomu hvězdáři v brýlích, který tam měl zrovna službu. Ten si odkašlal a řekl, no prosím, a jaká by ta hvězda podle vás měla být? Kvíčala zakvičela. Mělo by tam být plno žížal. A želvička dodala a také salátek. Pan hvězdář nad takovým přáním kroutil hlavou a listoval ve velkém seznamu hvězd, až konečně po dlouhém hledání jednu našel a řekl, měl bych tu jednu hvězdičku. Její obyvatelé jsou pouze žížaly. Ale nevím, jestli vám to nebude vadit. Oni jsou totiž dlouhé s odpuštěním jako makarony. Kvíčala zakvičela. Je, to je prýma! Ale želvička řekla starostlivě. A jak pak to tam vypadá ohledně salátu? Pan hvězdář řekl. No právě, salát by tam sice byl, jenomže je trochu zanedbaný, takový vyžlavý. Oni mu totiž ty žížaly nezdárnice pořád oždibují kořínky. Jinak by to byl salátek radost pohledět. Aha, řekli kvíčala i želvička zároveň. Tak nám tedy dejte dva lístky na tu žížalí hvězdu. Pan hvězdář řekl. Prosím, dva lístky na žížalí hvězdu a zpáteční hned k tomu, že ano. Kvíčala i želvička řekli, ne. Pan hvězdář pokrčil rameny a tuze kroutil hlavou. Ale podal jim přece jen dva lístky, na každý dal bledě fialkové razítko a řekl, nastupte si do rakety číslo 964. Odlet je za malou chvíli. Přeji vám veselou a šťastnou cestu a kdyby se vám přece jen na té hvězdě nelíbilo a bylo vám tam smutno, mávejte salátovým lupenem na nejbližší kolem letící raketu naší společnosti. Víte, žížalí hvězda je zastávka pouze na znamení. Za pár hlávek salátu vás jistě rádi vezmou naspět. Kvíčala i želvička mu pěkně poděkovali, nastoupili do rakety číslo 964 a odletěli expres na žížalí hvězdu. Kví! Ale abych vám řekl pravdu, ono se to stalo už vlastně dost dávno. Ba dokonce se na celou tu příhodu zapomnělo.
Až onehdy dělali hvězdáři veliký soupis neboli inventuru hvězd za pomoci dalekohledů. A tu přišla řada také na žížalý hvězdu. I dívají se na ní všichni hvězdáři s otevřenými pusami a svým brejlím nevěří. Na žížalý hvězdě je překrásná úroda salátu. Radost pohledět. Mezi ním se prochází v modrých pracovních kalhotkách Kvíčala. Spod kořínků vytahuje pinzetou žížaly dlouhé jako guma do trenýrek a než by se stačil kdo pořádně nadát, každou slupne. Přitom slyšeli hvězdáři přes dalekohledy, že si kvičí nějakou veselou písničku. Druhý hlas se ozýval z opačné strany hvězdy. Ta hvězdička je totiž veliká jen asi jako kuchyňka. To želvička pilně zalévala konvičkou z umělé hmoty salátek. Sem tam si nějaký ten lísteček utrhla a pochrumkávala si ho. To je aspoň něco, že? Takových hvězd je ale opravdu tuze málo. A dost možná, že jenom tahle jediná. Já vím, vy byste chtěli vědět, která je to hvězda na obloze a chtěli byste se tam jít podívat. Raději ne. Mohli byste Kvíčale a želvičce pošlapat salátek a bodky byste si zamazali od bláta a mamince byste zamazali podlahu. To nejde. Ona je to opravdu velice maličká hvězdička. Zrovna tak pro jednu Kvíčalu a jednu želvičku.

0: Jiřinky vtip.
1: Neoblíbený učitel se ptá Jiřinky. Kdybys měla 7 jablíček a já tě o 2 poprosil, kolik by ti jich zůstalo?
0: 7, odpoví Jiřinka. Kdyby ty jsi byl můj pan učitel, já bych ti dal, Hugo, kolik bys jablíček chtěl, tolik bys dostal.
2: No, to si hodný, Piggy.
3: Jak kolíček napínal strunu E. V jednom domě všem na dobrou noc hrají housle u kolébavku. Talíře, hrníčky, nože a vidličky, lžíce, hrnce a pokličky se po večeři umíjí a čekají na ní v kredenci. Smeták a lopatka mají taky už uklizeno a čekají jen na ukolébavku. Oči se jim klíží, protože v domácnosti je pořád moc práce a brzy ráno začínají zase s úklidem. Za to lahvička na voňavku se fintí a všechny jen zdržuje. Budík, ten se u kolébavky nikdy nedočká, neboť budík je starý ospalec a taky musí vstávat ze všech nejdřív, aby ostatní vzbudil. Jen kalendář vstává ještě dřív, zrovna o půlnoci, protože právě o půlnoci začíná nový den a kalendář musí obrátit list, aby všichni věděli, že už je zítra. A přesto si kalendář vždycky na u kolébavku počká. Housle umějí hrát krásné ukolébavky, třeba halí, belí, koně vzeli a hříbátka v Petr želi. To má nejraději lustr, neboť ani koně, ani hříbátka jakživ neviděl a jen si je představuje. Sotva housle začnou, zhasne lustr všechny svoje žárovky, protože potmě si každý může víc a líp představovat. Tak jakou pak u kolébavku si zahrajeme dneska? Zeptal se smyčec.
4: Zahrajte mi u kolébavku o tom, že budeme dělat jitrnice jako nohavice, řekl hned pekáč, aby ho nikdo nepředešel.
3: Pekáči, to přece není žádná u kolébavka, namítl smyčec.
4: Ať si není, jitrnice mám k smrti rád, odpověděl pekáč a všichni se smáli.
3: Já bych prosila u kolébavku o tom, jak letěla bělounká holubička. Je to něžná píseň a dobře se hodí, radila lopatka na smetí a každý jí dal za pravdu. Smyčec nasadil, pohladil struny a housle vyprávěli o tom, jak letěla bělounká holubička. A najednou smyčec přestal hladit struny a povídá, copak struno E, hraješ falešně.
5: Jak bych nehrála falešně, když mě kolíček drží málo napnutou, řekla struna E a skoro plakala. Jak by také neplakala, když se kazí tak pěkná ukolébavka.
3: Kdo to snad neví, na houslích jsou 4 struny a každá jinak hraje a jinak se jmenuje. Jmenují se struna G, struna D, struna A a ta nejtenčí, co hraje nejvyšší tóny, je struna E. Právě struna E hraje tóny vysoké jako nebe, kde ta holubička potkala toho andělička. Aby struna nehrála falešně, musí být správně napnutá. Ani málo, ani moc. Každou strunu napíná jeden kolíček. Kolíčky sedí houslím za krkem. Opírají se a táhnou. Na tom moc záleží. Jakmile povolí, jejich struna hned hraje falešně a písnička se zkazí.
5: Co to povídáš? Já že tě málo napínám, bránil se kolíček.
3: Asi to bude pravda, řekl smyčec. Není to poprvé, co si nám pokazil u kolébavku.
5: Povídali, že mu hráli, odsekl kolíček.
3: Jen se nevymlouvej, ty jsi známý lenoch, přidali se ostatní struny.
5: Já vám ukážu, kdo je lenoch,
3: urazil se kolíček a táhl.
5: Ouvej, přestaň, to bolí, naříkala struna E.
3: Ať se vidí, jestli já jsem lenoch, na to kolíček a táhl ještě víc.
5: Struna E sténala čím dál vyšším hláskem.
3: Hned přestaň, nebo jí přetrhneš, rozkázal smyčec, ale už bylo pozdě. Struna praskla. Její poslední vzdech rozezněl housle a odlétal jako ta bělounká holubička. Od té doby housle nemohly večer hrát u kolébavku. Všichni se na Kolíček zlobili. Byl z toho, co provedl, velice smutný. Byl tak smutný, že jednou o svém neštěstí napsal houslaři, který ho přivedl na svět. Když nastal vánoční čas a za okny se sypal sníh a hvězdy jiskřily jako prskavky, obrátil jednou kalendář list a celý mrzutý zabručel. Zítra máme štědrý večer a housle nám ani nezahrají koledu. Potom někdo zaklepal na dveře a vstoupil pošťák. Bydlí tu nějaký pan Kolíček?
4: Nikdo takový tady není, mrmlal pekáč ze sporáku.
5: Jak to, že není? Tady jsem, tady!
3: Ozval se hned Kolíček od struny E. Nesu vám něco, řekl pošťák a podal mu docela malý balíček. Na štědrý večer se rozdávaly dárky. Housle dostali ten docela malý balíček a honem ho rozbalili. Je! Vykřikli s velikou radostí, protože v balíčku byla nová struna E, kterou poslal pan houslař. Housle si strunu nasadili, Kolíček jí napnul ani moc, ani málo a housle zpívali o té novině, že v Betlémě se narodil Ježíšek.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
2: Piggy, ahoj.
0: Ahoj, Hanko, Kiniková.
2: Já když jsem byla malá holka, tak jsem často na louce válela sudy.
0: Já nejradši z takového mírného kopečka, protože pak se ti tak zamotá svět a připadáš si, že jsi vylezl zrovna z nějakého skafandru z rakety třeba, víš?
2: Víš totiž, že když válíš sudy, tak v podstatě zpevňuješ své tělo a to je velmi důležité, protože samozřejmě stát rovně ve stoje je už věc, kterou jsme se naučili, ale když válíš sudy, tak musíš stáhnout všechny svaly úplně stejně, jako když stojíš. A to už zase úplně tak jednoduché není. A já bych teď chtěla, abychom se takové válení sudu naučili.
0: A ty chceš, abych válel sudy jako had, kdyby si stoupnul do pozoru, viď?
2: Ty máš pořád ty historky s tím hadem. Ty čteš nějakou knížku o hadech?
0: Ne. Jenom vždycky, když ležím, tak si tak připadám.
2: Tak prosím tě, mně připadáš jako krásný, hezký,
0: růžový had.
2: A dost, jdeme cvičit. To jsem zvědavá, jak se Piggymu bude přes to jeho bříško ten sud válet. Ale to se jako, to jste slyšeli jenom vy děti. Tak, v každém případě, Piggy, prosím, děti, prosím.
0: Já jsem to slyšel taky.
2: Já ti držím pěsti, protože jsi zatím zvládl úplně všechny mé cviky a proč by si prostě válení sudů nezvládl taky. Ležíš na zádech?
0: Ležím.
2: Musíš k tomu ale stáhnout svoji.
0: Zadeček myslíš?
2: Ano, musíte stáhnout své zadečky, musíte také vtáhnout svá bříška, musíte zpevnit záda a takto z těch zad se přes to zpevněné tělo otočit na svůj pravý bok. Teď se, pozor, teď to bude těžký, teď se takto zpevnění musíte položit na bříško. A takto zpevněni se otočit na svůj druhý bok. A teď zpátky na záda.
0: Mě tam vodí ručičky z kopítky.
2: Tak jako, co ti na to mám říct?
0: Tak asi dáme ty
2: ruce. Ne. Dáme ruce děti při tomto převalování před sebe. Ležíme na zádech. Ruce dáme do zapažení a zpevníme ramena, záda.
0: Takže nahoru
2: bříško,
0: nad hlavičkou.
2: Přesně tak. Bříško a zadeček. Otočíme se ze zad na svůj jeden bok.
0: Je to nejlíp.
2: Přetočíme se na bříško. Přetočíme se na svůj druhý bok. A zpátky na záda. My jsme to teď dělali pomalu, abyste si přes tento pomalý postup uvědomili, jaké svaly potřebujete při tom válení sudů použít. A my si teď představíme, že jsme na tom kopci, o kterém si před chvílí.
0: Hanko, já si budu představovat, že jsem váleček na těsto.
2: A budeme si představovat, že jsme váleček na tělo.
0: Těsto, třeba veverka lesponka, válečkem válí těsto.
2: A my se teď pouštíme z toho kopce ze zad na jeden bok na bříško, na druhý bok na záda, na jeden bok na bříško, na druhý bok na záda. Je, Piggy, já už musím končit, mně se z toho točí hlava, mně se z toho točí hlava. Děti, já se jdu napít vody a to je možná dobrý nápad, vy byste si tu vodu teď mohli dát také a pomalinku se vyšouráte ještě jednou na ten kopec. A pokud se vám líbilo válení sudů, tak já mám hezký pocit z toho, že pokud vám to šlo, tak jste zpevnili všechny svaly, které pro tento cvik byly důležité. Piggy, prosím tě, jak ti to šlo přes to bříško?
0: Dobře.
2: Došlo mu to, milé děti. Já ho musím pochválit a už se do něj nikdy nebudu navážet, protože Piggy je velmi šikovný. Mějte se moc hezky, ahoj.
0: Ahoj, bříškováčci.

Její vážně nic jiného nejí, jenom jednou za to táče spořádal i punčocháče. Od tetičky z Francie chudinka už nežije, ach, to bylo pláče.

0: sudá lichá.
1: Sudá lichá, sudá lichá, lichá, lichá, lichá.
0: Pavel Šrut, Lichožrouti. Říkali mu Hihlík. Říkali mu Hihlík, i když v lichožroutím kalendáři je plno vznešených a hrdinských jmen, třeba Ramses nebo Tulamor, tak se jmenovali jeho dva příšerní bratranci. Za to, že Hihlíkovi začali říkat Hihlík, si může sám. Když byl v rozpacích, začal se chichotat. A úplně se toho nezbavil do dneška.
2: Hihlíku, máš ponožku v rendlíku.
0: Takhle na něho ti dva příšerní bratranci pokřikovali, když byl ještě malý. Vlastně to není tak dávno.
2: Nebo je?
0: Těžko říct. Lichožroutům se čas někdy natahuje nebo sráží jako ponožky.
3: Tiki kalendář!
2: Dnes je 11. října a kdo má svátek?
4: Svátek má Andrej.
2: Andrej?
4: Andrej je vlastně jinak řečeno Ondřej.
2: O, tak to jo.
4: A ten pochází z řeckého slova, které znamená odvážný a statečný muž.
2: Andrejové, přejeme všechno nejlepší a buďte doopravdy odvážní a stateční, jo? A posíláme vám písničku.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Polská pohádka Zatvrzelý lhář. Byl jednou jeden chudý člověk, který měl 5 dětí, ale tak málo práce, že je ani uživit nemohl. Kdykoliv přišel domů, vždy drobotina, jakmile otevřel dveře, vstříc mu volala: Tatíčku, neseš chleba, aspoň kousek chleba. A když ani toho neměl, zpravidla dala se do pláče. Není pomoci, povídá si chuděs. Půjdu žebrat, snad aspoň někdo z bohatších se najde, kdo by se nade mnou a nad mými dětmi smiloval. Išel a přišel do jedné vesnice, kde právě v jedné chalupě slavili křtiny. I poprosil a dali mu medem namazaný koláč, který chuděs, že slabostí sotva stál na nohou, i hned snědl. Omlouvuje se sám před sebou. Koláč medem namazaný v rukách nésti nemohu, sic by mi nikdo nic nedal. A do kapsy ho strčit nelze. Ostatně nestačil by, abych nasytil jim aspoň jedno dítě. Posílím-li se trochu, dojdu do druhé vesnice. Tam snad budou štědřejší. Když do této přišel, slavila se tam v kterémsi stavení svatba. I prosil svatebčany o boží almužníčku, ale ti jako by se mu chtěli vysmívat. Darovali mu několik prázdných střívek na jaterníčky a něco jahod, aby prý si mohl vystrojit i hody a dali mu s pánem Bohem. Ubožák pln lítosti šel do třetí vesnice, kde byl právě pohřeb. Tam sice při hostině po pohřbu jej trochu nasytili, ale ani zamák nedali mu výslušky. Takhle domů se vrátit nemohu, řekl si nešťastný otec. A poněvadž jest míra mé bídy dovršena, utopím se a budu mít i pokoj. Až lidé uvidí, že moje děti jsou úplnými sirotky, spíše se nad nimi smilují a bude tak mým maličkým lépe. Po těchto slovech zastavil se na břehu řeky. Pomodlil se a na rozloučenou se světem ještě se kolem rozhlédl. A již chtěl skočit do řeky, když kdosi ho uchopil za ruku a zvolal. Stůj, co chceš udělat? Rozvážil si už svůj krok? Pokoj chceš mít i na věčnosti ty, který jsi se rozhodl, že si sám život vezmeš? S hříchem chceš vyjít do nebe? Víš, kam přicházejí duše sebevrahů? Či svým dětem tím chceš pomoci, že jim hanbu uděláš? O člověče malé víry, chceš-li opravdu o svou drobočce postarat, pojď se mnou. I já jsem sice chud, mám v kapse jenom několik pšeničných placek, ale nějaký čas s nima vystačíme. Mluvil za ním hlas a chuděs dívá se, dívá a co vidí? Vidí před sebou starce oděného rovněž v nuzný šat. Co budeme dělat, až poslední sousto sníme? Otázal se šedovlasého kmeta. Co? Doufat v Boha a uvidíš, že nám tak zle nebude, odvětil neznámý stařec. Šli tedy oba dva. Jdou ne jeden den, ale dva dny. Stařec vždy ráno, v poledne a večer vytahuje z kapsy jednu placku a ubožákovi ji podává. Jednoho dne, když chystali se k spánku pod čirým nebem, stařec vyňav placku z kapsy povídá svému druhu. Je to poslední placka, příteli, a proto necháme si ji raději na zítřek a teprve ráno posílíme se na cestu. Oba ulehli. Stařec usnul hned a když se obrátil, aby si lehl na druhý bok, vypadla mu placka z kapsy. Chuděs, který měl velký hlad, neodolal a ať se dost dlouho bránil, placku vzal a potichu ji snědl. Na zítří vstali za východu slunce a pomodlili se. Stařec sahaje do kapsy, povídá. A nyní sníme poslední placku a půjdeme dále. Ale hledá, hledá, placka nikde. Příteli, řekne kmet svému druhu. Snad si nesnědl placku sám. I kde pak? Ani jsem ji neviděl, lhal nuzák. A kam by se poděla? To mi nejde do hlavy. A mě také ne. No co dělat? Placka je ta tam. Už pojďme dále. Pravý stařec

0: Ač jsem nevím jaký, jestli jsem snědl bez tvého vědomí ten drobeček, vymlouvá se lhář.
1: No, když to povídáš, bude to asi pravda.
0: Abys neřekl, že kdo se ptá, nerad dá, vezmi si tuto půlku.
1: Dík, med.
0: Posílili se, odpočinuli si a když se byli pokřižovali, šli dále. Právě když slunce zapadalo, přišli k řece. Stařec přešel suchou nohou na druhou stranu a když to viděl jeho druh, rovnou dal se za ním, ale ještě nedošel do poloviny proudu, už tonul, klesaje pod vodu. Jen s velikým namáháním podařilo se mu zvolati.
1: Dědouši, pomoz, pomoz, sice utopím.
0: Snědl si tu placku? Otázal se tonoucího kmet.
1: Nesnědl, co bych to zapíral, já nikdy ani trochu nelhal a proto proč bych to dělal teď, když se topím?
0: Zapíral starcův druh.
1: No, když si nesnědl, Bůh s tebou, mě to postačí,
0: řekl děd a podav tonoucímu ruku šťastně ho vyvedl na druhý břeh. Šli opět dále, až se setmil.
1: Tu zůstaneme přes noc,
0: povídá kmet svému příteli a již vešel s ním do jedné chalupy. Tam našli něco zásob, rozdělali oheň a usušili šat. Na to pomodlivše se lehli na mechové lůžko a spali výborně. Ale pojednou se chuťas probudil, že dým a jakési praskání ho vyděsilo. Protřel si tedy oči, ale už přímo hrůza ho pojala. Kolem něho šlehají plameny a volné cestičky k vyváznutí nikde. A stařec stojí mezi dveřmi a povídá.
1: Přiznej se, snědl si tu placku?
0: Nesnědl, věř mi to, když ti to povídám, nesnědl. Volá zatvrzelý lhář, na němž už i šat chytá.
1: No, když si nesnědl, Bůh s tebou,
0: jí stařec a již balí druha do svého pláště a vyvádí ho z plamenu ven. A opět jdou dále a přicházejí do jednoho města, kde právě královští sluhové zahlaholu trup oznamují, že králi umřeli obě dvě dcery. A proto, kdyby měl živou vodu a dovedl je skřísit, aby pospíšil do zámku. Skřísí-li dcery královské, že obdrží pytel dukátů za každou. Nevzkřísí-li je, že sám přijde o hlavu.
1: Pojďme, povídá stařec svému druhu.
0: Zkusíme štěstí. Chuďas nesmírně toužil po slíbeném zlatu a věda o svém průvodci, že lecos dovede, co jiní nedovedou, poslechl a šel s ním ke králi. Když tam přišli, stařec začal chodit kolem lůžka mrtvé dívky a co si mluvil pro sebe, jako by se modlil, což trvalo více jak půl hodiny. Poté sáhl do kapsy, vyňal z ní lahvičku s vodou a tou princeznu pokropil. Poprvé, po druhé, po třetí. Sotva, že tak učinil. Mrtvá dívka pojednou vstala svěžejší raního sluníčka a krásnější poledního nebe. Planouc stydlivým růměncem vyskočila z lůžka a běžela ke královskému otci. To se rozumí, že se král velice zaradoval a kázal hned přinést pytlík zlata starci kouzelníku. Ale ten, než se dal do kříšení druhé mrtvé princezny, žádal, aby mu dali něco k jídlu. Načež zasedl za stůl. Jeho prolhaný druh myslel si, proč bych i já si něco nepřivydělal. A proto vzal lahvičku s vodou a když přivedli ho ke králi, řekl:
1: a tu tvou druhou dceru vzkřísím já.
0: No, zkus to, dovedeš-li to, ale dej pozor, abys nepřišel o hlavu, řekl mu král. Lhář však přece šel a když ho přivedli k mrtvé princezně, také začal chodit kolem jejího lože, ale ač jí vodou pokropil mnohokrát, mrtvá zůstala mrtvou. I uchopili se královští sluhové chuďasa a vlekli ho na popraviště, kde už čekal kat, stoje připraven se širočinou u špalku. Už schýlil si na špalek hlavu chuďasovu a rozehnal se sekerou po šíji odsouzencově, aby ho sťal. Ale v tom objeví se stařec, zachytí v letu širočinu a povídá katovi. Počkej chvilku, abych s nešťastníkem ještě slovíčko si promluvil. A na to obrátí se k svému odsouzenému druhu pravýmu. Pověz, snědl si tu placku nebo ne?
1: Nesnědl,

0: Nesnědl. Co bych zapíral, když už takřka smrt nedrží v náručí? Opět zalhal starcův druh. Povídáš, že jsi ji nesnědl. Tedy dobře. Zachráním ti život. Řekl stařec a vede odsouzeného do královských pokojů k mrtvé princezně. Tu pokropí vodou a hle, jen tak učinil, už dívka vyskočí z lože, pokloní se jim a plná radosti chvátá do náručí otcova. Přinesli a odevzdali starci druhý pytel zlata a jeho druhovi darovali život. Pojď, zde nemůžeme zůstati, řekl stařec k Chuďasovi. I šli, až přišli ke kříži stojícímu na rozcestí. Tam usedli a stařec, vyňav oba měšce, vysypal z nich dukáty, které rozdělil na tři pěkné velké hromádky. Naše pouť je ukončena. Musíme se rozejíti, řekl stařec. A proto také rozdělíme se o dukáty. Tu první hromádku si vezmu já a tu druhou ty. A kdo dostane tu třetí? Otázal se dychtivě starcův druh. Tu dostane ten, kdo tenkrát tu placku snědl. Ale nevím, setkáme-li se s ním, odpověděl stařec, pátravě pohleděv na lháře. Já jsem jí snědl, vykřikl starcův druh a už obě hromádky zlata přikrývá rukama. A v tom cítí, že dostal takový pohlavek, až se zvrátil dolů do příkopu. Přesto vše rychle vstává a chce sehnát ji po zlatu. Ale to je pryč a také po starci není ani památky. Chuďas se dívá, ale marně. Vidí jen svou vesnici a v té svou starou roztrhanou chalupu. V té chvíli vzpomíná si i na své děti a proto pospíchá podívat se, jsou-li ještě naživu. Ale sotva, že otevřel dveře světničky, již vítali ho děti zdravé jako buk a čilé jako čečetky. Tatíčku, tatíčku, to zhodný, že jsi přišel. Už se nám po tobě stýskalo. A kdo vás živil po celou tu dobu? Divil se otec. Jen si tenkrát odešel, přišla k nám nějaká babička a povídala, že zatím ona se bude u nás starat, nežli se vrátíš. A tam měla ti takový podivný košík, neboť ať do něho sáhla kdykoliv, vždycky z něho něco vytáhla. Slípku, zajíce, kus masa a to potom pekla a vařila, že jsme se měli jako o posvícení. Ale dnes ráno se s námi rozloučila s kouc, že se vrátíš a že jí tu už potřeba nebude. I svoje jméno nám pověděla, neboť řekla, že se jmenuje Pravda a přikazovala nám, abychom ji milovali. Vypravovala otci nejstarší dceruška. To je všecko moc krásné, pravil tolik zklamaný otec té malé drobotiny. Ale hned dodal. Ale děti, kdo vás dále bude živit? Práce jsem nenalezl a ani kousíček chleba nemám. O to se nestarej, tatíčku. Ona, ta dobrá stařenka, zanechala nám tu čarovný proutek. Jakmile se jim dotkneme stolu, už jest plný jídel. Podívej se jen, tatíčku, pravila nejstarší dcerka a už podivným proutkem vykouzlila na stole plnou mísu pokrmu. I podívejme se, tu i já se budu mít velmi dobře, řekl Chuďas, ale sotva se dotekl jídla, už co si ho odhodilo až k oknu. U něhož opět se objevil onen stařec, který mu pravil. To není pro tebe, neboť tys zamiloval ne pravdu, ale lež. A sotva to dořekl, už děd opět zmizel. Nyní toho teprve chalupník litoval, že zatvrzele lhal a dal se na pokání. Od těch dob také na onom stolku něco jídel zbývalo pro něho z toho, co děti nesnědly. Ale zdali jest to suživ, to nevím. Vždyť už jest to dávno, co se toto stalo. Byloť to ještě za oněch dob, kdy lidé rozumem myslili, srdcem cítili, rukama pracovali a nedali se vodit za nos všelijakým lhářem jako hloupí hejli.
1: Vigy básnička!
2: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky. A teď ještě jednou.
3: Měsíčku, můj měsíčku.
2: Pes na tebe frčí,
3: že jsi upustil hvězdičku
2: do hustého smrčí.
3: Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Jednou v zimě seděli Křemílek a Vochomůrka u stolu a jedli kaši. V tom si Vochomůrka mezi dvěma sousty protřásl ucho a povídá:
1: Pořád jako bych slyšel zvonečky. Prosím tě, asi ti cinká lžíce o talíř,
0: řekl Křemílek a odložili lžíce. Ale zvonění nepřestalo. Křemílek se dokolíbal k oknu a vidí, jak přes paseku přijíždějí bílé sáně. Táhne je bílý hranostaj a v saních sedí bílá panenka. Když dojeli k pařezové chaloupce, zastavila panenka hranostaje, podkasala si sukni a vystoupila.
1: Kdo pak to asi je?
0: Řekl Křemílek.
1: To je jedno, ale je moc hezká, moc,
0: povídá Vochomůrka a už se hrne ke dveřím, aby bílé panence otevřel. Už na prvním kroku do světnice se panenka podívala na Vochomůrku tak pěkně, až se s ním zatočila zem. Potom řekla: Můj hranostaj ztratil hřebík z podkovy a kulhá. Okovejte mi ho. Poroučí, jako by nikdy nic jiného nedělala. A Vochomůrka hned po ní.
1: Křemílku, v kůlně je kladivo a hřebíky. Běž a okovej hranostaje.
0: A Křemílek šel. Bílá panenka se postavila doprostřed světnice a nespokojeně se rozhlížela. Vochomůrka se na ní dívá jako do obrázku a zeptal se:
1: Nelíbí se ti u nás? Ne.
2: Je mi tu hrozně horko, až se zalikám,
0: řekla panenka hláskem, jako když láme tenký led. Vochomůrka hned k peci a ulil oheň. Jenže bílá panenka znova:
2: Horkem už ani vydechnout nemůžu.
0: A zase tak usmála na Vochomůrku a on rovnou k oknu a ke dveřím všecko to zotvíral.
1: Všecko bych pro tebe udělal, všecičko.
0: Bílá panenka se málem rozplakala.
2: Vždyť já tu horkem umřu.
0: Vochomůrka zvroubil celou světničku, ale už tam nenašel nic, co by panenku ochladilo. Smutně panence řekl:
1: Já už si nevím rady, ale vůbec.
0: Panenka se divně usmála. Když nevíš, tak si musím vědět rady sama. Sáhla do kapsy u sukně a drží v prstech sklíčko. Vochomůrka si toho ani kale nevšiml, tak je zakoukaný do panenky.
2: To je mé mirakulární sklíčko,
0: řekla bílá panenka. Přidržela si sklíčko u okna, rozhlídla se po světnici a sesypal se sníh. Ve světnici je to jedna závěj. Vochomůrka uvázl ve sněhu po pás, ale panenka spokojená není.
2: Nic se mi neulevilo. Pořád je tu horko.
0: Podívala se sklíčkem na záclonky na oknech a narostly z nich rampouchy. A panenka si dupla.
2: Je mi od horka pořád hůř a hůř. A já vím, čím to je. Můžeš za to ty, Vochomůrko, protože máš horké srdéčko.
0: A v tom se podívá sklíčkem na Vochomůrku, jak tam stál zledovatěl v led. Bílá panenka se k němu otočila zády a vyšla ze světnice na dvůr. Křemílek tam zrovna povídá Hranostajovi.
1: Tak stoupni si na nožku, ať pořádně vidím. Dobrý, podkovka je v pořádku.
0: Ale panenka neřekla Křemílkovi tak ani tak, sedla do saní a odjela. Sníh se za ní prášil, až to zvedlo metelici. Křemílek se vrátil do chaloupky. A tam to všechno vidí. Závěje sněhu a těch rampouchů a vochomůrka z ledu.
1: Vidíš, to máš z toho,
0: řekl Křemílek. Ale dál nevyčítal nic. Pokojně si sedl vedle vochomůrky.
1: Neboj se, počkám tu s tebou na jaro.
0: A tak je tam našlo sluníčko. Strčilo oknem do světnice zlatou hlavu a povídá:
3: já už se tu na to chvíli dívám. Za to, že jsi Křemílku tak věrný, tak ti pomůžu.
0: Začalo mírně hřát na všecky strany a nejvíc na vochomůrku. Rozplynuly se závěje, rozlily se rampouchy a roztál i vochomůrka a vylámal se z ledu. Jenže sotva se vylámal, začne se kolem sebe rozhlížet.
1: Kdo pak to tu byl? A kdo se to na mě tak pěkně usmíval? Kdo to byl tak pěkně běloučký?
0: Srdíčko mu tluče jako uprostřed jara.
1: Ale kdo by to byl?
0: Povídá honem Křemílek.
1: Byl to tuhle ten talíř kaše.
0: A přistrčil vochomůrkovi nedojedený talíř. A zas tam seděli u stolu a jedli. Vochomůrka se šťastně usmíval na bílou kaši, jako prvé na tu bílou

V rajské přírodě novozélandských ostrovů bydlí pták kiwi. Jeho kamarádi v žertu tvrdí, že vznikl skřížením ondatry, slepice a pletací jehlice. A opravdu to tak vypadá, protože kiwi je velký asi jako slepice a má i silné slepičí nohy, nikdy nelétá, dokonce ani nemá křídla a jeho hnědé peří vypadá spíše jako ondatří srst. Zobák má dlouhý a ostrý jako jehlice. Při chůzi se o něj opírá jako o hůlku, občas jej zavrtá do hlíny a vyšťárá chutného brouka či červíka. Kiwi má rád pohodu. Přes den většinou spí nebo zahálí a za soumraku si vyjde na malou procházku s občerstvovacími zastávkami. Nebudeme si nic nalhávat. Je to lenoch k pohledání. Takový loudavý strejda v teplákách. Ale přejme mu ten klid. Má za sebou zlé časy, kdy si ho moc neužil. Nový Zéland je jediné místo na světě, kde ptáci kiwi žijí. Avšak moc nezbývalo a byli by vyhubeni úplně. Za všechno mohla pohroma na dřevě. Chcete-li, poslouchejte, jak to tenkrát bylo. Stalo se to za časů kiwiho pradědečka. Ten se přistěhoval na novozélandské ostrovy ze země přeplněné všemožnými zvířaty, která se stále dohadovala nebo se dokonce vzájemně požírala. Takže tam bylo dost nebezpečno a kdo mohl, vzal do zaječích. Na Novém Zélandu se pradědečkovi i hned zalíbilo. Zvířata tam nebyla skoro žádná, jen nějaké divoké slepice a pár ještěrek, šelmy chyběly úplně a ani jedovaté hady nebylo nikde vidět. Pradědeček byl tenkrát vyhlášený švihák a sportovec, takový velký duhový kanár. Létal vysoko nad loukami, vynikal zvučným hlasem a krásným barevným peřím. Hnízdo si vystavil v koruně nejvyššího buku a mouchy lovil přímo ze vzduchu. Brzo však poznal, že se zbytečně namáhá. Ostatní ptáci se batolili na zemi a potravu zobali přímo z hlíny. Nemuseli se bát, že je přitom přepadne nějaký tchoř nebo lasice. Nic takového na ostrově nebylo. Pradědeček kiwi slétl tedy na zem a viděl, že jídla je tu habaděj. Měl však jen malý, elegantní zobáček, kterým se brouci z hlíny špatně sbírali, a rozhodl se proto, že se vypraví za starým papouškem Kakapo a požádá jej o nový. Kakapo byl letitý mudrc, nepsaný král ostrovní zvířeny. Pochrupával právě ve své díře na svahu hory, když před ním stanul pradědeček kiwi a promluvil. Vážený Kakapo, chtěl bych tě požádat o nový zobák. Tento je dobrý leda na chytání komárů. Já však chci sbírat brouky a červy z hlíny, neboť jsou masitější a víc mi chutnají. Děkuji předem za vyřízení. Kakapo ospale pokýval hlavou a odpověděl: není dobré hrabat se v zemi, když ti příroda nadělila tak krásná, silná křídla. Povětří skýtá volnost a leckdy i záchranu. Není před čím se chránit, vzácný Kakapo, opáčil pradědeček. Ostrov je bezpečný a na zemi je to pohodlné. Tak mi prosím dej ten lepší zobák. Dobrá, dám ti zobák dobrý na dolování, když po něm tak toužíš,
ale nepřestávej být ostražitý a udržuj si rychlost a pružnost, neboť se blíží pohroma na dřevě. Pradědeček poděkoval a dostal dlouhatánský tenký zobák se zahnutou špičkou. Hotová podzemní sonda. Byl nadmíru spokojený a cestou z hory se pochechtával papouškovu proroctví. Kakapo se svou pohromou na dřevě dávno proslul a všechna zvířata na ostrově si z něj proto tajně tropila posměch. Byla to taková drobná vada na jinak vynikající pověsti papouščího starce. Šaškovská bambule na mudrcově plášti. Pradědeček Kivy si umínil, že i když teď na potravu snadno dosáhne, nezleniví a denně bude trénovat létání, aby zůstal v kondici. Trénoval první den, druhý den o trochu míň a třetí den si místo tréninku radši schrupl v keříčku. Své hnízdo v koruně buku už na dobro opustil a podle ostatních ptáků si začal hrabat pelech v zemi. Pro kopáčskou práci však nebyl dostatečně vybaven a tak se záhy znovu objevil u papouška Kakapo. Vznešený papoušku, začal pradědeček, buduji si díru v zemi. Práce je to náročná, mám pro ní dost slabé nožičky a nevhodný úbor. Od hlíny jsem celý umazaný, což na mém duhovém opeření nevypadá právě hezky. Prosím tě tedy, abys mi dal silné hrabavé nohy a nějaký praktický pracovní oděv, třeba teplákovou soupravu, jak my říkáme teplákovku. Děkuji předem. Kakapo řekl unaveně. Je škoda zahazovat výjimečnost a krásu kvůli díře v zemi. A už vůbec není rozumné stěhovat se z výšky dolů, když se blíží pohroma na dřevě. Aha, řekl pradědeček. Přesto tě prosím, Kakapo, abys mi nohy a teplákovku dal. S hloubením už jsem začal a bylo by mi líto zbytečné práce. Tak dostal Kivy hrabavé nohy a hnědé peří podobné srsti, které skvěle plnilo funkci teplákové soupravy. Díru brzy dokončil a pěkně se v ní zabydlel. Začal mu sladký život plný spánku, klidných procházek a tučných dobrot. Však se ta každodenní pohoda začala zakrátko projevovat na jeho těle. Stloustl tak, že se do své díry nevešel. A proto do třetice navštívil starého papouška. Ctihodný Kakapo, začal. Vede se mi dobře, mám dost jídla a teplé obydlí. Zdá se však, že mi překážejí má křídla. Při všem mi zavazí a to je přitom vůbec na nic nepotřebuji. Rád bych se jich zbavil. Ještě chci dodat, pokračoval rychle pradědeček, protože viděl, že Kakapo není s jeho řečí spokojen, že se kvůli těm křídlům nevejdu do své díry. Tak, milý Kivy, odpověděl papoušek odevzdaně. Je čiré bláznovství zbavovat se křídel, když pohroma na dřevě je tady. Jsem však už hodně starý a nemám sílu bojovat ani s pohromou, ani s ptačí hloupostí. Beru ti tedy tvá křídla a ty si poraď, jak umíš. S Bohem, Kivy. Myslím, že už se neuvidíme. Když tenkrát pradědeček odcházel od mudrce, vypadal přesně tak, jako ptáci Kivy za našich časů.
Cestou z hory se setkal s houfem ptáků, kteří pelášili od moře. Křičeli, že po vodě připlula obrovská dřeva a na nich velcí, dvounozí a s nimi i čtyřnozí tvorové, kteří všechna zvířata chytají a bez milosti zabíjejí. A to byla pohroma. K novozélandským ostrovům dorazili na dřevěných korábech bílí lidé. Přivezli sebou psy a kočky a později také lasice a tchoře. Pro nové šelmy se nelétaví ptáci stávali snadnou kořistí. Ptáků kivy valem ubývalo a papoušci kakapo byli téměř vyhubeni. Trvalo skoro 200 let, než lidé začali tyto druhy chránit a pečovat o ně. Dnes je kivy symbolem Nového Zélandu a je ptákem tak oblíbeným, že po něm ostrované pojmenovali chutné ovoce se zelenou dužinou. Až si na něm, milé děti, budete někdy chtít pochutnat, nezapomeňte mu napřed vysvléct teplákovku.

0: Jednou ráno se v oknech pařezové chaloupky divně zatmělo, jako by kolem prošel někdo zlý. A někdo zabouchal na dveře a zavolal.
1: Nekoupíte 3 chlupy z kožíšku?
0: Bochomůrka už chtěl otevřít, ale Křemílek ho popadl za loket a povídá.
2: Bochomůrko, mně se to nezdá.
1: Tak koupíte ty 3 chlupy?
0: Znovu zavolal hlásek za dveřmi. Bochomůrka otevřel a do světnice vběhla Kolčavka a rovnou k Bochomůrkově posteli. Vjela pod peřinu a přikryla se až po bradu. Měla fousatou hubu a smála se.
1: Tak, a chaloupka je má. A vy dva mě budete sloužit.
0: Křemílek a Bochomůrka nevěděli kudy kam.
1: Křemílek mi učeše fousy a Bochomůrka vyleští drápky.
0: Poroučela z postele Kolčavka. Když ji učesali a naleštili, křikla na ně znova.
1: Křemílek mi z lesa přinese 3 pěnkavčí vajíčka a Bochomůrka 3 kosí.
0: Prskla a vyhnala je z chaloupky pro vajíčka. Hned za prahem se Křemílek zastavil.
2: Já vajíčka pro Kolčavku krást nebudu. Tyše,
0: špitl Bochomůrka.
2: Dívá se za námi z okna.
0: Šli dál do lesa a přišli ke skalce. Pod skalkou seděl mužík, byl celý černý a černo-černě smutný.
2: Taky tě někdo vyhnal z chaloupky. Stalo se mi něco mnohem horšího,
0: odpověděl černý mužík.
2: Dívejte se.
0: Křemílek a Bochomůrka se posadili pod skalkou, černý mužík si vylezl nahoru, odrazil se a sjel dolů. Křemílek s Bochomůrkou mu zatleskali.
2: Proč mi tleskáte?
0: Řekl smutně černý mužík.
2: Je to tak dobře umíš,
0: řekl Křemílek.
2: Umím, neumím,
0: vzdychl černý mužík.
2: Ale nerozpálil jsem se. A rozpálit jsem se měl. Já jsem totiž ohnivý mužík a tahle skalka je mé škotátko. Tak to zkus ještě jednou,
0: poradil mu Křemílek. Mužík sjel ze skalky znova, ale zas zůstal černý jako vypálený trout.
2: Kdepak, skalka už je moc ohlazená. Mně už nic nepomůže.
0: Křemílek sizul botu, obrátil jí podrážkou nahoru a zamyšleně se díval, jak z boty nic nevypadlo.
2: Škoda, že nejsem trochu nepořádný. Teď to, Bochomůrko, zkus ty.
0: Bochomůrka obrátil děravou botu a na skalku se z ní vysypala celá sklenička písku. Smutný černý mužík vyběhl nahoru, odrazil se a jede dolů. Písek mu skřípe pod kalhotkami a už se kouří, vyskočily jiskry. Černý mužík zrůžověl a rozpálil se plamenem.
2: Děkuju na 1000krát,
0: povídá,
2: ale nevad, zůstávám něco dlužen.
0: Křemílek a Bochomůrka vzali tedy ohnivého mužíka opatrně mezi sebe a vedli si ho domů do pařezové chaloupky. Zastavili se na prahu a zaťukali.
1: Nesete vejce?
0: Křikla z postele Kolčava. Neřekli na to nic a zaťukali znova.
1: 3 pěnkavčí a 3 kosí?
0: Křikla z postele Kolčava. Zas neřekli nic a zaťukali ještě jednou.
3: Kolčava na ně vyběhla, ale vrazila rovnou do ohnivého mužíka, co stál uprostřed. A řekla, že už vlastně nemá hlad a že jí tlačila postel a utekla do lesa. Ohnivý mužík ještě zapálil v peci pod hrncem s polívkou a šel taky. A Křemílek a Vochomůrka pozbírali kolčavý chloupky, vyvětrali peřiny a ustlali si postel.

0: Na větvi visí dva lenochodi.
1: První den se nic neděje. Nic se ani nepohne.
0: Druhý den taky.
1: A třetí to samé.
0: Čtvrtý den pootočí jeden lenochod hlavou a ten druhý říká.
1: Ty jsi nějak nervózní.
2: Pelandok soudí druhý případ. Kdysi se stalo, že jakýsi kupec přišel k jeho výsosti králi Sulajmánovi a přednesl mu svůj případ. Prosím o odpuštění, veličenstvo, o tisícero odpuštění. Vedle mé kuchyně bydleli dvě děti. Byli to sirotci. Po celou dobu nic nejedli, jenom vdechovali vůni z mého jídla. Ze všech moučných i masitých pokrmů, které vařil můj kuchař. Když z toho vyrostli, chtějí se z blízkosti mé kuchyně odstěhovat a já chci poprosit vaši výsost, vládče světa, abyste určil cenu vůně z mých jídel. Když král vyslechl slova chamtivého kupce, chvíli přemýšlel a uvažoval nad žalobou. Potom řekl svému prvnímu ministrovi, hodnostářům a všem učencům a mudrcům, co byli přítomni v poradní síni. Páni vezíři, ministři, vojevůdcové a všichni podaní, co jste zde na poradním shromáždění, kdo z vás by dovedl rozsoudit tento případ mezi kupcem a sirotky, tomu udělím vysoký úřad. V celém shromáždění se však nenašel nikdo. A ani sám vládce, ať si lámal hlavu sebe víc, nedovedl spor rozhodnout. Proto přikázal svému vojevůdci Šakalovi, aby zavolal jeho ctihodnost soudce pralesa Pelandoka, ať případ rozsoudí. Šakal ho šel hledat po všech koutech džungle, až našel jelínka, jak ohryzává mladé výhonky bambusu. Pelandok vyslechl Šakala a rychle se vydal na cestu k soudnímu dvoru. Když král viděl, že Pelandok přichází, pozdravil ho a vyzval ho, aby usedl na soudcovskou stolici a případ vyřešil. Když Pelandok zasedl na určené místo, vyprávěl mu vládce celý příběh od začátku do konce. Jeho ctihodnost Pelandok se jenom spokojeně pousmál a potom uctivě pravil. Prosím o odpuštění, vaše veličenstvo, vládče světa, ale z vaší milosti a laskavosti nejvznešenější výsosti bych rád zaplatil a vyrovnal všechny dluhy sirotků kupcovi hned tady, na tomto poradním shromáždění. Jenom bych prosil přesně sestavit a vypočítat částku, kterou ubozí sirotci váženému kupci dluží. Když vládce, kupec a hodnostáři přítomní na poradním shromáždění tato slova vyslechli, navrhli. Myslíme si, že děti by měly zaplatit za vůni jídel 1000 stříbrných. I král s touto částkou souhlasil. Jeho ctihodnost, soudce pralesa, se hluboce uklonil jeho výsosti a řekl. Když to je podle vašeho názoru přiměřené, nechť se tak stane. Prosím však vaši výsost, aby mě milostivě ráčila půjčit 1000 stříbrných, které i hned po skončení procesu vrátím. Král Sulajmán souhlasil a přikázal svému strážci pokladu, aby přinesl požadované peníze. Pelandok se stříbrňáky odešel do vedlejší komnaty a odtamtud zavolal. Kupče, vezmi si nyní částku, kterou ti zaplatím za sirotky. Tady jsou 1, 2, 3, 4, 10, 20, 100, 300, 400 tisíc. Stříbrňáky zvonili, jak je Pelandok spouštěl z výše na stůl, až všem zaléhalo v uších. Když odpočítal 1000 stříbrných, vrátil se do zasedacího sálu a položil pytlík s penězi k nohám krále Sulajmána. Pelandoku, jaký význam mělo to, co si právě udělal? Dělínek uctivě odpověděl. Prosím o odpuštění, tisíceré odpuštění, veličenstvo, ale nyní je spor mezi kupcem a sirotky vyřízený. Děti už nedluží obchodníkovi ani minci, protože dostal přiměřeně zaplaceno. Kupec je totiž žaloval, že vyrostli a zesílili tím, že čichali jen vůni moučných a masitých jídel, které vařil jeho kuchař. Nyní kupec získal velké bohatství, štěstí a spokojenost, slávu a čest tím, že slyšel cinkat stříbrňáky, které jsem právě přepočítal. Mohli je počítat ušima, stejně jako děti jedli jeho jídla nosem. Podle mého názoru to je naprosto spravedlivé. Král pochopil počínání Pelandoka a nakázal prvnímu ministrovi, aby rozsudek sdělil hodnostářům, poddaným a vojsku. Lakomý kupec odešel ze dvora s obrovskou hanbou. Pověst o moudrosti a bystrosti Pelandoka opět vzrostla a rozšířila se po celé džungli, která jej pak uznala za svého panovníka, šejka, vládce pralesa.

0: čtyři, raz, dva, tři, čtyři, zastavit, stop!
1: Čelem!

0: Špigy cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj děti, ahoj Hanko Kynichová, jak se máš?
2: Já se mám dobře a možná už jsem ti někdy říkala, že jsem byla dřív moderní gymnastka.
1: Hanko.
2: Co, vzpomínáš si?
1: Já si tě dokonce představuju, jak moderně gymnastkuješ.
2: Moderní gymnastika, to je oproti sportovní gymnastice odvětví, kdy při cvičení budete potřebovat náčiní a já jsem si jedno takové náčiní dnes vzala, abych tady Pigim zaspomínala na to, když jsem ještě dělala moderní gymnastiku.
1: Hanka má sebou takový
2: kruh obruč.
1: Vypadá to jako umělohmotná žížela, která se zakousla do vlastního ocásku, ale je strašidelně dlouhá.
2: Přesně tak. A tady to náčiní se v moderní gymnastice používalo proto, aby se děti, holčičky naučili zručnost.
1: Ty myslíš, že chlapečkové to nezvládnou?
2: Chlapečci taky mají zručnost, ale ty zase nemají tak ohebná záda a nemají tak protažené svalstvo na nohách, aby mohli dělat provazy, no,
1: takže
2: rozštěpy,
1: je to taková holčičkovská záležitost, ten kruh, ale já se budu velmi taky a dokážu ti, že to zvládnou i kluci.
2: Ha! A když na co si ještě vzpomínám, když jsem chodila na tréninky, tak jsem vždycky hrdě nosila tu obruč takhle přes rameno, aby všichni viděli, že já jdu do gymnastiky. Byla jsem na to strašně hrdá.
1: A to ti nesplácatili v tramvaji?
2: Já jsem z Moravy. My tam tramvaj v Kroměříži nikdy neměli.
1: Takže jsi chodila s obručí jenom pěšky?
2: Pěšky a vždycky jsem byla taková hrdá, že tam jdu. To je jedno, to jsem si jenom teď tak na chvilinku zazpomínala na to, když jsem byla ještě gymnastka. Ale v každém případě teď tu obruč držíme nad hlavou, dejte ji do vzpažení. Je, Piggy, zpátky ruce dolů. Co když děti obruč doma nemají?
1: No to nevím, tak si vezmu vařečku dlouhou.
2: Tak si dnes pro výjimečně vemte vařečku a budu moc ráda, když si obruč koupíte a třeba se s vás taky časem stanou moderní gymnastky, protože se vám prostě toto náčiní bude líbit. Takže já budu předpokládat, že já mám kruh.
1: A nebo pokličku.
2: No, my totiž chceme přes ten kruh prolejzat. Takže já si spíš myslím, že dnes to jenom tak jako vysvětlíme a příště už si to děti doma můžou zacvičit sami.
1: Dobře.
2: Takže máme kruh nad hlavou.
1: Kruh nad hlavou.
2: Ve vzpažení. Pomalinku kruh pouštíme dolů, stoupíme do něj jednou nohou, stoupíme do něj druhou nohou.
1: To znamená, že kdo má vařečku, přeleze.
2: Přesně tak. Mm. A pomalinku zase kruh vytáhneme nahoru. Pig, ještě druhou nohu tam, ještě druhou nohu. Šup, levá, teď. Tak, máš vařečku za zády, já mám kruh za zády a pomalinku vstáváme. Znova máme ruce nad hlavou a ještě jednou pomalu pouštíme kruh dolů, obruč dolů. Prolezeme do něj pravou nohou, levou nohou a za zády vytahujeme obruč. Tak, drž si vařečku nad hlavou za její konce a pojď, a já mám tu obruč a ukloním se k jedné straně, ukloním se k druhé straně. Tak.
1: Proč ty gymnastky necvičí s vařečkama?
2: To není moc atraktivní, víš, potom když jdeš na závody a vyhazoval by si ke stropu vařečku, tak on ten kruh, když je krásně barevný, třpitivý, tak je to velmi atraktivní. Pusť dolů, já ti budu ještě chvilku povídat o gymnastice, protože ty gymnastky mají krásná těla, jsou štíhlé, mají nádherné drezíky.
1: Zkusím zatím sklonat, ty povídej.
2: Tady máš kruh, pak mají nádherné drezy, pak mají učesané vlasy a jsou takový jako, takový kultivovaný. Takový prostě, takový, na ní vidět ten projev toho těla, to samozřejmě má každý sport, ale já jsem si teď na chvilku zaspomínala.
1: Kachna Justýna tomu říká ladný jako gazela.
2: Ladný jako gazela, to je přesně ono. A víš, co se potom s tím kruhem dá dělat? Pig, soustřed se.
1: No.
2: Budu ti ho házet. Připrav se, pozor, letí obruč teď, chytil.
1: Není.
2: Tak já se jdu pro ní znova.
1: Já tam doběhnu, tak ty tam povídej doběhni o těch gazelách.
2: Ale nebudu ti povídat o gazelách.
1: I když tedy upřímně řečeno, když to říká Kachna Justýna, tak mi to připadá poněkud legrační.
2: Takže, milé děti, já jsem si teď tady hezky zavzpomínala. Budu moc ráda, když i vy si pořídíte kruh, obruč, budete s ním doma trénovat.
1: Házet, házím
2: taky. Házet, chytám.
1: Hopsa!
2: Hop, a já ti něco ukážu.
1: Ty jsi to chytila.
2: Podívej se, jak kroužím tou obručí nad hlavou. To je krása, viď?
1: To je velmi
2: A já teď vyhodím obruč nahoru a do druhé ruky chytím a vyhodím obruč nahoru. Udělám kotol. Ježiš,
1: Hanko!
2: To se mi zase úplně tak nepovedlo. No, chce to trošku tréninku. Děti, já jdu do tělocvičny za svými dětmi, kde teda nebudeme mít obruče, budeme tam mít jenom aerobik a vy trénujte doma.
1: Hanka je vážně gymnastka a moderní.

0: Nemyslete si však, že Pitlík byl na tom o mnoho lépe. Klepal se po tolikerém namočení zimou, když ho včely zavírali do jedné komůrky a teprve, když ho zalilo příjemné teplo, usnul. Ale o hladu vůbec nic mu nedali k večeři a také ráno marně čekal, že ho nějaká včela nakrmí. Kde pak? Nepřišla žádná, protože na vrátkách jeho komůrky bylo napsáno: tady spí Pitlík, nekrmit. Na to, že má několik koláčků v kapse, ani nevzpomněl. Jak také? Vždyť tenkrát ani nevěděl, že si něco bere. Tak co teď měl dělat, když mu nic nedali? Byl aspoň rád, že je mu teplo a prospal v komůrce celý den. Teprve večer, když včely utichly, odvážil se ven. Kde pak je kuchyně? Našel jí po tmě. Ale byla prázdná, jako vymetená, tak aspoň do spižírny. Kde pak mají včely met? Jistě v některých těch komůrkách. Tak Pitlík začal pátrat po komůrkách. Kdyby aspoň mohl do některé nakouknout. Ale včely jakoby věděli, že tam bude Pitlík šmejdit, všechny komůrky zavřeli. Tak to zkusím, nazdař Bůh, co se mi může stát, řekl si nakonec a začal otvírat jednu velikou komůrku. Buď tam bude med, že se najím, až prasknu, nebo praskne něco jiného. Říkal si, když vylamoval vrátka. A prasko? Najednou bác a romský chlape, co mě tu budíš? Nevidíš, že ještě spím? A jak se to tu kroutíš? Nevíš, jak máš stát před pánem? Zval na něj kdosi takovým bzučivým hlasem, jako nějaká trumpeta. A tu se celý úl probudil. Pro pána krále. Vždyť Pitlík probudil trubce včelího samečka. A vzdal to kozel, co o jednoho trubce stalo se něco horšího. Vzbudili se i ostatní trubci. Teprve se v komůrkách proměňovali z červíčků ve včelí samečky. Bylo jich tam habaděj, plno plničko, ale teď všichni lámali dvířka svých komůrek a drali se ven. Pro pána krále a paní královou, kdo pak nám vzbudil trubce? Bědovali zděšené včely, vždyť měli ještě celé dva dny spát. Zkrátka úl nebyl na narození trubců ještě vůbec připraven. Byl z toho strašný poprask, trubci troubili jako o posledním soudu, dělnice klopítali přes košťata, dvě kuchařky spadly do hrnců, jedna komorná natrhla královně křídlo a tři strážkyně už mysleli, že našli viníka a počali ve tmě omylem tlouci do sebe. No povídám vám, Pitlík měl štěstí, že byl blízko dveří a jak lítalo všechno sem a tam, vylezl nepozorovaně ven, roztáhl křídla a frr pryč. Třeba mu kručelo a pískalo v břiše jako v rozbitém rádiu. Najednou se v letu do čehosi zamotal, kolem krku se mu otočily nějaké provazy, o hlavu kleplo několik trámů a prásk, bumbu, rumbu, jako po nějakém zemětřesení se zřítilo jakési lešení i s Pitlíkem na zem. Pitlík ležel vzhůru nohama, na hlavě měl káč s maltou, na noze napíchnuté pokreslené papíry. Usta tisíc hřebíků a pěti krokvic, zaklel kdosi učeně nad tou spoustou. Hroma mi do toho vrtáka bacil, zahuboval někdo druhý zase docela neučeně. Pitlík si utřel oči od malty, rozhlédl se trochu a málem vykřikl hrůzou. Nad sebou viděl dva veliké chlapíky s hrozitánskými vousy, se sekerami v rukou. Jeden byl starší, měl tak trochu bříško a druhý mladší s brýlemi učeně nasazenými na nose.
1: Byli to dva tesaříci, kteří tu stavěli domek.

0: Dnes je 11. října a kdo má svátek?
1: Svátek má Andrej.
0: Andrej?
1: Andrej je vlastně jinak řečeno Ondřej.
0: O, tak to jo.
1: A ten pochází z řeckého slova, které znamená odvážný a statečný muž.
0: Andrejové, přejeme všechno nejlepší a buďte doopravdy odvážní a stateční, jo? A posíláme vám písničku. Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: Čarovná zahrádka. Když se pučmeloud oženil, daroval své nejmilejší pučmeloudce kamna. Na kamna postavil hrnec, do hrnce strčil vařečku. A paní pučmeloudové šlo vaření opravdu krásně od rukou. Měla jich tolik, že sama nevěděla kolik, a pučmeloud na nich mohl oči nechat. Ale kromě koukání neměl teď pučmeloud nic na práci, protože se slavně zařekl, že už nikomu nic nevezme a že bude dělat dobrotu.
1: Tak alespoň jdi a někoho postraž, řekla pučmeloutka, když se jí pořád při práci pletl.
2: Ale co pak se mě někdo bojí,
0: stěžoval si pučmeloud.
1: No když vybavneš znenadání, lekne

0: a Pučmeloudovo fouknutí protáhlo komín líp než kominická štětka. Sazí bylo tolik, že nastala tma jako o půlnoci a v té tmě ten mocný fukéř vyfouknul čmeláky z jejich domečku a odnesl je do čarovné zahrady. Takovým fofrem jsem v životě neletěl, povídal Brunda a udiveně se rozhlížel kolem sebe. Kde myslíš, Čmeldo, že jsme? No, nejspíš u protinožců. Hele, ty kytky, neznám ani jednu. A ty stromy, takové jsem ještě neviděl. Hele, had? No je to jasné, jsme v džungli. Ten had na nás syčí, mračil se Brunda. Já nejsem had, já jsem želva. A nesyčím, ale říkám pst. A pst říkám, aby vás neslyšel kolibřík, řekla želva a vystrkovala přitom hlavu z malinkého jezírka. A proč nás nesmí kolibřík slyšet? Zajímal se Čmelda. Nemá rád cizí kolibříky. Hrozí vám nebezpečí. Pšt. Ale my nejsme kolibříci. No slyšíš, želvo? Pšt. Řekla želva a potopila se. No jo, ona neslyší. Má v uších vodu, usoudili čmeláci. Jak vypadá kolibřík, nevěděli, no a tak, že se alespoň porozhlídnou po té zvláštní zahradě. Těch barev, těch vůní a těch velikánských květů všude kolem, že by v každém z nich mohl čmelák bydlet jako ve vlastním pokojíčku. Hele, a tamhle, to je nějaký vyparáděný čmelák. Ahoj, bráško, jak ti říkají?
1: Co tu chcete? Koukejte zmizet!
0: Obořil se na ně ten cizokrajný tvor. Pšš, nekřič tolik, uslyší tě kolibřík, varoval ho Čmelda.
1: Já jsem kolibřík,
0: naparoval se ten cizokrajný čmelák.
1: Do botanické zahrady je cizím vstup přísně zakázán.
0: My sem nevstoupili, nás to sem přifouklo, hájili se čmeláci. Ale kolibřík jim nevěřil.
1: Každý by tu chtěl zůstat a to já nedovolím.
0: Zlobil se a zlostně do nich strkal.
1: V téhle zahradě není místo pro víc kolibříků.
0: Ale copak my jsme nějací kolibříci, my jsme čmeláci, kolikrát to máme ještě opakovat? Rozlobil se Brunda doopravdy. A nestrkej pořád do mě. Pozor, bráško, vykřikl Čmelda. Brunda uskočil a těsně vedle něho s hrozivým cvaknutím zaklapl svůj kalich masožravý květ. Ty jeden ničemo, vrhnul se Čmelda na kolibříka. Tvou vinou mohlo být po Brundovi. Kolibřík před rozhněvaným Čmeldou couval a tak si vůbec nevšiml jiného květu, který se právě za ním hladově rozevřel. Pak stačil poslední krůček. Ozvalo se opět známé cvaknutí a masožravý květ držel pevně kolibříka za ocásek.
1: Pomoc! Pomoc!
0: Naříkal kolibřík. Z jezírka vystrčila hlavu želva a zlomyslně se ušklíbla.
2: Kdo jinému jámu kopá? Že jo?
0: A opět zmizela pod vodou.
2: A, želva tě moc ráda nemá, viď kolibříku? Ale my ti pomůžeme, řekl Brunda. Aspoň poznáš, že čmeláci nejsou jako kolibříci.
0: A Čmelda s Brundou popadli kolibříka každý za jedno křídlo a hej, rup!
2: No a pak už jenom rup.

0: kolibřík byl zachráněný. Ale masožravce zůstal kolibříkův ocásek. Teď vypadáš skoro jako čmelák, zasmál se Čmelda. Ale neboj se, však ona ti ta paráda zase naroste.
1: Zachránili jste mě a za to zde můžete zůstat, jak dlouho budete chtít. V mé zahradě je léto po celý rok,
0: řekl kolibřík.
2: To byste prvé koukal, jak pěkně je u nás na louce, usmál se Brunda. Ale my už musíme letět, víš, máme to daleko.
0: Inu, každý je doma někde jinde. Kolibřík popřál čmelákům šťastnou cestu a jako dárek jim dal semínka nejhezčích květů z té jeho čarovné zahrádky. Prý, aby si na něho vždycky vzpomněli jenom jako na kamaráda.

0: Ty nevídané velikánské květiny, které Čmeldovi a Brundovi vyrostly ze semínek od kolibříka, nejvíc obdivoval Pučmelout.
1: No jo, konečně kytka, jak má být, aby se hodila k mé postavě i do mé domácnosti. A ona musí zrovna vyrůst u Brundibáru.
0: Pak ale uviděl něco malinkého na zemi.
1: Hele, to budou asi semínka, když si je vezmu. Co na tom? Hlavně, aby mě přitom nikdo nechytil. Překvapím svou Pučmeloutku. Ta bude koukat na ten zázrak v květináči.
0: No, jak ten Popleta zasel, tak také sklidil. Z motýlých vajíček totiž ještě nikdy nikomu kytky nevyrostly. Leda tak housenky. A tyhle Pučmeloudovi byly náramně hladové. Snědli všechno, co paní Pučmeloudová uvařila, a nakonec okousali i ten prázdný hrnec. Za to Čmelda s Brundou se ze vzácných květů plných vůně a medu ještě dlouho těšili. Jejich spokojenou čmeláčí písničku bylo slyšet po celé louce od časného rána až do úplného setmění.

0: básničku.
1: Nejradši se pase vepř neboli prase, protože mu všecko chutná, kulatí se v pase. A teď ještě jednou. Nejradši se pase vepř neboli prase, protože mu všecko chutná, kulatí se v pase. Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: jak šli na kočičí koření. Byl den jak čerstvý tvarohový koláč. Horký, vonavý, od sluníčka do zlatova vypečený. Všichni měli plné ruce práce. Pinkalinky, zlatohlávci, paví očka, otakárci. A hlavně včely, protože pil sypal a nektar byl zvlášť vydatný. Taky teta Micka prala prádlo, aby uschlo, dokud přeje počasí. A pacička obírala rybíz, který už v tom horku přezrával. Jen Macourek a Camfourek měli dlouhou chvíli. Dokonce čím dál delší, protože nic nedělali a jen se povalovali. Byli tak líní, že už se ani neohnali, když přiletěla moucha a začala dotírat. Mělo by se jí plácnout. Navrhnul sice Macourek, ale jinak nic. Jeninách, však odletí sama, mínil Camfourek. Ale to se spletl. Neodletěla. Když mouchu nikdo neodhání, myslí si, že může všecko a je čím dál drzejší. Nejdřív bzučí jen tak kolem hlavy, potom sedne na čumáček, kde to lechtá, pak dotěrně přímo do ucha, no a to už se jí musí zarazit. Zakvílel Camfourek. Praštil se chudák, až mu zajiskřilo, ale moucha byla rychlejší. Neboj, hned tě pomstím, kasal se Macourek, kterému teď sedla na fousky. A jouvajs, praštil se snad ještě víc. Aby byl té smůly větší kopec, na střeše se zrovna povaloval kočičák. Taky mu tam byla dlouhá chvíle, taky se mu natahovala, jenže ten už věděl, jak ji ukrátit. Koukám, že jste jeden hloupější než druhý. Hned se pozná, že vám nedávali kočičí koření.
1: Kočičí koření? Co to je?
0: Nachytali se kocourci. I když kočičáka znali a měli s ním špatné zkušenosti, tohle je tak zajímalo, že přestali být ve střehu.
1: No, snad bych vám to ani neměl říkat. Na tajemství jste dost mrňavý,
0: váhal kočičák.
1: No ale, abyste věděli, že jsem kamarád, tak vám to prozradím. Kočičí koření je kytka, po které jsou hloupé kočky chytřejší.
2: Napovídaj.
1: A kde ta kytka roste?
2: Na louce.
1: Teda spíš za potokem. Tam je obzvlášť kvalitní,
0: prášil pohotově kočičák. Ještě chtěl tu vymyšlenou kytku popsat, ale nebylo potřeba. Kocourci už pro ni pelášili na louku. Teprve až tam jim došlo, že nevidí, jak ta kytka vypadá.
1: Jaký teď najdem,
0: staral se Camfourek.
1: Jednoduše, rostou tady samé naše staré známé kytky. Když některou nepoznáme, bude to kočičí koření, prohlásil Macourek.
0: A opravdu docela to klapalo. Kopretinu poznali hned, a taky čekanku a vlčí mák, i svízel, co se chytá na tlapky, ale pozor, co je tohle?
1: Mami, koukej, jak je krásně chlupatá,
0: zajásal Camfourek. Jenže než to dopověděl, kytka už chlupatá nebyla. Když se z ní vyhrabal nabručený čmelák, zbyl jen obyčejný zvonek, jakých rostou všude tucty.
1: Na louce to moc nepopadnem,
0: rozhodl Macourek.
1: Musíme za potok, jak říkal kočičák.
2: A to ne,
0: vzpáčil se Camfourek.
2: Za potok nesmím, jelikož jsem neplavec.
1: A ty taky, takže tam nesmíme oba dva.
0: Ale Macourkovi se za potok moc chtělo.
2: Ještě nikdy tam nebyl a zajímalo ho, jak to tam vypadá.
1: Však nemusíme plavat, můžeme přeskákat, ukázal na placáky v potoce.
2: No, tak dobrá, ale budeš skákat první, abys zahnal žáby, jo?
0: Vymínil si Camfourek. Jenže to se právě Macourkovi nehodilo. Bál se těch žab zrovna jako Camfourek. Naštěstí uviděl starý pekáč v křoví. Ani ho moc neprohlížel a hned věděl, co dál.
1: Nebudem plavat, ani skákat. Budeme se plavit jako piráti a bukaníři.
0: Dodal chytře, protože věděl, co na Camfourka platí. A vyšlo mu to. Piráty a bukaníry měl Camfourek odjakživa rád. A tak nastoupili do pekáče a zamířili na protější břeh.
1: Pro pána! Oni mi fakt věřili!
0: Vyděsil se na střeše kočičák, protože to, co viděl, už nebyla legrace.
1: Nechte to! Vraťte se! Vždyť se utopíte!
0: Křičel, mával, poskakoval, až se mu v tom rozčilení smekly tlapky, sjel po střeše až plách, už se topil sám. Ten velký sud pod okapem ho spolknul jako pralinku. Vytáhla ho teta Micka, vytřásla z něj dešťovku, opláchla ho v čisté vodě a že jí na šňůře zbylo trochu místa, dala ho zrovna usušit. A kocourci samozřejmě nikam nedopluli. Ztroskotali hned, jak popojeli na hloubku. Udělali chybu, že si svou loď předem neprohlédli. Ten pekáč byl totiž děravý. Nabíral vodu, až se naplnil a klesl jim pod nohama ke dnu. Ještě, že ty žabky, kterých se tak hloupě báli, byly na blízku. Nejdřív zachránili Camfourka, který už se skoro utopil, pak Macourka, který se ještě trošku držel nad vodou. No a pak odskákali po svých, dřív než Macourek a Camfourek vykuckali vodu a stačili jim říct, že jim děkují a už se jich vůbec nebojí. Ale tak dočista špatně to zas nedopadlo. Macourek a Camfourek se totiž poučili. I bez kočičího koření jim bylo jasné, že kdo neumí plavat, ten za potok nemůže. A kočičák, ten už taky věděl, že je tam nemá posílat. Pamatujte si to taky. Neplavečci a brouzdálci na Mělčině v každé řece nejsou žabky, aby vás včas vytáhli.

0: Existuje jedno kouzelné místo. Emušákov. Městečko, kde nežijí lidé, ale plyšové hračky. Chodí tam do školky, do školy, hrají si, běhají a dovádějí, zkrátka dělají vše, co dělají děti. Poměrně nedávno se v Emušákově objevil i Ferda. Plyšový žabák. Bydlí tam s maminkou Želvou a tatínkem Žabákem. Ferda nepřišel sám. Vzal sebou i své barevné kamarádky. Mouchy. Tato malá poletující stvořeníčka jsou jeho pocity. Doprovázejí Ferdu a ukazují, jak se on nebo jeho kamarádi cítí a jakou mají náladu. Kdyby mouchy, pocity, létaly i ve světě lidí, bylo by vše mnohem jednodušší. Hned bychom poznali, jak se naše rodiče nebo kamarádi cítí. Bohužel, létající kamarádky má jen Ferda. My si musíme vystačit s pocity samotnými, bez křidýlek, bez bzučení. Je to těžší, ale jde to. Jen se jim nesmíme bránit, protože všechny pocity, radost i smutek, hněv i důvěra, nás životem provázejí stejně jako Ferdu jeho mouchy. Konec konců, pojďte to sami zjistit. Moucha důvěra. Moucha důvěra se objevuje tehdy, když někomu věříme natolik, že mu dokážeme svěřit i nepříjemné věci. Spoléháme, že nám pomůže. Také nám dodává jistotu a víru, že věci zvládneme, že všechno dobře dopadne, že nás má někdo rád. Zvládnu to? Aneb už nejsem mrňous. Mami, kolikrát se ještě vyspíme, než pojedeme na hory? Třikrát, odpověděla maminka Kubovi. Ještě, že se ptáš, připomněl si mi, že musím udělat velký nákup. Skočím do obchodu, půjdete se mnou? Kluci, Ferda i Kuba souhlasili. Obchod, kam s maminkou chodívali, byl hned za rohem. Pomohli jí s taškami a většinou si mohli vybrat i nějakou sladkost. Paní prodavačka už je znala. Někdy si sice pletla jejich jména, ale byla vždycky moc příjemná. Stávala za vysokým pultem a usmívala se už z dálky. Dobrý den, dneska jste tu zase i s pomocníky. Jak se máte? Ptala se maminky paní prodavačka. Ta si s ní chvíli povídala, pak nakoupila vše, co potřebovala a zaplatila.
1: Mami, koupíš mi ještě hašlerky?
0: Prosil Kuba.
1: Já bych chtěl gumový medvídky,
0: přidal se Ferda. Už jste velcí, tady máte peníze, běžte si je koupit sami, řekla maminka a každému dala pár drobných. Ferda bez váhání zamířil pro bombóny a pak k pokladně. Během chvíle už cucal bombón. Kuba váhal. Trošku se styděl. Bál se. Nevěděl, jestli to řekne dobře. Viděl ale, že maminka na něj čeká a je v obchodě s ním. Ke všemu už měla paní prodavačka hašlerky nachystané. Zaslechla jejich rozhovor. Do samoobsluhy vlétla moucha důvěra. Všimla si Kubovi nejistoty a zabzučela. Bzz, to zvládneš, paní prodavačku znáš. Bzz, už si zvládnul těžší věci. Kuba sebral odvahu, šel k pokladně, zaplatil, poděkoval a byl spokojený. Při cestě domů si maminka, Ferda a Kuba povídali. Měli dobrou náladu. Přicházeli zrovna ke vchodu, když najednou maminka uklouzla na zamrzlé louži. Upadla. Jau! Vykřikla. Nemohla vstát. Bolelo jí koleno. Naštěstí s ní byli kluci. Ferda utíkal pro tatínka a Kuba mamince pomohl postavit se. Doma mamince nohu obvázali a uvařili jí teplý čaj.
1: Jejda,
0: vykřikla maminka znovu. Nebylo to ale proto, že by ji bolela noha. Vzpomněla si, že chtěla udělat ještě kokosové kuličky, na které o Vánocích zapomněla. Slíbila Kubovi, že je udělá, až pojedou na hory. Všem se ulevilo, že výkřik nebyl způsobený bolestí. Tím se netráp, bez kuliček se obejdeme, řekl tatínek a začal se oblékat. Musel do práce.
1: Ale já je Kubovi slíbila. Chtěl bys je, viď?
0: Mrkla na Kubu maminka. Kuba se usmál. Kokosové kuličky, to úplně nejlepší cukroví ze všech.
1: Chtěl,
0: kývnul Kuba. Tak budou, rozhodla maminka a poprosila Kubu, aby jí přinesl papír a tušku. Napíšu ti, pro co ještě skočíš do obchodu, Kubo. Zapomněla jsem i na chleba a vajíčka, takže ať to máš raději na papírku, bude toho víc.
1: Kubu začal polévat pot. Spotil se mu i krunýř, což se mu nestávalo často. Ať jde raději Ferda, já to zůstanu s tebou a pomůžu ti.
0: Zkoušel se vymluvit Kuba. Ferda tu zůstane, půjde pověsit prádlo. Nákup zvládneš ty, odpověděla maminka.
1: Ale mami, já nikdy nebyl sám nakupovat.
0: Posadím tě na kolečko, se kterým si hraju na písku, dovezu tě do obchodu a bolavý koleno neucítíš. Kuba to nevzdával, chtěl za každou cenu maminku přemluvit. Ta byla ale neoblomná. Koleno už ji skoro nebolelo, cítila se mnohem lépe. Věděla ale, že si Kuba poradí, že si to musí vyzkoušet. Podala mu seznam nákupu, peněženku, a nedala prostor dalším otázkám a výmluvám.
2: Dobrý den, Ferdo!
0: Pozdravila paní prodavačka, sotva vstoupil do dveří. Kuba v duchu paní prodavačku opravil, on přece není Ferda, ale Kuba. Nahlas však řekl jen,
1: dobrý den.
0: Vytáhl seznam s nákupem a začal procházet mezi regály. Bezva, kokos mám, čokoládu na vaření, smetanu. V košíku mu postupně přibývaly věci. Čím víc jich tam bylo, tím byl Kuba klidnější. Už jen chleba a je to, pomyslel si. Jenomže stojan s pečivem byl prázdný. Úplně.
2: Co pak tady tak přešlapuješ? Hledáš něco?
0: Uslyšel Kuba hlas paní prodavačky.
1: Ne, chtěl bych zaplatit.
0: Styděl se poprosit o pomoc. Zaplatil, vyšel před obchod a opřel se o pouliční lampu. Chleba neměl. Bez chleba domů nemůžu, říkal si v duchu Kuba.
1: Mamka se bude zlobit. Nebo mě pošle do jiného obchodu, někam, kde jsem nikdy nebyl, kde bude paní prodavačka, kterou neznám. Jak to, že nemají chleba?
0: Přemýšlel Kuba. Maminka už Kubu vyhlížela z okna. Dlouho nešel. Na zácloně seděla moucha důvěra. Občas vzlétla, párkrát zabzučela a zase se vrátila na své místo.
1: Prosím tě, můžeš se zaletět podívat, kde se ten můj želvý kluk toulá?
0: Poprosila ji maminka. Moucha kývla a odletěla. Po chvíli našla Kubu, který si brblal něco o tom, že bez chleba domů nemůže.
1: Mzzz, tak se běž zeptat, jestli ho opravdu nemají. Mzzz, nikdo tě neukousne.
0: Ale já tam byl a žádný chleba nemají, bránil se Kuba. Třeba ho dali jinam.
1: Zkus se zeptat,
0: radila moucha.
1: Ale já to neumím,
0: trval na svém Kuba. Moucha se nedala odbít.
1: Ale umíš, uvidíš.
2: Křidílky se mu opřela do krunýře a nutila ho, aby se vrátil do obchodu.
1: Asi máš pravdu, řekl Kuba a namířil si to váhavým krokem ke dveřím obchodu.
2: Došel až k regálu, postavil se na špičky a znovu se díval, jestli třeba chleba nepřehlédl.
1: Prosím vás, nemůžu najít chleba, nemáte ho někde schovaný?
2: Zeptal se Kuba nesměle.
0: Bohužel, ten už nemáme, jen housky a rohlíky,
2: odpověděla paní prodavačka.
1: S tím Kuba nepočítal. Housky ani rohlíky nejsou u chleba. Co bude dělat?
3: To je taky pečivo. Nepoj.
2: Šeptala moucha Důvěra. Kuba se zhluboka nadechl.
1: Tak housky. 10, prosím.
2: Když vyšel z obchodu, ulevilo se mu. Zvládl to. Byl na sebe pyšný. Sice se pořád trošku bál, že ho maminka vyšle pro chleba jinam, ale třeba ne. Uvidí se. Housky jsou přece taky fajn a ke všemu vypadají tak trochu jako jeho krunýř. Bude to snad dobrá volba. O chvíli se Kuba zastavil.
1: Vrátím se. Ještě na něco jsem zapomněl.
2: Vběhl do obchodu a na paní prodavačku s úsměvem zavolal.
0: Zapomněl jsem vám říct, já nejsem Ferda, ale Kuba. Naschledanou!
2: A pelášel domů. Maminka Kubu pochválila. Poděkovala i mouše, že na něj dohlédla. Ta radostně poletovala po kuchyni a těšila se na kokosové kuličky. A když maminka další den zjistila, že jí došla sůl, nemusela už nikoho přemlouvat, aby jí pro ní skočil. Kuba se přihlásil dobrovolně. Ale mouchu Důvěru si raději vzal sebou.

0: Kam jdeš s tím papouškem?
1: Jdu ho vrátit do obchodu. Nemíním se od něj dál nechat urážet.
0: Ale vždyť si mi říkal, že mluvit neumí.
1: Mluvit sice neumí, ale kdykoliv jdu kolem jeho klece, klepe si nohou na čelo.

0: Proč se kapr Stříbrňák nedopočítal? Kapr Stříbrňák se probudil. Otevřel ospale oči, vypustil vzhůru k hladině pár bublin velkých jako jarní duhové skleněnky a znovu na něj šlo spaní. Do ničeho se mu nechtělo. Potápěl se do snů, ale najednou si vzpomněl, že chtěl dnes počítat šupiny.
1: Víc už to nemůžu odkládat, řekl. Nedá se nic dělat.
0: Bylo po spaní. Otevřel oči do kořán a vypustil vzhůru k hladině pár bublin velkých málem jako balonky z pouti. Potom zlehka zamával pravou ploutví, zamával i levou a rozjel se pomaličku ke kořenům staré vrby. V zeleném přítmí tůně bylo jeho oblíbené místo. Měl tam klid a ticho. Nikdo ho nerušil. Hned se dal do práce. Počítá, ale co to? Pořád se nemůže dopočítat. Pořád mu jedna stříbrná šupina chybí. Zkusil to znovu, ale darmo nadarmo byla pryč. Co teď? Říkal si ustaraně. Snad jsem ji někde ztratil. Jezdil jsem a tam po rybníce, mohl si oči vykoukat a po stříbrné šupině ani vidu, ani slechu. Vyptával se raků, žab a potápníků, ale všichni vrtěli zamítavě hlavou. Nikdo o ní nevěděl. Slunce už dávno přešlo oblohu. Zapadlo v dálce do lesů a nad rybníkem se stmívalo. Hladina potemněla, rákosí tiše šumělo a celý kraj se chystal ke spánku. Kapr Stříbrňák byl nešťastný. Bloudil marně rybníkem, hledal, ale kde nic tu nic. Tma houstla a houstla, noc kvapem zrála, černá jako saze už se zdála. Bylo vidět čím dál míň, voda zmodrala na inkoust a kapra bolely ploutve. Oči mu vypovídali službu. Najednou slyší, jak na něj volá zelená váška.
2: Kapře Stříbrňáku, podívej!
0: A ukazuje nahoru k obloze. Kapr vykoukl z rybníka a šťastně polkl. Na černém nebi svítila stříbrná šupina. Kolem ní blikaly malé hvězdičky.
1: To jsem rád, že už vím, kde je, řekl kapr. Bude mě chybět, ale aspoň posvítí v noci všem, kteří ještě nespí.
0: Vypustil vzhůru k hladině pár bublin velkých jako jarní duhové skleněnky, zavřel ospalé oči a pomalu se potápěl do snu. A zatímco spal, plul po nebi měsíc jako stříbrná kapří šupina.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
2: Ahoj kluci a holky, už jste určitě někdy slyšeli, anebo viděli, anebo trénovali ve školce nebo na hřišti žabáky. Že mám pravdu, víte, že už jste to někdy trénovali, ale určitě nevíte, že žabák je spojením dvou cviků, a to dřepu a výskoku. A jak se naučit tyto cviky, vám teď prozradím. Dřep je pohyb vašeho tělíčka, který povedete směrem dolů do pokrčených kolen, ale pozor na zadeček, ten nikdy nesmí jít až úplně k zemi na paty. A pak druhým cvikem, který žabáka dělá žabákem, je výskok, tedy odražením se ze země vzhůru ke stropu anebo k nebi. Já to raději ještě jednou vysvětlím. Tak, když chceme provést žabáka, tak je to dřep, který vedeme svým tělíčkem dolů k zemi, zastavíme ho těsně u kolen, a pak je to odražením se směrem vzhůru, tedy výskokem, a vyskočíme až nahoru ke stropu. Teď jsme si to vysvětlili, doufám, že jste to všechno pochopili, a teď si uděláme společně 10 výskoků. Jdeme na to. Dřep a výskok, dřep a výskok, dolů, nahoru. Už byste mohli být trošičku zadýchaní, a ještě aspoň 4x a vyskočím, 3x a vyskočím, 2x a jednou, a máme to hotový. Tak to bychom měli. Pořádně jsme se zahřáli, ale hlavně jsme si natrénovali a posilili stehenní sval, který se vám bude hodit třeba na dovolené, když pojedete na lyžování, a nebo když v létě pojedete s rodiči na kolo. Protože stehenní sval je velmi důležitý sval. Je, děti, víte vy vůbec, kde stehenní sval je? Já vám ho teď pomohu najít. Dejte si ruce na váš zadeček. Pomalinku si je přesuňte na svoje bříško a směrem dolů, ještě kousíček, ještě kousíček, ještě kousíček, a už si držíte stehna. A jestli jste je správně objevili, tak já bych teď měla slyšet, jak si na ně zaplácáte. Plácáme si do stehen a tím pádem jsme udělali i jejich masáž. A je to. Dnešní trénink považuji za zdatný a povedený. Děti, mějte se hezky. Já už sice další žabáky dělat nebudu, ale vy si jich klidně dejte ještě další 10. Ahoj!
3: Na planetě, kterou malý princ navštívil, bydlel domýšlivec. Domýšlivec je člověk, který má rád jen sám sebe, chválu a obdiv.
4: A heleďme, přichází mě navštívit nějaký obdivovatel.
5: Dobrý den, vy máte ale divný klobouk.
4: To abych mohl zdravit, když mě s jásotem vítají. Bohužel se tady nikdo nikdy nezastaví.
5: Opravdu?
4: Tleskni rukama.
3: Malý princ zatleskal a domýšlivec se skromně uklonil a smekl klobouk. To je zábavnější než návštěva u krále, řekl si v duchu malý princ a znovu tleskal rukama o sebe. Domýšlivec se stále ukláněl a smekal klobouk. Ale jednotvárnost té hry malého prince unavila. Dokonce měl pocit, že se nudí.
5: A co je třeba udělat, aby klobouk spadl?
3: Ale domýšlivec ho neslyšel. Domýšlivci slyší vždycky jen chválu.
5: Co to znamená obdivovat?
4: Obdivovat znamená uznat, že jsem nejkrásnější, nejlépe oblečený, nejbohatší a nejchytřejší na celé planetě.
5: Ale vždyť jste na planetě sám.
4: Přesto se mi obdivuj. Udělej mi tu radost.
5: Obdivuju vás, ale jak vás to může těšit?
3: Malý princ pokrčil rameny a bylo mu trochu smutno, že mohou existovat lidé, jako je domýšlivec. A proto ani vteřinu nezaváhal a opustil planetu.

0: Dnes je 11. října a kdo má svátek?
1: Svátek má Andrej.
0: Andrej?
1: Andrej je vlastně jinak řečeno Ondřej.
0: A, tak to jo.
1: A ten pochází z řeckého slova, které znamená odvážný a statečný muž.
0: Andrejové, přejeme všechno nejlepší a buďte doopravdy odvážní a stateční, jo? A posíláme vám písničku.
2: Dobrý večer, děti. Nevím, jestli si ještě vzpomenete na tu noc, kdy byla ta velká bouřka. Už odpoledne to bylo nějaké divné. Vy jste pořád zlobili, měli jste takovou špatnou náladu. Nevěděli jste, s čím si máte hrát. Jestli se stavebnicí, nebo se zvířátkama, s autíčkem nebo panenkou. Taky jste si pořád objednávali. Mámi, já chci rohlík. Za chvilku zas už ne rohlík, ale jablíčko. Sotva jste si kousli, už zas tu byla chuť na nějakou sladkost, bombóny nebo čokoládu. Ve všem jste se ale jenom tak povrtali a nechali jste to ležet. Maminka a tatínek už se na vás málem zlobili. A pak se spustil liák, za chvilku zase přestal. To už byl večer. Vy jste šli do postýlky, ani nevíte, kdo vám to tenkrát četl pohádku. A najednou se za oknem na tom temném nebi, které bylo tehdy úplně bez hvězd, objevil bledě modrý až bílý blesk, zazářil hrozivě a zmizel. Za chvilku zase jiný. Mezitím vždycky zahřmělo, až se to všechno třáslo a uši vám zaléhaly. Už jste usínali a najednou prásk a zas to světlo blesku a zase bum a krach. Těžko se usínalo. Člověk se vždycky lekl toho hluku a do očí mu zazářilo to světlo blesku a ještě celý ten divný den předtím. A tak se nedá nic dělat, než ležet, občas se převalit na jednu nebo na druhou stranu a čekat. Těžko říct, jak to dlouho trvalo, když tu se najednou u nohou postele objevila ta postava. Podivná figura to byla, větší než normální člověk, bez hlavy a s rozepjatýma rukama. A tak to tam bez hnutí stálo a jen to bylo obrácené směrem k vaší posteli. A vy na to mluvíte a ptáte se a ono to neodpovídá. Nebo když, tak tomu člověk ani nerozumí. Co chceš? Ptáte se. A ono nic. Kdo jsi? Proč jsi tady? Jsi nějaké strašidlo nebo co? A najednou prásk, až kráp a blesk, až to oslepuje. A pak otevřete oči a ono to tam zase stojí nehnutě, jako předtím. Díváte se, vidíte svou postel, před ní ta obluda a za ní okno, které občas tak strašidelně zazáří. Ale teď ne, teď je tma. Najednou nějaké zvuky. Schováváte hlavu pod přikrývku, ale po chvíli vám to přece jenom nedá. A když slyšíte nějaké kroky, temné a tiché, tak trochu vykouknete ven, abyste viděli, co se děje. Hrůza, hrůz, strachy vykřiknete. Právě přichází tatínek, něco drží v ruce, blíží se k tomu strašidlu, chvilku se ho snaží strhnout k zemi. Nejde to, ta postava se brání. Tatínek spíná ruce, ale postava se nechce dát. Vyvyšuje se nad tatínka. Zdá se, že už vyhrává. Ale ne, tatínek se nedá jen tak. Bojuje a statečně se brání a už vleče toho čerta. Ono je totiž možné, že to byl čert. Táhne ho ven z pokoje, ve dveřích se taky objevuje maminka, poněvadž slyší ten váš křik, kterým tatínka povzbuzujete proti té příšeře. dej mu a zase dej mu a drž ho pevně a osol ho a různé takové výkřiky a skřeky podle toho, jak ten boj probíhá. Maminka jde k vám, aby vás chránila, ale asi to není třeba. Tatínek pevně svírá tu nestvůru v podpaždí, takže ta se nemůže ani pohnout a smíká s ní do předsíně. Pak za sebou zamyká a maminka už vám dává na čelo chladivou dlaň a šeptá uklidňující slova. Co pak se ti zdálo, že tak křičíš? Už je dobře, už se nic neděje, už je klid. Tak spínkej pěkně, já ti obrátím přikrývku a už to bude v pořádku. A taky, že ano, sotva toho čerta, nebo co to bylo, tatínek odvlekl, už se všechno uklidnilo. Přestaly hromy i blesky, na nejvýš se ozvalo něco z velké dálky a jen tiše, jako ozvěna. Za oknem teď šuměl déšť a to uklidňuje. Toho už se člověk nemusí bát. Maminka ještě chvilku poseděla, pohladila tě po čele, dala ti pusu, jen takovou lehounkou vzdušnou a pomalinku tichounce odešla z pokoje. A ty teď teprve můžeš konečně usnout a klidně spát až do rána. Protože ráno, to byla zrovna neděle, jste se umyli a oblékli a sedíte u snídaně a maminka se ptá, co se ti zdálo. Tatínek se tváří jako by nic a taky se vyptává. Tak co to bylo v noci, co to byl za křik a nářek? U mé postele byl možná čert, odpovídáš a tatínek se diví, jako by o tom nic nevěděl a nesvedl s tím zjevením tak těžký boj. Jak vypadal ten čert, ptá se tatínek. Tak mu to člověk všechno vylíčí. Byl velký, větší než ty, bez hlavy a takové ruce divné, rozepjaté a šel na mě. Tatínek se dívá na maminku, maminka na tatínka, vyměňují si pohledy, ale tebe neoblafnou. Ty přece víš, jak to v noci bylo. Vždyť se nedalo ani spát. Tak řekni, s kým bojoval jsi v noci, jen se přiznej. Maminka to říká, ale vždyť přece byla u toho, tak to musí vědět. To ona jenom dělá, jakože neví, aby tatínek tu příhodu musel pěkně celou povyprávět. Ale on se vymlouvá a nechce nic říct, že prý o ničem neví, že jenom slyšel, jak křičíš ze spaní a tak se šel podívat a viděl, že máš nějaký špatný spánek, což při té bouřce nebylo ani divu, že se ti něco zdá a křičíš ze sna. Ale jinak prý bylo všechno v pořádku. Prý. A on, když už tam jako v tom pokoji byl, že tam měl na okenní klice na věšáku pověšený kabát, aby uschnul a nebyl zmačkaný, no prostě vymýšlel si všechno možné, ale tebe neoblafl. A taky maminka se nějak potutelně usmívala a říkala jenom, to jsou věci a mrkala na tebe. Však ty víš, že tatínek je statečný, když porazil takovou příšeru a ještě o tom skromně mlčí a tváří se jako by nic. Ale teď už je taky večer, jenže je klid a je na čase jít spát. Tak běž a dobře se vyspi a vůbec všichni. Ať jste zítra taky tak šikovní a silní jako ten váš tatínek. Dobrou noc.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Já bych se ženil jako dnes. Na vědomí to dávám. S tou, co by měla oku jas a rozuměla kravám. S tou bych si zpíval do kroku a neměl žádné vrásky. Koním by dala obroku a mě zas trochu lásky.

dvou pětkách z přírodopisu a jednom zvláštním cylindru. Byla jedna velice přísná paní učitelka, nosila cvikr, stála na stupínku, v ruce měla ukazovátko a tím ukazovátkem ukázala na Tomáše a řekla: kolik pak má kočka chlupů? No tak, Tomáši. Ale Tomáš o tom neměl ani zdání a Michal také ne, a tak oba dostali pětku, jen to hvízdlo a paní učitelka řekla: kočka má milion chlupů, včera jsme to probírali, už si to konečně děti zapamatujte, a vy, Tomáši a Michal,

věděli. A žádné odmlouvání. A opravdu. Odpoledne šel dědeček s Ivankou na kouzelníka a Tomáš s Michalem si museli hrát doma na zahradě, ale vůbec je to nebavilo, co také na zahradě. Trochu trávy, nějaká ta petržel, altánek, kapka vody v bazénku a to je všechno. A tak se Tomáš s Michalem velice nudili a říkali si, kdyby to byla zoologická zahrada, to by bylo, pane, něco jiného. A trhali aspoň třešně a plivali pecky přes plot a záviděli Ivance, že se může dívat na kouzelníka. A Ivanka s dědečkem se skutečně dívali na kouzelníka. Bylo to nádherné. Kouzelník měl cylindr, vousy a bílou náprsenku, uklonil se a řekl hopla a vytáhl z cylindru králíka a pak druhého a každý králík se uklonil a řekl dobrý večer, dámy a pánové. A když bylo těch králíků asi 28, začali zborově zpívat, proč bychom se netěšili, a diváci ani nedýchali. A když králíci skončili, všichni lidé tleskali a říkali si, to byla krása, víte? Ještě nikdy jsme neslyšeli zpívat králíky trojhlasně. A kouzelník si dal cylindr zase na hlavu, uklonil se, řekl hopla. A když cylindr sundal, seděl mu na hlavě lev, který háčkoval dečku a vyprávěl anekdoty. A lidé se smáli, až jim tekly slzy a říkali si, tak legrační anekdoty už jsme dlouho neslyšeli. A kouzelník si dal cylindr na hlavu, uklonil se, řekl hopla. A když cylindr sundal, vyskočil z něho klokan, který hrál na banjo samé nové písničky a pak tam bylo ještě plno jiných zvířat, například chobotnice, která bouchala papírovými pytlíky. Ale to se nelíbilo jednomu pánovi, který řekl, to není správné, papír je přece drahá věc, ale nikdo ho neposlouchal, všichni se smáli. A Ivanka řekla dědečkovi, tohle musíme vyprávět Tomášovi a Michalovi, aby věděli, o co přišli. A doma skutečně vyprávěli, co všechno tahal kouzelník z cylindru a Tomáš s Michalem se divili a říkali, to snad není ani možné. Ale dědeček řekl, proč by to nebylo možné? V kouzelnickém cylindru je všechno, nač si kdo vzpomene, stačí říct hopla a vytáhneš parní válec. Ale Tomáš s Michalem nad tím kroutili hlavou, jak se to všechno do cylindru vejde. A dědeček se smál, když se vejde krokodýl do vajíčka a celá jabloň do semínka, proč by se nevešel parní válec do cylindru? A Tomáš s Michalem si mysleli, to je vlastně pravda. A když byli sami, řekl Tomáš Michalovi, člověče, ten cylindr musíme mít. A tak vzali dědečku v cylindr, schovali ho do velikého sáčku na gramofonové desky, přelezli plot a šli, až přišli na hřiště, kde měl kouzelník boudu a vůz. A když opatrně otevřeli dveře, viděli kouzelníka, jak spí s otevřenou pusou a chrápe, až se třese celý vůz, takže nemuseli být vůbec potichu. A tak klidně hledali, až našli cylindr pod postelí hned vedle bot a Tomáš vytáhl z velikého sáčku dědečku v cylindr, dal do něho kouzelníku v cylindr, dědečku v cylindr položil pod postel hned vedle bot a než by řekl švec, byli zpátky na zahradě. Co z něho nejdřív vytáhneme? Zeptal se Michal a Tomáš řekl, to je jedno. Všechno kromě kočky, těch je všude plno. A Michal řekl, tak třeba žirafu. A zakřičel, hopla! A z cylindru vylezla veliká žirafa s dlouhatánským krkem a klidně si začala trhat třešně ze stromu.

stromu a Tomáš s Michalem zůstali celý vyjevení, ale Tomáš mávl rukou, kdyby něco, tak je snědli špačci, tahý dál třeba slona. A Michal řekl, hopla, a z cylindru vyleze slon větší než autobus a chodil si sem tam po záhoncích s Petrželí a Michal se chytal za hlavu, ale Tomáš to bral všechno na lehkou váhu a smál se, co z Petrželí tahý dál, a tak Michal tahal dál a vytáhl velblouda a zebru a 28 králíků a lva a klokana a pak už nevěděli, co dál, protože žádná další zvířata ani neznali. A tak Tomáš řekl, polezte všechna zvířata, která jste v cylindru, kromě kočky. A Michal řekl, hopla! A to jste měli vidět ten průvod. Zahrada byla za chvíli docela plná. Byl tam nosorožec s pelikánem, hroch s medvědem a želva s opicí a kdo ví, co ještě, a Michal s Tomášem stáli uprostřed a žasli, protože tolik zvířat ještě neviděli. Člověče, já ani nevím, jak se které zvíře jmenuje, řekl Tomáš. Co kdybychom vytáhli někoho, kdo by nám to řekl? A Michal pokrčil rameny, proč ne? Mohli bychom vytáhnout třeba paní učitelku, jenomže ta by nám pokazila celou legraci. Ale Tomáš řekl, to se dá přece zařídit. A zavolal do cylindru. Chceme paní učitelku, ale hodnou. A Michal k tomu dodal, hopla! A z cylindru vylezla paní učitelka, usmívala se a říkala, tak copak, hoši, učíte se přírodopis, to je správné, musím vás dědečkovi pochválit. A pak ukázala ukazovátkem na tučňáka a řekla, tohle je tučňák obecný. Žije na vzdálených ostrovech ve velikých hejnech, která čítají i milion jedinců. A Tomáš s Michalem poslouchají, je to velice zajímavé, ale jak tak poslouchají, ani si nevšimnou, že venku za plotem jde paní učitelka na procházku a že zůstane stát jako solný sloup, protože vidí žirafu a velblouda a slona a uprostřed Tomáše, Michala a paní učitelku, která vypadá docela jako ona sama. Paní učitelka se velice rozčílí, běží na zahradu a křičí, jak to, že máte stejný čvikr jako já a stejné vlasy jako já, stejný nos jako já, jak to, že jste celá jako já, co si to vlastně dovolujete? A křičí, že se zbíhá celé město. A dědeček s Ivankou slyší křik, vyběhnou z domku, a koukají, jako spadli z nebe. Medvěd sedí na altánku, hroch se máchá v bazénku, žirafa žere třešně, lev háčkuje, slon šlape po petrželi, klokan hraje na benžo, králici zpívají, proč bychom se netěšili, a uprostřed toho všeho se hádají dvě docela stejné paní učitelky. A dědeček se nadechne a zakřítí, jak nejvíce umí. Ticho! Okamžitě ticho! Co to má všechno znamenat? A protože má opravdu hlas jako hrom, žirafa nechá třešní, králíci přestanou zpívat a obě paní učitelky jsou jako pěny a dědeček jde až k Tomášovi a Michalovi a řekne, co jste to zase vyváděli? Kde se tady vzala všechna ta zvěř? Zahrádka je úplně zničena. Podívejte se na petržel a na třešně. A dědeček se zoufale chytí za hlavu. Ale tu se ze zástupu lidí vymotá ředitel školy a říká. Vážený pane, co s petrželí? Petržel se vždycky sežene, ale tito dva hoši, jak jsem si všiml, založili v našem městečku zoologickou zahradu a tu je chválihodný čin.
A všichni lidé, kteří stojí kolem, volají sláva, máme zoologickou zahradu, hurá. A ředitel školy řekne, klid, drazí občané, máme zoologickou zahradu, to je hezké, ale máme také dvě učitelky přírodopisu a to je horší. Obě dvě nemohou přece učit, to dá rozum. A kdo mi teď řekne, která je ta pravá? Ale sotva tohle řekne, ozve se paní učitelka, která před chvíli přiběhla na zahradu a křičí, já jsem ta pravá učitelka přírodopisu, dnes ráno jsem předsedala Tomášovi a Michalovi pětku, protože nevěděli, že má kočka milion chlupů. A druhá paní učitelka se diví, ale, kdo pak vám řekl, že má kočka milion chlupů? Pokud vím, má jich kočka mnohem méně, ostatně můžeme se jí na to zeptat. A vezme cylindr a řekne hopla. A z cylindru vyleze kočka a řekne, počítám si chlupy každé ráno při mytí, abych včas podnikla něco proti pelichání. Mohu vám tedy říct, že mám chlupů přesně 500 000 a všichni lidé se dají do smíchu a volají, ty nějaká divná učitelka, rozdává pětky a sama nic neví. A hodná paní učitelka řekne, nechci se chlubit, ale myslím, že se v přírodopise vyznám lépe. Žila jsem v cylindru se zvířaty. A ředitel kývá hlavu, to je pravda, to se musí někde projevit. A je šťastný, že to dopadlo takhle. Obrací se k lidem a říká, vidíte všichni, drazí přátelé, komu právě náleží místo učitelky přírodopisu. A lidé tleskají a Tomáš s Michalem tleskají také a ptají se, takže ty pětky neplatí, víte, paní učitelko. A nová paní učitelka vrtí hlavou, to víte, že ne. Ale Tomáš s Michalem nemají ještě vyhráno. Dědeček se na ně mračí. Mračí se na ně od té chvíle, kdy uviděl na zahrádce cylindr a říká, už chápu, co se děje. Vzali jste panu kouzelníkovi jeho pomůcku, styďte se. Oba máte domácí vězení, ale zrovna když to říká, objeví se na zahradě kouzelník. Je celý usměvavý, má dobrou náladu, vyspal se do růžova a říká, vážení, abych vám pravdu řekl, mám toho cestování po světě tak akorát. Bývám z toho utrmácený, spím pak s otevřenou pusou a chrápu, že se celý vůz otřásá, jestli dovolíte. Budu v téhle zoologické zahradě trhat lístky u vchodu a všichni s tím souhlasí. Jenom jeden pán se přihlásí o slovo a říká, lístky jsou z papíru a papír je drahá věc. Nemůže se jen tak trhat. Ale kouzelník řekne, milý pane, buďte bez starosti. Kousky lístku budu házet do cylindru a vytahovat je budu zase celé. Je to totiž kouzelnický cylindr, jestli jste si toho ještě nevšiml. A pán řekne, aha. A tak od té doby mají v městečku hezkou zoologickou zahradu, kde králici zpívají, klokan hraje na banjo, lev háčkuje a vypravuje anekdoty a děti s paní učitelkou se tam chodí učit přírodopis a dědeček s Ivankou se dívají z okna, když dostane Tomáš nebo Michal jedničku, volají výborně sláva a taky někdy hurá.

0: písnička.
1: Tajný noční ples. Noc je temná, tma je tmoucí. Tou tmou tmoucí jdou dva brouci. Tichounce a bez hlesu šinou si to do plesu. V hloubi noci, v hloubi lesa, tajný spolek brouků plesá. Dlouhým lesním paloukem hopkuje brouk za broukem. Pak ples končí, zem se slehne, ani stéblo se už nehne. Kde jsou brouci? Kdo pak ví? Tmoucí tma už růžový.
2: A teď ještě jednou.
1: Tajný noční ples. Noc je temná, tma je tmoucí. Tou tmou tmoucí jdou dva brouci. Tichounce a bez hlesu šinou si to do plesu. V hloubi noci, v hloubi lesa, tajný spolek brouků plesá. Dlouhým lesním paloukem hopkuje brouk za broukem. Pak ples končí, zem se slehne, ani stéblo se už nehne. Kde jsou brouci? Kdo pak ví? Tmoucí tma už růžový.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Jednou v sobotu byl Čenda s Terezou sám doma. Rodiče odjeli něco zařizovat a museli vyrazit už v noci, aby se stačili do večera vrátit. Měli to velice daleko. Tereza ležela v posteli, pouštěla si kazety a četla si. Čenda si pustil televizi, ale nic tam nebylo. Zapnul si autodráhu, ale samotného ho nebavilo závodit. Vzal si stavebnici, ale žádná pořádná stavba se mu nepovedla. Vzal si svetr a vyšel na balkón. V domě, kde Čenda bydlí, je uzavřený dvůr ohraničený zdí. Balkóny od všech bytů jsou nad tím dvorem. Čendův tatínek si na balkon dává lyže, horolezecké lano, pádla a jiné takové věci. Od dvě patra výš má balkón Mařenka. Její tatínek na něm skladuje štafle a rámy bez obrazů a poličku prolezlou červotočem. Když chce Čenda zavolat Mařenku na balkón, zacinká na zvonek od kola, který mu táta přidělal k železnému zábradlí. Zábradlí se krásně rozezní, Mařenka popadne medvěda a objeví se. Čendova nálada se rázem zlepší. Co děláš? Zeptá se, jako by sám měl spoustu práce.
1: Peru. Až do Peru, přijdu to pověsit. Počkej chvíli.
2: Já jsem horolezec, zavolá Čenda. Stojím na vrcholu Čomolungmi a budu slaňovat dolů. Potřebuju jistit. Spusť mi medvěda.
1: Čendo, ale jak?
2: Normálně. Uvaž mu přes hrudník pod packama dračí smyčku a pusť ho na šňůře do dvora.
1: Já neumím dračí smyčku.
2: Nevadí, já tě to naučím. Ukážu ti obrázek.
0: A Čenda přinese na balkón tatínkův skautský deník, kde je obrázek dračí smyčky přes celou stránku. Drží ho, aby Mařenka obrázek viděla a vykládá jí k tomu.
2: Levou rukou musíš udělat smyčku. To je jezero. U jezera stojí princezna, to je konec toho lana. Z jezera se vynoří drak. To je druhý konec toho lana, který musíš vést spodem. Ten drak sežere princeznu. Musíš ji omotat. A pak po hlavě skočí do jezera, zastrč konec lana z hora do smyčky a stáni. Máš to?
0: Mařenka nakonec podle Čendova obrázku a návodu smyčku kolem medvědova těla uváže. Pak vysadí medvěda na zábradlí, pošeptá mu do ucha, neboj se, a začne ho spouštět do dvora. Jenže medvěd je těžký a jak nabírá rychlost, vysmekne se šňůra Mařence z ruky a medvěd spadne dolů.
3: Brum,
0: ozve se a medvěd zůstane ležet uprostřed dvorku zrovna vedle kanálku s ozdobnou mříží.
1: Co děláš tak dlouho na tom balkóně? Ozve se za Mařenkou maminka.
4: Spadl mi medvěd do dvora, řekne Mařenka provinile.
1: Hlavně, že si do dvora nespadla sama. Dojdi si za panem Houškou a on ti dole odemkne dveře.
0: Za panem Houškou se Mařence samotné nechce. Seběhne dvě patra a už zvoní u Čendových dveří. Otevře jí Tereza.
4: Terezo, nám spadl do dvora medvěd a dole je zamčeno. Nemohla bys mi odemknout?
0: Jenomže klíče od dvora má táta u sebe.
2: Já se spustím a vytáhnu ho, řekne Čenda.
0: Tak jo, souhlasí Tereza. Čenda je totiž mrštný jako opice a vůbec se nebojí. Vezmou horolezecké lano z trejdy Jirky a uvážou Čendovi v podpaží dračí smyčku. Čenda šplhá dolů po okapu a podél ostatních balkónů. Nakonec zavolá.
2: Pusťte mě, skočím!
0: Tak ho pustili a Čenda skočil do dvora. Odvázal lano, uvázal dračí smyčku medvědovi a zavolal.
2: Táhněte!
0: Mařenka s Terezou tedy táhnou a medvěd letí vzduchem vzhůru.
1: Neuhodil se moc, stará se Mařenka, když medvěda odvazuje z lana.
2: Ne,
0: řekne medvěd a opře se o zeď.
2: Teď Čenda, řekne Mařenka, hodí mu lano.
1: Navaž se, zavolá Tereza.
0: Čenda začne vázat dračí smyčku, ale snad, že se přece trochu bojí, zamotá se do toho a úplně ztratí jistotu, jak je to správně.
2: Terezo, já to neumím, volá nahoru.
1: Musíš zleva doprava a spodem prostrčit.
2: Já nevím, kde je vlevo,
0: volá Čenda.
1: Kterou rukou píšeš, zlobí se Tereza.
2: Žádnou. Já ještě psát neumím,
0: vzteká se Čenda. Mařenko, ozve se a na balkoně se objeví maminka. Už máš toho medvěda?
4: Medvěda mám, ale nemám Čendu.
0: Jak to? Diví se maminka. Koukni se dolů, řekne tiše na svém balkóně Tereza, která už tuší průšvih.
1: Čendo, kde ses tam vzal? Zeptá se maminka přísně. Honem pojď nahoru.
4: On nemůže, mami, řekne Mařenka. Je zamčeno. On se spustil z balkónu, vytáhl medvěda, ale teď neumí navázat dračí smyčku. Umíš dračí smyčku, mami?
1: To neumím, ale jdu pro pana Houšku a ty pojď okamžitě domů.
0: Jenomže když je smůla, tak je ve všem. Pan Houška není doma. Mařenka s maminkou se zase objeví na svém balkóně.
1: Vytáhni to lano nahoru, Terezo, nařídí maminka, žádné šplhání nebude. Čenda teď bude muset počkat dole, než se pan Houška vrátí domů, nebo než přijdou vaši.
0: Mařenka seděla u oběda a měli bramboračku a palačinky, které má ráda. Jenomže musí myslet na Čendu dole na dvoře a nejde jí ani polikat.
4: Mami, vždyť on chtěl jenom zachránit medvěda.
0: Měli jste ho tam nechat. Medvěd by na dvoře vydržel. Teď musíme poslat Čendovi palačinky po šňůře, řekne maminka ještě přísně, ale trochu už se začíná smát. Mařenka letí na balkón.
2: Čendo, co děláš?
3: Nudím se a mám hlad,
0: bručí Čenda otráveně jako předtím medvěd.
2: Tak víš co, ty budeš princ nespravedlivě uvězněný ve věži v Ladomorně a já budu princezna a zachráním tě. Počkej chvíli, pošlu ti jídlo.
0: Maminka už měla palačinky připravené. Mařenka je namazala marmeládou, zabalila do krabičky a spustila Čendovi do dvora. Pak mu ještě poslala v láhvi limonádu a obrázkovou knížku a teplé ponožky, protože se ochladilo. Pak doběhla k Tereze a poslala Čendovi autíčko. Nakonec Mařenka pošeptala Tereze,
2: nemohla bych mu poslat medvěda.
0: A uvázali medvědovi do podpaží dračí smyčku a spustili ho za Čendou do dvora. Když v 6 hodin večer přišel pan Houška a odemkl dveře do dvora, museli Mařenka, Čenda a Tereza jít 2x po schodech, aby to všechno, co poslali na dvůr, vynesli zase domů.
5: O Akhu Tenpovi a o slím máslu. Pohádka z Tibetu. Panovník království, ve kterém žil známý šibal Akhu Tenpa, jednoho dne zjistil, že královské sýpky a zásobárny skoro zejí prázdnotou. Nechal proto rozhlásit, že zavádí máselnou daň. Každá rodina musí dát králi tolik kilo másla, kolik má členů. Ta zpráva chudé rolníky rozzlobila. Ale co naplat? Královský výnos je královský výnos. Jenže Akhu měl do kapsy ještě hlouběji než všichni ostatní a řekl si, že to tak nenechá. A tak vzal druhého dne pacholka a vypravil se ke královskému paláci, na jehož terasách pan král zrovna chytal lelky. Postavil se tak, aby je král nemohl přehlédnout a začal pacholka tlouct holí.
6: Ty, lenochu, jeden lína, kolikrát ti to mám říkat? Jak to, že si pustil oslek oslici a nechal ho vypít všechno mlíko? Jak teď zaplatím králi máselnou daň? Já ti dám, ty kůže lína.
5: Když to král uviděl, nechal si zavolat Akhu Tenpu k sobě. To se dělá, aby velký byl malého a slabého? Co ti provedl?
6: Ale, vzácný pane, je to lajdák. Pořád mu říkám, ať oslata hlídá, že nesmějí vypít všechno mlíko. Z čeho bych pak stloukl máslo pro tebe?
5: Chceš říct, že mi posíláš oslí máslo?
6: No ovšem, milosti, kde bych vzal jačí, když mi poslední jak pošel v loni, jak byly ty strašné mrazy?
5: Král, který byl až doposud zcela klidný, v tu chvíli vybuchl.
6: Taková drzost posílat svému vladaři oslí máslo.
5: Což pak nevíš, že se po oslím másle hloupne? Vzal hůl a začal mlátit Akhu Tenpu hlava nehlava.
6: Ale pane, to se dělá, aby velký byl malého a slabého.
5: Bránil se Akhu nevině. Král zbrunátněl a přestal se ohánět holí, protože musel uznat, že má Akhu pravdu.
6: Zasloužíš si potrestat.
5: Rozeznáš oslí máslo od jačího?
6: Samozřejmě, pane.
5: Tak za trest vlastnoručně odnosíš všechno oslí máslo z mé zásobárny dolů do vsi a naházíš ho do řeky.
6: Akhu Tenpa svěsil hlavu a dělal nešťastného.
5: Ale ve skutečnosti chtěl právě toho dosáhnout. V královské spižírně pak nabíral z másla vědro za vědrem a nosil ho do vsi. Jenže ve skutečnosti odnášel máslo jačí, protože to je ze všech druhů másla nejlepší. A oslí máslo nikdo nikdy nedělal. Proto ho v zásobárně nebyl ani kousek. Akhu si to celé vymyslel. Ve vesnici Akhu rozdal máslo sousedům. Ti se prohýbali smíchy, jak Akhu Tenpa krále doběhl. A král? Ten, když viděl, jak málo másla mu zbylo, usoudil, že máselná daň je k ničemu a ještě ten den vyhlásil, že ji ruší.
7: Kohoutek po dvoře běhá, slepičku k sobě volá. Pojď sem ty, slepičko, budeš mít vajíčko, ráno raníčko.
8: Piggy vtip.
9: Potkají se dvě myši. Představ si, že mám nového přítele. Tady mám jeho fotku.
10: Vždyť je to netopír.
9: No vidíš. A mě přesvědčoval, že je pilot.
11: Cipísek pobyl doma sotva pár dní a řekl,
8: Už se mi zase chce do světa. Manka ho dovedla k prutu divizny. Já nevím, Cipísku, co tam pořídíš. Vždyť divizna má hlavu ještě pořád výš než ty. Rumcajs to poslouchal, zasmál se do vousu a povídá, jen ho, manko, nech, mému synkovi nesmí být svět pro strach. A tak se Cipísek vypravil. Šel a šel, až přišel na udupanou louku u Jičína. Všude tam bylo plno vojáků, troubili a bubnovali, naládovali pušky a vystřelili. Uprostřed louky stál stan. Bydlel v něm generál, měl modré kalhoty a bílou kazajku a na klobouku nosil kohoutí ocas. Ten generál každou chvíli vyšel ze stanu a zavolal na vojáky.
11: Mám radost, že tolik střílíte a bubnujete!
8: Pak se vrátil do stanu a posílal na všechny strany vyzvědače, aby vyzvěděli, jestli nepřítel přijde od Kbelnice nebo od Kopídlna. Nikdo mu to nedokázal povědět. Generál si koulel zlatým knoflíkem, ale jednou mu to vyšlo tak a podruhé zas naopak.
11: A potřeboval bych šikulku, co by nakoukl do nepřátelských lejster a přišel mi to říct.
8: Vzdychal generál, až se mu čeřilo kohoutí peří na klobouku. V tom tam přijde Cipísek a povídá, ten šikulka jsem já. Generál si luskl prsty.
11: Víš co, já to s tebou zkusím.
8: Odvedl Cipíska do stanu, kreslil bílou křídou na černou tabuli a k tomu vykládal.
11: Tuhle je řeka a tuhle je les. A v tomhle údolí leží nepřátelské vojsko. Uprostřed vojska je stan s praporkem a v něm stůl s lejstry. Někde v těch lejstrech je napsáno, jestli na nás maršálek přijde útokem od Belnice nebo od Kopilna. A ty tam doskočíš a vyzvíš to.
8: Generál dopověděl, česal si kartáčem peří na klobouku a Cipísek šel. Kam jdeš, Cipísku? Volali na něho vojáci. Kam mě poslal váš generál? Odpověděl Cipísek a vojáci vzdali čest a ustoupili mu z cesty. Jak říkal generál, musel Cipísek nejdřív přes řeku, protože měl bukovou kazajku a kalhoty z dubové kůry. Přeneslo ho to jako loďka na druhou stranu. Prošel lesem a už tam byl. V tom údolí, kde leželo cizí vojsko. Jak byl Cipísek maličký, jen se mihl nepříteli před očima a zastavil se až ve stanu s praporkem. Stojí tam u stolu s lejstry maršálek. Na čáce má krocaný ocas, pořád bere se stolu lejstro a pořád jen to jedno lejstro, čte si v něm, kroutí hlavou a vzdychá. To bude to lejstro, kde je napsáno, co chce vědět náš generál v Jičíně. Pomyslel si Cipísek. A když se maršálek otočil, popadl lejstro a utíkal s ním rovnou zpátky do Jičína. Tady je ten papír, řekl generálovi. Generál nejdřív dal vystřelit z kanónu Cipískovi na slávu, rozložil si lejstro před očima a povídá,
11: to jsem zvědav, jestli to bude od Kbelnice nebo od Kopidla.
8: Sotva dočetl, zaklel, jako když třískne hrom a potom si vzdychl.
11: Všecko je prohraný.
8: A dupl si na Cipíska.
11: Co si mi to přinesl?
8: Ono v tom lejstru bylo napsáno. 2 libry masa na polívku, za 3 krejcary zeleninu, 0,5 libry nudlí a 1/4 lotu soli.
11: To má být bitevní lejstro!
8: Rozkřikl se generál.
11: Ty věci měl maršálek nakoupit maršálici na polívku. Ale on zapomněl a proto tolik vzdychal.
8: Když se Runcaj s Mankou v lese Řáholci od Sojek dověděli, co za Cipísek vyvedl, vypravil se Runcaj s generálovi a povídá mu,
11: půjčte mi kanón, já tam střelím, ustřelím maršálkový krocaní ocas z klobouku a on už si rozmyslí, táhnout na Jičín. Jak bys tam mohl střelit?
8: Odsekl generál.
11: Když nevíme, jestli je maršálek u Kbelnice nebo u Kopidla.
8: No kanón Rumcajsovi nepůjčili. A bylo nejhůř, ale nakonec to všechno napravila Manka. Navařila hrnec hovězí polívky a donesla ji maršálici. Maršálice maršálkovi poručila, veď se bude obědvat. A tak maršálkovic obědvali, pak si maršálek musel zdřímnout a už byl čas k večeři. Po večeři šli spát Ráno se nasnídali, ale už zas, aby obědvali. No a k válce se nedostali. A proto tenkrát nepřišlo na Jičín vojsko a...

0: cvičením a jdeme na to!
1: Ahoj, děti! Dnes cvičíme s Hankou Kynichovou a já mám v kapse víček!
2: A to je moc dobře, děti, já vás taky zdravím. My si totiž dnes budeme hrát na gymnasty a gymnastky. A jak už říkal Piggy, budete potřebovat míček.
1: Ten mám, vytahuju míček.
2: Piggy, myslíš si, že každé dítě má doma míček, anebo si ho bude muset teď rychle vyrobit?
1: Oje, Hanko, já myslím, že míčku má každý doma dokonce několik, ale možná, že když řekneš návod na vyrobení míčku, že by se to docela hodilo.
2: Táta se určitě nebude zlobit, když mu teď seberete včerejší noviny a uplácáte si z nich míček, protože v těch novinách určitě není nic podstatného, co by mu mělo chybět.
1: No, jestli jsou včerejší.
2: A jestli máte doma izolepu, tu budu mít určitě starší brácha v penálu. Tak ten míč olepíte tou izolepou a máte krásný balón, s kterým můžete teď pracovat.
1: Je, víš co, já jsem jednou viděl, že se dávají takové malé gumičky, ne do vlásku, ale že se motají kolem toho papírku a namotá se jich tolik, že si uděláš hopíka.
2: Výborně.
1: A on opravdu skáče.
2: Dobrý nápad. Takže děti, buď teď rychle utíkejte a najděte si ve svém pokojičku míček, protože ho budeme potřebovat, a nebo si do příště takový vyrobíte. Ale v každém případě, Piggy, my teď budeme s tím míčkem cvičit.
1: Jú, jak se cvičí s míčkem?
2: No, s míčkem se cvičí třeba tak, že si ho chytíme do pravé ruky.
1: Je lžícová ruka.
2: Lžícová ruka. A přes hlavu si ho přehodíme, hop, do levé ruky.
1: Hanko, nechytil.
2: Jejda, no tak nic, tak se musí Piggy teďka ohnout pro ten míček. A
1: mám.
2: Už si ho příště rozmyslí, aby ho nechytil, takže děti, připravte se, stáhněte půlky k sobě, zatáhněte bříška, máte sražené kotníky a kolena u sebe.
1: Já mám sražené úplně všechno, když jsem zatáhnutý.
2: Tak pozor, máš míček v pravé ruce, děti, vy také, hop, a přehodíme do levé. Výborně, Piggy drží míček, nespadl mu, a teď z té levé ruky, pozor, a s malinkým podřepem, to znamená, že pokrčte děti kolena, Piggy pokrč kolena, pérujeme v kolenou, až řeknu teď, tak vyhodíme míček z levé do pravé,
1: hop,
2: přehodíme. Je, zase to Piggy mu spadlo. Nevadí, já pevně věřím, že vy doma jste šikovné a že to je teď zvládneme naposledy. Pozor, držíme míček v pravé ruce, pérujeme v kolenou, a držíme.
1: No tak. Já zas vedle, ale to nevadí, já to nevzdám, já budu trénovat.
2: Prosím tě, Piggy, vůbec nic se neděje, když vám míček spadne, ale teď budeme chytat raději míček s obou rukou do obou rukou.
1: To půjde líp.
2: Držíme si pořád kotníky a kolena u sebe, pérujeme. Míček máme položený na kolenou a očima ten míček při vyhození budeme sledovat. Pozor, vyhazujeme míček, hop, díváme se za míčkem a znova ho chytíme. Piggy drží míček, já mu tleskám i vám, děti. Vám, kterým to spadlo, dáme radši ještě jeden trénink, takže držíme míček v obou rukou, pérujeme v kolenou. 3, 2, 1, vyhodí míček a chytím. Piggy drží míč, super. Děti, já pevně věřím, že se vám to povedlo. Kdybyste chtěli zkoušet těžší variantu, tak to můžete znáročnit třeba tím, že když vyhodíte míček nahoru, dvakrát pod ním tlesknete a znova míček chytíte, tak je to úplně...
1: Dvakrát. Já myslel, že jednou je hodně.
2: Jednou je dobrý, dvakrát je těžší a potom já, když mám trénink se svými dětmi, tak my pod tím míčkem tleskneme i třikrát a pomalinku přecházíme do dřepu.
1: No to jste tryskáči, ale jestli stíháte třikrát.
2: Ale to my všechno děti společně nacvičíme. Já se teď s vámi rozloučím a budu se na vás těšit zase někdy příště.
1: Míček je prý.

0: liška a vinice. Před velkou vinicí stanula hladová liška. Při pouhém pomyšlení na sladké hrozny se jí zbíhaly sliny, ale vinice byla obehnána vysokou zdí a ať se liška snažila sebevíc, zeď přelézt nedokázala. Liška bezradně obíhala kolem vinice. Pojednou si všimla, že ve zdi je nevelký otvor. Hned se jim pokusila protáhnout na druhou stranu, jenže díra byla příliš úzká. Co bych se honila za potravou, řekla si liška. Počkám, trochu zhubnu a až se do vinice dostanu, najím se dosyta. Liška nejedla a nepila celé 3 dny. Její boky se zúžily a liška pak dírou lehce prošla. Jen se octla uvnitř vinice, začala trhat hrozny. Polikala jeden za druhým. A teprve, když měla břicho plné k prasknutí, chtěla z vinice odejít. Liška však špatně počítala. Zatímco otvor ve zdi zůstal stále stejně velký, její tělo stloustlo. Liška v díře uvázla a nemohla se z vinice dostat. Co liška udělala? 3 dny nesnědla jediné sousto. Zhubla a potom už bez potíží vyšla z vinice ven. Vinice, vinice, řekla liška roztrpčeně. Jak jsi krásná na pohled a jak chutné jsou tvé plody. Prospěch však z tebe není žádný. Hladová jsem k tobě přišla a hladová od tebe odcházím. Ani s člověkem tomu není jinak. Nahý na svět přichází a s prázdnýma rukama ho zase opouští.
1: Tiki kalendář! Dnes je 11. října a kdo má svátek?
2: Svátek má Andrej.
1: Andrej?
2: Andrej je vlastně jinak řečeno Ondřej.
1: Od kterého?
2: A ten pochází z řeckého slova, které znamená odvážný a statečný muž.
1: Andrejové, přejeme všechno nejlepší a buďte doopravdy odvážní a stateční, jo?

0: Maničko, Maničko, vstávej. Halo, ospalče, no tak, bude to.
1: Když babiko, mě se dneska nechce vstávat.
0: Ale jdi, vždyť už je 10 hodin.
1: Teprve, no tak ještě chvíli, jo.
2: Už ani minutku, čeká na tebe spousta práce. Koukni.
0: Nesu ti vajíčka.
2: Nejvyšší čas, abys namalovala ty nejkrásnější kraslice.
1: Teď?
2: No, ani se nenaděješ a Hurvinek si přijde pro koledu. Tak šup, šup, šup, šup, vstávej.
1: Ale ne, to je už tohle ta hloupá pomláska, kdo si tohle vymyslel.
0: Ale co je na ní hloupého? Je to starý lidový zvyk, že mládenci našupají děvčata.
1: No, a ta je za to ještě obdarují, to je teda pěkný zvyk, to je spíš zlozvyk.
2: Ale nebrble, jadej se do díla.
0: Přece bys Hurvinkovi neskazila radost. Těší se na tu pomlásku už celý týden.
1: Tak tomu věřím. Jak znám Hurvinka, tak mu nic neudělá takovou radost, jako když mě může beztrestně seřezat.

0: jsem se. Konečně tu máme milované Velikonoce. Už se těším, jak máničce protře po sukni. Jenže ouha, chtělo by to koupit po mlásku. Takže, milé prasátko, kde pak tě mám? A tady jsi. A co se dá dělat, došlo i na tebe. Tak se ukáž, kolik korunek máš v bříšku. Koruna? Za fraporte to jsem si moc nenašetřil. Za korunu mi nikdo pomlásku neprodá. A mám po koledě. No co, stejně je to jen takový hloupý zvyk. No jo, ale mánička se určitě tolik těšila, tak jí to nemůžu udělat. Hurvínku, hurvínečku, mysli ty kluku chytrá. Jopi, no jistě, mě nic nezaskočí. Z čeho je pomláska? No přece z vrbového proudí, takže teď jen najít vrbu a pomlásku si vyrobím sám. Teda, ono se řekne najít vrbu. Tady ve městě to není vůbec lehký úkol. Že bych místo pomlásky našupal máničce koštětem? I ne. Je, mám štěstí. Tady za plotem v zahradě je krásná vrba. Tak, chlapče, plot, ne, plot, mánička mi za to stojí. No prosím, to bude pomláska jedna báseň.
1: No počkej ty, uličníku, co tam rveš to proutí?
0: No tě prsk.
1: Já ti dám krát z mé zahradě.
0: Rychle pryč, mizím.
1: Roku, vem si ho.
0: Já pomoc. Úkladná vražda.
1: Máš štěstí, přes ploty se neleze. A příště si nech zajít chuť na podobné nezvané návštěvy.
0: Tak to vám můžu slíbit. Do příštích Velikonoc mě neuslyšíte. Jau. Koleno mám rozbité. Ale hlavně, že se proutí, nic nestalo. Máničko, Máňulinko, chystej se. Máš se na co těšit.

0: Hady, hady, doprovody, dejte vejce malovaný.
1: Já, Orvíku.
0: Nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý. Slepičko, vám jsme se jiný. A to máš.
1: Já.
0: A to máš.
1: Já máš.
0: A ještě jednou.
1: To mi dám nech už toho. Tady máš ty kreslice.
0: Já, dík. Ty jsou pěkné.
1: Je jo. Sama jsem je malovala.
0: Ukáž. Je, co to?
1: No ne.
2: Máničko, ty jsi tomu dala. Ty jsi ta vajíčka zapomněla nejdřív uvařit.
1: Já jsem taky nešťastná. Ne.
0: Máni, nebůl. Já jsem letos taky nedopadla nejlíp. Koukni se na moje koleno.
1: Ukáž. No, nazdar.
0: No, a co teprve, kdybys viděla moje pozadí? Tam, co se sedí.
2: No, jak tak na vás, děti, koukám, tak nevím, kdo z vás dvou vlastně dostal na mrskáno.
1: Já.
0: I já.
1: No, a já se ke všemu ještě držela úplně zbytečně. A přitom se mi letos ty malovánky tak úžasně povedly.
0: A já se zase úplně zbytečně dřel s tou pomláskou. Nevykoledoval jsem si dočista nic.
1: No kdo že ne? A co ta ošatka plná vajec?
0: Vlastně máš pravdu.
1: No?
0: Já mám vejce na měko docela rád. Joj, teče to. Nechápu, proč ty slepice snáší ta vejce tak přeplněná.
3: Počkej, Hurvinku, to nejes. Ta vejce nejsou na měko, ale syrová.
0: Já vím, jen jsem chtěl udělat máničce radost.
4: Hodí, hodí, doprovodí.
3: Paní Katko, dejte mi vejce malovaný.
2: Pepo, to je překvapení.
5: Počkejte, ale kde jste nechal pomlásku, no?
3: Mně stačí tady vařička.
4: Yeah.
3: A šup. A šup.
2: Dost.
3: A šupla.
2: To stačí.
3: Kdypak, nepřistanu. Dokud nedostanu sladkou odměnu. A šup.
2: Pepo, dost, ale musím se přiznat. Já na vás koledou dočista zapomněla.
3: Ano?
2: No, ale počkejte, nesmutněte, mám nápad.
3: Ano?
2: Upeču vám z těch máničiných kraslic velikonočního beránka.
1: Ano!
3: Tak to jo.
2: Panstvo, už se to nese.
0: Taky se mi už zbíhají sliny.
2: Tady ho máte, beránka.
1: To je vůně.
3: Řeknu vám, paní Kateřino, ten se vám opravdu povedl.
1: A jak by ne, když je z mých kraslic,
0: které jsem já vykoledoval.
2: Tak dost řečí a dobrou chuť.
3: Dobrou
0: chuť.
1: Musím uznat, bábinko, že na těch velikonočních zvicích přece jen něco je.
0: No bodejť, takže šťastné
3: a veselé
1: Velikonoce.
6: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: byli dva nevlastní bratři. Starší Štěpán byl bohatý, protože zdědil po tátovi statek, za to mladší bratr neměl skoro nic. Ale protože nemohl nikam jít, zůstal u Štěpána za podomka. Jedl, co mu kdo dal, a že chodíval i v obnošených ženských šatech, všichni málem zapomněli, že se jmenuje Janek, a říkali mu prostě Barborko. Barborka byl však chlapec veselý a měl život tuze rád, a tak se proto oslovení ani nezlobil. Jednoho dne si zavolal Štěpán bratra k sobě a poručil mu.
1: Půjdeš do hustého lesa trávu sekat a neopovažuj se přijít před večerem.
0: Co to je za hloupý nápad jít na trávu do lesa, řekli byste si možná. Jenže Štěpán už byl takový. Vymýšlel pro svého nemilovaného bratra ty nejnemožnější úkoly, jen aby se ho zbavil, jen aby ho potrápil. Dobře také věděl, že se o zdejším lese vyprávějí podivné a strašidelné historky. A tak si asi myslel, že Barborku popadne nějaká příšera a na dosmrti bude od nepohodlného bratra pokoj. Barborka byl zvyklý poslouchat a tak jen pokrčil rameny, popadl kosu, do kapsy schoval červené jablíčko ke svačině a vyrazil do lesa.

0: Ačkoliv byl krásný a teplý letní den, sotva Barborka vkročil do lesního houští, ovanul ho skoro mráz. Pod nohama křupaly větvičky, v dálce smutně a táhle zahoukala sova. Po nějaké trávě však ani památky.
1: No co? Na chviličku se posadím, odpočinu si a rozmyslím, co počít.
0: Jak si řekl, tak i udělal. Sedl si do temně zeleného mechu, ale když se chtěl opřít zády o mohutný strom, který tu rostl, něco se za ním propadlo. A jak se mládenec lekl, spadlo mu červené jablíčko do díry ve vykotlaném kmeni.
1: Pro pána, to jsem tomu dal. Teď budu bez svačiny a dost možná i bez večeře. Co se dá dělat? Budu muset sáhnout do té díry a jablko vytáhnout.
0: Jenže než to stačil udělat, vznesla se kolem divná mlha a zevnitř vykotlaného stromu vynořila se hlava podivného tvora. Zelené vlasy, tváře porostlé starým lišejníkem, zuby z černalé stářím, celý do pavučin zabalený.
2: Jak se opovažuješ rušit můj klid? A proč po mně házíš jablka?
0: Zaskuhrala ta příšera. Barborka se pochopitelně velice polekal, ale hned se sebral a řekl.
1: Omlouvám se, pane, neudělal jsem to schválně. Nešťastnou náhodou spadlo mi jablko do té díry a já ho chtěl vylovit.
0: Ten divný tvor se zatvářil o poznání příjemněji a řekl smířlivě.
2: No dobrá, věřím ti. Konec konců znám tě, Janku, a vím i, proč jsi přišel. Tvůj nadutý bratr tě poslal do lesa trávu sekat.
1: Ale vždyť on není tak zlý, pane.
2: I jen se ho...

0: Nezastávej,
1: zamračil se ten tvor.
0: Neboj se, ale tvé jablko ti podám. Chvíli počkej.
2: Pak střepatá hlava na okamžik zmizela a když se opět vynořila, podával lesní muž Barborkovi jablko, celé rubíny posázené, tak svítící, až se před očima dělaly mžitky.
3: Ale pane, to není moje jablko. Vždyť já měl docela obyčejné, červené. Tohle bych ani jíst nemohl.
2: Lesní mužík se zasmál a řekl.
0: Pravdu máš, Janku. To byla jenom zkouška. Jistě, že to není tvoje jablko. Vidím, že nejsi chamtivý a hloupý. Vrátím ti nyní to, co jsi doopravdy ztratil, a navíc přidám i rubínové. Jistě ti přijde k užitku. Ale k mému stromu už se nikdy nevracej. Nemám rád, když mě lidská čelátka zbytečně ruší.
2: Než stačil překvapený Barborka poděkovat, po lesním mužíkovi se země slehla. Zůstaly tu jen dvě jablka. Jedno červené a jedno rubínové.

0: S veselou se vrátil Barborka na statek a hned všem na potkání vyprávěl, co se mu přihodilo. Každý se tuze divil vzácnému daru, který chuďas dostal, ale protože byl Barborka oblíbený a každý ho měl ze srdce rád, všichni mu to přáli. O nenadálém bratrově štěstí se záhy dozvěděl i Štěpán. Okamžitě byl sama zvědavost a tak si dal Barborku k sobě zavolat a pravil.
1: Nařídil jsem ti, že se nesmíš do večera z lesa vrátit a ty sporušil můj příkaz. Odpustím ti to však, pokud mi ukážeš, co jsi dostal. Zaslechl jsem totiž zajímavé věci.
0: Dobrosrdečný Barborka bratrovi všechno popravdě vypověděl, i rubínové jablíčko mu ukázal. Štěpánovi zasvítili oči chamtivostí a hned se mu v hlavě vylíhl plán. Poslal Barborku pryč a pak, aby ho nikdo nespatřil, převlékl se za nuzáka do potrhaných šatů, hodil si přes rameno kosu a do kapsy schoval jiné červené jablíčko. Nikým neviděn a nepozorován, vyplížil se ze statku a rovnou čarou do hustého lesa. Vykotlaný strom našel celkem snadno, protože mu Barborka vše dopodrobna popsal. Vypadalo to tu tajemně a divně. Ale Štěpán se rozhodl, že vykoná, co si přece vzal, a tak na nic nedbal. Kosu zavěsil na nejbližší větev a červené jablíčko hodil do vykotlané díry. A hned začal bědovat a naříkat.
1: Ach, to je smůla, teď budu bez večeře.
0: Plakal na oko a čekal, co se stane. Netrvalo dlouho a z hlubin země vynořil se lesní muž, celý zahálený a pavučinami opletený. Štěpán se v první chvíli polekal, ale i hned se dal zase do pořádku, pamětliv svého prohnaného plánu.
2: Dneska se s lidskou žouželí dočista roztrhl pytel a ještě po mně neustále jablka hážou a pokoj mi nedají. Co tady pohledáváš?
0: Štěpán začal koktat jakousi historku o sekání trávy v lese, ale ten podivný tvor ho zastavil.
2: Zadrž, nechce se mi tvoje hloupé řeči poslouchat. Znám tě, Štěpáne, a také tobě přinesu jablko, jako Jankovi nedávno. Jen měj chviličku strpení.
0: Štěpán se nemálo divil, že ho mužík zná. Brzy mu lesní muž podával ztracené jablko. Ale ke Štěpánovu překvapení nebylo vůbec rubínové, ale to jeho docela obyčejné červené.
2: No, vem si, co ti patří a jdi. Pěkně jdi, odkud jsi přišel.
1: Tohle není moje jablko.
0: Zmohl se konečně hamižný Štěpán na odpověď a ani trošku se přitom nezačervenal. Mužík pozvedl huňaté obočí a řekl.
2: Že není? To se tedy divím, ale budiš. Podívám se znova.
0: Když se pak opět vynořil, podával Štěpánovi jiné jablko. Rubíny posázené a tak blízkavé, až se před očima jiskřilo.
1: Ano, ano, to je moje jablko.
0: Zajásal Štěpán a hned po něm ruku natahoval.
2: Jak myslíš, Štěpáne? Je-li doopravdy tvoje, musíš si pro něj přijít až sem, za mnou.
0: Štěpánovi chtivost tak zatemnila mozek, že přestal myslet na možné nebezpečí a hrnul se vpřed, jen aby už po té drahocenosti sáhl. Jenže v tom šup a lup lesní muž ho stáhl naraz k sobě do díry. A Štěpán ani nestačil vykřiknout. Už po něm nezbyla ani památka. Brzy pak nastal večer a přišla noc a celý statek se začal schánět po svém hospodáři. Jenže marně. V domě nebyl, na poli také ne. Janek Barborka měl o bratra skutečný strach a proto vypravil několik lidí s pochodněmi i do hustého lesa, aby se po něm poohlédli. Ale ať hledali sebe lépe, všechno bylo marné. Když se pak ani druhého, ani třetího dne Štěpán neukázal, ba ani za týden se nevrátil, poznal Barborka, že se mu stalo něco zlého. Z dobrého srdce bratra oplakal, i když ostatní lidé ze statku si leda oddychli, že přišli o zlého pána. A aby bylo spravedlnosti učiněno zadost, stal se Barborka hospodářem. Brzy se začal do normálních mužských šatů strojit, takže byl z Barborky opět Jankem. A všichni ho měli rádi, protože zůstal navždy stejně skromný a stejně laskavý, jako byl dříve. Rubínové jablko pak nechal vystavit každému na oči, aby kdo chtěl, mohl se pokochat pohledem na něj. Ale do hustého lesa, tam k tomu vykotlanému stromu, už jak živ nohou nevkročil. Splnil, co slíbil. Štěstí se totiž nemá pokoušet dvakrát.

0: Jedničku. Šedá myš. Malá šedá myš ve sklepě má skrýš. Do zahrádky vyjde vrátky a pak neví kudy zpátky. Hopsa hejsa, hopsa hejsi a ty v kole taky nejsi.
1: A teď ještě jednou.
0: Šedá myš. Malá šedá myš ve sklepě má skrýš. Do zahrádky vyjde vrátky a pak neví kudy zpátky. Hopsa hejsa, hopsa hejsi a ty v kole taky nejsi.
1: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: dost často vůbec nenapadne. A někdy ani zdaleka. A svěřit to i třeba krávě, dopadlo by to podobně. Z čehož je vidět, jak je správné být si sám sebou osobně.
1: Jsem druhý měsíc prázdnin, ale už osmý v ročním koloběhu. Jmenuji se Srpen a budu vám vyprávět pohádku o kropenaté slepičce a koroptvých kuřátkách.

0: Rok co rok, když už se jaro všude pevně usadilo a ledoví muži utekli s nepořízenou, vynesl dědeček z komory proutěnou posadu, vystlal jí loňskou slámou a babička do ní naskládala ta největší vejce z loňské snůžky. Však už se její kvočna nemohla dočkat. Vklouzla do posady, opatrně se usadila na vajíčka a prosím, nerušit. Dědeček s babičkou chodili kolem ní, divné po špičkách, čas jim neutíkal, sotva se loudal. Až jednou ráno, konečně, místo bílých vajíček, to byla kupa žlutých kuliček. Z hebkého chmíří jen zobáčky vykukují, pípají, piští, mají se k světu. Tak vás u nás pěkně vítáme, řekla babička. A koukejte růst, přidal se dědeček a hned přinesl větší posadu, aby měla kuřátka, jak porostou, dostatek místa. Čas, jako by se právě vzpamatoval, dal se do běhu. Kuřátka už nebyla žlutá jako pampelišky, ale bílá jako třešňové květy. Jenom jedno mělo peříčka světlounce hnědá jako vrabčáci a ještě k tomu kropenatá, jako kdyby na ně naskákali pyhy. Umouněnec, pyhoun, posmívala se mu ostatní kuřátka a nechtěla si s ním hrát. Marně jim maminka kvočna domlouvala. Vždyť to chudátko uklovají, naříkala babička. To proto, že má jiné peří, usoudil dědeček, protože znal svět. Takovou špatnost já trpět nebudu, zlobila se babička. Až vyroste a bude snášet vejce, nasadíme je pod kvočnu a budeme mít kropenatých kuřat celý houf. To ale slyšela stará zlá slepice a hned svolala ostatní. Na našem dvoře jsou odjakživa jen a jen bílé slepice, kdákala vztekle. Každé vajíčko od té šeredy zničíme. Slepice poslechly. Hlídali kropenatou slepičku jako ostříži a sotva snesla vajíčko klov klov a v trávě po něm zůstaly jen skořápky. To má určitě na svědomí lasička, zlobila se babička. Kde pak lasička? Ta se ve dne na dvůr neodváží, mínil děda. Nic bych za to nedal, že za to můžou naše slepice. Jednou večer, když babička svolávala slípky do kurníku, kropenatá mezi nimi nebyla. Že by se zaběhla, divila se babička, ale dědeček věděl své. Nezaběhla. Odešla a ani se jí nedivím. Všude jinde jí bude líp. Zatím kropenatá slepička šla, kam ji nohy nesly, a bylo jí smutno. V tom zaslechla žalostné pípání. Na kraji pšeničného lánu naříkal houf koroptvých kuřátek. Co pak se vám stalo? Řekla slepička. Naši maminku střelil myslivec, pláče nejstarší kuře. Jestli chcete, já se o vás postarám, řekla slepička a koroptví kuřátka se zaradovala. Už nejsou sirotečci a kropenatá slepička je zase šťastná, že má svoje kuřátka. Čas běžel, po jaru přišlo léto a tak se jednoho dne babička s dědečkem vypravili na houby. Když docházeli k pšeničnému poli, babička vykřikla: Dědečku, vidíš to, co já? A dědeček viděl. Naproti ním kráčí jejich kropenatá slípka a s ní houf koroptvých kuřátek, vlastně teď už mladíků a slečen. To bylo najednou radosti a povídání. Až nakonec babička řekla: Víš co, slepičko, až ti děti trochu povyrostou, vrať se k nám, budu mít pro tebe překvapení. A bylo to panečku náramné překvapení. Na dvoře pobíhaly slepice bílé, strakaté i kropenaté a na plotě se naparoval kohout s peřím jako duha. Příští jaro vyvedla kropenatá slepička poprvé svá vlastní kuřátka. Byly to veselé barevné kuličky a měly se čilek světu. Vidíte, vidíte? Pokývala hlavou babička, když jim sypala zrní. Kdyby nebylo kropenaté slepičky, nebyl by náš dvůr jako louka v létě, ale jako zahrada pod sněhem. Možná, že bychom ani nevěděli, o kolik krásy jsme přišli, dodá dědeček a všichni kolem mu přikyvovali. A proč? Protože zmoudřeli.
1: Piggy reklama!
2: Prasátko Piggy vás zve do kina na nový animák Pejsek Fešák.
1: I ten nejškaredější pes na světě má právo být šťastný a mít svou vlastní rodinu. Dokáže překonat překážky a zazářit.
2: Vyhraj filmový balíček právě teď na Piggy.cz. Film Pejsek Fešák v kinech od 15. října.
3: Vasilisa, dcera kněze. Ruská pohádka. V jedné zemi, v jednom království, žil kněz jménem Vasil, který měl dceru Vasilisu. To děvče nosilo mužské kalhoty a vestu. Jezdilo na koni, střílelo z ručnice a vůbec dělalo všechno, co děvčata nedělají. A tak jen pár lidí z okolí vědělo, že je to dcera a ne vzpurný syn. Ti ostatní volali na děvče Vasile i proto, že Vasilisa pila vesele vodku. A to se také, jak známo, u dívek často nevidí. Jednou zabloudil do té země král. Byl na lovu a Vasilisu potkal s puškou v lese.
4: Kdo je ten mladý muž?
3: Zeptal se jednoho ze svých sluhů. Sluha byl náhodou ze stejného kraje, znal kněze i jeho dceru a proto odpověděl:
5: Výsosti, to není muž, ale děvče. Je to dcera kněze Vasila a jmenuje se Vasilisa.
3: Král mu nevěřil. Vrátil se domů a napsal dopis. Požádal v něm kněze Vasila, aby poslal svého syna na zámek, že by s ním rád poobědval i vodky popil. Potom se vypravil za malou, starou čarodějnicí, aby mu poradila, jak jednoduše pozná, zdali ta jeho návštěva je žena anebo muž. A malá čarodějnice řekla:
6: Pověs na stěnu vyšívací rám a hned vedle pušku. Pokud tvá nevěsta je Vasilisa Vasilijevna, sáhne zaručeně po rámu s výšivkou. Ale pokud je to Vasil Vasiljevič, popadne určitě pušku.
3: Král vyslechl její radu a nařídil sloužícím, aby zavěsili v hodovním sále na zeď vyšívací rám a ručnici. Když dopis přišel, kněz se vylekal, ale Vasilisa šla klidně do stáje, osedlala si šedého koně s šedou hřívou a vyrazila ke královskému paláci. Král ji přivítal. Vasilisa se přežehnala křížem, uklonila se na všechny čtyři strany, jak to předpisoval mrav, a pak vstoupila za králem do paláce. Stůl už byl připraven. Vasilisa usedla proti králi a hned se pustili do vybraných lahůdek, perlivých vín, a studené vodky. Po obědě si Vasilisa všimla vyšívacího rámu na zdi a obrátila se na krále.
6: Co je to za hračičku výsosti? To v domě mého otce nemají taková ženská fidlátka místo.
3: Potom králi poděkovala za přijetí a skočila na koně. Král se nedozvěděl, zdali je to děvče a nebo muž. Už za dva dny dostal kněz nový dopis. Výsost zvala zase jeho syna na oběd. Kněz se vylekal, ale Vasilisa šla klidně do stáje a osedlala svého šedého koně s šedou hřívou. Král ji vlídně přijal. Vasilisa zdvořile poděkovala, přežehnala se křížem, uklonila se na čtyři světové strany a král ji uvedl ke stolu. Tentokrát mu malá čarodějnice poradila něco jiného. Řekla, aby dal k obědu uvařit kaši a hodil do ní hrst perel. Pokud je stolovník žena, určitě si perly schová. Pokud je to muž, hodí je pod stůl. Přišel čas oběda. Král si posadil Vasilisu po pravici a začali pít těžká vína a studenou vodku, jíst paštičky a ryby. Kaši přinesli sluhové až nakonec. Vasilisa si nabrala plnou lžíci, ale sotva objevila perlu, mrštila lžící s kaší i s perlami pod stůl.
6: Co je to za smetí v té kaši, výsosti? Do domu mého otce takové ženské cetky nesmějí a tady se podávají k jídlu.
3: Potom se s králem uctivě rozloučila a tryskem zmizela. Král zase nepoznal, co si přál tolik vědět. Je to děvče nebo muž? Navštívil znovu malou čarodějnici. Do třetice mu poradila, aby dal připravit horkou lázeň.
6: Pokud je to děvče, zaručeně odmítne jít do lázně s tebou.
3: Řekla a královi se ta rada zamlouvala. Vrátil se do paláce a hned napsal dopis, ve kterém kněze žádá, aby k němu pustil svého syna. Vasil se vylekal, ale Vasilisa se smála. Osedlala šedého koně s šedou hřívou a pobídla ho ostruhami. Král ji uvítal před bránou. Do zámku vešli po rudém koberci. Stůl už byl prostřený a na něm plno lahůdek, vína a vodky. Po obědě král povídá.
4: A teď bychom si, milí Vasile, měli spolu dát horkou lázeň v páře a vymrskat se vrbovými proutky.
3: A Vasilisa odpověděla.
6: Já si na koupání moc nepotrpím, ale horká pára a vrbové proutky, to je něco jiného.
3: Zatímco krále pomalu a obřadně v předpokoji odstrojoval komorník, vběhla Vasilisa do koupele. Z lázně vyklouzla dřív, než tam vstoupil král. Ještě stačila napsat vzkaz a přikázat sluhovi, aby jej výsosti předal. Na lístku stálo.
6: Ach, králi, ty jsi orel, který nedokáže chytit hrdličku ve vlastní zahradě. Vždyť já nejsem Vasil Vasiljevič, ale Vasilisa Vasiljevna.
3: A co král? Už se z hanby neozval. A tak se nedozvěděl, že Vasilisa byla nejen chytré, ale i moc hezké děvče. A co Vasilisa? Někdo tvrdí, že tady pohádka nekončí. Prý přišla k rozumu a poznala, že děvčeti spíš sluší sukně a jemné způsoby než mužské kalhoty a rajtování na koni. A tak prý pověsila kalhoty ve stáji na hák a vyšla si v květovaných šatech na rozkvetlou louku. A tam potkala urozeného mladíka. A co bylo dál? Co by bylo? Svatba přece.

0: Počkej.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

0: Piggy vtip.
1: Před samoobsluhou stojí Bulldog a kouká na kluka.
2: Malý Jirka nemá co dělat a tak se na psa strašně šklebí.
1: Jirko, co na toho psa děláš? Okřikne ho maminka.
3: Ale mami, on začal, ohradí se Jirka.
0: Bulldog, to je takový známý mračoun.
4: Výkupné nebo přijímací zkouška? Pan Vavřinec se včera v noci nemýlil. Ten pocit, že ho někdo sleduje, byl oprávněný. Tulamur junior se nemohl smířit s tím, že Hejlík byl pasován na rytíře podvazkového řádu.
5: Jak si vůbec takovou poctu zaslouží? A proč mu Dederon tolik důvěřuje?
4: On té Hejlíkově proměně v lupiče a desperáta ani trochu nevěřil. A teď měl důkaz. Viděl přece jeho přítelíčka, pana Vavřince, jak odnáší pytle. Hned ráno to oznámí, už se nemohl dočkat. Kudla Dederon sice ještě trochu povlával ve svém dudlíkovém opojení, ale tahle zpráva ho vrátila na zem. Zašel se podívat do komory a když zjistil, že celý lup zmizel, začal se chovat naprosto chladnokrevně.
6: No, vidá, juniore, řekl. Teď si dokázal, že ti můžu věřit. S tím zrádcem Hihlíkem si to vyřídím. A ty, jestli chceš, můžeš jít.
5: Kam jít?
4: Vyhrkl Tulík. Takovou reakci vůbec nečekal.
6: Domů přeci.
4: Dederon ukázal ke dveřím.
5: Ale...
4: Začal Tulamur junior větu, kterou nedokončil. To nebylo jenom zklamání, to byl podraz.
5: Já domů nechci,
4: řekl zarputile jako malý kluk.
5: Už nejsem malej, mně se to líbí.
6: Tak chlapečkovi z bohatý rodiny se u nás líbí. Chtěl by mít propíchnutý uši, žít jako psanec,
4: pitvořil se Dederon, ale přestal, když Tulamur junior řekl hlasem, jakým se skládají přísahy.
5: Udělám všecko, co chceš, šéfe.
6: Tak dobrá, můžeš si vybrat. Výkupný nebo přijímací zkouška?
5: Přijímací zkouška,
4: odpověděl Tulamur junior bez přemýšlení. Dederon mu podal ruku.
6: Ale Hihlík se nesmí nic dozvědět. Vlastně vůbec nikdo. Nic si neviděl a nic si neslyšel.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
2: Ahoj kluci a holky.
0: Ahoj, ahoj, já jsem tady taky a je tu se mnou Hanka Kirichová. Piggy zdraví Hanku.
2: Já bych vám hlavně chtěla, já ti samozřejmě děkuju za krásný pozdrav, ale milé děti, představte si, co se stalo.
0: Co se stalo?
2: Já jsem přišla za Piggym a on cvičil.
0: No, to se zase nestalo nic tak úžasného.
2: No, vždycky jsem tě napřed cvičím. Musela vyzývat ke cvičení, no, takže tím pádem jsem tě chtěla pochválit, jak jsi poctivý, ale v každém případě dnes přicházím s tím, abych vám vysvětlila, proč je důležité posilovat zádové svalstvo a to hlavně mezi lopatkami, tedy tomuto svalstvu se říká mezilopatkové.
0: Takže jsme na pískovišti, položíme si vedle sebe dvě lopatky a mezi ně kyblíček.
2: Ale vůbec ne, já se bavím samozřejmě o svalstvu, které najdeme na zádech a proto bych teď poprosila, aby naše děti utíkaly za svojí maminkou nebo za tatínkem, aby je pošimrali na zádech.
0: A kdo pošimrá mě?
2: Nejdříve pošlu děti, aby utíkali za svými rodiči, aby pošimrali na zádech v oblasti mezi lopatkové a pojď sem, Piggy. Já ti teď pošimrám a podrbnu na zádech, aby i ty si věděl, kde je toto důležité svalstvo.
0: Ty lopatky, to znamená, teď mě šimráš mezi takovými dvěma kostmi, co vypadají jako křidílka od andělička.
2: Přesně třeba. Tak, takže ještě chvilinku budu šimrat Piggyho. Je to příjemný, viď? A dost, jdeme do práce. Milé děti, doposud v předchozích dílech jsme se věnovali posilování bříška, tedy jsme na zádech leželi. Tentokrát potřebuju, abychom si lehli na bříška. Ležíte na bříšku? Piggy už se taky položil na bříško. Nohy dejte mírně od sebe a natáhněte nožky, položíte je na nárty, ono to ani jinak nejde.
0: Takže já na kopítka.
2: Ruce si položte vedle sebe na koberec, dlaněmi na zem.
0: Jako když letí raketa.
2: Jako když letí raketa. A teď mě velmi dobře poslouchejte. Zdvihněte hlavu, ramena zatlačte dolů a předkloňte
0: dolů,
2: svoji
0: jako
2: hlavu a chcete se očima dívat pod sebe. Mně by stačilo, kdybyste měli předkloněnou hlavu, koukali jste do koberce a tím pádem já mám jistotu, že už posilujeme svalstvo mezi lopatkami. Ještě držím, ještě držím, ještě držím, děti. A teď, Piggy, zvedněte k tomu i nohy. Hlavu nechejte tam, kde jste ji měli. Koukáte do podložky, koukáte do koberce. Ještě chvilinku vydrž. A všechno položíme na koberec. Tak, jedna důležitá věc. Doufám, že jste při cvičení nevysunuli ramena směrem ke krku, protože to by nebylo vůbec správné. Takže ještě jednou si dáme správný popis tohoto cviku. Piggy leží na bříšku, on totiž ještě nevstal. Piggy leží na bříšku, nohy má mírně od sebe.
0: Od sebe, a?
2: Ruce položený dlaněmi na zem. Teď zdvihá Piggy a vy děti také své záda. Hlavu předkláníte bradou k hrudníku.
0: Ramenka jsou stažená.
2: Zdvihneme ruce nahoru, ramena, a teď to přijde, ramena zasadíme dolů a k tomu zdvihneme nohy a držím 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a položíme. Tak Piggy, co říkáš, cítil jsi svalstvo tam, kde jsem tě před chvilkou šimrala?
0: Já jsem si připadal, jako kdybych byl nějaké vesmírné těleso, které letí až na Venuši.
2: Ano, to si použil krásný příměr. Měli jsme být jako kosmická loď, kosmická raketa. A pokud se vám to podařilo, tak já jsem moc ráda a mám krásný pocit z toho, že jsem vás naučila další cvik na posilování svalstva mezi lopatkami.
0: Tak já si ještě jdu zalítat, jo?
2: Takže Piggy lítá a já se s vámi děti loučím. Mějte se krásně. Ahoj!
0: Ahoj! Na Venuši!
3: Jednou se maková panenka podívala na nebe a povídá motýlu Emanuelovi. Schovej si někam cylinder, za chvíli je tu bouřka. Emanuel líně seděl na konvi na zalívání a jen mávnul ty kadly. Kde pak bouřka? Tak to musím makové pole zalít sama, vzdychla si panenka. A bylo horko, makové korunky vadly. Dojdeš mi aspoň z konví provodu, Emanueli. Jenže motýl Emanuel byl líný zvednout se z konve. Studánka už asi stejně dávno vyschla, řekl. Na nebi se sešly mraky, tmělo se víc a víc, zafoukal vítr, letěly s ním tenoučké slámové sestřičky a volali: už to začne. Aspoň déšť pokropí makové pole, řekla panenka. Ani nekápne, volali slámové sestřičky, jen hrom bude být. Aspoň jisté konve, Emanueli, povídá panenka. Musím zalít pole, než bouřka očesá mákům povadlé korunky. Emanuel líně slezl z konve. Sestřičky ničemu nerozumějí, povídá, a smekl z hlavy cylindr. Za chvíli tu máme déšť jako z kropáče. A jestli lžu, tak ať mi do toho cylindru uhodí hrom. Blesk a rána a Emanuelovi poskakuje v cylindru lesklý panáček, jakoby sestrojený ze samých tenoučkých a leskle žhavých pérek. Přeju romský dobrý odpoledne, já jsem Blesk. Přišel jste tak najednou, šeptla panenka. Emanuel mě přece pozval, jmenuji se Amos. Na A se nadýchnu a na Mos spustím. Panáček se nadýchl a spustil, až lehl Blesk a bouchnul hrom. Motýl Emanuele leknutím sklapl křídla a byl bílý a tenoučký jako papír. Taky maková panenka měla duši stisklou na semínko. To umíte jen takhle rámusit? Šeptla. Ne. Já jsem Blesk pracovitý. Hned se začal ohlížet, čím by panence posloužil. A co všechno umíte, Amosi? Mohl bych vám tu podpálit stromy nebo roštípat skály, kdybyste si to přála, zahromcoval Amos. To si nepřeju, lekla se panenka. Ale dovedl byste spravit konev? Já chtěla zalít makové pole a konev trošku teče. Hned se na to podívám, řekl Amos. Skočil rovnou do konve a za chvíli bylo slyšet, jak volá: opravdu, je tu dírka. Tak ji spravte, Amosi, řekla panenka a kývla na Emanuela, aby šel dál od konve. V konvi to bouchlo, ale ne moc, a Amos vystrčil hlavu. Nezlobte se na mě, ale v konvi jsou už dvě dírky. Tak je spravte, Amosi, řekla panenka. Vy, panenko, nevíte, že já nikdy nic nemůžu spravit? Povídá tiše Amos. Tak, Amosi, tak tu konev rozbíjte a taky už v ní nebude dírka, usmála se na bleskového panáčka maková panenka. Jste moc hodná a máte dobré srdce, řekl Amos a hnul sebou v konvi tak prudce, až se rozletěla, jako by do ní uhodil Blesk. Potom panenka počkala, až jí odlehne v uších a poručila motýlu Emanuelovi. A teď si dojdeš někam vypůjčit konev, u studánky ji nabereš plnou vody a pořádně zaliješ makové pole.

0: Dnes je 11. října a kdo má svátek?
1: Svátek má Andrej.
0: Andrej?
1: Andrej je vlastně jinak řečeno Ondřej.
0: O, tak to jo.
1: A ten pochází z řeckého slova, které znamená odvážný a statečný muž.
0: Andrejové, přejeme všechno nejlepší a buďte doopravdy odvážní a stateční, jo? A posíláme vám písničku.
2: Kdo to chodil po polích křížem krážem, kdo to neležel na břížku u studánky, ačkoliv jindy nebyl jinak ani k vidění, kdo to jindy mlaskal a srkal, kdo to jindy pil, až to čvachtalo a dneska ne. Ovšemže Ondroušek hledal Evelínku a ona jakoby se do země propadla, ale nepropadla se. Měla jen tolik práce, že nevěděla, co dřív. Sisel stloustl a přichystal se k zimnímu spánku. Noru si vyhrabal jako zámeckou komnatu a několikrát se v ní už uložil. Jen abys mě přes zimu nezmrzl, strachovala se Evelínka. Letos určitě nezmrznu, ujišťovali Sisel. Letos mám totiž v pelíšku i prostěradlo. A s monogramem. S jakým monogramem, divila se polní žínka. A jak si k němu přišel? Našel. A je pravé sislí. Je na něm vyšité první sislí písmenko. S? Ptala se Evelínka. S ne, ale F. Asi ho vyšívala nějaká šišlavá vyšívačka. Když někdo šišlá, neříká sisel, ale fisel. Víš? To je určitě opravdické prostěradlo pro sisly. Evelínka se zasnila, protože si okamžitě vzpomněla na šátek, kterým jí Francínek kdysi zafačoval švihnutou nožku. A později do něj zabalil srdce z pouti, jenže to našli myši a vykousali. Vida, jejich šátek a nakonec je z něj sislí prostěradelko. No budíš, myslela si, to je vlastně dobře. Alespoň sislík přes zimu nezmrzne. Sisel se tady zimy nebál. Jen Evelinku poprosil, aby mu vchod do nory důkladně utěsnila hlínou, že by tam jinak táhlo. Jenže pokaždé se znovu prohrabal ven a hop Evelince do klína. Že se ještě naposled pomazlí na dobrou noc. Když sisla nakonec přece jen zavřela, ozvalo se vedle ní:
3: Kruci buci, ty s ním naděláš komedii.
2: Kdo jiný by to byl než Křeček? Byl nenaložený jako vždycky a ani nepozdravil. No a? Zeptala se Evelínka. Vadí ti to? A co vlastně ty potřebuješ?
3: Nevadí mi to. A nic nepotřebuju, vrčel Křeček. Ještě abych něco potřeboval. Ono to takhle nestojí za nic.
2: Tak proč tu vlastně čekáš?
3: Protože už jdu taky přespat zimu. Já přece kvůli tobě nebudu celou zimu vzhůru. Ještě abych byl celou zimu vzhůru, ono to takhle nestojí za nic.
2: Já na tobě nechci, abys byl celou zimu vzhůru, vysvětlovala mu Evelínka. Vlez si do pelíšku a já ti taky zašpuntuju noru.
3: Nevlezu.
2: Musíš, Křečku.
3: Nemusím, nevlezu, vlez si tam sama.
2: Pro Křečky už je čas jít spát. Jestli si tam nevlezeš, tak tě tam strčím.
3: A já tě kousnu, hrozil Křeček. A prsknu na tebe. A dvakrát.
2: Evelínka však vzala Křečka za hřbítek a za zadek a do nory ho strčila. Prskal, krucibucoval, ale ona ho zašpuntovala stejně poctivě jako sisla. A najednou stál vedle ní Ondroušek.
4: Já zběhal, paní, pole křížem krážem, protože abych vám něco řekl, a vy si tu hrabete v líně, a to jsem zvědav, kde si ty ruce umíte, když je ke studánce taková dálka. Dobrý den.
2: To dobrý den vzalo Evelínku za srdce, jako vždycky. To musí být něco zvlášť důležitého, když si za mnou zběhal pole křížem krážem, usmála se Evelínka.
4: Když se někdo kvůli vám trápí, to je přece důležité,
2: vyhrkl. Evelínka zvážněla a Ondroušek na ní začal chrlit obžalobu za Francínka. Nevynechal nic, ani vystřílené srdce, ani to, že jí Francínek vyhlíží, kudy chodí a že jí má před očima vstávaje lehaje. Nevynechal ani to, jaký Francínek nesl jahody a jestliže je sněd, byla to stejně její vina, měla přijít dřív. Ani to nevynechal, že je asi trošku umíněná a paličatá a že musí být vždycky po jejím. Ani to, že Francínek přece nemůže za to, jak si myši udělali ze srdce pro Evelínku pelíšek a že asi nikdo na světě by jí až do žní nedal čas, aby se vyhněvala. A Francínek ano. A hlavně Ondroušek nezapomněl, že jí bude Francínek čekat na dožínkovém bále a že bude tancovat jenom s ní. Ale jestli nepřijde do půlnoci, tak nejspíš ze samého žalu rozbije hospodu. Evelínka poslouchala Ondrouška ohromeně a vážně a jen chvílem jí to v koutcích divně zahrálo. Tak věří tomu svému Francínkovi, že si vybral dobrého orodovníka. A taky mu vyříct, že na dožínkový bál ale nepřijdu. Nerada chodím do vsi. Jestli mě však chce vidět, ať přijde o dožínkovém bále ke studánce. A teď už utíkej domů. Stmívá se a vaši budou mít o tebe jistě starost. Ondroušek to vzal s tím utíkáním doslova, běžel přes pole, až se mu hlavička třásla. Neutíkej tak rychle, uhřeješ se, volala za ním Evelínka. Ale trošku pozdě.
3: Jo, neutíkám. Zavrčilo jí něco nenaloženě u nohu. Ještě abych utíkal. Ono to takhle nestojí za nic.
2: Byl to křeček. Kde ses tu vzal, křečku? Já tě už zašpuntovala na celou zimu. Co ještě chceš?
3: Jo, aby si sedla.
2: Proč posadila se Evelínka?
3: Protože se si šlem si nadělala tolik komedii a mě na dobrou noc nepomazlíš,
2: vyčítal jí křeček a hop, už ho měla v klíně. Copak já vím, že o to stojíš? Hladila ho po hřbítku.
3: Proč bych o to nestál? Ještě abych o to nestál, ono to takhle nestojí za nic.
2: Evelínka ho tedy hladila a čochnila a pak ho zašpuntovala a na Ondrouška zapomněla jako na skonání. A to byla chyba. Kdo to tam ležel uřícený na bříšku u studánky? Kdo to tam mlaskal a srkal? Kdo to pil tu ledovou vodu, až to čvachtalo? Kdo jiný než Ondroušek? Nikdo mu neřekl, nepij, dostaneš zápal. Než došel domů, kašlal. Když si vlezl pod peřinku, buchcal, až se postýlka třásla. Než přišla půlnoc, dostal horečku. Než přišlo ráno, mluvil z cesty. A když přišel doktor, věděl hned, co Ondrouška potkalo. Musí do nemocnice, řekl poplašené mamince, má zápal. A tak ho vezli do nemocnice. Ondroušek nevěděl nic o sobě, ani o světě. A Francínkovi vzkaz od Evelínky nevyřídil.

0: Má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Proto jsem si kámen koupil, abych hodně lidí

Blešák a profesor. Byl jednou jeden vzduchoplavec a ten špatně skončil, balón praskl, vzduchoplavec sletěl a rozbil se na cimpr-campr. Chlapce 2 minuty předtím poslal dolů padákem a to bylo klukovo štěstí. Nic se mu nestalo a teď si žil a měl obrovské znalosti, aby se mohl stát vzduchoplavcem. Jenže neměl balón ani prostředky, aby si ho opatřil. Žít ale musel. A tak se dal na kouzelnické kousky a namluvení zevnitř. Říká se tomu břichomluvectví. Mladý byl, dobře taky vypadal, a když si dal na růst knírek a opatřil si pěkné oblečení, bývali by ho mohli klidně mít za mladé hrabátko. Dámám se líbil a jedna pana tak propadla jeho kráse a jeho kouzelnickým kouskům, že se s ním vydala do cizokrajných měst i zemí. Tam si říkal profesor. Nic menšího mu nestačilo. Neustále myslel na to, že si opatří balón a se ženuškou v něm vzlétne. Ale zatím na to ještě pořád neměli prostředky. Však se k ním dostaneme, říkal. Jen aby, říkala ona. Vždyť jsme ještě mladí a já jsem teď profesor. Drobky jsou taky chleba. Ženuška mu svědomitě pomáhala, seděla u vchodu a prodávala lístky na představení. V zimě to bylo poněkud mrazivé potěšení. Taky mu pomáhala při jednom kouzelnickém kousku. Položil manželku do stolního šuplete, bylo to velké šuple, tam ona pak přelezla do zadního šuplete a v předním šupleti nebyla vidět. Bylo to jako zrakový přelud. Jenže když jednoho večera vytáhl šuple, byla dočista pryč. Nebyla v předním šuplíku, ani v zadním šuplíku, nebyla v domě, nebylo po ní vidu ani slechu. A to byl tedy ten její kouzelnický kousek. Už se nikdy nevrátila. Bylo jí to líto, jemu to taky bylo líto. Měl po náladě, už se nemohl smát a dělat kousky, a tak i lidi přestali chodit, výdělky byly špatné, ošacení bylo čím dál horší. Nakonec už měl jen jednoho velkého blešáka. Zdědil ho po manželce a proto ho měl moc rád. Tak ho tedy vycvičil, naučil ho kouzelnické kousky, naučil ho dělat k poctě zbraň a střílet z kanónu, ale malého. Profesor byl na blešáka pyšný a blešák byl pyšný sám na sebe. Něco se naučil, měl v sobě lidskou krev a poznal různá velkoměsta. Viděli ho princové a princezny a milostivě mu tleskali. Tak to bylo vytištěno v novinách a na plakátech. Věděl, že je slavný a dokonce dokáže uživit i samotného profesora. Pyšný byl a slavný byl a přece jen, když s profesorem někam cestoval vlakem, jezdili 4. třídou. Ta totiž dorazí do cíle stejně rychle jako ta první. Spojoval je nevyřčený slib, že jeden druhého nikdy neopustí, nikdy neuzavřou manželství, blešák zůstane starým mládencem a profesor vdovcem. Takže to vyšlo beze zbytku. Kde je největší sukces, pravil profesor, tam se nemá jezdit dvakrát. Byl totiž znalec lidí a to je taky znalost. Nakonec už jezdil celý svět, jen v zemi divochů ještě nebyl. A tak si usmyslel, že se vydá do země divochů. Tam sice pravda, tak profesor věděl, požírají křesťanské lidské bytosti, ale on nakonec nebyl opravdový křesťan a blešák

zase nebyl opravdová lidská bytost. Proto tedy usoudil, že se můžou vydat na cestu a že je čeká dobrý výdělek. Cestovali parníkem a plachetnicí, Blešák předváděl svoje kousky a tak měli cestu zadarmo a dorazili do země divochů. Tam vládla malá princezna. Bylo jí jen 8 let, ale vládla. O moc připravila tatínka a maminku, protože měla pevnou vůli a byla nevídaně půvabná a nezbedná. Jakmile Blešák udělal k poctě zbraň a vystřelil z kanónu, okamžitě se do něho zamilovala a prohlásila: ten a žádný jiný. Láskou byla celá divoká, a to prosím už předtím byla divoška. Moje milá, rozumná holčičko, pravil její otec, kdyby se z něho aspoň napřed dala udělat lidská bytost. To nech na mě, starej, odsekla, a to bylo dost nevychované na princeznu, když mluví s vlastním tatínkem. To víte, byla divoká. Posadila si Blešáka na ručku. A teď si lidská bytost a vládneš spolu se mnou. Ale musíš dělat, co chci já. Jinak tě zabiju a profesora s ním. Profesorovi přidělili velkou síň. Tam měl teď bydlet. Zdi byly z cukrové třtiny, mohl si je olizovat dle libosti, ale on nebyl na sladké. Na spaní mu dali houpací síť, bylo to, jako by ležel v balónu, v tom, co si vždycky přál a co na něj neustále myslel. Blešák zůstal u princezny, sedali na ručce a na útlém krčku. Vytrhla si z hlavy vlas a ten musel profesor uvázat Blešákovi za nohu. A ona ho měla přivázaný na velkém korálu, který měla v ušním lalůčku. To byly, panečku, krásné časy pro princezničku. Ostatně pro Blešáka taky, říkala si. Profesorovi se to ale nezamlouvalo. Byl přece světoběžník. Nade vše rád cestoval od města k městu a v novinách se dočítal, jaký je vytrvalý a šikovný, když naučil Blešáka veškerým lidským činnostem. Den za dnem se houpal v síti, lenošil a dostával prvotřídní stravu. Čerstvá ptačí vejce, sloní oči a pečená žirafí stehna. Lidožrouti nežijí jenom z lidského masa, to je delikatesa. Nejdelikátnější ze všeho, říkala princeznina matinka, je dětské ramínko s ostrou omáčkou. Profesor se nudil a rád by se býval ze země divochů dostal pryč, jenže Blešáka potřeboval sebou, to byl přece jeho zázrak a jeho obživa. Jen jak ho tak asi odchytit a získat, to nebylo tak snadné. Napnul všechny své myšlenkové schopnosti a pak zvolal: už to mám. Otče naší princezny, dopřejte mi něco na práci. Nemohl bych třeba vycvičit obyvatele vaší země, aby se uměli představovat? V největších zemích se tomu říká jemné způsoby. A co bys mohl naučit mě? Zeptal se princeznin tatínek. Svoje největší číslo, prohlásil profesor. Vystřelit z kanónu, až se celá země zatřese a s nebe spadnou upečení ti nejlahodnější ptáčci. To byste uviděl ráno. Sem s kanónem, přikázal princeznin tatínek. V celé zemi však neměli jediný kanón. Jen ten, co si přivezl Blešák, a ten byl moc malý. Uliju vám větší, prohlásil profesor. Jen mi k tomu poskytněte prostředky. Potřebuju jemné hedvábí, jehlu a nit, lana a provazy, jakož i žaludeční kapky na balóny. Ty balón nafouknou, odlehčí a vynesou do výše. Ty vydají v žaludku kanónu tu pravou ránu. Všeho, co si žádal, se mu dostalo. Celá země se seběhla, aby uviděla ten veliký kanón. Profesor je svolal, až když měl balon připravený, jen ho nafouknout a vzlétnout. Musím ho dostat nahoru, aby se ochladil, vysvětlil profesor a usadil se v koši pod balónem. Sám ho ale nestačím řídit. Potřebuju zkušeného druha, aby mi pomohl.
To tady neumí nikdo jiný než Blešák. Poskytuji své svolení, ale jen velice nerada, pronesla princezna, podala Blešáka profesorovi a ten si ho posadil na ruku. Pustit lana a provazy, přikázal. A jedem balón teď. A všichni mysleli, že řekl kanón. A balón stoupal výš a výš až nad mraky, pryč ze země divochů. Malá princeznička, její tatínek a maminka i všechen lid tam stáli a čekali. A čekají dodnes. A jestli nevěříš, tak si zajeď do země divochů. Každé dítě tam mluví o Blešákovi a profesorovi. Myslí si, že se zase objeví, až se kanon ochladí. Jenže oni nepřijedou. Jsou doma tady u nás, ve své vlasti. Jezdí vlakem první třídou, nikoli čtvrtou. Mají dobré výdělky a veliký balón. Nikdo se jich neptá, kde k balónu přišli nebo odkud ho mají. Jsou to zámožní lidé, vážení lidé, Blešák a profesor.

0: Perníková chaloupka.
1: Odkud ten náš holub letí?
0: Letím z lesa, milé děti. Vrků, vrků, vrků.
1: Cos tam viděl, holoubku?
0: Perníkovou chaloupku u černého smrku.
1: Viděl jsi také Mařenku?
0: Jak pak by ne, holenku. Viděl jsem jí s Jeníkem. Krmili se perníkem.
1: A když z okna na zahradu vystrčila baba bradu, nebáli se, holoubku?
0: Kde pak? Zamkli chaloupku na cukrový klíč a už byli pryč.
1: No a teď ještě jednou. Odkud ten náš holub letí?
0: Letím z lesa, milé děti. Brků, brků, brků.
1: Cos tam viděl, holoubku?
0: Perníkovou chaloupku u černého smrku.
1: Viděl jsi také Mařenku?
0: Jak pak by ne, holenku. Viděl jsem ji s Jeníkem, krmili se perníkem.
1: A když z okna na zahradu vystrčila baba bradu, nebáli se, holoubku?
0: Kde pak? Zamkli chaloupku na cukrový klíč a už byli pryč.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Piggy reklama.
1: Prasátko Piggy vás zve do kina na nový animák Pejsek Fešák.
2: I ten nejškaredější pes na světě má právo být šťastný a mít svou vlastní rodinu. Dokáže překonat překážky a zazářit.
1: Vyhraj filmový balíček právě teď na Piggy.cz. Film Pejsek Fešák v kinech od 15. října.
0: Piggy reklama.
3: Příhody malého kořínka. Kořínek se probudil, sám nevěděl proč. Že ho nevzbudilo jaro, poznal určitě. Bylo mu smutno a chladno, a to z jara nebývá. Zachumlal se až po uši, ale moc to nepomohlo. Zem byla syrová, vonila hořce po listí a vůbec nehřála. Něco se mi zdálo, usoudil kořínek, ale naráz viděl, že to nebyl sen. To, co ho vzbudilo, bylo tady zas. Zabilo to ječivě a břitce. Těžký pád zadunil o zem. Pak bylo ticho. Takové ticho, z kterého jde strach. Lidé káceli les. A pak se ozvala ta píseň, spanilá a teskná, jak měsíc v úplňku. Rozechvěla vzduch i zemi. Nikdo už nemohl spát.
4: Puky se loučí, zašeptala tráva třeslice. Pospěš si, kořínku, máš nejvyšší čas.
3: Kořínek mlčky kývl a začal balit raneček. Moc toho neměl, ani nepotřeboval. Vlastně jen trochu země na přikrytí, až bude spát pod širým nebem, než najde nový les.
4: Proč musí pryč?
3: Divila se tráva psárka.
4: Je jiný než my,
3: vzdychla třeslice.
4: Nevydrží sucho, mráz i úpal jako tráva. Je to kořínek lesní a bez stromů nemůže žít.
3: Má pravdu, přikývl v duchu kořínek a hodil si raneček na rameno. Tak se tu mějte, řekl trávám a statečně se usmál na rozloučenou. Pak šel. Ani jednou se neohlédl. Až to psárce přišlo líto. Ale třeslice věděla, že tak je to v pořádku. Kořínkové už takový jsou, že nikdy před nikým nebrečí. Tu noc poprvé mrzlo a kořínek dostal strach. Třásl se pod svou hrstkou země a měl co dělat, aby nezapomněl, že kořínkové nikdy nebrečí. Kránu přeci jen usnul. Ale i ve snu šel od lesa k lesu a nikde ho nechtěli. Za to, když se probudil, všecko bylo jinačí. Les jakoby hořel mírným zlatým plamenem, nebe bylo modře vymetené, u potoka prala myška prádlo a k tomu si zpívala. Prádlo se ve větru třepetalo a písnička s ním. Písnička byla veselá, prádlo pestré a kořínek najednou nechápal, proč se v noci bál. Že o něj nikde nestáli? Co na tom? Tady si ho jistě nechají. Pak se vítr obrátil. Nebe zšedlo. Les pohasl, myška dospívala. A kořínka v tomhle lese taky nechtěli. Trávy na něj koukaly jak na cizího. Psineček byl odmítavý. Sveřep sotva kývl na pozdrav. Srha říznačka ho sjela nabroušeným pohledem.
4: Není místo!
5: Obsazeno!
3: Odbývaly ho mechy měříky a ploníky.
5: Tady je to vyhrazené pro oddenky.
3: Zaječela nedůtklivě kaprať. Sotva se k ní přiblížil.
6: Jako bych přišel něco ukrást, napadlo kořínka.
3: A najednou zapomněl, že kořínkové nikdy nebrečí. Tak stačil vklouznout pod list aby se nikdo nedíval. Vidět ho opravdu nebylo, ale brečet musel určitě, jinak by nepřeslechl, že někdo přichází. A že si žalud dal záležet, aby o něm všichni věděli. Funěl, dupal, halekal, valil se jak tvrdý brouk, div, že na kořínka nešlápl.
5: Pardon.
3: Zarazil se.
5: Netušil jsem, že tu brečíte.
6: Já nebrečím, spolkl honem slzu kořínek. Já jen trochu smutním, že mě tady nechtějí.
5: Vám to vadí?
3: Zajímal se žalud. Moc, jsem totiž bezdomova, přiznal sklesle kořínek.
5: To já taky, ale vsaďte se, že za minutu nebudu.
3: Zasmál se žalud a hup, zavrtal se po krk do půdy.
7: Au, to bolí, dupnul jste mi na šlupičku.
3: Ozvalo se spod země.
7: Tady bydlíme my.
3: Naříkali sněženčí cibulky. Ale žalud nedbal. Vrtal a vrtal, hemžil se a rozpínal, dokud nezmizel v zemi docela. Kořínkovi z toho přišlo slabo. Už nechtěl domov, nechtěl teplo, chtěl jen spát. Pod ním naříkali cibulky, nad ním hučel nepřátelský les, ale kořínek už to neslyšel. Malátně schoulen pod svou hrstkou země, tiše usínal. Už to bylo o strach. Mrazy na krku a listí ještě na stromech. Jak to mohlo dopadnout? Ale v noci lesem zalomcoval severák. Ráno byly stromy holé a zem jak pod teplou peřinou. Když nesl myšáček mléko k snídani, málem se tím nadělením neprohrabal.
4: Houbíci mají po starosti,
3: hlásil už ve dveřích.
6: Však my taky,
3: řekla máma a v duchu počítala, kolik má ve spíži sklenic.
4: Jak si touhle dobou prospěvují, bude houbový rok.
3: Houbík pod boráček nespíval. On po starosti neměl.
8: Zas nepadala, lakota lakotná.
3: Žehral na svou borovici a sehnul se pro list bůh ví odkud přivátý a chatrný jak šlupička.
8: Že to sbíráš, takový šunt?
3: Všiml si ho lerpánek, kterému modřín schodil všecko najednou.
8: Nech toho a pojď si nabrat jehličí.
9: Já nevím.
3: Váhal podboráček. Nechtěl vypadat hladový.
8: Potřebuješ přikrýt podhoubí? Jo. Máš čím? Ne. A já mám pro dva dost. Tak pojď a naber si.
3: Rozhodl lerpánek a na tom zůstalo.
5: Koukej, vyhrabal jsem kořínek.
3: Hlásil podboráček.
8: Nepovídej.
3: Divil se lerpánek.
8: Copak už jsme na dně, aby nám tu rostly kořeny?
5: On tu neroste, jen tak leží. Asi už je umřelý. Nebo že by ne?
3: Zarazil se podboráček. Najednou se mu zazdálo, že kolem toho kořínku se trošku chvěje jehličí. Kořínek opravdu žil, ale jen maličko. Tak málo, že o tom ani nevěděl. Nevážil už skoro nic, když ho nesli po mechu a potom dolů, kde bylo teplo a vlaho s vůní listovky. Už tam na ně čekal jen rál. Byl to houbík vážený. Pěstoval hřiby satany jen lesu pro okrasu a měl lesní moudrost v malíčku. Ani kořínka nemusel moc prohlížet.
10: Je prochladlý a vyschlý, ale snad to přežije. Byla by ho škoda, umí krásně kvést.
7: Ty se s ním znáš?
3: Divil se houbík Mochomírek.
10: Jakživ jsem ho neviděl, ale cítím, že je jedovatý. Voní trochu jako moji satani a možná je i léčivý.
7: Zkusím ho vyléčit,
3: kývl Mochomírek. Uložil kořínka do postýlky, starostlivě ho přikryl a posadil se k němu na první hlídku. Houbíci se vytratili po špičkách. Kořínek ve snu pookříval. Mochomírek tiše seděl a myslel na něj, na své muchomůrky, na hřiby satany, ale také na oměj, náprstník a vraní oko. Na všecku tu krásu, co se musí jedovatě chránit, aby ji chtiví lidé lesu nevzali. Přišlo to naráz. Kořínek nejdřív nebyl a najednou byl. Zahřátý, odpočatý, jistý, že přátelé jsou na blízku. A v tom něco zavonilo tak prudce, jiskřivě a čerstvě, že se prostě musel probudit. No konečně, já věděl, co tě vzkřísí, smál se Houbík Šuntelka. Míchal tím vonavým, ve sklínce vířila duha, lžička cinkala jak zvoneček. Až cinkla naposled. Hotovo! Oznámil Šuntelka a přidržel Kořínkovi sklenici. Zblízka vonila až k závrati. Co je to? Špitl omámený Kořínek.
4: Letní rosa, dobře uleželá, stíráme ji z léčivého kvítí, vysvětlil Šuntelka.
3: Kořínek pil a měnil se před očima. Jakoby ho naráz bylo víc. Jakoby se zevnitř rozsvítil. Tu vůni znal, jenže odkud na to si nemohl vzpomenout. Byl ještě nepatrným semínkem, když loňské léto takhle rozvonilo kraj. A než znovu usnul, vybavila se mu rozkvetlá louka prohřátá sluncem.
4: No vidíš, už jsi chlapík,
3: liboval si Šuntelka.
4: A co teď? Budeš spát, nebo si chceš povídat?
3: Povídat, rozzářil se Kořínek. Já už ti tak dlouho s nikým nemluvil.
4: No, teď si to vynahradíš,
3: sliboval Šuntelka. A nemýlil se. Jak se rozneslo, že Kořínek je vzhůru, všichni ho chtěli navštívit. První, samozřejmě Lerpánek a Podboráček, co ho našli. Ale taky Mochomírek, Kobzánek a pak už se dveře netrhly. Přišel Peprník a Lišůvka a Pečárka a Generál. Pomalu už nebylo kam stoupnout a ještě se trousily návštěvy.
4: Co sem pořád lezete? Já tu kluka léčím a vy mi ho rozřádíte, až dostane horečku. Ven, všichni ven, bude se spát.
3: Nebude, nevěřte mu, křičel Kořínek. Ale nic mu to nepomohlo. Rozesmátí houbíci se vyhrnuli ze dveří. Uvnitř zbyla jen houbová vůně a rozježený Houbík Šuntelka.
4: Tak a je to. Konečně si můžem pěkně popovídat.
3: Kořínek nic. Otočil se k němu zády, zavřel pevně oči a dělal, že spí.
4: Trucuje, že jsem mu vyhnal hosty, usmíval se v duchu Šuntelka. Taky dobře, aspoň dřív usne.
3: Pomyslil si a než domyslil... Pochrupoval Kořínek. Už netrucoval, ale sladce spal. Nízké mraky zadrhly ovrcholky stromů a vysypaly na zem všechen sníh. Les se změnil v bílý, čistý sešit, do kterého každý musel zapsat, odkud šel a kam. Sněžit začalo před půlnocí a chumelilo ještě po ránu. Když se Podboráček vrátil z výzvěd, byl jak hustě pocukrovaný.
8: Jdi pryč, oklepáváš se jak hajných pes!
3: Smál se Lerpánek a Kořínek s ním. Vlastně se teď smál pořád. A taky byl čím dál chytřejší. Znal všecky houbíky i to, co pěstují. Už se jim nezaplétal do podhoubí a nekýchal, když přebírali výtrusy. Jen v houbách se ještě nevyznal, protože pocházel z bukového lesa, kde rostly hříbky a nic víc. Ale právě dneska se to mělo napravit.
8: Tak jsme tu,
3: oznámil podboráček a otevřel vrátka v kořání. Vydechlo z nich vlhké houbové teplo, jak z prohřátého mlází, když houby nejvíc rostou. Však také rostly. Bylo jich tu, každá jiná. Kořínek nevěděl, kam se dřív podívat.
8: Samé nejlepší kousky, na vzorek,
3: vysvětloval Lerpánek.
8: Chodíme sem, abychom se poučili a pěstovali zrovna takové.
3: Jsou tu i generálovi satani? Zajímal se Kořínek.
8: Samozřejmě. A také moji klousci, hříbky, co chová podboráček, kováři, o které se stará Šuntelka.
3: Ukazoval Lerpánek. Tuhle určitě vypěstoval Pečárka, zavětřil Kořínek nad houbou bílou jak smetana. Voní stejně jako on.
5: Je to opravdu Pečárkův žampion. A voní po anýzu. Povím ti o tom pohádku. Každý les má svou vůni, aby si ho lidé nepletli. Borový voní horce, jedlový chladně, březový čerstvě a houbový po houbách. Ale není to tak odjakživa. Kdysi, když houby ještě nevoněly, nemohl po nich vonět ani houbový les. Půjčoval si tenkrát vůně, kde se dalo. Někdy od smrčků a jindy třeba od konvalinek. Dokonce prý občas voněl i po kobliškách, když je právě paní Hajná smažila. Jenomže houbaři byli bezradní. Nevěděli, kde hledat. Když o houbu přímo nezakopli, ani nepoznali, v jakém lese jsou. A tak hříbky darmo přezrávaly v mlázích, klousky chátraly v měkké křapáče a houbíci byli mrzutí. Protože když se má úroda zkazit, je škoda práce něco pěstovat. Ale vůbec nejhůř byl na tom houbík Pečárka. Jeho žampiony se, jak známo, velice podobají jedovatým muchomůrkám. Proto je nikdo nesebral, i když je našel. Byli dokonce i takoví houbaři, co do nich kopli. Není divu, že Pečárka byl čím dál vzteklejší, až dostal ten správný vztek, po kterém se v hlavě rozsvítí. Houbař přece nemá jen oči, má taky nos. A jaký, panečku? Jen mu pod něj správně zavonět. Hned bude chytřejší, řekl si Pečárka a jak byl v ráži, zrovna se do toho dal. Celou noc měl plné ruce práce. Ale stálo to za to. V pátek ráno voněly všecky žampiony po anýzu a na kraji lesa visela velká tabule. Velectění houbaři a houbařky, račte sbírat dobré houby do tašky. Můj žampion chutná přímo výtečně, po vůni ho každý pozná bezpečně. S úctou houbík Pečárka. Za sobotu se ta zpráva roznesla a v neděli nezbyla v lese ani jedna anýzová houbička. Od té doby voní žampiony po anýzu. Houbíkům se to tak zalíbilo, že se rozhodli navonět zvláštní vůní každou houbičku, aby si je houbaři nepletli. Pak zazvonil zvonec a pohádky je konec. A teď se jde domů spát.
3: Kořínek se probudil a hned věděl proč. Vzbudilo ho jaro. Poznal to určitě. Tak čerstvě a nedočkavě se jindy než z jara nevstává. Zem byla kyprá, vonila drsně rašením. Kořínek se v ní slastně protahoval a najednou cítil, že začíná růst.
5: Jak to děláš?
3: Divil se podboráček, když se naskok zastavil.
6: Nevím,
3: přiznal zmatený Kořínek.
6: Nějak se to se mnou děje samo od sebe.
5: Zeptám se generála, ten ví všecko na světě. A přijdu ti říct,
3: slíbil podboráček. Ale nepřišel.
6: V podhoubí už se mu líhly jarní hříbky a tak měl co dělat, aby je ve zdraví vypiplal, než přijde jejich čas. Kořínek na něj nečekal. Ani nemohl. Musel růst. Tak rostl, až vyklíčil do slunného dne.
7: Přidej klíčku,
6: cinkaly sněženky. Pospěš si, pobízeli podběly.
7: Zaspívej si s námi,
6: zvali fialky. A klíček rostl a zpíval, protože měl po starosti. Najednou už věděl všecko bez ptaní. Kořínek nasadil v noci poupata a před svítáním se rozvil. Z růžových květů vybuchla vůně a probudila les.
8: Honem, kořínek už kvete!
6: Burcoval lerpánek, když se vrátil z výzvěd. Houbíci vyběhli a strnuli úžasem. Na pozdrav jim kývaly štíhlé proutky. Květy, jak napršené z červánků, voněly, až to bralo dech.
10: Věděl jsem, že budeš krásně kvést, ale takovou nádheru jsem přece nečekal,
6: žasl generál. Kvetu, jak dovedu, odpověděl Keřík. Jinak vám poděkovat neumím.
10: Vždyť není záč,
6: zamlouval to děkování podboráček.
10: Radši nám pověz, kdo vlastně jsi, ovšem, jestli už to víš.
6: Vím, šeptnul Keřík sotva slyšitelně a víc neřekl. Marně houbíci prosili a naléhali.
10: Nechce se chlubit, proto svoje jméno tají,
6: zašuměla borovice na vysvětlenou.
10: Ale celý les ho zná a pokládá si za čest, že v něm našel domov vzácný líkovec.
11: Pěkný domov,
6: reptal podboráček. Nezapomněl ještě, jak kořínek dodýchával v jehličí.
10: Už na to nevzpomínej, podboráčku,
6: domlouvala borovice.
10: Není jiný jen kořínek, změnili jsme se i my,
6: zašeptal mech ploník. Nikoho už z lesa nikdy nevyženem. Věříš nám? Prosili trávy.
10: Věřím,
6: řekl podboráček a šel chystat jarní hříbky, protože se kvapem blížil jejich čas. Prý se tenkrát vyvedli až ku podivu. Ale to už je jiná pohádka.

0: Piggy vtipk.
1: Paní učitelka se ptá v hodině biologie. Děti, který pták si nestaví hnízdo?
2: Přihlásí se Pepíček a říká: kukačka, paní učitelko.
1: Ano, správně. A proč tomu tak je? Ptá se učitelka dál.
2: Protože bydlí v hodinách.
0: Yeah.

0: O mlsné koze. Sedlák měl kozu a ta byla tuze mlsná. Jednoho dne jí Selka vedla na pastvu. Když přišla domů, sedlák se ptal kozy. Nu kozičko, jak pak ses napásla?
1: Mě, ba, napásla. Nic nenapásla. Mě. Selka seděla se mnou na suché mezi a nic jsem nedostala. Mám hlad. Mě.
0: Sedlák šel na Selku a notně jí zmrskal, že kozu nenapásla. Druhý den šla s ní dcera. Na nejtučnější pastvu ji vedla, aby je nenaříkala, že má hlad. Přišli domů a sedlák se optal. Nu, kozičko, jak jsi se napásla?
1: Mě, ba, napásla, míň než včera, mě. Holka běhala po hračkách a já byla na suché mezi, mě. Mám ještě větší hlad, mě.
0: Sedlák šel a dceři vybil více než ženě. Třetí den vzal kozu a vedl jí sám na pastvu, co možná na nejlepší, aby si pochutnala. Přijde s ní domů a povídá. Nu, kozičko, dnes jsi se hodně napásla.
1: Mě, ba, napásla, napásla. Nedal jsi mi také žádné dobroty. Mě, mám hladu dost. Mě.
2: I ty bezedná mrcho mlsná, tak ty tak. Počkej, já ti dám dobrotu.
0: Rozlobil se sedlák, vzal nůž a chtěl kozu zabít. Ale ta se bránila, takže jí jen půl hřbetu odřel a potom ji vyhnal ze statku, aby ho už nehněvala. Napolo odřená koza vběhla do lesa a tam se v liščí díře schovala, majíc na mysli, že tam domácí paní nepustí. Ta přišla brzy domů a velmi se zhrozila, když tu spatřila tak podivné zvíře, kterého ani poznat nemohla.
3: Ó, kdo to je v mé ložnici? Volá dovnitř.
1: Mě, já koza rohatá, napolo odřená, nikoho sem nenechám, každého potrkám. Mě, mě!
0: Odpověděla koza. Liška se lekla a couvla. Smutná seděla nedaleko jeskyně a přemýšlela o nenadálé události. Tu vidí před sebou škvora v zemi vrtat a mrzuta hodí ho prackou od sebe. Jen se na mě nehněvej a pryč mě neodhazuj. Možná, že bych ti mohl od tvé mrzutosti pomoci. Ozval se červíček.
3: Když já sama si rady nevím, jak bys ty mě mohl, bídný červíčku, mohl pomoci?
0: Rozmrzela se chytrá paní.
3: Já vím, že tě mrzí to zvíře v jeskyni a že si nevíš s ním rady, já to vím.
0: Nuže tedy, já půjdu do jeskyně a uvidíš, že bude v okamžení venku. Škvor šel do díry, vlezl koze do ucha, takže musela v okamžení bolestí z díry prchnout. Tuliška teprve věděla, že je to koza. A co sedlák nemohl udělat, to udělala sama.

0: cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj děti, tady Piggy a mám tady Hanku Kynichu a Hanka Kynichova. Má kruh gymnastický a s ním tady lítá a přehazuje si ho a šmrdlám
2: s ním, protože já jsem se musela na ten dnešek připravit. Já tě zdravím, ahoj Piggy.
1: Ahoj.
2: Vás děti doma taky zdravím a jestli už máte doma kruh, gymnastický kruh, tak jste mi udělali radost. Já jsem si totiž teď tady něco trénovala. V každém případě, abychom mohli společně někdy dělat nějakou sestavu, se teď musíme naučit přehazovat obruč nad hlavou a zase ji chytit. Můžeme to trénovat buď ve dvojicích, anebo jako jednotlivec. Piggy, tady máš jednu obruč, já jsem ti ji dnes vzala.
1: Anko, já jsem trénoval svoj tou obručí, co jsi mi tu nechala minule.
2: Aha, tak mi zase vrať.
1: No, nemůžu, protože...
2: Co s tím udělal Vojta?
1: No, Vojtovi se to hodně líbilo a obávám se, že trénuje.
2: Že vám to hodil na strom?
1: Ne, má to někde a trénuje.
2: Tak tady máš.
1: Říkal,
2: podívej se, děkuju. Já tě to dnes tak naučím, že porazíš i Vojtu. Takže, Piggy, v každém případě držíme teď obruč v jedné ruce, vyhodíme ji nad hlavu, ještě zatím nevyhazuj. Budeš očima sledovat, kam to obruč letí. A do druhé ruky chytíš. Je to něco jako když se učíš nahodit na tenise podání. Taky se jednou rukou díváš na tenisový míček, kam letí, připravuješ si raketu za hlavou a pak udeříš a jde to přesně do toho pole,
1: Hanko,
2: kam to má jít.
1: Já vím úplně přesně, kam poletí.
2: Kam poletí?
1: Byť ne do stropu.
2: Jenomže gymnastky na trénink mají tělocvičník, kde mají vysoký strop a naše studio nám to tady teď taky umožní, to se vůbec neboj.
1: Dobře, tak já s tím...
2: Pozor na lustr. Posuň se kousek doprava, prosím tě, posuň se, výborně. Takže Piggy, 3, 2, 1, vyhoď obruč, koukej očima a do druhé ruky chytím. Super! Tak a teď drž to v levé ruce.
1: Levé, ano.
2: Teď to bude možná těžší, protože přece jenom vyhazovat z ruky, s kterou nepíšeš, anebo seš prostě pravák a držíš obruč v levé ruce, je trošku těžší, ale my se budeme soustředit. Takže podřep kolenou, vyhodíme, hop, a chytíme do pravé ruky. Držíš?
1: Já jsem sám překvapený, že se mi to povedlo.
2: Tak, a teď zkusíme kroužit obručí na ruce. Zahákni si obruč za palec, do takové jamky mezi ukazováčkem a palcem a zkusíme roztočit obruč výborně a lidávám obruč a zastavím, chytni obruč.
1: Počkej, to vůbec nejde. To...
2: Držíš obruč a je to, uvolníme.
1: To chce trénink,
2: takže ještě jednou, děti, povězte si obruč do jamky mezi palcem a ukazováčkem.
1: Natáhněte
2: ruku.
1: Je to jako kdyby ten palec byl háček jako věšáček.
2: Háček jako věšáček, přesně tak. A pomalinko houpeme obručí dopředu a dozadu a roztočíme obruč, roztočíme obruč.
1: Já vlastně tu ruku musím jako
2: hmitat, dělat kroužek dopředu, dozadu a zastavíme. Tak. A teď to zkusíme ještě jednou a vyhodíme do pravé, chytíme z levé, z levé do pravé a zakroužíme na pravé.
1: To už stojíme je gymnastická rovně. Záležitost na mistrovství světa.
2: To budeme dělat příště, já ti dnes jenom trošinku trénuju a příště už budeme dělat sestavu ve dvojicích. Takže držíš obruč v pravé ruce, oči mají při vyhození, sleduješ a chytíš do levé.
1: Vyhodím.
2: Hop, a chytíš do levé. Cvak. Z levé do pravé, hop, chytíme. Pověsíme si obruč na věšáček a kroužíme. Kroužím a zastavím. Tak děti, když spojím to, co jsme dělali v minulém tréninku a v dnešním tréninku, tak už nám zůstává se potkat příště a slepit tyto věci dohromady a budeme mít choreografii.
1: Choreografii.

0: Beránek se pásl pod lesem a ovečka se pásla s ním.
1: Koukej, beránku, co nám tu vyrostlo. To je ale krásný kolotoč. Můžu se svést?
0: Beránek pohlédl na ten kolotoč a povídá.
1: Já nevím, nějak se mi ten kolotoč nezdá. Ale já bych se tak ráda svezla,
0: žadonila ovečka.
1: Ale mně se to přece jen nezdá,
0: namítal beránek. Ale v tom už ovečka začala ronit slzy. Kap, kap, kap. A jedna kápla beránkovi na nožičku.
1: Tak nepláč,
0: utěšoval jí beránek.
1: A jdi se svést, já budu dávat pozor.
0: Ovečka otřela slzičky a vyhoupla se do sedla krásného bělouše. Jenže v tom se stalo něco nevídaného. Kolotoč se otáčel stále rychleji a rychleji, až z něj koně najednou vyskočili a už mizeli v dálce.
1: Beránku, pomoc!
0: Volala ovečka, ale kdepak už jí byl konec. Beránek stál a nemohl se samým překvapením ani pohnout. Bělouš s ovečkou zatím běžel lesem, běžel vrchem, běžel dolem a už tam byli. Chalupa na spadnutí, střecha nakřivo, komín se kácel na pravé vlčí doupě. Koně se otřásly, schodily koňské kůže a na ovečku cenili zuby tři vlci hunáči. Smáli se.
2: To jsme tě doběhli. Teď nám budeš sloužit.
0: A začali nebohé ovečce rozkazovat.
2: Ovečko, uvař oběd. Ovečko. Ustel, postel. Ovečko, umí nádobí. Ovečko, podrbej mi záda.
0: A tak chudák ovečka běhala, uklízela, vařila, umývala, drbala jim záda a potají ronila ovčí slzičky. A tak to šlo celý den, když tu najednou buch, buch, buch na dveře. Co pak to?
3: To jsem já, kanonýr. Jdu z války o burské oříšky a kanon mi dali jako výslušku sebou.
0: Schválně měnil hlas beránek, převlečený za kanonýra. Vlci ho nepoznali, mrskali po sobě vlčími pohledy a zvědavost je hnala ke dveřím, div, že se neoprali, kdo má být dřív venku. A u kanonu obdivně drmolili jeden přes druhého.
2: Je, to je nám nějaký kanon, pane kanonýr. Po světě se proháníme, ale v životě jsme takový kanon neviděli. No, co to je?
3: No, to je na to,
0: ochotně vysvětloval kanonýr.
3: Když se někdo chce dostat na měsíc, tak já ho nabiju jen tak do kanonu a na ten měsíc ho vystřelím.
2: No, to my už dávno chceme,
0: vykřikli nadšeně vlci.
2: To je naše velké přání, hned nás vystřelte, ale hned.
3: No, kdo chce kam, pomozme mu tam,
0: řekl si kanonýr potichu a popadl prvního vlka, popadl i druhého vlka, popadl i třetího, naládoval je do kanonu a ještě je tam pořádně zašťouchal šťouchadlem.
2: Připravit,
0: zavolal kanonýr,
2: pal!
0: Sotva byli vlci ve vzduchu, svlékl beránek kanonýrské šaty.
3: Tak pojď, ať jsme ještě při snídaní doma,
0: řekl překvapené ovečce. A co vlci? ti padli na jednu hromadu a strašně si natloukli. Boule jako koule. Jeden kulhal, druhý breptal a třetí z toho sislal.

0: Dnes je 11. října a kdo má svátek?
1: Svátek má Andrej.
0: Andrej?
1: Andrej je vlastně jinak řečeno Ondřej.
0: O, tak to jo.
1: A ten pochází z řeckého slova, které znamená odvážný a statečný muž.
0: Andrejové, přejeme všechno nejlepší a buďte doopravdy odvážní a stateční, jo? A posíláme vám

0: Čas v syslově holenkové je jen jednotřídní. A tak, když jednou onemocněl starý pan učitel, nařídil pan starosta, aby zatím vyučoval děti ponocný Davídek. To byl věru rázný člověk. Za mlada sloužil mnoho let na vojně a proto uměl náramně dobře komandovat. Starý pan učitel vždycky řekl dětem jen: tak Vašíku nebo Mariánko, povídej nám násobilku sedmi, a už to šlo jako po másle. Ale tenhle ponocný Davídek, to ne, to bylo něco dočista jiného.
1: A pozor, Vašku, vstát teď, zpříma hleď, násobilku sedmi říkej teď.
0: A běda holenkové, když děti na komando neposlechly. To hned cítili na zádech rákosku a křiku byla rázem plná třída. Také Bubáček s Pulcem často cítili rákosku ponocného na svých zádech, když nedávali právě dobrý pozor nebo náhodou něco neuměli. Jenomže je, to opravdu ani trochu nebolelo. Protože Bubáčka i Pulce by byl musel ponocný trestat jen metlou spletenou z lipového líčí. Ale přesto měli zlost, že se na ně rozkřikuje. A tak zrovinka čtvrtý den, co byl pan učitel nemocný, stala se u nich ve třídě taková věc...
1: Přímá hleď, násobilku šestí říkej teď.
2: Poslušně hlásím, jednou šest, šest, dvakrát šest, dvanáct, třikrát šest, osmnáct, čtyřikrát šest.
3: Prosím, poslušně hlásím, pane ponocný, mě prší za krk.
2: Poslušně hlásím, pane ponocný, já hlásím, že mě mordiansky zevou nohy.
3: Prosím, prosím, pane ponocný,
2: je, prosím, poslušně hlásím, že mě uletěly právě všechny sešity.
3: Hlásím, poslušně hlásím, že na mě padají kroupy.
4: Holidej, jednanec u všech kozů, co se to tady děje? Vletěla takováhle činěnice, kdo to jak živ viděl, i to skučí jako šakal.
0: Vítr a meluzina skučeli ve třídě jako celá tlupa starých kocourů a sešity létali otevřenými dveřmi.

0: až na náves. Klukům se ježili vlasy na hlavě jako hřebíky a děvčatům vlály copy vysoko nad hlavami. Davídek se při té číňanici musel pořádně držet katedry, aby ho silný vítr neporazil, když se chtěl dostat k oknu, aby se přesvědčil, jaké že je počasí venku na návsi.
1: Pro krýle pána pánoucího, lidičky, teď venku se jak koukám, nehne ani stýblo, ani lísteček. A tady milion brundibarů, máme hotové dopuštění. Jako by se nám tu všichni čerti ženili.
0: Ve třídě to zahrmělo a hned potom uhodil hrom do starých kamen, která se rozsypala jako domeček z karet. Ponocný Davídek byl z toho tak vystrašený, že stál u tabule jako dřevěný a jen se díval na sloup černých sazí, který se valil z rozbouraných kamen.
1: Milion brundibarů, tisíc kulí a granátů, to byla petarda.
2: Prosím, poslušně hlásím, pane ponocný, ten vítr, bouřku, hromobití a kroupy dělal tady za mnou Mulisákův bubáček.
1: Cože?
2: Já jsem ho viděla.
1: Kdo? Mulisákův bubáček? No pardy, ranesno, bodeť. Že mě to nenapadlo. To on přece určitě dovedl. No počkej ty, kluku strašidlácká, já ti dám. Pozor! Mulisák z lavice ven, teď? Tak povídám. Mulisák z lavice ven, teď? Nebo si pro tebe najdu?
2: Poslušně hlásím, pane ponocný, on bubáček nemůže.
1: Jak to, že nemůže?
2: On, prosím, poslušně hlásím, někam najednou zmizel. On tady není.
1: Jak to, že tady není? Jak to, že se ztratil? Jak pak to? No kam pak se mohl najednou ztratit?
2: On se, prosím, bubáček umí taky udělat neviditelným.
1: Pardě, ranec, tohle mi ještě scházelo. Jak ho mám tady teď, ale za tu neplechu potrestat, když je kdo ví kde.
2: Poslušně hlásím, pane ponocný, on dělal bubáček vítr, bouřku, kroupy i hromobití tím mlínkem na kávu, co leží u jeho lavice.
1: Cože? Pardiorákos, to snad ne?
2: Prosím, ano.
1: Ukaž, já se na ten mlínek podívám. Taková věc se musí, jak se sluší a patří, pořádně prozkoumat. Milion hrnců, kulí a granátů. S tímhle, že by mohl ten kluk strašit lácka a udělat takovou číněnici? No, pravda. Má to sice spoustu všelijakých šuplíčků s nápisy. Co je to tam? Víte, bouřňák a bouřka, kroupy, ty nemám rád, dešť, silný vítr, melazina a meluzina. A změní, je tady taky. No, ale jak by jen mohl?
2: Prosím, poslušně hlásím. Já jsem se dívala, jak to bubáček vždycky udělal. No. To on, prosím, nejdřív vytáhl šuplíček na vítr, potom na meluzínu a...
3: No, a dá?
2: A pak už, prosím, nevím, protože pak mě začaly padat za krk kroupy.
1: Pohrdý rákos, že by to... Nejdřív tedy vytáhl šuplíček, on třeba tenhle nahrom. No, teď zkusíme zatočit drobátko klička. Milion brundibarů, co to?
2: A chumelí, už zase chumelí.
1: U všech rohatých, jak se to zastavuje. Poslyšíš, Mariánko, jak se ta čertovská mašinka zastavuje?
2: Prosím, už nevím, protože já jsem hned zalezla pod lavici.
1: Hordy a ranec, tenhle instrument mi byli všichni rovatí dlužní. Co s ním? Pozor! Všichni zecidivé! Teď a domů marš! Nebo nás tu všechny ty zpropadené kroupy zacipou!
0: Samo sebou, holenkové, že děti byly venku před školou dřív, než bys napočítal 5. Ponocný Davídek zastrčil všechny zásuvky, které mu při té činěnici z mlýnku vypadaly, na svá místa a hromobití rázem ustalo. Sešity i čítanky spadaly zase od stropu na zem a ve třídě bylo ticho, jako v kostele. Ponocný Davídek se s hrůzou díval, jak se mu třesou ruce, a měl strach, aby náhodou mlýnek znovu nespustil a nespůsobil nové krupobytí a hromobytí. Když se po chvíli vzpamatoval, sebral se a upaloval s tou nebezpečnou hračkou přes náves rovnou ke svému obydlí.
1: Pro krýle pána pánoucího, co s tím čertovským mlýnkem budu dělat? Mám na to zavolat mulisáka? A nebo to mám rovnou odnést panu starostovi? A kdybych tu čertovinu hodil do rybníka, určitě by to Hastrman brčál, vytáhl zase ven a byla by z toho zase nějaká nová mela. Nejlepší bude, když ten čertovský vynález hodím do kamen.
0: Jenomže zatímco takhle usilovně přemýšlel a mudroval, co by měl s tím mlýnkem udělat, vyskočil holenkové na stůl kocourek Myška a začal si o tu novou věc, kterou ještě neznal, pěkně, poctivě, jak to jen kocourkové dovedou, třít záda. A než mohl ponocný Davídek zasáhnout a kocourka Myšku odehnat, bylo zle. Mlýnek spadl se stolu na zem, zásuvky prokroupy, hromobití, vítr a meluzínu se nějak povytáhly. Klika se také drobátko pootočila a v okamžiku bylo v domečku hotové boží dopuštění. Hřmělo, hrombil, blízkalo se, chumelilo i kroupy se ze stropu sypaly tak hustě, že ponocný Davídek už ani nepomyslel na to, aby nějak ten zpropadený mlýnek zastavil. Vzal nohy na ramena a raději vyrazil ze světnice. To se samo sebou rozumí, že kocourek Myška, který to všechno vlastně způsobil, byl venku ze dveří dříve než on.
1: Pro krýle pána panoucího, milion hrnců, kulí a granátů, já se toho čertovského vynálezu asi vůbec nezbavím. Chalupu mám plnou sněhu a krup. Okna se mi třesou jako při země třesení a hromobití na chvíli nepřestává. Kdyby to bylo na vojně, zavelel bych pozor, hromobití přestát teď. A hned by bylo zase všechno, jak se patří. Což pak takováhle činěnice na komando poslechne?
0: A protože hromobití, holenkové, opravdu nepřestávalo, Davídek přestal mudrovat, sebral se a dlouhými skoky uháněl přes náves pro pana starostu.
1: Pane starosto, poslušně hlásím.
3: Co pak?
1: Krup je plná chalupa, ve světnici bije hrom a se třesou okna. A vůbec, pojďte se na tu činěnici radši sám podívat.
3: Davídku, člověče ponocný. Co mi to tady pletete?
1: O čem to mluvíte?
3: Že byste si zase někde přihnul?
1: Ale pro krýle, pána. Pane představený, jak bych mohl. Teď já na to ani nemám. Já jsem ani slzíčku ještě dneska neviděl. Ale doma se mi snad všichni čerti žení. Jak říkám, v chalupě mi bije hrom, až se třesou okna a světnici mám plnou krup.
3: Tak, kdyby... dost, Davídku.
1: Ano.
3: Vzpamatujte se.
1: Dobře.
3: Venku je nebe modré jako šmolka. Nejkrásnější letní počasí je tam. Ne. A vy mi tady pletete dohromady čerty s hromobitím kroupami a já nevím s čím ještě. Tak co se vlastně děje?
4: Pane starosto, to všechno zavinil ten kluk strašidlácká. Pojďte se podívat.
0: Paní starostová právě vařila oběd a protože ještě nebyl hotov, mrkla nenápadně na svého muže, aby se tedy šel podívat, co se vlastně venku děje, co tak ponocného Davídka vyděsilo. Pan starosta si tedy narazil čepici a rychle spěchal s ponocným k jeho domečku. Cestou sice zlostně bručel, ale když přicházeli k Davídkovu stavení, bručet přestal a s údivem naslouchal. Ve světnici to opravdu hřmělo a šuměly padající kroupy.
3: Jašku, Davídku, no ono, opravdu jako když ve světnici hřmí.
1: Co jsem říkal, no.
3: I ty kroupy, jako když tam padají. Poslyšte, Davídku, co má vlastně tohle všecko znamenat?
1: Co to?
3: Jestli je v tom nějaká čertovina. Davídku, tak.
4: Poslušně hlásím, pane představili, to všechno ten mlýnek a ten kluk strašidlácká.
3: S vámi je ponoční řeč jako s kozou tanec. Já se tam do mě podívám. Ale pan, to je fujavice. A krop je tu až po kolena. A vítr mi vzal čepici. Co tam je mela, Davidku? A zima, milion brundibarů, jako by byl únor, co to je?
4: Tady máte čepici, pane starosto.
0: A právě v tu chvíli jsem Holenkové šla okolo Davidkova stavení s otýpkou chrastí. A hned jsem taky samo sebou poznala, co se tu nejspíš přihodilo. Vždyť u strýce Mulisáka posluhuju, co se do Syslova na Šmejkalku přistěhoval. A Bubáčka znám líp než jeho táta. Proto jsem hned odhodila nůši, aby se mi líp běželo a nejbližší cestou jsem uháněla na kožený vrch. Stryčku Mulisáku, pane šéf, no tak... Probuďte se honem ve světnici. U ponocného Davídka je moc zle.
5: Co je, Mouňačko?
0: Ale
5: proč mě budíte? No, nechte mě spát.
0: Ale povídám.
5: Večer jsem honil kluky na kutě. U pana představeného dozrávají lusky. Někdo chodí strýci Arabáčkovi na hrušky a nevím, kde dřív strašit. A vy mě ještě... Nenecháte ani pořádně vyspat.
0: A to já všechno vím, pane šéf, ale u ponocného Davídka se sypou kroupy, ve světnici je boží dopuštění a pan starosta při té činěnici přišel o čepici.
5: Pardiera, to je pěkné nadělení. To určitě Bubáček zas něco vyved. Bouďačko, otevřete almaru. Kde je přístroj na počasí?
0: Já nevím... Pane šéf, tady není.
5: Tak honem, Bouďačko, honem, na věšáku má můj kouzelný kabát, dejte ho sem. Já musím rychle do vsi, až já toho kluka dostanu. Já mu ukážu.
0: Inu, co ale slíbil Bubáčkovi, až ho dopadne, to už jsem Holenkové opravdu neslyšela, protože Mulisák zmizel ze světnice jako pára nad kaší. Já jsem se samo sebou hned pustila za ním, protože jsem byla zvědavá, jak to všechno dopadne a jak Mulisák to hromobití a krupobití zastaví. Zatím se ale představením ponocného shromáždila celá vesnice, včetně babiček a dědečků a všichni s údivem poslouchali hučení boučky, jaké nikdo v Syslově nepamatoval. A zrovinka, když jsem dobíhala, přecičko utichlo. Přestalo hřmění i krupobití a jen hustá mlha se vyvalila dveřmi ven.
3: Tak co? Sousedi, podíváme se dovnitř.
4: Poslušně hlásím, že se do chalupy asi nedostaneme, pane starosto, protože ve světnici bude krup, že z nich kluci na návsi postaví sněhuláka. A od větru tam bude asi také všechno, jak se patří, zpřeházené.
3: Co, já se do chalupy přece jenom podívám.
4: Vy máte odvahu, pane starosto.
3: Prokrýle, pán. Lidičky, ponoční, pojďte sem honem.
4: Jsem
3: podívejte tady. Se. Po kroupách není nikde ani památky.
4: No to mi...
3: A vítr vám tady taky žádné škody nespůsobil.
4: No pardier, Janec. Pane představený. A kde je mlínek toho kluka strašidláckého? Tady byl? No to jsem z toho celý tům pachový. Pane starosto.
3: No, dobré. Všecko, co se tu stalo, musíme, jak se patří, vyšetřit.
4: Samozřejmě.
3: A proto k moce dojděte pro starého mulisáka a po obědě ke mně oba přijďte.
4: Už tam letím.
3: On už nám o tom jistě řekne víc.
0: Samo sebou, holenkové, že brzy po obědě se ke starostovi dostavil jak ponocný Davídek, tak staré strašidlo mulisák. Ten přišel velmi zkroušeně, protože už věděl, co Bubáček ve škole při vyučování vyvedl a sám hned bez dlouhého vyptávání všechno panu starostovi vypověděl.
5: Tak takhle to teda bylo, ale já vám slibuju, pane představený, že už bude Bubáček hodný, poslušný a ve škole bude dávat, jak se patří, pozor a žádné zařízení, které pro svoji strašidláckou živnost potřebuju, už do školy nosit nebude. To vám to opravdu slibuju.
3: No, dobrá, strýčku, mulisáku. Já tedy Bubáčkovi tu dnešní neplechu odpouštím, ale vy mi ještě musíte slíbit, že bude vždycky pršet tam, kde budu právě potřebovat a když si to budu právě přát.
5: To vám slibuju, pane představený. Stačí jen vzkázat po staré bouďačce.
0: Pan starosta o tom chvíli přemýšlel a pak mávl rukou na znamení, že je tedy spokojen, že je všechno v pořádku a tím taky vyřízeno.

0: Ahoj, Hubo.
1: Ahoj, Piggy.
0: Teda, ty máš dneska nějakou dobrou náladu. Víš, že Justýna je na cestě k nám, že jo?
1: Dnes jsem na kachnu Justýnu, abych tak řekl, na chvěn. Já jsem si pro ní totiž něco připravil.
0: A co? Oříšek k rozlousknutí.
1: Přesně tak. Je to staré slovo. Slovo pro věc, která se kdysi dávno používala. Uvidíme, jestli bude Justýna tak chytrá jako minule. Když se ohání těmi starými velemoudrými knihami z půdy, tak si trochu vyzkoušíme, co říkáš?
0: Tak jo, ta nám zase dá, jestli to nebude hned vědět.
1: No, je.
0: A co je to za slovo?
2: Zase
0: to, co...
2: tady! Je. Hugo! Piggy! Otevřete mi!
1: Je otevřeno. Pojď dál.
0: Ahoj, Justýno. Meďa už se tě nemůže dočkat.
2: Nazdárek. Dala bych si nějaký čaj, Hugo. Ale bodrý. Dobrý.
0: Já už ho vařím.
2: Děkuji, Piggy. Víte, to patří k dobrým mravům nabídnout tak významné návštěvě, jako jsem já, po zhovění. Totiž pohoštění.
1: A já mám pro tebe nejen čaj, ale i skvělou oříškovou lahůdku.
2: Opravdu? No tohle, to je mi pěkné, chlapci. Tak jsem s ní. Tady na ten talířek, to mi můžeš dát, ten je pěkný. No to je přechlapení. Překvapení, to se těším. Nějaký dortík. K čaji by se vodil. Hodil. To ano.
0: Justýno, Hugo tím myslí, že má pro tebe připravenou jazykovou lahůdku.
2: No, samozřejmě. Lahůdky se musí na jazyku rozplynout. Takže dortík?
1: Dort nemám. Myslel jsem, že jdeš louskat oříšky.
2: Oříšky? Oříšky, aha, no. No, co se dá dělat? Tak mi podej louskáček, já se do toho pustím. Ořechy je třeba dobře zkontrolovat, vyloupnout jádro a zpracovat bez skořápek. Takže ořechový dortík, to je moc dobrý nápad, Hugo. Moc dobrý.
1: Ale ne, že máš louskat ořechy jako ořechy. Jsi tu kvůli slovíčkové hře. Louskáme jazykové oříšky, ne?
2: Aha, ale já dneska nemám připraveného dočista hic. Nic. Dneska jsem to jaksi to, tento nonc, nestihla.
0: No to nevadí, dneska si něco připravil Hugo.
2: Ale stejně by se nám ten dort hodil. Dort se zkrátka vždycky hodí. No neladí, to nevadí. Tak co máš, Hugo?
1: Tohle. Jestli pak víte, co byla karkulka, proč se jí tak říkalo a na co se používala? No.
0: Používala? No, to je jednoduché, karkulka byla přece ta holčička z pohádky o karkulce, jak šla za babičkou přes les s košíčkem a pak byl u babičky vlk a pak se
2: vlk všechny slupl a bylo vymalováno.
0: Justýno. Ty jsi to nečetla. Neslupnul je úplně. On je slupnul.
2: Dobře,
0: dobře.
2: Slupnul je jen částečně. No, co měl dělat chudák, když měl na karkulku chuť? To je stejné, jako když mám já chuť na ten ořechový dortík.
0: Jak můžeš porovnávat holčičku, babičku a myslivce s dortíkem? To tady opravdu nechápu. No.
1: Piggy, halo. No. O tu pohádku tak úplně nejde. I když trochu to souvisí. Ale ta karkulka, na kterou se ptám, je něco jiného než holčička, karkulka z pohádky. Justýno, věděla bys? Nečetla jsi o karkulkách těch svých starých knihách na půdě.
2: No, mé knihy jsou důležité knihy. Ne nějaké sbírky báchorek, ve kterých se probírají svačiny lesních plavců, dravců. No, mám samé knihy o domácnostech a domácnostních pracech a tam se o žádných karkulkách nepíše ani B, ani C.
1: No, takže se oba necháváte podat. A já mám bod?
0: No tak, jestli karkulka není ta karkulka s vlkem, tak máš bod a já nevím. Justýno, ty víš?
2: Co?
0: Tak víš nebo ne?
2: Vím toho spoustu. Vím úplně všechno o zajímavých věcech. Třeba o přehazování kompostu a množení křížal. Tedyž žížal.
1: Takže
2: samozřejmě.
1: Já si píšu bod. A teď poslouchejte. Co to ta karkulka je?
0: Tak říkej, říkej.
1: Karkulka, nebo také karkule, je dětský čepeček, který byl dříve moc oblíbený. Nejčastěji býval ze tří dílů, po stranách oválné a uprostřed jeden dlouhý.
0: Aha, oválné na ouška.
1: Ale tvarů a druhů karkulek je spousta.
0: Hugo, a proč se teda v té pohádce karkulka jmenuje karkulka?
1: No to je přece jednoduché, Piggy. Protože karkulku v té pohádce měl kdo?
2: Vlk! Vlk!
1: Justýno.
2: No, babička, já nevím, mě se ty pohádky pletou. Pořádně mi to nemyslí. Takhle s prázdným žaludkem.
0: Asi, že tu karkulku nosila karkulka, že by?
1: No trefa, Piggy. Karkulka nosila na hlavě čepeček, karkulku, a proto se jí, podle toho jejího čepečku, začalo říkat karkulka.
2: Ale to jsem přece takhle přesně říkala.
0: No, říkala.
2: Přesně takhle, ne, ale podobně rozklovně, rozhodně.
1: Karkulky, ty čepečky, se dávaly malým dětem jako dárek ke křtu. Šily se z hedvábí nebo z brokátu.
2: To jsou krásné, pevné, slavnostní látky. Ty já znám.
0: Hedvábí, brokát.
1: A bývaly krásně zdobené a vyšívané. Hlavně ty slavnostní karkulky. A pak byly karkulky na všední dny a ty už nebývaly tak zdobené.
0: To jsem vůbec nevěděl, Hugo. Myslel jsem si, že karkulka je prostě jméno.
1: No, vidíš.
0: To se ti povedlo.
2: Ano, ano, je to zajíkavé, zajímavé.
1: Děkuji.
2: No, a teď pojďme louskat ty oříšky do toho dortu.
1: No to snad, to přece není možné. Já jsem to snad řekl jasně, já tu nemám oříšky, nepeču, neumím.
0: Víš co, Justýno? Pojď k veverce Laskonce, ona ti určitě připraví něco dobrého na zub. A tady Huga necháme v klidu pátrat po dalším jazykovém oříšku. Co říkáš, Hugo?
2: No, rozhodno, páně. Tak pojď, no co ještě čekáš? Už ti cestou řeknu, co je nového, co jsem nového zasadila u mě na skládce, totiž na té zahrádce.
0: Ahoj,
2: no, jo. Ahoj.
1: Ahoj.

0: o komínu, který přestal kouřit. Stál v jednom městě tovární komín. A ten dlouhá léta od rána až do večera den co den kouřil a kouřil. Vypouštěl černá oblaka dýmu, který se valil nad městem, vnikal do ulic a okny do všech domů. Trápil a zlobil lidi, nejvíce děti, které po něm kašlali. Tváře jim bledly a byly z kouře celé nanicovaté. Oblaka černého kouře ležela nad městem jako smuteční závoje a celé město bylo smutné, jako by bylo začarované. Jednoho dne se stala podivná věc. Komín se rozkašlal, kouř ho začal dusit, špatně se mu dýchalo, vyprskával ohnivé proudy jisker, chvěl se ve své výšce, třásl se vysokou horečkou. To už bylo jisté, že komín onemocněl. Kouření mu přestalo chutnat, zprotivilo se mu. Byl celý nesvůj. Musím se léčit, pomyslel si komín a hned se rozhodl. Půjdu k panu doktorovi. A komín šel. Pan doktor ho proklepal, bedlivě ho prohlížel, poslouchal tu, naslouchal tady a povídá, vy asi moc kouříte.
1: To kouřím, přiznal se komín. Po celý svůj život nic jiného nedělám, než kouřím, pane doktore. A co také jiného mám dělat, když jsem, prosím, tovární komín?
0: Potom to tak vypadá, durdil se pan doktor. Zakašlejte. Komín se nedal dvakrát pobízet a zakašlal, až se okna ordinace třásla. No, to je jasné jako facka, ulevil si pan doktor, ale hned svoje slova zjemnil. To je vážený na bílé dni. Je to bronchitída jako trám. To znamená, milý pane, že musíte kouření zanechat. A to hned, a to od rány.
1: Ale co budu dělat, pane doktore, zanaříkal komín.
0: Co budete dělat, zlobil se pan doktor. Budete se léčit. Napřed budete kloktat, inhalovat, víme? Na noc si budete dávat kolem krku obklady z odražené vody a až vám bude lépe, odstěhujete se na venkov.
2: Také bych vás mohl poslat do lázní, to je pravda. Moc dobře by vám udělali luhačovice, ty jsou na takové průdušky jako dělané, ale komín v lázních, to by bylo jako pěst na oko.
0: My vás vykurírujeme, vyléčíme i bez lázní. Zkrátka potřebujete čerstvý, čistý vzduch. Vážený pane, odstěhujete se daleko z města, tam, kde jsou lesy, louky a háje, kde se volně a lehce dýchá, kde je svět, jaký má být. A hlavně, vážený, přestanete kouřit, bafat a báňat. Přestanete zkrátka smradit.
2: Pan doktor si posunul na nose brejličky a to znamenalo, že to, co říká, myslí smrtelně vážně. A ještě dodal, nám nebudete otravovat vzduch a vám bude dobře.
0: Tovární komín si vzal slova pana doktora k srdci. Nechal město městem, ukázal městu záda, dal mu vale a odstěhoval se na venkov. Koupil si vesnickou chalupu a hlavně přestal kouřit, bafat a báňat. A opravdu, i bez kouření mu bylo dobře. Měl pořád co dělat. Na zahrádce sázel růže, tulipány a sedmikrásky, nasadil si rybízy a angrešty, jabloně, třešně, ořechy, švestky a ringle, udělal si zahrádku, kde zasel řetkvičky, mrkev, hrách a fazole, petržel, kopr a majoránku a ani na brambory nezapomněl. To byl, pane, život. Chodil do lesa na dřevo a na šišky, sbíral houby a sušil je, sbíral maliny a ostružiny a dělal z nich lahodné šťávy. Na zahradě mu rostl vysoký kaštan a ten z jara rozkvetl jako velikánská kytice. Ve větvích kaštanu bzučely včely a když si komín usedl pod ten mohutný strom, slyšel v něm hrát varhany a do té velebné hudby zazníval zpěv barevných síkorek.
2: Tak si komín spokojeně žil na chalupě. Jenom někdy se zlobil. To tehdy, když mu kamna začala kouřit a čoudit, to se komín čertil, zlobil, zlostí prskal a láteřil.
1: Přestaňte, kamna, kouřit a čoudit. Ani nevíte, jak to vašemu zdraví škodí.
2: To bych vám mohl povídat.
1: Nechejte si poradit.
2: Dobře vím, co to je, když jeden pořád kouří a bafá.
1: Uvidíte, že z toho dostanete bronchitídu jako trám.
0: A věřte či nevěřte, kamna si vždy dala říct, přestala čoudit, kouřit, bafat a báňat. Tehdy si vždy komín vyšel na zahradu a spokojeně vdechoval vonavý vzduch, který se k němu táhl z lesů a luk, ze zahrad a hájů.
2: Na kašel si ani nevzpomněl.

0: Povídá paní učitelka žákovi, který se neučí a ani nepíše úkoly. Vojto, Vojto, proč ty vlastně vůbec chodíš do školy?
1: Vojta na to odpoví, protože tu mám kamarády a neprší tady.

0: Velký šéf a špetka historie. Ramses a Tullamore junior byli hoši z lepší rodiny. Jejich otec Tullamore senior si nadělal ohromné ponožkové jmění v časech, kdy lichožroutům hrozil hlad, žaludeční potíže a málem i vyhubení. Byla to doba, kdy maminky a babičky přestaly mít čas a náladu na štupování děravých ponožek. Musíš pořád kopat do té maruny, koukej, zase se ti vyklubal palec, zlobili se. Jenomže palečky se klubaly z ponožek i holčičkám a slečnám, které už chodily na rande, a také rozvážným tatínkům a dokonce i těm maminkám a babičkám, co s brýlemi na nose a s hříbečkem v jedné ruce a s jehlou v druhé ruce ty děravé ponožky po večerech zašívaly. A tak vědci vynalezli umělé vlákno a továrny začaly chrlit ponožky, které se jen tak nerozklubou. O ty bavlněné a vlněné najednou už nikdo nestál. Pro lidi to byla móda, ale pro lichožrouty hotová pohroma. Silon, nylon, dederon a jak se všechny ty umělotiny jmenují, se nedali rozkousat a strávit. A když je chudák lichožrout z hladu spolikal, měl z toho břicha bol a ošklivé sny. Naštěstí i lidi si začali stěžovat, že se jim v nových umělých ponožkách potí nohy a že je všechno svědí. A tak se svět pomalu začal vracet ke staré, poctivé bavlně. Otec malého Ramsese a Tullamora juniora se v časech té silonové módy stal hlavou gengu, který podnikal loupežné výpravy do bazarů a domácností, kde ještě měli ty staré nemoderní bavlněné ponožky. Brali je po celých párech a tím porušili první lichožroutí zákon, který zní: nikdy nevezmeš celý pár. Ale to jim nestačilo. Nakonec se spojili s tlupami pašeráků, loupili ve skladištích a přepadali kamiony a nákladní vlaky. Z Tullamora seniora se stal velký šéf, neboli padre. Naschromáždil takové množství ponožek, že zabrali celou půdu v jedné staré vile, která patřila panu profesorovi Kadeřábkovi. Ten obýval celou ohromnou vilu sám, jen přízemí pronajal vdově Voráčkové a jejímu Bernardínovi Hubertovi. Jinak tu žil samotářsky a všechen čas trávil v pracovně, kde bádal, spal a psal učené pojednání o lichožroutech. Teď už o nich věděl víc než kterýkoliv jiný badatel na světě. Až na jednu maličkost, že mu jistá blahobytná lichožroutí rodina bydlí už řadu let rovnou nad hlavou. Ale jak se to měl dozvědět, když na půdu nikdy nechodil? Ani padre půdu neopouštěl. Co potřeboval, to si vyřídil telefonem. Pořád měl ve městě své lidi, i když s podnikáním skončil a vedl počestný život. Byl tak tlustý, že se pohyboval jen s největším úsilím a po smrti své krásné manželky Mochity už jenom seděl na hromadě ponožek a svých synů si moc nevšímal. Ramses a Tullamore junior měli v kopcích ponožek četné chodby a rozličné skrýše. V nich se dalo číhat a pak se přepadat nebo si hrát na schovávanou. Ale když trochu dospěli, našli si zábavu ve hře na šikanu. To si vyhlídli na ulici osamělého lichožroutka a nutili ho, aby skákal po jedné noze, nebo ho v parku přivázali ke stromu a pak chtěli, aby zpíval nějakou sprostou písničku. A tak různě a podobně. A protože takový malý, zatoulaný lichožrout mýval obyčejně kromě strachu i hlad, dali mu nějakou chutnou bavlněnou ponožku. Proč? Výměnou za mlčení. Musel jim slíbit, že to šikanování doma nepráskne. Ale teď nejraději pokoušeli pana profesora Kadeřábka, což se jim jednoho osudného dne nevyplatilo.
1: Mám pro vás novou Piggy básničku.
2: Ponorka. Měl jsem dotaz na norka. Víš, co je to ponorka? Norek dumá a pak poví, je to vdova ponorkovi.
3: A teď ještě jednou.
2: Ponorka. Měl jsem dotaz na norka. Víš, co je to ponorka? Norek dumá a pak poví, je to vdova ponorkovi.
3: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.

NDR. Co měl modrá očka, kanár jása neví, že je první cena kočka. Pí, pí, pí, pí, mňau, mňau, pí, pí, pí, pí, han, han. Na Kanárských ostrovech svaz chovatelů kanárů koná funus kanáří.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: To se staly takové dvě nehody. Víle a Málce o nich pověděli pěničky. Lítají po lese, očka mají jako jehly a tak všelicos uvidí. Přiletěli k Amálce, když si chladila v rose nohy unavené od tance. Přihnali se a spustili: Amálko, ohnivý muž stůně. A co pak je ohniváčovi? Lekla se Amálka. Pěničky že prý nevědí, ale že ji k němu dovedou. Jak se k ohniváčovi blížili, bylo pořád víc horko. Usychala od něho tráva a listí na stromech se kroutilo do kornoutku. Nakonec pěničky řekly: popálilo by nám to peroutky, dál už musíš, Amálko, sama. Amálka si postříkala závoj vodou z potoka a jde dál. Horko je pořád větší, v trávě vyskakují plamínky. V tom se za skálou ozval nešťastný hlas. Amálko, jestli uděláš ještě krůček. Amálka opatrně nakoukne za skálu a on tam na holých křemínkách leží ohniváč. Rozpálený je jak zoun. Křemínky kolem něho pukají žárem. Co pak ti je, ohniváči? Zavolala za skálou Amálka. Ale já si mám horečku, povídá ohníváč a míchá slova z plamínky. Rozpálil jsem se a nevím, co s tím.
2: Co kdybych zavolala vítr, aby tě ochladil, řekla Amálka.
1: Vítr mě neochladí, voda neuhasí, já už si nevím rady, sténal horce ohniváč.
2: V tom přiletěli ze skálu k Amálce pěničky. Amálko, už se nám roztonal druhý. A kdo zas? Lekla se Amálka. Obr Hrompac, řekli pěničky. Amálka začala pro Hrompace schánět nějaké byliny.
3: Kde pak? Byliny mu nepomůžou, je to něco horšího.
2: Volali jedna přes druhou. A že tam Amálku dovedou. Čím byli blíž, tím bylo divněji. Země se třásla a kameny se přesýpaly jako hrách. Pěničky řekly: dál neletíme, už se třese i vzduch a neunese nás.
1: Amálka šla sama. Na konci cesty se přikrčila za horu a dívá se do údolí. V údolí hospodaří obr Hrompac. Ale jak hospodaří? Bije skálou do skály, až prýskají balvany. S Hrompacem nikdy nebylo dobré sousedství. Říkalo se o něm, že nemá srdce. Bije skálou o skálu a nezná se zlostí.
3: Nač pak stůněš, Hrompaci?
2: Musela v tom burácení třikrát zavolat Amálka.
1: Hrompac si otřel z čela vědro potu a vzdýchl, až to krajem letělo jako vichřice.
4: To je tak, Amálko. Já mám srdce zarostlé tuhle do skály. Tak se pro ně dobývám. Jenže mi to nejde.
3: Já něco zkusím,
2: řekla víla Amálka. Zamávala na pěničky a poprosila je, aby třikrát silně zaspívali ohníváči. Pěničky zaspívali a za chvíli tam přišel rozpálený ohníváč.
4: Co mi chceš, Amálko?
2: Aby ses přitiskl na tu skálu, řekla Amálka.
1: Ohníváč se přitiskl. Plameny od něho jen lítají.
2: Musíš ještě víc, volá Amálka. Musíš tu skálu rozpálit jako bílé železo.
1: Ohníváč přidal na žáru a skála pukla. Vykutálelo se z ní Hrompacovo srdce. Obr Hrompac si ho zasadil do prsou, srdce uhodilo a Hrompac povídá: zrovna jsem zaslechl zpívat pěničky. Ohniváčovi bylo taky dobře. Všechen divoký žár dal skáč.

0: a je, kocour v poslední době tolik nenadává. A je, zdá se, že stárne. Je teď spíše zvědavý, co zasti kluci v zahradě najdou nového. Dobrý den, kocoury, jak pak se pořád máte? Řekli kluci, když kocoura znovu potkali v zahradě. Berou, co berou, proč berou, jak pak by mohli brát? Vrčel kocour, který si chytal blechy. Neberou, já je beru, chytám je, 1, 2, 3, házím je do povětří, tak je to. A co je s nimi dál? Ptali se kluci. Co by bylo? Pak je to, že ty blechy naskákají na psí, no, a ti je pak mají, ti psi ty blechy, víte? Šklebil se kocour. A proč to děláte? Divili se kluci. Vždyť vám psi nic neudělali. A udělali, abyste věděli. Hádal se kocour. Oni mi udělali to, že sem v noci chodí, pijou tady psi víno, až duchají se a chechtají se, dělají rámus a já nemůžu spát. Jen přijďte jednou večer, já vám ukážu, jací ti psi jsou. Tak nás vezměte na ty psi dnes, křičeli kluci. Máme vás rádi, vy jste náš hodný, drahý, špinavý kocourek. A vy jste zase uličníci a darbáci a nevezmu vás, protože musí být měsíc v úplnku a to v úplném, dodal kocour. Ale to je dnes. Dnes přece bude úplný úplněk. Úplně ten nejúplnější. Jásal nejmenší.
1: Nic, nikam se nepůjde, nic,
0: trval na svém kocour a usnul. No a mezi tím se taky zešeřilo, jasminové keře zčernaly a jejich květy jednak voněly a potom také svítily v modrém šeru jako hvězdičky a nebyly skoro k rozeznání o těch jasmínových. A potom se vyloupl měsíček jako oříšek a byl to úplněk, byl to nejúplnější úplněk, jaký jste mohli kdy vidět, prostě úplný úplněk. Tak, a co teď? Šeptali kluci. Kdo pak nás povede, když kocour spí? Měsíc, pánové, pojďme za měsícem, vzpomněl si druhý kluk. Psi půjdou také za měsícem, tak je potkáme. To jsem vám mohl také říci, kdybyste se mě byli zeptali, řekl si v duchu trpaslík, který je už chvíli napjatě poslouchal, ale dělal jako že ne. A teď se za nimi díval. Taková stará, zarostlá zahrada, ode všech opuštěná a k tomu v noci při úplňku, jo, to není žádná legrace. Tam je vidět věci, které jen tak někde neuvidíte. Tam je nejlepší jít s kamarády. Kamaráda můžeš držet za kabát, tebe se taky drží kamarád za kabát a jeho se taky drží, no a jde se. Tak bylo ticho, najednou ale něco z dálky zachrastilo, kluci se naraz zastavili, pak to zazvonilo a kluci skočili za velikou lopuchu. Pak to zase trochu jakoby zabubnovalo a kluci vystočili hlavy pod lopuchou a byli tiše. Už asi jdou, šeptali, to budou oni. A byli to oni. Před lopuchou byla dosti veliká mítina, uprostřed byl starý bazén, voda v něm už dávno nebyla, jenom samé staré listí. Za bazénem byl kopeček a za kopečkem veliký měsíc, úplněk. A na tom kopečku přicházeli ti psi, jeden za druhým jako prvé ti kluci. Jenomže se nedrželi za kabáty, protože kabáty neměli, ale měli hrnečky a skleničky a ty drželi opatrně a našlapovali opatrně po špičkách, ale přesto některý někdy zakopl a ten hrneček zachrastil nebo zazvonil a to byl ten rámus, co nás polekal. Tak. Nejdříve šli bernardíni, pak šli křepeláci, pak stavěči, pak setři, pak obyčejní jezevčíci, pak trpasličí jezevčík a ten byl jenom jeden a jmenoval se Cvoček. Pak šli pudlíci,

0: fox teriéři, pak vlčáci a potom takový ten malý, ten jak se třese, já to nevím ani jak se jmenuje. No, tak potom fox teriéři, to už jsem říkal. A konečně pes Čau Čau. Slyšíte Čau Čau, kterého ještě nikdo neviděl a teď ho kluci viděli, když byli schováni pod lopuchou. Víte, on byl takový divný, byl hodně chlupatý a v tom úplňkovém světle se zdálo, že je šedivý a potom zase, že je zelený a pak zase růžový nebo fialový, no prostě nedalo se to poznat. A měl na sobě taková růžová ouška, samá růžová ouška. A nejen na hlavě, ale taky na zádech a na břiše a dokonce i na ocase. A byl prostě samé ouško a vůbec nebylo možno poznat, proč je má ta ouška. Až když přišel doprostřed mítiny, kde bylo nejvíce světla, poznali kluci naráz, že to nejsou ouška, ale růžové mašličky. On vám ten pes Čau Čau měl na sobě navázané samé mašličky. No, vůbec ten pes Čau Čau byl divný. Ještě nikdy nebyl na ulici a proto ho nikdy nikdo neviděl. Nebydlel jako jiní psi v boudě na dvoře. Ne, on vám bydlel v takové velké vile, že byla skoro jako malý zámek. Ano, říkalo se, že tam má svůj pokoj, postel s růžovým polštářem, koupelnu, kost ze slonové kosti na hraní a stavebnici z cukru. Taky se ještě říkalo, že zná noty, ale to nikdo nevěděl jistě. Pozoruj, že jste všichni napjati, co vám chci říci, ale mějte prosím trpělivost, na všechno dojde. Zapištěl vysoko ten pes Čau Čau a potom ještě zakňučel. Teď prosím, považujte slavnost za zahájenu a jděte si natrhat psí víno. Mě prosím, natrhejte pouze víno úplně černé, velké a zralé. Pomodrým mě trnou zuby. Všechny, chechtal se cvoček a utíkal s hrnečkem ke zdi a všichni psi za ním. Počkejte, přece stůjte. A co moje vázička, tu jste tu nechali, kňučel Čau Čau.
1: Aha, tak já to vezmu.
0: Vrátil se Bernardín, vzal od něho koflík z karlovarského porcelánu a začal trhat psí víno. To nejlepší dával do koflíku a to horší do svého plecháče. To vám to trvá, vrčel Č. Vidíte, už ani nechci říkat Čau, jak je mi protivný. No to je dost, kničel, když se všichni vrátili. Tak ticho prosím, začínám zpívat. A sedl si do polštáře fialek, které krásně voněly a vytáhl nějaký papírek. Bude prosím ticho,
1: ale ne, my to tak nechceme, křičel fox teriér. Teď nemá být zpěv, teď má být vypravování, co kdo zažil za měsíc.
0: Ano, to se ví, křičeli všichni psi.
1: Jo,
0: říkal Bernardín. Prosím, ukřičeli jste mě, je to neslušné a za to já neposlouchám vaše hloupé povídky. Zaječel Čau Čau a nacpal si obě mašličky do uší, aby nic neslyšel. Lehl si do velkého trsu kopretin, zavřel oči, tak byl uražen.
1: Tak, dneska má povídat kdo?
0: Huhlal Bernardín. Cvoček, cvoček, štěkali všichni. No tak já už vypravuju. Cvoček a blecha, povídka ode mne. Uklonil se jezevčík a začal. Tak když jsme byli posledně v této zahradě, zašel jsem si k té brance, jak tam stojí ten trpaslík, a chtěl jsem zkusit, jestli je živý. No mohu vám hned říct, že není, já to vím úplně jistě, je kamenný, zkoušel jsem to. No a jak tak kousám, vidím, že se z takové divné hromady zdvíhá pazour, velmi ošklivý pazour, to je jako od kočky, říkám si, ale najednou se ta pracka mrskla a byla pryč a na mě něco sedělo. Ale neviděl jsem co. Pak přijdu domů, vyčistím si zuby a jdu spát. Ten večer jsem spal v koupelně. No tak spím a najednou raf. Něco mě kouslo dozad. Vyskočím, rozsvítím, koukám na záda a nikde nic. Zhasnu, lehnu si, raf.
2: Kouslo mě to na lopatkách. Vykřiknu, co to je, kdo to kouše. A nechal jsem rozsvíceno. Já, řeklo něco tenounce a rafně do krku. Au, křičím, kdo to dělá. Neřeknu, řeklo to. Hádej, a raf do břicha. Zamyslím se, najednou raf do ucha. Blecha, blecha si, křičím, neuhád a za to tě kousnu. A raf do ocasu. No tak nevím, já se podám, řekl jsem vlídně. Tak dobře, odpovědělo to a raflo mě do nohy. Já už nehraju, zlobil jsem se. Já taky ne. A hned kous do pravé zadní nohy. Přestaneš? Obrátil jsem se k noze. Nepřestanu. A kouslo mě to do levé přední. Najednou mě něco napadlo. No tak dobře, povídám, teď uvidíš. Skočil jsem do vany a pustil vodu. Byla studená a tak jsem si přidal trochu teplé a sedím. Nevidím nic, pištělo to. Já chci něco vidět. A kousalo mě to do nohy. Ani jsem se nehnul a pravím, dočkej času jako husa klasu. A voda pomalu stoupala. Já nejšem huša, ty nevíš, kdo šem, šišlalo to. Ale přestalo to kousat do nohy, protože tam už stoupla voda. Kousalo to teď do ocasu, ani jsem se nehnul a povídám, já tě naučím. Já už to umí, nedořeklo, protože voda stoupla přes ocas. Teď to kousalo na lopatkách. Já, co říkáš teď, povídám, když voda stoupla ke krku. Glo, glo, glo, glo, glo. Ozvalo se a z vody šly malilinké bublinky. Hned to bude, povídám, a zdvihnu nos nad vodu. Nic nebude, křičelo to a něco mi duplo na nos. Koukám, koukám na nos a musel jsem všem trochu šilhat. Ale přesto vidím, ona to blechá. Tak vidíš, že si blechá. Blecha si a ještě lžeš, povídám. Neuhád, a rafla mě do nosu. No to je divné, myslím si, a koukám blíž. A co byste řekli? Ona vám má čepici s takovým štítkem vepředu a celou červenou. Hned jsem věděl, co je a volám, už to mám, blešák si, viď? Ano, blešák neřekl na to nic a kousal dál. Voda byla až k nosu. Ty pusť, povídám, nepuštím, šišlal blešák, jak kousal. Potopím se, povídám, a chci se potopit. Chci potopit nos, ale nepotopil jsem se, protože se otevřely dveře a vešel pán a povídá, co blázníš, cvočku, vždyť se skoupal včera. A bylo zlé, nestačil jsem ani pánovi říct, v jakém je nebezpečí a už blešák odrazil od mého nosu, až mi ho potopil a skočil pánovi na bačkoru. Čepice mu sice při tom velkém skoku spadla do vody, ale já se zakuckal, měl jsem vodu v nose. Pán mě vytáhl a vypustil vanu. Zahlédl jsem ještě blešáka, jak zmizel pánovi pod vestou. Ach jo. Jsem připraven zpívat, ozvalo se z kopretin, kde seděl protivný pes Čau Čau. A vylezl na kámen a díval se do papírku, který si přinesl. No tak už zpívej, čekáme, povídá cvoček. Znáš vůbec noty? No ovšem, že znám noty. Zakazují si takovou pochybnost. Je tu šero, nevidím dobře. Ten měsíc proti mě slabě svítí. Už je asi starý, měl by se vyměnit. Asi nezná noty, zahučeli všichni psi. Znám, ale ten měsíc je vysvícený. Ječel Čau Čau. No to je ostuda, ozval se naráz zbor psů. A lopucha se otřásla, až bylo slyšet chechtot pěti listů. Pozor, vyštěkl cvoček, lopucha se směje, něco tam je. A psi udělali kruh kolem lopuchy. Co cítíš, Bernardíne, kdo to tam asi je? Křičel cvoček.
3: Já cítím, já nevím, tak trochu jako vušty, ale z dálky. To asi nebude ono.
2: Co ty, Asto? Já cítím něco, ale nevím, co to je. Co ty, Čau Čau?
4: Prosím, já cítím fialky.
2: No to, jak jsi v nich seděl. Musíme všichni najednou. Pozor, teď. Zafičelo to, jak všichni psi čichali k lopuše, která se třásla jako osíka, ale teď se nesmála, protože bylo zlé. Sloni jistě nepřijdou, protože se stydí za svoje divadlo. Kluci jsou ztraceni. Tak a teď rychle říkejte, co kdo cítí, křičel cvoček. Turecký med, provázek, chleba s máslem, čepičku, marmeládu, mléko, knoflíky, oříšky, oříškovou čokoládu, drátek a šroubky, baterku, koblihu, parník,
4: fialky,
2: kníčel Čau Čau
3: a já bušti, ale jako z dálky.
2: No to už asi víte, kdo to řekl. Tak teď už vím, co to je, řekl Cvoček. Jsou to malí lidé, kluci a jejich pět.
3: Hele, kluci jsou to,
2: zašuměl zbor psů.
3: Tak je vytáhneme za uši.
2: Ticho, kluci, pojďte ven, rozkázal Cvoček. A lopucha se pomalu pohnula, listy se rozhrnovaly a najednou hup a před nimi stál na zadních nohách kocour. Starý zlý kocour šklebil se a drbal se přední nohou na břiše v kožiše. Račtěž nad blechy, pánovi, vytáhněte si je za uši, chechtal se zlomyslně. Blecháč, prašivec, blešivec, zachraňte se, řvali a štěkali a kňučeli psi. Zachraň se, kdo můžeš, volali a hnali se ke zdi. No, nevešli se všichni do díry a tak skákali jeden přes druhého. Třasálka vzal Bernardy na záda, protože se tak třásl, že dělal kroky zpátky.
5: Nepospíchejte, ha, ha, ha, ha, na všechny se dostane,
2: chechtal se kocour. To je neslušné, drkotal zuby Čau Čau, který strachy nemohl z místa.
5: Je, a proto račte chytat,
2: řekl zlomyslný kocour a otřásl se, jako když pudlík vyleze z vody. A hned bylo vidět v měsíčním světle, jak blechy skáčou na psa Čau Čau a zalézají do mašliček.
4: Dost, prosím, už je neunesu,
2: zafňukal Čau Čau, kterého nikdo neviděl, a skutečně už ho nebylo vidět, jak utíkal.
5: Tak, to by bylo, hej, kluci, kluci, pojďte ven, volal kocour.
2: To jste snad neměl dělat. Nám jeho líto, co se s ním teď stane, říkali kluci, když lezli z lopuchy.
5: Hehe, nic se nestane, ty mašlíčky půjdou dolů, chlupy taky půjdou, totiž ostříhají ho, pak ho vykoupou a bude z něho obyčejný pes a polepší se. A teď domů a onem, ještě mě zbyly asi tři blechy, dám je na vás.
2: Ale kluci se postavili do řady, uklonili se a řekli naráz: děkujeme vám srdečně za vaše zachránění, že jsme nebyli vytaženi za uši. No, vidíte, ti kluci věděli, co se patří. Kocour se začervenal, dělal, že si musí narovnat ocas a říkal:
3: to já ne, já jsem zlý, ale ten trpaslík pořád škytal a tušil, že se vám něco stane, a plakal kamenné slzy a ty na mě padaly a budilo mě to. Já jsem, prosím, pořád zlý, tak honem domů, vy darebáčci, vy uličníčci, knedlíčci, lopatičky, koláčci, kytičky, chlapečci,
2: ale to už kluci slyšeli z dálky. Pánové, teda to bylo něco s těmi psy. V té zahradě se opravdu pořád něco děje, co kluky zajímá. No, je to někde jinde? Řekněte sami.
3: Není,
2: řekli všichni najednou. Sem budeme chodit pořád. A tak chodili a chodili, až jednou bylo jaro a nebe bylo tak světle modré až studené a na něm plno beránků. Celé houfy jich byly a všechny lístečky na všech stromech a keřích byly takové malinké, žlutavé a stříbrné. Pupeny byly hnědé a jakoby mastné. A všechno se tetelilo a třáslo a třepetalo větříkem, který nestudil, ale rozehříval. Kluci, půjdeme zase do zahrady. Tak pojďme, řekli všichni a šli. A přišli k brance. Ta byla ještě pořád rezavá, snad ještě rezavější, ale stále ještě pevná. Nepohnula se, když do ní kluci strkali. Kluci, kdo má něco na otevření, prohlédněte kapsy. Ale neměli ani provázek, ani stříbrného raka, ani harmoniku parník. Já mám nové kalhoty, povídá jeden.
6: Já mám dlouhé, řekl druhý.
2: My také, říkali ostatní. To jsou krásné kalhoty. Pojďme se projít školní ulicí. Třeba někdo uvidí naše nové kalhoty. A utíkali do školní ulice. Branka zůstala zavřená. Byla už hodně stará a rezavá, ale pořád ještě pevná. A beránci na nebi pořád někam utíkají a utíkají.

račte se mi podívat do huby. Tímhletím se málo kdo z vás pochlubí.

0: Tak. Jsme tu všichni?
1: Ano. Já jsem tady připraven oříškovat.
0: Výborně.
1: Co ty, Justýno?
2: Já? No, já jsem domácnostní kachna Justýna, specializovaná kachna, expertka na domácí práce, zahradní, ruční, okrasné.
1: A tak dále, můžeš to přeskočit.
0: Ano.
2: Tak jsem tady také, no.
0: No, výborně. Jsme tedy kompletní.
2: Ale mě nic není.
0: Kompletní znamená, že jsme tady všichni. Tak, kdo dneska něco má?
1: Já bych možná něco...
2: Počkej, Piggy. Já mám. Tvůj slovní oříšek kočka.
1: Co?
2: Počka.
1: Ale Justýno, jenomže já bych...
2: Ano, počka. Minule jste mě nenechali říct, co jsem měla připraveno. Sůva z Ludvy vám byla milejší.
0: Sůva z Ludvy...
1: Jsou vás nudlí.
2: No jistě. Dohadovali jste se o ní jako blázni, úplně zmateně, a můj skvělý oříšek zůstal na odkvět. Na ocet. Takže dneska je řada na mě, abychom se k němu konečně dostali.
0: Dobře, Justýno. Tak co jsi teda připravila?
2: Takže, víte, co znamená slovo Majland?
0: Majland? To se říká. Třeba stálo to Majland. Nebo nemůžu si to dovolit, stálo by to Majland.
1: Já to taky znám. Mm-hmm. Znamená to, že by to bylo moc drahé.
0: Správně. Justýno, máš k tomu něco?
2: No, ale takhle rychle, jak to víte? No, dobře. Máte pravdu, Majland se říká, když o něčem chcete říct, že je to příliš drahé.
0: Jupí, tak to máme bod oba.
2: Neříkej kvok, Hugo. Hop, neříkej hop.
1: Neřekl jsi ani kvok, ani hop. Co to zase pláče?
2: Říkám, neříkej hop. Co se říká? Takové jednoduché staré rčení neznáš? A Majland, to ti jde, co? Já plandám, padám.
0: Aha, Piggy, Justýna chtěla říct, neříkej hop, dokud nepřeskočíš, je to tak?
1: Jo, tohle!
2: Hugo, já opravdu nevím, co to máš za zvyk vysvětlovat všechno, co řeknu. No. Teď mluvím naprosto srozumitelně. No. Pokud něčemu nerozumíš, Piggy, zeptej se, já ti to vysvítím. Vysvětlím, ano? Kde jsem to? Na co ses to vlastně ptal, Hugo?
0: No, na nic, ty jsi říkala něco o hopu.
2: Ano, ano, neříkej bod, totiž hop, totiž ani jedno, ještě jste mi ani jeden neřekl, proč se Majland říká a jak to tak vzniklo, že se Majland používá. No, víte to?
1: Já to dám.
0: A já, abych se přiznal, tak taky ne.
2: Tak vidíte, máte sůvu, smůlu, nic vám neřeknu.
1: No ale to nám máš říct,
0: to musíš.
1: No, tak se ta naše hra hraje, pamatuješ?
2: Samozřejmě, jestli jsou na to tento nonc pravidla.
1: No,
2: pravidla jsou celý můj život. Kde je řád, tam je řád. Tak poslouchejte, já vám to vykachním.
1: Cože nám to?
0: Asi chce být vtipná. Říká se vyslepičím, jakože to vyzradí, řekne. Aha. Tak Justýna jako kachna nám to hold vykachní.
1: Aha. No tak to je celkem vtipné. No.
2: S hledáním toho Majlantu mi pomáhala Sova Heda. Aby to bylo jisté, že? Takže posloucháte? Piggy, co tam děláš? Proč si na mě nekoukáš?
1: Jo, neboj. Jsem jedno velké růžové trojla, lůčkovité, rozvinuté oušinko. Jsem nakloněný k tobě a tam lačně každičké tvé slovíčko.
2: Stačí. Tak pozor. Majland se začalo říkat v 19. století, kdy v Itálii probíhaly nějaké šálky.
1: Co?
2: Totiž války.
1: Války.
0: A jaké?
2: To teď nevím. Je to důležité?
0: No, mě by to zajímalo.
2: Tak si to zjisti. Prostě se tam tehdy válčilo. No a prý to bylo tak, že čeští vojáci, kteří sloužili v Itálii, skomolili výslovnost města Milán. německy. Víte, že se v Čechách tehdy mluvilo německy a česky jen málo.
0: Víme.
1: Já ne.
0: Já ti o tom někdy budu vyprávět, jak to bylo s češtinou, jak skoro zanikla a pak se zase...
2: Já mluvím.
0: Pardon.
2: Víte, jak se řekne Miláno nebo Milán německy? Mailand. No, a ti vojáci z Čech z toho udělali ten Mailand.
0: Mailand, aha, zajímavé.
1: Ale já pořád nechápu, co to má společného s tím, že je něco tak drahé, že to stojí Mailand.
2: No, Růžovko, necháš mě domluvit?
1: Promiň.
2: Město Milán v té době bylo totiž velké a velice bohaté. Pro vojáky bylo tohle město tak silný zážitek, že se pro ně stalo symbolem peněz a velkého bohatství.
0: Justýno, já zírám. Ani jeden přebrept.
2: No dovol, já se přece nikdy nepřepepřete mi, ne, to je něco jiného. Já se přece nikdy nepře, tento non, to, no, jak jsi říkal, ne, už chápeš? Ne, Mailand.
1: Jo, Mailand. No.
0: Tak to je opravdu zajímavé.
2: Já vím, vždyť jsem s tím přišla já. No. Bohaté město, Miláno, Milán, Mailand. Jasné, jako tačka, ťavka, táfacka. Co je tady k smíchu? Já na vašem místě bych se nesmála. Nedivila bych se, kdybych se se svými oříšky dostala rychle do předení. Do vedení.
1: Já myslím, že to nehrozí. No.
2: Co tam máte vy? Šup, šup, ať nazbírám pár dalších hodů. Bodů. Co, Hugo? Piggy. Spadl vám žebříček, co?
0: Žebříček.
2: Hřebíček. To. Ale hřebínek vám spadl. Mailand, to je pane slovo, co? To zíváte. Zíráte, jaký jsem odporník.
1: Odporník! Piggy reklama.
3: Prasátko Piggy vás zve do kina na nový animák Pejsek Fešák.
1: I ten nejškaredější pes na světě má právo být šťastný a mít svou vlastní rodinu. Dokáže překonat překážky a zazářit.
3: Vyhraj filmový balíček právě teď na Piggy.cz. Film Pejsek Fešák v kinech od 15. října.
1: Piggy reklama.
4: Co to je to dumky žálky?
5: To je právě to smutno.
6: Hele, a to by nešlo, abyste byli vidět zísny s těma prvníma nočníma ptákama.
5: Šlo, tatínek by vám musel půjčit zjevný pergamen. Kdo by ho přečetl, tomu se zjevíme i za bílého dne.
6: No prosím, on má zjevný pergamen a nepůjčí nám ho, krkoun jeden.
7: A? Komu říkáš krkoun, ty liško ryšavá?
5: Dobrý den.
7: Dobrý den ve spolek. Zjevný pergamen je zde, hleďte.
4: Kluci, počkej.
7: Ale hned tak někomu ho nepůjčím.
4: Ale mě jo, že jo?
7: Ty se mi zamlouváš ze všech nejvíc. Podej mi ten francouz nápoj.
4: Pěkně z ručky do ručky. Bělejstro a já francouz nápoj.
7: Zapůjčím vám ho, ale až skončí oprava hradu, vrátit.
5: Amice spiritus guaesumus audinos et statim apparas fiat. Funguje to.
7: Už vidíš?
5: Ano.
4: Ale já nikoho nevidím. Musíte se postavit do řady za toho, kdo to čte, pak ho uvidíte.
5: Já prostě nic nevidím.
4: Když neumíš číst, tak ho nemůžeš vidět.
8: Švagrová, jak jsi mohla zradit? Jak jsi mohla?
4: Čti?
8: Pětičlenná rodina.
4: No.
8: V Praze Kobylisích snědla košík. Košík jedovatých hub v domnění, že se jedná o žampiony. A kvůli tomu si hlasovala proti žampionům.
9: A taky je tam o úplacích. A my jsme upláceli to níku, ty řemeslníky. V obci Chuchvary u Kolína se na to přišlo a hnali to k soudu.
8: Chuchvary u Kolína. Uchojiná rovina. Tam je hned všechno vidět. Než to my jsme v kopcích. Švagrová, ty se z té černé kroniky jednou zblázníš. Víš, co jsi způsobila? Mohl jsem být žampionový král?
9: Nezlob se na mě, švagře.
8: Ne, naslyši je brzo. To neznáte, Jouzu. Pamatuješ na bratrance Karla, co byl Andule na svatbě?
9: Jo, ten divnej.
8: Jo, ten vlivnej. A vzpomínáš si, co tam říkal na té svatbě? Rodino, já vás nedám.
9: To už bylo k ránu, to nevěděl, co mluví.
8: A já za ním vyrazím.
9: Počkej.
8: A hned, ten jim ukáže.
9: Ale švagře, snad ne autem.
8: My slivečku.
9: Vždyť si požil. Vždyť
8: chtěl žampiony na divané.
9: V obci dok si požil řidič Mácha alkohol a skončil v Máchově jezeře.
10: To je jenom osoba.
8: Dobrý den. Přejete si...
10: Volant! Tam se mě hodí.
11: A ty sedí na svou.
8: Děkuji, uctivě. Dobrou noc. Přijďte zas.

0: Kapitola 2. Excelence šedozelená. Hořce jsem si vyčítala svou zvědavost, když v tom se na obzoru vynořila bílá plachetnice. Plula přímo ke mně a brzo jsem rozeznala, že jí řídí veliká žába, napolo zakrytá spoustou pryskyřníků. Jakmile loďka přistala, žába vyskočila na schody a třikrát zatleskala rukama. V pobřežní skále se objevil otvor, žába do něho sáhla, vytáhla maličký telefon, zazvonila a řekla:
1: Pryskyřníčku raný, hlídáš ještě lány u severní brány.
0: V hlase, který jí z dálky odpovídal, jsem poznala hlas pryskyřníku, který jsem málem utrhla. A pochopila jsem, že hovoří o mně, protože žába se obrátila ke mně.
1: Souhlasím. A můžeš se na mne spolehnout.
0: Řekla a zavěsila telefon.
1: Tak tedy.
0: Promluvila na mne.
1: To... Ty jsi ta holčička, kterou pryskyřník posílá do království květin?
2: Ano,
0: řekla jsem nesměle.
1: Jak se jmenuješ?
2: Anička.
1: To je hezké jméno. Já se jmenuji Šedozelená, ale obyčejně mi říkají Excelence. Já ti budu dělat průvodkyni. Jen musíš chviličku počkat, až dokončím svou práci.
0: Přistoupila k loďce a zvolala.
1: Váš bratr stále hlídá severní bránu. Můžete odejít na zem.
0: Pryskyřníky se okamžitě probudili a s radostnými výkřiky si urovnali kořínkovité nožky. Skotačili, strkali se a zaplétali do lanoví, jak se chtěli co nejdřív dostat na kraj loďky a pospíšit si na schodiště. Bylo jich tolik, že se mi zdálo, jako kdyby kolem mne teklo máslo. A když opona zapadla za posledními opozdilci, ještě dlouho jsem slyšela zvonivou hudbu, kterou vyvolávaly jejich kroky na křišťálových schodech. Zatím žába rozevřela dveře ukryté mezi skálami. Vyšel z nich zlatavý střevlík a na páru svých dlouhých nožek nesl 5 sněženek. Jejichž hlavičky se kývaly sem a tam. Šaty měly celé zmačkané a dívaly se strašně smutně. Žába je opatrně uložila do loďky a když střevlík odešel, řekla mi:
1: Vidíš, Aničko. Tak to dopadne s květinami, které někdo utrhne. Jsou odsouzeny a umírají s dlouhavou smrtí v rozlehlých síních vystavěných na kraji tohoto moře. Vyrostly proto, aby se radovali v plném jasu slunce a nyní světlo sotva snesou. A zatímco jejich sestry se dostanou do ráje květin, tyto květy zajdou tak bídně, že se zapomene na ně i na jejich jména.
2: Ach, Excelence!
0: Zvolala jsem.
2: Slibuji vám, že už nikdy neutrhnu ani jedinou květinu. I kdybych měla žít 100 let, jako má babička Leonie.
1: Škoda, přeškoda, že tolik dětí pustoší lesy a louky. Kdyby věděli, co očekává ubohé květiny, které tak lehkomyslně utrhnou a pak pohodí.
2: Však já, Excelence, jakmile se vrátím zase na zem, budu to vypravovat všem dětem i všem svým kamarádům a jsem si jistá, že nikdo z nich nebude tak ukrutný, aby odsuzoval květiny k takovému smutnému osudu.
1: Jsem ráda, že máš dobré srdce. A proto tě s radostí provedu naším královstvím. Ale teď tě na chvilku opustím. Musím jít tady s těmi nešťastnými sněženkami. Ale vysvětlím ti, co máš zatím dělat. Tak získáme čas.
0: Odvázala loďku,
1: odstrčila ji stranou a ponořila se. Moře bylo docela čisté a průhledné a tak jsem viděla, jak na dně uchopila kroužek a otočila jím. Voda začala vřít, ustoupila a odkryla další schodiště.
3: Jen se neboj, Aničko,
1: řekla mi žába.
3: Půjdeš dolů a najdeš tam jeskyni, kterou hlídají jerišské růže. Než tam vstoupíš, nezapomeň si posadit na zástěru jedno sluníčko z těch, které tam uvidíš procházet se na Prahu. Před sluníčkem se otevřou všechny tři ocelové brány, kterými musíš ještě projít. U třetí brány budu na tebe čekat. Tak nashledanou.

i když jsem jen prostý holub, snad připravím vlka olub, holub, holub, holub, holub, připravím ho olub, olub.

Právě jsem byl informován holubem, že náš vlk má zase něco za lubem. V pušce mám kulku, hledám karkulku. V pušce mám kulku.

0: A jak se to otevírá? Zajímá se v obchodě zákazník.
1: Nebojte se, návod je uvnitř, ujišťuje ho prodavačka.
2: Já tomu nerozumím.
3: Že si to jako nejdřív otevře a pak si přečte, jak se to otevírá.

0: Od samého rána to bylo v pavilonu jako v úle. Máma uklízela, táta si pořád něco přeříkával a hned dohlížel tady a hned zas tam. Dokonce i teta Šinda si přivstala. Teď seděla, přepočítávala si svůj snídaňový příděl jablek, ale ani jedno nesnědla. Zvláštní. Moja se krčela opodál a lámala si hlavu. Co se to tu dneska děje? Takovouhle nervozitu zažila jen jednou. Když se pootevřely dveře pavilonu a v nich se objevil podivný člověk v bílém plášti. V ruce držel malé červené jablíčko. Bylo tak malinké, že pro dospělou gorilu by to byl bombonek sotva na půlku jazyka. Ale pro ni, pro moju, bylo tak akorát. Také se pro ni žádný z dospělých nehnal. Dokonce ani teta Šinda, která sežere všechno, co vidí. Ani ta ne. Jenom se všichni dívali, co udělá ona. A tak vstala a šla si ten zvláštní dárek, který byl jasně jenom pro ní, vzít. Popošla blíž, pak ještě blíž, nebojácně sáhla po tom červeném jablíčku a posadila se s ním vedle dveří, aby ho prozkoumala. Jenže v tom jí ten člověk v bílém plášti píchl nějakým dlouhým, tenkým a ostrým nástrojem. To byla bolest, až jí vytryskly slzičky a honem utíkla zpátky k mámě. Ty víš, proč mě píchl? Kidživu si k sobě přivinula a šeptala jí, že to píchnutí bylo očkování proti zlým bacilům, kteří číhají ve vodě, ve vzduchu i v jídle na každou malou gorilu, která očkování ještě nedostala. Jsou tak malincí, že nikdo na světě nemůže zahlédnout, ale je jich tolik, že dokážou utvořit silné bacilí vojsko, malou gorilu přemoct a ta je pak moc nemocná. Moja dlouho dumala nad tím, co jí máma řekla, ale stejně se jí to nějak nezdálo. A také se jí nezdálo to, co se dělo v pavilonu teď. Až příliš to připomínalo ten ošklivý očkovací den. Tati, tati, rozeběhla se za tátou Richardem, já už nechci žádné očkování. Jaké očkování? Opáčil táta Richard. Chystáme přece přivítání pro kambu. A sotva to dořekl, vzpomněl si, co chtěl ještě udělat a zamířil pryč, ani se neotočil. Moja samou radostí uválela sud a udělala kotrmelec. Žádné nové píchnutí, hurá! Pak se zarazila. Jaká kamba? Kdo to má být? Než se ale stačila zeptat, zařval táta Richard. Už je tady, všichni sem! A Kidživu se Šindou se rozeběhli za ním. Moja si pro jistotu našla bezpečný úkryt ve slámě. Zavrtala se do ní a ještě se přikryla kůrou. Jen kdyby se někdo podíval hodně, hodně zblízka, našel by malou dírku a v ní ještě menší gorilí očko. Mojo, kde si babička přijela? Scháněla se Kidživu po moje, jakmile se s kambou pozdravila. Moja ale nikde nebyla. A tak Šinda začala provádět kambu po pavilonu. Ukazovala jí všechna důležitá místa, kde dostane jídlo a kde přidáno a kde bude její místo na spaní. Richard ji zase vzal ke skále a k šplhacím stromům. V provazišti ji předvedl, jak zdatné má svaly a kamba pochválně mlaskala. Pak si uvědomila, že tady pořád někdo chybí a zeptala se, říkali jste, že potřebujete babičku pro nějakého prcka a já tu žádného nevidím. Táta Richard už neměl komu ukázat svůj parádní kousek na kládě. Dokáže se na ní držet jen jednou rukou a přitom otočí celé své mohutné tělo. A naštvaně zahromoval. Kde je ta holka? Já ji roztrhnu jako hada. A všichni začali moju hledat. Táta proto, aby ji roztrhl, máma se Šindou proto, aby ji našli dřív, než ji Richard přetrhne. Kamba, která už za svůj dlouhý život nějaké to gorilí mládě viděla, přešla téměř najisto ke kupičce slámy, na které se zvláštním způsobem třásla kůra a jemně se zeptala. Ty mě nepřijdeš přivítat? Moja se roztřásla ještě víc. Je odhalená. Na druhou stranu ale hlas nad ní zněl docela mile. Chvíli zvažovala všechna pro i proti a pak odhrnula kůru a soukala se ven. Když já nevěděla, že jsi to ty, já myslela, že se zase na mě chystá očkování a očkování já se hrozně bojím. Prosím tě, jedno píchnutí, přisedla si k ní kamba a ty z toho naděláš. Já jich mám nepočítaně. Nepočítaně? Moja vykulila oči. A Kamba povídala a povídala, kolikrát a kvůli čemu všemu ji očkovali a přeočkovávali a nezapomněla ani na to, že jí jednou vzali krev a poslali ji někam na rozbor. Moja si ji přitom prohlížela a říkala si, teda tahle babička je správná, vůbec ničeho se nebojí. A večer, když už ležela v pelíšku, zaškemrala. Babi, vidíš, že už od nás neodejdeš. Kamba se usmála a dala jí sladkou pusu. To ví, že ne. Já už jsem teď vaše. Naše, vyskočila moja nadšením. A než usnula, dodala k tomu tichounce, tak, aby ji nikdo neslyšel. A hlavně moje.
1: Mám pro vás novou Piggy básničku.
2: Pavučinka. Nad tím naším paloukem mluví pavouk s pavoukem. Co to vidím, drahé dítě? Kdo tě učil soukat nítě? Tohle má být síť? Kdo si myslíš, že se chytí do tak potrhaných sítí? Všechny mouchy uletí ti, ty jsi truhlík, viď?
3: A ten malý pavouk na to. Když já strašně škytám, táto, a jak škytnu? Škyt! Přetrhnu si nit.
4: A teď ještě jednou.
2: Pavučinka. Nad tím naším paloukem mluví pavouk s pavoukem. Co to vidím, drahé dítě? Kdo tě učil soukat nítě? Tohle má být síť? Kdo si myslíš, že se chytí do tak potrhaných sítí? Všechny mouchy uletí ti. Ty jsi truhlík, viď?
3: A ten malý pavouk na to. Když já strašně škytám, táto, a jak škytnu, škyt, přetrhnu si nit.
4: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Sví.
1: Joldo.
0: Co je?
1: Můžu už usnout, nebo budeš ještě zpívat?
0: Pro pána, já dočista přehlédl, že už je ráno, takže Hurvínko, žádné spaní a šupej rychle z postele, za chvíli začíná vyučování.
1: Já bych rád, taťulínku, ale co pak si dočista zapomněl?
0: Na co?
1: Strčil si mi pod paži teploměr a nařídil si mi, že si mám změřit teplotu.
0: No protože si mi tvrdil, že nepůjdeš do školy, protože jsi nemocný.
1: No tak vidíš.
0: Jenže taky jsem ti nařídil, že si máš s tím měřením pospíšit. Protože když ti nic nebude, tak šupej to, preč to pošupeš do školy.
1: Teď se měřím.
0: No tak se měř pořádně. Drž ten teploměr hezky pevně pod paží.
1: A kde jinde bych ho asi měl tak držet, co?
0: Co se směješ? Šmanko, ty chlapče, teplota se dá měřit i jinde než pod paží.
1: Kde jinde?
0: No to je různé.
1: Tak třeba, tati, třeba. Schválně, kde třeba?
0: No tak třeba v
1: ptátí.
0: V puse. Třeba.
1: Nepovídej.
0: No jistě. Ha, ha, ha. Třeba v takové Anglii.
1: Jo.
0: Tam, když jsou lidé nemocní, tak jim pan doktor strčí teploměr do pusy.
1: A když jsou zdraví?
0: No tak jim ho zase vyndá, ne?
1: Páni, a to kdybych já byl Angličan, tak by mi ten doktor taky strčil teploměr do pusy?
0: No jistě, taky.
1: A co kdybych si zrovna pískal, he?
0: U doktora? No to bych ti dal.
1: Dobře, tak kdybych zrovna zíval?
0: Hej, to by ti spadl do krku.
1: Ale tam by se mi nevešel.
0: I vešel.
1: Nevešel. Určitě by mu koukala alespoň hlava.
0: Jaká hlava? Komu?
1: No doktorovi.
0: Prosím tě, proč by mu měla koukat hlava?
1: Kdyby mě přece spadl do krku ten doktor, jak jsem zíval.
0: Šmanku, te kluku nechápavá. Já nemyslel doktora, ale teploměr. Teploměr by ti tam spadl. Co pak máš tak velkou pusu, abys mohl spolknout doktora?
1: Nemám.
0: No tak, vidíš.
1: A co kdyby ho kousl?
0: Já ti dám kousat doktora.
1: Proč doktora? Teploměr, kdybych kousl a překousl.
0: To bys tomu dal. Teploměr je přece jedovatý.
1: A proč?
0: Protože má uvnitř rtuť. No, a ta je co?
1: A ta je co?
0: Ta je jedovatá. A kdybys do ní kousl, tak bys se otrávil.
1: No to bys mě teda otrávil.
0: Já ne, ale teploměr. Hele, a přestaň mě už otravovat s těma věčnýma otázkama. A raději se podívej, kolik jsi naměřil. A jestli nemáš teplotu, tak hajdi šupky do školy.
1: To nepůjde.
0: A proč by to nešlo?
1: Protože bych přišel pozdě. Vyučování právě začalo.
0: Jo, tak takhle to je. Zase se ti podařilo mě zdržet, co? Čvaňháš nesmysly a já bych psal další omluvenku, že ano? Jo, ještě teď, abych si vzpomněl, kam jsem dal tušku.
1: No to jsi mi strčil pod paží místo teploměru.
0: Tak proč jsi mě na to neupozornil?
1: No, já myslel, že jsi to dělal schválně.
0: Jak schválně?
1: No, protože ten teploměr je jedovatý. A co, kdybych se otrávil? To bych pak nemohl jít do školy. A sám přece víš, že já do školy chodím tak...

trpaslících. Vypráví se, že v tundře žijí také trpaslíci. Staří lovci, když se vraceli z výprav na soby, prý je nejednou zahlédli. Ale opravdu jen zahlédli. Nikdy se jim však nepodařilo přiblížit se k nim, natož dát se s nimi do řeči. Tak jsou plaší a bázliví. Jak uvidí člověka, hned se skryjí v podzemních norách. Někteří muži tvrdili, že nosí luky a šípy, jiní to popírali. Trpaslíci se prý živí jenom kořínky. Ale byli i takoví, kteří prý viděli trpaslíky létat a vznášet se k nebi. Od jisté doby však není po trpaslících ani dechu, ani slechu. Jenom otisky jejich drobných nohou je prý někdy vidět ve sněhu. A kdo ví, jestli to jsou stopy trpasličí. Jednoho dne vyšel ze stanu starý Pekmalik a kráčel k řece. V díře vysekané v ledu měl nalíčeno několik udic. Třeba už se nějaká ryba chytla. Když sestupoval po příkrém břehu, všiml si, že se zhora po řece cosi blíží. Po chvíli rozpoznal tři tmavé tečky a z nich se pak vyklubaly tři malé postavičky. Pekmalik zíral na ty mrňavé lidičky a nechtěl věřit svým očím. Až pak mu došlo, co jsou zač. Rozběhl se zpátky a křičel, až v uších zaléhalo. Trpaslíci, lidičky, pojďte se podívat, jdou k nám trpaslíci. Než bys do deseti napočítal, seběhla se na břehu celá osada. Opravdu. Po řece přicházeli tři lidé. Ale jací lidé? Eskimáci nejsou velcí, ale tihle příchozí jim sáhli nejvýš ke kolenům. Byl to muž se ženou a dítětem. Muž měl na sobě oděv z liščí kožešiny, žena byla v sobolině a dítě bylo navlečené do zaječího kožíšku. Mužík táhl velké vrchovatě naložené sáně a žena nesla dítě na zádech. Došli až k místu, kde se shromáždili osadníci. Trpaslík uchopil sáně, dvakrát větší než byl on sám, zvedl je do výše a jako hračku vynesl do strmého břehu. Lidé skoprněli úžasem nad takovým siláckým výkonem. Normální člověk by měl co dělat, aby unesl tak těžké břemeno. Trpasličí rodina se usadila v eskimácké osadě, jako by se to rozumělo samo sebou. Mužík vybudoval z rybích kostí základy a kostru stanu, přehodil tulení kožešinu, pokryl ji lišejníkem a navrch dal ještě jednu kůži z tuleně. Když byl hotov, postavil ke vchodu ještě dlouhý

0: nízký tunel ze sněhu, aby do stanu nemohla zima. Muži z osady zvědavě pozorovali jeho počínání a říkali si:
1: podívejte, jak je šikovný, jak mu jde práce od ruky. Nikdo z nás by to neudělal lépe.
0: A tak si lidé na trpaslíky rychle zvykli a přijali je mezi sebe. Brzy se ukázalo, že trpaslíkova žena se vyzná v léčení nemocí. Starý Pekmalik se jednoho rána nepostavil na nohy. Svalil se na lůžko a zatínal zuby bolestí. Zavolal šamana a ten se jal zaříkávat a vykuřovat zlé duchy. Týden provozoval svá kouzla, ale Pekmalikovi se neulevilo. A tu vešla do stanu trpaslíkova žena a zeptala se Pekmalika, jestli mu může pomoci. Nachystala do kotlíku jakési koření a byliny, povařila je a odvarem pak potřela starci nohy. Přišla druhý a třetí den a hle, starý lovec vstal a po bolesti ani potuchy. Zvěst se rychle rozkřikla a od toho dne zvali trpasličí žínku, kdykoliv někdo někde ochořel. V jejich kožených váčcích s bylinkami a kořínky se vždycky našlo něco, co nemocného uzdravilo, anebo aspoň přineslo úlevu. Všichni si libovali, jaké to štěstí osadu potkalo. Všichni, kromě jednoho člověka. A to byl starý šaman. Ten se nemohl smířit s tím, že se objevil někdo, kdo si umí s neduhy a nemocemi poradit lépe než on. A ten někdo, že je ke všemu ještě mrňavá trpaslice. Začal ji z duše nenávidět. Přemýšlel, jak se jí zbavit. Jak jí vyštvat z osady. Dlouho nemohl na nic přijít, až jednou uviděl, jak si děti hrají s malým trpaslíčkem a hlavou mu bleskl nápad. Už věděl, jak na to. Jenom vyčkat příhodné chvíle. A ta chvíle přišla. Jednou za teplého jarního dne se osada skoro vylidnila. Muži vyšli na lov a ženy s většími dětmi lámaly u řeky vrbové proutí. U stanů se batolily jen malé děti, mezi nimi i trpasličí synek. Šaman se zaradoval, konečně se dočkal. Přilákal malého trpaslíka blíž a poštval na něj svého psa. Zle pokousaného kloučka donesl pak licoměrný šaman matce, aby si prý dávala na dítě pozor. Všechny léky, kolik jich jen trpaslíkova žena uměla připravit, nestačily zachránit život jejího synka. Čtvrtého dne zemřel. 4 dny oplakávali trpasličí rodiče své dítě. Pak ho pohřbili se všemi hračkami. Potom začal trpaslík stavět člun. Když byl po 4 dnech hotov, naložili na něj se ženou stan a všechny věci, nasedli a bez rozloučení odpluli kamsi na sever. Ješitný šaman se však dlouho z jejich odchodu neradoval. Dostal zlou nemoc. Vypadaly mu zuby a když už nemohl kousat, začal hubnout a slábnout, až přestal jíst docela a brzy na to zemřel. Sám si pomoci neuměl a trpaslíci se v osadě už nikdy neukázali.

pleti, nejednou ztratí se v lesní spleti. To je pak smutno a kvůli tomu, volejte je, ať vám trefí domů. Miluji.

0: Výlet do Afriky. Byla neděle ráno a Káťa se Škubánkem se chystali na výlet.
1: Co kdybychom šli do zoo?
0: Navrhla Káťa. Škubánek skákal radostí. V zoo ještě nikdy nebyl. V autobuse dostali místo hned vedle řidiče. Káťa si libovala, jaký je odtud výhled, ale Škubánek nemohl odtrhnout oči od šoféra. Líbilo se mu, jak točil volantem, šlapal pedály, přehazoval rychlost a někdy dokonce i troubil.
2: Být řidičem, to je něco. Takový velikánský autobus a musí ho poslechnout na slovo.
0: Ale už to byla konečná, všichni vystoupili a hrnuli se branou do zoo. Škubánek nevěděl, na co koukat dřív. Pán v placaté čepici s nápisem ZOO právě házel do klecí obrovské kusy masa. Byl to Karlíček, nejstarší dozorce v zoologické zahradě, a na malém válníčku vezl všelijaké koše a nádoby s krmením. Potom vzal košík plný ovoce a zamířil ke kleci, která vypadala jako prázdná.
3: Pojď papát, Zuzanko, volal něžně.
0: Káťa a Škubánek s napětím čekali, kdo se objeví. Ze zadního rohu klece vyskočila opice a hrnula se ke košíku. Místo, aby se dala do jídla, začala vyhazovat ovoce na všechny strany.
4: Pche, banány tvrdé, kokosy měkké, pomeranče kyselé a datle samá pecka,
0: nadávala Zuzanka a vztekle lomcovala mřížemi.
4: To by u nás v Africe nikdo nežral.
3: Neplkej, Zuzanko, v Africe si v životě nebyla, mírnil ji Karlíček.
4: Nebyla, ale budu. Každá správná opice musí bydlet v Africe.
0: Mlela Zuzanka svou, popadla prázdný koš a hodila ho Karlíčkovi na hlavu. Karlíček už toho měl dost a rychle se dal na ústup. V tom uviděl Škubánek zvíře jako hora.
2: To je ale velký pes a jak smrdí.
1: To je přece slon, smála se Káťa. Počkej, udělám ti s ním fotku.
0: Škubánek si stoupnul před slona, jenže slon byl moc velký a Káťa ho nemohla dostat celého do hledáčku. Ustupovala pospátku dál a dál, až se octla zády těsně u Zuzančiny klece.
1: Usmívej se, Škubánku,
0: zavelela, ale než stačila zmáčknout spoušť, opičí tlapka jí vytrhla fotoaparát. Opice protáhla foťák mřížemi a začala kroutit objektivem.
1: Dáš to sem, prevíte?
0: Rozčílila se Káťa, ale Zuzanka držela foťák pevně oběma rukama a nohou dělala na Káťu dlouhý nos.
4: Tuhle, pojď si pro něj, pojď.
0: Káťa byla v ráži, sundala si bundu a snažila se protáhnout mřížemi.
4: Támhle jsou dvířka na petličku, radila Zuzanka.
0: Karlíček ve spěchu zapomněl zaklapnout zámek a tak Káťa byla v mžiku uvnitř. Foťák ležel na dně klece, ale než ho stačila sebrat, vyskočila Zuzanka ven, zavřela petlici a zaklapla zámek.
1: Škubánku, pomoc, pomoc,
0: křičela Káťa z klece. Škubánek se vrhnul k mřížím, ale v tom ucítil, jak se mu cosi přitisklo vzadu mezi žebra.
4: Ruce vzhůru, nebo střelím,
0: vřeštěla Zuzanka. Škubánek se leknul, taková opice je schopná všeho. Netušil, že co ho tlačí dozad, je jenom obyčejný banán.
4: Teď mě nenápadně dostaneš ze zoo a pak mě zavezeš do Afriky,
0: rozkazovala Zuzanka. Hbitě si navlékla Kátinu bundu, která ležela před klecí. Sahala jí až po paty, což se výborně hodilo. V kapse byla dokonce Kátina čepice, kterou si Zuzanka napařila do čela, že jí sotva koukaly oči.
4: Jde se!
0: Houkla a strkala Škubánka před sebou. Za okamžik vyšli hlavní branou. Před vchodem parkoval malý nákladák s nápisem Krmivo pro zoo. Opice přitáhla Škubánka k autu a otevřela dvířka u volantu.
4: Nasedat a jedem!
2: Neblázni, já nemám řidičák!
1: Bránil se Škubánek, ale nebylo mu to nic platné. Opice vyskočila na druhé sedadlo, zabouchla dvířka a rázně otočila klíčem.
4: Drž volant, jedeme z kopce!
1: Ještě, že ráno viděl Škubánek toho šoféra v autobuse, jenže něco jiného je vidět a něco jiného je řídit sám. Najednou, kde se vzal, tu se vzal, objevil se dopravní strážník. Naštěstí se Škubánkovi podařilo zabrzdit. Už se radoval, že poprosí o pomoc.
4: Jedete v protisměru, pane řidiči.
1: Zlobil se strážník a přistoupil k okýnku. Jakmile uviděl Škubánka za volantem, vytřeštil oči.
4: Pes a řídí?
1: Škubánek se snažil všechno rychle vysvětlit.
2: Jedu s opicí!
4: To snad ne,
1: zalapal po dechu strážník. Zuzanka se vyklonila z okna.
4: Nezdržuj, vejklado, a radši nám řekni, kudy do Afriky.
2: Přes Vinohrady a na hostivař.
1: Zablekotal strážce pořádku a zdrceně usedl na obrubník.
2: Já mám snad úžeh, nebo co?
1: S vyplazeným jazykem oči na kapotě dokodrcal Škubánek na nábřeží.
4: Dál pojedeme lodí,
1: prohlásila Zuzanka. Dole na Vltavě kotvil výletní parník a opice se k němu rozběhla.
2: Parník už vůbec řídit neumím,
1: protestoval Škubánek.
4: To se naučíš,
1: rozhodla Zuzanka.
4: Do Afriky se odjakživa jezdí lodí.
1: Parník byl prázdný. Opice postavila Škubánka ke kormidlu a vyrazili plnou parou vpřed. Sama vylezla na stožár, tahala barevné vlajky a zpívala na celé kolo.
4: Každá správná opice a

0: Káťa zatím seděla v koutku na slámě a natahovala moldánky. U její klece se zastavila babička s vnučkou. Tady vidíš, Mařenko, jak velice se podobají opičky lidem. Ta je ale smutná, řekla Mařenka a hodila do klece jabko. Krmení je zakázáno, huboval Karlíček, který byl zrovna na obchůzce. Když ta opička je strašně smutná, omlouvala se Mařenka. Karlíček kouknul do klece a zůstal úplně paf. Holka nešťastná, co tam děláš? A kde je opice?
1: Ujela do Afriky a vzala sebou mého pejska,
0: brečela Káťa. Karlíček rychle odemknul a už upalovali hlavní branou na silnici. Snad nebudou daleko, doufal Karlíček a zamířil k přístavišti, protože si chtěl zkrátit cestu přes přívoz. Po řece sem právě dojížděl parník se škubánkem a opicí. Těm dvěma vůbec nedošlo, že jeli autem do středu města a parníkem zase po proudu zpátky. U přístaviště byla zahradní restaurace a před vchodem stály dvě palmy v kořenáčích.
2: Vidím palmy, hurá, jsme v Africe,
0: jásala Zuzanka. Škubánek přirazil k molu.
2: Jsem doma a ty si jdi, kam chceš,
0: rozhodla Zuzanka a vyšplhala na jednu palmu. Škubánek vůbec netušil, kde je, a tak si šel přečíst ukazatel směru.
3: Zo 300 metrů, stálo tam.
2: To jsme daleko nedojeli,
0: drbal se rozpačitě za uchem.
1: Pst, buď sticha,
0: zašeptala na něj Káťa, která se krčila s Karlíčkem za plotem restaurace a ukazovala na opici, jak se rozkošnicky vyvaluje na palmě.
2: A to sluníčko hned jinak svítí. Afrika je Afrika.
0: Zívla Zuzanka a za chvíli už bylo slyšet, jak spokojeně chrápe. Na to Karlíček čekal. Přikradl se blíž, podal Kátě a Škubánkovi pytel a ti ho podrželi pod palmou. Pak Karlíček zatřásl kmenem a Zuzanka spadla do pytle, jak zralý kokos. Všichni byli zvědaví, jak se bude tvářit, až se octne zase ve své kleci. Karlíček ji tam vysypal rovnou před košík z banány.
4: Vítám tě v Africe, odlož si, máme tu teplo,
0: vítal opici a sundal jí Kátinu bundu. Pak opatrně vylezl ven a pečlivě zamlkl zámek.
2: Ty banány mají úplně jinou chuť, to se nedá srovnat,
0: libovala si Zuzanka a zamyšleně koukala za odcházejícím dozorcem.
2: Kdybych nevěděla, že jsem v Africe, tak bych řekla, že je to náš Karlíček.
0: Byl čas vrátit se domů.
1: Ach jo, to byl zase výlet,
0: povzdychla Káťa.
2: Náhodou, to bylo prýma dobrodružství,
0: pochvaloval si Škubánek.
2: Víš, že řídit parník není tak těžké? Auto je daleko horší.

0: Figy hádanka.
1: Kdo to sviští na strništi? Kdo to hvízdá jako svišti? Kdo to funí přes louky, bere lidem klobouky?
0: Co to je? Kdo bere klobouky, to je jasné.
1: Zloděj!
0: Ne, ne. Když hodně fouká vítr, tak ulétávají nafukovací balonky a klobouky. Je to vítr. Piggy reklama.
2: Prasátko Piggy vás zve do kina na nový animák Pejsek Fešák.
0: I ten nejškaredější pes na světě má právo být šťastný a mít svou vlastní rodinu. Dokáže překonat překážky a zazářit.
2: Vyhraj filmový balíček právě teď na Piggy.cz. Film Pejsek Fešák v kinech od 15. října.

0: Básnička.
1: O trpaslíčkovi.
0: Byl jednou jeden trpaslíček.
1: A ten měl dlouhou zlatou niť.
0: A na té niti zlatý klíček.
1: Uměl s ním všecko otevřít.
0: Malinké zámky na ovoci.
1: Otvíral na zahrádkách v noci.
0: Zatímco sadař tvrdě spal.
1: Napil se šťávy a šel dál.
2: A teď ještě jednou.
0: Byl jednou jeden trpaslíček.
1: A ten měl dlouhou zlatou niť.
0: A na té niti zlatý klíček.
1: Uměl s ním všecko otevřít.
0: Malinké zámky na ovoci.
1: Otvíral na zahrádkách v noci.
0: Zatímco sadař tvrdě spal.
1: Napil se šťávy a šel dál.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
4: Já havrám nešťastná,
5: sténal dobrý Abraxas, když se malá čarodějnice vrátila a vypověděla mu, co jí potkalo.
4: Za to mohu já a nikdo jiný, jen já ti radil, abys čarovala samé dobro, kdybych ti tak mohl pomoci.
6: S tím si asi musím poradit sama,
5: řekla malá čarodějnice.
6: Nevím ještě jak, ale vím, že se ke stromu přivázat nenechám.
5: Běžela do světnice a vytáhla ze zásuvky kouzelnickou knihu a začala v ní horlivě listovat.
4: Vezmeš mě sebou, prosil Abraxas. Dneska v noci bych tě nerad nechával samotnou.
6: Dobrá, řekla malá čarodějnice. Vezmu tě sebou, ale jen pod jednou podmínkou. Musíš teď držet zobák a nesmíš mě rušit.
5: Abraxas zmlkl. Malá čarodějnice se ponořila do kouzelnické knihy. Čas od času si něco zabručela a tak to šlo až do večera.
6: Už to mám. Teď poletíme na skalnatou horu.
5: Dole v údolí právě odbylo 11:30. Když odbylo 3/4, zvolala malá čarodějnice.
6: Tak a teď se jde na dříví
5: a pronesla zaklínadlo. Ze všech stran se najednou začalo slétat dříví a vršilo se na velikou hromadu.
4: Ho, zvolal Abraxas. Co to vidím? Nejsou to snad košťata?
6: Ovšem, kouzelná košťata velkých čarodějnic. Všecka jsem je přičarovala na skalnatou horu a podpálím je. Ta budou hořet. Teď ale potřebuji ještě papír.
5: Pak pronesla druhé zaklínadlo. Na nebi to zahučelo, zašumělo, jako by se sem k vrcholku hory slétala obrovská hejna netopírů. Byly to kouzelnické knihy velkých čarodějnic. To třetí zaklínadlo bylo ze všech nejlepší. Odčarovala totiž velkým čarodějnicím jejich umění. Ani jedna z nich už neuměla čarovat. A protože už taky neměli kouzelnické knihy, nemohli se tomu nikdy znovu naučit. V údolí odbíjela půlnoc.
6: Tak,
5: spokojeně zvolala malá čarodějnice,
6: a dáme se do toho. Hopsa hejsa, je Filipo Jakubská noc.
5: A podpálila košťata a kouzelnické knihy. Byla to kouzelná hranice, že krásnější ani být nemůže. Plameny třaskaly a praskaly a šlehaly vysoko k nebi. Malá čarodějnice tančila sama s Havranem a Abraxasem kolem planoucí hranice až do rozbřesku. Byla teď jedinou dobrou čarodějnicí na světě, která uměla čarovat.
4: Hopsa, hejsa, je Filipo Jakubská noc.
5: Jásala malá čarodějnice, až se to rozléhalo po celé skalnaté hoře.
4: Hopsa, hejsa, je Filipo Jakubská noc. Je Filipo Jakubská.

0: Proč chodíš pořád pozdě do školy, ptá se učitel Jendy.
1: Nemůžu se vzbudit včas.
0: No nemáš budík.
1: Mám, ale zvoní, když spím.
2: Tomu rozumím, já bych spal pořád.

0: Ahoj, masatkové a šmakovinky. Panenko skákavá, Piggy, mě tady chodí bubák.
1: Já nejsem žádná panenka skákavá, Piggy. Já jsem mulisák, bulisák, dýňový strašidlák, hodula, bubula.
0: Jistě, jak myslíš? Piggy si drží před hlavou dýni a myslí si, že mu na to mulisákování skočím.
1: Ty se nebojíš? Och jo.
0: Čeho bych se bála? Já vím, že jsi můj věrný robot kuchyňák, jak vždycky říkáš. A že jsi mi přinesl ze zahrádky od kachny Justýny krásnou žluťoučkou dýni na vaření.
1: Takže myslíš, že mám přestat strašákovat a že začneme radši vařit, co?
0: Asi bych to nedokázala říct líp.
1: A co budeme vařit?
0: Hádej.
1: Jestli na to potřebuješ dýni, tak asi něco z dýně.
0: Výborná úvaha, Piggy. Takže Piggy a milí posluchači, dnes jsem si pro vás připravila polévku. Zahřeje vás nejen na podzim a v zimě, i když se k těmhle ročním obdobím nejvíc hodí, ale přijde vhod kdykoliv během roku. Budeme vařit dýňovou polévku.
1: No tak teď už je to jasné. Říkal jsem si, jestli budeme vyřezávat do dýně očička a zubiska, nebo z ní dělat lampičku, víš, nebo takového toho strašáčka, nebo tak. A ona to bude polévka. Ty jo, Laskonko, mě stejně překvapuje, že se dá dýně jíst.
0: Že ty jsi moc neposlouchal, co ti o dýních Justýna vyprávěla. U nás je dýně čím dál oblíbenější a dá se s ní přímo čarovat.
1: Myslíš, že netopír Pěr čaruje s dýněmi?
2: To se mi nezdá.
0: Já vím jen to, že se s dýní dá nádherně čarovat v kuchyni, Piggy. Existuje spousta dýňových receptů. Kromě polévky se z ní dají například péct sladké moučníky.
1: Jo?
0: Dělají se z ní kompoty, marmelády a džemy a různé další dobroty. Jestli ti to bude dneska chutnat, vymyslím chutňoučkých dýňových receptů víc.
1: Já tedy dneska budu jíst dýni úplně poprvé v životě.
0: Tak to se máš na co těšit. I vy, děti, chuť dýně je sladká. Chutná jako... K čemu bych ji přirovnala?
1: To jsem zvědavý.
0: Možná ke sladkým bramborám nebo k pečeným kaštanům. A kdyby vám dýně dnes náhodou nezachutnala, nevadí. Je potřeba si vyzkoušet třeba i víc receptů. Však ona vás už nějaká dobrůdka z dýně uloví do řad svých fanoušků. Ale dýňová polévka, to je opravdu delikatesa. Něco speciálního. Vrchol podzimu. My se ale pustíme do práce. Co říkáš, Piggy?
1: Já jsem na vrcholi jako dělaný. Už se na to třesu ocáskem, už se se mnou klepezem, třesu parapletem, dýní, třesu celým světem.
0: Přestaň klepat dýní, položí a nachystej pár věcí, ano? Budu ti říkat, co je potřeba.
1: Dýně položena, třesení zastaveno, robot kuchyňák se hlásí na pracovní směnu. Co mám nachystat? Zadejte souřadnice pohybu.
0: Já věděla, že robot kuchyňák nás dnes nemine. Tak poslouchej, kuchyňáku. Na dnešní polévku budeme potřebovat dýni. Nejlepší je druh, který se jmenuje Hokkaido.
1: Jo, Hokkaido, To mi ukazovala sova Heda na mapě. Honšu, Kyushu, Shikoku a Hokkaido. To jsou 4 ostrovy, které dohromady tvoří jedno Japonsko. Teda, říkala Heda.
0: Piggy, ty jsi ale šikulka. Ty japonské ostrovy si připomněl úplně správně, protože ta dýně Hokkaido se už dlouhá staletí pěstuje právě na tomhle ostrově Hokkaido. A tak má po něm i své jméno.
1: Robot kuchňák je šikulka. Informace vložena do softwaru. Robot kuchňák je šikulka.
0: Jen aby ti tím vytahováním nepraskly kšandy.
1: Kuchňák už je skromný, hodný robot zpátky k dýni.
0: Dýně Hokkaido je většinou celkem malá. Může mít žlutou, oranžovou nebo zelenou slupku a oranžovou dužinu. A má spoustu vitamínů.
1: Hokkaido, Honšu, Shikoku, Shikoku, Shikoku, Kyushu, Shushu, Shushu.
0: Ale no tak dost, Piggy. Soustřeď se.
1: Promiň. Kromě té dýně, co ještě budeme potřebovat? Hokkaido!
0: Dál budeme potřebovat kousek zázvoru, asi tak 4 cm dlouhý, zeleninový vývar nebo zeleninovou kostku a vodu.
1: Zázvor mám, zeleninový vývar nemám.
0: Ten jsem připravila už včera. Je v lednici.
1: Mám, vodu mám. No a co dál?
0: To už je všechno, Piggy.
1: A z toho má být nějaká pochoutka?
0: A máš pravdu, Piggy. Zapomněla jsem na jednu věc. Ještě potřebujeme zakysanou smetanu.
1: Smetana mám. Laskonko, já tomu nevěřím, že už nic dalšího není třeba. A že z tohohle uděláš nějakou mňanku.
0: Tak dávej, dobrý pozor.
1: Jo, a ještě bys mohla říct, co budeme potřebovat za nádobí. Nádobí, zadejte parametry, nádobí.
0: Zase máš pravdu, kuchyňáku. Co já bych bez tebe dělala? Úplně bych zapomněla na to hlavní. Takže budeme potřebovat plech na pečení, velký hrnec, nůž na krájení dýně, tyčový mixer a vařečku. Děti, vy nezapomeňte při dnešním vaření říct o pomoc někomu dospělému doma. Piggy se bude taky spíš jenom dívat.
1: A pak to všechno sním.
0: Ty rozum, brado. Pustíme se do vaření. Napřed je třeba důkladně omýt dýni.
1: Kuchyňák nastupuje k omytí dýně Hokkaido.
0: Tak mi, tady máš. Z dýně Hokkaido se může jíst i slupka. Pokud vám ale slupka vadí, rodiče si s ní hravě poradí škrabkou na brambory a oškrábnou ji. Tak co, Piggy, už máš dýni pořádně umytou?
1: Umyto, dýně Hokkaido je umytá. Tak, tady já.
0: Výborně, děkuji, kuchyňáku. Teď ji rozkrojím. Když se dýně rozkrojí, vevnitř uvidíte kromě oranžové dužiny i dýňová semínka.
1: Jo, jsou tam!
0: Všechno kromě dužiny je třeba vydlabat. Rozpůlení dýně nechte už úplně na dospělém. Jde to docela stuha. Ale dlabání a odstraňování semínek už zvládnete. Buď rukama, nebo třeba polévkovou lžící.
1: Kuchňákovi dlabání jde jedna báseň. Žíču, jo, jako kuchyňský bagrista.
0: No teda, Piggy, to dlabání ti dej báječně.
1: Pro nás kuchyňáky je to hračka.
0: No to bych řekla. Ty jsi opravdu moc šikovný. Teď, když mi Piggy dýni vydlabal, nakrájím ji ještě na menší kousky a dám na plech. Plech dám tak na půl hodiny do trouby na 180 stupňů, aby se dýně trochu propekla. A je v troubě.
1: Já myslel, že budeme dělat polévku, ne že budeme péct.
0: Dýni dávám do trouby proto, aby změkla.
1: Aha.
0: Pak se nemusí tak dlouho vařit ve vodě. Navíc, když ji předem trochu opracujeme v troubě, bude pak líp chutnat. Teď si ale ještě připravíme zázvor. Oloupeme ho škrabkou na brambory a nakrájíme na plátky. Ty hodíme do hrnce.
1: Zvukové znamení ohlásilo, že dýně je připravena k vyndání z trouby.
0: Děkuji, kuchyňáku. Vyndám plech opatrně z trouby. Tak. A kousky dýně přendám do připraveného hrnce, kde už na ní čeká zázvor. Ty se, Piggy, drž stranou, ale dobře se dívej, ano?
1: Ano.
0: Zaliju připraveným zeleninovým vývarem. Asi tolik, aby byly všechny kousky dýně pod vodou a dovaříme všechno do měka. Když zrovna nemáte zeleninový vývar, můžete dýni stejně dobře zalít v hrnci obyčejnou vodou. Pak ještě přidáte kostičku zeleninového bujónu.
1: A jak poznám, že už je dýně uvařená?
0: Jednoduše, stejně jako když se vaří brambory. Vezme se vidlička a píchne se do dýně a vidlička půjde z dýně krásně volně vyndat. Podívej.
1: Jde vyndat dobře, takže je dýně už měká.
0: Výborně, teď to necháme trochu schladnout. Vypneme sporák a budeme čekat.
1: Čekat? No co?
0: Až to vychladne. Nesmím se opařit. Až směs v hrnci vychladne, vezmu tyčový mixér. U dětí doma se toho zase ujme dospělý. Rozmixuju tu dýni úplně na kašičku. Pokud bude potřeba, dosolte. Pokud je polévka moc hustá, zřeďte ji vodou. Tak. Povedla se nám. Je tak akorát. To je barvička. To bude pochutnáníčko.
1: Jo, tak ukáž, dej mi ochutnat. Zvědavostí se mi kroutí ocásek.
0: Počkej ty, nedočkavko. Před podáváním ti do talíře dám lžičku zakysané smetany. Tak, ty si v polévce sám hezky rozmíchej.
1: Míchám. Vlastně ne, teď už nejsem kuchyňák, když už máme hotovo.
0: Tak už ochutnej.
1: No, tady to jsem opravdu nečekal.
0: Chutná ti?
1: Chutná. Je to taková zvláštní chuť, ale to bude asi tím, že jsem předtím nikdy dýni nejedl, no. Chutná mi moc. A jak krásně hřeje v bříšku.
0: No to je skvělé, že ti tak šmakuje. To můžeme z dýně vařit i příště. Justýna jich vypěstovala víc než dost.
1: Pane, že my té polévky ale máme hodně, co? Celý velký hrnec. Jestli tohle všechno sním, tak mi buď lupne pupík, anebo ze mě bude nafukovací čuníček.
0: Tak to tě musíme zachránit. Mazej rychle pro ostatní, ať si dají s námi.
1: Jo, prima, ti budou čubrnět. Už letím.
0: A já se s vámi zatím rozloučím, milí posluchači. Celý recept i postup najdete jako vždy na www.piggy.cz v Laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. A pokud byste měli nějaký svůj zvláštní recept a chtěli byste nám ho pro inspiraci poslat, napište mi ho. My si s Piggym zkusíme vaše oblíbené jídlo ukuchtit. Tak pište, těším se a dobrou chuť!

A kdo mi to chce vyčítat, ten ať si ujasní, že ze zvířat, k nimž od věku plne celý lidský rod, jsou nejmilejší člověku pes, kočka, kůň a pot.

0: o slonovi, který utekl z každého obrázku. Bumbas byl neposedný slon. Vlastně to bylo ještě slůně. Tak dovádivé, že se dalo opravdu jen velmi těžko rozeznat, kdy si ještě hraje a kdy už začíná zlobit. To se dá někdy těžko odhadnout i u malých dětí. Ale Bumbas nebylo žádné dítě. Byl to slon a ještě k tomu namalovaný. Bumbas byl slon namalovaný v omalovánkách.
1: To je pěkná otrava,
0: mumlal si do chobotu.
1: Takhle tady stát a čekat, až mě ta holka omaluje do toho prázdného, nevybarveného Bumbase na vedlejší stránce.
0: Ta holka, to byla Maruška z první A a z celých omalovánek se jí nejvíc líbil právě Bumbas. A už ho nese ukázat babičce, vždyť právě ona jí ty omalovánky koupila.
2: Babičko, to se musíš podívat, jaký je tady nádherný slon.
0: A babička se kouká a kouká a slon nikde.
3: Musím si vzít silnější brýle,
0: říká si babička a bere si silnější brýle.
2: Teď už ho vidíš?
3: Ale nevidím, Maruško. Musím si vzít silnější lupu.
0: Ale ani pak není slon k vidění. A tak si babička nakonec bere silnější mikroskop, který náhodou

0: mají doma, protože Maruščin dědeček je profesor přírodopisu v důchodu. Ale ani tím silnějším mikroskopem není slon vidět. To už Maruška nevydrží a podívá se svýma modrýma očima rovnou bez brýlí, lupy a mikroskopu. A co vidí? Slon je pryč. Jako by se po něm papír slehl. Doopravdy, tam, kde byl namalovaný, zůstal po něm jen vyležený důlek. Kdyby Maruška našla alespoň stopu sloní tlapy, ale nikde žádná. Bumbas se vytratil po špičkách. A víte, kam se schoval? Zase do knížky. Ale kdyby jen do knížky, zalezl si do rodinného alba. Maruščina teta Stáska měla vedle v obýváku návštěvu, svoji novou přítelkyni Žofinku. Tak tohle byl náš dědeček, když maturoval. Cože? Tohle, že byl váš dědeček? Řekla Žofinka překvapeně. Což pak váš dědeček byl slon? No dovolte, co vás to napadlo? Co pak já mám nějaký chobot? Vy ne, ale on? Co se vám stalo, Žofinko? Ukažte. A teta Stáska leknutím vykřikla. Z vedlejšího pokoje sem přiběhla Maruška. Teto, není ti něco?
1: To se mi snad jenom zdá. Tady, v našem rodinném albu, je najednou místo dědečka nějaký slon, já vím, doplnila Maruška. To je můj, utekl mi před chvílí z omalovánky. Prosím tě, chyť mi ho, ať zase neuteče.
0: Ale Bumbas už mezi tím zmizel. A opět beze stopy. Z alba rodinných fotografií hleděl už zase na tetu Stásku mladý, svátečně oblečený, hezký dědeček bez chobotu.
1: Kde já teď toho slona najdu?
0: Vzdychla si Maruška. Teď už žádného bláznivého slona hledat nebudeš. Teď půjdeš, Maruško, spát, řekla teta. Až se vrátí tvůj táta s mámou z divadla, ti by se zlobili, kdybych jim musela říct, že si nechtěla jít spát, protože si musela hledat slona. Maruška tedy poslechla. To se ví, že ráno se těžko hledá i tuška, natož slon. Na hledání prostě není čas. Maruška si složila učení, nasnídala se a běžela do školy. Chtěla o slonovi vyprávět své kamarádce Lucii, ale pak si to rozmyslela. Bez tak by jí Lucie neuvěřila, že jí utekl namalovaný slon z omalovánky. Při hodině matematiky vybrala paní učitelka pracovní sešity, aby se podívala, jak děti udělali domácí úkoly. Na barevných obrázcích měly vyznačit sjednocení množiny porcelánových hrnečků a množiny porcelánových talířků. Na jiném obrázku zase jednotili množinu jehličnatých stromů se sousední množinou listnatých. Maruška měla úkol určitě dobře. Teta ji ho zkontrolovala a podepsala. A tak se těšila, že dostane další jedničku. Paní učitelka se však právě nad jejím sešitem nečekaně zamračila a pak promluvila přísným hlasem.
1: No tohle, Marie, co jsi to dělala s tím sešitem? Vždyť vypadá, jako by se po něm prohánělo stádo slonů.
0: Maruška nejprve nechápala, o čem paní učitelka mluví. Teprve, když jí ukázala tu spoušť natropenou v jejím sešitě, pochopila. Ze 7 hrnečků bylo 5 rozšlapaných a ani talířky nedopadly o mnoho lépe. Také množiny stromků vypadaly hrozně. Ty jehličnaté měly polámané větvičky. Z listnatých někdo očesal všechno listí.
1: Já za to nemohu. To udělal on.
0: Ale kdo? Zeptala se paní učitelka.
1: Slon.
0: A Maruška jí hned začala vyprávět, že jí utekl z omalovánky. Napřed se vydával za dědečka v rodinném albu a teď jí tu rozšlapal hrnečky a oškubal stromy. Určitě on, je mu to docela podobné. Tak takovouhle komedii mi tady hrát nebudeš. Rozlobila se paní učitelka a napsala Marušce do sešitu červeně pětku. Maruška se na tu pětku dívala a rozplakala se. Slon Bumbas byl přitom všem jen o pouhé dvě stránky dál. Procházel se pracovním sešitem a právě chobotem ochutnával červená jablíčka z množiny jablek a zajídal je hruškami z vedlejší množiny a najednou měl pocit, jakoby na něho odněkud káplo. Co pak v knihách prší? Co to může být? Bumbas se honem vrátil o ty dvě stránky zpátky a najednou uviděl nad sebou velikánské modré oči a z nich padaly slzičky. A Bumbas, i sloni to někdy poznají, hned věděl, že provedl něco, co neměl. Jak to Bumbas napravil? Napřed se jen tak vrtěl a přemýšlel. Přemýšlení je dřina i pro děti. A ani sloni nepřemýšlejí zrovna rádi. A tak Bumbas myslel, až něco vymyslel. Měl by se k tomu přiznat, co provedl. Přiznat se. Ale jak? A tak, když paní učitelka šla kolem, vklouzl do jejího notesu. Paní učitelka ho otevřela a co vidí? Místo známek je tu slon, jako živý. Kde se tu vzal? Co tu dělá ten slon? Řekla paní učitelka přísně. Děti se začaly smát. Jenom Maruška se nesmála. A najednou to paní učitelku napadlo. Ano. Co když Maruška mluvila pravdu? Maruško, není to ten tvůj. To se ví, že byl. A provinile se na paní učitelku usmíval. Tak už nepláč, Maruško, řekla vlídně paní učitelka. Teď vidím, že si z toho slona opravdu nevymyslela. Tu pětku ti škrtnu a dám ti jedničku. Ale příště ho nech raději doma. Teď to slyšíš, Bumbasy, řekla Maruška slonovi tak přísným hlasem, jakým předtím na ní mluvila paní učitelka. Moc jí to ale nešlo. Sotva přestala plakat, hned jí bylo zase do smíchu. Poslechni a hajdy do omalovánky, rozkázala slonovi. Už by byla vyprskla smíchy, jak Bumbas s hlavou svěšenou a chobotem kývajícím sem a tam poslušně odkráčel přesně na to místo, kde ho Maruška poprvé uviděla. A jestli z té omalovánky zase někam neutekl, tak je tam dodnes.

0: Zpočátku byl Paddington z metra trochu zklamaný. Líbil se mu sice hluk a schon a vůně teplého vzduchu, která je přivítala hned u vstupu, ale nebyl příliš nadšený z jízdenky. Držel ten kus zeleného tvrdého papíru v tlapce a důkladně ho zkoumal.
1: To není mnoho za 80 pence, poznamenal.
0: Po všem tom úžasném cvakání a chroustání, které stroj na jízdenky vydával, ho lístek velice zklamal. Čekal za ty peníze mnohem víc.
1: Ale Paddingtone, povzdychla si paní Fousková, musíš mít jízdenku, abys mohl jet metrem, jinak tě dovnitř nepustí.
0: Vypadala a mluvila poněkud zneklidněně. Tajně si začínala přát, aby byli bývali vyrazili o něco později, až už nebude taková špička. A navíc ta podivná záležitost se psy, ne jeden, ale 6 psů různých ras a velikostí, je pronásledovalo až do stanice. Měla podezření, že to nějak souvisí s Paddingtonem, ale pokaždé, když se na něj podívala, tvářil se tak nevinně, až se zastydila, jak i něco takového vůbec mohlo napadnout. Říkám si, obrátila se k Paddingtonovi, když vstupovali na eskalátory, jestli bychom tě správně neměli nést. Píše se tu, že psi se mají nosit, ale o medvědech tu nic nestojí. Paddington neodpověděl. Šel za ní jako ve snu. Protože byl velice malý medvěd, neviděl přes stěny eskalátoru moc dobře, ale když něco zahlédl, málem mu vypadly oči nadšením. Všude bylo plno lidí. Tolik jich pohromadě ještě nikdy neviděl. Po jedné straně sehnali dolů a po druhé nahoru. Zdálo se, že všichni někam spěchají. Když vystoupil z eskalátoru, zjistil, že ho dav unáší někam pryč. Byl zmáčknutý mezi pánem s deštníkem a paní s velikou nákupní taškou a než se mu konečně podařilo osvobodit, paní Fousková a Juditka už na dobro zmizeli. V tu chvíli spatřil nápis, který ho velice překvapil. Párkrát zamrkal, aby se ujistil, že se neplete, ale pokaždé, když otevřel oči, stálo tam to samé. Směr Paddington, pokračujte po oranžových šipkách. Paddington usoudil, že metro je nejúžasnější věc, jakou kdy viděl. Otočil se a rozběhl se chodbou po oranžových šipkách, až narazil na dav lidí, kteří se mačkali u eskalátoru směrem nahoru. No tohle, řekl zřízenec nad schody, když proskoumal Paddingtonův lístek. Co to má znamenat? Vždyť si ještě nikam nejel.
1: Já vím, řekl Paddington nešťastně. Musel jsem se dole nějak splést.
0: Muž podezíravě začichal a zavolal na dozorce.
1: Mám tu jednoho malýho medvěda, co je cejtit slaninou. Tvrdí, že se dole nejspíš splet.
0: Dozorce zastrčil palce za vestu.
1: Eskalátory jsou určeny pouze pro užitek a pohodlí cestujících, řekl stroze. Ne k tomu, aby si na nich mladí medvědi hráli, jak se jim zlíbí. A to platí obzvlášť ve špičce.
2: Ano, pane, řekl Paddington a zdvořile pozvedl klobouk. Ale u nás nemáme eskalátory,
1: pomohl mu dozorce.
2: Látory, dokončil Paddington, v tom nejtemnějším Peru. Nikdy jsem na žádném nebyl a tak je to poměrně složité.
1: V nejtemnějším Peru?
0: Na dozorce to zjevně udělalo dojem.
1: V tom případě, zvedl řetěz, který odděloval eskalátory směřující nahoru a dolů, bys měl raději rovnou sjet dolů. Ale ne, že tě uvidím dělat nějakou další neplechu.
2: Moc krát děkuji,
0: řekl vděčně Paddington a prolezl pod řetězem.
2: Je to od vás velice laskavé.
0: Otočil se, aby zamával na rozloučenou, ale než stačil smeknout klobouk, už ho schody unášeli do útrop metra. Zaujatě si prohlížel barevné plakáty na zdech. Když byl skoro v půlce cesty dolů, muž, který stál za ním, ho štouchl deštníkem.
1: Někdo tě volá, řekl mu.
0: Paddington se rozhlédl právě včas, aby spatřil paní Fouskovou a Juditku na eskalátoru směrem nahoru. Zběsile na něj mávali a paní Fousková několikrát zavolala: stůj! Otočil se a pokusil se vyběhnout po eskalátoru nahoru, ale ten jel velmi rychle a Paddington měl tak krátké nožičky, že i když se snažil sebevíc, měl co dělat, aby vůbec zůstal alespoň na místě. Měl skloněnou hlavu a tak si tlustého pána s kufrem, který běžel v opačném směru, všiml, až když bylo pozdě. Tlustý pán vztekle zařval, ztratil rovnováhu a při pádu sebou strhl několik dalších lidí. Hned za ním se kutálel i Paddington. Bum, bum, bum, řítil se dolů, až ho konec eskalátoru vymrštil ze schodiště a on se zastavil o protější zeď. Když se ohlédl, vládl všude kolem ohromný zmatek. Kolem tlustého pána, který seděl na zemi a mnul si hlavu, se schromáždil hlouček lidí. V dálce zahlédl paní Fouskovou a Juditku, které se snažili procpat dolů po eskalátoru směřujícím vzhůru. A když se zadíval jejich směrem, spatřil další nápis. Na měděné cedulce dole na eskalátoru stálo velkým červeným písmem. Pro zastavení eskalátoru v případě nouze zmáčkněte tlačítko. Také tam mnohem menším písmem stálo zneužití se trestá pokuta 50 liber. Ale toho si Paddington v tom spěchu nevšiml. Každopádně se mu zdálo, že nastal dostatečný případ nouze. Rozmáchl se kufříkem a vší silou praštil do tlačítka. Pokud byl zmatek, dokud se eskalátor hýbal, ještě mnohem větší nastal, jakmile se pojízdné schody zastavily. Paddington překvapeně sledoval, jak se všichni rozběhli různými směry. Jeden muž dokonce začal volat hoří a kdesi v dálce se rozezněl alarm. Zrovna přemýšlel nad tím, jak může zmáčknutí jediného čudlíku způsobit takový rozruch, když mu na rameno dopadla něčí ruka. To byl on, zakřičel někdo a ukazoval na něj prstem. Viděl jsem ho na vlastní oči, je to jasný jak facka. Trefil to kufrem, přidal se jiný hlas. To by se mělo zakázat. Někdo z davu dokonce navrhoval, ať zavolají policii. Paddington se začal bát. Podíval se vzhůru, komu ta ruka patří. Aha, řekl povědomý přísný hlas. To jsi zase ty. Mohlo mě to napadnout. Dozorce vytáhl notes. Jméno, prosím. Paddington, odpověděl Paddington. Řekl jsem jméno, ne kam chceš jet, zopakoval dozorce. Ale to je správně, řekl Paddington. Tak se jmenuji. Paddington, zopakoval dozorce nevěřícně. To není možné, tak se přece jmenuje nádraží. V životě jsem neslyšel, že by se medvěd jmenoval Paddington. Je to značně nezvyklé, uznal Paddington, ale jsem Paddington Fousek a bydlím v čísle 32 ve Windsorských zahradách. Ztratil jsem paní Fouskovou a Juditku. Aha, dozorce si něco zapsal. Můžu vidět tvoji jízdenku? Měl jsem ji, ale vypadá to, že už nemám. Dozorce začal znovu cosi zapisovat. Hraní si na eskalátoru, cestování bez jízdenky, zastavování eskalátoru. To jsou vážné přestupky, vzhlédl od notesu. Co mi k tomu povíte, mladíku? No, víte, Paddington nervózně přešlapoval a díval se dolů na tlapky. Zkoušel se spodívat do klobouku, navrhl dozorce vlídněji. Lidé si tam jízdenky často dávají. Paddington sáhl do klobouku a úlevou nadskočil. Já věděl, že ji někde mám, oddechl si a podal jízdenku dozorci. Dozorce mu ji rychle vrátil. Vnitřek Paddingtonova klobouku byl totiž notně ulepený. Ještě v životě jsem neviděl, že by někomu trvalo takhle dlouho nikam se nedostat. Ostře se na Paddingtona zahleděl. Jezdíš metrem často? Dnes je to poprvé, řekl Paddington. A naposledy, pokud do toho mám co mluvit já, prohlásila paní Fousková a prodírala se davem k ním.
1: To je váš medvěd, madam? Zeptal se dozorce. Protože pokud ano, musím vám oznámit, že je v pořádném průšvihu. Začal předčítat z notesu. Jak se na to tak dívám, porušil dvě důležitá nařízení, jestli ne víc. Budu ho muset poslat do vazby. Pro pána, paní Fousková se chytila Juditky. Vážně musíte, vždyť je tak malý a je v Londýně poprvé. Určitě to víckrát neudělá. Neznalost zákona neomlouvá, prohlásil dozorce neoblomně. Ne u soudu. Očekává se, že se osoby budou řídit pravidly. Píše se to tak. U soudu? Paní Fousková si nervózně otřela čelo. Slovo soud ji vždycky vyvedlo z míry. Představovala si, jak Paddingtona odvádějí v poutech a podrobují křížovému výslechu a další nepěkné věci. Juditka chytila Paddingtona za tlapku a povzbudivě ji stiskla. Paddington se na ní vděčně podíval. Nebyl si úplně jistý, o čem je řeč, ale vůbec to neznělo příjemně. Řekl jste, že se očekává, že osoby se budou řídit pravidly? Zeptala se Juditka rozhodně. Přesně tak, opáčil dozorce. A já mám povinnost dělat to samé, co ostatní. Ale o medvědech se tam nic nepíše? Nevinně pokračovala Juditka. No, podrbal se dozorce na hlavě. Ne tak úplně doslova. Podíval se na Juditku, pak na Paddingtona a nakonec se rozhlédl kolem sebe. Eskalátor už zase běžel a dav přihlížejících se rozplynul. Je to sice proti všem pravidlům, řekl, ale... Mockrát děkuju, zaradovala se Juditka. Jste ten nejhodnější člověk, jakého jsem kdy potkala. Nemyslíš si to také, Paddingtone? Paddington horlivě pokýval hlavou a dozorce se začervenal. Napříště budu cestovat zásadně tímhle metrem, prohlásil Paddington zdvořile. Určitě je nejkrásnější v celém Londýně. Dozorce otevřel pusu, jako by chtěl něco říct, ale pak ji znovu zavřel. Tak pojďte, děti, popoháněla je paní Fousková. Jestli si nepospíšíme, nikdy ty nákupy nestihneme. Od někud ze zhora se ozval štěkot psů. Dozorce si povzdychl. Já tomu nerozumím. Tohle bývala tak spořádaná a úctyhodná stanice. A teď se na to podívejte. Sledoval mizející postavy paní Fouskové a Juditky s Paddingtonem v závěsu a pak si promnul oči. To jsem blázen, řekl spíš pro sebe. Já mám snad vidiny. Přísahal bych, že tomu medvědovi kouká z kufru kus slaniny. Pokrčil rameny. Měl na starosti důležitější věci. Podle rámusu, který k němu doléhal zhora, se nad eskalátory nejspíš strhla psí rvačka. Bylo potřeba to prošetřit.
3: Proč jste utekli? Teď se budu číst zjevnej pergamen, aby vás všichni viděli.
4: Ach, Janku, Janku... Jsem znechucen. Ten, jehož jsem klackem natřel, že chtěl, aby v mé ložnici rostly houby, tam slavnostně hubou tluče.
3: To máte fuk, ať si tluče.
4: A taky jsem si říkal, Janku, ukážeme se a hrad bude jako pouťová atrakce. Chvíli klidu bychom neměli. Navrať mi můj zjevný pergamen.
3: To už vás nikdy neuvidíme.
4: Taky mě to mrzí, ale bude to tak lepší. Má stará z toho bez tak celá chorá. Pojď.
3: Ani za soumraku ne. Tatínek nechce.
4: Dej mi ten pergamen.
3: Leontinko, Leontinko, Leontinko, počkej, Leontinko.

0: jsem myslela, že na to nepřijdeš.
1: Na co?
0: Že obživnu, když mi někdo živý podá kopretinu.
1: Ty jsi živá.
0: Javor.
1: Říká se Jasán. No jo, už nejsi tak studená. Myslím, že máš 37 jako my.
2: Jsi smrtelná.
0: Ale živá. Nezlob se, tatínku, že jsem tě opustila. Ale já jsem musela. Budu ti sem každý večer nosit pivo.
3: Piggy hádanka.
4: 7 malých postýlek, 7 malých židlí.
5: Kdo pak asi v chaloupce s trpaslíky bydlí?
3: Co je to? No tak to je taková jednoduchá otázka. Kdo pak bydlí s trpaslíky v chaloupce?
5: No. Myšky.
3: Možná a veverky a zajíčkové a s nimi, kdo pak jim tam uklízel a za kým tam přišla ta zlá babice s jablíčkem, aby si kousnul.

0: klec převelikou nakreslil a v oné kleci lev.
1: A v oné kleci lev.
0: Bambuko se nás ptal, jestli slyšíme jeho řev. Šarala, šarala, bonga, máro, jeho strašný řev. Pak přišel den a přišla noc a zmocí lijavec.
1: A zmocí lijavec.
0: A od té doby hledáme toho lva i tu klec.

0: Čko. Užovka se, milí drazí, celý život jenom plazí.
1: Užovky jsou bez nohou, zatančit si nemohou.
0: No a teď ještě jedno. Užovka se, milí drazí, celý život jenom plazí.
1: Užovky jsou bez nohou, zatančit si nemohou.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam

0: Vítr ustal, bouřka se odstěhovala jinam a noční déšť vzala s sebou. Ramses se nevydržel dívat na svého otce, který v prázdné místnosti prázdným pohledem hleděl do prázdna. Řekl, že se jde projít a vyběhl na ulici. Metaři budou mít práci. Válelo se tu plno ponožek. Nevěděl, co může od své výpravy očekávat, ale nemohl jen tak sedět doma. Musí svého bratra vidět. Dveře do Kilimandžára byly zatracené dřevěnými fošnami. Ovšem, že se mohl protáhnout dovnitř, ale raději barák nejdřív obešel. Ze sklepení v zadním traktu zaslechl nějaký slabý hlas. Pro jistotu sebral ze země kámen, aby se měl čím bránit, pak se protáhl mřížemi na chodníku před domem a seskočil na malou plošinku. Tady bylo špinavé okénko a za ním opět mříže. Odtamtud vycházelo to volání. Ramses rozbil sklo. Okamžitě se ozvalo vzteklé pištění myší. Jeden potkan se snažil vyskočit až k němu. Pomoc! Teď už to slyšel docela zřetelně a poznal hlas toho zrádce Hihlíka. Ale když se Hihlík vydrápal nahoru na plošinku, byl tak zablácený a potrhaný, že Ramses vyhrkl: co se ti stalo? Hihlík odpověděl až venku na chodníku. Tam dole bylo strašně moc myší nebo potkanů. Brr, nebo krys. Otřásl se Ramses. Když teď proti Hihlíkovi stál, nebylo už tak snadné uvěřit, že je to zrádce a Dederonův komplic. Ale něco hrozného se stalo Tulíkovi, řekl Hihlík. Co? Kde je? Tak mluv! Křičel Ramses na celou ulici. Psst, sekl Hihlík. Tady v tom domě jsou teď všichni. Celá ta banda. Dederon Tulamora pasoval na svýho pobočníka a guvernéra horního města.
1: Sakra, o čem to mluvíš?
0: Sám se v tom nevyznám, odpověděl Hihlík. Já vím jenom to, co jsem viděl a slyšel. Viděl jsem, jak mu propíchly obě uši, a to je nejvyšší pocta. A pak Dederon zvolal: Tulamor junior s mou pomocí zničil impérium kmotra všech kmotrů.
1: Ne, řekl Ramses.
0: Nezlob se, ale takhle jsem to slyšel na vlastní uši. No, a co se dělo dál, to nevím, protože mě hodili tam, do té krysí díry.
1: Proč?
0: Zeptal se stále ještě podezíravě Ramses. Dederon poznal, že jsem se k ním vetřel. Oh, že jsem zrádce. A ty si to taky myslíš?
1: Už ne, kamaráde,
0: řekl Ramses a vzal bratránka kolem ramen. Najednou si připustil něco, co si přiznat nechtěl. Jedině Tulík mohl přece Kudlovi dveře na půdu odemknout a pak zase zamknout.
1: Pojď, musíme k nám, řekl. Musíme to nějak povědět tátovi.
2: Piggy vtip.
3: Pepo, máte lžíci na boty?
4: Ne, my tak velkou lžíci nemáme. My boty nejíme.
5: Raz, dva, tři.

0: Nosotkové a šmakovinky. Ahoj. Jsme tady zase spolu s Pigim.
1: Ahoj.
0: A připravíme si společně nějakou dobrotu.
1: Venku je zima, že mi ouška zmrzla na rampoušky. Nemáš dneska nápad na něco na zahřátí?
0: Jako bys mi četl myšlenky, Piggy. Dnes jsem si pro vás připravila recept na tu nejbáječnější horkou čokoládu.
1: Žiju, takže dneska budeme mlsní mlsouni a budeme mlsákovitě mlsat.
0: Výjimečně ano. Nesmíme to ale přehnat, abychom neměli kulatá bříška.
1: Já bříško zase vycvičím venku s Vojtou v tom mrazu, neboj.
0: V zimě je čokoláda báječná, protože nás zahřeje. A když je venku zima, můžeme si ji udělat. Jestli se nám povede, uděláme i pro kamarády.
1: Je, takže Vojta si pošmákne taky. Prima, tak honem. Říkej, co mám všechno nachystat.
0: Budeme potřebovat tabulku hořké nebo mléčné čokolády. Vyberte si podle toho, jakou máte rádi.
1: Tady leží.
0: Každopádně vybírejte takovou, která má velký obsah kaká. Je to napsáno na obalu.
1: Já to nemůžu najít. Kde?
0: Tady.
1: Aha. 45 a zatím jsou takové značičky. Kolečko, čárečka a kolečko, co to je?
0: To je značka pro procenta. Takže ta naše čokoláda je 45%.
1: Aha, takže máme čokošku.
0: Cože máme?
1: Čokošku. Jsem slyšel, že se tomu teď tak říká, jsem slyšel.
0: A víš, že čokoláda byla posvátným nápojem. Víš, kde se čokoláda vzala?
1: Jak to mám vědět? Já vím, že ji nosí Mikuláš maximálně.
0: První čokoládu vyráběli původní obyvatelé Střední Ameriky. Májové a Aztékové. Dávno předtím, než k ním do Ameriky připluli první Evropané. Tihle mořeplavci z Evropy se poprvé s čokoládou setkali na dvoře aztéckého vládce Montezumy II.
1: Je to její jméno.
0: Při slavnostní hostině se u něj pila jen čokoláda, žádný jiný nápoj. Aztékové ji podávali ve zlatých pohárech se zlatou lžičkou. Dochucovali ji vanilkou a kořením. Byla našlehaná do lahodné pěny, která se rozpouštěla v ústech. Každý den tak bylo připraveno alespoň 50 šálků čokolády pro krále a dalších 2000 pro šlechtice jeho dvora.
1: Tak to jsem nevěděl. Takže čokoška to pro ní asi není ten úplně nejvhodnější název, když to je královský nápoj, viď? To chceš říct, že jo? Chápu. Jak se dostala čokoláda až k nám?
0: Španělé přivezli čokoládu do Evropy a ta se rychle již v 16. století stala velmi oblíbeným nápojem. Španělé také dovezli kakaovníky.
1: To jsou ty stromy, na kterých roste kakao?
0: Rostou na nich kakaové boby, ze kterých se kakaový prášek dělá. A z něj se pak dělá čokoláda.
1: Aha, kam dovezli ti Španělé kakaovníkové stromy? Já ti skočil do pusy, promiň.
0: Ty jsi mi neskočil do pusy, Piggy. Skočil jsi mi jen do řeči.
1: Já jo, promiň.
0: Kakaovníky dovezli Španělé do oblasti zadní Indie a východní Indie. Především na ostrovy Filipíny.
1: Filipíny, ano. Jo, to je hezké jméno.
0: A postupně se začala vyrábět i tuhá čokoláda.
1: To je ta, kterou už máme připravenou a které nebudu říkat čokoška. Co dál připravíme?
0: Dál si připravíme 100 ml smetany a 200 ml mléka. Máš?
1: Protože jsi to všechno už zase připravila předem, tak je všechno připraveno. A nádobí?
0: Z nádobí budeme používat kastrůle a hlavně vařečku. Budeme míchat figy.
1: Robot kuchňák nastupuje. Zum, zum, zum, zum. To je něco pro mě.
0: Já vím, ty můj robotický míchači. Co bych si bez tebe počala? To by mě ze všeho toho míchání pořádně bolela tlapka. Ještě, že tě mám.
1: Brum, brum, brum. Jsem připraven promíchat se na druhou stranu země koule až k Aztékům.
0: To nemusíš. Děti, na to míchání musíte poprosit o pomoc někoho dospělého. Bude to sice dneska jednoduché, ale přece jenom se budeme pohybovat kolem horké plotýnky na kamnech. A tam není opatrnosti nikdy nazbyt. Můžeme začít, Piggy?
1: Já už se těším. Co mám dělat?
0: Nalámej čokoládu tady do toho rendlíčku.
1: To mi jde.
0: Dáme ji na plotnu a budeme rozpouštět. Kdo by si chtěl ještě trošičku přilepšit, může k čokoládě přidat štibíček másla. Ale to my dneska vynecháme.
1: Abychom nebyli kulaťoulinky, viď?
0: Správně. Piggy bude čokoládu při rozpouštění míchat, aby se nepřipálila. Bude míchat tak dlouho, až bude čokoláda...
1: Ta, co se jí neříká, čokoška.
0: Piggy. Až bude úplně tekutá. Při stálém míchání přilévejte nachystanou smetanu. A pořád míchej, Piggy. Ve smetaně ti nesmí vzniknout žádné hrudky a celé se to musí hezky promíchat. Až bude smetana s čokoládou promíchaná a prohřátá, přilejte ještě mléko a opět míchejte a ještě povařte. Tak dlouho, dokud se mléko neohřeje.
1: Už je to hotové.
0: Ještě si to trochu vylepšíme. Piggy, máš radši vanilku nebo skořici?
1: Skořici. Nějak se mi na zimu hodí líp skořice.
0: Tak dobře. Do rendlíku přisypte ještě trochu mleté skořice. Tak, zamícháme. Už se z čokolády krásně kouří.
1: Ta voní, taková vůně, ta asi přiláká Huga i na tu dálku určitě až k nám. Uvidíš, že tu bude co by dup. A s Vojtou jsem domluvený, že přijde tak jako tak. Bude dost čokolády pro všechny, máme?
0: Máme. A ještě musíme čokoládu ochutnat, jestli se nám povedla. Co myslíš? Dám ti trochu na lžičku a pofoukám, aby schladla a nepopálila ti rypáček.
1: Je, to je vážně královská dobrota.
0: Jdi dál, Piggy. Opatrně horkou čokoládu rozliju do hrnečku. Tohle u vás doma děti udělá taky dospělí. A je to.
1: To je lahoda. To je něco pro můj rypáček, rocháček, mlsňáček. Vojta se bude olizovat až za ušima.
0: Musím jí taky ochutnat. Mňam, povedla se smetanová, sladká a hřejivá.
2: No, vyzkoušejte ji taky. Recept i postup najdete jako vždy na www.piggy.cz v laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Je, Piggy,
1: no?
2: Ty jsi měl pravdu. Kde jsem Hugo?
1: Vážně?
2: A hned za ním běží Vojta. Za chvíli zaklepou na dveře, to je prýma. Prostřeme na stůl, pojď. Tak zase příště uvaření, naslyšenou.
1: Ahoj, dědík.

0: přecpaná zeleniny. Mé, mé.
1: Ale Káťo, ty přece nejsi ovce.
2: Čertův úpis. Jiřík byl krajánek. Krajánek chodí světem nazdar Bůh, ale v koutku srdce myslí jen na to, kde by se usadil. Když chodí světem dost dlouho a má oči otevřené, hromadu věcí se naučí, neboť jsou moudrosti, které člověk z knih nevyčte. Jiřík ale na lásku dal víc než na moudrosti z knih. Jednou za plotem zámecké zahrady spatřil princeznu. A byl ztracen. Byl chycený jako vosa ve sklenici medu. Duši bych čertu upsal, kdybych tu ledívku dostal za ženu, vykřikl do větru. V tu chvíli se vítr zatočil, ohnul stromy, rozehnal listí a přivál přímo před Jiříka čerta v mysliveckém klobouku. Mám tady ceduličku i husí brk, ušklíbl se myslivec. Stačí ji podepsat vlastní krví. Jiřík se vylekal, ale slovo zpátky nevzal. A co se stane, když tu ceduličku podepíšu? Dostaneš truhlu zlata, služebnictvo a koně, krásné šaty, všechno, co má královský syn mít. Zkrátka, přítelíčku, stane se z tebe princ. Necháš se ohlásit na zámku, ukloníš se a princezna ti padne kolem krku. Ale co za to budeš chtít ty? Chtěl vědět Jiřík. Jenom maličkost, jenom takové nic, co ani vidět není. Usmál se pekelný myslivec. Pouze tvou duši. Ale ne hned. Celých 20 let o mě neuslyšíš. Až potom si pro ní s úpisem přijdu. 20 let je dlouhá doba, pomyslel si Jiřík. A ceduličku podepsal. Nožíkem se řízl do prstu, do kapičky krve omočil husí brk. A bylo to. Hned na to se znovu zvedl vítr, ohnul stromy a odvál listí i čerta. A místo krajánka Jiříka stál na louce princ Jiřík, držel uzdu krásného vraníka a za ním bylo služebnictvo a vůbec všechno, co čert slíbil. A tak se ohlásil na zámku a požádal princeznu o ruku. Král souhlasil. Princezna byla natěšená, svatba se vydařila. Všechno šlo jako po másle. Z krajánka se stal král. A protože ve světě poznal dobré i špatné, vládl rozumně a poddaní byli spokojeni. Po zahradě už běhala princeznička i kučeravé princátko, samé hrátky, žádné hádky. Není divu, že roky ubíhaly jako na kolotoči. Najednou to bylo skoro 20 let od onoho dne, kdy Jiřík podepsal čertovi ceduličku.

0: sladké víno skyslo a ze štěstí byl rmut. I královna poznala, že Jiříka něco trápí, ale ten zavíral se sám v komnatě a nechtěl s nikým mluvit. Pak přišla poslední noc. Nad zámkem se zatočil vítr. Ohnul stromy v zahradě, rozvál listí a rozrazil okno v královské komnatě. Jiřík se probudil a proti němu stál čert v mysliveckém klobouku. Lhůta uplynula, milý příteli, řekl vážným hlasem. Splnil jsem, co jsem slíbil. Teď je řada na tobě. Musím si tě odvést.
1: Dej mi ještě čas, abych se rozloučil se svou rodinou, prosil Jiřík. Dej mi ještě 3 dny.
0: Čert se podrbal na šešulce mezi rohy. Tak dobrá, není každý u nás jako já, tak velkomyslný a tak hravý. Víš co, dám ti ještě 3 dny a splním i tvoje 3 poslední přání. Zítra přijdu zase a ty si pro mne připrav první úkol. Vrátím ti tvou ceduličku, když ten úkol nesplním. Pak se vítr zatočil, rozvál listí, přibouchl okenice a pekelník byl pryč. Příští den ráno vyšel Jiřík do zahrady. Byl bledý a nevyspalý, protože se celou noc snažil přijít na něco, s čím by si čert neporadil. Ale nic kloudného nevymyslel. A tak hledal pomoc u své chytré ženy. Přej si něco, co nikdo za den provést nesvede, řekl jí. Královna se podivila, ale pak z žertu povídá. No tak já si přeju, aby skála za zámkem do zítřka zmizela. Jiříkovi se ulevilo. A když se rohatý myslivec v noci objevil, hned dostal první úkol. Ráno se podívej z okna. Nic víc neřekl a zmizel. Jiřík usnul, ale ještě před svítáním ho probudil křik služebnictva. V zámku byl schon, všichni pobíhali a žasli, kam zmizela ta velká skála za zámkem. Když Jiřík svou královnu večer požádal, aby si přála něco ještě těžšího, řekla, nikdo na světě nedokáže, aby na místě, kde dřív stála skála, vyrostly přes noc 100leté duby. A ty bys mi měl svěřit, co tě trápí. Ale to Jiřík ještě nedokázal. V noci sdělil čertovi 2. úkol. Usnout už nemohl a ráno poznal, že je zle. Skalní plošina za zámkem se změnila v les plný mohutných 100letých dubů. Jiřík si zoufal. Vždyť zbývá už jen 1 poslední den. A tak se konečně rozhodl a všechno přiznal. Tak už se netrap ty krajánku a pošli čerta v noci ke mně, řekla hodná a chytrá Jiříkova žena. Čert kroutil hlavou nad tím, že poslední úkol se dozví od královny, ale vešel do její komnaty a zeptal se, jaké má přání. Chci, abys mi vytrhl z copu vlas, ale tak, aby to nebolelo. Čert se usmál nad tou pošetilostí a hbitě vytrhl jeden vlásek z jejího bohatého copu.
1: Au, to bolelo,
0: vykřikla královna. Nesplnil si mé přání a proto mi teď musíš vrátit Jiříkův úpis. Čert se zamračil, dupl kopytem a jeho zdvořilost byla tatam.
1: To je podvod, vykřikl, a ženská vytáčka. Kdo může dokázat, jestli to bolelo a nebo nebolelo?
0: Buď to teď dostanu pořádný úkol, nebo si hned vezmu do pekla tvého muže.
1: Bez tak jsem byl velkomyslný víc, než se sluší.
0: Hodně přemlouvání to stálo, než královna čerta uprosila, aby se nezlobil, že to byl jen hloupý žert. Ale vím, co nedokáže ani ten nejchytřejší čert.
1: To si rád poslechnu,
0: usmál se pyšně rohatý myslivec. Přeju si, abys ten můj vlas o 3 sáhy prodloužil.
1: Dobrá,
0: přikývl čert. Za chvíli jsem zpátky. Na to vyrazil z královniny komnaty a zamířil přímo do pekla.
1: Všichni čerti se seběhli a koukali, co to dělá, s čím se lopotí a trápí.
0: Když chtěl vlas namočit a natáhnout, musel toho nechat, protože by ho přetrhl. Když chtěl vlas na kovadlině vykovat a prodloužit, musel přestat, protože by ho rozlomil. A když chtěl vlas čertovským chlupem nastavit, zarazil ho sám arcikníže Pekel. Lucifer se strašně rozzuřil a přikázal, aby ten hňup hned na místě ceduličku s úpisem roztrhal a útržky hodil Jiříkovi do okna. Protože není síly na světě ani v pekle, která by dokázala ženský vlas prodloužit. V pekle vládne poslušnost a kázeň, a tak musel náš čert poslechnout. Roztrhal Jiříkův úpis, útržky mu hodil v noci do okna a pak se loudavě vracel zpátky, protože věděl, co ho čeká. 20 let bude za trest do kotle přikládat, než mu Lucifer zase dovolí vykouknout na zelený svět. A Jiřík a jeho chytrá žena? Už nemám v ranci tolik pěkných vět, abych o jejich štěstí mohla vyprávět.

0: Pasáček prasat. V zapadlém koutku světa bylo docela maličké království. Panoval v něm princ, který se, ačkoliv měl tak nepatrnou zemi, osmělil požádat o ruku císařovy dcery. Byl totiž tak moudrý, že se sláva jeho jména roznesla široko daleko a mnoho princezen by bylo šťastných, kdyby si je zvolil za ženu. Nyní vám povím, co udělala císařova dcera. Na hrobě otce tohoto prince vyrostl růžový keř, který kvetl pouze jednou za 5 let a vždy vyrazil jen jednu růži. Byl to však podivný květ. Pak měl princ také slavíka, který dovedl zpívat všechny písně světa. Princ vložil růži a slavíka do stříbrných skříněk a poslal je darem princezně. Princezna se právě bavila se svými dvorními dámami různými hrami, když císař nařídil přinést dary do sálu. Princezna zatleskala radostí a ihned otevřela první skříňku.
1: Jaká nádherná růže, zvolala.
2: Jak je umělecky provedená, divily se dvorní dámy.
3: Je obdivuhodná a okouzlující, řekl císař.
0: Když však princezna vzala růži do ruky, div se nerozplakala.
1: Ale otče, zvolala, vždyť je to jen skutečná růže, není umělá.
2: Opravdu je jen skutečná,
0: opakovali dvorní dámy s opovržením.
3: Podívejme se ještě do druhé skříňky, snad je tam něco lepšího.
0: Navrhl král, otevřel ji a hle, byl v ní krásný slavík, který zpíval tak nádherně, že se opravdu nemohli na dárce

0: jaká krása, jaká nádhera, žvatlali dámy jedna přes druhou.
1: Zpívá jako hrací tabatěrka vznešené zemřelé císařovny, pravil starý dvořenín.
0: Opravdu, vzlikl král a rozplakal se.
2: Vyrobil ho skutečný umělec,
3: podotkla princezna.
1: Ale posel, který dary přinesl, řekl. Vznešená princezno, to není umělý pták, nýbrž skutečný.
2: Je-li skutečný, pusťte ho, ať lítá,
1: nařídila princezna a pohněvala se tak, že zakázala princi, aby se představil u dvora. Princ však provedl vždy to, co si umínil. Zašpinil si obličej, oblékl roztrhané šaty a zabouchal na bránu zámku. Náhodou mu otevřel sám císař a princ se ho zeptal, zda ho může přijmout do služby. Císař se chvíli rozmýšlel, podrbal se na hlavě a pak řekl.
4: Nevím, jestli se vám to bude zamlouvat, ale potřebuji pasáka prasat. Máme jich veliké stádo.
1: Princ se nerozmýšlel, službu přijal a tak se stal pasákem prasat. Nastěhoval se do bídné komůrky nad chlévem a celý den pilně pracoval. Jakmile nastal večer, byl s prací hotov. Vyrobil krásný hrníček ozdobený zvonečky, jenž kdykoliv se v něm vařilo, zpíval.
2: Jeníčku, jeníčku, už je po všem.
1: Ale to nebylo vše. Když někdo přičichl k páře, která z něj vystupovala, i hned věděl, co kdo ve městě vaří dobrého. Princezna šla s dvorními dámami na procházku a zaslechla zpěv. Zastavila se a naslouchala, protože píseň znala a dovedla ji i zahrát, byť jen jedním prstem. Poslala k pasáčkovi dvorní dámu, aby se ho zeptala, zač ten nástroj prodá.
5: Zač prodáš ten hrníček?
1: Ptala se dvorní dáma.
5: Za nic jiného, než za 10 hubiček od princezny,
1: odpověděl pasáček.
2: Ach, můj ty bože, vzdychla dáma a odběhla. Co chce?
1: Ptala se princezna.
2: Ach, nemohu to říct, je to strašné,
1: odpověděla dvorní dáma.
2: Tak mi to pošeptej do ucha,
1: nařídila princezna. A tak dvorní dáma pošeptala pasáčkovu odpověď princezně do ucha.
2: To je drzý chlapík,
1: zvolala princezna a odešla. Po několika krocích se však zastavila, protože opět zaslechla písničku.
2: Jeníčku, jeníčku, už je po všem.
1: Poslala k pasáčkovi druhou dvorní dámu, aby se zeptala, jestli by se nespokojil s hubičkami dvorních dam. Pasáček však poděkoval a vzkázal princezně, že pokud nedostane 10 hubiček od ní, hrníček si ponechá.
2: To je velmi mrzuté, řekla princezna, ale já ten hrníček musím mít. Postavte se tak, aby nikdo neviděl, že líbám pasáka.
1: Dvorní dámy se tedy postavily do kruhu, roztáhly sukně a pasáček dostal od princezny 10 hubiček a ona za to hrníček. A hrníček musel celý den vařit, aby princezna a dvorní dámy věděli, co má kdo ve městě k obědu. To byla zábava. Pasáček nezahálel. Opět celý den pracoval a večer měl krásného vlka, který, když se roztočil, hrál všechny valčíky, polky a kvapíky, co kdy byly od počátku světa.
3: Princezna šla opět s dvorními dámami na procházku a zaslechla hudbu. Ihned poslala dvorní dámu, aby se pasáčka zeptala, co za vlka chce.
2: Ale líbat ho nebudu,
3: podotkla. Dvorní dáma se vrátila a pravila.
2: Neprodá vlka za nic jiného, než za 100 hubiček od princezny. Asi se zbláznil, zvolala princezna hněvivě.
3: Ale sotva učinila několik kroků, zastavila se a řekla druhé dvorní dámě.
2: Jdi a vyřiď mu, že jsem ochotna mu dát 10 hubiček, ale zbytek mu dají mé dvorní dámy.
3: Pasáček však nechtěl. Vzkázal princezně, že buď dostane, oč žádal, anebo si vlka nechá. A tak se dvorní dámy opět postavili do kruhu a princ líbal princeznu. Císař se díval z okna a zpozoroval u prasečího chlívku zběh lidí. Nasadil si brýle a tu vidí, že to jsou dvorní dámy. Jistě tam tropí nějaké neplechy, pomyslel si. Obul si trepky a pospíchal dolů. Když přišel do dvora, pěkně po špičkách se připlížil k dvorním dámám.
2: Ty počítali tak poctivě, že císaře nezaslechli. A tak císař spatřil, jak se princezna líbá s pasáčkem. Leknutím div neomdlel. Ale pak si sundal trepku a pustil se do obou. Byl tak rozhněván, že vyhnal princeznu i pasáčka z říše. Princezna plakala, pasáček proklínal a z nebe lilo jako z konve. Že jsem si raději nevzala toho prince, co mi poslal tak krásné dary, bědovala princezna.
3: Jakmile to pasáček uslyšel, šel za strom, umyl si špínu z tváře, svlékl roztrhaný oděv a před princeznou stál princ. Byl tak krásný, že se mu princezna hluboce uklonila.
4: Pohrdám tebou, řekl princ.
2: Skutečného prince si nechtěla, jeho darům si neporozuměla, ale pro hračku si líbala pasáka prasat. Nyní máš, co si zasloužila.
3: Po těch slovech odešel do svého království a zavřel za sebou dveře na 10 západů.

A princezna zůstala před nimi a mohla si zpívat. Jeníčku, jeníčku, už je po všem.

0: Tiki hádanka.
1: Běžím, běžím, nemám dech. Přitom ležím na zádech.
2: Mňau, už víte.
0: Had, kdyby se plazil, tak ale se neplazí
1: po zádech. Ale ten se plazí po břiše.
0: Běžím, běžím, nemám dech, takže ne, takže to není živé, když to nedýchá.
1: Ležím na zádech.
0: Kdo pořád běží a nikdy se nezastaví.
1: Vítr.
0: A přitom není živý.
1: Vítr běží po poli.
0: Vítr běží po poli, ale ten by dýchal, ten dělá.
1: A hlavně běží po nožičkách, že jo? Nožičkama.
0: Vítr? Tak dobrá, vítr má nožičky. Kocoura, ty blázníš, vítr nemá nožičky.
1: No jo, jo, utíkej, utíkej.
0: Víš, co by to mohlo být?
1: Co?
0: Víš, co vypadá jako modří hadi, když se na to podíváš z velikananánské výšky? Kdyby si třeba letěl letadlem a z letadla by si koukal dolů na krajinu pod sebou, tak tam běží takové modré stužky jako modří hadi, kteří leží na zádech.
1: To bude asi

0: tram ta tram tram ta bum bum bum bum bum. Neběhej mi do cesty a zůstaň vzadu. Trý drý kolili kolili. Ticho, kdo to tak divně dělá klarinet?
1: Prosím, Toníček, žalovali tenké hlásky.
0: To se všichni zarazili. Byla to dlouhá řada broučků, každý měl na hlavě papírovou čepici, u pusy držel slámku jako nějakou trumpetu a všichni koukali s vykulenýma očima na velikého brouka, který jim dělal kapelníka a rozčiloval se. Ty hloupý broučku, když chceš dělat klarinet, tak to musíš spustit jinak, tak jako tudlí, dudlí, málo, nudlí. Tak přece hraje klarinet. Milý brouček nafoukl pusu a spustil na slámku, ale spletl se. Hrál tudlí, dudlí, hrnec, nudlí. Dost, dost, dost. Budeš dělat raději buben, řekl velký brouk. Kdy ty všechno zmotáš, ty bys nám dal s těmi nudlemi. A vzal broučkovi slámku a dal mu místo toho hrníček. Na ten si bubnuj, koukej takhle. Hr, hr, hrníček, hr, hr, Toníček. No, tak vidíš. Ach, to se to všem líbilo. Ten veliký brouk si uměl pěkně hrát. A hned spustili celou kapelu. Zin, zin, dratata. A Toníček do toho mlátil na hrníček, až to hrmělo blízkým lesem. Veliký brouk s papírovou čepicí a s velikým chocholem šel vpředu, rozháněl se kapelnickou holí a za ním šla celá kapela malinkých broučků.

0: To je ale blázen ten pytlík, řekla tlustá teta Majka, když viděla tu komedii.
1: Že se nestydí, takový dospělý brouk a hraje si jako malé dítě, hubovala jedna nažloutlá mandelinka.
0: A vůbec by se to nemělo buchví jakým hastrošům dovolit dělat takový rámus, zahučel černý brouk potemník, který se probudil v černé díře. No a teď se vlastně ta hloupost začala. Veliký brouk, ten bláznivý brouk pytlík, nechal muziku muzikou a začal si hned hrát s malými broučky na vojáky. A broučci a broučata, zavolal a ukázal broučkům na potemníka jako nějaký vojevůdce. Tam je černý nepřítel, do něho. A hned si zaveršoval. Chyťte pušky, kulomety, zamište hned do poplety. No to se ví, broučci byli hned pro. Vzali své slámky, na které dříve troubili, namířili jimi na potemníka jako puškami a dělali, jako by stříleli. Bác, bác, bác. No, samozřejmě jen tak pusou. A teď hurá, vykřikl veliký brouk a vrhl se proti potemníkovi. Broučci za ním a jak byli rozjařeni, začali slámkami bušit do potemníka a Toníček s hrníčkem také. A říkal si, bum, bum, hrníček, to tě tluče, Toníček. A tloukl potemníka hrníčkem do hlavy, jako by se nechumelilo. No co vám mám povídat, to byla mela. Ještě štěstí, že tam byli ostatní broučci, kteří se do toho dali, odtrali honem malé broučky se slámkami, Toníčka schovali pod kamínek a pytlíka rychle vyhodili. Jinak nevím, co by byl potemník udělal, vždyť křičel, že Toníčkovi utrhne hlavu a z pytlíka, že udělá píseček do zahrádky.
2: Pane potemníku, na mou duši, že vám toho pytlíka chytíme a to pak uvidíte, jak mu vycinkáme,
0: chlácholili všichni potemníka. Ba dokonce se k tomu namanul i jeden přihlouplý chroust, který to bral vážně a hned se začal nabízet, že opravdu pytlíka polapí.
2: Já se za ním rozletím a to pak uvidíte.
0: A chtěl se hned rozletět, ale to víte, než se chroust rozletí. Pořád roztahoval křídla, stahoval, roztahoval, stahoval, roztahoval, stahoval, až z toho potemník usnul jako malé děťátko.
2: No, tak já tedy nepoletím, když nechcete,
0: řekl chroust, když potemník začal chrápat. A odešel pytlíka hledat pěšky.

0: Piggy reklama.
1: Prasátko Piggy vás zve do kina na nový animák Pejsek Fešák.
0: I ten nejškaredější pes na světě má právo být šťastný a mít svou vlastní rodinu. Dokáže překonat překážky a zazářit.
1: Vyhraj filmový balíček právě teď na Piggy.cz. Film Pejsek Fešák v kinech od 15. října.
0: Piggy reklama.
2: Ahoj, Piggy.
0: Ahoj.
2: Představ si, co mě dneska napadlo.
0: Co tě napadlo, Méďo? Co jsi vymyslel?
2: Co kdybychom si zahráli nějaké divadlo?
0: Jo, Méďo. No to bychom mohli. Divadlo? To by se mi líbilo. A co budeme hrát?
2: Myslel jsem na nějakou pohádku. Třeba o červené karkulce.
0: O červené karkulce.
2: Tu přece znáš. Aha. Sova a netopír by chtěli hrát taky. Aha. A ostatní kamarádi by byli obecenstvo.
0: Je! To bude legrace. Já budu karkulka. Jde se na to. Jo, to bude paráda. Kdy budeme hrát? Zavoláme všechny, ať se jdou dívat. Jdeme na to,
2: Počkej, Piggy, počkej, to tak rychle nepůjde. Dočkej času jako husa klasu.
0: Jak to myslíš? Jako husa klasu, co to je?
2: Myslím, že musíš být trochu trpělivý. Tak jako husa musí čekat, až jí dozrají klásky obilí, aby ta zrníčka mohla se zobnout k jídlu. Musíme se sejít a vymyslet, kdo bude co hrát, jaké budeme mít kostýmy, pak si budeme muset tu pohádku taky vyzkoušet. A teprve potom si můžeme říct, kdy pozveme kamarády na divadlo.
0: Jo, to bude trvat moc dlouho, já bych to chtěl teď.
2: Ne, to by se nám nemuselo pak tak dobře povést. Chceme přece kamarádům udělat radost opravdu dobrým představením.
0: Dobrým, to chceme.
2: Tak pojď, naplánujeme to.
0: Dobře, tak si prostě počkám jako husa na klas. Dočkej času jako husa klasu. Aha.

0: malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky
1: přes pařezy,
2: přes potoky,
1: učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
3: A teď ještě jednou.
0: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
2: přes potoky.
0: Učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
3: Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

za život, co do smrti je tvůj. Potom přijde skřítek kvítek, co má v očích den, a hned na to půjde s tebou do zahrady. Ven. Má tvářičky růžové a jak červánek nos. Na hlavičce čepičku a běhá jen tak, bos. Voní jako růžička, však chodí do ní spát. Jednou mi řek, maličká, kdo žije, má mít rád. Vyprávěl mi pohádku a na flétničku hrál. Jestli chcete, poslouchejte, jak to bylo dál.

0: Žil jednou jeden Durakos a ten měl hrozně dlouhý nos. A ten Durakos měl ženu a ta se jmenovala Durakosová a vypadala jako sova. Ten Durakos, co měl tak hrozně dlouhý nos, a ta paní Durakosová, co vypadala jako sova, byli moc hloupí. Jednou ten Durakos, co měl hrozně dlouhý nos, šel do města na trh. Tam stál jeden Tatar a prodával melouny.
1: Co to je?
0: Divil se ten Durakos. Tatar, když viděl, že před ním stojí nějaké tululum, řekl:
2: oslí vejce! V každém jeden mladý oslíček.
0: A ten Durakos, co měl tak dlouhý nos, dal Tatarovi za meloun všechny peníze, co měl, a šel domů. Cestou si liboval, jak dobře pořídil. Ale cesta byla dlouhá a Durakos, co měl tuze dlouhý nos, si chtěl chvíli odpočinout. Natáhl se do chládku. Meloun položil vedle sebe, ale ten se rozkutálel z kopce. Než Durakos vstal a rozběhl se za ním, měl už dost velký náskok. A Durakos volal:
2: osle, oslíčku, počkej na svého pána chviličku.
0: Ale kde už byl meloun? Durakos běžel, co mohl, ale meloun běžel rychleji. Najednou se mu do cesty postavil strom a meloun se nevyhnul. Rozprskl se na všechny strany. Za stromem spal zajíc a když meloun křachl do stromu, vylekal se a začal kličkovat z kopce. A Durakos zase volal:
2: osle, oslíčku, počkej na svého pána chviličku.
0: Ale kde už byl zajíc? Durakos, co měl ten tuze dlouhý nos, přišel smutný domů. Vyslechla ho paní Durakosová, co vypadala jako sova, a rozplakala se. A když se vyplakala, hrozně se rozhněvala.
3: Chtěla jsem jít v neděli k sestře. Mohla jít na našem oslíkovi a ty si ho nechal utéct. Co se dá dělat? Osedlám si tebe.
0: A Durakos, co měl tak dlouhý nos, se musel nechat zapřáhnout do vozíku a na něm jela paní Durakosová, co vypadala jako sova.

0: Slon a mravenci. Po slonovi lezlo asi 1000 mravenců. A tak se slon otřepal a všechny mravence schodil. Všechny až na jednoho. A ten křičel:
1: Nebojte, kluci, už ho škrtím!

0: zaříkávač hadů.
1: Lachma, lachma, lachma, lachma, hej.
0: Říká hadům dadů.
1: Lachma, lachma, lachma, lachma, hej.
0: Zaříkávač hadů.
1: Lachma, lachma, lachma, lachma, hej.
0: Říká hadům dadů.
1: Lachma, lachma, lachma, lachma, hej.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Nezapomněli jste, o čem byla řeč? Že jsem přišel k Mánice na návštěvu a taťula s bábinkou si umanuli, že nás laskavě poučí, jak se chovat, nechovat, zachovat, schovat je? No to ne, zkrátka o abecedě slušného chování. Viď, Máni?
2: No, je to hrůza.
3: Cože?
2: No, jak málo toho víme, pane Spejble.
4: Ale když už jste začali o té návštěvě, věnujeme jí 7. radu.
2: Ať jsi hostitel či host,
1: pamatuj na zdvořilost.
4: Začíná to už zvoněním.
2: U dveří.
5: Kde jinde?
2: Taky mi můžeš zvonit v uchu.
5: Děti.
4: I když se třeba zrovna chystáme do divadla, neřeknu, koho to sem čerti nesou.
1: Neboť Mánička by se hned mezi dveřmi zeptala. Jej, Dananky, pane Spejble, kolik čertů vás přineslo?
2: Tedy tak nevychovaná nejsem, víš. Řekla bych hezky slušně. Dobrý den, pane Spejble, vy jste nám tu právě chyběl.
3: Návštěvu přece nemůžeš tak urazit, Máničko.
2: Jo, a přijdu kvůli ní o divadlo. Akorát.
4: Ale nepřijdeš. Slušně vychovaný návštěvník se omluví, že přišel nečekaně a zeptá se, jestli nepřišel nevhod.
2: Ale co, když není slušně vychovaný? Aha, a nezeptá se. Aha.
4: No tak se mu omluvím já.
2: Že není slušně vychovaný?
4: Ne, že se mu nemohu věnovat a pozvu ho na jindy. Vždycky to jde slušně. Když nikam nejdeme...
1: Tak jste doma.
4: No jistě. Ale zůstaneme...
1: Doma i dál.
4: Ano, ale v čem?
1: Asi v pokoji. Ale... Návštěvu přece nepotáhnete do koupelny a nestrčíte ji pod sprchu.
4: Zůstaneme v domácím úboru. Kvůli návštěvě se nepřevlékáme.
3: Ano, když to pozvanou návštěvu přijímáme v jakém úboru?
2: Joj, Dananky, spodním.
1: Prosím tě, sportovním.
3: No, vezmej si plavky a ploutve.
2: No, a návštěva si tě plete s rybou, že ano?
3: Ano, chtěl jsem říct v úboru společenském přece. Hosta ti nepřijde jako strašák do zelí.
4: Pokud se host v našem bytě nevyzná, buď ho zavedu...
2: Do cizího bytu.
4: Do pokoje sama. A nebo na po...
1: Na povidla do špíže.
4: Ne, napovím pohybem ruky, do kterých dveří má vejít. A v pokoji hosta zaprvé posadím.
1: On si neumí sám sednout. Ha, to máte pěkné hosty.
4: To znamená, že mu nabídnu nejpohodlnější místo. A za druhé
2: mu nabídnu pohoštění.
4: Hned po příchodu, aby si myslel, že ho máš za hladovce. Za druhé se s hostem bavíš.
1: Ano, můžeme se koukat na televizi.
3: Jo, a nevadí ti, že hosti třeba něco povídá?
1: To mi tedy vadí, tati.
3: Takže televizi co?
1: Pustím víc nahlas, aby ho překřičela.
3: Neotvíráš, šmankote. Přišel navštívit tebe a ne televizi.
1: Ale tati...
3: Což neznamená, že budeš mlít pusou sám a jeho nepustíš ke slovu.
4: Ano. Mnoho nemluvíš a spíš...
1: Já když spím, tak nemluvím vůbec.
4: Ale neříkám, že usneš, ale spíš...
1: Nevím jak vy, ale já musím usnout, abych spal.
4: Horvinku, mnoho nemluvíš, spíš nasloucháš hostovi.
3: Přitom nezýváš, nekoukáš, kde co lítá. Hostovi se musí dostat...
2: Pohoštění.
3: Plné pozornosti. S tím vím pohoštěním pořád. Nepřišel se nadlábnout, že ano?
4: Ano. Nejvíš mu po chvilce nabídneš malé občerstvení.
1: Povidla.
2: Náhodou ne. Třeba na něj pootevřu okno.
4: No, to by snad nestačilo, Máničko.
2: Aha, no tak otevřu okno do kořán.
1: Pane jo, už vidím, jak se hosti tlačí u vašich dveří, Máni.
2: K nám.
1: Ne, kde pak od vás.
2: Ono taky záleží na hostovi, víš.
4: Ano, i host musí dodržovat určitá pravidla, že?
3: Ano, a prvním je dodržet domluvenou dobu návštěvy, ano. Jinak se musí včas omluvit. Jaký důvod může být omluvou, Hurvínku? No, třeba nemoc, že ano?
1: Nebo onemocnění.
4: Ale to je přece totéž. Řekni nějaký jiný důvod.
1: Choroba.
4: něco úplně jiného nevíš?
1: Jasně, že vím. Úplně jiná choroba.
3: No, to je pořád dokola. No. Ale nějaká nečekaná povinnost.
4: Ano.
3: Třeba. Ovšem, když pozvaný na návštěvu zapomene, je to...
1: Zapomnětlivost.
3: Ne, je to známka...
2: Sklerózy, že ano.
3: Naprosté nevychovanosti, Máničko. Naopak slušnost je přinést drobnou pozornost. Například, květák.
4: Ale...
3: Květiny, šmangoté, které ovšem napřed vybalí z papíru.
4: Také musí vědět, kdy se má zvednout.
1: A zbytek návštěvy prostojí.
4: Ale ne k odchodu. Při loučení poděkuje za příjemné chvíle a ne za pohoštění, protože...
1: To stejně nestálo za řeč.
4: Ne, protože se nepřišel najíst.
3: Ale o jídle bude řeč teď.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Jak poznali celou rodinu. Větříčci sušili čerstvé seno a to vonělo a vonělo, ale měli smůlu. Stalo se jim totéž, co se stává lidem. Dostali senou rýmu a ucpal se jim nos.
1: Práško?
0: Zahuhlal Radovánek.
1: Já to jednou nemůžu foukat. Co ty?
2: Já taky ne,
0: zafuněl Vychura vyjeveně.
2: A divuk?
1: Doba úcta.
0: Vzdychli oba a chtělo se jim spát. A začalo bezvětří, tak úplné bezvětří, že horký vzduch houstl jako kaše. Nezavanul ani sebeslabší vánek a nepohnul se ani list. Lidé ve lhotě se zlobili.
3: Od čeho vás máme, kluci? Je nám vedro. No tak, foukněte!
0: Jenomže větříčci nemohli. Leželi na mechu a spali. Dokonce i Jajdě to tím horkem přestávalo myslet. Až najednou Radovánek ze sna zamumlal.
4: Zvon! My přece máme zvon!
0: Jajda mu rozuměla. Radovánek řekl, že přece mají zvon. Ale jaký? Vychura otevřel jedno oko.
4: No jo, brácho, na Babí hoře, viď?
0: Na Babí hoře visí zvon, který volá větrné příbuzné na pomoc. Jak ho nějaký vítr slyší, vše ho nechá a už letí. Jajda vyskočila. Já tam zaběhnu a cinknu, ne?
4: Nikam nechoď,
0: zívli bratříčkové.
4: Ten zvon je děsně těžký. Když nemáš větrnou sílu, tak s tím nepohneš.
0: Ach jo, vzdychla Jajda. Zase je všechno na mě. Tak já jdu. A šla dům od domu a svolávala děti. Nikomu se v tom úpalu nechtělo ven, ale Jajda jim nedala pokoj. Kluci nám celý rok dělají vítr. Honí nám papírové draky, schazují kaštany a švestky. Aspoň vidíte, jak by nám bylo bez nich. A vy byste jim nepomohli, co? Všechny lhotské děti se s brbláním ploužily za Jajdou. Dokonce i Dělbuch. Ten brblal nejhůř, ale šel. Průvod se doškrábal na vršek Babí hory. A vážně, tam byla zvonice a v ní těžký zvon. Žádné ulejvání, zavelela Jajda. My nemáme větrnou sílu, ale té lidské máme dost. Teď musíme táhnout všichni za jeden provaz a to za tenhle odzvonu. Děti popadly provaz a táhly a táhly a táhly. Ale zvon se ani nepohnul. Zkusili to tedy znovu. Táhli a táhli a táhli. A v tom se zvon z lehínka pohnul a malinko si bimbnul. Všichni zařvali hurá a zatáhli po třetí. A už jasný zvuk zvonu letěl krajem. Bim, bam, bim. Pak začalo něco, co větrná lhota dosud

0: Máslová lhota, ani švestková lhota, prostě žádná lhota světa. Vítr vanul naráz ze všech stran. Ze severu se valil strejda severák a už z dálky volal: co se děje, kluci? Z jihu přilétal snědý fešák, to byl bratranec mistral. Z východu vanula veselá sestřenka Bríza a od západu se batolilo větrné děťátko Zefírek. Kdo volá o pomoc? Ptali se všichni.
1: My, Pikula a Radovánek, nemůžeme foukat a lhota umírá vedrem.
0: Větrné příbuzenstvo jásalo. Bylo to jako někde na večírku. Větry se zdravily a pořád bylo slyšet:
2: je, vy jste tu taky. A hele, tamhle jsou průvánci.
3: Nazdar, vichře.
0: Zdravíčko, paní Hurikánová. A jak se všichni větrové objímali, nad lhotou propukl strašlivý zmatek. Počasí se asi zbláznilo. Nebe burácelo, blesky blýskaly a hromy hřměly. Rozhývení průvánci lítali lhotou a naschvál práskali všemi dveřmi. Až konečně dešťové mračno prasklo. Na lhotu seřinul svěží letní déšť. Dost, větrná rodino, křičela do toho hluku Jajda. Je to prima, ale už dost. Nebeský večírek pomalu končil, znavení průvánci usnuli v kupce sena. Rámus stichl a déšť stále padal na vyprahlou zem. Jajdina teta Anička mezitím donesla bratříčkům čaj proti rýmě z bylinek kýchanek a všem větrům uklidňující čaj z odpočívánků. Brácho, já už můžu zase úplně normálně mluvit, ožil Radovánek. I foukat, zajásal Vichura. Větrní strejdové a tety, větrní bratránci a sestřenice, jste moc hodní, že jste přiletěli. Už jsme v pořádku.
2: Rádo se stalo, dýchli opatrně oni. Bylo hezké se zase jednou setkat, ale už se radši rozletíme každý jinam, nebo by ta vaše lhota byla pořád vzhůru nohama.
0: Větrná rodina se rozloučila, nebe naposledy zašumělo a byl klid. Dík, Jajdo, dík, teto Aničko. Kluci a holky, dík. Bratříčci se vznesli nahoru a foukli. Jen tak zlehka, jak má mírný letní vítr vypadat. Jajda s dětmi šla zpátky do lhoty. Na návsi stál pan učitel Kalousek a liboval si.
3: To se to tu krásně osvěžilo. Ale ten poprask, co se dneska strhl, já se bál, že přišel konec světa.
0: A jak viděl Jajdu, napadlo ho:
3: ty, Jajdo, nemáš v tom náhodou prsty?
0: Ale pak zavrtěl hlavou:
3: kdepak, holka si šikovná, ale že bys dovedla udělat bouřku, to snad přece ne.
0: Jajda mlčela, ale v duchu se tichounce smála. Nad větrnou lhotou bylo modré nebe a větříčci si hráli s bílým obláčkem.

0: Za dávných pradávných časů žil jeden král. Měl 3 dcery a všechny byly krásné. Obě starší se brzy provdaly, doma zůstala jenom nejmladší, ale ta byla krásná jako orosené poupátko. Nedaleko králova zámku se prostíral veliký hustý les a v tom lese pod starou lípou byla studánka. V létě, když bylo některý den hodně horko, princezna si ráda vyšla do lesa a usedla na kámen u studánky, aby se ochladila. A když jí byla dlouhá chvíle, házela si zlatou koulí, vyhazovala ji do výšky a zase ji chytala. Byla to její nejmilejší hračka. Jednou si zase tak hrála a tu se stalo, že zlatá koule nepadla princezně do nastavené dlaně, ale buchla o zem a skutálela se rovnou do vody. Princezna se za ní dívala, jenže studánka byla hluboká, tak hluboká, že nikdo nedohlédl na dno. Co teď? Dala se do pláče a plakala a naříkala a nijak se nemohla utěšit. A jak tak běduje, někdo na ní zavolá. Co pak je ti, princezničko? Vždyť mi tu naříkáš, že by se kámen ustrnul. Rozhlížela se, odkud ten hlas přichází, až se podívala do studánky a tam z vody vystrkoval hlavu bachratý žabák. To jsi ty, kvákale? Řekla princezna. Když to chceš vědět, pláču pro svoji zlatou kouli. Spadla mi do studánky.
1: Tak už neplač, odpověděl žabák. Tady je snadná pomoc. Ale co mi dáš, když ti hračku zase vylovím?
0: Co budeš chtít, milý žabáčku, vyber si, řekla princezna. Mám šaty, perly a drahokamy a také ještě zlatou korunku, co nosím na hlavě.
1: Nestojím o tvé šaty a perly a drahokamy, ani o zlatou korunku. Ale jestli mě budeš mít ráda a já budu tvým nejlepším přítelem, jestli mě u stolu posadíš vedle sebe a necháš mě jíst ze tvého zlatého talířku, pít z tvého pohárku a spát v tvé postýlce, jestli mi tohle všechno slíbíš, ponořím se ke dnu a zlatou kouli ti vynesu.
0: Ale to se rozumí, řekla princezna. Všechno ti slibuju, jen už mi tu kouli přines. Přitom si však myslela, co to ten hloupý žabák pleská? Vždyť je to žába jako ostatní. Sedí ve vodě a kváká, nemůže přece jíst u stolu a spát v posteli jako člověk. Ale žabák řekl,
1: slibuješ? Tak dobře.
0: Potopil se, spustil se ke dnu a za chvilku vyplaval se zlatou koulí a hodil ji do trávy. Princezna se zaradovala, že zase má svou krásnou hračku, sebrala ji a utíkala odtud.
1: Počkej, volal za ní žabák, vezmi mě sebou, nedovedu tak rychle běhat jako ty.
0: Ale co mu to bylo platné, že za ní kvákal, co mu hrdlo stačilo. Princezna si toho nevšímala, pospíchala domů a už si na něho ani nevzpomněla. Ubohému žabákovi nezbylo, než skočit zase do studánky. Druhého dne zasedla princezna s králem a se všemi dvořany ke stolu a klidně jedla ze svého zlatého talířku. Najednou na chodbě plísk, plásk, plísk, plásk, něco se škrábalo po mramorových schodech nahoru a když to doskákalo až ke dveřím, zaťukalo to a zavolalo.
2: Má princezničko milá, víš, co si myslím?

Princezna se běžela podívat, kdo to je, a když otevřela, seděl na prahu žabák. Honem přibouchla dveře a usedla zase na své místo, ale bylo jí hrozně úzko. Král to na ní poznal a povídá: co pak, dceruško, že jsi taková polekaná? Stojí snad za dveřmi nějaký netvor a chce tě unést? O ne, odpověděla, není to žádný netvor, jen obyčejný škaredý žabák. A co pak ti chce? Ach, tatičku, včera jsem si hrála v lese u studánky a zlatá koule mi spadla do vody. Moc jsem pro ní plakala, ten žabák mě slyšel a zase mi ji vylovil. Ale nejdřív jsem mu tam musela slíbit, že ke mně smí přijít a že budeme přátelé. Ani ve snu mě nenapadlo, že by mohl z vody ven. A teď je za dveřmi a chce ke mně. V tom už bylo znovu slyšet, jak někdo slabounce ťuká a volá.

Benešov a Vlašim jsem doskákal až k vašim, už na dveře klepám, jdu kva, kva, kva, kva, k vám. Král pokrčil rameny a řekl, když něco slíbíš, musíš to také splnit. Jen hezky jdi a otevři mu. Princezna poslechla, otevřela dveře a žabák byl skokem přes práh a hopity hopity pořád za ní až k její židli. Tam zůstal sedět a zvolal, vysaď mě k sobě. Neměla se k tomu, až jí král nakonec poručil. Jen se žabák dostal na židli, už chtěl na stůl a jen seděl na stole, už volal, přistrč mi svůj talířek, ať spolu můžeme jíst. Princezna mu sice vyhověla, ale bylo vidět, jak nerada. Žabák jedl s chutí, za to jí každé soustečko v hrdle vázlo. Konečně žabák řekl, najedl jsem se do syta a jde na mě spaní. Dones mě do svého pokojíčku a odestel svou hedvábnou postýlku, půjdeme si lehnout. Princezna se rozplakala. Bála se vzít do ruky studeného žabáka. Dřív by na něj ani nesáhla a teď najednou měl spát v její čistonké postýlce. Jenže král se rozhněval a řekl, kdo ti pomohl, když jsi potřebovala? K tomu se potom nesmíš obracet zády. A tak dvěma prsty žabáka sebrala, zanesla ho do svého pokojíčku a posadila do kouta. Ale když už sama ležela, přilezl žabák k posteli a řekl, chce se mi spát a chci ležet na měkkém stejně jako ty. Vezmi mě k sobě, nebo to povím tvému otci. To už princeznu teprve rozhořčilo. Zvedla žabáka a vší silou jim mrštila o zeď. Tak, a teď dáš pokoj, ty žabisko škaredé. Jenže, když dopadl na zem, už to nebyl žabák, ale mladý princ s pěknýma přívětivýma očima. Děkoval jí za vysvobození a vyprávěl jí, že ho jedna zlá čarodějnice zaklela a nikdo ho nemohl ze studánky vysvobodit. Musel čekat, až přijde ona, jeho vyvolená, a udělá mu všechno to, co ona dnes udělala. Chceš být mou ženou? Řekl nakonec. Když tvůj otec svolí, odvezu si tě zítra do svého království. Král nerad ztrácel poslední dceru, bránil se, že je ještě mladá, ale málo platné, přece jen je zasnoubil. Sotva ráno vyšlo slunko a na zámku se probudili, přihrčel na nádvoří kočár tažený 8 bělouši. Ti měli na hlavách bílé chocholy z pštrosích per a postroje ze zlatých řetízků a na zadním stupátku kočáru stál sluha mladého krále, věrný Jindřich. Tehdy, když jeho pán byl proměněn v žabáka, věrný Jindřich se tak rmoutil, že si dal srdce obložit 3 železnými obručemi, aby mu žalostí a smutkem nepuklo. Ale teď už bylo všechno zase dobré. Vždyť tenhle kočár zaveze mladého krále i s nevěstou domů. Když konečně přišli, věrný Jindřich pomohl oběma do kočáru a postavil se zas dozadu na stupátko. Srdce mu radostí bušilo, div nepuklo. Tak vyjeli a najednou třesk. A princ volá, praská to Jindřichu, vůz se láme. Ale Jindřich odpověděl. To nepraská vůz, milý pane, to jedna obruč z mého srdce. Trápilo se převelice, když byl žabák z královice. Trápilo se převelice, když byl žabák z královice. A jeli dál a zase prásk. A princ volá, Jindřichu, vůz se láme. Ale Jindřich odpověděl. To nepraská vůz, milý pane, to druhá obruč z mého srdce. Bolelo mě převelice, když byl žabák
jak z králevice, bolelo mě převelice, když byl žabák z králevice. A jeli dál a do třetice něco prasklo. A princ po třetí volá: Jindřichu, praská to vůz selámy. Ale Jindřich mu po třetí odpověděl: to nepraská vůz, milý pane, to třetí obruč z mého srdce, chřadlo ve mně převelice, když byl žabák z králevice. Chřadlo ve mně převelice, když byl žabák z králevice. A tak praskly všechny tři obruče, jak odskakovaly od srdce věrného Jindřicha. Tolik se radoval, že jeho pán je vysvobozen ze zakletí a že je šťastný.

0: Figy hádanka. Čtyři rohy, žádné nohy, jenom břicho veliké. Kdo na to přišel?
1: Já už asi vím. To musí být asi plný těch peříček, ne?
0: Je, no, to je perinka, no, pěkně naducená perinka, co se do ní dělá hájí.
1: Tak dobrou noc.
0: Piggy reklama.
2: Prasátko Piggy vás zve do kina na nový animák Pejsek Fešák.
3: I ten nejškaredější pes na světě má právo být šťastný a mít svou vlastní rodinu. Dokáže překonat překážky a zazářit.
2: Vyhraj filmový balíček právě teď na Piggy.cz. Film Pejsek Fešák v kinech od 15. října.
0: Piggy reklama.
4: Ano, ano.
0: Mám pro tebe něco k rozlousknutí.
4: Mám nastražené uši a těším se, Piggy.
0: Hele, hele, co jsem našel? To je jazykový oříšek, jo, hele.
4: Povídej.
0: Víš, co to je? Hele. Dát za někoho nebo za něco ruku do ohně?
4: Je, to by bolelo, kdyby to bylo doopravdy. Dávat tlapku do ohně, to by dělal jen šílenec, ne?
0: No, to se říká jenom jako, to se říká. A myslí se tím, že se můžeš za někoho zaručit, že ho dobře znáš a víš, že něco udělá, nebo řekne správně, nebo že se zaručíš za něco, že to dobře dopadne.
4: No, to se mi líbí. A jak to vzniklo, proč se to tak říká?
0: No, to ti hned povím. Ale je to trochu strašidelné.
4: Nech toho.
0: Kdysi, hodně dávno, když se rozhodovalo třeba před soudem, jestli je pravda, že někdo něco provedl, nebo ne, používala se k určení toho, co je pravda, taková zkouška a říkalo se jí zkouška ohněm.
4: Ohněm?
0: No, a tenkrát si mysleli, že když má někdo pravdu, tak se mu při té zkoušce nic nestane. A rukou třeba nad plamenem udrží a nespálí se.
4: Piggy, to jsi ale vymyslel. Vždyť by to hrozně bolelo a pálilo by to, ať už by měl pravdu, nebo ne.
0: Jasně, Méďo, je to nesmysl. A dnes už by to nikoho ani nenapadlo. Ale dřív se tohle dělo. No, ale to úsloví z té doby dát za někoho ruku do ohně se od té doby používá do dnes.
4: No, to jsem teda opravdu rád, že se to už dneska nedělá. Taková hrůza. Představ si to, strkat tlapky do ohně. Do sklenice s medem, jo, to bych pochopil, ale do ohně... To je přece nesmysl. Tak hloupý bych tedy nebyl. To ne.
0: Myslíš, že by se dalo teď říkat, já za tebe dám ruku do sklenice s medem? To, no to teda nevím, to teda nevím. Já myslím, že dám...
5: Běží koza rohatá, za ní koza chlupatá. Rohama trk trk, zadečkem drc drc.

0: Kde jednou jeden ctibůrek a ten měl maminku a tatínka. Maminka měla také maminku a tatínka a ti byli ctibůrkovou, babičkou a dědečkem. Maminka měla ještě sestru Růženu a ta byla ctibůrkovou tetou. A tato teta Růžena napsala jednou dědečkovi a babičce, že se na ně už bude opravdu hněvat, jestli k ní letos nepřijedou. Protože to prý slibují už několik let. No oni by k tetě Růženě jeli už dávno, ale co pak mohli? Vždyť nebyli doma sami, vždyť měli doma Pepinu. A kdo se měl o Pepinu starat? Já se vám o ní postarám, řekla maminka dědečkovi a babičce. Pozítří si pro ní se ctibůrkem přijdem. Pepina byla koza. Pepina jí říkal dědeček. Babička ji nazývala Lízinkou, ale Pepina neslyšela ani na Pepinu, ani na Lízinku. Byla nezvedená, neposlušná a nevycválaná. Když dostala náruč trávy, nepustila se do ní způsobně a schutí, jak to dělávají kozy poslušné a vycválané. Přehrabovala se v ní, slízla sem tam nějaký jetelíček, sem tam nějaký lupínek a ostatní naházela pod sebe. Když ji babička pustila na dvorek, natahovala se přes plot, okusovala dědečkovi větívky jabloní nebo snědla slepicím zrní z kastrůlku. A jednou dokonce ukousla i muškát, který babička pěstovala za oknem. Tuhle Pepinu si tedy odváděl ctibůrek s maminkou, aby mohl dědeček s babičkou odjet za tetou Růženou. Pepina šla přes vesnici jako vyměněná, slušně, způsobně a ukázněně až k trati. Ulicí podle dráhy se chodilo do prodejny, zatímco na druhé straně za tratí byla už louka a les a lesem vedla cesta na samotu, kde ctibůrek žil. Maminka zavedla ctibůrka s kozou za trať a řekla: dojdu ještě do prodejny pro mouku a pro cukr, ty zatím napas Pepinu, dej však pozor, a ti neuteče na koleje, nebo jí zajede vlak. A šla pro mouku a pro cukr, zatímco ctibůrek vodil Pepinu po lučině za tratím. Pásla se chvíli pokojně a klidně, ale brzy přestala dělat dobrotu. Usmyslela si, že se bude pást na železničním náspu. A to se ctibůrkovi nelíbilo. Teď se na násep a za chvíli bude na kolejích, říkal si. A taky, že byla. Vytrhla se mu, vyšplhala až na trať a ukusovala rostlinky, které vyrůstaly spod pražců a kolejnic. Ctibůrek chtěl Pepinu odehnat, ale kdykoliv se k ní přiblížil, dala se do běhu a po kolejích. A co hůře, v té chvíli zaskřípal semafor a zvihl se na znamení, že vlak má volnou trať, že na kolejích není žádná překážka, což nebyla pravda, protože na kolejích byla Pepina a ctibůrek. No, vlak se blížil a nebyl to vlak ledajaký, byl to vlak, který měli vojáci na cvičení. Na vozech byly tanky, děla, těžká nákladní auta a také vojenská kuchyně s velikým kotlem a vysokým komínem, z něho se kouřilo a kolem kuchyně se rojili vojáci v bílých čepicích. Mnoho vozů se ještě táhlo za kuchyní a všechny byly ověšeny vojáčky, kteří zpívali: trávička zelená na ní kvítí, pod prešpurkem krajdu na jo. No a běží líška k táboru, nese pytel zázvoru. Ctibůrek spatřil vlak včas a utekl pod násep, kde se dal do úsadavého pláče. No, uměl si dobře spočítat, jak špatně to s Pepinou skončí. Strojvůdce se díval z okénka. A co pak? Na trati je koza. Zahoukal na ní parní píšťal. Ale Pepina jen zdvihla hlavu a zatřepala ocáskem. Zahoukal po druhé a zahoukal ještě jednou, ale Pepinu ani nenapadlo, aby z kolejí sešla. Strojvedoucí mu tady nezbylo nic jiného, než sáhnout po brzdicích pákách. Vlak začal skřípět, zpomalovat, až zastavil dva kroky Pepině za ocáskem. V prvním voze s lokomotivou jel velitel vlaku major Stehlík. Co se děje? Zbystřil pozornost a poslal ke strojvůdci spojku. Soudruhu, majore, na trati je koza, oznámila mu spojka. Major Stehlík poslal pro poručíka Sýkoru. Soudruhu poručíku, na trati je koza. Zajistěte její odehnání. Provedu, zasalutoval poručík Sýkora a zavolal si četaře Penkavu. Soudruhu četaři, zajistěte okamžitě se svou četou uvolnění trati kozou. Četař Penkava si zavolal svobodníka Kosa a dal mu rozkaz, aby se svým družstvem uvolnil trať a svobodník Kos zavelel. Vojni, Strnad, Skřivan, Brabec, Čížek a Kukačka ke mně. Dal jim rozkaz obklíčit Pepinu. Pepina se však nedala obklíčit jen tak. Jak viděla, že se k ní blíží družstvo svobodníka Kosa, dala se do klusu a samozřejmě, že po kolejích. Vojni se dali do běhu a Pepina se pustila cvalem. Vojáci ve vlaku z toho měli náramné povyražení. Rohota do toho, povduzovali kozu. A desátník Bažant byl tak neukázněný, že volal na poručíka Sýkoru. Soudruhu poručíku, my vytvoříme palebnou přehradu. Máme přece kanóny. Celý vlak se tomu smál, ale poručík Sýkor desátníka pokáral. Nemluvte zbytečně, Bažant, a narovnejte si opasek. V tom se vracela maminka ze vsi. Nezla mouku a cukr, dívá se, co se to děje a očím nevěří. Pod náspem bulí ctibůrek, na trati stojí vlak, samé dělo, samý voják, před vlakem se žene klubko vojáků za Pepinou a celý vlak křičí rohatá do toho. Kuchaři dokonce na maminku volali: Mladá paní, pojďte s námi, dneska budeme mít k večeři kozu. Naštěstí dostihy netrvaly dlouho. Vojín Kukačka měl o hodně delší nohy než Pepina a navíc byl nejlepším běžcem u praporu. Dohonil kozu a přivedl ji Ctibůrkovi. Nebreč, konejšil ho. My té koze neuděláme nic, ale to víš, když nás napadla, museli jsme se bránit. Pak si začali vojáci prolidávat kapsy a dali Ctibůrkovi prázdnou nábojnici ze samopalu, od značek dělostřelců, dva cvočky a důstojnickou hvězdičku a vojín Čížek přinesl ze křoví starý hrnec. To je pohár pro nejzdatnější kozu na okrese, prohlásil. Tu určitě pošleme na kozí olympiádu do Mečivé Lhoty. Ale pak museli honem do vlaku, protože major Stehlík velel končit. Prapore, na můj povel, nasedat.
1: No, za chvilku se vlak rozjel. Vojáci Ctibůrkovi mávali a zase začali zpívat. Pod prašporkem krajdu na já, pod prašporkem. Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh

0: vesničku. Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama. A teď ještě jednou a pomalu.
0: Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam

Teřina. Byla jednou jedna teřina. Na první pohled byla docela normální. Čtyři rohy a velké břicho. Jenom jednou věcí se od ostatních peřin lišila. Jenomže to jste mohli poznat, až když jste si pod tu peřinu vlezli. Ten, kdo to udělal, tak za vteřinku vyskočil z postele a klepal se ještě pěkně dlouho potom zimou. Ta peřina oproti jiným normálním peřinám totiž vůbec nehřála. Naopak, když jste si pod ní lehli, měli jste pocit, že místo peřiny ležíte pod kusem ledu. Co s takovou peřinou? Peřina je na světě přece proto, aby nás od chladu ochraňovala a ne, aby naopak zimu na nás přenášela. Nebylo proto divu, že v té rodině, kde tu peřinu měli, nechtěl pod ní nikdo spát. Malý Kuba, který si pod ní jednou večer omylem vlezl, se ráno probudil skoro celý zmrzlý. Hned potom ho začalo bolet v krku, dostal rýmu, zápal plic a byl dlouho, dlouho nemocný. Ta peřina musí z domu, řekla maminka. S tou peřinou už začíná jít o život, podotkl tatínek. A bylo rozhodnuto. Peřinu vzali a protože nevěděli, kam s ní, a také možná proto, že bydleli nedaleko zoologické zahrady, odnesli ji tam. Peřinu zaměstnanci zoologické zahrady umístili do prostorné voliéry a na voliéru dali informační cedulku s nápisem Peřina obecná, studený druh. Výskyt v jiné části světa nebyl zaznamenán. Pravděpodobně pochází z doby ledové. Peřině se v zoologické zahradě moc líbilo. Za prvé jí dělalo dobře, že ji návštěvníci obdivují, a za druhé si mezi zvířátky našla hodně kamarádů. Nejraději měli peřinu tučňáci a lední medvědi. Za teplých letních nocí se o ní mohli poprat. Už je to tak, co jednomu vadí, tak druhému může naopak dělat dobře. Zvířatům, jako například ledním medvědům a tučňákům, je u nás v létě moc teplo, ale když si lehli pod ledovou peřinu, cítili se dobře. Skoro jako doma, kde mají studené moře a hodně ledu, na který jsou zvyklá. A tak peřina poskytovala s radostí svoji ledovou ochranu všem zvířátkům, která ji o to požádala. Nemusím vám jistě zdůrazňovat, že byla ráda, že je přece jenom někomu užitečná.

0: Sedí rodina u stolu a Mařenka začne směrem k mamince volat.
1: Mami, mami!
0: A maminka jí řekne.
2: Ale Mařenko, při jídle se nemluví.
0: Po skončeném jídle maminka povídá.
2: Teď už mi můžeš říct, o co šlo.
0: A Mařenka na to.
1: Teď už je to jedno, mami. V tom salátě, co jsi jedla, byl brouk.

0: Předpotopní příběh o slepičkovi a kohoutce. Slepiček byl tak lenivý, že ani neotevřel oči a zamumlal: mám ukrutnou žízeň, kohoutko. Jdi k vodovodu a pořádně se tam za mne napí. Kohoutka vstala, začala hejblovat s vodovodem a najednou křuch. Vodovod jí zůstal v ruce. I spustila poplach, vodovod se snažila vtisknout zpět do zdi, ale tenkrát byly vodovody. Voda tekla, voda stříkala, voda hučela.
1: Vstaň, slepičku, uháněj pro instalatéra, já to tu budu držet, než přijde.
0: Vyjevený slepiček uháněl pro instalatéra, ale ten jen zíval.
2: Prý dnes už nic nedělám, jsem jakýsi zesláblý. Jo, kdybys mi, slepičku, přinesl klobásku s křenem, snad bych se zvrávoral.
0: Slepiček spěchal k řezníkovi, ale ten prý, kde pak v takovém vedru klobásku a ještě s křenem, ani vstát se mu prý nechce, snad kdyby tak dostal džbán studeného piva, možná, že by se nějaká našla, ale takhle.
3: Slepiček utíkal tedy do hospody. Hospodský podřimoval za pultem.
4: Cože? Pivo bys chtěl? Piva mám dost, ale nemám žádný salát. Dones mi salát.
3: Zelinář řekl slepičkovi:
1: salát? Podívej si, jak vypadám, jaký jsem zarostlej, přiveď mi holič, ať mě ostříhá, ať mě oholí, potom si popovídáme o salátu.
0: Holič se mu vysmál.
1: Tak zelinář by potřeboval mých služeb. No prosím, zajdu za ním, oholím ho, ostříhám, navoním. Ale jak, když mám na nohách kuří oka a nemohu chodit? Pošli mi sem ošetřovatelku z pedikury a uvidíme.
3: Ošetřovatelka v pedikůře řekla:
5: to tak, já půjdu ořezávat kuří oka a kdo za mě uvaří knedlíky, ha? Možná, že tady kuchař odvedle by si dal říct a uvařil by mi je, potom by to snad šlo.
0: Kuchař odvedle, když uviděl slepička, zajásal: prima, že jsi tu. Právě přemýšlím, kdo za mě okroužlí tuhle tu hromadu brambor. Tu máš nůž, až to okroužlíš, dostaneš knedlík.
3: Slepiček tedy kroužlí, ale byl lenivý. Přišla na něj dřímota. Bramura mu vypadla naspět do džberu. Škrabka také, dříma, podřímuje. Kuchař klimbá u kotle. Ošetřovatelka v židličce. Holič v kumbálku. Zahradník ve skleníku. Hospodský za pultem. Řezník v chladírně. Instalatér na divanu. A kohoutka drží vodovod. Drží, ale udržet nemůže. Voda teče, stříká, voda hučí. Odtlačí kohoutku, která také zadřímala. A teče, stoupá a stoupá. Ráno se všichni probudili utopení. A voda tekla druhý den, třetí, desátý, čtyřicátý a zatopila celý svět. Jen pan Noe se svým plovoucím zvěřincem se neutopil. A ryby, a husy, a prázdné zazátkované lahve, a nafukovací lehátka. A dost. Konec.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Hrnane, už máme zbraně. Hola, hola, hoj, hola, hola, hoj, hola, hoj. Nebudeme spiráty dělat žádný ciráty. Hoj, hola, hoj, hola, hoj, hola, hoj. Pámu s námi a zlý pryč.
2: Hola, hola, hoj.
1: Hoď si reček, přitom křič.
2: Hola, hola, hoj.
1: Hrnane, už máme zbraně.
3: Hola, hola, hoj, hola, hola, hoj, hola, hoj.
1: S uleželým střelím

vítejte u čarování s Pierrem. Dnes mám pro vás něco neslýchaného, převratného. Prozradím vám, jak u vás doma podržte se. Nechat vybuchnout sopku. Ale ano, opravdu, všechna legrace stranou. Jak jistě víte, sopka, jinak také vulkán, bývá většinou hora, ale ne obyčejná hora. Uvnitř pod jejím povrchem bublá žhavá láva, která čas od času vystoupí nebo prudce vystřelí na povrch. Sopka vybuchne a žhavá láva zničí všechno, čeho se dotkne. Kelma ler! Ale žádné obavy, ta naše domácí sopka nikomu neublíží. Náš experiment bude zcela neškodný a ohromně zábavný. Dnešní kouzlení právě začíná. Budete potřebovat 2 průhledné plastové kelímky, ocet, prášek do pečiva, budeme ho potřebovat hodně, a tekuté potravinářské barvivo. Já zde mám barvivo červené, přirozeně. Červené jako láva, že? A jak budeme postupovat dál? Postavte kelímky na nějaký tác, ať nezašpiníte stůl. Dál je to jednoduché. Naplníte kelímek do 1/3 práškem do pečiva. Ano, bude ho potřeba docela dost. Ale za tuhle podívanou to stojí. Na prášek do pečiva kápněte několik kapek svého potravinářského barviva. Druhý kelímek naplňte do poloviny octem. A teď představení začíná. Naše sopka je připravena soptit. Připadá vám to nemožné? Za chvíli uvidíte, co se bude dít. Nalijte připravený ocet do kelímku s práškem do pečiva. A pozorujte, pozorujte, voilà, váš vulkán se probouzí a voilà, opravdu vybuchuje. O, zázračné, magické, neuvěřitelné a přitom jednoduché. Jak vždycky říkám, kouzelník se musí hlavně umět dobře dívat kolem sebe, aby věděl, jak věci fungují. A pak teprve ze všeho, co jej obklopuje, může stvořit svět iluzí a snů. Pozorně se dívejte a přemýšlejte. Já prozatím odlétám zase na chvíli do jeskyního stínu. Mám vás rád a těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí, no jak, veselé.

0: Polská pohádka Cikán a čert. Starý cikán šel sloužit čertu a čert mu řekl: dám ti, co chceš, a budeš mi jen roští a vodu nosit a pod kotlem přikládat. Dobrá, řekl cikán, ač smrděl leností. I dal mu čert vědro a řekl: běž a naber mi vody z té studně. Milý cikán šel, nabral do vědra vody a táhl klikou vzhůru. Ale že to bylo příliš těžké, vylil zase vodu z vědra a prázdné je vytáhl nahoru. Ale co domů přinést, aby se čert na něho nezlobil? I vytáhl milý cigán z plotu kůl a začal jím rýpat kolem studny, jako by kopal. Čert nemohl se ho dočkat, šel se podívat, co dělá. A když to viděl, zvolal: co to robíš? Proč jsi mi nepřinesl vodu ze studnice? Co dělám? Chci vykopat celou studnu a tobě ji přinést, abys vždy měl dost vody při ruce, odpověděl starý chytrák. Nech toho, příliš by ses utrmácel a já tak dlouho čekat nemohu, protože bych hromadu dříví spálil nadarmo, řekl čert a nabral a donesl si vody sám. Škoda, že jsem to nevěděl, sám jsem ti vědro mohl donést, na oko litoval cikán. Jindy zase jej poslal čert do lesa pro roští. Cikán šel a v lese přepadl její liják a promočil jeho šat až na kůži. Prochladl a proto se mu nechtělo s dřívím tahat. A co udělal? Nadřel si se stromu líčí, šel kolem lesa a začal líčím svazovat strom od stromu. Čert čekal a když se nemohl cikána dočkat, šel mu naproti a zvolal: co to děláš, ty staré třeštidlo? I co bych dělal? Chci ti dříví přinést a proto svazuji les v jednu otýpku, abych s tím drobným chamradím se nemusel nosit. Čert vida, že s cikánem nic nepořídí, nabral si roští sám a šel domů. Potom šel k starému čertu si postěžovat a povídá mu: najal jsem si do služby cikána a nevím si s ním rady. My čerti jsme dost silní a chytří, ale co je to platno? On je ještě silnější a chytřejší. A proto nezbývá mi nic jiného, než abych ho zabil. Dobře, zab ho. Jak si večer lehne, tak ho zab. Neboť by mohl nás některého ještě ošidit. Souhlasil starý čert. Cikán bez pochyby něco tušil. A proto nelehl si na lavici jako obyčejně, ale položil tam jenom svůj kožich a sám si vlezl vedle do kouta. Čert myslel, že cikán už tvrdě spí a uhodil palicí do kožichu, až se zaprášilo. A potom šel také se vyspat, byl si jist, že je po cikánovi. Ale ráno vstane a vidí, že cigán se usmívá a čeká u kamen na snídani. Nezdálo se ti nic v noci? Ptá se čert, celý udivený, cikána. I nezdálo, spal jsem jako dub. Jen jednou jsem se probudil, když mě nějaká blecha štípla, pravil starý lišák všemi mastmi mazaný. Čert šel opět k starému na poradu a stěžoval si: toho cikána se tak lehko nezbavíme. Já ho v noci praštil palicí do hlavy, co jsem měl síly. Ale nic se mu nestalo. Ten chlap myslí, že ho jen blecha štípla. Tož mu raději zapláť, ať se jde jinam do světa jinou službu hledat, mínil starý a mládenec poslechl. Cikán dostal pytlík plný dukátů, měl radost a šel. Ale mladému čertu brzy bylo líto tolika peněz a proto šel k starému na radu. Starý radil: běž za ním a až ho dohoníš, řekni mu, aby se s tebou vsadil, kdo z vás dvou více dupne na kámen. Mladý čert se rozeběhne a když dostihne cikána, povídá mu: Jářku, vsaďme se o ten pytlík dukátů, kdo z nás silněji dupne na kámen.
1: Tedy dupni, řekl cikán.
0: A čert opravdu dupne na kámen jednou, po druhé, po třetí, až se všechno zatřáslo.
1: To nebylo nic, smál se cikán. Já myslel, že máš větší sílu.
0: To já, když do kamene dupnu, všecka šťáva z něho vystříkne, jak z hniličky. A už se cikán přitočil k jinému kamenu. Pod nímž stála louže vody. A sotva dupnul, cákl a už vystříkla voda vzhůru a také čertu do obličeje a do očí.
1: Čert utekl a běžel ke starému na radu.
0: Běž za ním a vsaď se, kdo z vás výše palicí vyhodí, radil starý.
1: Cikán zatím ušel několik mil a když se ohlédl, zase viděl čerta za sebou. Co chceš ty, pokušiteli? Řekl mu.
0: Saďme se, kdo z nás výše vyhodí tuto palici. Toho potom budou peníze, navrhoval čert.
1: Nuže, hoď palicí, budeme vidět.
0: Čert sebral všechny síly a hodil palici do výšky, že to hodnou chvíli trvalo, než opět spadla na zem.
1: Když to viděl cikán, smál se. I ty nemotoro, nemotorná,
0: co pak to opravdu lépe nedovedeš?
1: To když já tu palici vzhůru vyhodím, tak se s ní už vůbec neschledáš, protože poletí až do nebe.
0: Tam mám dva bratry, kteří jsou vyučení kováři. Ti ve dne v ohni nahřívají ty hvězdičky, co vidíš na obloze, aby v noci pěkně svítily. Někdy také bratři musí některou překovat a narovnat. Joj, ti budou mít radost, až jim tam hodím tu palici. Ukaž ji honem. Ale čert, jak to slyšel, honem palici schoval za záda a řekl:
1: I to bych byl blázen, abych se díval, jak ty rozdáváš z mého.
0: Pakli potřebují tvoji bratři palici, ať si ji udělají nebo koupí. A už utíkal zas na radu k starému. A starý radil: běž za ním a vsaď se s ním, kdo z vás dvou rychleji poběhne.
1: Čert opět dohonil cikána, ale ten odpověděl: s tebou se honit nebudu, abych tě nezahanbil, a proto raději uděláme zkoušku. Já totiž mám tady v pytli svého tříletého synka, který mi přišel naproti. Toho napřed pustím a když ty ho dohoníš, pak teprve já budu s tebou v běhu závodit.
0: Jak cikán dopověděl, rozvázal pytel a vypustil z něho zajíce, kterého chytil spícího pod mezí. Zajíc vyskočil a běžel s větrem o závod. Chvíle mi skákal sem a tam, jak se dalo.
1: Nu, běžet umí, ale neběží pořádně,
0: namítal čert.
1: Cože? V mé rodině nikdo neběží pořádně. Cesta, necesta, kopec, nekopec, jáma, nejáma, nám je to jedno. Přes všecko běžíme, žádné překážky se nelekáme a proto zkus to též se mnou. Ale až poběhneš vedle mě, dej pozor, ať si hnáty nepolámeš,
0: nabízel cikán.
2: To bych byl blázen, abych se sázel s takovým potrhlým člověkem, jako si ty a tvoje rodina, řekl čert a pospíšel domů.
1: Tam starý mladému poradil, aby se pustil v zápas s cigánem, kdo z nich je silnější. Jak to cikán slyšel, hned řekl. Bojím se o tebe, abych ti kosti nerozmačkal, až se spolu chytnem do křížku, neboť bys potom byl mrzákem. Ale víš co? Mám otce a ten je tak starý, že již 7 let mu musím nosit potravu tam do jeskyně, v které leží. Zkus to napřed s ním a když ho přemůžeš, tak se spolu doopravdy popereme. Cikán chytrák věděl totiž o medvědu a čerta zavedl k jeho doupěti. Čert tam vlezl a řekl. Vstávej, vousáči, budeme spolu zápasit. Ještě ani nedomluvil, medvěd se do něho pustil a co mu dal, tomu dal, pak celého ho poškrábal a z díry vyhodil. Konečně poradil starý, kdo z nich silněji zahvízdne, ten, že pytel dukátů vyhraje. Pakli to bude slyšet na 100 mil. Čert hvízdnul, až to borem zaznělo a zašumělo. Ale cikán řekl, že se nestydíš takhle slabě hvízdat. To když já hvízdnu, tak oslepneš i ohluchneš. Zavaž si raději oči i uši a já tu chvilku počkám. Čert zavázal si uši a oči a jak to cikán viděl, vzal palici a uhodil čerta za uši jednou i po druhé.
2: Ajajaj, počkej, nehvízdej už, sic mě zabiješ, řekl čert. Budeš by tě i s tvými penězi nehoda zadávila, jdi si třeba k šípku.
1: A to je konec této pohádky. S cikánem se nedávejte do hádky.

0: rybky.
1: Slon se koupe v rybníku a ze břehu na něho volá mravenec.
0: Pojď sem honem, slyšíš? Honem, tak dělej!
1: Slon nakonec otráveně vyleze z rybníka. Mravenec se na něj podívá a zklamaně povídá.
0: Já jsem se jen chtěl podívat, jestli nemáš moje plavky.

0: Kapitola 6.
1: Ve které je řeč o zemi králů Karbaníků, o hře Trik Trak, o uvěznění Filipka i o moudré paní Kateřině.
0: Jdi se, Filipku, podívat, co se to tam v dálce červená, řekla Dorotka. Právě krmila holoubátko a měla s tím moc práce. Pospěš si a za hodinu se vrať. Já zatím nakrmím ptáčky a pak spolu půjdeme na procházku.
2: Filipek jí ještě zamával na pozdrav a seběhl z písčitého návrší, na kterém mlýn tentokrát přistál.
1: Všude kolem byl žlutý písek, zatímco stromy a veškeré jiné rostlinstvo tu byly velmi vzácné. Zdálo se, že bude hezké počasí, protože i když bylo časné ráno, zářilo nad tou podivnou, vyprahlou a nehostinnou krajinou veliké slunce.
2: Pálilo tak silně, že písek, po kterém Filipek kráčel, byl příjemně nahřátý, úplně jako na pláži u moře.
1: Krajina tu byla pahrbkovitá, ale náš Filipek nebyl vůbec unavený.
2: Běžel směrem k návrší, na jehož úpatí bylo stále jasněji vidět malé barevné domky. Když už byl Filipek docela blízko, shledal, že domky vypadají jako stany a že jsou postavené z velikých karet, právě takových, jakých se používá při pasiánc.
1: Před každým domkem plápolalo ohniště, nad kterým byl zavěšený měděný kotlík. Vypadalo to, jako by se tam něco vařilo. Přesto však to bylo trochu zvláštní, protože široko daleko nebylo ani živáčka.
2: Asi jsou všichni zrovna doma u snídaně, usoudil Filipek.
1: Aby snad k někomu nepřišel nevhod při jídle, rozhodl se jít zpátky do mlýna a vrátit se sem s Dorotkou za hodinu, kdy už budou všichni po jídle. Ušel však sotva pár kroků, když za sebou uslyšel skřehotavý hlas.
3: Konečně máme čtvrtého!
1: A kostnaté ruce ho popadly za ramena.
2: Filipek se otočil a spatřil tři staré pány.
1: Ti ho pak s radostnou dychtivostí vedli směrem k jednomu z domků. Všichni tři byli neuvěřitelně štíhlí. Měli na sobě jakési podivné šaty, pestrobarevné a celé vyšperkované, ale strašně špinavé. Měli dlouhé pláště z hermelínu a jiných drahých kožešin. Jejich kdysi elegantní suknice byly přepásány rozedranými opasky, za kterými měli zastrčeny zrezivělé meče. Na jejich vychrtlých krcích byly navěšeny zlaté řetězy a náhrdelníky a ve svých popelavých, nakadeřených vlasech nosili briliantové koruny. Bylo prostě mimo jakoukoliv pochybnost, že to byly králové. To Filipka trochu uklidnilo, protože se v prvním okamžiku polekal, že se dostal do spáru lupičů.
2: Naši noví známí odvedli Filipka do domku a posadili ho ke stolku čtvercového tvaru, stojícímu uprostřed místnosti.
1: Domek působil dojmem, jako by byl postaven z karet. Králové zaujali místa u zbývajících tří míst u stolu. Jeden z nich pak vytáhl z kapsy ušmudlané karty, naslinil si prsty a začal je míchat.
2: Proč jste mě sem přivedli? Chtěl bych odejít, zakoktal Filipek poděšeně.
1: Na to se jeden z králů, ten, který měl na uchu velikou bradavici, hlasitě rozesmál. Jeho smích zněl, jako kdyby někdo vysypal kamení na plechovou střechu. Potom se nadechl a pravil plačtivým hlasem.
4: Jak vidíš, chlapče, my všichni tři, jak tady sedíme, jsme vášniví hráči karet. Hrajeme karetní hru, která se jmenuje Trik Trak. Má to ale jeden háček. Ke hře je zapotřebí 4 hráčů. Dříve jsme byli 4.
1: Starý král zasmušile potáhl nosem červeným jako zralé rajské jablíčko.
4: Bohužel, potahoval dále. Náš čtvrtý spoluhráč, velmistr hry Trik Trak, před 3 lety snědl 2 fůry dýňových pecek. Z přejedení ochořel a zemřel. Země králů karbaníků má ovšem více obyvatel, ale všichni se už dávno seskupili ve čtveřice, které neustále hrají Trik Trak. Už před 3 lety jsme zůstali sami, dodal plačtivě. A koušeme se nudou, protože nemáme čtvrtého do hry. Teprve dnes se na nás usmálo štěstí. Samo nebe nám seslalo 4. partnera.
1: Jako stará flétna zaskřehotal 2. král, zatímco 3. souhlasně pokyvoval hlavou. Potom rozdal karty a rozkázal.
3: Tak, chlapče, karty pěkně do ruky, hodíme si partičku.
2: Ale já neumím hrát Trik Trak, vykřikl chlapec a rozpačitě dodal. Ještě nikdy v životě jsem nehrál karty.
1: Králové překvapením oněměli. Všichni 3 rázem zbledli, avšak neuplynula ani minuta a jejich tváře zlobou spurpurovatěly.
3: Tak ty tak, ty neumíš hrát Trik Trak,
1: zasyčel 1. král a 2. se začali překřikovat.
3: Nevychovanče, budíš k ničemu, darmošlapé. On neumí hrát karty, vrták.
2: Nakonec ten 1., co měl bradavici na uchu, popadl Filipka za rameno, vztekle s ním zacloumal a potom zblízka, div, že mu svým fialovým nosem nepropíchl tvář, k němu promlouval chraplavým hlasem.
3: Ty si myslíš, že ti sedneme na lep? Že ti uvěříme, že neumíš hrát Trik Trak? Jsi prostě líný. Raději bys chytal lelky, než aby ses věnoval užitečnému a ušlechtilému konání, jako je hra v karty.
2: Zatřásl Filipkem jako vítr bouřlivák útlým věchýtkem a pravil.
3: A my tě odnaučíme lhát.
1: A potom?
2: Aniž by přestal Filipkem třást,
1: pohlédl na své spolukarbaníky a vybafl.
3: Co s ním uděláme?
1: Všichni 3 se zadumali a potom vyslovili jednohlasný ortel.
3: Do sklepa s ním.
2: Zvedli poklop v podlaze a hodili Filipka do temného sklepa, kam světlo jen zřídka zabloudilo malým, zamřížovaným okénkem.
1: Poklop se skřípotem zapadl, zaklapl zámek a chlapec zůstal sám samotinký. Králové schovali karty a šli na procházku. Mezitím se slunce vyhouplo na samý vrcholek nebeské báně, zakolébalo se poprvé a podruhé a potom začalo zvolna sestupovat dolů.
0: Daleko odtud ve mlýně Dorotka stále ještě seděla u okénka a vyhlížela Filipka. Čím bylo slunce níž, tím větší neklid a strach ji posedal. Když rudá tvář slunce nakonec zmizela za obzorem, Dorotka se rozběhla za Kunegundou, aby se s ní poradila.
5: Kráva už také byla velmi znepokojená, že se Filipek nevrací.
1: Obě se vzrušeně začaly radit, když se dali slyšet holuby, kteří je už chvíli poslouchali.
6: Netrap se, Dorotko, poletíme a najdeme Filipa.
0: Ach, moji drazí ptáčkové, leďte rychle. Dejte však na sebe pozor, aby se vám také nestalo něco zlého. zvolalo děvčátko a vypustilo oknem 7 bílých holoubků.
6: Naschledanou, naschledanou, netrap se, děvčátko.
1: Rozloučili se holuby, zakroužili nad mlýnem a potom rychle odletěli hledat Filipka. Bylo už šero, když přiletěli nad podivnou osadu, kde staří králové uvěznili Filipka. Poslední paprsky zapadajícího slunce vrhaly na domečky ohnivé skvrny a do písku fialové stíny. Do tmy tajemně plápolalo několik ohnišť rozdělaných před domy. Všude bylo pusto a prázdno, což bylo v této podivné zemi úplně normální. Holuby několikrát zakroužily nad střechami, snesly se docela nízko a usedly na lomení jedné z nich. Bystře se rozhlíželi kolem dokola, ale po Filipkovi ani slechu. Rozletěli se tedy na všechny strany a nakukovali do dveří a oken domů. Všude seděli prapodivně oblečení králové a dámy, kteří hráli karty. Filipka však mezi nimi marně hledali. Holuby unavení marným hledáním usedly na jedné ze střech. Začínala noc.
0: V té době každý den, vlastně každou noc, pokud ovšem bylo příznivé počasí, vycházela ven osvěžit se čerstvým vzduchem paní Kateřina.
1: Paní Kateřina nosila nádherný černohnědý šat. Měla velmi důstojný zevnějšek a byla nesmírně moudrá. Nejpodivnější však byly její oči. Veliké, kulaté, světle oranžové. Vypadalo to, jako by někdo paní Kateřině do očních důlků vsadil dvě úplně stejné půlky pomeranče, rozkrojeného velmi ostrým nožem. Ty bystrozraké oči ve tmě světelkovaly.
0: Zapomněli jsme totiž říci, že paní Kateřina byla sova.
1: Toho večera jako obvykle poletovala nad krajem. Létala rychle a neslyšně, když tu náhle její veliké oči zahlédly na jedné střeše 7 bílých holoubků. Aniž se dlouho rozmýšlela, zamířila tím směrem. Pevně přitiskla křídla k bokům, na chvilku zamhouřila oči a střemhla vzlétla z nebe rovnou mezi naše holoubky. Trochu je polekala a natropila mezi nimi zmatek. Brzy se však uklidnili.
0: V temnu, jako dvě lucerničky, svítily pomerančové oči paní Kateřiny a její vlídný hlas pravil.
5: Dobrý večer.
6: Nahnala jste nám strachu, paní. Dobrý večer, dobrý večer,
1: odpověděli holuby.
0: Po několika minutách rozhovoru s holuby, sova věděla, co je trápí.
1: Protože byla velmi moudrá a všechno věděla, pravila.
5: Váš Filipek je uvězněný ve sklepě ve čtvrtém domku vlevo. Zaleďte tam a sami uvidíte.
1: Holuby jí poděkovali za radu a za chvilku už byli u okénka sklepa, ve kterém byl uvězněn Filipek. Tiše zavrkali. Nastala chvíle napětí a potom se za zamřížovaným okénkem objevila chlapcova bledá a utrápená tvář.
2: Ach, moji přátelé, jsem tak rád, že vás vidím. Už jsem si myslel, že musím bez pomoci zemřít v tom ponurém sklepě, šeptal dojatý Filipek a při slabém světle měsíce napsal na malý útržek papíru vzkaz pro Dorotku. Mříže mi jej podal ptáčkům a poprosil je, aby mu rychle pomohli. Leďte, leďte, jste moje jediná záchrana, šeptal horečně.
1: Holuby se s Filipkem rozloučili a bez otálení odletěli s jeho dopisem. Bylo už po půlnoci, když se celý utrmácení vrátili do mlýna.
0: Dorotka, která ani oka nezamhouřila, si při světle lucerny nahlas přečetla lístek, který jí přinesli okřídlení poslové, a začala se všemi přítomnými radit, co dál, jak Filipka zachránit.
5: Nakonec kráva Kunegunda jako nejstarší nájemník mlýna rozhodla. Za raního úsvitu, až se trochu rozední, nasedneme do mlýna a poletíme za Filipkem. Uvidíme, co bude dál. Byla to moudrá a prozíravá rada.
1: Proto všichni celou noc netrpělivě hleděli na hodinky v očekávání rána. Ručičky nakonec ukázaly 6 hodinu raní. Vyšlo sluníčko a náš mlýn vzlétl do povětří. Letěl, letěl, až se pod ním objevily barevné domky.
0: To jsou přece domky z karet, zvolala Dorotka, když je viděla.
1: Mlýn se zvolna snášel k zemi. Když přistával, stalo se něco docela neočekávaného. Nejblíže stojící dům se zachvěl a zřítil se. Zároveň ulétla střecha druhého domu a jako pírko se vznesla do povětří. Třetí dům se třásl jako osika, jako by se měl každým okamžikem rozsypat. Čím byl mlýn blíže k domkům, tím větší spoušť rozséval.
5: Kunegunda jako první pochopila, co se děje.
7: Vítr převrací domy. Vítr, který způsobuje náš létající mlýn.
1: Proto mlýn začal roztáčet svá ramena s dvojnásobnou silou. Po chvíli městečko připomínalo stůl, na kterém někdo bez ladu rozházel karty. A nebo válečné pole po skončení bitevní vřavy. Kolem poletovaly karty, jak ty malé, opravdické, ty ze hry Trik Trak, tak i ty veliké, ze kterých byly postaveny domky. A všude se strašným hořekováním pobíhali sem a tam nešťastní obyvatelé této země, králové a dámy. Prudké sluneční světlo jasně odhalovalo, kam až je přivedla posedlost karbanickou vášní. Byli špinaví a otrhaní a jejich honosný šat působil skličujícím a odpuzujícím dojmem. Kdysi krásné dámy byly rozcuchané a nemité. Skoro všechny měly v rukou vějíře z upatlaných karet.
2: Z domku, ve kterém byl uvězněn Filipek, zbyla jenom podlaha s poklopem do sklepa.
1: Králové pobíhali kolem dokola a marně se snažili chytat poletující stěny.
0: Dorotka, doprovázená holuby, rychle našla poklop a s vypětím všech sil jej nadzvedla.
2: Z otevřeného sklepa hbitě vyskočil Filipek a za chvíli na to už byli všichni ve mlýně. Zavřeli za sebou dveře a roztouženě si padli do náručí.
1: Mlýn s velikým hlukem a lomozem vzlétl do povětří za zvuků zborového kvílení dam a králů. Rychle se vzdaloval z tohoto kraje lenochů, kteří své životy upsali Karbanu. Naši hrdinové ani tady nenašli šťastnou zemi, kterou hledali. I když prožili tolik nebezpečných dobrodružství, ani na okamžik nestráceli naději ani dobrou náladu.
5: Naopak, společně s věrnou krávou Kunegundou a milovanými holuby odvážně a směle letěli do neznáma.

0: básnička.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňam.

0: O psích zvicích. Co ti dnes, Dášeňko, povím, není žádná pohádka, ale pravda pravdoucí. Doufám, že chceš, aby z tebe byl vzdělaný pejsek a že budeš dávat pozor. Před mnoha sty a tisíci lety nežil ještě pes s člověkem. Tehdy totiž byl člověk ještě divoký a nedalo se s ním žít. A proto psi žili ve psích smečkách, ale ne v lesích jako srnky, nýbrž na velikánských loukách, které se jmenují prérie, čili stepy. Proto má každý pes podnestakrát louky a běhá po nich, až se mu uši třepou. Vyšli pak, Dášeňko, proč vlastně se každý pes třikrát otočí do kolečka, než si lehne ke spaní? To je proto, že dokud žili psi ve stepí, museli si pod sebou udupat vysokou trávu, aby si v ní vyšlapali pelíšek a pěkně se jim leželo. To dělají podnes, i když spí v lenožce, jako to děláš ty. A víš, proč si psi v noci odpovídají štěkáním? To je proto, že si ve stepi museli dávat znamení, aby v noci našli svou smečku. A víš, proč zvedají nožičku na každý kámen a pařez a pokropí jej? To dělali v prérii, aby každý člen jejich smečky čuchnul a poznal, tady byl náš kolega, neboť tuto na kameni nechal svůj podpis. A víš, proč vy, pejskové, zahrabáváte do země kosti a kůrky chleba? To jste dělávali před tisíci lety, abyste měli nějaké sousto schováno pro dobu hladu. Tak vidíš, jak jste byli odjakživa moudří. A víš, proč pes začal žít s člověkem? To bylo tak. Když člověk viděl, že psi žijí ve smečkách, začal také žít ve smečkách. A protože taková lidská smečka ulovila spoustu zvěře, bylo kolem jejího tábora naházeno mnoho kostí. A když to psi viděli, řekli si, co já se budu honit za zvěří, když u lidí je kosti habaděj. Od té doby začali psi doprovázet lidské tábory a tak to přišlo, že lidi a psi patří dohromady. Teď už nepatří pes do psí smečky, ale do smečky lidské. Ti lidé, se kterými žije, jsou jeho smečka. Proto je má rád jako své bližní. Tak, a teď běž a hoň se po louce. To je tvá prérie.
1: Tygy hádanka.
2: Ať je malá nebo větší, celý život jenom bečí.
1: Co pak to je?
3: Já už vím, to bude miminko.
1: Ne, ne, to není miminko.
3: Proč ne?
1: Tak si to představ. B, b.
3: No, b. Takhle dělá Anička.
1: Ne, ne, ovečka.
3: Aha.
1: Je to ovečka.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Kudla Dederon se zmocní amuletu. Někdy se příběh vleče a pak se najednou rozběhne všemi směry tak rychle, že jeden neví, za který konec ho má chytit. A někdo se může z příběhu i vytratit. Například, kam nám zmizel Hihlík. Hihlík se vrátil do Kilimandžára. Klub už byl zavřený železnou mříží. Hihlík se dostal dovnitř světlíkem. Vypadalo to tady jako po bitvě. Židle rozházené, na podlaze kaluž vody a v ní zapomenutá polobotka a blízko vchodu několik ponožek. Ty tady jistě vytrousili divocí lichožrouti, když je Hihlík svou sprchou vyhnal. Teď začal systematicky prohledávat všechna místa, kde mohl přirvat se přijít o svůj amulet. Konečně. Támhle v rohu za basou prázdných pivních lahví něco vykukovalo. Ano, byl to jeho kožený váček s amuletem. Hihlík si ho chtěl přitáhnout, ale váček ucouvl. Tak znovu chňapl po něm, ale váček uskočil. Hihlík se po něm vrhl, přepadl přes basu piv a nad ním se ozval škodolibý smích.
2: Já jsem věděl, že se pro tu věcičku vrátíš. Zubil se Kudla Dederon a tak jsem si tu na tebe počkal.
1: Výsměšně komíhl amuletem Hihlíkovi před očima.
2: Co to je?
1: Vrať mi to.
2: Co je to? Opakoval Dederon. Ono to má nějakou cenu.
1: Jenom pro mě. Je to dárek od maminky. Sotva to slovo Hihlík vyslovil, už toho litoval. Dederon přímo zařičel. V životě zřejmě neslyšel směšnější slovo než maminka.
2: Od maminky, od maminky.
1: Opakoval a škytal smíchy. Hihlík se na něho skokem vrhl, ale tentokrát se už Kudla Dederon nenechal překvapit. O krůček ustoupil a nastavil mu nohu. Hihlík přeletěl a narazil hlavou o roh stolu. Na chvíli ho to omráčilo. Dederon ho jednou rukou zvedl ze země, jako by ho sevřeli kleště. Hihlík se marně snažil vytrhnout.
2: Tak už dost hraní,
1: zavrčel ten vychrtlý lichožrout.
2: Teď mě dobře poslouchej, Hihlíku. Líbíš se mi. I když máš tak srandovní jméno a vypadáš jako jedináček. Umíš se porvat a myslí ti to, jak si nás pokropil, toho si, kámo, fakticky cením. A chci tě vzít do party.
1: Do jaký party? Kudla uvolnil sevření. Hihlíka brnělo celé tělo.
2: Slyšel jsi někdy něco o velkým šéfovi, řekl Dederon.
1: Hihlík zavrtěl hlavou.
2: Celý horní město mu patřilo. Jenže už je to dávno, v nylonovým a Dederonovým věku. O té době si snad něco slyšel, ne?
1: To jo, řekl Hihlík. Od dědy.
2: A já si říkám Dederon, protože chci být jako on. Padre. Kmotr všech kmotrů, Tulamor senior. Ha, už teď můj gang ovládá celý dolní město, ale to mi nestačí.
1: Hihlík mu vytřeštěně skočil do řeči. Tulamor senior, tak ty ho znáš? Hihlík horečně přemýšlel. Má mu říct, že je to jeho strejda? Otec dvou bratránku Ramsese a Tulamora juniora?
2: Tak co je?
1: Hihlík se vzpamatoval. To jméno jsem už někde slyšel, řekl zadrhlým hlasem.
2: Tak vidíš, ale je to dávno otepsaná veličina. Brzy budu velkým šéfem já a ty to se mnou můžeš dotáhnout daleko.
1: Ale já nechci, řekl Hihlík pevně.
2: Ale tohle chceš, ne?
1: Kudla Dederon mu před očima zamával amuletem a zároveň dvakrát hvízl. V tu chvíli se odněkud přiřítili dva lichožrouti s rezavými špendlíky v uších, vzali Hihlíka mezi sebe, sešli s ním do sklepa.
3: Tak tady mě zavřou mezi odpadky a krysy,
1: pomyslel si Hihlík. Voda je lichožroutům protivná, ze psů jde strach, ale ještě horší jsou krysy. To vám říkám až teď. Hihlík nedokázal zakrýt svůj strach a Kudla Dederon i jeho parťáci se tím ohromně bavili.
2: Můžu tě tady nechat, ušklíbl se, ale neudělám to. Něco mi říká, že by tě byla škoda.
1: A pak přikázal, zavažte mu oči. Hihlík měl v mžiku šátek na očích.
3: Tak to je konec, pomyslel si.
1: Viděl jen tmu a v ní rudá kola. Uslyšel zaskřípění a tvář mu olízl vlhký průvan. Pak ho popadlo čtvero rukou a letěl. Dopadl na všechny čtyři. Strhl si šátek z hlavy, stál na chodníku.
2: A teď upadlo, hoj!
1: Kudla Dederon to řekl docela přátelsky.
2: Když dostaneš rozum a dáš se k nám, tak ti to vrátím, no. Víš, kde mě najdeš?
3: Kde?
1: Zeptal se Hihlík až pokorně. Věděl, že tuhle bitvu prohrál.
2: Tady kolem Kilimandžára se vždycky někdo z mýho chupotlouká. Dovedou tě až za mnou.
1: Víc už se Hihlík nedozvěděl. A i kdyby se chtěl ještě na něco zeptat, nebylo koho. Zůstal v tajemném dolním městě docela

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Už se těším, až budu nad hrobem jako ty, abych se nemusel trápit důležitými věcmi.
2: Tak to nemyslím. Netrápím se, protože víš, mám tebe a Elzu a Kristofa a Svena a brány jsou do kořán. A už nejsem osamělá.

netopíří kouzlení. Simsala bum, bim, mevují, jsem to já. Kdo pakže? Já, váš poletavý kamarád, netopír Pierre, kouzelnický přítelíček se sametovými křidélky a cylindrem mezi pozornými oušky, který vám přináší opravdová kouzla. Nebojte se, mé triky, kouzlíčka a hokusy pokusy jsou zcela neškodné. Připravte si své kouzelnické sešity, protože právě začínáme. Nedávno jsem seděl naprosto fascinován u okna v kabinetě slečny učitelky Sovy Hedy Okaté, mé milé, no přítelkyně. Ptáte se možná, proč jsem byl fascinován. Čím? Na okenních tabulkách mráz namaloval překrásné květy. Učiněná kouzelná zahrada. Skvěla se na skle toho okna. Ano, neuvěřitelné. Mráz kreslil na okně rozmanité ornamenty a já se nemohl vynadívat. Říkal jsem si, jak se tohle přihodí, jak to celé funguje. Nemohl bych si takovou krásnou námrazu udělat i doma, v teple a pozorovat ji pěkně zblízka? Jak by se to dalo zařídit? No a pak jsem na to přišel. Mondie! A svůj nápad si samozřejmě nenechám pro sebe. Podělím se o něj a s kým jiným než s vámi, svými velectěnými posluchači. Jak na to? Připravte si následující. Prázdnou, suchou a čistou plechovku. Několik kostek ledu nebo ledovou drť a dále ještě sůl a vodu. Nyní naplňte plechovku alespoň do půlky ledem. Pak přidejte k ledu trochu soli a přilejte trochu vody. Stačí tak nějak trochu od oka. A teď pozor, sledujte, co se začne odehrávat venku. Na povrchu vaší plechovky. Ano, vidíte správně, začíná se na ní dělat námraza. Zaznamenejte si, do jaké výšky vaše námraza dosáhla. A pozorujte a čekejte dál. Mění se nějak námraza během doby vašeho pozorování? Přibývá, je hustší. Když do ní prstem

namalujete obrázek, obnoví se. Je to skoro zázrak, nespa? V čem spočívá celý trik? Je to takhle. Přidáním soli a vody urychlíme tání ledu. Tak se i plechovka, ve které led je, ochladí daleko rychleji. To způsobí, že voda, která se z plechovky vypařuje, se zachytí zvenku na plechovce a sformuje se v malinkých krystalcích. Ano, a to je ta chvíle, kdy se začne dělat na plechovce námraza. Já jsem si své ledové království dokonce vyfotografoval a fotku jsem si přidal ke svým zápiskům. Když pak ve volných chvílích procházím své poznámky, vždycky mě fotky mých kouzelnických hokus-pokusnických kejklí potěší a povzbudí mě v hledání dalších magických dobrodružství. Dělejte to jako já. Všechno, co pozorujete, si taky zapište, zakreslete nebo jinak zaznamenejte. Protože kouzelník se umí dobře dívat a všechno, na co přijde, se mu dobře hodí k vymýšlení dalších kouzelnických triků. Pokusníkujte, kouzlete, zkoumejte a příště se zase sejdeme na vlnách Piggyho rádia. Ano? Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

0: si Trautenberg pochutnal na čerstvých pstruzích. Po ránu oumrazek, v poledne sluníčko a celý den povětří jako čerstvě utržená švestka. Radost pohledět. Ale Trautenberg má na podzim jiné starosti. Lovit zajíce na maso, jeleny kvůli paroží, lišky na kožich. On takový liščí kožich hřeje v krkonošské zimě víc než kachlová kamna.
1: Hajnej! Jiml Hergot, člověka by pro každýho lítal a ještě prosil. Hajnej!
2: Milost, pane, kdybyste ráčil trochu míň křičet. Ona Lizinka potřebuje při dojení klid.
1: Tak Lizinka potřebuje při dojení klid. Hajnej! Já vás zrychtuju, že se vám bude o tom do smrti zdát. Krucajz element!
2: Hajný se zrovna vrací z ranní obhlídky a běží, aby milost pánovi přetrhl ty sakramenty.
3: Úctivý, dobrý tro. Milost pane, to máme počasíčko. To on Krakonoš zařídil kvůli pstruhům. Teď je jejich čas, oni vždycky plujou v celých hejnech na jedno určitý místo, aby tam nakladli vajíčka.
1: No, a jak víš, že poplujou zrovna sem? A v celých hejnech. No,
3: rok co rok, milost pane. Co jsou hory horama, to by vám dosvědčil i váš milost dědeček, kdyby nebyl na pravdě boží i jemnost pán Krakonoš, vždyť on jim po každý pročistí potoky pořádným špláchem.
2: Ale Trautenberg už dávno neposlouchá, neslyší.
3: Taková ryba, kdo by to řekl? Vrací se jako vlaštovka. Inu, příroda to moudře zařídila.
2: Chodí po sednici jako po exercírplace a v hlavě mu bzučí a motá se nápad.
1: Anče, Kubo, sem! Kubo, dojedeš k bednáři pro sudy. Ať jsou pěkně vyschlí, dobře okovaný a hlavně co největší.
2: Milost pane, vy jste ten nejstarostlivější hospodář. Já si odžnílám hlavu, do čeho naložím zelí, okurky, tuřín.
1: Mlčet! Hajnej, prohlídnout sítě, jestli v nich nejsou oka jak jílemnický ring. Anče, kde budou potrhaný, tam je vyspravíš. A nepřejte si mě, jestli jima proklouzne jediná rybička.
2: Jaká rybička? Co pak my tu máme nějaké ryby?
1: Nemáme, ale budeme mít.
2: Anče se diví, ale Hajný už začíná chápat, proč se Trautenberg tak najednou stará o hospodářství. Kolena se mu podlamují. Hlas ho nechce poslouchat, ale přeci jen si dodá kuráže.
3: Milost pane, to by byl zrovna hřích. Oni chudinky sem táhnou svět a kraj, aby dali život novýmu pokolení. Milost pane, to přeci nemůžete udělat.
1: Co nemůžu? Všecko můžu. Já jsem tady pán.
0: Pán poroučí, poddaný musí poslouchat. Anče s Hajným prohlížejí síť po síti a jakoby koukali do hrobu. V tom si všimnou, že na okně mezi muškáty a rozmarínou sedí Krakonošova sojka. Krk zvědavě natahuje.
2: Sojko, tebe nám snad posílá sám Krakonoš.
0: A vykládá sojce, proč tady s Hajným spravují sítě a jaký je Trautenberg necita.
2: Ubohý rybičky, vždyť je to zločin bránit živému tvoru založit potomstvo. Sojko, popros jemnost pána Krakonoše, ať to překazí. Nebo na přesrok nebude v žádném potoce jediný pstroužek.
0: Sojka nadskočila radostí, že má zas něco na Trautenberka a frr, byla pryč.
2: Tak si myslím, Hajný, že do těch sudů přece jen naložíme zelí.
0: V tom na dvoře zadrnčí trakař a na něm sudy, že by se do nich vešel sám Trautenberg. Kubovi za tím nákladem kouká jen hlava.
4: Podívej, Aničko, jaký jsem přivez sudy. V těch bude zelí jako křen.
2: A víš ty, Kubo Kubovatej, na co jsi je přivezl?
4: No, na zelí. A taky na okurky a na tuřín.
2: A tak Anče znova přeříkává tu milost pánovu hanebnost. A Kuba se tak rozlítí, že jak je člověk od přírody spíš pomalý a klidný, v tu ránu by nejraději svalil sudy z kopce dolů i s Trautenbergem.
1: Himmel, Herrgott, kde se couráš? A to z těch sudů nemohu vzít víc?
4: Na zelí snad stačí, milost pane.
1: Na zelí? Takový zelí nemá ani císař, pán. Teď se s Hajným seberte, jděte k potoku, zatlučte kůly na oba břehy a natáhněte sítě. Anče, ty budeš vybírat pstruhy ze sítí a házet je do sudu. A ne, abyste je propásli. Žádný lenočení. Přijdu se na vás kouknout, až si schrupnu.

0: Jděte napřed. Musím vám nachystat svačinu. Já vás pak doběhnu.
1: Kuba a Hajný se vykodrcali ze dvora a ztratili se pod kopcem.
0: Anče ještě chvíli čekala. Co kdyby přiletěla Sojka se vzkázáním od Krakonoše? Jenže Sojka nikde. Třeba ho nemůže najít. Přehodila tedy vlňák přes ramena, popadla rýč a motiku a jednokaré k potoku.
1: Ale nešla do těch míst, kde Kuba s Hajným měli natahovat sítě na chudáky pstruhy. Namířila si to o kus dál po proudu, kde se potok kroutí jako had, když se jde vyhřívat na první sluníčko. Ani se nerozhlédla a začala kopat strouhu, která by vedla do rybníka.
0: Třeba se tu struhu nebude zamlouvat, ale pořád lepší, než skončit u Trautenberka v sudě.
1: Rije, kope, ani pot z čela neotře, jen aby byla včas hotová.
2: Snad mi tu, Aničko, nechceš udělat průplav.
0: Jemnost, pane. Už jsem si říkala, že se vás nedočkám. Že vás třeba Sojka nedohonil.
2: A na co ten kvalt? Vždyť z tebe jen leje, aby nám nestoupla voda v potoce.
0: Jemnost, pane. O vás se říká, že slyšíte na horách každej šust. Ale že Kuba s Hajným zatloukají u potoka kůly, to jste neslyšel. A že na ty kůly musí uvázat sítě, aby se do nich chytili chudáci pstruzy, co sem plujou světa krajina klást vajíčka.
2: Ale proč mi kvůli tomu prokopáváš hory?
1: Anče, jako by hořelo, že Kuba s Hajným líčí ty sítě kousek vejš proti proudu, ale že oni za to nemůžou, milost pán poručil.
0: Tak tady kopu strouhu, aby se mohli těm sítím vyhnout. Ináč by ty mladý životy ani na svět nepřišly.
2: Máš dobré srdce, Aničko, ale na tohle nestačíš. Pstruzi tu budou, co by dub. Utíkej za Kubou a za Hajným a držte se všichni od břehu.
1: Zatím se Trautenberg prospal a schání se po svačině. Už chce láteřit, co je to Himmelherrgott za pořádek nechat pána ohladu, když si vzpomene, že poslal čelátku k potoku na ten velký pstruhový lov. A už se mu zbíhají sliny na čerstvou pstruží pochoutku. Chvíli se hrabe v truhle, až vytáhne tlustou knihu v kůži vázanou, železnou sponou opatřenou, s titulem dlouhým, jak císařský rodokmen.
3: Pojednání zevrubné o všelikých jídlech moučných, bramborových, rybích i masitých, která je vařiti, péci, dusiti a vůbec připravovati, aby jazyku k chuti a tělu ku prospěchu byly, jakož i okoření rozličném k tomu potřebném.
0: Tu starodávnou knihu dostala Anče od ponikelské báby k svatbě. Jí, že stejně k ničemu není, vyvářet nemá z čeho a koření zná. Doktoři by se od ní mohli učit. Ale sotva se Anče s bábiným darem pochlubila, že si raději jazyk neukousla. Trautenberg chňapl po knize, prej, že to potřebuje on. Že panský chutě jsou fajnový chutě, že si bude podle ní vybírat.
3: Ryby. Kapr. No, zase kapr. Donner, vetr, co pak jsou na světě jenom kapři. Candát, ano, candát. Pstruh. Pstruh vařený na modro. Vařený na víně, no, na víně. Dušený v zelenině, pečený na másle. Pstruh pečený na roštu, pstruh s mandlovou omáčkou. Už aby byl na stole.
1: Anče běží po břehu proti proudu, sotva dechu popadá. Cesta podél potoka jako naschvál šplhá v těch místech do kopce. Z druhé strany dupe Trautenberg popohnat Kubu a Hajného, jak se toho pstruha s mandlovou omáčkou dočkat nemůže.
3: O co se s tím tak páráte?
4: Břehy jsou měkký. Museli jsme zatloukat kůly dva sáhy hluboko. A stejně není ještě vidět ani mřenku.
3: Mlčet! Sítě pořádně uvázat, Anče nanosit vodu do sudu, pstroužci musí zůstat čerství.
1: Milost pane, s dovolením, podívejte, jak se zatáhlo. Něco se žene, přijde pořádnej šplách.
3: No, jen ať přijde. Aspoň tu pstruzi budou dřív.
0: Ani si z radosti rukama za mnou nestačí. Sudy se kácejí, kůly vyskakují z děr. Síť se vznáší na větrných křídlech kamsi k horám. A už se voda žene potokem. Už se vylévá z břehů. Divoké vlny podrážejí Trautenbergovy nohy.
3: Pomoc! Pomoc! Já se topím!
1: Marně mu Kuba s Hajným podávají ruce, házejí pro vás. Už se zdá, že Trautenberga voda odnese, když tu ho popadne Krakonošova ruka a posadí na břeh, pěkně zvysoka, jako by ho chtěl navěky do bláta zasadit.
2: Tak co, Trautenbergu? Ještě máš chuť na čerstvé pstruhy?
3: Ale to mi zaplatíš. Budu si stěžovat.
2: Jen si stěžuj. Hlavně, ať ti přitom nezaskočí rybí kůstka.
3: Potok je můj a voda taky moje. Teče na mým panství.
2: Trautenbergu, dokud já tady krakonošuju, patří voda v potocích, řekách i studánkách všem. Jako vzduch a slunce na obloze. To si pamatuj.
1: Krakonoš zmizel. Voda se vrátila mezi břehy a v té chvíli se potoční hladina pokryla stříbrným ubrusem. To pstruzy pluli do svých míst, aby dali život příštím pokolením, jak jim káže zákon přírody, který zní: každý živý tvor musí předat štafetu potomkům, neboť jen tak bude život trvat na věky.
0: A proto se musí mláďata chránit a opatrovat, byť by to byla jen rybí žouže. Jinak by ze světa zmizela všechna radost.

0: K rybáři přišel porybný.
1: Jak to, že lovíte na zakázaném místě?
0: Já nelovím, já koupám červa, zní pohotová odpověď.
1: Ukažte, já se podívám. No, zaplatíte stejně pokutu.
0: Za co?
1: Ten červ má mít plavky.
2: Občas se na večer obloha zatáhla, začalo pršet a my jsme z našich postýlek i přes zavřená okna slyšeli, jak kapky deště šumí ve větvích stromů a jak bubnují do trávy. A když nám babička přišla zaspívat písničky na dobrou noc, musela vždycky začít touhle písničkou. Prší, prší, jen se leje. Prší, prší, jen se leje, kam koníčky pojedeme? Pojedeme na luka, až kukačka zakuká. Pojedeme na luka, až kukačka zakuká. Kukačka už zakukala, má panenka zaplakala. Kukačko už nekukej, má panenko neplakej. Kukačko už nekukej, má panenko neplakej. To je krátká a přitom hezká písnička, viď? Teď, když jsme si řekli její slova, můžeme si ji zaspívat.

0: Piggy reklama.
1: Prasátko Piggy vás zve do kina na nový animák Pejsek Fešák.
2: I ten nejškaredější pes na světě má právo být šťastný a mít svou vlastní rodinu. Dokáže překonat překážky a zazářit.
1: Vyhraj filmový balíček právě teď na Piggy.cz. Film Pejsek Fešák v kinech od 15. října.
0: Piggy reklama.
1: Pohádka o zubařské vrtačce Uršulce. V jedné zubařské ordinaci mají zubařskou vrtačku. Jmenuje se Uršula. Celý život pilně a věrně vrtala a ani nepozorovala, jak se ordinace kolem ní proměňovala. Jednoho dne se jí začaly všechny nástroje v ordinaci posmívat, že prý je šlapací. Uršulka ale žádná šlapací vrtačka nebyla. Poháněl ji malý motorek na elektřinu. Šlapací jí přezdívali jenom proto, že její motorek zapínala paní doktorka tím, že nohou sešlápla páčku na podstavci pacientova křesla. Bylo to šikovnější, než kdyby Uršulu zapínala rukou. Vždyť v ruce měla všelijaká ta hladítka, srpky, zrcátka a další fidlátka, s jejichž pomocí se dívala na zoubky malých i velkých pacientů. Nejvíc z celé ordinace se Uršulce posmívala nová, mladá, ultrazvuková vrtačka Iveta. Myslela si, že by místo Uršuly měli dát do ordinace nějakou stejně mladou, jako je ona. A Uršulu? Tu ať klidně pošlou do zubařského muzea. Tam ji budou okukovat návštěvníci málem jako nějaký mučící nástroj. Jo, holka, s tímhle řvoucím motorkem už si dneska nezavrtáš. Uršulka si z těch posměšků moc nedělala. Měla svou práci ráda a tak začala poslušně vrčet, kdykoliv jí paní doktorka špičkou svého střevíčku zapnula. Jednoho dne, když se jí pošklebovaly i zubařské kleště a dokonce i plivátko, už toho měla tak akorát. A tak si řekla, Uršulo, proč by si ty posměvácké řečičky měla nechat líbit? Co se má na tebe taková nějaká nafoukaná ultrazvuková Iveta, co vytahovat? Tu práci, co ona, zastaneš taky. Pak jí ale napadlo, proč je Iveta vlastně tak domýšlivá. Myslí si, že se jí děti i dospělí bojí méně než Uršuly a že si raději na vrtání se dají k ní. Uršulka si musela přiznat, že to tak někdy opravdu je. A to jenom proto, že Iveta vrtá rychle. Tak rychle, že ji není ani slyšet. A tak pacient nepozná, že mu někdo vrtá zub. Pacient totiž obvykle není netopír, který má tak citlivá ouška, že by mohl to vysoké ultravrčení zaslechnout. O tom všem teď Uršula přemýšlela. Ano, i vrtačky někdy přemýšlejí. Viděla, jak se Zuzanka utrápeně tváří, když jí paní doktorka usazuje na křeslo pod ní, pod Uršulu. Za to Tomáš se uvelebil na vedlejším křesle u Ivety jako u řídícího panelu kosmické lodi. Spokojeně se vrtěl a mrkal na Zuzanku. A najednou Uršula dostala nápad. Jednou si holka zvuková, tak s tím něco dělej, řekla si. Vždyť nemusíš na lidi pořád jenom vrčet jako nějaký hlídací hafan u boudy. Což kdybys jim třeba taky jednou zaspívala písničku, která by je na křesle potěšila a rozveselila. Pak by se ta ultra protivná Iveta přestala posmívat. A hlavně, nesmíš bolet, ani malinko. Zkrátka a dobře, Uršulo stará si, ale musíš být čipernější. A tak si ta vrtačka Uršula složila písničku a navrčela se jí do příštího dne naspaměť. A k tomu trénovala a trénovala, až se jí zdálo, že jde hladce o brace, tak rychle, aby žádný zoubek neměl čas začít pořádně bolet. To bylo překvapení. Paní doktorka se podívala malé Aničce do pusy a hele, kas. Uršulka byla zrovna volná a sotva jí paní doktorka zapnula, tak spustila.
3: Zubní kazy v zádech mrazí hrůzou země z Uršuly. V rukou svojí zubařky budu lékem na nářky. Třízy, třízy, číz, kaze, rychle zmiz.
1: Anička se zaposlouchala do písničky a zapomněla na vrtání. Vždyť jí taky nebolelo. Pospívající Uršulce zvědavě pokukoval Pavlík. Mezitím si Uršulinu písničku zpívala i paní doktorka a tak se Uršulina zlomyslná ultrakolegyně samou závistí protáčela. I kdyby se navrčela tisíc veselých písniček, stejně by je nikdo neslyšel. Snad jedině netopíři, ale ti do ordinace nelétají. Asi proto, že nemají zuby.

0: Už je podzim, hnědá hlína lepí se nám na paty.
1: A z modrého nebe zbylo jenom hance na šaty.
0: Draku, hledej mezi mraky ještě kousek plátínka.
1: Ať si může modrou sukni ušít také maminka.
2: A teď ještě jednou.
0: Už je podzim, hnědá hlína lepí se nám na paty.
1: A z modrého nebe zbylo jenom hance na šaty.
0: Draku, hledej mezi mraky ještě kousek plátínka.
1: Ať si může modrou sukni ušít také maminka.
3: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
4: Švagrová, nedojel jsem. Trošičku jsem štrechnul vo barák. Vidíš? Vidíš to?
5: Safra, kde jsi to vzala?
4: Ty trpaslíky.
5: Jo.
4: Představ si, to mi dali děti.
5: Co, dali?
4: No, za to, že jsem pro ně hlasovala.
5: Pěkný. Pěkný kousky. Sádra. Sakra.
4: Toniku, představ si. V neděli se předává hra dětem. Už se s tím nedá nic dělat. Bude to velká sláva.
5: Ty, švagrová, a nevypadám já teď jako, že mám něco proti mládeži?
4: No, někdo by to mohl tak vzít.
5: Víš co? Her nice. Věřit předsedovi, že chci mít na slavnosti projev. A ty trpaslíky tam krásně při té příležitosti speněžíme.
4: Jak to speněžíme?
5: No, přijedou tam určitě cizinci. Ty se po nich přímo odlučou. No podívej, není to nádhera? To bude kšeftíček. Našim pionýrům, našim mládeži. Podívejte se na náš krásný hrádek. Jaký byl před rokem a jak je dnes. A já se vás táži, čí je to zásluha? Kdo to tu tak pilně pracoval a odpracoval v této akci?
6: Leontinko, udělej mu něco.
7: A co?
6: Co chceš?
7: Tak dobře.
5: A já vám ještě něco řeknu. Kromě toho, doporučuji vaší ctěné pozornosti. Zde, tento stánek s těmito půvabnými, rozkošnými, vysoce umělecky stvárněnými trpaslíky. Prosím, račte se podívat. Nádhera. Kromě toho, vlastní každý trpaslík svou vlastní lopatičku, též vysoce umělecky vyvedenou. A cena? Jeden každý pouhých 300 korun.
8: Předražil nás, kamarádi, pojďme.
5: Jsou vkusní, jsou obyvatelní, jsou barevní a jsou... Fuď.
9: Jelena je tráva, fotbal to je hra. Taťoldův večerníček.
10: Ber ho. Neber ho. Podrž ho. Ale ne, ne, drž ho.
9: Dobrý den. Taťuldo, ty se díváš na televizi.
10: No, asi, vidíš, ne?
9: A nedávají náhodou večerníček.
10: A nemáte náhodou psát domácí úkoly?
9: Ne, si my dneska žádné nemáme.
10: To je škoda, kam to kopeš, ty nádhero.
9: A budeš se ještě koukat dlouho, taťuldo?
10: Pozor na něj.
9: Na Horvínka. Proč na mě?
10: Šmanko, to je moula.
9: Horvínek.
10: Co?
9: Že jestli Horvínek.
10: Co je s ním?
9: Jestli je moula.
11: Já
10: no, jo, no.
9: Taky si to myslím. A co vy?
10: Co já?
9: Koukáte na fotbal, že jo?
10: Rád bych, Máni, rád bych, a pokud možno v klidu.
9: To se vám nedivím?
11: No, baví tě to?
10: No jo, porád. Já, to je něco.
9: Jo, no ukažte, já se na tu televizi taky podívám, když je to tak nový, nové, jo?
10: Máni, kam to lezeš? Prosím tě, stoupni si někam stranou.
9: Proč?
10: Stojíš mi před obrazovkou, nevidím.
9: Hned, já si jenom na chvilku kouknu, jo?
10: Uvnitř.
9: To je teda, to jsou věci, to je, jestli teda tomu vašemu fotbalu dobře rozumím.
10: Uvnitř.
9: Tak ten pán, co stojí v té síčce mezi těma dvěma tyčkama, ten míček, co mu do ní ti jeho kamarádi kopají, nechce, že jo?
10: Prosím tě, jak to myslíš?
9: No, protože ho pořád odkopává ten balonek, že jo?
10: Ale no jo, pořád nechce ho, no.
9: Jsem si to myslela, jenomže proč mu ho tam teda pořád kopají, když ho nechce?
10: Prosím tě, uhni.
11: Máni, to neřeš, fotbal je hra, ve které vítězí to mužstvo, které pošle nejvíc míčů do soupeřovy branky, no.
9: Poštou?
11: No.
10: Máni, uhni.
9: Jo.
11: No.
9: A proč?
10: Děti, nemůžete si povídat někde stranou a ne před televizí, já nic nevidím.
9: Hned, už to bude. Hele, Hurvínku, a kde asi mají ti hráči tolik těch míčů vzít, aby jich co nejvíc poslali do té branky, když na tom hřišti mají jenom jeden míč?
11: Máni, to neřeš.
10: Šmanko, teď nemůžete být chviličku sticha? Co? Co?
9: Co?
10: Máni, uhni. Stoupni si dál.
9: Už jdou, no.
10: No, konečně. A ty hurvaš taky uhni.
11: No jo, už jdou.
10: Jakže máš oči, ty nádhero?
9: Já.
10: A s tebou se nebavím, Máni.
9: Tada.
11: Ten ti to nandal, co?
9: No.
10: Jak to hraješ, ty bambulo?
11: Já nic nehraju.
10: S tebou se nebavím, hurvajs.
11: Tada.
9: Ten ti to nandal, co?
10: Já se na to nemůžu koukat.
9: Máte pravdu, pane Spejble. Kdo by se taky na takovou hloupost měl dívat? Já to vypnu, jo? Tak.
10: Ne! Máni, co to děláš? Zapni tu televizi honem. No tak, rychle.
9: A tak jo, no.
10: To je konec.
9: Konečně, já to zase vypnu. Tak.
10: Dali jsme vítězný gól. A já ho neviděl. Švanko, ty na to nepřežiju. Já to prostě nepřežiju.
9: Ale ano, nebojte se, pane Spejble. Tohle vám pomůže.
10: Co to má znamenat? Máni, ty jsi mě polila čajem?
9: Ano, prosím, ale studeným.
10: Cože?
9: To znám totiž z domova. Babinka vždycky říká, že šok se má léčit šokem.
10: Já ti dám šokem.
9: No, ale měl byste se jít utřít, jste celý zmáchaný. Tak až se nenastydnete, pane Spejble.
11: To určitě, taťulda, to určitě.
10: Co, já?
9: Jo.
11: Tati, a až se utřeš, tak utři prosím i tu podlahu, jo?
9: Správně, vždyť tady to tak vypadá, sama voda.
10: Já tady nebudu.
11: Ty, Máni, to nám to vyšlo, viď? Hezky jsme si to na taťuldu vymysleli. Televize je naše. Teď se konečně můžeme kouknout na ten večerníček.
9: Moje řeč, zapni honem tu televizi.
11: Provedu.
9: Yes, stihli jsme to.
11: Sláva.
2: Piggy hádanka.
0: Kdo to v moři pluje tryskem? Proč se táhne s vodotryskem? Kdo je to?
2: Kdo pak ví? V moři plují...
0: rybičky!
2: Ano, a která rybička má na zádech vodotrysk?
0: Velká ryba.
3: Velká ryba, ta největší.
0: No, velryba.
3: Ano, a když se chce nadechnout, tak jí ze zad takové škvírky dírky vyrazí veliká
0: proud vody.
3: Proud vody, a to je ten vodotrysk, ano. Je, já tě naučím písničku.
0: Jo, tak jo.
3: Spíš takovou hříkánku. Plácá se přitom rukama nebo ploutvema, když je velryba. Máma mi dala korunu, aby koupil rybu, a já místo ryby koupil velrybu. Co dělá ryba? Ocasem hýbá. Proč? Protože je ryba. A takhle pořád dokola se to zpívá.

0: a bylo po táboře. Zbývající týdny přeletěly jako vítr. Čtvrtou neděli, jako by se po stanech slehla země. Nebýt vyšlapaných pěšinek, nikdo by ani nepoznal, že tam nějaké kdy stály. Tak pečlivě zahladili družiny stopy po svém pobytu. Do měsíce pak narostla nová tráva a tak zmizely i ty cestičky. Nic, pranic nevydávalo svědectví o tom, s jakou slávou přebírali ještěrky zálesáckou sekeru se zlatým letopočtem za vítězství v družinovém bodování. Teď pochodoval oddíl lesními cestami k nádraží. Jen zvláštní družina pěchovala do malého nákladáčku, hrnce, kotle a jiný oddílový inventář. Na schválníček Mezulán se chytil Škudibíka a ten ho přikultoval k žebrový pod plachtu, aby se mu cestou nevytřásl. Pak přivázal vedle sebe Mezulán Škudibíka a auto se rozjelo. Už začínalo být fučivo. Na schválníčci jeli a jeli a ani moc nemluvili. Jen když se zastavilo u benzínové pumpy, zeptal se Mezulán.
1: Škudibíku, myslíš, že Mimi pojede na přes rok zase?
2: Co já vím? Třeba jo, třeba ne.
1: A
0: pak zase mlčeli a těšili se, jak si zalezou do spacího pytle. Jak budou spát a spát celý podzim, celou zimu a ještě kousek jara, dokud je zase neprobudí to kouzelné slovo tábor.

0: Urvínek na Piggy.
1: To je zase den tohleto. Hele, Urvínek rozvaluje se na lavičce jako nějaký milostpán. A cože není ve škole?
2: Ahoj, Urvínku.
1: Co je?
2: No nic. To už tě pustili ze školy.
1: Jak vidíš, nepustili. Pořád tam sedím.
2: Ale nech toho. Ty co pořád děláš?
1: To bys mě ani neuhádla. Sedím v parku na lavičce.
2: Nesedíš, válíš se. Ale u mě kousek, ať si můžu přisednout.
1: No, tak jo.
2: Je to snad tvoje lavička?
1: Není. A je snad tvoje?
2: Páni. S tebou je dneska zábava. Vytahuješ se na mě jako...

0: největší bavič třídy?
1: Ty!
0: Nahodou, abys byl tak zábavný a slušný, jako třeba náš spolužák Hamáček? Tak na to nemáš, chlapče.
2: Jako Hamáček?
0: Já.
2: No teda padnu.
0: Co máš proti Hamáčkovi?
2: Jsi do něj zamilovaná.
0: Já?
2: Jo.
0: Jak jsi na tohle přišel?
2: Cvrlikají si to i vlaštovky na střeše.
0: Co?
2: Hamáček a Máníčka se milují.
0: Teda já padám, taková hloupost.
2: Ale nezapírej. Teď to tady mám černé na bílém, teda na dřevu. No jen se koukni.
0: Tam?
2: No sem přece, na polavičku.
0: No koukám a co to?
2: No pěkně zblízka se podívej.
0: No?
2: No vidí?
0: Co?
2: Vidí?
0: No.
2: Je na ní v srdíčku vyrytý nápis. Aha, Máček a Mánička.
0: A umíš ty vůbec číst?
2: No dovol. To je mi otázka. Jsem školák.
0: No, spíš poškolák.
2: No, to se ví, že umím číst.
0: No, tak se dobře koukni.
2: No a na co?
0: No, tady. Není tu snad napsáno H plus M, H a M?
2: No, teď to říkám, ne? Hamáček a Mánička. Takový trapas.
0: Jo, trapas to je. Protože H a M... Musí znamenat Hamáček a Mánička, ale třeba Hrvínek a Mánička.
2: Co?
0: No.
2: A jo.
0: No jo. No vidíš, no. A přitom ty si ze mě pořád jenom utahuješ, zatímco Hamáček mi na pouti vystřelil kytku, což bys ty nikdy nedokázal.
2: To asi protože Hamáček má, na rozdíl ode mě, ránu.
0: Ty jsi tak nemožnej a hloupej. Hele, kdyby si ty spolknul mouchu, tak bys měl víc mozku v břiše, než v hlavě.
2: Co? Je to dobrý.
0: No, nesměj se, prostě žárlíš, to je to.
2: Já?
0: Jo.
2: To tady ani náhodou.
0: Jo.
2: Jestli tady někdo z nás dvou žárlí, tak seš to ty.
0: Já?
2: Jo.
0: A na koho asi tam?
2: No na mě ne.
0: To bych měla na koho tedy?
2: No dovol. Jsem kluk jako bůk.
0: Stejně tak natvrdlej.
2: Urostlej jako lípa.
0: Prostě dřevo páře z klace.
2: No co? Ať jsem ze dřeva, ale jsem oblíbenej.
0: A nafoukanej.
2: No tak si koupím trumpetu. A to budeš koukat, jak ti zahraju.
0: To si teda pěkně foukáš.
2: A abys věděla, nafoukaná si ty.
0: Já?
2: Viděl jsem tě, jak čučíš do zrcadla a máš přitom zavřené oči.
0: No a co? Co? Já jsem chtěla vidět, jak vypadám, když spím.
2: Co?
0: No jistě. Ale tomu ty, jako kluk, nemůžeš vůbec rozumět.
2: No dovol, abys věděla, tak mozek nás mužů je těžší a větší než ten vidí mozeček vás, ženských.
0: Aha. Jo, a z toho plyne, co? No?
2: No?
0: No přece, že na velikosti nezáleží.

0: Leze žába do bezu, já tam za ní polezu. Kudy ona, tudy já, až ji chytím, bude má. Na pekáči smažená.
1: Digi básnička.
2: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a...

0: Skoky přes pařezy,
1: přes potoky,
0: učíme se kotouly,
1: nekoukáme na bouly.
2: A teď ještě jednou.
3: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
1: přes potoky.
0: Učíme se kotouly,
1: nekoukáme na bouly.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
5: Vandrovala blecha, potkala jí veš. Kam pak ty, milá blecho, kam pak ty vandruješ? Vandruju já do mlínice, mlínářovi do čepice, musím tam být dnes.
6: Čau, myšmyšáci a myšmyšaldy. Hlásí se vaše internetová myška Bibi se svojí myšáčatý a mimochodem hodně fešácký kšiltovky jsem vylosovala dnešní dotaz. Nikdo se pod něj sice nepodepsal, ale to neva. Otázka je zajímavá, tak jako tak. Prej, čtu. Bibi, je fakt 13 nešťastný číslo? Ty jo. To je dotaz podle mýho myšáckýho gusta. Přemýšleli jste o tom někdy? Jestli pak jste pověrčiví. Máte vy nějaký naopak šťastný číslo a nějaký talismany pro štěstí, no? Tak se mrkneme tý 13 na zoubek. Jste z ní nervózní? Myslíte, že nosí smůlu? Nebo naopak nechápete, o co by s 13 mělo jít a říkáte si, o co jako, o co jde? Vždyť je to jenom obyčejný číslo, ne? No, představte si, že některý lidi mají dokonce chorobný strach z tohohle čísla. Chorobnému strachu se říká cizím slovem fobie a fobii ze 13 se říká, počkejte, mám to tady napsaný, nešlo si to zapamatovat, ale je to legrační slovo. Takže, tryskaidekafobie, paraskavedekatriafobie. A ten, kdo tímhle strašákovským pajtlovákem trpí, má děsný strach z jakýkoliv přítomnosti toho čísla. To by mě zajímalo, co takový lidi dělají, když je 13. v měsíci. No, v kalendáři se ten den přeskočit nedá, že jo? Ale jasně, není to k smíchu, protože takovej děsivej strach je nemoc a ten člověk za to nemůže. Ale zpátky k té 13. Existují různé teorie, proč zrovna ta 13 by měla být nešťastný číslo. Jedna z těch teorií pochází z křesťanství a týká se poslední večeře páně. Při večeři, po které se loučil se svými učedníky, seděl Ježíš a 12 jeho učedníků kolem stolu. A Jidáš, který Ježíše zradil, prej byl poslední, kdo ke stolu zasedl. Takže byl kolikátej? Jasně, 13. Další teorie o nešťastný 13 mluví o vikinzích. Ty věřili tomu, že když se sejde 13 lidí na jednom místě, přinese to neštěstí nebo i smrt? Ve starém Egyptě nebo v Číně ale měli 13 za číslo naopak šťastný. Určitě už jste slyšeli třeba o pátku 13. Existují nejrůznější pověry, proč by zrovna tenhle den měl být nešťastný a smolný. Nejhorší je, že nikdo přesně neví, proč a jak to vzniklo. Není žádný skutečný důvod, proč by se měla smůla táhnout zrovna s 13. Našla jsem leda to, že v historii se v pátky 13. stalo pár nešťastných událostí. Tak to lidem utkvělo v paměti a začali pátek 13. považovat za jednou provždycky nešťastný datum. A pátku 13. může být v jednom roce tak na nejvejš leda 3. A taky jsem našla, že v Jižní Americe zase věří, že nejsmolnější den je úterý 13. Kdo se v tom pak má vyznat, že jo? Každopádně, v mnoha zemích a kulturách se věří tomu, že 13 smolní číslo je. A projevuje se to třeba takhle. Některé hotely nemají 13. podlaží. Sportovci na startu nedostávají nikdy tohle číslo. V letadle 13. řada chybí. V číslování je přeskočená a podobně. 13 se prostě vynechá a dělá se, že neexistuje. No, informací jsem vám dala, myslím, dost. Tak mi napište, co si o tom myslíte. O těch nešťastných a šťastných číslech. Jaký je vaše šťastný číslo? Jestli ho máte, napište mi o tom. Ta bude prýma. A já letím šmejdit dál. Mějte se. Písklata.
7: Paní Kateřino, tak ano. Tu křížovku nedáme dohromady. Počkejte, tadyhle vezmeme to. A 7, tak to bychom měli řeka na 3.
8: Dunaj. Ne.
7: To spíš to Vltava. Ne. No, tak, ne? To, ne, ne, ne. Tak moment, tady vezmeme to, jo, takhle 8. Tady je dobrovolný závazek na 4.
9: Tati, a co tvůj slib?
7: Slib, správně. Už to píšu, slib.
9: Ano, ano, a ten se má dodržovat, pane Spejble.
10: Člověk kolikrát dětem něco slíbí.
7: A pak si na to neudělá čas.
10: No právě, víte, že máte pravdu.
7: Nerozsvěcuj, Hurvájs. Uděláme si...
11: Černou hodinku, sláva!
9: Tak honem nějaké rozpočítávadlo, tati, ať to sviští po kluzišti.
7: No, tak dobře. No. Na pasice 2 pařížský, u nich zlatý bič, koupíme ho od jelena, dáme za něj fůru sena, ty jdi z kola pryč. Paní Kateřino, omlouvám se.
9: Babinka.
10: Tak počkejte, začneme říkankou. Řípa se vdávala, celer výskal, mrkev tancovala a křen pískal. Něco je kulatý, něco je hladký, něco je kyselý, něco je sladký. Hrášek je kulatý, čočka je hladká, zelí je kyselý, mrkev sladká.
9: Je? To je dočistá zeleninová říkánka, Máni.
12: Ovšem, drobátko míchaná sluštěninami.
9: Ano, sluštěninami. Na horách se jou hráš,
10: Počkej, Hurvínku. Zkusíme to s klavírem, ano? Tak pozor.

0: kroužku, do hrníčka, že zbyvala má holčička, do hrnka, že zbyla má panenka.
1: Pěkný, Horíku, ano, pěkně zpíváš. A kdo pak děti uhádne tuhle hádanku? Samo sebou paní Kateřina se může zúčastnit taky, že ano. Zelená jsem tráva, nejsem, červená jsem jahoda, nejsem, sladká jsem med, nejsem, tvrdá jsem kost, nejsem, ocas mám, pes nejsem. No, co je to? Neuhádnete? No to je přeci mrkev, mrkvička.
0: To tedy znám sladší věci.
2: Třeba maliny, viď?
3: No, jako děvčata jsme často chodívali do lesa na maliny. A když jsme se vraceli, říkávali jsme: zavírám, zavírám les, aby sem nikdo nevles, ani kočka, ani pes. Vlezeli sem bába, ať z ní bude žába. Vlezeli sem dědek, ať z něj bude dudek. Vlezeli sem pana, ať z ní bude srna. Vlezeli sem mládenec, ať z něj bude brabenec.
2: Ty, babinko, a vyplnilo se ti někdy to vaše zaříkávání?
3: No, snad bys na to nevěřila. Ale do mraveniště jsem si jednou sedla.
1: No, v lese se můžou stát i jinčí věci.
2: A jaké, povídejte?
1: No, to se jednou šídlo vydalo do lesa na houby.
2: Pohádka.
1: Klid. Potkalo kohouta. Kam jdeš, šídlo? Ptá se kohout. Do lesa na houby, řeklo mu šídlo. Pojď se mnou, bude nás víc, nebudeme se bát vlka nic. Kohout se připojil a šli dál. Potkali kačera. Šídlo s kohoutem. Kam jdete? Do lesa na houby, na to šídlo s kohoutem. Pojď s námi, bude nás víc, nebudeme se bát vlka nic. Tak už šli tři.
2: Tři, ano.
1: Potkali housera. Šídlo s kohoutem a s kačerem. Kam jdete? Do lesa na houby.
0: Pojď s námi, bude nás víc. Nebudeme si bát vlka nic, že ano?
1: No, správně. Takže ušli?
0: Čtyři,
1: ano. Ale když přišli do lesa, všichni dostali z vlka strach.
2: Jo.
1: Naštěstí uviděli chaloupku a schovali se v ní. Kohouci sedl na bydlo, kačer vlezl pod lavici, houser vyskočil na lavici a šídlo se vpíchlo pod práh. Najednou vrazil do světnice vlk a rozkřikl se: všechny si vás dám k večeři.
0: Ježkovi zraky.
1: Ale kohout nahoře na bydle zakokrhal. Všici ho bíte. Houser si taky dodal odvahy a zakýhal: kýjem ho. A kačer se přidal: šak tak. Nakonec vyskočilo šídlo a pích vlka.
2: Pích do něj.
1: No a vlk raději vzal nohy na ramena. A šídlo si svými kamarády si nazbíralo hub a vrátilo se domů.
2: To byla hezká pohádka.
0: Ještě jednu, tati.
1: No počkej, teď je na řadě paní Kateřina.
2: Ano, babinko.
0: Paní Kateřino, když máme tu černou hodinku a když jste na řadě.
3: Ale kde pak? Teď je na řadě písnička. Znáte ji?
0: Tatrno se ví, že jo.
3: Tak začne.
0: Nepůjdu domů, byl bych doma byt. A nepůjdu domů, byl bych doma.

0: Doma byt je.
1: Máničko, řekni. Před potokem 5 kopek konopí, za potokem 5 kopek konopí.
2: Klíďo, před potokem 5 kopek konopí, za potokem 5 kopek konopí.
3: No, ale teď rychle, Máni.
2: Před potokem... Před potokem pět kopek. Počkej, před kotokem. Já bych to klidně řekla, kdybyste mi do toho neskákali.
1: No, nedáš, kohoucme se vejce.
2: Je, to bych se tedy načekala. Kohouti přece vejce nesnášejí.
1: No právě, to znamená nikdy.
2: A řekla, abyste věděli. Už jsem to skoro měla na jazyku.
3: Prej by to řekla. No. Prej to měla na jazyku.
2: Ano.
4: Prej. Víš, co se říká těm, co pořád říkají prej?
3: No to nevím.
4: Táta prej, máma prej, dědek prej, máte prej půjčit prej, rendík prej, budeme prej vařit prej, samý prej.
2: A naučila bych se to říkat, a naučila.
1: Pane učitel, půjčte mi pytel, co se naučím, to do něj strčím.
2: A naučila byste věděli, ale místo konopí by musela být jablíčka a nesmělo by jich být 5 kopek. Ta jablíčka, ta by musela být 2. Před potokem 2 jablíčka, za potokem 2 jablíčka, no.
1: No, Máničko, my o voze a ty o koze.
4: Chtěli jsme přece vyzkoušet ohebnost jazyka.
1: No právě.
4: No, Hurvejs, jak jsem ti to učil? A pěkně jedním dechem, hezky nadechnout.
3: No, jako třeba...
4: No, tak se nadechni.
3: Voře, voře, Jan, přiletělo 9 vrán, první praví dobře voře, druhá praví nedobře voře, třetí praví dobře voře, čtvrtá praví nedobře voře, pátá praví dobře voře,
4: už se dusí,
3: šestá praví nedobře voře, sedmá praví dobře voře, osmá praví nedobře voře, devátá praví dobře voře, Jan.
2: Tedy podle mě, ať se vrány klidně hádají. Já si radši zaspívám a babinko nás zase doprovodí, veď babinko.
1: No to se ví, Máničko, a ráda.

0: Pepíčko. Přišel na ní Pepíček, rošlapal jí košíček. Ty to budeš platit. Já to platit nebudu. Radši se dám na vojnu, na vojničku. Na vojnu se nedávej, truc rodičům nedělej.
1: Nedávej, truc rodičům nedělej.
0: No a teď už snad konečně přijde na řadu pořádná pohádka.
2: Ano.
0: Žádná taková. Byl jeden král, ten měl na peci vál, na tom vále kocoura. Nebyla ta pohádka moc dlouhá? Takovou nechceme!
3: Ne. No tak dobře. To byl jednou jeden krajánek a ten šel tak dlouho, že mu už v břiše bručela celá kapela.
4: Pane Spejble, kapela. Proč bychom zase nepozvali naše sousedy? Co tomu říkáte?
3: No
4: jako při té naší první černé hodince.
3: No máte pravdu.
0: Ano, to je fakt.
4: Víte co, tak si vyprávějte a já pro ně zatím skočím.
3: Skočte, paní Kateřino, ale ať si při tom skákání nezlomíte nohu. Až ten krajánek přišel k mlýnskému náhonu, u kterého stál mlynář. Jak mohl vědět, že ten mlynář je vyhlášený lakomec, že ano, tak ho poprosil o něco do žaludku.
0: To si asi dal, co?
3: No, mlynář se jenom zlomyslně ušklíbl, ať prý si dá k obědu toho ptáka, co mu v žaludku tak zpívá.
2: Že se nestyděl.
3: Krajánek si pomyslel, že paní máma mlynářka bude mít měkčí srdce.
2: A měla?
3: Na zápraží odpočítávala čeláce kroupy do polévky.
2: To tady byla škodlilka.
3: Takže hned věděl, že u ní taky nepochodí. A tu ho uhodila do nosu.
2: Jú, ta mlynářka.
3: Ale ne, počkej, Máničko. Uhodila ho do nosu náramná vůně, linoucí se z kuchyně. Proklouzl tam, otevřel troubu a tam si dopěkalo kuře, jen se na ně srdce smálo.
0: A ten krajánek taky, ne?
3: No to víš, neváhal, šup, a kuře zmizelo v jeho kabeli. Pak zul své roztrhané papuče, šup, a už byli na pekáči.
2: Jej,
3: to víš, v síni potkal mlynářku. Paní mámo, povídá jí, řekněte pan tátovi, že paní Kuřetovská už není v Troubovicích, že je tam teď pan Papučovský a že si paní Kuřetovská přistěhovala do Kabelovic a byl pryč.
0: Kuřetovská v Kabelovicích?
2: Je. Ten mlynář s mlynářkou se asi tvářili, když v Troubovicích našli pana Papučovského.
0: A dobře jim tak, lakomcům.
4: Tak, pánové, pojďte dál.
0: Už jsou tady.
3: No, pojďte, prosím, pojďte.
2: Dobrý večer.
3: Pojďte dál. Pozdrav, Urvínku.
2: Dobrý večer, pane Mace.
3: Dobrý večer, pane Sýkora. Tak, vidíte, prosím, no tak, ale prosím vás, nestůjte tady, sedněte si, ať nám nevynesete spaní.
0: Nestůjte.

0: Prima, kdo by věřil, viď Hurvínku, že zubcová flétna, klavír, no a...
1: Lesní roh, tak dohromady. Tolik radosti,
0: no, no ne, Mančko, já si myslím, že to dohromady štimuje, víš? No, to byl nápad, paní Kateřino, to byl nápad. S tím doprovodem to hned zní jinak.
2: Vidíte, to mi připomíná. Hádejte. Veselé dřevo vesele zpívá, kůň na beraně ocasem kývá. Co to je?
1: Hurvínek.
3: Jak jsi na to přišla?
1: No, neříká ti přeci pan Spejbl, že jsi dřevo. No,
0: ale máš.
1: No a že jsi tvrdohlavý no, jako berán. No, a že skáčeš jako koní.
0: No to ano.
1: No a veselý jsi taky.
3: No to, no. To.
2: Ale no tak, to jsou přece housle.
1: Jak to?
2: No ano, jsou ze dřeva, struny jsou z beraních střívek, smyčec má žíně z koňského ocasu a vesele hrají.
1: Já nevím, bábinko, ale když hraje na housle Hurvínek, je to spíš k pláči.
3: Tak ti děkuju teda,
1: no,
3: ale když jsi tak náramně chytrá, uhodneš tohle?
1: No.
3: Dávej pozor, přišel k nám host, postavil most. Bez sekery, bez dláta je přec pevný dost. Co je to?
1: No, to je...
3: neví, to je přeci mráz.
1: No tak vidíš, já jsem to Hurvínku zrovna měla na jazyku.
3: Ano, ty jsi to měla na jazyku?
1: No.
3: Haja, pupu, Aninka je z cukru, Mánička je z koudele, každý se jí vysměje.
1: Víš co, Hurvínku, raději zaspívej panu Spejblovi. Pane Macek, pane Sikora, Bobinku, tu moji, ano?

0: tady dostat metličkou Hurvínku, to by se ti asi nelíbilo, že ne?
1: No to tedy ne, ale vím, co by se líbilo tobě, Máni.
0: Tak
1: paní Kateřino, že ano. Běžel tu ty zajíček, houpy, houpy.

0: tak akorát stojím o zaječí žamličku, víš. A on by mi stejně nedal. A počkat, co takhle zase jednu pohádku, bábinko?
1: A proč já? Pěkně se rozpočítáme.
0: Jo, já budu rozpočítávat. Za horou, za dolem, leží mísa s tvarohem. Kdo nechce jít z kola ven, ten dostane bačko remí. Hurvínek,
2: jasně,
0: hurvínek.
2: No, jasně, no, dobře, dobře.

Elmo, co tu děláš, že ty koně v žitě máš? Co ty, šelmo, co tu děláš, že ty koně v žitě máš?

0: Nebo se taky říkalo, pane Špás, to byl soused, před prasetem chlívek utek, my jsme chlívek chytili, do prasete strčili.
1: Tedy to by bylo podobné Hurvínkovi, to je takový popleta.
2: No jistě, pod našimi okny roste osika, že ta naše máni je jak motika.
1: Ale
0: Máničko, Máničko, inu, jak si do lesa volá, tak si z lesa ozývá.
1: Já do žádného lesa nevolala.
0: Máničko, paní Kateřino, prosím vás.
3: No tak už nekňourej, takového kňourala vždycky někdo usadil.
2: Fakt? Co když řekl například, mě se stejská?
3: Tak mu řekli, kup si pejska, on ti zavejská, ať se ti nestejská.
0: A jestli pak víte, co uslyšel zvědavec, který se ptal, co je k obědu?
2: No to nevíme.
0: No přece tupurko strouhaný, šindel polejvaný, čtvero na patero, koště na kyselo, na 9 mis, na 4 málo, na 5 nic. Nebo když někdo zakňoural, já chci chleba?
3: Tak mu řekli, jdi do chléva, je tam zajíc, dá ti krajíc.
2: Zajíc by ho spíš zbaštil a schválně, co bych uslyšel, kdybych řekl, dej mi ho.
3: Dej mi ho. Dej mi, jsou v komíně, pasou se na hlíně.
1: Co?
2: Nic, kup si za to kvasnic, až půjdeš na spátek, kup si za to kadlátek a co ti zbyde, kup si vidle.
1: Joj, Danonky, na co vidle?
0: Ale Máničko, to je přeci takové říkadlo na to tvoje nezdvořácké co?
2: Když to kdybys řekla, cože?
1: No, vidličky a nože běhaly po dvoře, já vím.
3: Tak se mi líbíš, Máničko, bez toho slzavého údolí, bez toho tvého věčného ouvej.
4: Ouvej, pojď domů.
3: Ouvej, nemohu.
4: Ouvej, proč pak?
3: Ouvej, pro nohu.
4: Ouvej, co je v ní?
3: Ouvej, trn je v ní.
4: Ouvej, jaký je?
3: Ouvej, hlohovej.
4: Honem, dcerko, honem ten trn vyndavej. Honem, dcerko, honem ten trn vyndavej.
3: Kdy pak já šla naposledy bossa, pane Spejble. A jak se člověk těšíval na jaro.
0: Na jaro.
3: Pamatujete?
0: A jak vyzvídal, jestli bude hezky, pamatujete?
2: Jaké pak vyzvídal, tatí? Poslechl si předpověď počasí, ne?
1: No jistě.
0: Tenkrát, prosím tě, my věřili, že nám to prozradí taková beruška.
1: Beruška?
0: No ano, beruška, dali jsme si ji na dlaň a říkali jsme, korunko, verunko, pověs mě, bude-li zítra slunko, jak mě nepovíš, utnu ti hlávku, hodím dostávku mezi hady, mezi štůry, mezi mlsné kocůry, verunko, leť.
3: No, a když uletěla, věřili jsme, že bude pěkně. A na sluníčku, na tom jsme loudili, hřej sluníčko, hřej, hory doli krej, povyskoč si vejše, na tej naší střeše kolo udělej.
0: A pamatujete si, paní Kateřinu, jak jsme se těšili na posvícení? To je zlaté posvícení, to je zlatá neděle, máme maso a zas maso.

0: Pašičku.
1: Oba máte hlásek jako koní pásek. No, moc hezky jste to zaspívali. Jednou pekla jedna stařenka placky. Všechny pomazala medem, jenom na tu poslední se medu nedostalo. Placka se urazila a hop oknem ven rovnou před dva kocoury a povídá.
0: Chcete kocouři? Budu vám vypravovat.
1: Kocouři se mlsně olízli a že chtějí. To víte, na co přitom mysleli, ale placka se jenom usmála.
0: Utekla jsem stařence a vám uteču taky.
1: A hopky, hopky, už byla ve stodole u mladců.
0: Chcete mladci, budu vám vypravovat.
1: Mladci se mlsně olísli a že chtějí. Nemusím vám povídat, co měli za lubem, ale placka se jenom už klíbla.
0: Utekla jsem stařence ze sednice, utekla jsem kocourům na dvoře a vám uteču taky.
1: A hopky, hopky, už byla v chlívku u kozy.
0: Chceš, kozo? Budu ti vypravovat.
1: Ne, nadarmo se mluví o mlsné koze. Olízla se a že chce taky. A už se dočkat nemohla, ale ne toho vyprávění. Jenže placka se zase jenom už klíbla.
0: Utekla jsem stařence ze sednice, utekla jsem kocourům na dvoře, utekla jsem mladcům ze stodoly a tobě uteču taky.
1: A hopky, hopky, už byla venku na cestě, kde potkala stařečka.
0: Chcete stařečku? Budu vám vypravovat.
1: Ani nečekala na souhlas a spustila.
0: Utekla jsem stařence ze sednice, utekla jsem kocourům na dvoře, utekla jsem mladcům ze stodoly, utekla jsem koze z chlíva a vám uteču taky.
1: Ale milý stařeček na placku kouká a vrtí hlavou.
0: Co si povídala? Pověz mi to do ucha. Jsem trochu nahluchlý.
1: Placka vylezla stařečkovi na rameno a spustila mu do ucha.
0: Utekla jsem stařence ze sednice, utekla jsem kocourům na dvoře, utekla jsem mladcům ze stodoly, utekla jsem koze z chlívka.
1: Ale mě neutečeš, řekl stařiček, chňap! A náramně si na té vytahovačné platce pochutnal.
2: Yeah.
0: A jestli pak víte, kdy nejpěkněji zpívá husa?
2: Husa?
3: Husa přece kejhá.
2: Ano.
0: Ne, nejpěkněji zpívá na pekáči.
3: I hutách. Takový zpěch poslouchám hrozně moc rád. Ale počkejte, teď dám hádanku, já vám. No. Všem pozor.
1: No dobře, tak říkej.
3: Soustřeďte se.
1: No ano, jsme.
3: Narodilo se dítě a mělo oči co dní do roka.
2: Jo, to mělo 365 očí.
1: A to je přeci nesmysl, Hurvajs. I kdyby spočítal, řekněme, kuří oko.
2: Masné oko na polévce.
1: Ano.
2: Puštěné oko na punčoše.
1: Ano.
0: Oko na chytání zvěře.
1: No právě, tak tolik jich dohromady u jednoho dítěte nikdy nedáš.
3: Počkat, počkat. Ještě nevíte, co máte hádat.
2: Jak
3: máte
2: no?
3: Uhádnout, kdy se to dítě narodilo.
2: Jo, kdy?
3: No.
1: Jo, takhle.
3: Dáte se podát?
1: No ano.
2: Ano, raději.
1: Ano, jistě.
3: Dítě mívá obvykle dvě oči, pokud vím.
1: No, to
2: my víme taky.
1: Tak, no, správně říká Mánička.
3: Tedy do konce roku zbývaly dva dny, takže se narodilo 29. prosince.
1: No, dobře.
2: Jo,
1: takhle, no to aha. Ano.
0: No, to byla moc chytrá hádanka.
1: Že jo, to já no. Kluka, ale on je po mně.
2: Jenomže, helejte, teď už jsem z toho hádání celička utáhná.
1: No, já taky.
2: Víte, lidičky, co by to chtělo? Odpočinout si při pohádce.
0: No, kterou by si ovšem samozřejmě nevyprávěla ty, že je to tak.
2: Ale bábinko, když já jsem tak strašně hrozně moc utáhaná.
1: Ne, jsi pěkná počívka, Máničko, moc pěkná počívka, to ti řeknu.
0: Podívej se, žádné takové, pěkně se rozpočítáme.
1: To je spravedlivé, ano, paní Kateřino, prosím.
0: Rozpočítáme.
1: Buďte tak hodná.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ty jsi starý medvěd, já jsem stará medvědice, no, ukradla jsem jitrnice, kolik bys jich... Než vy si vzpomenete, pane Spejble, tak to my si raději zaspíváme, ano? Děti, znáte třeba tuhletu? Teče voda proti vodě.
2: Co je?

0: kubičku, já jich dám sedm.
1: Což je dohromady 14.
2: Už jste se rozmyslel, pane Spejble?
3: No tak, abych řekl pravdu, nějak mám v hlavě prázdno, až vymeteno.
4: Ha, to nic, pane Spejble, písniček je, že mám pravdu, pane Macek.
5: A to víte, že paní Kateřino, zahrajeme tu vaši.
0: Ta

0: jste se rozmyslel, pane Spejble?
1: Už? No, no? Dobře. Prosím, jsem připraven. Byl jednou jeden dědeček a ten si vyšlápl do lesa na houby. Jak tak šel a šel a šel a šel a šel a šel a šel.
2: Pane, to šel tak daleko.
3: Aby nezabloudil, tati.
1: A no. Šel a šel, až našel překrásnou truhličku. Aha. Jenomže chyběl k ní klíček. Tak zase šel a šel a šel a šel a šel.
2: A neboleli ho nohy?
1: A šel
2: a šel. Kození, pane Spejble.
3: Asi byl na to trénovaný.
1: A šel a šel
3: a šel a šel
2: a šel a šel.
1: Až našel k té truhlice klíček. Otevřel ji.
2: A co v ní bylo?
1: Krásný kožíšek. Oblékl si ho, ale byl mu krátký. Kdyby byl delší, byla by i pohádka delší.
3: Oj, víš, tati.
2: A na to jsme takovou dobu čekali.
0: Ale, no tak děti, prosím vás, nehádejte se, přestaňte. Yeah. No ne, vám to sluší, pane Spejble.
1: Co tomu říkáte?
0: Takže děti, teď vás doprovodí pan Spejble.
1: Okamžik, jen co si tady najdu všechny ty dírky a přikryl.

0: No, nevím, nevím, paní Kateřino. No. Taky se říkalo, krejčí, krejčí, má nožičky čejčí a hlavičku opičí a ručičky kočičí.
1: Na každého si lidi vymysleli něco, pane Spejble. Třeba s... Pekař peče housky, uštipuje kousky. Pekařka mu pomáhá, uštipují oba dva.
2: No a zpívalo se, sedlák, sedlák, sedlák je velký pán. Ale taky, koukej, koukej, koukej, jak je sedlák hloupej. No to bylo na tu též melodii. No. Koukej, koukej, koukej, jak je sedlák hloupej. Tak nějak, tak no. Co si z toho vybrat?
3: Ono se dá pochybovat, že švec, švec, prťavec, šlápl bábě do vajec.
2: No že, nebo taky, bába se ho lekla, na kolena klekla.
0: No to je přece rozpočítávadlo. Bábo se mě nelekej, na kolena neklekej, koupím já ti domeček, v tom domečku černá paní vaří kaši ze smetany.
1: Čím ji mastí?
0: Kolomastí.
1: Čím ji jí?
0: Lopatou.
1: Má palici chlupatou.
0: Šmanko, to zase to padlo na mě, vidíte? No,
1: asi dneska... už té opravdové pohádce neutečete.
3: Ale to vám povídám, pane Spejble, žádnou takovou, jedna tetka, druhá tetka, obě byly tetky, hádali se, poprali se, byly samé pletky a... Pohádky je konec.
0: No, tak dobře, dobře. Dám si tedy záležet, aby se vám nezdála krátká.
3: Ano.
2: Aj, jak se ta Tulda takhle ušklibuje, chystá nějakou čertovinu.
1: Ale i kdyby, aspoň se zasmějeme.
3: No, když pan Spejber slíbil, že ta pohádka bude dlouhá, ano, tak bude pěkně dlouhá.
0: Pěkně, no.
3: Že je, pane Spejber?
0: Ano, no. Na to se můžeš spolehnout, Máničko. Tak tedy pozor, poslouchejte.
3: Posloucháme.
0: Byl jednou jeden sedlák a ten si koupil na jarmarku sovu.
3: Sovu? A proč? Co s ní dělá?
2: To je otázka, ty nevíš, co si dělá se sovou?
3: A ty to víš?
2: No jo, vlastně. No. Hele, co s ní dělal, tatí?
3: No?
0: No, když přišel domů, posadil jí na stůl. A sova kuk na sedláka a sedlák kuk na sovu. A sova zase kuk na sedláka a sedlák zase kuk na sovu. I vzal sedlák sovu.
2: Proč ji na tom stole nenechal, tatí?
3: Ale prosím tě, churvinku, ty taky na nic nepřijdeš. Třeba chtěl obědvat. A co kdyby mu uzobávala stavíře? No, no, no.
2: Sova přece jí myši. To měl k obědu myši.
0: A posadil sovu na hodiny.
3: Na
0: hodiny. A sova kuk na sedláka a sedlák
2: kuk na sovu.
3: A sova zase kuk na sedláka, že ano?
0: Ano, a sedlák zase kuk na sovu.
2: A dál?
0: I vzal sedlák sovu a posadil ji na postel.
3: Ani proč zase?
2: No třeba si myslel, že je ospalá.
3: Myslíš? A co udělala ta sova, pane Spejble? No, usnula?
0: Ale co by udělala? Kuk na sedláka.
2: Yeah. Sedlák kuk na sovu.
3: Zase kuk na sedláka.
2: No a sedlák zase kuk na sovu.
0: I vzal sedlák sovu
2: a posadil jí kam, tatí?
0: Na skříň.
2: Na skříň. A sova kuk na sedláka. A sedlák kuk na sovu.
3: A sova zase kuk na sedláka.
0: A sedlák
3: zase kuk na sovu.
0: I vzal sedlák sovu.
1: No, tak počkejte, měli tam ještě hodně nábytku, no, pane Spejble.
0: To byla velikánská světnice. Tam se toho vešlo, paní Kateřino. Truhlice tam byla.
2: Kuk na něj, kuk na ní.
0: Čtyři židle.
2: Taťo, to bych se ukukal.
3: Ještě by z vás byla kukačka.
0: Dvě lavice, prádelník, příborník a sova vždycky kuk na sedláka. Sedlák, kuk na sovu.
2: A pak si to ještě zopakovali.
3: A udělali na tebe kuk.
0: Já už nemůžu.
1: Já už taky nemůžu. No. Nemohl byste to zkrátit, pane Spejble.
0: Co pak o to mohl, ale když jsem dětem slíbil dlouhou pohádku.
1: No dobře.
2: A ti to ale dlouháš dost vážně.
3: No ano.
0: To by taky stačí, Máničko.
3: Úplně naprosto.
0: Jo.
3: No. Naprosto, pane Spejble.
0: No tak.
3: Ožem, s tou čertovinou si měl pravdu, hory.
0: No jak myslíte, ale já bych ještě hodinku dvě vyprávět vydržel.
2: Ježko, zraky.
1: Raději nám rovnou řekněte, jak to dopadlo, pane Spejble.
0: No, jak to dopadlo? No. Vzal sedlák sovu a posadil ji na okno.
2: A sova kuk na sedláka.
0: Ale kde pak? Okno bylo otevřený, sova fr a už byla pryč.
3: Yeah. To jste nás pěkně vyšplouchl, pane Spejble.
0: No, víš.
1: No, ale zasmáli jsme se, co?
3: Je všechno bolí.
1: Ještě, že máme tolik krásných písniček, při kterých si můžeme odpočinout.
2: Odechnout, paní Kateřino. Abyste si mohli oddechnout, tak tady prosím malé překvapení v mém vlastním provedení.
0: No počkej, no tak, no na tohle jsme zvědaví. Nech toho, prosím tebe. Takovouhle nějakou divočinu. My se tady snažíme, že ano, lidové národní písni.
2: Moment, tati, ty jsi to nepochopil, zatím pouze ladím.
0: Jo, tak to je jiná, no tak dolaď a hraje.

0: A ta migrace, co bylo, tati, ty zpíváš.
1: A ty hraješ hurvajs, tedy na kytaru, rozhodně líp než na housle.
0: Díky.
2: Vidíte, pane Spejble, a kvůli té naší křižovce, o to děti málem přišly.
1: Kvůli naší křižovce, říkáte?
2: No.
1: Ale ne, kvůli našemu sobectví, paní Kateřino. Myslím, že my rodiče bychom se měli, nerad to říkám, chytit za nos.
2: To máte pravdu, pane.
0: No jasně,
2: Spejble.
0: Protože tudy cestička pro vašeho jeníčka, tudy cestička, jak si s ním hrát. A taky s Martinkem a s Miloškem.
3: A s Deniskou a Martinkou a Evičkou.
0: To chceš vyjmenovat celý kalendář? Prostě s námi dětmi, že ano?
2: Dobře jste to řekli. A teď je na řadě hádanka. Co je to? Nepije to, nejí to, ve dne v noci chodí to.
0: A je, hodiny.
2: Správně. Víte, co jsem tím chtěla říct? Že se připozdilo.
3: Joj, Donanky, už.
0: To je škoda. To Tuldo, paní Kateřino, ale na dobrou noc nám ještě něco zaspíváte, že?
2: Ale to ví, že ano, Hurvínku. A to nejenom vám, ale všem dětem.

0: Racek chechtavý. Racek chechtavý není tak veselý pták, jak vypadá. Naopak je to nešťastný tvor. Tak rád by šel někdy na koncert nebo na přednášku, ale což pak si to může dovolit? Zná se moc dobře. Ví, že by se smál od začátku do konce. Že by rušil ostatní, například Bernardíny, kteří pozorně sledují, co se říká, a uvažují o tom. Ale Racek, ať uvažuje, jak uvažuje, nakonec se vždycky dá do smíchu. A to je pobuřující, uznáte sami. A Racek si myslí, něco s tím musím udělat. Nemůžu to přece nechat tak. A letí k psychiatrovi, který bydlí na nábřeží. Ale když přiletí blíž, vidí, že bude muset hodně dlouho čekat. Na nábřeží je tolik racků, že se to nedá spočítat.
1: Hurvínek na pigi!

0: Urvínku, Máničko, tady se dobře rozhlížejte a važte si toho, že jsme se sem šťastně dostali. Dnes si nám vydařil výlet, na který budeme dlouho vzpomínat. Tady jsou ta místa. Ta místa. Hurvínku, nehvízdej. Tady se nehvízdá. Žáno.
1: Proč se tu nehvízdá?
2: Protože jsme v lese. Žáno, pane Spejble.
0: Správně, Máničko, protože jsme v lese a v lese se co?
1: Nehvízdá.
0: No tak vidíš, že to víš. A proč se tu nehvízdá?
1: Protože jsi mi to zarazil.
0: Ne, protože příroda má své zvuky a svoje ticho a nepotřebuje, aby někdo to, nebo tak, Žáno.
2: Ano, a zvířátka se plaší a zděšeně prchají do svých ukrytů.
0: Ano.
1: A když se hvízdá krásně?
0: No to nevím, já jsem krásně hvízdat neslyšel.
1: Jo, ne, tenkrát ten pán na jevišti je tatí, co hvízdal k harmonice.
0: No, no a co? Když jsem na koncertě a mám zaplaceno, tak něco vydržím, Žáno. A nebudu zděšeně prchat do úkrytu. A vůbec dost už o tom. No, všímejme si všeho vůkol.

0: ale pořád nespala. Jak to bylo? Stručně.
1: No, Růža původně nespala.
0: Ano.
1: Pak spala.
0: No dobře.
1: A pak nespala.
0: No tak vidíš, že to bylo mnohem složitější, že ano. A tady jsme v tom lese, který, no?
1: No já. Který skýtal jahůdky, vlka, karkurku
0: Ano, to stačí, Máničko. No. A jestli pak víte, děti, že teď stojíme na pěšince, kterou, no?
1: No, kterou karkurka dobře znala.
0: Ano, a?
1: Kudy nosila buchty,
0: he? Počkej, nosila, pořád ji nenosila, ale tehdy je nesla, to je pravda. No a komu je nesla, Hurvínku?
1: No právě, že ano, to, komu je nesla, Máničko? Nesla je babičce.
0: Správně. No. Mánička má lepší paměť než ty.
1: Ano, to víš, že přeci mladší a není tak duševně vyčerpaná.
0: Ticho.
1: Prosím.
0: Nech si takový...
1: Tyhle a to.
0: No ano. Víš ty vůbec, proč karkulka nesla v tom jistém případě babičce buchty?
1: Máničko.
0: No. Ty odpovídej.
1: Já?
0: No ano, ty a pěkně celou větou.
1: Celou větou.
0: Ano. Babička nesla karkulce, totiž karkulka nesla babičce buchty, no.
1: Babičce buchty.
0: Protože?
1: Protože?
0: Protože babička.
1: Protože babička se mohla pro ně utout.
0: Jak se to vyjadřuješ o tak staré babičce?
1: Jak staré...
0: Cože?
1: Jak staré?
0: No jo, to nevím. To nevím, jak staré. Konečně je to pohádková babička,
1: no,
0: že ano?
1: A stejně se nesluší ptát se dám, jak je
0: ano,
1: stará.
0: Máničko, ano, ano, no, to se nesluší.
1: Nesluší.
0: Tady to slyšíš. No, a co ty buchty?
1: Já to řeknu. Prosím, buchty byly, protože babička měla narozeniny.
0: Ano, a proto veselé. Veselé hopkala po pěšince, trhala...
1: Babička hopkala...
0: Jo? Karkulka.
1: Aha.
0: Trhala jahůdky a šla a najednou... Najednou, no?
1: Najednou nešla.
0: A proč nešla? No, protože kde se vzal, tu se vzal, stál před ní... Kdo?
1: Krásný princ.
2: Je?
0: Prosím tě, kde by se vzal princ?
1: Princové měli ve zvyku, kde se vzít, tu se vzít, ne?
0: No to je pravda, ale v tom případě to byl...
1: Strašlivý vlk. No těbu.
0: No, nedělej, že to nevíš. Strašlivý vlk, který pravil...
1: Pravil?
0: No.
1: Aby šla karkulka takhle okolo, že tam hodně jahůdek,
2: no,
1: a sám pak běžel rovnou cestou k babičce.
0: No, asi tak přibližně. No a dál?
1: Pak už to šlo ráz na ráz. Spolknul babičku, počkal si na karkulku, spolknul ji taky a hotovo.
0: Žádné hotovo, takhle to neskončilo, Máničko.
2: No, ještě přece přišel pan myslivec, Hurvínku.
1: No, ještě přišel pan myslivec a zvolal. Vida, to jsem přišel právě včas a dal se do toho.
0: Do čeho?
1: Do těch buchet.
0: Já ti tady přišiju jednu takovou, že spadne všechno jehličí ze stromů.
1: To snad ne, taťuldo, jehličí. Teď jsou tady samé duby.
0: No tedy, samé duby ne. Jsou tu i břízy a tak, že ano. Pozor, prosím tebe. Dávej pozor, ať nešlápneš na tu houbu, co máš u nohy.
1: To je jedlá houba.
0: Jedlá, nejedlá, je hezká, když ji rošlápneš, jsou z ní ošklivé ty zbytky.
2: Ano, protože houby patří k ozdobám lesa, od té největší až po tu nejmenší holublibinku.
1: Aby neměla Mánička hned přednášku.
0: Ty to znáš taky, ale radši mluvíš hlouposti. Kdo se v houbách vyzná, sbírá ty jedle, že ano, a ostatní nechá stát.
1: Jak pak jsme na tom asi my?
0: Na čem jsme, nebo co, nebo jak?
1: Vyznáme se?
2: Se, Hurvínku, tvůj tatínek zná všechno, že ano?
0: Jistě,
2: ano.
0: Samo sebou, Mančko, všem, to máš pravdu. Totiž, když si delší dobu něčím nezabýváš, prostě je velmi těžké rozeznat jedlé od nejedlých, když například řekněme...
1: Když nerostou.
0: Správně, ale když nerostou, třeba přes zimu se má studovat atlas hub, všechno si osvojit, abychom to do jara
1: zase zapomněli.
0: No i to se může stát, ale nemůžeš zapomenout, že na žádnou houbu se nešlape. Žáno.
1: Ani na muchomůrku červenou, že?
0: No vidíš. Muchomůrka. Ta se nejí a je ze všech nejkrásnější.
1: Zvlášť, když je veliká, že?
0: Ovšem, zvlášť veliká, jako zrovna tahle, počkej, kde pak ji máme, tady někde tak.

0: A krásná hudba, jíš tady přece. Už není. Jak to, že není?
1: A protože na ní stojíš.
0: No, no tak vidíš, co děláš. Pozor. Šmonkute. Co je tohle?
2: Jemene, já se bojím. To vypadá jako hodně blízko veliký pes.
1: Nebo hodně daleko malý parník.
2: Parník v lese, Hurvínku?
1: Vůbec bych se nedivěl, když jeden prožije v životě. Ticho.
3: Už je to tady.
2: Už je to tady.
1: Už je to tady. Teťulda, co budeme dělat? Mně cvakají zuby.
0: Tak se mě pevně drž. Už ho vidím, děti. A je to?
2: Je to?
1: Je to.
0: Je to vlk.
2: Jo, vlk. Moje nervy.
1: A moje zuby.
0: Děti, žádný strach. Běží k nám tak pozvolná a klidně.
2: Je.
1: A pozvolná a klidně nás žere.
2: Jo, tenhle ten udělá chňap, chňap, chňap a budeme v bříšku.
1: Jestli je to smečka.
2: Je.
0: Klid, klid je sám. A nás je tři.
1: Tři? Tak. A teď si před nás sed. Tati, proč si před nás sed?
0: Prohlíží si nás.
1: Ten má ale krhulačný oči.
2: Co?
0: Mně se moc nezdá.
2: No jo, ale mně se na něm právě líbějí ta očička. Jeminky. Pane Spejble, proč po mně hrabe tou prackou?
0: Máničko.
2: Co?
0: Vždyť, on ti dává pác.
2: Pác?
0: Podej mu taky ručičku. No, neboj se, vždyť jsme tu s tebou.
2: Ale to nemusí být.
1: No, vždyť jsme tu s tebou.
2: No, co tak jo, no. Dobrý den.
0: Tak vidíš, dal ti pác?
2: Dal mi pác.
1: Já taky. Dobrý den. Jo. On mi ho líznul obličej.
2: On Hurvínka líznul.
0: To je děti jeho přátelské políbení.
2: No, já taky, pusinku.
1: Já ten mě krásně olíz.
0: Co pak od nás chceš, vlčku?
4: Dobrý den, smečko.
1: A tě Bůh mluví.
0: Mluví, protože je to ten vlk z pohádky, že ano?
4: Prosím, ano.
2: To je krása, vlk z pohádky.
1: Aničko, pomalu. Co? Víš, jak dopadly babička a Karkulka?
2: Aha.
0: Na to se ho zeptáme. Kdo ví, jak to bylo?
1: Právě. Pane vlku, sněste starou babičku.
4: Prosím, ne.
2: Ne?
0: Tak vidíte, děti, vidíte? Babičku nesnět.
1: Asi byla moc stará a vylámal by si na ní zuby, že ano?
0: Nech si takové řeči, když jsme se tak zpřátili.
2: Já no, to je ale hodný vlček. Pojď do Hurvínku, jakou má krásnou kožešinku. No.
1: Hodnej vlček, počkej, já si na tebe...
0: Nelez na něj, něco mu uděláš.
1: Neboj, tak já si to vyjednám. Vlčku, hle, můžu si na tebe sednout?
4: Jo.
1: Uneseš mě?
4: Jo.
1: A neschodíš mě?
4: Jo.
2: Je. To bude podívaná.
0: To bude. A protože nemáme sebou lékárničku...
2: A ani nosítka.
4: Jo.
0: Ano, půjde Hurvínek slušně pěšky jako my a nebude si hrát a kovboje, co říkáš?
2: Správně.
1: Říkám, že jednomu se kladou překážky, když chce jeden získat životní zkušenosti.
0: Získat zkušenosti tím, že si natlučíš zadeček, to můžeš jinde taky a nepotřebuješ k tomu týrat našeho nového přítele, že ano?
2: Ano, protože zvířátka jsou hodná a zvířátka máme mít rádi a zvířátkům pomáhat, ne zvířátka.
0: Dost, Maničko, to stačí, ano. Hurvínek to ví taky moc dobře a... Děti,
2: to?
0: Podívejte se, kdo sem jde.
2: Babička, podívej, Hurvínku, to je hezká babička, víš.
1: Koukám, to by mohla být ta snědená.
2: Myslíš?
0: Právě, že nesnědená.
2: A jo?
0: Teď se snad všechno dozvíme. Podívejte si, jak na ní vlček veselý skáče. Moc hezká babička. Děti, pěkně pozdravte.
2: Ano, pozdravíme.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, moc hezká babičko.
3: Dobrý den, dobrý den, vítám vás u nás.
5: Děkujeme, děkujeme. Děti.
2: Děkujeme.
5: My jsme si dovolili, zavítali, tedy vypravili jsme se.
3: Za naší Karkulkou, vím, vím. Však vám povím, z čeho ta pohádka vznikla. No tak dej už pokoj, vlčku, a neskákej na mě. Celou mě zamažeš. Víte, my se máme s tímhle chlupáčem moc rádi. A já musím dávat pozor, aby mě láskou nesnět.
4: Jo.
2: A už to někdy udělal.
3: Aby mě snět?
2: Ano.
3: Ale kdo má rád zvířátka, ten se jich nemusí bát.
1: A proč tedy vlček snět Karkulku?
3: Tak to nic, nenaříkej. Nenaříkej, chlupáčku. Já hezky povím, co se tehdy dělo.
2: No, no.
5: My máme na mysli, prosím, onen případ, kdy jste babičko měla narozeniny.
2: A Karkulku poslala její maminka, aby vám donesla buchty.
1: A Karkulka šla a šla a šla a najednou nešla, protože kde se vzal, tu se vzal.
3: Počkej, Horvinku, ještě ne. Karkulka nesla buchty a přitom sbírala jahůdky.
2: Aha.
3: A jak tak sbírala?
1: Kde se vzal, tu se vzal.
3: No tak počkej, hned to bude.
2: Počkej.
3: Sbírala jahůdky a ztratila cestičku a zabloudila.
2: No, no.
3: Chodila dlouho, tak dlouho, že už jí bylo do pláče. Až najednou. No, Hurvinku?
1: To nevím.
3: Kde se vzal, tu se vzal.
1: Konečně.
3: Stál před ní veliký vlk.
2: Tenhle ten.
4: Jo, tenhle ten.
3: A povídá, Karkulko, nepláč, já ti cestu ukážu. A Karkulka v jedné ruce košíček s buchtami,
2: no?
3: Druhou rukou se vlčka držela za hřívu a za chvíli byli v mém domečku.
2: Aha.
3: Uvařila jsem kafíčko a měli jsme se dobře. A tak jsme se seznámili tady s vlčkem, viď?
4: No.
5: Takže když dovolíte, žádný pan myslivec nemusel zakročit.
3: A přece zakročil. On viděl z dálky, že Karkulku vede nějaké veliké zvíře.
2: Tohleto.
3: A utíkal s puškou v ruce a celý udýchaný vběhl do mé chaloupky a zvolal: Vida, vida! Koukám, že jsem přišel právě včas a dal se do toho.
2: Jo, mene.
5: Do čeho?
3: Do těch buchet. On je má moc rád.
1: Co jsem říkal?
5: Nech si to. A tak to šťastně skončilo.
3: Šťastně ano, ale neskončilo. Karkulka od té doby ke mně chodí každý týden a...
1: No tě Bůh.
3: Co pak? Hurvinku.
1: Každý týden to musí být ale spotřeba buchet.
3: I toto. Karkulka se učí znát léčivé bylinky. A já jí ukazuju, kde jaké rostou a jak se suší.
2: No počkejte. A co, když Karkulka zabloudí?
3: Ale teď už si dává pozor. Ostatně, někdy sníde pan myslivec a jindy vlček.
2: Aha.
3: Pan myslivec totiž říká, že malé děti nemají sami chodit do lesa a tak s ní obyčejně jde.
5: To je moudré, slyšíš, Hurvajs? Malé děti nikdy sami do lesa.
1: No jo, ale kde vzít tolik myslivců na všechny děti?
5: Mlč, prosím tě. Moc vám děkujeme, babičko, opravdu moc, ze srdce. Mějte se tu hezky a buďte pořád tak čila.
2: A pozdravujte Karkulku.
3: Budu pozdravovat. A přijďte se zase někdy podívat do té naší pohádky.
2: Ano.
5: Naschledanou, babičko.
2: Naschledanou.
1: Ahoj, vlčku.
4: Ahoj, smečko.
2: Jak ten vlček pořád na babičku skáče.
1: Toho by chtěl domů. To by kluci zděšeně prchali do úkrytu, jak by nás spolu zahlédli.
5: Jdeme dál, děti, jdeme dál. Hezky jsme se poučili. O takovém příběhu, jako o mnoha jiných, si lidé dlouhá léta vyprávěli.
1: Sem tam si něco přidali.
5: Ano, nebo ubrali, až z toho vznikla
1: pohádka.
5: Pohádka, dokonce mnoho pohádek, jak je známo.
2: A ještě se po nějaké podíváme.
5: Chcete jít ještě dál?
2: No já dýchtím, pane Spejble.
1: Ano, tati, já taky.
5: No tak jdeme.
1: Smečko, pochodem.
5: O, Hurvínku. Mírni se.
1: Vím, v lese se nekřičí, v lese se nehvízdá, v lese se neškytá.
5: Ano, v lese nemusíš nic takového obstarávat ty. Les se sám ozývá svými těmi, jak si já bych tak řekl, a podobně. Žano? Slyšíš?
1: No jo, kukačka. Ta si to může dovolit. A tati, proč vůbec kukačka kuká?
5: To by ti snad mělo být jasné, ne? No. Kdo by kukal, když ne kukačka?
1: Třeba nikdo. Já nevím, ale musí se vůbec kukat.
2: Bez jejího kukání bych se, Hurvínku, ani nedozvěděla, za kolik let se vdám, víš?
1: A kolik jsi napočítala?
2: To ti neřeknu. Pošlu ti včas oznámení sňatku a budou na něm dvě holubičky, jak nesou věneček s mašličkami.
1: Tak jo, no? Hlavně, že vím, proč kukačka kuká. Ono je to kvůli Máničce.
5: Ono to není kvůli Máničce, ono je to ten příroda. Každý tvor v přírodě má své typické tyto, žáno, holub vrká, sova houká, skřivánek jásá.
1: Proč?
5: Co proč? Co proč? Nebo?
1: Proč jásá?
5: Kdo?
1: Skřivánek.
5: No co pak to neznáš? Z brázdy se skřivánek vznesl a v třepotavé výšině jásal, no a tak dále, ne?
1: A o čem v třepotavé výšině jásá?
5: Hele, nech už toho mě vyptávání do nekonečná. Co pak mu rozumím, abych ti pověděl, co jásá?
1: No já jen, aby zrovna nenadával, když myslíme, že jásá.
2: Ty máš nápady, Hurvínku.
5: Prosím tě, proč by skřivánek nadával?
1: Třeba nevíme, jak to má doma, nebo...
5: Přestaň. Skřivánek jednou provždy jásá, tak jako koz hvízdá, hrlička cukruje, žába kuňká,
1: sanitka mňouká.
5: A můj syn mluví nesmysly. Poslední, Hurvajs, jestli pak bys vydržel aspoň 5 minut mlčet, co říkáš?
1: To přece nelze, taťoldo.
5: Proč to nelze?
1: Protože svoje vědomosti máme předávat dále a nenechávat si všechnu moudrost pro sebe.
5: Slyšíš, Máničko? Moudrost a vědomosti.
2: Ano, například, že sanitka mňouká.
1: To je řečeno básnicky.
2: No?
5: A co takhle básnicky mlčet 5 minut? Ptám se, vydržel bys to?
1: Ha, hravě, platí. Oteďka.
5: Dobrá, oteďka. My tě nebudeme rušit. Máničko, tak tedy...
1: Podíval jsi se na hodinky, taťoldo?
5: No to víš, že podíval.
1: Tak oteďka.
5: Oteďka. Podívej se, Máničko, na ten krásný mech tady.
2: No. Ten je jako peřinka.
5: Ano, no.
1: A jdou ti dobře hodinky, tati?
5: Na tom přece nezáleží, zkrátka 5 minut.
1: Dobrý, oteďka.
5: Oteďka. Máničko,
2: ano.
5: Tohle je kapradí a...
1: Ano. Taky se mohli náhodou zastavit.
5: Kdo zastavit, nebo co?
1: Hodinky.
5: Ale žádné strachy jsou natažené.
1: Tak otečka.
2: No.
5: Naposled otečka. Jestli vůbec dovedeš mlčet.
1: To víš, tati, to je sportovní výkon. A když jeden psychicky narušován...
5: Psychicky? Kde jsi to sebral? A co tě narušuje psychicky?
1: Mánička, potouchle se usmívá.
5: Mánička je nahoru tak vážná, že...
2: Co? Já už to nemohla vydržet.
5: No tak dost. Pobavili jsme se teď, Žano, a věnujme tedy pozornost tady kolem všemu tomu, abych tak řekl...
1: Čarovnému, kouzelnému.
5: Nemluv nesmysly. Věnujme se všemu tomu, tady tomu čarovnému a kouzelnému prostředí. Teď jsme v jehličnatém lese a ten má zase svoje zvláštní půvaby. Pryskyřice voní, tady na kraji lesa vidíme na louky.
1: Pryskyřice voní, kukačka pokračuje, svarba bude bůh ví kdy.
2: Ne, to už nekuká mě.
5: To možná kuká tobě, Hurvajs, aby ses dozvěděl, kdy dostaneš rozum. A jde se.
1: Jde se?
2: Jde se.
5: Tak co tomu říkáte, děti? Není tohle to nádherné místečko?
1: Tačuldo, on mě měl sem úžasem.
5: No, jen to chvíli vydrž.
2: Urvínku, od teďka.
5: Děti, postujmeš, ať se pokocháme. Tak to opřen ostatnou jedli a zíra je do korun stromů, nemohu otrhnout zrak.
1: Pani kabát, otče.
5: Ano, co kabát, nebo co?
1: No, trhneš zrak ani kabát, opřel jsi se do pryskyřice.
2: Yeah.
5: Co, já že... Opravdu, manko, ty podívejte, že jsem se skutečně přitom.
2: No.
5: Maňško, hurinku, to je tedy...
1: Počkej, tati, my potáhnem.
2: No, my potáhnem.
1: Aby chtělo hejrůb.
2: Pane Spíble, to by chtělo hejrůb.
5: Ano, já rozumím. No. Vám se to řekne, děti, ale víte, co se může stát?
1: Jsou jen dvě možnosti, taťuldo. Buď povolí ten utíkáček, nebo vyvrátíme tu jedli. Maňičko, hejrůb.
5: Pozor, letím. Au, neudělal jsem vám nic, děti, jak jsem padl na vás?
2: Je, jsme se tu pěkně naskládali, viděl?
1: Uf, a koukám, že to kabát taky vydržel.
5: No, proč ne? Tenhle kabát už vydržel víc a viděl nějaký kus světa.
2: No.
5: Tak děkuju.
1: Prosím, rádo si stalo.
5: No, děti... Opření o znalosti přírody.
1: Zůstaneme na nich přilepení, protože máme záda samou bryské řeči.
5: Jen se nestarej, ty se o znalosti opřít nemůžeš.
2: A bude tu někde nějaká pohádka, pane Spejble?
5: Jistě, Máničko, tady všude je to pohádkové. Hezky se rozhlížejte.
1: Se rozhlížíme.
5: Tichonce našlapujte.
2: Tichonce
1: našlapujeme.
5: Opatrně, hurváš.
1: Opatrně, taťuldo.
5: Tichonce, ať nic nevyplašíme.
2: Tichonce našlapuju. Hurvínku, taky musíš tichulínko.
1: Já se jen vznáším.
5: No, tak je to správné. Hurváš, to už přistává všechno. Vždyť si šlápnul na suchou větev.
1: Tak já jsem šlápnul tichonce, nahlas rupla větev.
2: Jemináky, pane Spejble, podívejte se, co to letí.
1: Teda, páni, to je pták jako hrom.
2: Co?
1: Není to pták noh?
5: Není to pták noh, je to... No, který pták? Takhle krákorá, Hurvajs.
1: Pták na stylí.
2: Přece vrána, Hurvajs. Jinky, už je to...
6: Dobrý den.
5: Dobrý den.
2: Dobrý den.
6: Já jsem vran. A těší mě.
5: My jsme...
6: Dobrý, já vím. Vás znají po celém světě.
5: Oh.
6: Tím spíš já. Vran. Vran. Tak mi tady říkají, abych se odlišila. Já jsem... Totiž vrchní vrána pro celé tohle polesí a okolí. Já vím všechno, trochu to tu řídím a radím. Jsem rozum lesa a polí.
1: Taťuldo, zeptej se.
5: Počkej, pan Vran, nebo jak, my se rádi poučíme, ovšem tady...
6: Správně, to ráda slyším.
1: Pani
6: chytrý Vran. Člověk se vyptává, hloupý ne, protože myslí, že to nepotřebuje.
2: No tak, pane Spejble, zeptejte se.
6: Já vím, Máničko, co se chceš zeptat. Chceš se tu sejít s nějakou pohádkou, veď?
2: No, prosím, ano.
6: Dobrá. Nějakou si oživíme, však znám všechny. O ten nejpěknější si povídat nemusíme. Ta o sobě vypráví sama. Tiše, tichonce, krásně a bohatě. A je to...
1: Les.
6: Ano, les. Vypráví tomu, kdo je k němu hodný a stejně tichonce pláče, když někdy...
5: Je s prominutím, to pláče, jak si Kdo jako?
6: Les. Les. Ne příliš dávno, to sem přišlo takové menší hejno lidí. Zdrželi se chvilinku. Ale co všechno po nich zůstalo? Papíry, okusky velmi, velmi ošklivé. Odešli a bylo ticho. Takové smutné ticho. A já jsem slyšela plakat les. Neplač. Neplač, Máničko. To už je pryč a pryč. A slyšíte? Víte, co to znamená?
1: Že se nám to si sadou protahuje.
6: No, poletím. Jistě se tu brzy uvidíme.
1: Aha. A teď už jako nic.
5: Co bys ještě chtěl, nezdržuj.
1: Byla nějaká řeč kolem pohádky.
6: Pravda. Pravda, tak hezky stůjte, poslouchejte. A až kukačka třikrát zakuká, otočte se a něco uvidíte. Tak hejno! Zdar!
1: Naschledanou! A co teď?
5: Teď nic. Čekáme na kukačku.
1: Zase kukačka. No tady se má ten pták skutečně co ohánět. A jestli je to všechno ještě k té svatbě, to tady budeme mít vedchou nevěstu.
2: No, to na ně...
5: Ticho. Jeden. Dva. Tři. A teď... Čelem vzad.
2: Jujinky, jujinky. To je krásná chaloupka.
5: To je Perníková, Máničko. Hurvajs, podívej, to je krása.
1: Krása, krása. Sice trochu jako ušmudlaná.
5: No, řekněme, jak si ano, ale tomu se nediv. Za ta... dlouhá léta, jak je ta pohádka stará, a když uvážíš, že ty dovedeš být ušmudlaný za půl hodiny po umytí, ano.
1: V tom drsném životě, jak jeden vede...
5: Mlč a dívej se, ty drsný živote. Všechno je tu jako malované.
2: No, Perníková srdíčka.
5: Ano, Máničko.
2: Na nich cukrové kytičky, pane,
5: kochejme se. No, vždyť já se kochám. No.
1: Tak co, dáme si.
5: Co, dáme si, nebo co?
2: No, Chodvinek myslí trochu perníčku.
5: Jo, takhle.
2: Někde to nevadilo, viď?
1: Svý stejně to tu i onde olámané.
5: Nelesaj, na to ani tu, ani onde, není to naše.
1: A je to pohádka, Máničko, je to pohádka podle toho, jak ke mně tiše hovoří.
2: No, co k tobě hovoří?
1: Tady ten nalomený cípek, tak to ke mně hovoří. Vem si mě, Hurvínku, zlatý hochu, spapej mě, když jsi tak tůze, hladný.
5: Aha, no jo. A co k tobě, Máničko, co k tobě ten perník hovoří?
2: No prosím, ke mně hovoří. Máničko, šupity.
5: Šupity, ano, no. Tobě hovoří.
2: Ano.
1: Určitě, já to taky slyšel, tati.
5: No, no tak to tady nesmíme ani zanedbat, to ne. Vždy byste mě tady mohli omřít hlady. Hlady,
2: no,
5: že?
2: No, Hurvínku, podrž mě. Já asi omdlívám.
5: Už mohu tady. Honem, tadyhle ulom Hurvajs. A pozor, ne takový kus.
1: Ono to upadlo skoro samo, tati, posluš si.
5: Jo?
1: No, posluš si.
5: No, když to musí být.
2: Jo, mě dají taky ten koneček.
5: Ano. Rychle to pozřeme, aby nikdo nemyslel, že sem chodíme obědvat. No, tedy poslíšte, děti, jak vám to chutná, Máničko?
1: Takové zautání. No, je to velmi hodně chutné.
5: Pozoru, Máničko, to nic, nemusíš to políkat. Klidně to tamhle. Vy to, ptáčkové si to seberou.
1: A já mám ptáčky ráda.
5: No, tak to přikryj mechem. A co ty, Hurvajs, chutná?
1: Já to těm ptáčkům už dál.
2: A taky.
1: Teda řeknu ti, tatuldo, že ptáčkové mají taky celkem těžký život.
5: I nemají. Tvoj. Ptáčkové nejedí to, co jim nechutná,
2: no.
5: A nesvědčí, jako to dovedou lidi.
2: Že?
5: A že tohle nezobají, to je na ní vidět.
1: Na kom vidět?
5: Na chaloupce je to vidět.
1: Co je vidět?
5: Že je vidět. Kdyby to zobali, Už tu za ta dlouhá léta dávno nic nestálo.
1: Ale před chvílí tu stejně nic nestálo.
2: Ale no to proto, protože je to takový domeček. Kde se vzal, tu se vzal, víš?
5: Zkrátka, no. Perníková chaloupka.
1: No jo, Perníková. A že jsme si... Že jsme si pošmákli, co?
2: Tedy ano.
5: Protože je to staré. S přibývajícími léty je všechno horší a horší.
1: No vidíš, a kdybych to řekl já, dostanu pohlavek.
5: Mluvíme o Perníku.
1: Aha, a co ta baba? Není tu někde?
5: Neříkej baba. I když jde v tomto případě o osobu poněkud, řekněme, žena by tak řekl, silně odlišnou, vždycky se můžeš vyjádřit patřičně a podobně. Jako stará paní, nebo tak nějak?
2: No, nebo stará dáma.
5: Ano.
1: Dáma. Stará dáma, co peče jeníčky.
5: Počkej, moc jich jeníčku neupekla ostatně ani jednoho podle té pohádky. Pokusíme se, Urvinku, zaklepej na dveře.
1: Velmi rád.
5: Co děláš? Říkal jsem zaklepat, zahoj ten klacek.
1: Ale pomohlo to, už leze ven.
5: Co leze? Nebo aha.
6: Co pak to tu vyvádíte? Chcete mi rozbít chalupu?
5: Nezlobte se, nechceme rozbít. To tady syn chtěl zaklepat a ujela mu ruka a...
6: To máš pěknýho syna a jestli je po tobě, tak no. Si taky pěkný ptáček.
5: No dovolte. Můj syn je velmi hodný a vychovaný chlapec.
1: A můj tatínek je nejlepší tatínek, víte?
6: Ano, vida, vida. No to holka je nejlepší holka, co?
1: To není žádná holka, to je mánička.
2: Mánička.
5: A my jsme sem přišli v míru a pokojí se blíží obezdámit sonou u nálosí kolem jíníčka Mařenky tehdy. Tehdy jako jsme se přišli obezdámit.
7: To snad, dušinky moje, to je něco jiného, to máte štěstí, takhle se setkat s pohádkovou babičkou, vidíte, to je radost, máte přece radost.
2: Pane Spejble, máme radost.
5: Hej, počkej, Maničko, já nevím, až snad na to přijdeme, hurvej, zahol ten klacek.
7: A kousek perníčku si nevezmete. Přece byste mě jen tak neutekli, dušinky moje.
5: Ne, my naprosto ne, kde pak, že bychom utíkali, to neutíkáme. A perníček už jsme ochutnali.
7: No, to je dobře, to je dobře. A chutnal vám, chutnal takový perníček. Jste jistě ještě nejedli.
5: Ne, to tedy ne.
2: To ne.
7: Vidíte, jenže jste si vzali jen malý ždibánek. Jak tak koukám, akorát tadyhle chybí.
5: Ale to
7: no, jak stačí. Říkám, ždibánek.
5: Ale úplně nám to stačilo, ano. Jak je to... Sité, víte, děti, no ano, hurvajs. No, jestli ten klacik nezahojíš, tak dostaneš ještě perník.
1: To čurdo.
5: No konečně. A po druhé poslechni hned, a ne, až když se ti pohrozí.
2: Pane Spejble,
5: zeptejte
2: se na Ježíčka a na Mařenku.
5: Tak,
7: dušinky moje. A jak pak se vám líbí moje perníková chaloupka hezká, víte?
5: Ano, velmi se nám, samozřejmě, takový unikátní, ten unikát.
2: No.
5: A děti, teď uslyšíte, jak to bylo s Jeníčkem a Mařenkou.
2: Ano?
5: Bedlivě naslouchejte.
7: No, tak tedy... Ta chaloupka, dříve, kde se vzala, tu se vzala. Obyčejně v hlubokém lese. Ale pak jsem přišla na to, že se líp vyjímá takhle na kraji lesa, kde je vidět už z dálky.
1: A Jeníček a Mařenka?
7: No to víte, dušinky moje, každý přijde, diví se na tou krásou, ochutná perník, zaplatí a jde po svých.
5: Prosím, jak nebo co zaplatí?
7: A já pak to, co chybí, dopeču. A chaloupka je zase jako nová.
5: Ano, údržba, to je, žáno, to je velice nutné. To, a to placení je to jako zaždíbánek?
7: Tak, tak, tak, zaždíbánek zaplatí málo a kdo spapá větší kus...
2: Zaplatí životem.
5: Ticho, děti. A teď ani nedutejte.
2: A mně se zrovna moc chce dutnout, tatí.
5: Ani se ti nedivím. Nože, milá babičko, teď už snad by bylo velmi na čase s tím jeníčkem.
7: A co pořád máš? Jeníček, jeníček, jeníček.
5: A Mařenka.
7: A Mařenka. Zkrátka zabloudili. Tenkrát byla chalupa v hlubokém lese a bylo. A už snad, abyste šli.
5: A bylo, bylo. Co prosím bylo? Nebo jak?
7: Zabloudili. Našli chalupu, perníku se najedli, ale krejcar u sebe neměli.
2: Jojinko, hovinko, teď to přijde, to drama.
5: Tak jste si řekla, že si upečete jeníčka.
7: Řekla, neřekla. Byl hubený jako vyžle.
5: Proto jste si ho vykrmila, že ano?
7: A nic jsem si nevykrmila, protože on vůbec nejek.
5: To jste ho krmila něčím?
7: Samozřejmě perníkem. Tak už byste mohli jít. Zaplaťte a jděte.
5: Zaplatit za ždibánek?
7: Pěknej ždibánek, celý roh tadyhle chybí.
5: Ano, ještě když budete tak moc laskavá jako dosud. A co Mařenka?
7: Pěkně vykutálená holka, ta vaše Mařenka.
2: Jak to?
7: Jednou jsme vymetali pec a vaše milá Mařenka do mě vrazila a já vletěla do pece.
5: Počkejte chvíli, děti.
7: To jsou tvoje? Ty protivný děti?
5: Ano, dušinky moje. Ta pec byla ale studená.
7: Jo, ale než jsem se já stará osoba vyhrabala, byly ty dvě děti pryč.
5: Měli z vás strach a vy víte moc dobře proč.
7: A tak už zaplaťte, když jste okusovali a pryč.
5: Okusovali, ale byla to hrůza. Děti, pozor.
2: Jednou, dvakrát, třikrát a chaloupka je pryč.
5: A ta baba taky.
2: Ta stará dáma, tatíčku.
5: Ano, chtěl jsem říct. A vůbec neopravuj vlastního otce. To je pořád poučování.
2: To máme v rodině. Ale nebyla to hezká pohádka, viď, Hulvínku?
5: Raději si budem povídat tu jak ta...
2: Zase nějaká babička?
5: Ne, babička, právě ne? Tu, jak byla ta mladička, hezká, no.
2: Mladička, hezká? Taťule má známosti.
5: Jak si to, Šípková, Růžinka, tu přeci znáte.
2: No známe.
8: Ovšem, ale nevím, jak to začalo.
5: Začalo to přece tím, že se narodila, ne?
8: To se stává.
5: No, a taky se to stalo. Byla krásná a všichni měli radost.
8: A byla to princezna.
5: Ano, její rodiče byli povoláním král a králová.
2: No, a teď přišly sudičky, že ano?
5: Správně, Máničko. Ano. Vždyť Hurvínek to ví taky, ale schválně mluví hlouposti.
2: No, to znám.
5: Tak počkej. A každá z těch sudiček jí přála něco do života.
2: No, prosím, ano. Jedna řekla, že Růženka bude krásná.
5: Ano, druhá jí slíbá moudrost.
8: Třetí Mičodo.
5: Radši mlč. A co jí přisoudila ta zlá sudička? No.
2: No, ta zlá sudička přisoudila, že až bude princezně Růžence 15 let,
5: ano,
2: tak se píchne o vřetenko.
5: Ano.
2: A usne.
5: Tak vidíš, Hurvínku, jak to všechno známe.
8: Všechno ne, tatí.
5: Co ještě nevíš?
8: Co je to vřetenko?
5: Vřetenko? Ty nevíš, co je vřetenko?
8: No nevím.
5: No to je přeci... To je ta taková, jak tam našla v té staré věži, že ano?
8: Simano.
5: No, taková pomůcka. Ono je to vlastně, ono to patrně už není, ale bylo to...
8: Špičaté.
5: No, a když se o to píchla v tom špičatém provedení,
2: no,
5: tak...
2: No to prosím, no, když někdo
5: to má
2: před nit, tak ji druhou rukou navinoval, no, druhou, no, na to vřetenko.
5: Jo, vřetenko.
2: Já to vím z jedné pohádky.
5: No, slyšíš? Mánička ti to vysvětlila tak no, pěkně, že už ti to nemusím dál nějak, jak si, tak ze široka, že ano. Hlavně, že jsme, jak si...
8: Že jsme z toho vybruslili.
5: Že jsme si ozřejmili první část pohádky. No, a teď, jak to bylo dál?
2: No dál. Dál přišel princ.
5: Ano.
2: Políbil Růženku.
5: Takhle, no.
2: A ona se probudila.
5: No to nevíme, jestli někdo políbil. Vlastně to no, nevíme, ano, že ano. To nemůžeme tvrdit. Ostatně, proč ne? Proč ne vlastně? Co, jo? Máš pravdu, Máňčko? Byla mladá a hezká.
8: No. A byla to princezna?
5: Právě, že už nebyla princeznou.
2: Jak to?
5: Já vám to teď dopovím. Probudila se a byla velice...
2: Smutná.
5: Proč myslíš, Máničko?
2: No byla smutná, že už není princeznou.
5: Ale vůbec ne. Když se po těch dlouhých letech probudila, viděla kolem sebe docela nový svět. Všechno jako mladší a živější.
8: Ano. A byla jsi docela vedle, jak to jedle?
5: Proč vedle?
8: Když už nebyla princeznou, tak neměla žádné sluhy.
5: No to jistě žádné sluhy.
2: A žádné sebou. Dvorní dámy?
5: Ano, žádné dvorní dámy, to je pravda. Neměla dvorní dámy, které by zase říkali, to nesmíte, princezno, buďte vážná a důstojná, princezno. Nehrajte si s obyčejnými dětmi, princezno. Aha. Nic nedělejte, princezno.
8: Na nic nesahejte, princezno. Ať se zase o něco nepíchnete, princezno.
2: A nesmějte se nahlas, princezno.
5: No ano, takový měla dřív život.
8: A to, co to ostatní panstvo, taťuldo?
5: Panstvo už tam nebylo a není.
8: Ale to se tam pak ploužila po zámku sama.
5: Ale kdež? Zámek byl plný lidiček.
2: Lidiček? Obyčejných lidiček?
5: Obyčejných lidiček, ale růžence se moc obyčejně nezdály. On totiž každý z nich něco uměl a moc dobře znal svou práci. Růženka pobíhala od jednoho ke druhému, divila se, vyptávala se. No, byl to pro ní docela nový svět.
8: A co tam vůbec dělali?
5: No, opravovali a dávali do pořádku ten zámek. Tak jako teď opravujeme všechny ty krásné staré stavby.
2: Aha. Aby se tam mohli zase jiný lidičky jezdit dívat.
5: Ano, Máničko, ano, ano, správně, no, ano, tak to je.
2: Nebo tam bude muzeum.
5: To je taky možné.
8: Jen aby tam nakonec nevrazili školu.
2: Juj.
5: No jo, to by bylo neštěstí, viď?
8: Se ví, jako za těch feudálů, seď rovně, Horvínku, čemu se tam zase směješ, Horvínku? Nevyrušuj, Horvínku, máš pětku, Horvínku.
5: No, na tohle ti nemusí dělat školu ze zámku, toho přece užiješ dost a dost.
2: No, a jak to bylo dál s Růženkou?
5: Ta byla moc a moc šťastná, protože teprve teď skutečně žila. Všechno se jí líbilo, všechno chtěla vědět.
2: Aby toho hodně znala.
5: Ano, aby toho hodně znala.
8: A pak se z toho všeho provdala.
5: No to víš, že jo, a měla dětičky.
2: Obyčejné dětičky.
5: Ano, obyčejné, hezké, veselé dětičky. No, a teď domů, aby nás tu nezastihla tma.
8: To bych nerad.
5: A brzy si zase vyjdeme do přírody.
8: To zas?
5: Ano, zas. Ostatně, ty můžeš zůstat doma.
8: To nemůžu. Kdo by vás chránil před krutostmi světa?
2: Před krutostmi?
5: Hlavně, kdo by nás poučoval, vi?
8: Se ví.
5: Děti, šupity.
8: Pochodem.
2: Chod.

Jedničku. Raz, dva, tři, čtyři, kam pak teče voda z vany, když se kvapně loučí s námi.

0: Kašel.
1: Po městě chodil kašel a zrovna mě si našel. Ale už běžím z nákupu, nesu si láhev sirupu.
0: A tak se, milí zlatí, ten kašel zase ztratí.
1: Je.
2: A teď ještě jednou.
1: Po městě chodil kašel a zrovna mě si našel. Ale už běžím z nákupu, nesu si láhev sirupu.
0: A tak se, milí zlatí, ten kašel zase ztratí.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Vážení a milí pokládači, posluchači, vítám vás u svého pravidelného zlořádu, totiž toho pořadu. Zdraví vás vaše oblíbená domácnostní machna, kachna Justýna. Dnes jsem si pro vás připravila několik tipů na podzimní výzdobu. Piggy zatím nikde, tak začnu bez něj. On mě stejně pořád přerušuje, že? Takže, co jsem to... Ano, dneska budeme vyrábět. Je podzim, všude spousta krásného barevného listí a kamenů, totiž těch kaštanů. A ty se dají skvěle využít pro podzimní výzdobu a takové...
1: Ahoj, Justýno! Tak jsem tady, promiň, zdržel jsem se u laskonky. Zrovna dala pec štrůdl. Máme se pak na něj stavit.
0: Neříkala jsem to, že mi pořád skáče do řeči? To je klování toto, chování. No, nazdar, Piggy. Posaď se, už jsme začali bez tebe.
1: Ale ty mi to určitě řekneš znova.
0: No, samozřejmě, jak jinak bys mohl vědět, co budeme dneska dělat?
1: Co budeme dneska dělat?
0: Mám tady pro tebe a hlavně pro děti vtip. Tip na podzimní výzdobu. Uděláme si podzimní řetězy. Už jsem dětem říkala, že na podzim se venku v přírodě najde spousta věcí, které můžeme na řetěz použít. Jsou to třeba co?
1: Třeba listy.
0: Ano, listy. Dále potom co?
1: Dále potom. Potom šišky.
0: Dále bukvice nebo kašlání, kaštany.
1: Je, kaštany. Z kaštanů se dají dělat zvířátka, to děláme vždycky s Vojtou. Já dělám kocoury a on dělá prasátka, rucháčky, čenicháčky.
0: Dnes si děláme řetězy, ne čucháčky, utěráčky. Dávej chvilku pozor. Takže... Milí počmuchači, no, vidíš, posluchači, co budete potřebovat? Kaštany, listy, bukvice, šišky, šípky, obludy, ty žaludy a dále pak drátek, na který budeme všechno naklávat, navlékat. Nejlépe se na to hodí drátek květinový. To je takový drát, který je pružný a obalený umělou hmotou, takže nekýchá. Totiž nepíchá. Co jsem to ještě? Jo, tento nonc, tohleto. Budete potřebovat pomoc někoho dospělého, kdo vám do všech těch vašich nalezených věcí udělá sirku. Totiž dírku.
1: Dírku.
0: Například nůžkami nebo čucháčkem, vrtáčkem.
1: Já jsem tě s těmi rucháčky, čeníkáčky popletl, viď?
0: To teda, no.
1: Tak dospěláci, nečuchejte a neňuchejte, ale vrtejte a pomáhejte. Ale já myslím, že dospělí si budou asi s těmi dírkami vědět rady, viď?
0: Jistě. Protože jsou to šikuňkové. Šikulkové.
1: Šikulkové.
0: A dál. Na jednom konci drátu musíte udělat smyčku, aby vám navlečené věci nepadaly druhou stranou zase na zem, že ano? No. A potom už můžete navlékat tyhle
1: provrtanosti.
0: Ano, ano, ano. Ty provrtané listy a šišky a kaštany a všechno to ostatní, co jste našli a připravili k navléknutí, navlékáte a pořád dál, až vznikne řetěz.
1: A to můžeme těch řetězů udělat i víc, ne?
0: No ano, ano, klidně hned několik. A pokud máte nějaký předmět, který nejde propíchnout, stačí ho pevně omotat drátkem.
1: Myslíš, že by se těmi řetězy dal ozdobit můj domeček?
0: Ty domečku, to tvoje bydlení je pro ozdobné řetězy snad vymyšlené. Ale aby jsi jich měl dost, musíme sebou teď pořádně prsknout. Totiž mrsknout.
1: Když ale tohle je taková spíš jako molčičí zábava, víš? Já bych radši na ten štrůdl klas konce a ty, že bys mi zatím navlékla ten řetěz na ozdobu a Vojta by mi ho pak připevnil ke dveřím, co myslíš? Já bych spíš ten štrůdl
0: asi... Na ten půjdeme potom. Podívej, jak to tu mám těmi řetězy vyzdobeno já. Taková paráda to je.
1: No to jo, to, mně se to moc líbí.
0: No vidíš, vidíš, tak šup navlékat. Já ti pomůžu a pak skočíme na ten pudl. Štrůdl, no.
1: No tak, tak jo.
0: A tady mám specialitku. Nazbírala jsem ještě pár jeřabin a navlékla jsem si jeřabinovou girlandu. To je barva, co?
1: Tohle je girlanda. Oho, takový dlouhatánský řetěz. Je krásná girlanda červená. Je, pan Čáp ztratil čepičku, měla barvu barvičku, no, červenou, červenou.
0: Co to dělá? Proč mě šimraš? Co to? No dopu, co si to, co to, co to dělá?
1: Hledám, kde máš ta sobě červenou barvičku.
0: To, piky.
1: Jinak jinam, bábu.
0: Já si teď nebudu rád.
1: Červenou barvičku.
0: Ne, já si teď nebudu rád. Já si nemohu hrát, když se zde navléká podzimní řetěz. To je neúnosné. Nepřípustné, nedokonavé, neslučitelné, neopakovatelné, nekompatibilní pěti, kýřaby nám girlandy navlékat, nebo nebude štrůdl.
1: Bude štrůdl a bude štrůdl.
0: A co kdybychom navlékli ozdobný řetěz laskonce? Ať tam nejdeme s prázdnou. Já mám klapat, nápad. No.
1: A víš, že to je vážně nápad, nejnápadovatější. No. Jeřábinovou ozdobu ji uděláme, můžeme?
0: No jistě, když jeřabiny uschnou, pořád vypadají krásně, jako takové červené perličky. No. Laskonka si je dá do hlojině, do kuchyně a budou jí tam dělat a bude to veliká,
1: krásnost.
0: No, neříká se krásnost, Piggy, ale okrasa.
1: Klidně budu říkat i okrasa, hlavně když bude ten štrůdl.
0: No, to si celý ty růžovko jedna,

0: Jak zajíc závodil se želvou. Zajíc potkal želvu.
1: Vsaďme se,
0: povídá želva zajíci.
1: Vsaďme se, oč chceš, že budu u lesa dřív než ty.
2: To jsou mi nápady,
0: ušklíbl se zajíc. Se mnou chceš závodit? Vždyť mě nedožene ani ten nejrychlejší pes z vesnice. Ale budiš, přijímám sázku. A tak došlo k závodu želvy se zajícem. Želva spěchala, co jí nožky stačily, ale při nejlepší vůli to nebyl rychlý běh. Ať se snažila, jak chtěla, zdálo se, že stojí na místě. A když ještě přidala do kroku, vypadalo to, že se jen pohnula. Ale neklesala na mysli. Dívala se stále před sebe, viděla jen les, u kterého chtěla být první. Jinak zajíc.
2: Proč pospíchat,
0: říkal si.
2: Na želvu mám vždycky času dost. Jeden můj skok je jich 100 krůčků. Sednout si mohu a odpočívat. A ještě budu u lesa první.
0: A opravdu si sedl na bobek, pohrdlivě se díval za želvou a zdála se mu směšná ve svém spěchu. Pak se ještě natáhl k odpočinku, bezstarostně si hověl a jen si říkal:
2: času dost, jeden můj skok, 100 směšných želvých krůčků.
0: A když potom vyskočil a zvědavě se podíval k lesu, skoprněl. Překvapením se nemohl ani pohnout. Želva byla nedaleko lesa. Ještě chvíli a bude u cíle. A také byla. Marně se zajíc za ní pustil. Zbytečně už pelášil. Když přiběhl udýchán k lesu, želva se na něho smála a volala:
2: pěkně vítám, zdá se mi, že někdo zaspal. Nevíš, kdo? Zajíci? Podruhé, buď chytřejší a nezapomeň, že ani nejrychlejší běh nic neznamená, když se nevyrazí včas.
3: Pohádka bez konce. Byl jeden pasáček a ten měl na starosti mnoho ovcí. Jednou, když už se sluníčko sklánělo za hory, ještě pásl za jedním rozvodněným potokem. I chtěl hnát domů, ale přes potok vedla tak uzounká lávka, že musela přes ní přecházet jedna ovečka po druhé. Počkejme, až je přežené. Ovečky konečně přešly, ale už bylo ráno, a tak pasáček ani nehnal domů a pásl dál. Nedaleko byl zvonec, zvonil bim-bam, bim-bam a už je těch pohádek konec. Bim-bam, bim-bam.

Tak abyste věděli, moji drazí, ten panáček jako tříska, ten hromotluk, že by ho polední Vánek odfoukl, tak tedy ten panáček, který tu poskakuje na cestě mezi poli za vesnicí, to je Krejčí Tintíšek. Ve vsi ušil starostovi kabát, že mu padl jako ulitý. Dostal za to pochvalu a uznání. Po dlouhé době se řádně najedl a napil. A za vydělaný peníz si koupil bochník chleba.

Celou svou dílnu si nesl sebou. Mošnu přes rameno, tam má jehly a nůžky, nítě a míru, kus houně a starou železnou žehličku. A teď má ještě mošnu plnou velkým bochníkem chleba. Mošna ho notně táhla k zemi, ale na tíhu nedbal, protože ho netížila žádná starost. Šlapal si to poskokem a zpíval si z veselé.

0: vrátím se zpátky do roka, odevšad ať jsem kde jsem.
1: Když se mu slunko zastavilo rovnou nad hlavou, žaludek mu zabručel poledne a to je pravá chvíle pro jídlo. Krejčík dorazil na kraj lesa. Tam byla pěkná tráva na mezi a příjemný stín stromů. Usadil se královsky, na kolena prostřel ubrousek a z mošny vytáhl voňavý pochník. Už otevřel kudlu, že do chleba řádně zakrojí, když v tom, kde se vzal, tu se vzal. Stojí před ním stařeček jako věchýtek, slabonký, sehnutý, celý se třese, sotva na nohou stojí. Řeknu vám, Tintíšek se až lekl z toho nenadálého objevení. Přeji ti dobré poledne, chlapče. Snad jsem tě nevyděsil. Ze starého žebráka, který se hladem stěží hýbe, strach mít nemusíš.
2: Překvapilo mě, jak jste se tu tak zčista jasna vyskytla. Ale strach nemám. O život se nebojím, protože pro nikoho vzácný není. A co by si kdo něco jiného na mě vzal? Hledá starou mošnu. No, ta je dnes moje pravé bohatství.
1: Tahle odřená mošna je tak cená.
2: Je v ní celá krejčovská dílna a ode dneška spižírna a kuchyň.
1: To si věru boháč.
2: Aby ne, dnes mám krásný bochník chleba, ale často celé dny ani sousto. Tenhle bochník je pro jednoho hodně a pro dva ještě pořád dost. Vezměte si pořádný kus. Vypadáte, jako byste týden nejedl, ale musíte si ho pomazat poslední rosou. Na máslo zase tak bohatý nejsem.
1: Stařeček usedl do trávy, jako když lupínek z větve slétne. Dostal velký dlabanec chleba a oba se dali do jídla. Tintíšek byl po hodech u starosty rozjeděný a stařeček po půstu hladový. Takže kousali a polikali a každý udolal půl bochníku.
3: Nasytil si dva hladovce a přestal být boháčem.
2: To je vidět, stařečku, jak je bohatství pomíjivé. Aspoň se mi líp poběží s lehčí mošnou, abych si do večera stihl najít nějaký nocleh pod střechou. V lese mě okukují sovy a šimrají mravenci.
3: Jsi dobrosrdečný, že ses rozdělil o chleba s chudákem větším než si sám. To se dneska často nestává. Tvá odrbaná mošna nepřestane být vzácná. Ode dneška bude kouzelná. Řekneš-li šup do mošny, všechno se do ní vejde, ať toho bylo, kolik bylo. Ať by to bylo malé, nebo jakkoliv velké, a všechno tam zůstane, dokud neřekneš ven z mošny. Tak ti děkuji za oběd a vlídné zacházení. A dobře a spravedlivě se spořádej s kouzlem i s lidmi.
1: A nestačil Tintíšek hlásku vyslovit, nestačil vydechnout, stařeček zmizel, jen se po něm vzduch zachvěl a zavířil. Krejčík zavrtěl.

0: hlavou a prohlídl si mošnu. Nic se na ní nezměnilo. Stará, odrbaná mošna. Přehodil ji přes rameno a vydal se na další cestu. Tentokrát neskákal, nespíval a povídám, to měl mošnu obochník lehčí. Hlavou mu vrtalo setkání s podivným stařečkem a jeho zvláštní slova. Ale ať to v hlavě přebíral, jak přebíral, nakonec dospěl k mínění, že to byly jen řeči do větru. Prošel lesem a před sebou uviděl vesnici. Na vršku kostel, okolo selské statky, na okraji chudé chalupy a za nimi sady a pole. Na jednom nejmenším poli, úzkém tak na rozpaž a dlouhém na pár kroků, škube jakési bradaté chlapisko hlávky zelí a cpeje do pytle a všechno ve spěchu a zbrku, jako by nezbíral ze svého. To vám krejčíka popíchlo.
1: I ty pober to nenechává. Já bych ti tu zlodějnu zatrhl, jenomže na takového vazouna já nemám. Zbalit ho tak i s pytlem zelí do mošny, to by bylo po vyražení.
0: Tintíšek si honem v paměti vybavoval zaříkadlo, které mu prozradil stařeček.
1: Zloději, šup do mošny.
0: Jen to doslovil, už ho mošna strhla k zemi a škubala sebou velkou tíhou. Oba byli překvapeni, jeden s mošnou, druhý v mošně. Ono vám to na mou duši kouzlí.
2: Co se to děje? Kde to jsem? Vždyť se tady zadusím.
1: Ty kradaři, chmatáku, kradeš zelí a na tom nejchudším poli.
2: No, protože patří chalupníkovi a to hlídá jen strašák na zajíce. Kdybych bral ze sedlákova pole, mohl by mě chytit pacholek a ten by mi natřískal pořádným klackem.
1: A hleďme, ty nejsi jenom zloděj, ale pěkný darebák a mizera.
2: Jou, do hlavy mě drcá nějaká žehlička a břicho mě mačkají hlávky zelí. A do zadku mě pícha tucet jel. To je utrpení. Pane kouzelníku, nebo co jste zač, puste mě z měchu. Dám vám půlku toho zelí.
1: Čím dál hůř s tebou. Tobě bude odpuštěno, jen když si to řádně odpikáš ty, arcilupiči.
2: Odpikám rád, všechno odpikám. Jenom mě odsud vyhoboďte. Vždyť tady je to k zadušení.
0: A zlodějíček prosil a škemral a hned zasliboval hory doly a svoje polepšení na dosmrti. Tintíšek ho hned chytil za slovo. Zloděj se musel zadušovat, že u chudého chalupníka odpracuje zadarmo celý týden a co živ, už nic cizího nevezme. Kdyby slib nesplnil, zase mu hrozí posezení v mošně, i kdyby byl na kraji světa a třeba po 10 letech. Krejčík si vyvzpomněl zaříkadlo, pustil halamu z mošny a oba šli do chalupy. Když Tintíšek chalupníkovi všechno pověděl, ten se nestačil vynadivit, ale pak byl rád, že má jednou v životě čeledína. Pozval je do světnice a dostali k večeři polévku zelňačku. Tintíšek si pak vybral nocleh v seně na půdě. Takové voňavé spaní měl nejraději. Jenže tu noc nemohl samým vzrušením usnout. Teď teprve pochopil, jak vzácný dar dostal a jak obezřetně a spravedlivě s ním musí zacházet. Až k ránu konečně chvíli zdříml a hned zas brzy vstával a vyrazil na cestu. Neputoval dlouho a došel do města. Tam se zrovna konal trh. V koutku náměstí seděla babka s nůší hrušek. V tom z boční ulice vyrazil povoz se dvěma divokými koňmi a ještě divočejším vozkou.
3: Z cesty! Si fixer švec z cesty! Všichni uhněte z cesty! Babo, táhni odtud!
0: Babka stačila jen tak uskočit, a kola vozu už přejela její nůši. Z hrušek zbyla jen rozbleptaná omáčka. Stará zaplakala, ale Voska se do ní ještě pustil s prostým spíláním.
1: I ty, lotře, ty bys zasloužil vytrestání. Kdyby v tom mohla i tentokrát mošna posloužit. Žádná škoda, když to zkusím.
0: A tak Krejčík nahlas vzkřikl.
1: S celým vozem šup do mošny.
0: A nastojte. Vůz i s Voskou zmizel a naditá mošna sebou zmítala jak zdivočela. Na mou duši, ono se vám tam všechno namačkalo a směstnalo.
3: Si fix, hršvec, nomul, hned mě puste ven. Já jsem točí pana správce ze statku, já spěchám.
0: Rámusil v mošně zle namyšlený Voska, ale brzo mu sklaplo a obrátil na skroušenou notu.
3: Prosím, prosím, pusťte mě z téhle mučírny. Pan správce by mi vycinkal za zdržení.
1: To bys musel, holenku, změnit svoje způsoby.
0: Zašeptal domošný Tintíšek a dal se s hrubiánem do jednání. Raz, dva bylo dohodnuto. Krejčík řekl zaříkadlo a mošna Vosku propustila. Voska pak uhradil babce škodu na hruškách a na nůši a věřte nebo nevěřte, od té doby, co živ, jezdil s vozem slušně, se všemi ohledy a bez klení. A Tintíšek dostal hrušku, kterou babka zachránila v zástěře. Ale to bylo sporé jídlo na celý den. Tak, abych nezapomněl říct, v městečku dostal malou práci. Jednomu kramáři zašil roztrženou nohavici, takže si koupil skrojek chleba a syreček a zas vandroval dál. A přitom nestačil obdivovat, co stará mošna a jeho slova všechno dokážou. Krejčík si to šlapal po kamenné vozové cestě a přidával do kroku, aby zas do večera našel na přespání nějaký příbytek. Tu proti němu jede kočár, bílé koně vpředu a copatí lokajové vzadu. Tintíšek si pomyslí, zas nějaký hrubián. A tak stojí v prostředku cesty a neuhne. Kočár se zastavil, z okénka vyhlédl naparáděný pan kníže a z protějšího okénka paní kněžna a jejich naruličkovaná dcera.
4: Hej, ty, chasníku, proč nám stojíš v cestě, když spěcháme?
0: Durdil se pan kníže.
1: Já zrovna tak spěchám. A vy mi taky neuhýbáte. Na veřejné cestě máme všichni právo. I když vás vezou kola a mě nesou jen moje šlapadla.
0: Hrdě se ozval Tintíšek. Ta řeč se asi zalíbila holčině v kočáře, protože se roztomile zachichotala, až se jí ruličky roztřásly.
5: Jenže nám jde o život. Čas trávíme ve strachu a ve stěhování. Každý večer prcháme z našeho zámku a až po ránu se vracíme domů. Ach.
0: Hořekovala kněžná.
1: Ha, to jsou mi tedy divné zvyky. To se vám nelíbí spát v noci doma ve vlastní posteli?
0: Diví se Krejčík, protože sám dobře ví, co to je hledat každý den nocleh jinde.
4: V zámku mají své rejdy, šmejdy, čerti. Od půlnoci až do božího rána. Do kohoutího kokrhání je tam Rámus a Rumrajch. A kdo tam přes noc zůstane, bílého dne se nedožije.
0: Stěžuje si kníže.
6: Proto otočím nos a dej se jinou cestou.
0: Dává starostlivou radu mladá kněžnička.
6: Jinak umřeš za mlada a bez legrácek.
1: Nějací čerti mi nemůžou pokazit náladu, ale možná, že bych já jim mohl zatrhnout jejich řádění.
0: Kasá se Tintíšek, protože před kněžničkou chce vypadat udatně.
5: To se už pokoušelo mnoho odvážlivců přebít noc v zámku, ale buď utekli, nebo zaplatili životem. Ach, ach, a ty zrovna nevypadáš na siláka.
1: O, jen nechte být, já se umím nějak ohánět šavličkama, jehličkama. S čerty bych se zrovna rád spořádal.
4: No, kdybys mě zbavil čertů, bohatá odměna tě nemine,
0: slibuje kníže.
1: Peníze, zlato ani truhly diamantů nepotřebuji. Já si jen myslím, že čerti nemají dostat člověka do drápů. A už vůbec ne. Takové pěkné holky, jako je tuhle kněžnička.
0: A mrkne na dívčinu a hned na ní pozná, že se jí také líbí.
1: Zkusím čertiska ze zámku vyhnat. A když se mi to podaří, chtěl bych vaši dceru za ženu. Bude-li taky chtít.
0: A kněžnička se začervená až po ty ruličky a oči jí zazáří jak perly a jen kývne.
5: To je opovážlivost. To nejde urozenou dceru dát nuznému vandrovnímu.
4: Proč pak ne? Slíbit můžeme všechno.
0: Horlivě souhlasí kníže.
4: Jen jestli to opravdu dokáže.
1: Tak dobrá, platí. Ráno po kohoutím zakokrhání se přijeďte podívat. Buď bude pohřeb, nebo svatba.
0: Rozloučí se Tintíšek. Vesele zamává kněžničce, jako by to nemuselo být naposled. A už si to metelí k zámku. Za kočárem se jen zapráší. Ani není vidět, že kněžnička tiskne slzy do krajkového kapesníčku.
1: Přede mnou cesta široká, cestička zaprášená, padla mi holka do oka, ta bude moje žena.
0: Hop, sasa, juch! Zvesela dorazil Krejčík ještě před večerem k zámku. Brána a dveře nebyly pozamykané. Stejně by tu ze strachu nikdo neukradl ani svíčku. A tak Tintíšek snadno vešel dovnitř. Do půlnoci, než se čerti slítnou, má pokdy všechny komnaty celý zámek promouzovat a propátrat. To je nějakých komnat a kamrlíků a všelijakých věciček a haraburdiček, které coživ neviděl a nikdy nepotřeboval. Nakonec ho chození zámkem uondalo víc, nežli štrapacírování po lesích a po kopcích. Přišel na něj hlad a spaní. V knížecí spíži našel něco k snědku. Lehce povečeřel, aby ho ve spánku netlačili můry. Pak si ustlal na huňatém koberci v největší síni. Rychle se setmělo. A tak Tintíšek ulehne s mošnou pod hlavou a únavou brzo usne. Ale dlouho si nepospí. Když na věži bije půlnoc, vzbudí se s prvními údery. Najednou se spustí strašný šrumot a rámus.
7: Halala, balala, koho to tu máme? Takový prťavý střízlík přišel na naše hody. Chceš si ho zkusit čertovské tanečky a rejdovánky? Tenhle uzlíček kostí naše pekelné trsání dlouho nevydrží.
0: Chechtá se velikán čertisko ze všech nejdůležitější, asi přednosta téhle čelátky a náměstek samého Lucipera. A všichni čerti a raraši se chlámou jako diví po něm.
1: Já na nějaké tanečky, sandrbálečky nemám chuť. Můžu vám ale poradit, abyste tady toho rumrajchu nechali a pakovali se odtud, jinak s vámi zle zatočím.
0: Rozkřikne se Tintíšek, co mu hlas stačí.
7: Halala, balala, s tebou bude povyražení, ty jsi samé legrácky.
8: Nám se tady ty skrčku zalíbilo a nikdo nás odtud nikdy nedostane.
0: Čerti strčí do krejčíka zleva, zprava, táhnou sem a tam, pohazují si s ním nejprve u země, pak i vzduchem. Křičí, řízkají, až to uši trhá. Řeknu vám, je to ostrach.
7: Jak se nám rozporádil. Halala, balala, ty si nějak vyskakuješ. A
9: hopsa, hejsa, hopsa, hejsa, hopsa.
1: Tak už dost. Tohle mě tedy nebaví.
7: Halala, balala, nebaví.
8: Však už tě brzy rozkubeme naš divíčky a samfourky. Ráno z tebe nenajdou ani nic.
0: A hážou tím tížkem až k vysokému stropu, div, že lustry neroztřísknou.
9: A hopsa, hejsa, hopsa, hejsa.
1: Já mám rád všelijaké skopičinky, ale tohle už jsou věru moc peprné legrácky. A nerad bych si přitom srazil vás. Je. No, už jsme si pošpásovali. Teď už bych vás rád viděl na odletu.
0: Hlasí tinkýšek, jak tak lítá o zlom krm z hůru dolů.
8: V nejlepší přestata utrum, halala balala, co pak ti přeskočilo? A hopsa, hejsa, hopsa,
1: i vy čerchmanti, umouraní, darebáci chundelatí, už s vámi udělám konec.
0: Tintíšek stiskne mošnu, kterou při všech přemetech a kotrmelcích držel při sobě a zakřičí z celého hrdla.
1: Všichni čerti, šup do mošny!
0: A to byste měli vidět. Čerti střemhlav jeden přes druhého padají horem dolem do mošny, až je jich tam natěsnáno všechno množství. To je na podiv. Čerti, jak se tam tak v mošně do sebe mačkají a lisují, začnou úpěnlivě kňourat a škemrat. A ten důležitý, ten čertovský přednosta a Luciperův náměstek švitoří najednou hláskem, jak andělské kůry.
10: Tady je těsno. Jestli si nás sem začaroval, tak nás zase o tuto čaruj. Alala, balala. Tak jsme se spolu pěkně pobavili, tak nás zase pěkně pust ven.
1: No, pěkná zábava. Ale pustím vás na svobodu, když odtud odtáhnete do všech pekel a už se nikdy nevrátíte.
10: Tak jo.
8: Ale, halala balala, nemohli bychom si tu zařádit aspoň jedenkrát za týden. Třeba v sobotu.
1: Žádnou sobotu, jinak zůstanete uvnitř.
10: Tak jo, ani v sobotu. Platí. Odletíme do pekla.
1: Dobrá. Čerti, ven z mošny!
0: Se žbrbláním a blemcáním se čerti vyrojili z mošny jako vosy a okny dveřmi komínem zamířili v jednom letu k peklu. I ten přednosta vyletěl, zakroužil a zkusil tinkýška umlouvat.
7: Halala balala brachu. Co takhle jednou za rok?
1: Nikdy. Konec řečí a hýbaj do pekla.
7: Tak jo.
0: Čerti se propadli pod zem. Krejčík pokojně ulehnul a s mošnou pod hlavou dospal až do rána. Kohout zakokrhal a je tu kočár. Kníže a kněžnička vyběhnou po schodišti. Najdou živého krejčíka a po čertech ani čmout. Děvče padne tintíškovi s radostí kolem krku, ale panu knížeti se to nelíbí a slib se mu najednou nechce plnit. Do schodů dofuní taky paní kněžna a zaprotestuje.
5: Takovýhle nějaký obejda se nehodí pro šlechtičnou, i kdyby celé peklo obrátil na ruby.
6: Sliby se mají plnit a já ho mám ráda.
5: Já svou dceru Vandrákovi nedám.
8: Nedáme?
1: Tak to bych měl zavolat čerty naspět. Ale to by nebylo podle správného způsobu. Tohle bude spravedlivější. Kníže s kněžnou, šup do mošny.
11: A už kníže s kněžnou dřepěli v mošně, ani se divit nestačili. No, moc líbezně se jim tam nedařilo.
2: To jsou kouzla, čáry a pohroma na nás. To ti raději dceru Jolanku dáme. Jenom nás pusť na svobodu.
11: Tintíšek zašeptal zaříkadlo a propustil je z mošny. A pak už panu knížeti nezbývalo, než vypravit náramnou svatbu. Tintíšek se tak přiženil do panského zámku. Ale nespichl, ani svého řemesla nenechal. Pro svou nevěstu ušil překrásné svatební šaty jako pro vílu.

0: nebo holku.
1: Když se jim pak narodilo tucet dětí, našil všem kalhotky, sukničky, košile, kabáty, radost pohledět. A kdybyste, moji drazí, chtěli vědět, jak to dopadlo s kouzelnou mošnou, tak vám mohu povědět jen tolik, že jednoho dne její kouzlo zmizelo. Jako tehdy ten stařeček u lesa. Škoda, přeškoda. Dnes by se taková mošna, co lapá darebáky, moc hodila. Jenže žádný dědeček nám ji nedá. Jen to víte, byla to jen pohádka. Ale pěkná, co říkáte?
2: Máničko, vítej.
3: Babinko moje. Ani nevíš, jak jsem ráda, že jsem zase doma.
2: Ale to já taky. No, tak co? Jak bylo ve škole v přírodě?
3: To nebyla škola. To byl odběr krve.
2: Ale prosím tě, jak tomu mám rozumět?
3: No, buď mi pili krev komáři, nebo hurvínek.
2: Ale nepřeháněj, stěžuješ si na něj. A přitom pan Spibl říkal, že se mu hurvínek v dopise chlubil, že jsi mu dovolila, aby ti dal pusu.
3: Ale on chtěl.
2: A ty nemáš vlastní rozum? Co pak jsem ti stokrát neříkala, že máš v takových případech říct jasné ne?
3: Říkala.
2: No vidíš.
3: A já tě taky poslechla.
2: A nepovídej.
3: Opravdu, bábinko, když se mě Hurvínek zeptal, jestli nejsem proti tomu, aby mě políbil, řekla jsem mu jasné ne.
2: Máničko, prosím tě, ty jsi popletá. A co pak musíš Hurvínka ve všem poslechnout?
3: No, ty by to asi nebudeš věřit, ale Hurvínek naopak poslouchal mě na slovo.
2: Vážně?
3: No ano, jak se ráno vzbudil, tak jsem mu řekla, dnes si dělej, co chceš. No a přesně to on dělal.
2: No, to si umím představit, no. No. A jak jinak?
3: Co jinak?
2: Jaké jste měli počasí?
3: Hezké.
2: No tak to jste měli štěstí. Tady celý ten čas pršelo.
3: No to u nás taky.
2: No tak proč říkáš, že jste měli celý týden hezky?
3: No protože pršelo jenom dvakrát.
2: Ano.
3: No, poprvé 6 dní a podruhé 3.
2: V 7 dnech 9 dní pršelo. Ej, Dana, ne, dítě nešťastné. Chvíli tě nechám s Hurvínkem pohromadě a už neumíš počítat.
3: To víš, Hurvínka nesmíš brát vážně. Je to smolař. S těm jeho počty je to všelijaké. Tváří se, že neumí napočítat do 10 a přitom je to pěkný uličník, no. Ale musím přiznat, že jsme si spolu užili i fůru legrace.
2: No vidíš, a to si při odjezdu vyváděla, že pojede s tebou.
3: No protože mě předtím urazil.
2: Tak proč se s ním udobřila?
3: Nevydržela jsem se dívat na ten jeho šťastný obličej. Však ho ta nálada, jen co jsme se usmířili, taky brzy přišla. Pěkně jsme si zanadávali.
2: Ale Máničko, to se musíte pořád jenom hádat.
3: Musíme.
2: A proč?
3: Protože nás to baví.
2: Aj, aj. No jo, co mám s vámi dělat? No, ale teď už jsi doma, tak si hezky vyčisti zoubky, pořádně se umyj a pak hajdy na kutě.
3: Už se těším, bábinko. Za celý ten týden jsem se ani jednou neumyla.
2: Pro pána Jana. A proč?
3: Protože si Hurvínek z mého mídla udělal bublifuk a zubní pastou si vyznačil cestu z tábora do lesa a zpět.
2: Co ho to napadlo?
3: Prý, aby nezabloudil.
2: Hrůza. A proč si nevzal svoji zubní pastu?
3: On žádnou neměl, to víš. Má smůlu. Pan Spejbl mu místo ní omylem přibalil sardelovou pastu.
2: A ti muži.
3: Viď.
2: Ale na tebe se taky zlobím, Máničko.
3: Proč? Vždyť jsem tu nebyla, tak jsem ti nemohla nic udělat.
2: Slíbila si, že mi o sobě dáš zprávu. A jediný dopis, co nám ze školy v přírodě přišel, napsal Hurvínek. To bys měla vidět, to bylo něco.
3: Lituji, nečetla jsem ho.
2: Ani spát jsem potom nemohla. Prý vás postihla epidemie. Dostanu vám lezli medvědi. A ve spacím pytli našel Hurvínek krajtu tygrovitou.
3: Já se ti divím, že ho bereš vážně. Vždyť ho znáš, jak se rád vymýšlí.
2: No taky si mi mohla aspoň zatelefonovat.
3: Já jsem chtěla zavolat, ale nemohla jsem, protože mi Hurvínek rozbil mobil.
2: To je ale uličník. A kdy se to stalo?
3: Když jsem ho s ním praštila po hlavě.
2: A jo, takhle. A co on?
3: Hodil po mně ešus. S polívkou.
2: No to já ale nerozum.
3: Viď.
2: Proč ji nejdřív nesnědl?
3: Co chceš od kluku? Jsou tak brutální.
2: No, a co teprve, když se z nich stanou muži? Vím o tom své.
3: Povídej.
2: Ale není co, škoda slov. Máničko, pro mne jsou muži vzduch.
3: Já bez nich taky nemůžu žít.
2: Ale musím se tě přiznat, když jsi tu nebyla, tak jsem měla veliký zážitek.
3: Já, babinko, svěř se mi, uleví se ti, no.
2: Tuhle se na mě v kavárně koukal nádherný mužský.
3: Fakt? A co ty?
2: No, tak to víš, no. Hezky jsem se na něj usmála.
3: A co on?
2: Nic.
3: Protiva.
2: No, tak jsem alespoň koketně upustila kapesníček.
3: A co on?
2: Zase nic.
3: Nevychovanec. A co bylo dál?
2: Nasadila jsem si brýle. A hele, on to byl plakát.
3: Hrůza.
2: No, to ti povím. Ale na to ty máš času dost.
3: Na plakáty.
2: Na muže.
3: Myslíš?
2: No to bych si vyprosila.
3: No, když abych se ti přiznala, tak se mi začal líbit můj nový spolužák z vedlejší třídy.
2: Ano?
3: No.
2: A jak se jmenuje?
3: No nějak jako Novák bez F.
2: Ale ve slově Novák žádné F není.
3: No teď říkám, že Novák bez F. Ale on si mě vůbec nevšímá. Kamarádí se jen s tím klukem, co sedí vedle něj v lavici. S takovým tím zrskem.
2: No jo, já vím, koho myslíš. Toho jsem viděla, jak spal Hurvínkovi hlavu do popelnice.
3: No, to je on, no jo, no. Vsázejí se denně s Hurvínkem, kdo ji dokáže strčit hlouběji.
2: No to je uličník. Jaké má jméno?
3: Dlouhý.
2: Jaký?
3: No říkám, že Dlouhý.
2: A to je jedno, že je dlouhý. Já nespěchám.
3: No ty možná ne, ale já ano. Do té mé milované postýlky.
2: No to víš, všude dobře.
3: Doma nejlépe. Dobrou.
2: A hezké sny.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: To bylo tenkrát, když ještě všechna zvířata mluvila lidskou řečí a lidé zase mňoukali, kdákali, bučeli, mečeli, syčeli, vrčeli a štěkali na sebe jako zvířata. Ale to už bylo hodně dávno. Tehdy se kočky a myši spolu dobře snášeli. Náš kocour bydlel s jednou myší ve společné psí boudě. Bydlilo tam s nimi i několik broučků, mravenečků. Byla to dost dobrá bouda. Nahoře měla půdu, dole sklep a kolem dokola zahrádku s květinami a se zeleninou. Byla sobota, kocour seděl v křesle, četl noviny a myška nedělala nic.
2: Mňau, na co myslíš, myško?
1: Zeptal se kocour. Na to, kdo dnes uvaří večeři a kdo umyje nádobí. A taky na to, kdo ti zašije ponožky a kdo ti uplete svetr na zimu.
2: Aha, řekl kocour. Ty bys asi chtěla, abychom si práci rozdělili. Dobrá, začni tedy vařit večeři, já zatím budu příst. Třeba upředu nějakou nit na to šití a pletení.
1: Myška tedy odešla do kuchyně a kocour si lehl na sluníčko a hlasitě předl. Myška zatím nakrájela zeleninu a dala ji do hrnce. Pak na to nalila vodu, přidala špetku pepře a trošku soli a dala hrnec vařit na kamna. Kocour pořád ležel na sluníčku a předl, ale žádnou nit dosud neupředl. Myška vzala mouku, mléko a droždí a taky vajíčko a udělala z toho těsto na knedlíky. Kocour pořád ležel na sluníčku a předl, ale nikde žádná nit. Myška mezitím dala na pekáčku smasa, osolila a okořenila, pak trochu podlila vodou a dala do trouby. A kocour pořád ležel na sluníčku a předl a předl a předl.
3: Za chvíli bude oběd, kocourku. Ukaž, kolik nití si už upředl,
1: volala Myška okénkem z kuchyně.
2: Mňau, ale Myško, to bys už přece měla vědět, že když kočky předou, tak nikdy neupředou ani kousek niti. Mňau,
1: chechtal se kocour.
3: Ach ty, kocourku, ty děláš vždycky jen samou legraci a práci žádnou. Umí si hezky tlapičky a pojď k obědu.
1: Když všechno snědli, lehl si kocour zase na trávu a Myška mila nádobí.
3: Tebe, kocourku, jednou snědí mouchy. To se přece lenochům stává.
1: Mračila se Myška, vzala konev s vodou a šla na zahrádku zalévat květiny. Zalila chrpu a sedmikrásku, podlešku i vlčí mák, poměnku, kopretinu i sasanku, i psárku luční. Kocour ležel v trávě a mžoural očima na sluníčko. Najednou ho něco kouslo do břicha, až vyskočil.
2: Mňau! Myško! Myško, kde jsi?
3: Zalévám květiny,
1: ozvalo se ze zahrádky. Ale kocour Myšku neviděl. Byla celá schovaná mezi květinami. Tak se zvedl a šel ji hledat. Hledal ji pod tulipánem a pod pivoňkou, pod měsíčkem zahradním a pod růží i pod kosatcem a pod jiřinou a nakoukl i pod netřesk. Ale Myška nikde.
3: A zase ho to kouslo. Tentokrát na zádech a hned potom na hlavě za ušima.
2: Au, au, au!
1: Zakňoural kocour a Myška hned přiběhla.
3: Co je ti, kocourku?
2: Něco mě kouslo.
3: Kam tě to kouslo?
2: Do bříška, dozad a do hlavy.
3: A co tě tam kouslo?
2: To já nevím, ale strašně to pálí.
3: To budou asi blechy, to já znám,
1: řekla Myška.
3: Máš blechy v kožichu, musíme je pochytat.
2: Mňau, tak je honem pochytej, Myško. Když se ti to podaří, tak si uděláme bleší cirkus a budeme chodit po světě a cvičit blechy. Mňau, to budou všechny kočky koukat. Hned začni s chytáním, už mě zase nějaká kousla. Jistě už mám z toho kožich celý děravý,
1: řekl kocour a natáhl se do trávy. Myška přišla ke kocourovi blíž a najednou spráskla tlapičky.
3: Ale kocourku, to nejsou plechy. Vždyť ty jsi slehl zrovna do mraveniště. Vždyť ty jsi samý mravenec. Vždyť ty vypadáš jako mravenečník. Vždyť ty vypadáš jako chlupaté mraveniště. Co teď budu s tebou dělat?
2: Mňau, musíš mi, Myško, ty mravence z kožichu vyklepat,
1: řekl kocour, pověsil se na klepadlo, na jakém se klepou koberce, a Myška mu celý kožich pěkně vyprášila. Bylo z toho všude tolik prachu a mravenců a chlupů, až se z toho oba rozkýchali. Když kocour přestal kýchat, vzpomněl si na svůj nápad s blechami.
2: Mňau, co bude s naším cirkusem, když nemáme žádné blechy?
3: Buď rád, že to byli jen mravenci, blechy jsou horší. Ty by se nenechali jen tak vyklepat z kožichu.
2: Jenže já bych tak moc rád měl ten bleší cirkus. Já bych moc rád cvičil s těmi blechami, ale teď nemám ani jednu blechu. Nemám s kým cvičit.
3: Víš co, kocourku? Můžeme cvičit spolu.
2: Mňau, ano, to je nápad,
1: zvolal kocour.
2: Budeme cvičit jako dva cirkusáci.
1: A tak cvičili, dělali stojky a kotrmelce, dřepy, kliky a schyby a taky sklopky, hvězdy, přemety a kotouly. Chodili pozadu a skákali po jedné noze a po dvou nohách a po třech i po čtyřech a honili se za ocáskem. Potom si pěkně zatleskali a volali: bravo, výborně, opakovat! A znovu cvičili, až z toho byli celí tak unavení a utáhaní a uskákaní a ucvičení a ukřičení, že si lehli do svých postýlek, zavřeli oči a hned spali. Jen tak, že si ještě stačili před spaním říct dobrou noc. To jsme ale měli dneska krásný den.
4: Kaštane, Kaštane, slyšíš?
5: Co je?
4: To jsem já, Telátko. Vstávej, Kaštane, už tu bude jaro.
5: Jaké Telátko?
4: Strakaté, Telátko.
5: Strakaté, Telátko. Ty jsi ale vyrostlo.
4: Jak bych nevyrostlo? Vždyť jsme se naposled viděli vlastně loni.
5: Loni? No to snad už nepřijde jaro.
4: Ovšem, že ano.
5: Pro pána Jána, a proč mě nevzbudíš?
4: Vždyť tě budím a ty se ne a ne probrat. A přitom spíš celou zimu.
5: Žad se nediv, Telátko, ty myslíš, že to je jen tak dělat celé léto stín?
4: To asi není jen tak.
5: Víš, co to je stát celé léto takhle? S rozpaženými větvemi? Zkus to jenom od rána do večera. To se pak nebudeš divit, že jsem z toho celý zdřevěnělý.
4: To já bych ani nedokázalo.
5: Jsem tak zdřevěnělý, že jsem rád, že přijde podzim, protože svléknu listí a usnu jako dudek.
4: To každý ví, co je to za práci dělat stín. Však si tě každý chválí.
5: Cože?
4: Že tě každý chválí.
5: To ty jen tak říkáš.
4: Ne, ne. Každý si pochvaluje, jaké je pod tebou krásné posezení. Ženci a houbaři a stařenky snůší a děti, když jdou na výlet. Já samo bych nevědělo, co si bez tebe počít.
5: Ty taky?
4: Proč myslíš, že se o tebe drbu, když jdu z pastvy? Protože máš nádherně drsný kmen, pěknou drsnou kůru.
5: Ale nepovídej, kdybych tu nestál já, tak by ses mohlo zrovna tak pěkně podrbat třeba o telegrafní sloup.
4: Ten se ti nemůže ani rovnat. Sloup je hladký, sloup klouže.
5: Ale ty mi to stejně povídáš jen proto, abys mi udělalo radost, vy.
4: Ne, ne, ne, ne, ne. Přišlo jsem ti říct, že už přijde jaro. Aby ses pěkně probudil, aby se obléknul hezky do zelena. Naschledanou, Kaštane.
5: No tak vidá.
6: Ono už přichází jaro.
7: To je ale otrava, co, kaštane?
6: Co to povídáš, smrčku? Jaká pak otrava?
7: Zima, to je něco jiného.
6: Vždyť v zimě všechny stromy spí.
7: Kaštany spí, ale my smrčky nespíme, my máme velikou slávu.
6: Jakou můžete mít vy, smrčky, v zimě slávu?
7: Ty jsi ještě neslyšel o Vánocích, kaštané?
6: Něco jsem, ano, ale moc toho nebylo.
7: Vánoce, to jsou svátky na naší počest. Na Vánoce si lidé nosí nás, smrčky, domů a ozdobí nás řetězy stříbrnými a zlatými.
6: Ne.
7: A navěsí nám na větvičky cukroví a jablka a ořechy. A co dárků nám položí k nohám.
6: Ale nepovídej.
7: No jo, třeba medvídky a panenky a bačkory a koloběžky a ponožky a knížky. To je vždycky dárků. Div nás nezavalí.
6: To snad ani nemůže být pravda.
7: Jak pak by to nemohla být pravda? Je to pravda. A to nejlepší jsem ti ještě neřekl.
6: Tak mi to pověz.
7: Jo. A tobě to pak bude líto.
6: Pověz mi to. Mně by jinak bylo líto, že jsi mi to neřekl.
7: Prostě potom, kaštane, zažehnou lidé na našich větvích vánoční svíčky.
6: Ne.
7: Ovšem, že jo. Červené, bílé, modré, žluté.
6: A opravdu je zažehnou, nebo si ze mě jen utahuješ?
7: Zažehnou. Na každé halusce jednu. A přitom nám hrají koledy.
6: To musí být nádhera.
7: Taky, že je. A jak dlouho to trvá? Až do tří králů.
6: A potom?
7: Potom? Potom nic, potom nás rozsekají na otýpky.
6: To musí být něco překrásného.
7: Ale o tom ty nemáš ani ponětí, protože Vánoce jsou pro smrčky a ne pro kaštany. Nediv se ale, když říkám, jaká je to otrava, že přichází jaro.
6: Co já se nadělám chládku? A nikdo to neocení. Ani svíčky na mě nikdo nerozsvítí.
4: Kaštane?
6: Na smrčcích jaro svítí. A na mě ne. Třeba jsem horší než smrček.
4: Kaštane?
6: Kdo ví, jestli nejsem dokonce lepší.
4: Kaštane, mám pro tebe novinu. Jaro přišlo.
6: A mně je to jedno.
4: Jak to, že je ti to jedno?
6: Já bych chtěl, aby přišly Vánoce, a ne jaro.
4: Vánoce?
6: Vánoce. Ale aby přišly Vánoce pro kaštany, nejenom pro smrčky.
4: Co to povídáš, kaštane?
6: Já bych taky chtěl mít na každé větvi svíčku. A taky bych chtěl, aby mi zpívali koledy. A aby mě na tři krále rozsekali na otýpky. Ale ze všeho nejvíc bych chtěl ty svíčky.
4: Tak vidíš, jaro, čím se kaštan trápí. Nezlob se na něho, že chce ty svíčky a že chce Vánoce. Nemůžeš mu nějak pomoci? On je jinak veliký dobrák a je velice užitečný.
8: Mohu mu pomoci, když budu chtít.
4: Pomoz mu, jaro, on si to zaslouží. Je to moc těžké udělat kaštanu radost?
8: Pro mne to těžké není. Stačí, abych třikrát dýchlo?
4: Tak dýchni. Prosím tě, jaro, dýchni. Třikrát.
8: Dýchnutí první patří tobě, jinovatko. Roztaj a změň se v kapky rosy. Dýchnutí druhé patří tobě, křehká jívu. Rozkveť a ukryj hnízdo kosí. A tobě, kaštane, patří dýchnutí třetí. Ať země úžasne, ať země diví se ti.
4: Kaštane, jsi to ty?
6: Podívej se, telátko, podívej se na mne.
4: Co květ, to růžová svíčka.
6: Že mi to sluší, viď?
4: Tak pěkně nikdo nekvete jako ty, kaštane.
6: Děkuji ti, jaro. Tolik jsem si přál, abych taky svítil, jako smrčky o Vánocích.
7: Stejně žádné Vánoce nejsou a pro kaštany ani nebudou. Vánoce jsou jenom pro nás, pro smrčky.
6: Ať si nejsou. Mně šlo hlavně o ty svíčky. Ani mě nemusí rozsekat na tři krále, na otýpky. Jeden přece nemůže mít všechno. A já taky nemusím mít všechno. Nač si vzpomenu.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: První sníh padal celou noc a ráno se údolí říčky Křemelné probudilo zahalené do bíla. Zdálo se, že závěj se malinko pohnula. Pak se z ní vynořil černý knoflík a za ním tlamička s dlouhými vousy a bystrýma očima. Vidrýsek vykoukl ze sněhu, povylezl, otřepal se a nevěřícně se rozhlížel na všechny strany. Poskočil a jako na saních sjel až k samé vodě. Na vteřinu strnul a pak bez zašplouchání, snad aby nenarušil šumění řeky, zmizel pod vodou. Ledňáček se skočil z pozorovatelny a těsně nad vodou odletěl někam proti proudu. Vidrýska sníh trochu zaskočil. Plaval při břehu a vypadalo to, že se bojí vylézt z vody. Vyhýbal se dokonce i balvanům v proudu a ani neznačkoval své území. Celý les i stráně nad řekou se zdály být úplně bez života. Vidrýsek ulovil dva malé pstruhy a snědl je ve vymletém břehu v jakési jeskynce, kam se s nich nedostal. Proti proudu řeky zamířil do jednoho ze svých příležitostných příbytků. Půl metru pod hladinou si do něho v příkrém břehu vyhrabal vchod a šikmou chodbou se dostal až do prostorného, suchého doupěte.

Následujícího dne se kraj úplně změnil. K polednímu vyšlo slunce a oteplilo se. Jižní vítr přinesl oblevu. Z větví padaly kusy sněhu a všude ze stromů kapalo. Příštího rána už sníh stmavnul vodou a brzy úplně zmizel. Vydrýsek opět cestoval po řece, jednou přespal v kořenech stromu a podruhé o několik kilometrů dál v upravené noře. Už zapomněl na nejistotu, vyvolanou prvním sněhem. Za čas se však znovu ochladilo. Nepadal sníh, za to v noci přišel pořádný mráz. Nejprve zamrzly tišiny a tůně a pak se hezky od břehu led rozšiřoval dál do proudu. Vydrýsek vyhledával nezamrzlá místa, jenže po mrazivých nocích jich bylo stále méně a méně, až zůstaly otevřené pouze peřeje. Dokonce i malé vodopády se přeměnily v ledové kaskády. Pstruzy se ukryly do nezamrzlých prostor u dna, kam za nimi Vidráček nemohl. Ten už dostával pořádný hlad. Na řece zůstalo jen několik míst, kde mohl do vody nezamrzlými ledovými oky. Dokázal se dostat pod vodou od jednoho k druhému, ale taková hra v řece bez ryb jej nenasytila. Pustil se tedy opět proti proudu.

Za své cesty, během níž hledal domov, si pamatoval jedno místo se spoustou ryb. Kousek od soutoku šumavských řek se nacházely pstruží sádky a do nich se hladový vydrák vypravil. Trochu si dělal starosti, jak se dostat na oplocené prostranství. Zkoušel to vodou, tam jej však zastavili těsné mříže. Pokusil se tedy obejít plot a najít v něm nějaký otvor. Po dlouhé době a s trochou hrabání se nakonec dovnitř dostal. Na každé nádrži čeřila vodní hladinu v jediném nezamrzlém místě velká vrtule. Většina divokých vider by se takového zařízení bála, ale vidrýsek měl z dětství strach z lidí i jejich věcí stále malinko potlačen. Ponořil se do vody a v mžiku byl venku s velkým duhovým pstruhem v tlamičce. Snědl jej úplně celého. Pak chytil ještě jednoho a stejnou cestou, jako přišel, se vrátil k řece. Usádek se zdržoval několik dnů, než mrazy povolili. Jakmile znovu napadl sníh, objevili jednoho dne rybáři zbytky pstruhu a cestičku z vidřích stop. A když vidrýsek přišel na oběd do pstruží restaurace, čekalo tam nemilé překvapení. Díra v plotě byla pečlivě opravena a kolem běhal velký vlčák. Občas se zastavil a štěkal něco o tom, že vidrám je dosádek vstup zakázán.

0: Sníh popadával i v následujících dnech. Vidrýsek se vrátil zpět do zátočiny na Křemelné. A protože mrazy povolili, opět se otevřela uprostřed řeky vodní hladina. Zase mohl lovit pstruhy, potápět se a cestovat řekou. Nežil v nadbytku, občas měl hlad, ale tak už to v přírodě chodí.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Slunce dávalo zimě co proto. Všude rozkvétaly jarní kytičky. Každý rok tou dobou lítal Abraxas na návštěvu ke svému nejmilejšímu bratrovi, který se jmenoval Krex. Měl hnízdo na starém jilmu na břehu kachního rybníčku. Jeho žena už sice nakladla vajíčka, ale ještě je nevyseděla. Když se tentokrát Abraxas vracel z návštěvy u Krexů, viděla na něm malá čarodějnice, že něco není v pořádku, a ptala se ho. Stalo se něco tvému bratru Krexovi?
3: Naštěstí ještě ne, odpověděl Abraxas, ale bratr i jeho žena mají veliké starosti. Už několik dní se tam v kraji potloukají dva kluci, lezou na všechny stromy a vybírají hnízda. Předevčírem prý vyplenili kosí hnízdo a včera hnízdo jednoho stračího páru. Jestli to takhle půjde dál, dojde dřív nebo později i na jejich hnízdo.
2: Malá čarodějnice však řekla.
4: Abraxasi, tvůj bratr Krex vůbec nemusí mít starost. Leď zpátky a vyřiď mu, ať mi přiletí povědět, až ti kluci polezou k němu na jilm. Pomohu mu od těch darebáků.
2: Uplynulo několik dní a nic se nedělo, ale jednou ke konci týdne přiletěl bez dechu bratr Krex.
3: Jsou tam! Krákal už zdaleka. Pojď rychle, malá čarodějnice, než bude pozdě.
2: Oba kluci už mezi tím vylezli vysoko na jilm. Skoro už dosáhli na havraní hnízdo. Havranice seděla na vejcích a celá se třásla.
4: Hej, vy tam, volala malá čarodějnice. I hned slezte dolů.
2: Kluci se nejprve lekli, ale potom zjistili, že na ně volá nějaká malá holka, a jeden z uličníků vyplázl jazyk a druhý na ní udělal dlouhý nos.
4: Tak dobře, tak vy tak,

0: snad nechtěli vybrat havraní hnízdo. No to se jim dobře stalo. Nikdo je nepolitoval. Lidé se jen divili, že Béďa s Pepkem nevzali do zaječích. No tak polezte už dolů, vy dva hrdinové, volali.
1: My nemůžeme,
0: naříkal Pepek ševců a Béďa krejčích brečel.
1: My jsme přirostli, nejde to.
0: Celá věc skončila tím, že museli vyrukovat hasiči. Přistavili ke stromu vysoké žebříky a snesli oba výtečníky dolů. To se ovšem podařilo jen proto, že malá čarodějnice Béďu a Pepka zrovna v pravou chvíli zase odčarovala.
2: Dobrý den, děti. Nebudete se bát? Dneska se totiž vypravíme s našimi kamarády Funíkem, Centíkem a Kvídem a slepicí Josefinou v noci do lesa. A proč? To vám řeknou prasátka sama. Však už na vás čekají.

0: Slepice Josefína.
1: Sluníčko zapadlo a nad lesem vyšel pěkný kulatý měsíček. Prasátka se už chystala spát. Josefína už odeslala postýlky, načechrala polštáře, aby netlačili. Centík se zrovna chtěl převlékat do pyžama, když v tom přiběhl Kvído s očima navrch hlavy.
2: Kamarádi, kamarádi, honem, pojďte se podívat. Ještě tuhle byl na nebi měsíček jako malý rohlíček a teď je z něho velikánská koule.
1: Prasátka všeho hned nechala a vyběhla před chalupu podívat se na měsíc.
3: Opravdu? Roste. Roste, přibývá na váze a pak se utrne z oblohy a spadne rovnou na nás. Podívej, centíku.
4: A bude po nás.
2: Třeba nás netrefí.
4: Trefí? Je přímo nad námi. Nemám pravdu, funíku?
3: Máš, centíku? Radši se schováme.
2: Půjdeme za chalupu. Tam třeba nebude.
1: A jak si řekli, udělali. Vzali nohy na ramena a utekli za chaloupku. Ale byli zpátky, než bys řekl švec.
4: Je tam taky. A úplně stejně veliký.
3: Utečeme do lesa a schováme se pod stromy.
2: Tam třeba nebude.
5: Kam se chystáte teď v noci?
1: Zeptala se slepice Josefína, která se vyšla podívat, co prasátka tak pozdě venku dělají.
4: My prcháme před měsícem. Máme strach, že na nás spadne a v lese budeme v bezpečí.
3: Josefíno, zatím hlídej chalupu, ať nás nikdo nevykrade.
2: A kdyby ta koule padala, víš, uleď.
4: My utíkáme napřed, protože jsme méně pohybliví.
1: A centík a Kvído a funík se vydali na cestu. Byla už noc a stromy a keře ozářené měsícem vrhaly na cestu tajuplný stín.
2: Já mám strach.
3: Já taky.
4: Proti strachu je nejlepší písnička. Raz, dva, tři.
6: My jsme malá prasátka, dohromady tři.
2: Kvído,
6: centík,
3: funík,
6: vepřoví bratři.
4: Vidíte, s písničkou nám cesta hezky uběhla, už jsme v lese.
2: A měsíc tady vůbec není vidět. Jsme v bezpečí.
3: A můžeme si lehnout?
2: No, ale mě to píchá.
4: Podeď by ne, to proto, braši, že ležíte v jehličí. Máte si lehnout jako já do heboučkého mechu.
1: Ale sotva centík ulehl, už byl zase na nohách.
4: Taky to nejde, mech je mokrý jako houba.
5: Uj, zvu vás do svého hotelu.

0: Tady v Krmelci je krásná kupka sena.
1: Ale jak se chystali ke spánku, tak tím vrtěním, funěním a křičením vzbudili divočáka Huberta. Vystrčil svoji štětinatou hlavu z jeskyně a zvědavě se rozhlížel.
2: Prach a mroky. Co pak pohledávají prasátka v noci v lese? Ale ani dělají, co dělají. Jsou-li tady, nejsou doma. A já se můžu podívat, co mají dobrého ve splíži.
1: A Hubert se vydal opatrně tichoučce po špičkách na cestu k domečku. A prasátka se zatím ukládala ke spánku.
0: Chvilku si schrupneme.
3: Kvído, projíš to tu hlídej. A já tě za chvíli vystřídám.
1: Všude bylo ticho. Jen hlas síčka se ozýval nedaleko z roští. A Kvídovi trošičku malinko cvakali zuby strachy. Dovedete si představit, jak se lekl, když se ozval poprvé ten zvuk?
4: To naříkáš ty, funiku?
0: A co mě budíš, já spím.
4: Slyšíš?
0: To se asi Centíkovi zdá, že je sanitka.
4: Aha. Musím ho vzbudit, aby se nenavoural.
0: Kuj, Centíku, vstávej. No tak probuď se. Něco se ti zdá.
3: Co mě budíte?
4: Protože kvílíš.
3: Já, že kvílím?
0: No vidíš, že kvílíš. To se neslyšíš.
3: Ale to jsem nebyl já.
4: A kdo tedy?
3: To je opravdu siréna, někde hoří.
4: Musíme to vypátrat.
1: A prasátka se vydala za tajemným hlasem, zatímco Hubert se už chystal do její chaloupky. Ale tam čekala odvážná slepice Josefína.
5: Stůj, Huberte! Zlodějům vstup zakázán!
2: Pracha, broky! Řekni to ještě jednou.
5: Stůj, Huberte! Zlodějům vstup zakázán!
2: Jestli nezavřeš ten svůj zobák... Oškobu tě doná.
5: Upozorňuji tě, že se dopustíš trestného činu vloupáním. A že je za to trest nejméně...
2: Ustup, jdu do spíže.
5: To se řekne. Centíku, funíku, Kvído, kde jste kdo? Pomoc, zloděj!
1: A Josefině nezbylo nic jiného, než se rozletět do lesa za svými kamarády. Centík, funík a Kvído mezi tím objevili, kdo to tak kvílí. U hájovny seděl pes Rek, hlavu vzhůru a představte si, nebojácně vil přímo na měsíc.
4: Panečku, to je hrdina, co? Vůbec se měsíce nebojí a zpívá si.
6: Proč bych se měsíce bál? Měsíc se bojí mě. Uvidíte, jak se přede mnou ráno schová.
0: Pánečku, to je věc.
7: Už se vůbec nemusíme bát, že na nás měsíc spadne. Rek nás ochrání.
0: A můžeme jít domů na snídaní.
5: Krok, pomoc! Centíku, funíku,
4: To je přece Josefína.
7: Josefíno, co se děje?
5: Tady jste konečně, vás mám. Hubert se vloupal do chaloupky.
0: Běda, to je neštěstí. Sní nám všechny zásoby a my zamřeme hlady.
6: Nenaříkejte, zaženu měsíc i Huberta. Vezmu si lesní roh a pušku a uvidíte, jak poběží.
7: vzhůru, jdeme na něj.
1: A trestná výprava vykročila k chaloupce.
6: Opatrně se připlížíme pod okno.
7: Slyšíte?
4: Řeže pilou.
0: Řeže nám chalupu. Nebudeme mít kde bydlet.
7: Podívám se oknem. Sláva, nic nerozřezal. Nadspal se bukvic a teď chrápe.
0: Ale všechno nám snět.
3: Dočista úplně.
6: Připravte se k útoku, až zatroubím, křičte a tlučte, do čeho můžete.
8: Co je to? Běda lovci. Je to rek. Jde po mně pomoc. Pomoc! Pomoc!
7: Tak, a Hubert je pryč.
4: Sláva. A měsíc už taky utekl. Podívejte, už je ráno.
0: Co z toho, když mám hlad a nikde nic?
5: Já to nějak vyřeším.
0: No jo, ale co když už bude pozdě?
5: Neruš, ať se mohu soustředit.
7: Je, hele, vajíčko.
0: Já chci taky.
4: A já taky. Aspoň takhle maličký.
5: Na všechny se dostane. Jen mi dopřejte trošku klidu.
1: A tak Josefína snesla 3 krásná vajíčka a zachránila prasátka od hladu.
0: Mňam, uj, to byla dobrota.
4: Já měl už lehaný s cukrem.
7: Je po snídani a vzhůru do lesa na bukvice. Najdem si jiné.
4: Hlavně, že jsme to všichni ve zdraví přežili.
7: Jo, a můžem si zaspívat.

0: No.
1: Jako? Slepice Josefína.
2: Myslím, že narozeniny a Štědrý večer jsou nejkrásnější dny z celého roku. A svoje nejkrásnější narozeniny jsem měla, když mi bylo 7 let. To bylo takhle. Probudila jsem se brzo. To jsem ještě bydlela s Lasem a Bosem v jednom pokoji. Lase a Bose ještě spali. Spím v posteli, která vrže. A tak jsem se schválně hrozně převracela, aby se Lase a Bose probudili. Zavolat jsem na ně nemohla, protože když člověk má narozeniny, musí ležet a dělat, že spí, dokud mu nepřijdou gratulovat. Ale ti dva si klidně spali, místo aby mě obskakovali. Já jsem ale tak hrozně vrzala postelí, až se nakonec Bose posadil a podrbal se ve vlasech. A potom probudil Lase a oba se vytratili na půdu a po schodech dolů. Slyšela jsem, jak v kuchyni zacinkali hrníčky na kávu a byla jsem tak zvědavá, že jsem ani nemohla klidně ležet. Konečně jsem uslyšela na schodech dupot a zavřela jsem oči tak pevně, jak jsem nejvíc mohla. A pak bum, dveře se otevřely. A stál tam tatínek s maminkou, Lase a Bose a Agda, naše děvečka. Maminka nesla podnos. Na podnose stál hrneček s horkou čokoládou a vázička s kytičkami a velký koláč s cukrem a rozinkami. A na něm byl z cukrové polevy nápis Lisa 7 let. Ten koláč upekla Agda. Ale dárky tam nebyly. A já jsem si už začala myslet, že jsou to nějaké divné narozeniny. Ale tatínek najednou povídá, vypij si tu čokoládu a pak se podíváme, jestli by se pro tebe nenašel také nějaký dárek. Hned jsem pochopila, že se asi chystá nějaké překvapení a vyzunkla jsem tu čokoládu 1-2. Potom mi maminka zavázala oči ručníkem a tatínek mě několikrát otočil kolem dokola a pak mě vedl někam. Ale kam, to jsem neviděla. Slyšela jsem, že Lase a Bose běží vedle mě a taky jsem to cítila, protože mě každou chvilku štípli a řekli, hádej, kde jsi, hádej, kde jsi. Tatínek šel se mnou po schodech dolů a potom pořád dokola a jednu chvíli jsem cítila, že jsme venku, ale pak jsme zase šli nahoru po schodech. Nakonec mi maminka sundala ručník. A byli jsme v pokoji, který jsem ještě nikdy předtím neviděla. Alespoň jsem se nepamatovala, že bych ho byla předtím viděla. Ale pak jsem se náhodou podívala z okna a uviděla jsem naproti štít norgordenského statku. A tam stáli v okně Brita a Anna a mávali na mě. A tak jsem poznala, že jsem v babičině starém pokoji a že mě tatínek tak dlouho vodil sem a tam, jenom aby mě spletl. Babička u nás bydlela, když jsem byla ještě malá, ale před několika lety se odstěhovala k tetě Frídě. Od té doby měla maminka v tom pokoji tkalcovský stav a velké hromady hadříků, co se z nich tkají koberečky. Ale teď tady nebyl žádný tkalcovský stav a žádné hadříky. Teď to byl tak krásný pokoj, že jsem myslela, že tam byl kouzelník. Maminka řekla, že tam opravdu kouzelník byl. Ale že to byl tatínek a vyčaroval pro mě pokojíček. A dočista jen pro mne samotnou. A to byl ten dárek. Byla jsem tak šťastná, že jsem radostí křičela, protože to byl ten nejlepší dárek k narozeninám, jaký jsem kdy dostala. Tatínek říkal, že maminka taky pomáhala čarovat. Tatínek vyčaroval tapety. Moc rozkošné tapety se spoustou malinkých kytiček a maminka vyčarovala záclony do oken. Tatínek byl celé večery ve své truhlářské dílně a tam čaroval kulatý stůl a poličku a 3 židle. A všechno to omaloval bílou barvou. Maminka zase vyčarovala koberečky z barevných hadříků, které měly červené a žluté a zelené a černé proužky. Sama jsem je viděla, jak je minulou zimu tkala, ale nemohla jsem přece vědět, že je dostanu. Taky jsem viděla, jak tatínek dělá nábytek, ale tatínek vždycky v zimě dělá nábytek lidem, kteří to sami nedovedou, takže mě vůbec nenapadlo, že to je pro mě. Lase a Bose hned táhli moji postel přes celou půdu do mého nového pokoje a Lase řekl, A stejně budem k tobě vždycky večer chodit a vyprávět ti o strašidlech. Ze všeho nejdřív jsem běžela do pokoje kluků a přinesla si svoje panenky. Mám 4 malé panenky a 3 velké, protože jsem si od malička schovávala všechny panenky, co jsem dostala. Malým panenkám jsem udělala hezký pokojíček v poličce. Nejdřív jsem tam položila kousek červené látky jako kobereček a potom jsem tam dala svůj malý nábyteček pro panenky, který jsem dostala k Vánocům od babičky, a pak postýlky a panenky. A měli teď taky svůj vlastní pokoj jako já, přestože neměli narozeniny. Velkou postýlku, ve které ležela Bela, jsem postavila do kouta těsně vedle své postele. A kočárek, ve kterém leželi Jeníček a Mařenka, jsem postavila do druhého kouta. Ach, ten byl tak krásný, ten můj pokoj. Potom jsem ještě běžela ke klukům do pokoje a přinesla jsem si svoje krabice a věci, které jsem měla v jejich skříni. A Bose řekl, no prima, konečně bude mít člověk víc místa na ptačí vejce. Mám 13 knížek, které jsou jen moje. Ty jsem si taky dala do poličky a všechna svoje švédská jara. A krabice s obrázky. Ve škole si obrázky vyměňujeme. Ale já mám 20 obrázků, které bych nevyměnila za nic na světě. Nejhezčí je velký anděl v růžových šatech a skřídly. To všechno jsem si dala do poličky. Byl to opravdu moc krásný den, kdy jsem dostala svůj vlastní pokoj.

0: Až do samého jitra sypal se sníh. Chaloupku pod lesem div nezavál až po střechu. Tu chaloupku, ve které žil stařeček, stařenka a makový mužíček. Co makový mužíček, makové miminko teprve. Makové miminko, které ještě neví o světě. Z komínu se kouří, v kamnech praská a pod peřinkou je mu teplo. To stařeček je už dávno vzhůru. Od samého rána sedí u stolu a... Co myslíte, že dělá? Netluče špačky vůbec ne. Vyřezává kolébku pro makové miminko.
1: Jen aby v ní nebyla makovému mužičkovi zima, stařečku.
2: Ale žádná zima mu nebude. Vždyť jsem pro něho udělal i teplonký pytel. Podívej se, v takovém fůsaku by mu nebylo zima, ani kdyby spal na ledě, stařenko.
1: Jaký pak fůsak, říká se nánožník. A tohle není nánožník. Vždyť je to palec z tvé rukavice. Jak to, že si uřízl prst z palčáku?
2: No, protože makovému miminku stačí. Protože je mu akorát. Dítě malinké.
1: To vím, že je malinké, ale ty jsi zkazil rukavici.
2: Ale až makové miminko vyroste, tak se palec zase přišije. Letos to nějak vydržím. Letos budu strkat palec do dlaně a on mi nenamrzne. Počkej, ukážu ti, jak je ten fusak makovému miminku akorát.
1: Nech makového mužička spát, vždyť ho vzbudíš.
2: Co by ho budil? Takhle vezmu makové nemluvňátko jemňonce do ruky a takhle pomaloučku strčíme ho do nánožníku a vůbec se přitom neprobudí.
1: Maminko svatokopecká, vždyť si tam strčil makové miminko obráceně.
2: Jak to obráceně?
1: Vždyť si ho strčil do fusaku hlavou dolů, vždyť se udusí.
0: Stařeček se polekal, honem vysypal makové miminko z pytle do dlaně a strčil je do nánožníku správně, nohama napřed. Jenže děťátko spustilo...
2: Vždyť se tak moc nestalo. Zaspívám ti u kolébavku a budeš spinkat. Jak to začíná?
1: Co? Jak začíná?
2: No, jak začíná ta u kolébavka?
1: Ta začíná, letěla bělonká holubička.
2: Ale já nechci bělonkou holubičku, já chci tu druhou.
1: Žádná druhá holubička není, je akorát bělonka.
2: Není akorát bělonká holubička, je ještě ta druhá u kolébavka. Už to mám. Ajej, dádej, makové miminko, ajej, a spí. Jedeček z kolíba, děťátko spí.
1: Vždyť se tě bojí, vždyť zpíváš jako trakař. Tichom se musíš zpívat, musíš ho uspávat a ne ho budit.
2: Já?
1: No ovšem.
2: Já, že zpívám jako trakař? Tak já nebudu zpívat. Já mu zahraju tu kolébavku na půlky.
0: Stařeček si vzal kožíšek, beranici a dřevěnou lžíci a šel ven. Stařenka zatím uvnitř pšíkala makové miminko. Pod střechou visely krápníky jako z křišťálu. Dědoušek vzal dřevěnou lžíci a přejel s ní po střechýlí.
2: To ještě neplatí. Já si to nejdřív zkouším. Je to dost slyšet? Nemělo by se pootevřít okno?
1: To se ví, že je. Je to slyšet až moc.
2: Cože?
1: Že to stačí, že je to slyšet dost.
2: Dám se, jestli je to ani dost slyšet. Jestli by se nemělo pootevřít okno.
1: Ticho! Počkej! Já jdu ven. To musíš tak křičet. Vždyť si makové miminko probudil.
2: No to je dobře. Aspoň ho zase uspím. Vrať se dovnitř a až to přehraju, tak mi zavolej, jestli je to slyšet i vevnitř. Kdyby to nebylo slyšet, tak bych trošku přitlačil.
1: Přitlačil. Dědek jeden, takový takové nápady. No.
3: Už? Jestli už mohu začít.
1: Ale vždyť povídám, že ano.
3: To neplatí. Já začnu ještě jednou.
1: Ale to je dobré.
3: Cože?
1: No, abys hrál dál.
3: Povídám, že to neplatí, že začnu ještě jednou.

0: ještě neplatí. Já začnu ještě jednou.
1: Ale to je dobré, to nemusíš pořád začínat.
0: Povídám, že to zase neplatí, že jsem se překlep. Já už nehrál od minulé zimy a ono mi to nejde tak, jak by mi to mělo jít.

0: platilo. Jenom, že to nebylo celé.
1: Co říkáš?
0: Že to nebylo celé, že to zahraju ještě celé a bude to platit.

0: Da wird's, hä? Da wird das Schlag.
1: A to jsem od minulé zimy nehrál.
0: Já vím, že makový mužiček spí jako dudek.
2: Ale co stareček ve světnici nespatřil? Makové miminko nespalo jako dudek. Koukalo do stropu, broukalo a cumlalo si paleček u nohy. A u stolu spala stařenka, jako když ji do vody hodí. No jak by ne, když stařeček zahrál celičkou u kolébavku tak pěkně a bez chybičky.
3: Honza, který se toulal světem, hledal nevěstu a dobré řemeslo, prošel další dvě vsi. Snědl chleba a stmívalo se. Na nebi se dělaly mraky a Honza tušil, že bude pršet. U jedné chalupy uviděl hromádku střepů z rozbitých hrnců. Tady určitě bydlí hrnčíř, říkal si Honza. To jistě není těžká práce, točit hrnce na kruhu. A zaklepal na dveře. Když mu nikdo neotvíral, zabušil silněji. Dobrý večer, pane mistr, chtěl bych k vám mít doučení, křičel. Ale zevnitř se ozvalo. V noci do chalupy nikoho nepouštíme. Začalo pršet a Honzovi byla zima. Marně se rozhlížel, kde by hlavu složil. Žádné dveře se mu neotvíraly, i když prosil. Došel až na kraj vsi. Tam byla jen stará, polorozbořená cihelna. Odtud mě nikdo nevyžene, řekl si a vlezl dovnitř. V koutě našel kupku suchého listí, zavrtal se do ní a usnul. Ale o půlnoci ho za rameno tahal divný otrhanec s dlouhými rozcuchanými vousy. Hú, hú, to je můj Pelech. Co tu chceš, člověče? Tvoj, to jsem se lek, vyskočil Honza. Myslel jsem, že jsi čert.
4: Jsem Ejkal a houkám tu na hrnčířovic kadličku, povídá ten vousatec. Ona se mi moc líbí, ale nechce mě. Je pěkná, taková potřeštěná. Nevěsta akorát pro mě. Já bych ji skrotil. Hú, hú.
3: Znovu zahoukal. Víješ jako pes. Všichni se toho tvého houkání bojí. Teď vím, proč mě nikdo nechtěl pustit na noc do chalupy. Zlobil se na Hejkala Honza. Když chceš získat děvče, musíš mu přinést z louky kytku nebo hrnek malin a ne tu houkat a strašit lidi. Jdi se vyspat někam do lesa. Pro dva tu není místo.
4: Když mi slíbíš, že mi pomůžeš kadlu získat, můžeš tu zůstat,
3: sliboval Hejkal.
4: A já už nebudu houkat.
3: Tak dobrá, zkusím to, kývl Honza. A hned ráno sotva slunce vykouklo na nebe, ťukal znovu na dveře hrnčířovy chalupy. Otevřít mu přišla hrnčířova žena. Co tak brzy, mládenče? A kde jsi v noci spal? Vyptávala se. V cihelně, povídá Honza. Ale nebojte se, paň mámo, to strašilo, co tam bylo, už houkat nebude. To jsem ráda, oddychla si hrnčířka. Já se ho nebála, mámo. Vyběhlo z pokoje děvče v pruhované sukni a divoce zakoulelo očima. Házela jsem po něm hrnce. A jak se rozlobím, hodím hrnec i po tobě, ukázala na Honzu. Tolik hrnců a čbánů se rozbila kadl. A táta potřebuje pomocníka. Brzy bude ve městě jarmark a nemáme nic na prodej. Když chce, ať si zůstane. Ušklíbla se na Honzu kadla. Já si stejně budu dělat, co chci. Spurně pohodila hlavou, popadla mísu ze stolu a křápla s ní o zem.
5: Ta je ale vsteklá, divil se Honza.
3: Zůstaň u nás, třeba si s ní poradíš. S povzdechem sbírala hrnčířka střepy. Honza se nejdřív učil mačkat hlínu, aby byla pěkně tvárná, ne moc tuhá ani měkká. Pak ho hrnčíř naučil točit na kruhu mísy, potom hrnce a nakonec i čbány. Honzovi to nejdřív nešlo, toť se ví, mísy byly šišaté a čbánky trochu nakřivo, ale nakonec se to naučil. Potom všem hrncům a čbánkům přilepily ouška a hrnčíř to hliněné zboží vypálil v peci. A když byly mísy a hrnce do červena vypálené, až zvonily, namíchal hrnčíř barvy. Spolu s Honzou pak malovali na mísy a talíře růže a kopretiny, na džbánky, zelené lístky a holubičky, na hrnky srdce a konvalinky. Nakonec to malované zboží hrnčíř ještě jednou vypálil v peci. Barvy se pak leskly a květy vypadaly jako živé. Honza se nemohl na tu krásu vynadívat. Vidíš, jak jsi šikovný, Honzo? Tak brzo to ještě nesvedl žádný učedník, chválila Honzu mistrová. Ani Kadla se už na Honzu nemračila jako dřív. Tolik se nevstekala a nerozbíjela hrnce. A když se na okně občas objevily v lopuchovém listě maliny, s Honzou se podělila. Že je tam nosí sám Hejkal, to nevěděla. Až jednou hrnčíř povídá. Honzo, zítra je ve městě jarmark. Pojedeš s Kadlou prodávat. Vystlali tedy vozík sanem a složili do něj hrnce, džbány, misky a talíře. Kadla se vystrojila a brzy ráno vyjeli. Na náměstí už bylo rušno. Kadla si dala ruce v bok a začala vyvolávat. Pojďte lidičky, kupte džbánky, kupte si hrnky malované, nebo se na vás nedostane. Každý talířek je jiný, na jednom růže, na druhém kopretiny. A lidi chodili, chválili a kupovali. Blížilo se k polednímu a Honza s Kadlou už půlku zboží prodali. V tom se objevila u vozíku tlustá, naparáděná selka. Já bych chtěla něco extra, povídá. Jsem nejbohatší selka v kraji, vždycky musím mít něco lepšího. Tady je pěkná mísa na ovoce, jsou na ní červené růže, nabízel jí Honza. Moc obyčejné, broukla selka. A tady hrnec na sádlo, ukazoval Honza, ten největší sádelňák. Takových mám plnou komoru, chlubila se selka. A tady džbánky pro radost. Na každém je holubička. Zvedl Honza dva malé džbánky. Taky nic moc, odfrkla si selka. Kdyby na nich byly pávy. Honza honem hledal, co by selce ještě nabídl. Ale nevšiml si, že Kadla celá zrudla.
4: Klid se odtud, babo, křikla najednou a hodila po selce hrnec. Když nic nekoupíš, zmiz, už se tu neukazuj, huš!
3: Hodila poselce další hrnec. Ta s křikem utíkala pryč a lidi se smáli, až se za břicha popadali.
4: Kadlo, to nesmíš, lekl se Honza.
3: Ale Kadla hodila hrnec i po něm.
4: Já můžu všechno, křikla znovu.
3: Chytila desku, na které byly poslední hrnky a talíře, a převrhla ji. Všechna ta hliněná krása se rozbila.
4: Co jsi to vyvedla, ty hloupá, naříkal Honza.
3: Jen hrnek se srdíčky zůstal celý. V tom se z ničeho nic objevil vedle nich Hejkal. V roztrhaném plášti, v klobouku s pérem, jako nosí myslivci. Dlouhé rozcuchané bousy kolem něj vlály.
4: Já ten hrnek koupím, houknul, a tu divokou panenku přiberu k tomu.
3: Vytáhl z kapsy zlaťák a podal jej Honzovi. Hrnek strčil do kapsy a než se Honza vzpamatoval, hodil si Kadlu přes rameno. Utíkal s ní pryč a lidi kolem výskali údivem. Ale nikdo Hejkala nezastavil.
4: Tak si ji nech, třeba ji skrotíš, volal za ním Honza.
3: Pak pozbíral všechny střepy, složil je na vozík a jel domů. Tady je tržba, pane mistr. A Kadlu jsem dal Hejkalovi. Já ji skrotit neuměl, rozbila toho dost. Ukázal na střepy ve voze a na bouly na čele.
4: Třeba si s ní Hejkal poradí, vzdychl hrnčíř.
3: A když neporadí, vrátí nám ji.
4: A já abych šel, povídá Honza.
3: Zbalil si ranec a hrnčíř mu dal krejcar, aby si zatlačil tu bouli na čele.

0: Tati, my máme problém.
1: No, ano, prosím, my totiž nevíme.
2: Cože, vy že něco nevíte? No. Hurvínek pořád říká, že ví všechno.
0: Všechno vím, jenom nevím, jak se pozná pejsek.
1: No?
2: Ty nevíš, jak se pozná pejsek?
0: Nevím, tati.
2: Tak si vem třeba žerika.
1: To nejde, pane Spejble, když tady teď žerik není.
2: Ale tak jsem to nemyslel, Máničko. Já vám chtěl jenom naznačit, abyste si ho představili. No, je to jasné.
1: Ano.
2: Jasné to je. No. A teď mi, Hurvínku, řekni, čím se žerik vyznačuje nejvíc.
0: Nejvíc?
2: No, ano.
0: Žerik se vyznačuje nejvíc tím,
2: no,
0: že by pořád žral.
2: Aha.
0: Tatí, ten žeriak sedmihlavá saň.
2: No, dobře, to máš pravdu, ale tak jsem to nemyslel.
1: A jak jste, to, jak jste to myslel?
2: No tak, jak jsem to říkal.
1: No.
2: Čím se žirik vyznačuje nejvíc?
0: Štěkáním.
1: No ano, ano.
2: Prosím tě, štěkáním, proto je to pes, aby štěkal.
1: Aha,
2: žáno.
0: To je pravda.
2: Kdyby byl kanár, tak by
0: zpíval.
2: Zpíval, no, jenže kanár má dvě nohy a žirik čtyři.
0: A. Kráva má taky čtyři nohy a neštěká.
1: A Hurvínek má dvě nohy a ze zpěvu trojku, že?
2: No, tak, no dobře, to jsem nepliť. Tak trochu přemýšlejte, pejsek si pozná podle toho...
1: No.
0: Já už vím, tatí.
1: Jo.
2: No tak to řekni.
0: Že je chlupatý.
2: No třeba, no.
1: Jo, no.
0: Má čtyři nohy, jeden ocásek a plnou hubu zubů. Ve městě se vodí na vodítku, což nesnáší a proto jak může, tak uteče. Proto se mu říká pes domácí.
1: No a když má vzteklinu, tak je velice přítulný. A to je lépe si ho nevšímat.
2: Tak proč se ptáte, jak se pozná pejsek, když to vlastně víte?
1: Ne, jenomže my to víme jen tak, že je to pejsek. Ale my chceme vědět, jaký je to pejsek v tom povídání o pejskově a kočičce.
2: Určitě moc chytrý, Máničko, když o něm vyšla celá knížka, ne? To dá rozum.
1: To jo.
0: To já vím taky, že by pan Čapek nepsal o nějakém psím trdlu, ale jaký byl, rozumíš, jaký?
1: Jaký, no?
2: Asi taky moc hodný, když si uměl tak hezky hrát s kočičkou. To náš Žiri, když vidí cihlářovic mindu, tak řádí jak fotbalový fanoušek.
1: No jo, ale...
0: Jenomže my chceme, tati, vědět, jaká to byla rasa.
1: No rasa, no.
2: Jo, rasa.
1: No, já
0: právě.
2: No, tak to jste měli říct hned. Vy zkrátka chcete vědět, jak se pozná jeden pejsek od druhého. Takhle, ne?
1: Ne, no hlavně.
2: Ne, tak ne.
1: Hlavně chceme vědět, jaký byl ten pejsek v povídání o pejskovi a kočičce, když si na to hrajeme. No.
0: Rozumíš, tati, abych věděl, jak mám štěkat.
1: No, jak se poznají pejskové podle rasy, pane Spejble, jak?
2: To je různé, Maničko, to je různé.
1: No,
2: jsou třeba pejskové,
1: no,
2: co se pořád třesou jako psí...
0: Šulc,
2: ano. Potom takový, co vypadají zepředu jako trabant pana Huňky, když mu se lhali brzdy.
1: Jo.
2: Potom takový ti huňatí, ovčáčtí,
1: no, ty já znám, těm se říká džuveč.
0: Džuveč je přece jídlo a ne pes, víš, tatí?
2: No počkej, moc se, Máňce, nesměj. Ty jsi taky tuhle říkal o jednom pejskovi, že je svetr a on to byl setr.
1: No,
2: a ten pejsek se, Máničko, abys věděla, ano, no, pro pořádek, ten se jmenuje Čuvač.
1: Aha. Já si myslím, pane Spejble, že ten pejsek v tom povídání byl asi tak velký jako žeriček.
0: To by šlo?
1: Že?
0: Toho umím štěkat líp než on sám?
1: Jo.
0: Počkej, hned to zkusím.
2: To je pravda, Máničko.
1: No.
2: Hurvínek jednou tak krásně štěkal, že se žeriček šel podívat do zrcadla, jestli to neštěká on, představ
1: jo,
2: si. No, tak dlouho mu to nešlo do hlavy, až si u mě vybral tři prášky na spaní.
1: No, a nenalejváte mě trošičku, pane Spejble.
2: No, trošičku, ano. On si žeriček vzal ten prášek jenom jeden.
1: Je?

0: pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Hihihi, já jsem Hihlík. Měsíc na obloze byl velký a kulatý jako poklice na prádelní hrnec a svítil balkónovými dveřmi rovnou na spícího pana Vavřince. Ramses a Tulamur junior se schovali do proutěného koše na špinavé prádlo. Byla to chytrá skrýž. Nikoho ani pana Vavřince nebaví vyhazovat z koše špinavé spodky a pak je tam zase vracet. Hihlík zmizel v pokojíčku za stěnou kuchyně, kde s dědou bydleli. Kolem půlnoci se pan Vavřinec přestal převalovat a tvrdě usnul. Bratranci vylezli ze skrýše. Dost jsme si užili, co? Smál se Ramses.
2: Dost? Já ještě nemám dost. Dal bych si nášup.
1: Tulamur junior chodil po kuchyni a přemýšlel, co by se tu tak dalo rozbít. Sakra! Řekl najednou pevně Hihlík. Přestaňte se tu chovat jako doma a vypadněte.
0: No ne, náš slušný bratránek řekl, vypadněte, co ty na to, Tulíku?
1: Tulamur junior neodpověděl, protože zrovna objevil pod postelí jednu z pastiček.
2: Past!
1: Zaječil smíchy tak hlasitě, že se pan Vavřinec odkopal. Měsíc teď svítil na jeho hubené lítko a bílé chodidlo s bachratým palcem. Bratránkům zasvítili oči. Oba dostali stejný nápad.
0: Chytíme mu palec do paskyčky.
1: Drželi paskyčku každý z jedné strany a opatrně se blížili k nic netušícímu palci pana Vavřince.
0: Ne!
1: Vyjekl Hihlík a skočil po paskyčce. Chtěli těm mizerům vyrazit z ruky, ale cvak! Paskyčka se zacvakla. Hihlíkovi vyhrkly bolestí slzy. Ležel na zemi, nenaříkal, jen tiše sykal. Konečně bratránky přešla legrace, ale ani je nenapadlo, aby Hihlíkovi pomohli. Mrkli jeden na druhého, pak na pootevřené dveře na balkón a vzali roha. Hihlík se opřel o postel a chtěl se postavit. Šlo to stěžka, protože mu pravou nohu stiskla pera pasti. Musí odskákat do bezpečí. Napřímil se a poskočil. Pero nepovolilo, za to mu noha uklouzla po stále ještě mokré podlaze. Hihlík narazil hlavou o noční stolek. Pan Vavřinec tu měl vždycky při ruce sklenici vody. Sklenice se rozkývala, spadla a rozbila se. Třesk rozbitého skla spáče okamžitě probudil. Pan Vavřinec se posadil na posteli a v měsíčním světle spatřil Hihlíka.
3: V přiúplňku je všechno možné, řekl si, ale pro jistotu se zeptal, ty nejsi myš?
0: Já jsem Hihlík.
3: Co je to, Hihlík? Nějaký hlodavec? A pak s obavou, nejsi nebezpečný? Nekoušeš?
0: Já lidi nekoušu, jenom ponožky. Já jsem totiž lichožrout a Hihlík je moje jméno.
3: Legrační jméno, otvrkl si pan Vavřinec.
0: Taky si myslím, přitakal smutně lichožrout.
3: A co tu vlastně děláš?
1: Kulatý měsíc za oknem tak zvláštně svítil, že panu Vavřincovi vůbec nepřipadlo zvláštní, že se tu takhle přátelsky vybavují. Hihlík mlčel. Nemohl přece říct, pane Vavřinec, víte, já se tu s vámi dělím o ponožky. Jednu vám vždycky nechám a tu druhou s dědečkem spořádáme.
3: Na něco jsem se tě ptal, zavrčel pan Vavřinec, aby ukázal, kdo je v tomhle bytě pánem.
0: Já vám všechno vysvětlím, jen když mě laskavě pustíte. Já jsem totiž chycený, podívejte.
1: Pan Vavřinec si teprve teď uvědomil, že ten podivný tvor vězí v čelistech pasti, kterou tu večer nastražil.
3: Ach tak, promiň, řekl a uvolnil pero.
1: Pero vyskočilo, i hejlík vyskočil a když byl volný, na mžik ho napadlo, že vezme roha jako jeho vykutálení bratranci. Ale hned se za tu myšlenku styděl. Mockrát panu Vavřincovi poděkoval a slíbil mu, že ode dneška se jeho ponožek ani nedotkne. A když budete chtít, tak se od vás i s dědou odstěhujeme, řekl nakonec slavnostně. Pan Vavřinec vykulil oči.
3: Cože? Ty tady u mě bydlíš? Zalapal po dechu. A dokonce s nějakým dědou?
1: To je můj dědeček, pane Vavřinec. On mě vychoval, když mě rodiče odjeli do ciziny, ale už je moc starý, ani ven nevychází. Vychrlil ze sebe hejlík a na pana Vavřince padla těžká únava.
3: Hele ty, hejlíku, já už nic nechci slyšet, vidět a vědět, protože tohle všechno se mi jenom zdá. Já se asi ještě neprobudil. Mně se jenom zdá, že jsem vzhůru
2: a bavím se tu s nějakým mrňavým lichožroutem, rozumíš?
1: Zívl pan Vavřinec a překryl si hlavu peřinou. Hejlík nevěděl, jak na tu tirádu odpovědět a tak jen z rozpaků řekl hihihihi a odklátil se domů do svého pokojíku.
4: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
5: Skrocený vodník.

0: Byl jednou jeden mlynář, kterého neustále ve dne v noci trápil vodník. Mlynář se bál už i ve mlýně bydlet, a proto chodil spát jinam. Jednou přišel do mlýna mlynářský pomocník a prosil o nocleh. Mlynář pravil: milý brachu, nemohu ti nocleh dát. Já tu sám také nenocuji, poněvadž tu vodní duch velice straší, trápí mě a sužuje. Mlynářský na to odpověděl: já se ho nebojím a rád bych věděl, co on je zač. Mlynář na to nic neříkal a tak mládenec ve mlýně na noc zůstal. Mlynář měl na stěně viset housle. Mlynářský si koupil svíčku, rozsvítil ji, vzal housle a hrál. Ani si nevšiml, že za ním stojí hastrman, až když uslyšel skřehotavý hlas vodníka:
1: nauč mě na těch houslích hrát.
0: Na to mlynářský právě čekal. Povídá: vždyť ty se do smrti na nich hrát nenaučíš. Potom mu však přece jen ty housle do ruky dal a řekl: hraj, ale musíš pěkně hmatat po strunách. Vodník zkusil hrát. Housle však místo zpěvu skřípaly a kvičely. Dva prsty, na kterých při hře nejvíc záleží, měl vodník křivé. Přestal hrát a optal se mlynářského:
1: co bych s těmi křivými prsty měl udělat, aby byly rovné?
0: Mlynářský odpověděl: jestli chceš, já ti je spravím. Vzal velký nebozes a vyvrtal ve sloupu u dveří dvě díry, otesal dva klínky a povídá vodníkovi: strč tam ty prsty a budeme je rovnat. A jak tě to bude trochu bolet, pověs mi. Oni se ti tam pěkně usadí. Vodník tak udělal. Mlynářský tluče na klíny a ptá se: ještě necítíš bolest? Vodník odpověděl, že ještě ne. Mlynářský silněji udeřil na klíny a tu začal vodník křičet: už bolí! Na to mlynářský čekal. Řekl: jen počkej, to se musí dobře usadit. Pak šel, popadl do ruky důtky a vodní ho muže jak mele, tak mele, a přitom mu říká: teď mi odpřísáhneš, že už nikdy nebudeš ve mlýně někoho strašit a soužit. Vodník to honem odpřísáhl, jen aby to bolestivé rovnání prstů už přestalo. Mlynářský vyrazil klínky a vodník utekl ven. Tam se obrátil a volal:
1: já jsem ti odpřísáhl, že do toho mlýna už nepůjdu. Tobě se já ale pomstím. Za 7 roků tě dostanu.
0: Ráno se mlynář podivil, že je mlynářský naživu. Když chtěl chasník odejít, řekl mu mlynář: víš ty co, zůstaň tu u mě a buď u mě až do smrti. Mlynář měl hezkou a pracovitou dceru, která se chasníkovi tak zalíbila, že jí za krátký čas pojal za ženu a pak začal řídit mletí on. Jedenkrát, bylo to po 7 letech, šel mladý mlynář pouštět vodu. Najednou uviděl, že na stavu sedí vodník. Mlynář se však nelekl. Otočil se a honem pro nebozes. Přišel a začal vrtat doklády. Když to vodník uviděl, začal křičet: už zase vrtáš ty dírky pro prsty, ale já je tam už trkat nebudu. S těmi slovy se vodník ztratil a nikdy už ho u toho mlýna nebylo vidět.

0: Lituji, že mám několik minut zpoždění.
1: Jste to skutečně vy, profesore?
0: Ano, Challenger osobně. Když jsem vám dal tu obálku, neměl jsem naplánováno, abyste ji otevřeli. Chtěl jsem přijít před uvedenou hodinou.
1: Musím přiznat, že váš příchod nám přinesl značnou úlevu. Už jsme si mysleli, že výprava předčasně skončila.
0: Vinu za mé nemilé zdržení lze rozdělit mezi pitomého lodivoda a dotěrnou písečnou mělčinu.
2: Ale dlužíte nám vysvětlení, jak to, že jste tu?
0: Už na začátku jsem se rozhodl, že povedu váš výzkum. Jistě uznáte, že i nejpodrobnější písemný návod by byl jen ubohou náhražkou za mou inteligenci, za mé vědomosti a za mé rady.
2: Ale proč jste cestoval sám?
0: Protože jsem se chtěl ubránit vašemu protivnému naléhání, abych se plavil na vaší lodi.
3: Já bych na vás zaručeně nenaléhal. Nejel bych s vámi, pokud je na Atlantickém oceánu alespoň ještě jedna další loď.
0: Tak vidíte. Udělal jsem dobře, že jsem se objevil až ve chvíli, kdy je mé přítomnosti nejvíce třeba. Od nynějška vám nehrozí nebezpečí, že byste nedosáhli svého cíle.
4: Výprava lorda Roxtona, profesora Summerlea a reportéra Meloniho, doplněná teď o svého šéfa Challengera, mohla vyrazit vstříc neznámým dobrodružstvím amazonských pralesů.
5: Lord Roxton najal velkou parní jachtu jménem Esmeralda. Jachta nás měla dopravit z Manausu dál proti proudu do nitra kontinentu.
4: Redaktor Daily Gazette využíval každou volnou chvilku během cesty k podrobným poznámkám, i když samozřejmě nevěděl, bude-li je někdo někdy vůbec číst.
5: Pokud jde o povětrnostní podmínky, bylo lhostejné, kterou roční dobu jsme si pro výpravu zvolili. Teplota se tu pohybuje mezi 25 a 35 stupni v létě, stejně jako v zimě. Jinak je tomu z hlediska hydrologického. Měsíce od prosince do května jsou údobím dešťů a v ten čas voda pozvolna stoupá a vylévá se z břehů. Tam tvoří jezera, která pokrývají nezměrné

0: dospěla výprava k jakési indiánské vesnici.
1: Tady se musíme vylodit.
2: A co s Esmeraldou?
1: Loď pošleme zpátky do Manausu. Nad vesnicí jsou peřeje, kterými by jachta neproplula.
3: Ale nám třem se profesor Challenger přiznal, že se blížíme k prahu neznámé země. A čím méně lidí o ní bude vědět, tím lépe. Každý z nás tří musel dát čestné slovo, že nezveřejníme ani neřekneme nic, co by mohlo prozradit přesné zeměpisné údaje o naší cestě. Ve stejném smyslu byl vzat do slavnostní přísahy i náš personál.
0: Doprovod zvláštní výpravy od této chvíle tvořilo jen několik lidí. Černoch jménem Zambo, Herkules silný jako kůň a také tak inteligentní, dva míšenci Gomez a Manuela a tři indiáni kmene Mojo.
3: 2. srpna jsme zamávali s Bohem Esmeraldě a tím i poslednímu článku, jenž nás spojil s vnějším světem. Využil jsem téhle chvíle k odeslání dalšího dopisu.
4: Tak tedy zítra mizíme do neznáma.
1: Ano, Lorde Roxtne, ale teď je potřeba připravit čluny.
0: Profesor Challenger pronajal od indiánů 2 veliké kanoe vyrobené z velmi lehkého materiálu, bambusové kostry potažené kůží.
3: Vážený pane šéfredaktore, sebevědomé vystupování profesora Challengera mě přes vytrvalou nedůvěru profesora Summerlee i nadále udržuje v přesvědčení, že vůdce naší výpravy splní, co sliboval. A že jsme skutečně na prahu senzačních poznatků.
0: Ukázalo se, že 2 pronajaté kánoe snadno pojmou veškerá zavazadla výpravy. Personál byl rozdělen tak, že v každém člunu bylo 6 mužů. V zájmu míru a pokoje byli oba profesoři rozsazeni tak, že v každé loďce plul jen jeden.
3: Já osobně jsem sdílel plavidlo s profesorem Challengerem, jenž byl v blažené náladě. Choval se jako v tranzu.
0: Cesta byla překrásná. Výška stromů a mohutnost jejich kmenů předčila všechno, co si obyvatel velkoměsta dokázal představit.
3: Křiklavě barevné orchideje a nádherně zabarvené lišejníky žhnuly na tmavých kmenech stromů. Všechny rostliny, i ty menší, se prodírají a soukají k zelenému povrchu tím, že se omotávají kolem silnějších a vyšších.
0: A přece i v těchto odlehlých záhadných končinách byla výprava obklopena důkazy, že tu někde žijí lidé. Bylo to 3. den plavby, kdy si Lord Roxton povšiml zvláštního, hlubokého a rytmického chvění vzduchu. Indiáni přestali veslovat a strnuli, jakoby proměněni v bronzové sochy.
2: Co je to?
5: Bubny.
2: Bubny?
5: Slyšel jsem je už i při minulé cestě.
2: Válečné bubny?
5: Přesně tak.
0: Míšenec Gomez lámanou angličtinou šeptal: divocí indiáni, vrahové, hlídají nás a zabijí, jestli budou moct. Po celý den bubny hřímali a šeptali a jejich hrozba se zrcadlila ve tvářích barevných členů výpravy.
3: A tehdy jsem si uvědomil, že Summerlee a Challenger jsou obdařeni nejvyšším druhem statečnosti, totiž statečností vědce. Ani v tento den, vyplněný neustálou a záhadnou hrozbou, neunikl pozornosti našich 2 profesorů jediný pták ve vzduchu, ani jediný keř na zemi. Chvilkami se chovali tak, jako by spolu seděli v kuřáckém salonu Královské akademie věd v Londýně. Jen jedinkrát se jim uráčilo zmínit se o indiánech.
1: Kanibalové kmene Miranha nebo Amahuaka.
6: Předpokládám,

0: že jejich řeč je polysyntetická a že také náležejí ke kmeni mongoloidnímu.
1: Není mi známo, že by v tomto světadílu existovala řeč jiná, ale vaši teorii o mongoloidnosti považuji za podezřelou.
0: Domnívám se, že i minimální znalosti srovnávací anatomie by pomohly tuto teorii uznat.
1: Minimální znalosti ano. Ovšem člověk se znalostmi opravdovými dochází k jiným závěrům.
2: Výpravu však nakonec nikdo nepřepadl a bubnování druhý den odumřelo kdesi v pralese. Toho dne byl profesor Challenger od samého rána nesvůj. Ani na okamžik nespustil oči z břehu. Pojednou div nevyskočil z kánoe.
1: Co tomu říkáte?
0: Je to zajisté palma asajská, pokud dobře vidím, co ukazujete.
1: Přesně tak. Zvolil jsem si svého času asajskou palmu jako orientační bod.
0: Znamená to, že už jsme na místě?
1: Tam, kde vidíte to světle zelené mlází, tam mezi těmi velkými bavlníky, je má soukromá brána do neznáma.
2: Po dalších několika dnech plavby boční říčkou, při jejímž ústí se nalézala asajská palma, se kánoe několikrát ocitly na mělčině. Bylo jasné, že odtud budou muset cestovatelé dál už po svých. Při vykládání zásob a materiálu udílel Challenger kdekomu instrukce.
3: A tehdy došlo k té hádce. Challenger totiž přidělil profesoru Summerleeovi k jeho osobnímu výstroji barometr. Ano, docela obyčejný a lehký barometr.
0: Smím se vás, pane, zeptat, z čeho odvozujete své právo udílet rozkazy?
1: Ze své funkce vedoucího této výpravy, profesore.
0: Jsem nucen prohlásit, pane, že tuto vaši funkci neuznávám.
1: Prosím. Snad tedy, abyste, profesore, laskavě definoval mé postavení.
0: Pane, jste člověk, jehož pravdomluvnost byla vzata v pochybnost a je tudíž sporná. Tato komise má za úkol dotyčný spor rozhodnout. Kráčíte, pane, se svými soudci.
1: V tom případě jděte klidně svou cestou. A já se tu posadím, odpočinu si a pak vás budu následovat. Nejsem-li vůdcem výpravy, nemůžete po mně chtít, abych vám ukazoval cestu.
3: Musím napsat, že naštěstí jsme už dříve objevili, že oba naši vědátoři mají nejhorší možné mínění o jistém doktoru Aylingworthovi z Edinburghu. Kdykoliv padlo jméno tohoto skotského zoologa, vždycky se oba profesoři ochotně spřátelili a společně hanobili svého soka. Nejinak tomu bylo i v této situaci.
2: A tak se nakonec těsně před cílem výprava nemusela otočit a vrátit s nepořízenou do Londýna. Druhý den poté, co opustili kánoe, spozorovali, že se celý ráz krajiny mění. Cesta kolem neustále stoupala, lesy řídly a ztrácely tropickou bujnost.
3: 9. dne poté, co jsme zanechali kánoe dole na břehu, jsme měli za sebou asi kolem 240 pěších kilometrů. Stromy byly menší a menší a změnily se nakonec v pouhou kleč. Za to jsme se dostali do bambusové džungle. Byla tak hustá, že nezbylo než rubat si stezku mačetami. Nic jednotvárnějšího a únavnějšího jsem si nedokázal představit. I tam, kde byl bambus nejřidší, neviděl jsem dál než na 10-15 kroků.
2: Časně z rána následujícího dne se před výpravou rozprostřela mírně stoupající rovina. Pláň byla zakončena dlouhým, nestejně vysokým hřebenem.
3: Když jsme se přiblížili k jednomu z vrcholů, událo se cosi podivného. Challenger se náhle zastavil a vzrušeně ukazoval doprava.
1: Viděli jste? Summerlee, viděl jste to?
3: Ve vzdálenosti snad 2 kilometrů jsme spatřili něco, co vypadalo jako veliký šedivý pták, jenž se na líných křídlech pomalu zvedá ze země, pozvolna letí a v nevelké výšce nakonec mizí za kapradinovými stromy.
4: No, viděl jste to?
0: Co to podle vašeho názoru bylo?
1: Podle mého nejlepšího vědomí a svědomí to byl pterodaktylus.
0: Pterodaktylus? Copak jste ještě nikdy neviděl čápa?
2: Když se expedici podařilo překročit další hřeben terénní vlny, spatřili před sebou palmami zdobenou planinku a za ní hradbu vysokých rudých útesů.
5: Ale to jsou přece ty, které jsem viděl na obraze.
6: Na jakém obraze?
5: Na tom, co namaloval Američan White, ten, který tu v Amazonii zahynul.
6: A kdo vám, Melone, ten obraz ukázal?
5: No přece profesor Challenger. Přivezl si ho odtud z Jižní Ameriky.
6: Podivné. A k tomu ten pták? Vsadil bych se, že jsem nikdy nic podobného neviděl. Že by to byl opravdu nějaký vyhynulý druh?
2: Profesor Challenger se naparuje jako pták a Summerlee mlčí. Ničemu nevěří.
3: Třeba zítřek rozptýlí naše pochybnosti.

0: Jednou ráno šli Mach a Šebestová do školy, u trafik je předběhla Čermáková, co sedí v zadní lavici, a Mach povídá. To teda nechápu, kam ta Čermáková tolik pospíchá. Já bych dneska do školy nejradši vůbec nechodil. Paní učitelka bude zkoušet z počtů. Co kdyby jsme šli někam za školu, třeba do zoologické zahrady, co říkáš? A zastavil se, co tomu jako Šebestová řekne. Ale Šebestová šla pořád dál a řekla: no dovol, co jsou to zapraštěný nápady? Za školu chodí leda Horáček s Pažoutem. To by byla pěkná ostuda, co by si u nás paní učitelka řekla? Ono to nakonec opravdu dobře dopadlo, jenomže úplně jinak, než si Šebestová představovala, protože zrovna když se blížili k vile jednoho strašně bohatého pána, ozval se příšerný randál, ve vzduchu se objevil malý vrtulník, ten strašně bohatý pán vycházel zrovna na ulici a chystal se nastoupit do velikého a nablízkaného automobilu. Šofér už otevíral zadní dvířka, ale najednou se zhora sneslo lano s drapákem. Drapák udělal chňap, chytil toho strašně bohatého pána za límec, a než se Mach s Šebestovou zpamatovali, strašně bohatý pán se vznesl a letěl někam pryč, mrskal nohama, volal: pomoc, pomoc! A šofér se chytil za hlavu a křičel: unesli pana Balouna, unesli pana Balouna, zachraňte ho, zachraňte ho! A Mach řekl: člověče, Šebestová, nemůžeme se přeci jen tak koukat, jak nějací zločinci unáší nevinného člověka. Musíme toho pana Balouna zachránit, je to naše morální povinnost, o tom se nediskutuje. Načež vytáhl z kapsy sluchátko, domluvil se s ním, a než bys řekl švec, z Macha a Šebestové byli dva nenápadní vrabci, zamávali křídly a už letěli za vrtulníkem. Mach letěl první, Šebestová za ním, a tou vrabčí řečí cvrlíkala:
1: to se ti teda, Machu, povedlo. Letíš si někam za školu, abys nebyl zkoušený z počtu, a přitom si ještě můžeš vymlouvat, že děláš dobrý skutek a bojuješ proti zločinu. Takový klikář, jako seš ty, hned tak se nevidí, to ti teda povím.
0: A zatímco Šebestová takhle ve vzduchu cvrlíkala, ve škole právě zvonilo, paní učitelka vcházela do 3B, zavřela dveře a řekla: děti, sedněte si, kdo pak dneska chybí? A Krobáček zvedl ruku a řekl: prosím, dneska chybí Macha Šebestová. Asi dostali angínu a zůstali v posteli. Ale Čermáková řekla: houby angínu, ráno si mi viděla, jak šli normálně do školy s brašnami na zádech. A paní učitelka se zamračila a řekla: aha, takže šli někam za školu, aby se vyhnuli zkoušení z počtu. To jim teda nedarují, to se tedy mají na co těšit. A začala zkoušet. A Mach s Šebestovou zatím letěli a letěli. Už je bolela křídla, a tak si sedli na podvozek toho malého vrtulníku, ve kterém seděl strašně bohatý pan Balón a třásal se strachy, co s ním bude. Před ním seděli dva zločinci, jeden řídil, druhý měl na uších sluchátka. Oba se dívali k horám, které se rychle přibližovaly a byly plné vysokých skal. Ještě chvíli a malý vrtulník se mezi těmi vysokými skalami proplétal jako v labirintu, a pan Balón se potil a říkal si: pane bože, tady mě nenajde ani milion policajtů. Ale to se už snášeli na travnatý vrchol jedné hory, kde byl malý domek a dřevěná stodola, před kterou stál třetí zločinec, mával rukama a ukazoval, kam mají přistát. A když se octli na zemi, schovali zločinci vrtulník do stodoly, pana Balouna odvedli do domku a řekli mu.
2: Tak pane Baloune, udělejte si pohodlí, udělejte si to nejpohodlnější pohodlí, jaké umíte, protože tady zůstanete tak dlouho, dokud nám vaše paní nezaplatí 20 milionů. Tady máte telefon a račte se s ní domluvit.
0: Načež se pan Baloun a paní Balounová domluvili, že ona dá ty peníze do kufru, kufr postaví na zahradu a že zločinci přiletí vrtulníkem a kufr si vezmou zase tím drapákem. A Mach s Šebestovou seděli jako dva nenápadní vrabci v otevřeném okně a všechno to slyšeli, potom odletěli kousek dál na strom a Šebestová začala cvrlíkat.
1: Koukni se, Machu, jestli chceme tomu zločinu zabránit, tak sebou musíme pořádně mrsknout, protože až ti zločinci sednou do vrtulníku a odletí pro peníze, bude pozdě.
0: A Mach zacvrlíkal.
1: Šebestová, máš 100% pravdu, ten vrtulník musí okamžitě zmizet.
0: A hned taky letěli do stodoly, kam zločinci vrtulník schovali. Mach pípl dvakrát louze a dvakrát krátce, což bylo znamení domluvené se sluchátkem. V tu ránu z nich byli zase žáci 3. B. Mach vytáhl z kapsy sluchátko a řekl.
1: Prosím, my bychom potřebovali, aby z toho vrtulníku byl třeba kamzík. Těch je už málo a bude se mu ve zdejších podmínkách určitě líbit.
0: A ze sluchátka se ozvalo.
2: To je velmi moudrý nápad.
0: Načež vrtulník zmizel a na jeho místě stál krásně urostlý kamzík, který se okamžitě snažil nabrat Šebestovou na rohy.
2: Jenomže v tom se stalo něco, s čímž nikdo nepočítal. Vrata stodoly se otevřela a v nich stáli všichni 3 zločinci. Zrovna chtěli vytáhnout vrtulník ze stodoly a odletět pro peníze, ale jak se ta vrata otevřela, kamzík vyrazil mohutným skokem ven a zmizel kdesi mezi skalisky, a 3 skoprnělí zločinci zírali, co se to tu děje, kde se tu vzal kamzík, kam zmizel vrtulník a co tady dělají 2 školáci s brašnami na zádech. Jeden z těch zločinců tahal z kapsy revolver, ale Mach byl rychlejší, řekl do sluchátka další přání, že 3 zločinců byly najednou 3 pánské kapesníky, Šebestová je strčila do kapsy a šli pryč. A pak už to jelo jako po másle. Panu Valounovi řekli, že už žádné nebezpečí nehrozí, že ty 3 zločince má Šebestová v kapse, že by se mělo letět domů, protože je poledne, pan Baloun s ním souhlasil, měl už pořádný hlad, zrovna tak jako Mach a Šebestová, a tak z nich sluchátko udělalo 3 vrabce a oni letěli rovnou na policejní stanici, kde se ti zločinci nestačili divit, protože všechny 3 rovnou zavřeli.
0: Jenže příští den to ve škole začalo moc bledě. Paní učitelka vešla do třídy a hrozně se mračila a hned řekla. Machu, vstaň a ty Šebestová taky. Včera jste se vyhnuli zkoušení z počtu a lajdali jste někde za školou. Něco takového bych čekal spíš od Pažouta a Horáčka, ale ne od vás. Zklamali jste mě, jen co je pravda. Ale tomu zkoušení stejně neujdete. První půjde k tabuli Mach a po něm Šebestová. Machu, už ať si na stupínku. Ale zrovna, když se Mach chystal vkročit k tabuli, otevřely se dveře, vešel pan ředitel s panem Balounem a pan Baloun řekl.
2: Přišel jsem poděkovat 2 žákům této třídy, Machovi a Šebestové, za jejich odvážný čin, kterým vyzráli nad mými únosci. A mluvil vyprávěl, jak to všechno bylo a nakonec řekl. A protože mi Mach s Šebestovou zachránili velikou hromadu peněz, chci jistý finanční obnos věnovat této škole, která dva výše jmenované hrdiny vychovala.
0: A pan ředitel začal tleskat, tleskala celá třída, tleskala dokonce i paní učitelka, moc hezky se přitom usmívala jak na Macha, tak i na Šebestovou a celé to zkoušení z počtu oběma pro dnešek odpustila.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: peníze nebo život.
1: Co to?
0: No, peníze nebo život. Jsem strašlivý loupežník, Lotrando.
2: Aha. No, Jasku, peníze nemám. Tak ti můžu dát jenom ten holej život.
0: Holý život, říkáte?
2: No. A nebo chleba s tvarohem.
0: Chleba s tvarohem nebo život?
2: Hm?
0: Děkuji.
2: Ono, kdyby se to vzalo na správný konec, možná, že by byly i ty peníze.
0: Promiňte, že hovořím s plnými ústy, ale který konec máte na mysli?
2: Tenhle. Na? No,

0: co mi to vyrazilo na čele?
1: To bude asi pot.
0: Není to příznak choroby?
1: Ale kde by? Pot je zdravá věc.
2: Řízni, řízni, řízni, ať to krásně vyzní.

ten šmuň. Žízni, žízni, žízni, klidně si nás trýzni.

0: Truň.
1: Co se mi to děje na ruce?
2: No, jestli oni to nebudou mozoule.
1: A není to příznak choroby?
2: Ale kde pak? Mozoule jsou zdravá věc. Uhni.

0: se moc, ať se s tím poperem, než bude noc, ať se s tím poperem, než bude noc.
1: Není to náhodou práce?
2: A co jiného by to bylo?
1: Tak to já bohužel nesmím.
2: Co to povídáš za nesmysle?
1: Nemějte mi to za zlé, lesní muži, ale slíbil jsem svému otci, že se budu živit pouze loupežnictvím.
2: No, potěš pánbu.
1: Abych vám řekl pravdu, tak mě loupežnictví vůbec netěší. Dokonce si myslím, že k němu ani nemám vlohy.
2: No, mně to taky tak připadá. No,
1: jenže tatínkova poslední slova byla nepracuj.
2: Tak to se nemusíš bát, protože tohle žádná práce nebyla. To byl takový šulichání.
1: Opravdu?
2: No.

0: velký hálí. Kdo? Ty.
1: Já? Drvoštěp. A jmenuju se Drnec.
0: Drnec. Napsat to.
2: Napsat? Já to napíši za něj. Dnec jste říkal.
1: Dnec?
0: To! On! Pane, ty teď uděláš, že půjdeš s námi.
1: No a Japato?
0: Japato, protože náš sultán Solimán.
3: Vládce náš, slunce naše jasné.
0: Tě potřebuje jako sůl. A ty budeš bohatý, jako se ti nezdálo v posteli o tom. Tady ty foršus.
1: Já jsem z toho Tumpachovej. Co tomu říkáš?
2: Práce v zahraničí bývá mnohem lépe placena. Měna je to tvrdá.
1: Jašku, páni velvyslanci, musel bych se zeptat ženy. Mojí,
0: máni. Když vy u vás musíte ptát ženy, zeptáme ženy.

0: bude mít málo, může dostat nášup. Je to jen jáhelná kaše. Takový chudý jídlo.
1: Drnecová, když ty pustit drnec s náma, konec chudoba. Náš sultán Soliman.
2: Vládce náš, slunce naše jasné.
1: No. Je bohatý. Toto dárek pro tebe.
0: Božínku, to je krásné, že si děláte škodu.
1: My děláme škodu, že my potřebujeme tvůj drnec s náma. Kaše dobrá, chci nášup.
0: A to myslíte, že by si u vás táta vydělal i na novou střechu?
1: On bude zbohatlík. Tři střecha budeš mít nad sebou.
0: Tři střecha?
3: Velbloud dvouhrbý. Latinsky camelus, ferus, bactrianus. Slovensky ťava. Pojme až 50 litrů vody, aby mohl překonat poušť.
4: A na co má ty hrby?
3: V nich má zásoby tuku.
5: Hlove, chlapče, ty se nezdáš, ale vědomosti máš jak učitelský.
3: A sušený velbloudí trus se používá jako palivo.
4: Jak se jmenuješ?
1: Hálí.
4: A jak ty?
1: Bélí.
4: A ty?
6: Zélí. Já doma taky mít takové dítě jako ty.
4: A jak se jmenuje?
6: Malý zelí.
7: A bylo zase ráno, potůček bublal, blatouchy kvetly a nad vodou se ve slunci zablýskal váška. Všude byl klid a jas, ale pavouček Pája neměl stání. Každou chvilku vybíhal z pavučiny a poslouchal, odkud se ozve bzuchot dunajského komára Pišty, se kterým se včera seznámil. Moc rád by se dověděl, jak Pišta pořídil u té boubelaté paní, co bydlí v chatě za lesem. Jenže Pišta se nevracel. Kam ti mouchy uletěly, pojď k nám, volal na něj strýček sekáč z větví vedlejšího smrku. Měl už kolem sebe plno malých pavoučků a něco jim vyprávěl. Jeho zvučný hlas bylo slyšet až k Pájovi. Kde pak, milánkové, život není jen samé dobrodružství, musíte se také umět posadit a jen tak kolem sebe koukat, poučoval pavoučky. Pája přišel blíž a posadil se vedle svých bratránků a kamarádů. Třeba ty, Pájo, ukázal na něj strýček. Rozhlídni se kolem a řekni nám, co vidíš. Pája se rozhlížel poctivě a odpověděl taky poctivě. Nic. Strýček se zavrtěl v pavučině. Asi špatně slyším. Co vidíš, když se tak kolem sebe šťastně rozhlídneš? Pája nechtěl lhát a tak zase řekl, že nic zvláštního. A strýček se kráč rozhazoval nohama a skákal, až si potrhal pavučinu. Nic, nic zvláštního, rozčiloval se. A co to modré nebe? Co ten zelený mech? A co blatouchy u potoka? A co ty vášky nad vodou? Jmenoval toho ještě mnohem víc. A protože se opravdu rozlobil, poslal Páju pryč. Z našeho raního rozjímání, jak řekl. Pájovi bylo nevesele. Loudal se bez cíle a když zafoukal větřík, nechal se volně poponášet. Tak se dostal až na kraj lesa, docela blízko k chatě, kde bydlela ta paní, co neměla ráda pavouky. Vylezl si na pařízek a v tom kolem něho něco probzučelo, bzzk. Servus! No, ovšem, byl to komár Pišta. Vypadal mnohem líp než včera. Už nebyl vyzáblý, tělo měl jako soudeček. Ahoj, zaradoval se Pája. Tak jak ses měl? Jak bylo na chatě? Bohovsky, volal komár. To byly hody. Teď se bohužel musím vrátit domů do komárna, ale určitě se vrátím. Servus, kamaráde. Pišta odletěl a Pájovi se hned zastesklo. A když už byl v tom stýskání, vzpomněl si na nešťastné pavoučky, co žijí v podnájmu na chatě, odkud je jejich majitelka vyhání koštětem. A ta starší boubelatá paní právě vyšla ze dveří. Pája ji viděl docela zblízka. Vypadala nevyspale a jaksi opuchle na tváři měla čerstvé štípance jako... nejspíš jako od komára. Vyběhla po pěšině směrem k vesnici, ale okno nechala otevřené. Když zmizela v ohbí cesty, dostal Pája nápad. Bude stejný hrdina jako komár z komárna. Vrazí do chaty a osvobodí zajaté pavoučky. Vysoukal se otevřeným oknem do předsíně. U stropu a v rozích stěn zbylo ještě pár pavučinek. Jedna byla opuštěná a tak se v ní postavil a volal tím nejsilnějším hlasem: kamarádi, jsem Pája, pavouček z lesa a vím, jak tady trpíte. Jen se rozhlídněte kolem sebe, co vidíte? Pár pavoučků se probudilo a ptalo se navzájem, co se děje. Třeba ty, ukázal Pája na zaprášeného pavoučka v rohu síně. Rozhlídni se a řekni všem, co vidíš. Pavouček udíveně koukal kolem sebe. Nic, řekl nakonec a všichni přikývli. Pája zajásal, poskakoval v chatrné pavučince a křičel na celé kolo. Správně, nic, a proto pojďte za mnou, dovedu vás do lesa. A co uvidíme v lese? Zeptal se rozmrzele starý pavouk. Modré nebe, zelený mech, blatouchy u potoka a vášky nad vodou. A co mouchy? Zeptal se znovu starý pavouk. Mouchy tam máme ohromně zdravé a pořád čerstvé, řekl Pája vítězně. Pojďte se mnou a budete se mít bohovsky. Po krátké poradě se z okna spustilo asi 10 nejodvážnějších. Vedl je starý pavouk. Ale už kousek za chatou zastavil a začal se nespokojeně vrtět. Co to tu tak protivně svítí? Pájovi chvíli trvalo, než se dovtípil, co se starochovi nelíbí. No to je přece sluníčko, zvolal. No tak ho vypni, zabručel pavouk. Bolí od toho oči, správný pavouk se má držet v šeru a v chládku. To je pravda, volali zaprášení pavoučci. Starok zase ušel pár metrů a celá skupina se pohnula za ním. Nízko nad pasekou proletěl hbitý ptáček a v letu sezobl tučnou mouchu. Co to bylo? Vylekali se pavoučci. Jiřička, poučil je Pája. Krade nám mouchy, hulákal starý pavouk. To je pravda, zlobili se zaprášení pavoučci. A co je tohle za ošklivé zvíře? Staroch ukazoval k tůňce, kde seděla žába. Seděla na břehu jako socha, najednou kolem ní proletěla moucha a chňap. Žába ji blesku rychle chytila do tlamy a spolkla. To je ropucha, vysvětloval Pája. Není zrovna krásná, ale pavouků nic neudělá. Jak to, že neudělá? Krade naše mouchy. Staroch se rozčiloval, brumlal a točil se na místě. A najednou se obrátil ke svým věrným a zavelel: hoši, čelem zad. Život v lese to není nic pro nás, my jsme pavouci domácí. To je pravda, řekli zaprášení pavoučci a courali se zase zpátky na chatu, kde jim mouchy kradla jenom mucholapka. A tak se spájí nestal pavouček osvoboditel. Ale za to měl celou cestu domů k zelenému smrku a bublajícímu potůčku o čem přemýšlet.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Vysvětlivka. Co je to ten pokojík? Než vám povím, jak to bylo dál s panem Vavřincem a s Hejlíkem, měla bych vysvětlit, kde vlastně Hejlík s dědečkem bydlí. Samozřejmě, že pan Vavřinec neměl žádný zvláštní pokojíček pro lichožrouty a podobné nezvané hosty. Vždyť ani vy žádnou takovou komůrku doma nemáte a přesto u vás nějaký lichožrout bydlí. Nebo snad chcete tvrdit, že vám se ponožky nestrácejí? Nejspíš tedy nevíte, že za stěnou vaší kuchyně, obýváku nebo ložnice je dutý prostor. Možná, kdybyste kousek po kousku tu zeď malým kladívkem proklepali, zaslechli byste takový zvláštní dutý zvuk, jako když klepnete na bubínek. A když se vám poštěstí ten zvuk uslyšet, tak to jste právě zaklepali na dvířka místnosti, ve které žije nějaká lichožroutí rodinka. Pokud si to budete chtít doma zkusit, tak vám ještě napovím, že to místo je často schované za tapetou nebo za nástěnným kalendářem nebo za zasklenou svatební fotografií vašeho pradědečka a prababičky. Lichožrouti, kteří žijí ve školních třídách, mívají bydlení za obrazem prezidenta. Hejlík s dědečkem měli svůj pokojík mezi kuchyní a koupelnou, a to za zarámovaným diplomem, který Egon Vavřinec obdržel ještě na vojně. Byl v něm jmenován jako nejlepší trubač hradní stráže. Ten jejich pokojík vypadal v mnohem menším měřítku, ovšem tak trochu jako byt pana Vavřince. I oni měli malou kuchyňku a ložnici, jen bez koupelny se obešli. Lichožrouti se totiž vodě vyhýbají, protože hrozně dlouho schnou a neradi se ždímou. Konec vysvětlivky.
2: Malý princ šel dlouhopískem mezi skalami a stalo se, že objevil konečně tu správnou cestu. A všechny cesty vedou k lidem. Ale teď se ocitl v zahradě plné růží.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Kdo jste?
4: Jsme růže.
3: Aha. Moje květina mi vyprávěla, že je jediná svého druhu ve vesmíru. A tady je jich nejméně 5000 v jedné zahradě. Jedna jako druhá. Moc by jim mrzelo, kdyby to viděla. Moc by kašlala a dělala, že umírá, jen aby nebyla směšná. Myslel jsem, že mám jedinečnou květinu. A zatím mám jen obyčejnou růži. Růži, tři sopky, které mi sahají po kolena. Z nich je jedna možná vyhaslá. To ze mě nedělá moc velikého prince.
2: Malý princ si lehl do trávy a plakal. Slzičky mu stékaly po tváři jen do chvíle, kdy se z nenadání objevila liška.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den. Kdo jsi?
1: Jsem liška.
3: Jsi moc hezká. Pojď si se mnou hrát. Jsem tak smutný.
1: Nemohu si s tebou hrát. Nejsem ochočená.
3: Tak promiň. Co to znamená ochočit?
1: Ty nejsi zdejší. Co tu hledáš?
3: Hledám lidi. Co to znamená ochočit?
1: Lidé mají pušky a loví zvířata. A pěstují slepice. To je jejich jediný zájem. Hledáš slepice?
3: Ne, hledám přátele. Co to znamená ochočit?
1: To znamená vytvořit pouta.
3: Vytvořit pouta?
1: Ovšem. Ty jsi pro mě jen malým chlapcem, podobným statisícům malých chlapců. Nepotřebuji tě. A ty mě také nepotřebuješ. Jsem pro tebe jen liškou podobnou statisícům lišek. Ale když si mě ochočíš, budeme potřebovat jeden druhého. Budeš pro mě jediný na světě.
5: A já zase budu pro tebe jedinou na světě.
3: Začínám chápat. Znám jednu květinu. Myslím, že si mě ochočila.
5: To je možné. Na zemi se dá vidět všelicos.
3: To není na zemi.
5: Na jiné planetě.
3: Ano.
5: Jsou na tvé planetě lovci.
3: Nejsou.
5: To je zajímavé. A slepice?
3: Také ne.
5: Nic není dokonalé. Můj život je jednotvárný. Honím slepice a lidé honí mě. Všechny slepice si jsou navzájem podobné. A také lidé jsou si podobní. Trochu se proto nudím. Ale když si mě ochočíš, bude můj život prozářen sluncem. Bude to opravdu nádherné, až si mě ochočíš. Ochoč si mě, prosím.
3: Velmi rád, ale nemám moc času. Musím objevit nové přátele a poznat spoustu věcí.
5: Známe jen ty věci, které si ochočíme. Lidé už nemají čas, aby někoho poznávali. Chceš-li přítele? Ochoč si mě.
2: A tak si malý princ ochočil lišku. Ale v tu chvíli se přiblížila hodina jeho odchodu.
5: Budu plakat.
3: To je tvá vina. Nepřál jsem ti nic zlého. Ale ty jsi chtěla, abych si tě ochočil.
5: Ovšem.
3: Ale budeš plakat.
5: Budu plakat. Jdi se podívat ještě jednou na růže. Pochopíš, že ta tvá je jediná na světě. Až mi přijdeš dát s Bohem, dám ti jako dárek jedno tajemství.
2: Malý princ se bez rozmyšlení běžel podívat na růže, které byly z jeho přítomnosti trochu zaražené.
3: Vy se mé růži nepodobáte. Vy ještě nic nejste. Nikdo si vás neochočil a vy jste si taky nikoho neochočili. Jste takové, jako byla má liška. Byla to liška podobná 100 000 jiných lišek. Ale stala se z ní má přítelkyně. A teď je pro mě jediná na světě. Jste krásné, ale jste prázdné. Není možné pro vás umřít. Je možné, že by si o mé růži obyčejný chodec myslel, že se vám podobá. Ale ona je jediná. Je důležitější než vy všechny. Protože právě jí jsem zaléval. Protože jí jsem dával pod poklop. Protože jsem jí chránil. Je to má růže.
2: Malý princ se posmutněle zadíval na zcela uplakané růže a pomalým krokem se vrátil k lišce.
3: S Bohem.
5: S Bohem. Tady je to mé tajemství. Je úplně prostinké. Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očima neviditelné.
3: Co je důležité, je očima neviditelné.
5: Lidé na tuto pravdu zapomněli, ale ty na ní nesmíš zapomenout. Stáváš se navždy zodpovědným za to, co jsi k sobě připoutal. Jsi zodpovědný za svou růži.
3: Jsem zodpovědný za svou růži. Jsem zodpovědný za svou růži.
2: A malý princ si větu opakoval stále dokola, aby si ji jednou provždy zapamatoval.
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

větší čest, že ona je vždycky, vždycky v obraze, že zná odpovědi na tisíc otázek, že ona umí hryzat do problému. Yeah. Že ona je vždycky, vždycky v obraze, že zná odpověď na tisíc otázek, že vyzná

0: ať nemá šanci stesk. Myší uši, myší drápky, šikovný jsou myší tlapky, vyklikaj si všelicos, myší ryb je dobrý los. Myší uši, hrdě nos. Buď i ty vždycky, vždycky v obraze, hledej odpověď na tisíc otázek, i ty umíš hryzat do problémů. Buď i ty vždycky, vždycky v obraze, hledej odpověď na tisíc otázek, i ty se vyznáš v každém systému.
1: Tati, musí být peníze. My jsme se učili, že dřív peníze nebyly.
2: No jo, dřív.
1: Dřív prý byly krávy.
2: No ovšem, platilo se dobytkem. Taky slovo peníze je odvozeno ze slova dobytek, jenž se latinsky řekne begonie, nebo tak nějak.
1: Proč se dnes neplatí krávama, tati?
2: No proč, protože peníze jsou lepší než krávy.
1: Jak to, tati?
2: No například, kráva se nevejde do té dírky v automatu, víš?
1: Do jaké dírky?
2: Chceš koupit třeba žvejkačku, jo?
1: Simano.
2: Když k pouličnímu automatu, tedy jako vhodíš minci do otvoru, že ano?
1: Simano?
2: No a zkus tam nacpat krávu.
1: Kam?
2: Do té dírky.
1: Do jaký?
2: No v tom automatu, co si tam hází koruna.
1: A co tam mám hodit?
2: Ty ti říkám, že krávu.
1: Když já ji nemám, tati.
2: Ale kdyby si ji měl, tak bys si tam stejně nenacpal, ta dírka je malá.
1: O co, že bych ji tam nacpal?
2: No to bych tě rád viděl.
1: O co, tati, hele, sežej mi tu krávu a já ji tam nacpu.
2: Ale hurvajs. To by se musela nejdřív nechat projít mandlem, nehledě na to, že se dneska platí penězma. Krávama se platilo dřív.
1: Všecko?
2: Všecko.
1: A co když chtěl jet někdo třeba elektrikou?
2: Tak zaplatil krávu a průvodčí mu dal třeba tele nazpátek.
1: A kam dával ty vybrané krávy?
2: Ty zřejmě táhli tu tramvaj.
1: A kam dával ta telata?
2: No kam, do brašiny nebo do portmonky, kam jinam.
1: A když mu to tele v portmonce chcíplo?
2: Tak šel domů a řekl, maminko, za to, dneska budou telicí řízky. Neptej se tak hloupě, nebo se s tou sfamfrním.
1: Teď se ho nic neptala.
2: Kdo?
1: Ta maminka.
2: Jaká maminka?
1: Ta, co jim chcíplo to tele.
2: Komu chcíplo tele?
1: Tomu průvodčímu.
2: Průvodčímu?
1: Simano.
2: Díti panu Vančurovi od nás domů.
1: No jo, co oni měli tele?
2: Vančurovi? Ne, kde by ho vzali?
1: Přece ho dostal pan Vančura.
2: Díti od koho?
1: Od jednoho cestujícího.
2: A podívejme se, a co pak s ním dělal pan Vančura?
1: No co, nic, vždyť mu chcíplo.
2: Nepovídej.
1: No fakticky, vždyť přece přišel domů a povídá, maminko, zatop, budeme mít telecí řízky, ale neptej se tak hloupě, nebo s tou svamprním.
2: No tak hurmajs, jak to se mnou mluvíš?
1: Jak normálka přece.
2: Já ti dám normálka, jestli je tohle u tebe normálka.
1: No co jsem řekl, tati?
2: Co? Neptej se tak hloupě, nebo se s toho svamprním.
1: No tak já si ptát nebudu.
2: No počkej, já nemám nic, když se zeptáš.
1: Já už se nic ptát nebudu.
2: Já ti všecko rád vysvětlím, hurmajs, počkej, nebul.
1: Já už nechci nic vysvětlovat, já zůstanu hloupej.
2: No já ti rád rozšířím obzor, ale musíš vědět odsuť až pocuť.
1: Oni lidi budou dobře vědět, po kom jsem, když zůstanu hloupej.
2: No to bych taky rád věděl. Ale nemluv porád. Tadyhle si vem peníze a skoč k paní Vančurové, že jestli by nám nepřenechala kus toho telecího, když k němu přišli, tak mírnix, týrnix.
3: Strašidla přece nejsou. Kubánek si hověl na kanapy až po uši ponořený do čtení. Aby si knížku, jak se patří, vychutnal, dokonce četl nahlas.
4: Noc se snášela neúprosně, jen černé zuby cimbuří vyhlodávaly na setmělém nebi chmurnou siluetu hradu Grafensteina. Pomalu odbíjela dvanáctá a dveře se zlověstně otevřely.
3: Dveře se skutečně otevřely a objevila se v nich Káťa v noční košili. Tak dost, prohlásila. Už je 10. Každý pořádný pes buď hlídá, nebo spí.
4: Když teď je to právě nejnapínavější,
3: žadonil Škubánek. Aspoň kdybys četl něco pořádného, ale takovou hloupost, strašidlo na hradě Grafensteině. Pcha.

0: oknem opravdu cosi objevilo. Byl to kocour Luciáš. Přilákaný světlem chtěl vědět, co se u sousedů děje. Chvíli poslouchal, jak Škubánek čte, a hned v něm začal klíčit nápad.
1: Bledý srpek měsíce váhavě vycházel za severní věží, jako by se bál osvětlit scénu toho neblahého divadla.
0: Škubánkovi přeběhl po zádech pocit příjemného strachu.
1: To je nádhera, to se krásně bojím,
0: liboval si.
2: Jen počkej, ona tě ta slast přejde,
0: mnul si pracky Luciáš. Na prázdné prádelní šňůře, která vedla od okna k jabloni na zahradě, visel zapomenutý povlak na peřinu. Kocour ho rychle sundal a natáhl ho na sebe. Jeden cíp měl jako kápy na hlavě, pracky zastrčil do dvou vedlejších rohů a poslední cíp se za ním táhnul po trávníku jako vlečka. Škubánek pokračoval.
1: Půlnoční ticho bylo najednou přeťato táhlým zakvílením.
0: Mňau! Zakvílel venku Luciáš. Škubánek spozorněl, ale pak se usmál.
1: Já musím mít báječnou fantazii, já to zrovna slyším.
0: Kocour se zatím vyškrábal na jabloň a jako provazochodec se pustil po prádelní šňůře přímo k osvětlenému oknu.
2: Mňau!
0: Škubánek se konečně otočil, podíval se ven a uviděl bílou postavu, která se krok za krokem blížila vzduchem.
1: Tomu říkám představivost!
0: Pochvaloval si.
1: Já to dokonce i vidím.
2: Mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau.
0: Skučel procítěně Luciáš a pohupoval se na prádelní šňůře.
1: Ještě že vím, že strašidla nejsou, jinak bych se snad vážně bál.
0: Přiznal Škubánek, otevřel okno a vykouknul ven.
1: Hele, Káťa zase zapomněla sundat šnůru na prádlo.
0: Všimnul si Škubánek a sesmekl ji se skoby na okenním rámu. Šňůra spadla na trávník a Luciáš se skutálel do kompostu.
2: Mňau, vajs, jau, vajs, tohle ti nedaruju.
0: Zbíral se kocour ze země, ale sotva se trochu vzpamatoval, hned zastajně nakukoval oknem. Škubánek právě otevřel dvířka od kamen a chtěl přiložit, ale kbelík byl prázdný. Popadl ho a vyšel ven.
2: A parádní šance!
0: Radoval se Luciáš, podkasal si povlak a rychle se protáhl malým okýnkem do sklepa. Jakmile zarachotil klíč v zámku a Škubánek vstoupil do sklípku, styčila se před ním na hromadě uhlí bílá postava a hrozivě k němu natahovala ruce.
1: Ta představa je pěkně neodbitná, nejspíš bude utkvělá.
0: Přemítal Škubánek, nabral plnou lopatu uhlí a hodil ji po duchovi. Ten obratně uhnul stranou a pak hup, skočil Škubánkovi rovnou na lopatu.
1: Fuj, tak dotěrnou představu jsem ještě neměl. Jedeš?
0: Vyštěkl Škubánek a vší silou odhodil ducha na hromadu uhlí. Uhlí se sesypalo a kocour pod ním úplně zmizel.
1: Konečně je to pryč.
0: Odechl si Škubánek, nabral kyblík a zamknul sklep.
2: Mám toho akorát pokrk.
0: Naříkal Luciáš, když se mu konečně podařilo vystrčit hlavu z hromady uhlí a k

0: chlopotně se hrabal ven.
1: Teď se těš!
2: Vysoukal se zpátky na zahradu a hned šmíroval, co dělá Škubánek. Ten přiložil do kamen a pustil televizi, aby se ještě podíval na předpověď počasí. Luciáš na nic nečekal, vyšplhal po okapu na střechu, skočil na televizní anténu a začal na ní cvičit jako na hrazdě. Na obrazovce se objevilo zrnění a šikmé klikyháky.
3: Vítr už nám zase otočil anténu.
2: Posteskl si Škubánek a rozběhl se na půdu. Vylezl vikýřem a chtěl anténu opravit.
1: Mňau, mňau, ajú, mňau, vrňau.
2: Metal kocour na anténě veletoče a otrhaný povlak za ním vlál jak turecká fangle.
3: No nazdar, zarazil se Škubánek. Já už to vidím všude.
2: Natáhl z vikýře packu a prudce otočil anténou. Na to Luciáš ovšem nebyl připraven. Spadl z antény jako hruška a zahučel krbovým komínem rovnou do ložnice, kde spala Káťa. Měl kliku, že tam nebylo zatopeno. Káťa měla tvrdé spaní, ale taková rána by probudila i mrtvolu. Posadila se na posteli a zůstala zírat. Z krbu se štrachalo umouněné strašidlo, vzdychalo, kňučelo a tápalo rovnou k její posteli. Luciášovi se při pádu komínem smekl povlak přes oči a vůbec neviděl, kde je.
4: Pomoc! Strašidlo!
2: Vykřikla Káťa, vyskočila rovnýma nohama z postele, zapadla do skříně a přibouchla za sebou dveře. Skrčila se v koutku šatníku a drkotala se strachy.
4: Pomoc! Škubánku!
2: Luciáš konečně vystrčil aspoň jedno oko dírou v povlaku a uviděl, jak se nad ním tyčí skříň a celá se zlověstně chvěje.
1: Co je to?
2: Lekl se Luciáš a chtěl se dát na útěk. Ale ta skříň ho držela a ať se snažil sebe víc, ne a ne se od ní odlepit. Vší silou táhnul k oknu a skříň se hrozivě sunula za ním, krok co krok. Luciáš neviděl, jak Káťa skočila do skříně a už vůbec netušil, že tam přibouchla i jeho vlečku. Zatáhnul ze všech sil, skříň se hrozivě naklonila a s rachotem se poroučela rovnou na kocoura.
1: Mňau! Pomoc! Pomoc!
2: V tom se na prahu objevil Škubánek. Postavil povalenou skříň, ta se otevřela a Škubánek popadl ducha za šos. Z povlaku se vymotal kocour a spasil se skokem z nejbližšího okna.
3: Vida, Luciáš, to mě mohlo napadnout. Já už se bál, že mi straší ve věži.
2: Oddychl si Škubánek a teď teprve uviděl v koutě šatníku přikrčenou Káťu.
3: To se ti povedlo, takhle kocoura doběhnout s tou skříní.
4: Kde pak? Já tam vlezla strachy,
2: přiznala se Káťa.
3: Neříkej, vždyť přece víš, že strašidla nejsou,
2: divil se Škubánek.
4: To vím, ale já na to v tom leknutí úplně zapomněla.
2: Usmála se Káťa a vlezla do postele. Škubánek se taky uvelebil ve svém pelíšku.
3: Měla zpravdu, tahle literatura je opravdu nezdravá. Už nikdy nebudu číst takové horory před spaním. Čestné příslovo!
2: Sliboval a zahrabal se do peřin.
3: Dobrou noc!
4: Všechny blešky na pomoc, dodala Káťa
2: a zhasla noční lampičku.

0: Jednou se Víla Amálka houpala na zelené větvi jako na houpačce. V tom přiletěl pěnkaváček, usadil se na větvičku a žaluje. Amálko, asi se stalo neštěstí. Snad ne, plekla se Amálka. Pěnkavička ráno vyletěla z hnízda a ještě se mi nevrátila. Žaluje pěnkaváček. A to já se po ní podívám, řekla Amálka, sebrala do ruky cípy závoje a rozběhla se hledat pěnkavičku. Ptala se na ní všech sedmi ozvěn v lese, ale ty nic nevěděli. Až tu pěnkavičku našla v houští červených proutků. Tady jsi, vydýchla Víla Amálka, pojď honem se mnou, pěnkaváček tě už od rána schání. Já bych ráda, jenže já jsem chycená, řekla na to smutně pěnkavička. Víla Amálka se líp podívala a vidí, že pěnkavička je chycená za jedno křídlo a za ocásek. To ptáčník sklopeček tu nalíčil lep, stěžuje si. Podej mi druhé křídlo, já tě odlepím, řekla Amálka. Opřela se patami a táhne za křídlo, co má síly. V tom zafoukal lesní vítr, Amálčin závoj se rozevlál a všechno to uvázlo v lepu. Teď jsme chycené obě, vzdychla si Amálka. Za chvilku v červeném houští zapraskalo a zahrála tam píšťala, co vábí ptáky. To jde ptáčník sklopeček, špitla pěnkavička. Amálka rychle řekla slovo livivililivili a přeptáčkovala se z víly v ptáčka. Byl z ní ptáček pěkný a nevídaný. Hele, povídá ptáčník sklopeček, když udělal poslední krok z houští. Chytili se hned dva? Ten první je pěnkavička, ale ten druhý? Já se budu muset doma podívat do knížky. Opatrně oba ptáčky odlepil a posadil je do klece, co si přinesl sebou. Druhému ptáčkovi se nemohl dost vynadivit. Ty barvy, ty lehoučké peroutky a jemné nožky. A ten hlásek, až zaspívá. Jenže v tom opodál v lese tarara na trubku. Ona to byla královna. Vyjela si na lov, ztratila koně, ztratila myslivce, zbyla jí jen trubka. Královna v kulatém kloboučku vyšla z houští a povídá, ah, to jsem ráda, sklopečku, že tě vidím. Co pak si to chytil? To je ale krása. Hned zítra mi toho ptáčka přineseš, aby mi zaspíval. Druhý den přinesl sklopeček klec s oběma ptáčky do královniny světnice. Necháme je v kleci spolu, poručila královna. Ať pěnkavička obveseluje toho většího a ten větší ptáček, ať mi pěkně zaspívá. Jenže ani pěnkavičce, ani Víle Amálce v ptačím peří nebylo do hopsa. Seděli v kleci a mlčeli. Královnu to zlobilo pořád víc. Teď poručíš sklopečku po ptáčnicku, křikla. A jestli mi ten větší nezaspívá, tak všichni uvidíte. Sklopeček poroučel po ptáčnicku i na píšťalku předříkával, ale jak měla Amálka v ptačím peří zaspívat jako pták, když to víly neumějí? Všecko to půjde do vězení, škrtla rukou královna. Malý ptáček, větší ptáček a sklopeček taky. A hráli smutné trumpety a ty tři vezli na dřevěném voze v železné kleci na do smrti do vězení. Hlídal je jeden z píků, ale pěnkavička přece stačila špitnout Amálce. Udělej nějaké výlí čarování a utečeme, a bude to. Já nemůžu, špitla Amálka pěnkavičce, protože jedeme polem a já polní čarovánky neumím. A pak jeli lesem. Tak teď, naváděla pěnkavička Amálku. Jenže to bych musela mít lamželískový kořínek, řekla Amálka. Vězení už bylo blizoučko, co by dohodil Šiško. Ale v tom se tam nese pěnkaváček, co pořád ještě věrně hledal svou pěnkavičku. Volá, vítr mi donesl všechno, co se tu mluvilo nahlas i potichu. Tuhle je, Amálko, lamželískový kořínek. A jak dopověděl, pustil kořínek na klec. Co se dělo, to se dělo. Všecko kované železo se rozlítlo, koně se splašili a odvezli sebou prázdný vůz. Sklopeček tam zůstal sedět v mechu u cesty a dívá se, jak před ním poskakují tři ptáčci. V tom se ten nejpěknější z nich převrhl přes kolínko a je z něho víla Amálka. Sklopečku povídá, já vím, že stejně dál budeš chytat ptáky, protože jsi ptáčník, ale na pěnkavičku a na pěnkaváčka mi nikdy ani nesáhneš, řekla víla Amálka.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

pod kopcem Šibeňákem u Jičína žil na chalupě člověk a říkali mu Šejtroček. Ve stáji mu stál pěkný kůň Hnědák. S ním Šejtroček oral a vozil a taky rád pomohl, když si soused řekl. Za chalupou měl Šejtroček kousek louky, kam chodili tancovat víly. A kterou trávu češou víly palečky, taková roste do výšky i do výživy. Po takové trávě se Šejtročku v Hnědáček leskl jako vyloupnutý a sílu měl, že se o tom povídalo. Doslechl se to taky jičínský starosta Humpál a vzkázal, aby k němu Šejtroček hned přišel na radnici. Šejtročkovi to nasadilo do hlavy starost. Až po Hradec se totiž vědělo, že pod čepicí Humpálovi sotva křeše, za to ale je poroučivý. Když chalupník Šejtroček přišel na radnici, Humpál už tam byl a povídá. Postavil jsem si Šejtročku dům, ale nevyšlo mi. A vede chalupníka k oknu. Okolo rinku stojí domy do kvartu, všecky pěkně v řadě, jen ten nový starostenský je o krok vzadu. A ty mi, Šejtročku, ten dům přivedeš na správné místo, na 3 kroky před ostatní, povídá starosta Humpál. Rád bych věděl, jak, řekl Šejtroček. Humpálovi se zdá, že není dost ochotný, a tak uhodil rukou o stůl. Máš přece koně siláka, a tak toho koně zapsáhneš a vyvezeš mi dům víc do rinku. Šejtročkovi bylo dovyjevení. Dům se přece drží v gruntech, řekl. Když dobře zabereš, svedeš to, povídá starosta Humpál a uhodil rukou o stůl podruhé, že je poručeno. Šejtroček z toho měl těžkou mutaci. Bál se, že se mu Hnědák při takové práci strhá. Starostovi Humpálovi z toho bylo pořád víc do zlosti. Nakonec křikl. Buď mi popojedeš s domem jen o kousek, anebo vyvezeš svou chalupu až za Jičínská Humna. Protože stojí na obecním. Druhý den tedy chalupník Šejtroček přivedl svého Hnědáka do Jičína na ring. Starostův dům už byl opásaný nejtlustšími konopnými provazy, co se jich našlo u provazníků. Máš přichystáno, povídá starosta Humpál. Přivěz postraněk a popožeň koně, aby zabral. Šejtroček přivěsil postraněk a připásal k němu Hnědáka. Humpál táhl po zemi holý čáru, kudy se má dům hnout. Je, povídá mírně Šejtroček. Na to mírné slovo Hnědák zabral, až se opěnil potem. Dům ale stojí, drží se v gruntech. Nepůjde to, starosto, povídá Šejtroček. Jak jsem řekl, nepůjde to. Podíval bych se, křikl Humpál. Postavil se Hnědákovi rovnou před oči, aby kůň viděl, že mu to poroučí sám starosta, a zamával holí. Je, nebo to speru po Uhersku. Na zlé si Hnědáček nezvykl. Zabral přes sílu, přešlo v něm, a už nikdy nebude do tahu. Zkazil jsi mi koně! A Šejtroček udělal ostrý krok k Humpálovi. Starosta jen ukázal sem, ukázal tam, byzici už jsou na skoku k Šejtročkovi. Radši vzal Hnědáčka za ohlávku a odvedl ho z města. Doma ho pustil na ten kousek zelené louky za chalupou, aby si koník užíval aspoň trávu a studenou rosu, když mu Humpál tolik ublížil. Šejtroček na svého Hnědáčka vzpomínal, kudy chodil. Kůň mu taky chyběl v hospodářství, nebylo koho zapřáhnout před vůz nebo k pluhu.
A tak šel jednou šejtroček silnicí, co vede druhou stranou po hrázi rybníka kníže. Najednou, jako by mu do smutných myšlenek zalehlo cizí naříkání. Šejtroček se podívá a on tam na dubové větvi sedí vodník Česílko, co v tom rybníce hospodařil. Taky naříkáš, povídá šejtroček. Česílko nadsedl na větvi, až se zahoupala. Abych nenaříkal, jen si líp všimni. Šejtroček se líp podíval a vidí, že větev roste rovnou z prostředka rybníka. Jak se tam dostala, diví se. I vždyť k ní patří celý dub, na to Česílko. Stál na hrázi, převážil se a teď leží pod vodou. Dál si vodník Česílko stěžoval, že mu dub zalehl celý rybník. Pro vodníka v něm není k hnutí a ryba v něm ani kloudně s křelemi nemávne. V takovém rybníce je opravdu těžké vyžití, pokýval hlavou šejtroček. Ale já tě toho zbavím. A vypůjčil si na kraji jičína sekiru, osekal z dubu větve a vytáhl je na břeh. Česílkovi už bylo líp, ale ještě si stěžuje. A co kmen? Leží na dně jako trám. Každou chvíli si o něj orazím hlavu. S kmenem bude hůř, zamyslel se šejtroček. Na to by musel být kapitálský valach. Síly, aby měl nejmíň za 40, abych s ním ten kmen vyvlekl z rybníka. Česílko si to poslechl, chvíli přecházel pod ně, pak vešel mezi ryby a popadl kapitánského sumce. Byl to sumec jako Holdegrón. Pod bradou měl pěknou žemlovou náprsenku, jak už sumci mívají. Vodník Česílko s ním chvíli něco myklikoval a pořád silněji a ze sumce je valach. Pěkný valach žemlové barvy. Můžeš mu říkat žemlička. A síly má nejmíň za 40, povídá Česílko. Šejtroček hned valacha okšíroval jen tak do houžví a zapřáhl dubový kmen. Jen žemlička zabral, kmen vyběhl z rybníka jako tříska. Zas je tu dobře k hnutí, vydýchl si Česílko. A ještě povídá, za tu službu ti šejtročku půjčím žemličku do tahu. Nuzoval ses jako chalupník, teď si polepši jako forman. Formanský vůz se taky na dně rybníka našel. Co je takový rybník rybníkem, lecos do něho spadne. Šejtroček odtrhl z vozu řasu, zapsáhl k oji žemličku, poděkoval Česílkovi a vyjel poprvé po Formansku. U sedláře si koupil bič obíjený stříbrem a do města Jičína už vjeli s velikou formanskou fúrií.

Když přijeli na ring, starosta Humpál zas nespokojeně obcházel svůj dům. Jen zahlídl Šejtročka, křikl: "Vida, zrovna mi jedeš do náruče. A s jakým pěkným valachem? Rovnou zapsáhni a ať už je můj dům na 3 kroky před ostatními." Šejtroček jen trochu přitáhl šlajfek a vzdoruje: "Už jsem kvůli tobě, starosto, strhal Hnědáčka. S tímhle žemlovým to nedopustím." V tom se ale valach Žemlička otočí přes plec a tichoučce pošeptá: "Jen mě zapřáhni." A tak ho Šejtroček zapřáhl do Humpálova domu. Když pak chtěl Žemličku pobídnout do tahu, starosta křikne: "Počkej, já sám." A švihl valachovi holí kolem uší. Žemlička zabral takovou silou, že se starostův dům hnul. Jak ale ledaco překáželo, skřivil se ze všech stran. "Zkazil jsi mi dům!" křikl starosta. Šejtroček jen střelil bičem: "Vyčítej sám sobě, kůň šel na tvé rozkázání." Když to řekl, zatočil Šejtroček pryč z rinku. Starosta Humpál se div nezajíkl žlučí nad křivým domem. A byl ten starostenský dům tak křivý, že si v něm Humpál už nikdy rovně nepostál

Juice.

0: celom zpěvankově je krásně.
1: Pojďte, zoberiem vás na výlet a ukážem vám celé Spievankovo.
0: Let's go on a trip. We will show you the whole of Spievankovo.
2: Yeah!

Proč má nosorožec zvarhanělou kůži? Před dávnou dobou žil na pustém ostrově u břehu Rudého moře Pars. Od jeho šklobouku se odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním. Ten Pars z pobřeží Rudého moře měl jen klobouk, nůž a kuchyňská kamna. Taková, na která nesmíš nikdy sahat. Jednou vzal mouku, vodu, rozinky, švestky, cukr a ještě všelicos a udělal si koláč, který byl přes půl metru široký a skoro metr tlustý. Bylo to božské jídlo. Tohle jsou čáry. A Pars je dal na kamna, protože směl péci na těch kamnech. Pekl a pekl, až koláč zezlátl a voněl co nejlíbezněji. Ale právě v té chvíli, kdy se Pars chtěl do něho zakousnout, přišel k pobřeží ze zcela neobydleného nitra ostrova nespůsobný nosorožec s rohem na nose a s dvěma prasečíma očkama. V té době ještě seděla nosorožci kůže na těle jako ulitá. Nebylo na ní jediné vrásky. Vypadal zrovna tak jako nosorožec z Noémovy archy, jenže byl mnohem větší. Ale již tehdy byl stejně nespůsobný jako dnes. A takový bude vždycky. Řekl, aha. A Pars hned nechal koláč koláčem a vylezl až do vrcholku palmy jen s kloboukem na hlavě, od kterého se stále odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním. Nosorožec převrátil nosem petrolejová kamínka, až se koláč kutálel v písku. Pak jej napíchl na roh, zhltl a odešel, mávaje ocasem, směrem k pustému a zcela neobydlenému nitru ostrova, za kterým se rozkládají ostrovy Mazanderan, Sokotra a výspy dalekých rovníkových krajů. Tu Pars slezl z palmy, postavil kamna na nožičky a odříkal tyto verše, které dosud neznáš, ale já ti je povím. Kdo krade koláče, které Pars si peče, trestu neuteče. A v těch verších bylo víc, než myslíš. Za 5 týdnů přišla od Rudého moře horká vlna, takže každý svlékal všechny šaty, které měl na sobě. Pars sundal klobouk, ale nosorožec svlékl kůži a nesl ji přes rameno, když se stupoval k pobřeží, aby se vykoupal. V té době se ještě jeho kůže zapínala ve spod na 3 knoflíky a vypadala jako plášť do deště. Neříkal nic o Parsově koláči, protože jej zhltl celý a protože již tehdy byl nespůsobný jako je dnes a jako bude vždycky. Dokolébal se rovnou do vody a dělal nosem bubliny. Kůži nechal na břehu. Pars šel právě kolem a spatřil kůži. Usmál se a smích mu přeběhl 2x po tváři. Pak 3x obtančil kůži a mnul si ruce. Vrátil se do tábora a naplnil si klobouk drobty z koláčů. Pars totiž jedl jen koláče a nikdy nezametal tábor. Kůži vzal a roztřepal, rozprostřel a dovnitř vetřel, co se vešlo starých, vyschlých a lechtavých koláčových drobtů a přidal ještě několik spálených rozinek. Pak se vyšplhal na vrchol palmy a čekal, až nosorožec vyleze z vody a obleče si kůži. A dočkal se. Nosorožec zapěl kůži na 3 knoflíky a teď ho to začalo lechtat, jako lechtají drobty v posteli. Začal se drbat, ale bylo to tím horší. Pak se vrhl na písčinu a tam se válel a válel a válel, ale pokaždé, jak se převalil, koláčové drobty lechtaly víc a víc a víc. Rozběhl se k palmě a dřel a dřel a dřel se o ní. Dřel se tak silně a mocně, až si sedřel kůži za rameny do velkého záhybu a do stejného záhybu dole, kde bývaly knoflíky. Ty odřel a do několika záhybů na nohách. Zkazilo mu to náladu, ale nemělo to nejmenší vliv na koláčové drobty. Byly uvnitř pod kůží a lechtali ho. Tak odešel domů, strašně dopálen a hrozně poškrábán. Od toho dne má každý nosorožec zvarhanělou kůži a velmi špatnou povahu. A to všechno pro ty drobty pod kůží.
Bars slezl s pálemi s kloboukem na hlavě, od kterého se odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním, sebral kamna a odešel kamsi buď k Orotavě, k Amygdálii, k náhorním rovinám u Anantariva, anebo k močálům

0: Proč slunci přeběhl po čele lítostivý mráček? Letní slunce šlo nebem po svém chodníčku. Šlo z lesa na východě k lesu na západě. Jde a jde a najednou vidí nad loukou létat kosa. To by se mně taky líbilo takhle si poletovat, řeklo slunce a zavolalo, kam pak letíš, kose? Rovnou za nosem, odpověděl kos a rozletěl se tam, kam zrovna mířil jeho nos. Zakývalo slunce hlavou a po zlatém čele mu přeběhl lítostivý mráček. Šlape dál po svém chodníčku, rozhlíží a najednou vidí u studánky skákat žábu. To by se mně taky líbilo takhle si poskakovat, pomyslelo si a křiklo, kam pak skáčeš, žábo?
1: Kam? Jednou sem a jednou tam,
0: řekla žába a skočila tam a skočila sem ke studánce s rákosem. Zakývalo letní slunce hlavou a po zlatém čele mu přeběhl druhý lítostivý mráček. Šlo dál po své pěšince z lesa na východě k lesu na západě. Jde a jde, kouká a kouká a najednou vidí v trávě běhat brouka.
1: To by se mně taky líbilo takhle si pobíhat v trávě.
0: Napadlo slunci a zeptalo se, kam pak běžíš, brouku?
1: Jenom tak, všelijak. Lezu trávou cik a cak. Rozběhnu se podle chuti, ale kam to neřeknu ti. Ani sám nevím.
0: Zakývalo slunce hlavou a rychle odehnalo třetí lítostivý mráček, co mu přeběhl po zlatém čele. Všichni si lezou, skáčou a letí, jak je napadne a kam se jim zachce, ale já musím šlapat nebem pořád po stejném chodníčku, jen a jen tudy, nikudy jinudy. Od lesa k lesu oblohou, jinam mě nohy nést nemohou. Tak už to ale na světě chodí. Jeden lítá, druhý skáče, třetí jezdí lodí. Letní slunce se usmálo a už ho nic netrápilo. Jeho čelo bylo hladké a veselé. Po lítostivém mráčku, co je všude pro neplechu, nebylo víc ani vidu, ani slechu.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
3: Je to je škoda, že už je po všem.
4: Však on si náš Ferda zase něco vymyslí.
5: Já už to mám vymyšlené. Víte co, budeme si vybrat pohádky. Já jich znám plno od nás kina. O perníkové karkulce, o sedmi sněhurkách, no vlastně spousty.
6: Ale o tom, jak si housenka pletla kabátek, tu jistě neznáš.
3: Jak si housenka pletla kabátek?
6: To vám byla jednou jedna housenka a ta se moc ráda strojila. Zrovna nadešel čas, kdy se měla proměnit v motýla a tak si začala plést kabátek. Ten si musí udělat každá housenka, než se promění v motýla. Celá se pak do něj zabalí, usne a když se pak probudí, kabátek praskne a housenka už není housenkou, ale motýlkem. Ta naše housenka však pořád nevěděla, jaký kabátek by si měla uplést, aby z ní byl hodně krásný motýl. Letěl kolem Bělásek a milá housenka na něj volala:
7: co pak je teď v módě?
6: Zrovna tak. A ten Bělásek povídá: podívej se na mě, já jsem celý bílý, letos bude v módě bílá. A tak ta housenka začala plést bílou.
3: Je, ta byla ale hloupá. Nejkrásnější je přece červená puntičkovaná, jako nosím já.
6: Zrovna tak poradila housence jedna beruška. Housenka tedy začala plést červeno-puntičkovaně, ale ten bílý načatý kousek už nechala. A kde se vzal, tu se vzal nejkrásnější motýl, otakárek.
8: Vy si děláte červeně puntíčkovanou, to jsem jak živ neviděl, já bych nenosil jinou než žlutou černě páskovanou.
6: Housenka tedy připletla k těm předchozím barvám žlutou černě páskovanou a potom ještě zelenou měňavou. To jí poradil Zlatohlávek.
3: Je, to měla na sobě tedy učiněnou strakatinu.
4: To jsem tedy zvědav, jaký z ní pak byl motýl.
6: Všichni byli zvědaví. Ale nikdo se to nikdy nedověděl, protože ta parádivá housenka se vůbec neproměnila v motýla, ale v můru, která lítá pod mě, takže není vidět, jakou má barvu.
5: Dobře i tak, když byla hloupá.
4: A marnivá.
3: To já bych nikdy nechtěla být jiná nežli červená puntičkovaná, protože taková jsem ze všech nejkrásnější. Co se mi pozmíváte?
5: Pardon, to já ne.
3: A jsem ze všech nejkrásnější, abyste věděl, jsem. Počkejte, já to řeknu mamince, že se mi pozmíváte.
6: Jestli pak víš, kdo to řechtá?
5: Já ne, Ferdo.
6: A co pak si kobylka, pytlíku?
5: A kobylka? Jaká kobylka?
6: Obyčejná luční kobylka, schovaná v Heřmánkovém houští.
9: Ano. Šéfe. Vasil s Pepou Padrátem a Škrtičem Čangem stáli před velkým šéfem jako poškoláci v ředitelně. Pepa Padrát se drbal ve vlasech, na zem se snášelo jakési chmíří. Mole? Šéf si štítivě odfrkl. Sežerou vás moly. A proč je jich tak málo? Obrátil se na Vasila. Víc jsem jich nesehnal, omlouval se Vasil. Přišly zlý časy, teda jenom na nás, vy jste šéfe, v pohodě.
10: Já? A v pohodě?
9: Tulamor senior se chytil za srdce.
10: Vždyť já se topím v neštěstí. Přišel jsem o svého jediného syna.
9: Na to se za půdním trámem ukázal Ramses.
3: A co já? Otče,
9: zvolal ukřivděně,
10: ty půjdeš s nima. Pomůžeš jim zachránit svýho jedinýho bratra, řekl. Taky jsi jediný, kdo se u profesora vyzná.
3: A co tam, šéfe? Ten váš junior dělá.
9: To se poprvé ozval Škrtič Čango.
10: Co se asi tak dá dělat v kleci?
9: Zavrčel Padre.
10: Protáhnout se mřížema.
9: Navrhl Pepa Padrát.
10: Nebo
9: zauvažoval. Je jestli na té kleci za zámek, tak vzít pa klíč, nebo padrátek, takhle do dvou prstů.
10: Dost. Už nechci slyšet žádný otázky a žádný odpovědi kromě ano, šéfe, je vám to jasný? Ano, šéfe. Tak si zapište za uši. Co za chvíli uděláte? Ramses, můj druhý jediný syn, vás zavede o dvě patra níž k bytu toho bláznivého profesora. Pepa Padrát tím drátkem, co mu čouhá ze svetru, odemkne dveře.
9: Vasil zvedl ruku, jakože se chce na něco zeptat.
10: Jestli nebude doma, co? Bude doma. Pořád něco zkoumá a zbytu se nehne. Ale je neškodný. Stačí, když ho tady Čango tou svou šňůrkou trošku
9: přiškrtí, špetl Ramses.
10: Správně, chlapče. A ty pak dovedeš Vasila k té skleněné kleci, v který je uvězněný chudáček, můj tolík.
9: A jo? Vasil skrabatil čelo perným přemýšlením.
10: Vasile, ty tu klec rozbiješ a pak všichni zmizíte.
9: Vasil třepal rukou, jako že se chce ještě na něco zeptat.
10: No, kam asi? Zavrčel Padre. Sem ke mně na půdu. Tady náš profesor nikdy nebyl. Je vám už konečně všechno jasný?
9: Ne, že by bylo, ale přikývli.
3: Ano, šéfe.
2: si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
3: Pane Spejble, jak myslíte, že bych mohla namalovat sluníčko? Myslíte, že bych ho mohla namalovat v klobouku? Že bych ho mohla namalovat v klobouku?
11: Samozřejmě.
3: Ano?
11: Můžeš si na to vzít, Máničko, klobouk, rádiovku nebo čepec, to je jedno.
3: Já si nevezmu ani klobouk, ani čepec. To sluníčko chci namalovat tak, že bude mít klobouk. Může se to, pane Spejble?
11: To se ví, že ano. Sluníčko můžeš namalovat třeba v pumpkách.
12: Ovšem ve skutečnosti slunce klobouk nenosí, že ne, tati? A pumpky teprv ne.
11: Pochopitelně, že ne. Co pak by mohlo slunce nosit klobouk?
3: Ona by se mu potila hlava, viďte.
11: Ale hlava by se mu nepotila, jenomže je moc veliké.
12: Kdo?
11: Slunce.
3: Jak to veliké?
11: No víš, jak je velké takové slunce, Máničko?
3: Vím.
11: No, to si neumíš ani představit.
12: To by se nám ani nevešlo do kredence, víš, tati?
11: Do kredence? do kredence. To je tak obrovité, že by se nevešlo ani na zem.
3: No, hleda, že bychom tu kredenc odšoupli tamhle do rohu, vidíte?
11: Ani kdybychom ji odšoupli k Brdíčkovům. Vždyť povídám, že by se nevešlo ani na zem. Na země kouli, takový je to kus.
12: Ono není celé?
11: Kdo?
3: To slunce.
11: Slunce je celé, proč by nebylo celé?
12: Jsi říkal, že je to kus?
11: Protože je tak obrovské.
3: No, to by ani nestačilo tu kredenc odšoupnout, víte, pane Spejble, to by se muselo...
11: Ale kredenc pořád, o kredenc nejde, že ano. Jde o to, abyste pochopili, jak nepředstavitelně velké je takové slunce. Z jediného slunce by se dalo nakrájet, víte kolik?
3: Ne.
11: 300 tisíc zeměkoulí.
12: Z jednoho slunce, tati?
11: Samozřejmě, 300 tisíc zeměkoulí by se dalo nakrájet.
3: Jenomže by to byly kostky, jenomže by nebyly kulaté, že ne, pane Spejble?
11: Kdo by nebyl kulatej?
12: Zeměkoule, protože koule nejdou ukrojit. Kdyby si jich nakrájel ze slunce 300 tisíc, museli by být hranatej, že ano?
11: A ty jsi taky hranatej. Mně nejde o krájení nebo o kostky ani o čtverečky. Mně jde o to, abyste si zapamatovali to číslo těch 300 tisíc.
12: Ano, tati.
11: No, konečně.
3: A na které z těch 300 tisíc zemí by byla naše kredence, pane Spejble?
11: Pořád na téhle té, Máničko. Kredenc je vedlejší. Důležité je, abyste měli představu o sluneční soustavě, že ano?
3: A kdyby sluníčko bylo přece jen malinké?
11: No tak co?
3: No, kdyby se vám vešlo třeba pod stůl?
11: No tak by se vešlo pod stůl, že ano? Nebo co jako?
12: Jak by pak byla velká zeměkoule?
3: No?
11: Ta? Ta by byla mrňavá.
3: Asi jako ostříhaná kočka, pane Spejble.
11: Ještě o hodně menší.
3: Jako budík.
11: Kde pak budík? Ta by byla jako hrášek.
3: Jejde.
12: Takže by to nešlo, vej, tati.
11: Co by nešlo? Kdyby se slunce mělo vejít pod stůl, tak by země musela být velká jenom jako hrášek. To by muselo jít.
3: Jenomže pak by se na ní nevešla ta naše kredenc. No že ne, pane Spejble.
11: Podívejte se, vy jste dneska oba v tak špatné kondici, že bude nejlíp, když se seberete a půjdete na vzduch.
12: Ale nám se nechce, tati.
3: No, já jsem chtěla ještě namalovat to sluníčko v klobouku.
11: Tak ho, Mančko, namaluj zítra. Můžeš si ho namalovat v klobouku, v županu nebo v pantoflík, jak chceš.
12: Ale hlavně, aby se vešlo tatuldovi do kredence.
13: Byl podzim, světla ubývalo a zimy přibývalo. A tak broučci, že už nikam nepoletí. Jenom musel tatínek k Motříčkovi slíbit, že se k ním přijde s maminkou a s broučkem ještě jednou podívat, a to hned zítra, dřív než udeří zima. A tak druhý den po snídani, že půjdou ke Kmotříčce. A šli. Však už na ně čekali. Dávali si po hubičce a brouček líbal ruku. Ale byl tam ještě někdo. Kmotříčka vzala broučka za ruku. Pojď, pojď, broučku. Políb také tadyhle Janince ruku. A brouček políbil, honem se však schoval za maminku. Sedli kolem kamen a začali si povídat. Ale kmotříčka šla do síně k Almaře a Brouček za ní. Kmotříčko, co pak máte? I Broučku. Pekli jsme koláče s tvarohem a smákem. A už jich nesla kmotříčka plný talíř a každý si jeden vzal a Brouček, že zkusí také ještě jeden tvarohový. A vzal si také jeden tvarohový a seděli kolem kamen a povídali si. Ale Broučkovi se jaksi nehezky sedělo. Pojď sem, Beruško, já ti něco povím. A Beruška šla a Brouček jí šeptal nahlas do ucha. Poslouchej, kdo pak to je, ta Janinka? I to je Janinka. Aha, čí pak je? I ona není ničí, ona je sama živá. A co pak nemá žádného Broučka a tatínka? Ne, ona je sama. A kde pak zůstává? Pane, tam u lesa ve Vřesu, takovou má krásnou chaloupku v mechu. Ale když se pořád tak moc na mne dívá, jdi, hloupý, vždyť ona je hodná, víš, ten med, ten jsme dostali od ní. Ale když ona, Beruško, tu volala kmotřička Berušku. Šli do síně a Brouček honem za nimi. Kmotřičko, vy ještě něco máte? Mám. Vždyť jste zde letos naposledy, až zas v létě. A co pak máte? Počkej, to se podivíš. Pojď, pomůžeš nám. A Brouček, že pomůže. A šli, ale ne do Almary. Tam dozadu na dvůr, kde měli ještě komoru. A v té komoru

a kmotříčka už držela křišťálový koflíček, aby do něho kmotříček natočil. A kmotříček do něho natočil, až se to rdělo a přímo vyskakovalo. A teď si zavdala nejdřív maminka, pak Janinka, potom kmotříčka, po ní tatínek, pak kmotříček a Broučkovi a Berušce také dali, ale jenom líznout. A všichni si to velmi velice chválili, takové to bylo sladké, jenom se jim to zdálo být moc silné. A tak kmotříčka, Beruško, honem skoč na palouk se čbánem pro rosu. A Beruška honem skočila na palouk se čbánem pro rosu. Kmotříček přitáhl stůl blíž ke kamnům, natočil do koflíčku vína jen polovic, dolil rosou a podával kolem. A tak si seděli a povídali, jak jednou bylo s kmotříčkem zle. Bylo to brzy potom, když se s kmotříčkou vzali. Vyletěl hned po slunce západu, celou noc pěkně svítil a když už k ránu letěl zas domů, tu se najednou objevila taková velikánská žluna a už ho chtěla zaživa spolknout. Kmotříček se náramně lekl, ale honem se vzpamatoval a frr nabuk, ale žluna hr za ním. A tak kmotříček honem do skuliny, ale žluna zobákem hned za ním. A že byla díra malá, už ji zobákem tesala. Kmotříček se strachem všecek třásl a vlasy mu vstávaly. Co by si kmotříčka doma počala, kdyby takhle? A zalízal do skuliny dál a dál. Ale žluna také zobákem dál a dál. Až už dál nemohla a kmotříčka nechala. A kmotříček chvíli ještě čekal a pak pomalonku vylézal. Ale opatrně a dobře se ohlížel, jestli tam žluna někde nesedí. Ale neseděla a tak letěl kmotříček honem domů. Slunce už bylo vysoko na nebi a kmotříčka byla všecka polekaná. Volala a plakala, lítala a běhala, dívala a ptala se, ale nikde nic. O kmotříčkovi nikdo nevěděl. Až zaběhla k Janinčinu tatínkovi a on také nic nevěděl, ale jen aby prý kmotříčka nic neplakala, kmotříček, že býval poslušný a poslušné Broučky, že má pán Bůh na starosti, takže se jim nemůže nic stát. A i když se jim něco stane, že je to tak dobře, že to pán Bůh tak chtěl a že nesluší Broučkům moc plakat a naříkat, jen aby šla kmotříčka domů a doma pěkně čekala. A kmotříčka šla domů. A když jde, tu jí přichází kmotříček naproti. Ach, to měla radost. A tak si to povídali a byli rádi, že už je to pryč. Ale Beruška se dala přitom do pláče. Co pak ti je? Ptá se jí Brouček. Kdyby mě byla ta žluna, tatínka sežrala. Ale vždyť ji ho nesežrala. A kmotříček k tomu doložil. Milá Beruško, tenkrát jsme tě ještě ani neměli. Ale Beruška, že nechť. A vzlikala přece. No? A teď vypravoval tatínek. Když kmotříček a tatínek byli ještě hoši a měli poprvé letět, že je vzal Janinčin tatínek sebou, ukazoval jim cestu a povídal jim co, kdy a jak. A oni se tomu pěkně od něho naučili. A jednou, když už sami lítali, přidal se k ním Janinčin tatínek a povídal. Pojďte, hoši, já vás někam zavedu, ale musíte být tiši a dávat pozor. A oni, že ano. A letěli a letěli.

až přiletěli k takovému krásnému městu. Kolem byly krásné zahrady a tam už skoro za městem v jedné té zahradě u cesty stál velký krásný dům. Okna náramně veliká a dveře ještě mnohem větší. A ta okna byla plná světel. A ty dveře byly dokořán otevřeny a do těch dveří vcházeli pořád lidé, staří i mladí, hoši i dívky. A Janinčin tatínek povídal: pojďte, hoši, nepoletíme tam dveřmi. Támhle je kousek okna otevřeno. A vletěli tam oknem, sedli si dole na rám a dívali se. Od stropu dolů visely tři velikánské svícny a krásně svítily. Dole na zemi bylo plno lavic. Když kdo přišel, vkročil do lavice, zůstal chvilku stát, díval se do klobouku a pak si pěkně sedl. Měl sebou pod paží dvě knihy a tu jednu si otevřel. Až tu jeden z nich vystoupil na takové lešeníčko, kde byl malý stoleček, a že budou zpívat. A začali zpívat. A tak krásně zpívali. A když dospívali, vstali a ten na tom lešeníčku počal se modlit, že jsou nestateční lidičkové a že byli neposlušní, aby jim to Pán Bůh odpustil pro milého syna svého a svým duchem, aby je posvětil. Potom otevřel tam na stolečku velikánskou knihu a četl z ní o hrstce a o červíčkovi a že aby se nebál. A když si zas sedli, to jim pěkně vypravoval, když se někdo bojí Pána Boha, že se nemusí nikoho bát, ba že ani nesmí, protože to Pán Bůh nechce. A pak se zas modlili a zas zpívali. A když už vycházeli, dávali u dveří něco na talíř, až to cinkalo. Víte, hoši, toto bylo hezké, povídal Janinčin tatínek. Ale teď musíme honem zase svítit, abychom to dohonili. A tak honem svítili. A od té doby tam tatínek s kmotříčkem často byli. A té modlitbičce, kterou se vždy před spaním modlí, se naučili tam. Oni ji tam zpívávali. Podvečer tvá čelátka, co k slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý hospodine. A tak si povídali a Broučkovi se to líbilo. Jenomže se Janinka tak moc na něj dívala, jak si se jí jakoby bál. A tu ona se k němu obrátí. No, Broučku, kdy pak ty poletíš? A že mu to tak pěkně řekla a hezky se na něho usmívala, tak on se už tak moc nebál. Brzy. Už budeš pomalu dost velký. Jen jestli umíš dost poslouchat. No, uvidíme. Ale snad mne pozveš, až ponejprv poletíš, abychom tě vyprovodili. A Brouček, že pozve, a maminka k tomu s radostí doložila, že už to snad bude o příštím svatém Janě. A přitom zůstalo. Už vstávali a strojili se k odchodu. Ach, zas ta zima, naříkala maminka.
I dá pán Bůh, bude zas léto a zas se uvidíme, těšila jí kmotřička. A počalo loučení. Pěkně se líbali a pánu Bohu poroučeli. Už bylo skoro chladno a tak spěchali. Janinka tam k lesu do vřesu, Brouček s tatínkem a s maminkou tam do stráně pod jalovec. Už byli uprostřed palouku, když se Brouček ještě jednou ohlédl. Janinka už byla pryč. Kmotříček a Beruška stáli před chaloupkou pod dubem a dívali se za nimi. S pánem Bohem, kmotříčko, až zas v létě, vzkřikl Brouček. A už je nebylo vidět. Už cestou povídal tatínek. Ne, není co odkládat. Mohla by najednou udeřit zima a bylo by s námi zle. A hned se dali do práce. Nejdřív, aby měla maminka na zimu všechno připraveno. A tak jí přinesli z komory všecko do kuchyňky. Hrách a kroupy, i jáhly a krupici a mouku, také trošku čočky a pak ještě jiskřičku másla. Na to se hned pustili do dříví, měli je tam na dvorku pěkně vyrovnané na výsluní. A tak ho nanesli do kuchyňky, co se tam vešlo, a k tomu ještě plnou síň až po samé dveře. Pak vylezl tatínek po žebříčku vikýřem na půdu. Tam bylo plno suchoučkého drobného mechu. Tím strop pěkně přikryl, aby jim nebylo od zhora zima. Ostatek pak scházel dolů a dvířka od vikýře raději přibyl. V loni jim je vítr vyrazil a div, že celou střechu neroztrhal. Ještě štěstí, že nebyla tak zlá zima. A teď chodili kolem chaloupky a kde byla jaká skulínka, dobře jí ucpali, takže nemohlo nikde ani profouknout. Pak zavřeli dveře na petlici, zastrčili špejlek a celé dveře zarovnali dřívím, aby jim v síni nepřekáželo. Naposledy po všem vycpali mechem okna, jak v kuchyňce, tak ve světnici a dobře je prkénkem zabednili. Světla měli dost a dost. A teď, ať si třeba mrzne. Však už venku burácelo. A tak se ještě pomodlili. Podvečer tvá čelátka, co k slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý hospodine. Pac a pusu, pán Bůh s námi a zlý pryč, a lehli a spali a spali a spali.

0: V Jičíně, v krámku pod věží, dělal už 9 let prtačinu švec Rumcajs. V řemesle se vyznal a co udělal, bylo lidem pro radost. Takovéhle bylo Rumcajsovo ševcovské vyznání. Dobrá bota, to je grunt spravedlivýho světa. Nesmí být těsná, aby si v ní malíček nepřipadal jako přiskřípnutá dušička, ale taky zas nemoc veliká, aby si v ní ten malíček nepřipadal ztracený. Na kopítku a malým kladívkem podrážel střevíčky panenkám, pro paní a mužské měl kopita vzrostlejší a kladivo těžší, ale když potřeboval podrazit boty, jičínský starosta humpal, vzal si švec Rumcajs dílo vždycky rovnou do kovárny, puč mi kovadlinu a perlík, řekl kováři štanclovi a narazil starostenský střevíc na kovadlinu a bil do něho perlíkem. To proto, že humpál měl nohy jako sloní tlápy. Byl na ně moc hrdý, říkal jim, moje slovutný nohy starostenský. Svýma nohama byl humpál známý až po Mladou Boleslav, a pro ty důstojné nohy vlastně držel už 8. rok úřad starosti. Měl zrovna začít rok 9., když si vzkázal pro ševce. Přijď, Rumcajsi, potřebuju nový střevíce. Rumcajsi strčil do kapsy u zelené zástěry papírový pásek na měření, přes ruku si přehodil plát červené kordofánské kůže a jde na radnici. Starosta už seděl v křesle v zasedací síni, jednu nohu měl zutou a položenou na polštáři. Polštář přidržovali 4 pacholci a velel jim richtář Fištula. 12 konšelů stálo kolem, obdivovali starostenskou nohu. To je noha, co? Povídá humpál ševci Rumcajsovi sotva vešel a zálibně zakejval palcem. Rumcajs mu nohu nepochválil, ale podle pravdy povídá, je to noha kapitálská, ale už jsem viděl větší. Starosta jen vztekle stiskl palec. 12 konšelů se vytratilo ze síně, protože věděli, že za chvilku bude zle. 4 pacholci i s richtářem Fištulou zavřeli oči a schlípli uši, aby nic neviděli ani neslyšeli. Jo, už jsem potkal jednou v Hradci větší nohu, povídá dal Rumcajs. Odložil červenou kordofánskou kůži na stůl a chystá si pásek z papíru. Jo, to byla velenoha, ale na tu vaši pacičku ušiju střevíček, než 3x řeknete fík. Starosta humpál zrudnul jako kordofánská kůže a pak zase zbělel jako proužek papíru, tak to chvilku střídal. Co vás bere, pane starosto? Povídá starostlivě Rumcajs. Humpál, který zrovna chytal fialkovou barvu, vyskočil z křesla, roztrhal nahám cáry drahou kordofánskou kůži a všecko to letělo z okna. Rumcaj se hnal humpál dveřmi. Na prahu se Rumcaj zastavil. Proč se mnou, starosto, strkáte? Pro urážku starostenský nohy, povídá humpál důstojně, jako by přitiskl městskou pečeť. Já. Dole před radnicí Rumcajs sebral, co zůstalo z kordofánské kůže a říkal si, no, zbylo aspoň na dětský capátka. Ale ta lítost a zlost už v něm zůstala. Když došel ke svému krámku pod věží, našel dveře zavřené a visel na nich zámek, jako by to tak mělo zůstat na věky. Po každé straně stál jeden richtářův pacholek.
1: Co tu děláte, povídá Rumcajs. Já si svou poctivost ohlídám sám. Pacholci hodili rukou ke dveřím a na nich byla přibita cedule. Pro urážku starostenský nohy na do smrti zavříno. Tohle už hnulo Rumcajsovi žlučí. Já jsem prudina švec, povídá richtářovým pacholkům. Nedám si něco jen tak líbit. Pacholci udělali krůček a napřáhli na Rumcajse flinty. No, že jste si rovnou nepřivezli kanón, povídá Rumcajs. Ale ještě se uvidí. Pacholci nečekali, hned links, rechts a bajonet auf a už ho vedou mezi sebou. Dovedli ho přes město a přes pole až k prvním stromům lesa Žáholce. Tam Rumcajsovi řekli, koukej mazat do lesa a do Jičína už nikdy ani krok. A kdo to poroučí? Starosta! Rumcajs vešel mezi stromy a za chvíli to z lesa Žáholce houklo. Jestli si starosta myslí, že od něho všecko vydržím jako podrážka ze hřbetovice, tak to ne. Ono se stejně nakonec uvidí.

0: Slyšíte moji rolničku? Cinká jako vánoční zvonky. Protože já jsem vánoční skřítek. Je to jen pár dní, co jsem přišel na svět. Úplně nejdřív jsem žil v lese schovaný ve větvi staré borovice. Hezké místo, vonavé, ale mě to přesto táhlo pryč. Na svět. A nejvíc, když se blížily Vánoce. Kolem začaly vířit sněhové vločky a vítr mi zpíval tesknou písničku.
1: Nekonečně dlouhý čas

0: Vítr měl pravdu. Jako bych nežil, jako bych nebyl. Jenže mě se tu zem moc chtělo být. Opustit vězení v Borovici, ale... Ach, joch, joch, ach, joch. Jak?
1: Cink, cink, ach, ach. Kdo pak to vzdychá? Cink, cink, ach, ach. Do bílého ticha.
0: Sněhové vločky nemohou rozumět stesku, který mi svírá srdce. Říkal jsem vždycky těm bílým tanečnicím. Ale letos?
1: Nenaříkej, my vše víme. Tvoje přání vyplníme.
0: Ty... Opravdu?
1: Ano, ano, vše se změní.
0: Kdy?
1: Ještě dneska do se změní.
0: Povězte mi víc.
1: Kde pak?
2: Kde pak? Už nic?
1: Už nic.
2: Kde pak?
1: Kde pak?
2: Už nic.
0: A v tom se ozvaly jiné hlasy, lidské. K mé borovici došli dřevorubci se sekerami a pak... Jaj? Ouj, hrozně to zabolelo. Všechno se mnou zatočilo, kolem byla jen tma a tma. A vítr hvízdal a křičel snad celý les.
3: Dlouhá cesta na svět je dlouhá, dlouhá, moc tě změní. Poznáš to sám, posedmění. Poznáš to sám, posedmění.
0: Když jsem přišel k sobě, skláněl se nade mnou nějaký člověk.
4: Větev z borovice podstrání. A zvláštní, jako by se z ní na mě někdo díval.
0: Ten člověk držel v ruce cosi blízkavého. A ovej, zas to zabolelo. Ošklivá chvilka. Ale najednou zázračný pocit. Já jsem najednou byl?
4: No, vidím. Kdo pak nám to přišel na svět? Mrňavý človíček. Vítám tě.
0: Děkuji. Z rukou toho člověka šlo teplo a oči měl vlídné. I když smutné.
4: Jenom bych rád věděl, proč se mi zdá, že už tě dávno znám. Dokonce vím, že máš mít šaty zelené jako jehličí. A na čepici ti patří rolnička.
0: Správně! No tak vzpomeň si, kdo jsem.
4: Ušiju ti, co máš mít. A víš, človíčku, co s tebou udělám?
0: Udělej, abych byl živý. Volal jsem ze všech sil.
4: Daruju tě slečně Lucii ze sousedství. Zítra má svátek.
0: Ne, vysvobodil jsi mě ze dřeva, vyřezal jsi mi tvář, tak přece k sobě patříme, křičel jsem. Co pak se dá křičet bez hlasu?
4: Doufám, že jí uděláš radost.
0: Tak. A byl ze mě dárek zavřený v krabici a kolem mě zas jenom

0: Lucie. Slečno Lucie.
1: Pane Damiane, pojďte dál.
0: Já tedy jenom naskok. Mám pro vás dárek.
1: Děkuju. Smím ho otevřít?
0: Ale snad až zítra je váš svátek.
1: Ach, pane Damiane, co pak to vydržím? Panáček v zeleném? Ale vždyť to je skřítek. A dokonce snad, ano, vánoční skřítek.
2: Páni, ona to uhodla.
1: Je to tak, pane Damiane? Pane Damiane, kde jste?
2: Jsem tedy na správném místě tady? U ní? Ona dokáže, abych byl na světě docela?
1: Utekl blázínek. Dal mi dárek a utekl. Takhle to dělá pořád, skřítku. A víš proč?
2: Kdybych věděl, stejně nemůžu odpovědět, když nejsem živý.
1: Jak se to na mě koukáš?
2: A kdo ví, jestli budu, když tahle slečna myslí jenom na řezbáře.
1: Tedy, pan Damian už vyřezal spoustu pohádkových lidiček. Ale ještě nikdo se mu nepovedl jako ty. Tváříš se, jako bys mi chtěl něco říct.
2: Však bych chtěl a mohl bych, kdyby... Kdyby. Už mi chybí tak maličko. A přitom všechno.
1: Tak dobrou noc, vánoční skřítku.
2: Ne, počkej, Lucie, nezhasínej, nespí. Křičel jsem, ale neslyšela mě. Srdce mi zase svíral stesk. A za oknem vířily sněhové vločky a šeptali:
3: Cesta na svět je dlouhá.

0: co to povídáte? Vždyť už se dávno, dávno se směl, se smělo.
1: A v tom, zčista jasna, jsem se ocitl někde úplně jinde. U chlapce, který seděl u krbu a četl pohádkovou knížku. A koukal jsem mu přes rameno a... Ne? Vždyť já na obrázku vidím sám sebe. A pod obrázkem... Čti, no tak čti.
2: Budeš-li mít štěstí, můžeš v předvánočním čase potkat skřítka. Najdeš ho nejspíš tam, kde voní dřevo. Jestli chceš, aby skřítek žil, aby s tebou promluvil, dej mu sníst kaši s medem.
1: V tom kluk knížku sklapl a rozběhl se kamsi ven, asi do lesa, kde voní dřevo, a do tmy volal:
2: Skřítku, jdu tě hledat. Skřítku!
1: Ze snu jsem se probudil strhnutím, až rolnička na čepici cinkla a vzbudila i Lucí.
3: Skřítku?
0: Jsem tady, ale bez hlasu.
3: Měla jsem sen. Zdálo se mi, že můžeš promluvit. Prý k tomu stačí kaše s medem.
4: Cože? To přece není možné, aby dva měli úplně stejný sen?
3: Když se to povede, zblázním se radosti. A jestli promluvíš, snad to potěší i pana Damiana. Třeba pak přestane koukat na svět smutnýma očima. Všiml ses, že je smutný?
4: Hned jak mě vyřezal. Ale teď honem vář. No vář honem.
3: Tak, mlíčko... A krupice?
4: Stačí.
3: Zamíchat. A navrch med.
4: Už to je.
3: Tak. Dobrou chuť, skřítku.
4: Kaši jsem slupl jako blesk. Byla sladká, vonavá, zevnitř mě hřála a teplo proudilo až do konečků prstů. A pak jsem poprvé... doopravdy vykřikl ze všech sil. Jsem tady! Jsem na světě! A úplně živý!

0: říkáte, Lucie, vánoční skřítek. To už je dávno, co jsem ho viděl naposled.
1: Cože? Vy už jste ho viděl?
0: Ano.
1: A byl živý?
0: Ale kdepak. Jen jsem o něm jako kluk četl, prohlížel si jeho obrázek.
1: V pohádkové knížce, co měla červené desky?
0: Ano.
1: A seděl jste u krbu v křesle se vzorem kvítků?
0: Ale Lucie, u toho jste přece nemohla být.
1: A přesto byla. Dnes v noci ve snu. Pane Damiane, máte ještě tu knížku?
0: Snad mám, ale proč?
1: Protože přece to všechno není jen tak. Prosím vás, najděte ji. Třeba v ní objevíme, proč se mi o ní zdálo a proč skřítek přišel právě teď a právě k nám.

0: Pan Damián nás vedl na půdu, kde byla spousta starých věcí. Mám rád temná zákoutí, jako všichni skřítkové. A Lucii se tu taky líbilo. Zvlášť, když řezbář otevřel prastarý kufr.
1: Jsou tu hotové poklady.
2: Ale jde pak poklady, jenom pár věcí z dětství.
1: Vánoční ozdůbky. A betlém. A tady skleněná koule.
2: O Vánocích vždycky stávala doma na okně. A tolik mi připomíná...
1: Spítí se jako měsíc na zimním nebi. A uvnitř je zasněžené město.
2: Jako kluk jsem si myslel, že je pohádkové a že ukrývá místo, kde se plní tajná přání. Je to směšné, co?
1: Ani trochu. Snil jste?
2: Nad obyčejnou koulí ze skla, která vůbec neumí kouzlit.
1: Že ne. Když se otočí, začne na město uvnitř padat sníh.
2: No, je to roztomilá hračička. A tady je ta knížka.
1: Úplně jako ve snu. Ale koukněte, obrázek skřítka chybí.
2: Na mou duši.
1: A víte vy vůbec, že jste tu pohádku tenkrát nedočetl do konce? Vy, snílku, to jste tak moc spěchal do lesa hledat vánočního skřítka?
2: Ano, jenomže jsem ho nenašel. Stejně jako jsem nikdy neobjevil město, kde se plní přání. Nejsem já smolař.
1: Co to říkáte? Vy, který jste vyřezal 1000 pohádkových postaviček a přinesl lidem 1000krát radost?
2: Jenomže mě se přitom nějak vyhnula. Asi to bude tím, že je dřevo plné smůly.
1: Tak už dost, pane smolaři. Radši se usmějte a splaťte dávný dluh. Dočtěte konečně tu pohádku o skřítkovi. Začínám věřit, že nás čeká překvapení. No tak.
2: Každý skřítek vánoční, který zcela žije, jí a pije, má na světě tajné poslání. Když je nesplní do štědrého dne, o půlnoci ze světa zmizí.
1: Tajné poslání. To zní kouzelně a tajuplně. Skřítku, slyšel jsi? Není to nádhera?
0: To třeba není.
1: Neboj, pomůžu ti. Jen řekni, o co jde?
0: Já vůbec netuším.
2: Poslání je tak tajné, že je nezná ani skřítek. Sám musí poznat, proč přišel na svět.
1: Oje, tak to je mnohem těžší, než jsem myslela.
0: No jo, hotový hlavno. A když ho nevyřeším, smizím.
2: Slečno, víte, kdo já jsem?
1: Nejšikovnější řezbář na světě, který mi dal kouzelný dárek.
2: Ne, jak jsem řekl, smolař. A nosím smůlu všem, i těm, které mám rád. Dokonce dokážu přivést do neštěstí vánočního skřítka, kde se má teď chudák pídit po nějakém poslání.
1: Kde? Nejspíš tam, odkud přišel. Ve staré pohádkové knížce.

0: Večer sněhové vločky za oknem zas šeptaly o dlouhé cestě a Lucie otevřela knížku.
1: Lucie?
2: Ano.
1: Myslíš, že v pohádkách opravdu najdeš odpověď?
2: Nevím. No tak, nenatahuj moldánky a přemýšlej.
1: Ty by se to řekli, ale ve mně je malá dušička.
2: Skřítku.
1: Ano.
2: Co když jsi tu proto, abychom já a pan Damian...
1: Co?
2: No, abychom já a pan Damian...
1: No,
2: abychom byli spolu.
1: O Vánocích?
2: O Vánocích a třeba pořád dál?
1: Co bys chtěla, Lucie?
2: Chtěla. A snad to máš zařídit právě ty.
1: To se mi nezdá. Raději čti dál. Jo, čti, holka kurážná.

0: Ach, Ouvej, tak hezky mi bylo tu chviličku, kdy jsem jen byl. Proč to tak nemohlo zůstat? K čemu jsou všechny tyhle starosti? Co jsem to vlastně za skřítka?
1: Přece vánoční.
2: A náramně pyšný.
1: Nechtělo se ti žít u nás, ty nafoukaný panáčku.
0: Slyšíte je? Lucie dočetla v pohádce k místu, kde se objevily dvě sudičky. Ale sotva mě spatřili, pustili se do mě. Tohle mi ještě scházelo.
1: Musel jsi na svět.
2: A ještě se z tebe vyklubal pán s tajným posláním.
1: Možná pan tajný rada.
3: Nechte ho. Co vám udělal?
2: Utekl.
0: Ne, to řezbář Damian si na mě vzpomněl. Já byl jen větev borovice.
1: Tak už víš, že jsi od nás, ty dřevěná vzpomínko. Jenomže teď jsi živá.
2: A určitě si myslíš, že jsi hned něco lepšího.
0: Nic si nemyslím. Já jsem moc nešťastný vánoční skřítek se vzpomínkami na les a s tajným posláním, co neví kudy kam.
1: Ty chudáčku.
3: Tak dost vy dvě. Radši mu poraďte.
2: To bude nějaká moudrá slečinka. Uhodla, že sudičky, co vidí do všech osudů, vždycky můžou posloužit dobrou radou.
0: Děkuju, to se mi ulevilo.
1: Totiž, když se jim chce.
2: Jenomže nám se nechce, panáčku chytráčku.
1: To by to vypadalo, kdyby na světě kdekdo rozuměl vlastním osudu.
2: Jen ti poradí tahle odvážná slečinka, co se pořád po něčem pídí.
1: Co umí uvařit takovou kaši, že roztancuje i skřítka ze dřeva.
3: Proč jste tak zlé? Chtěla bych mu pomoct. A kdybych věděla jak, nedělala bych drahoty jako vy.
2: Tak si teď sama uvař kaši. Vtipnou kaši. Třeba se po ní dovtípíš.
1: Že stačí zajít na náměstí splněných přání a je vystaráno.
0: Kde to je?
2: Je. Chytráček s tajným posláním a nezná náměstí splněných přání.
1: Moc krásné místo.
2: Se spoustou kouzelných krámů.
1: Ve kterých jsou jen samé poklady.
2: V jednom se prodává nebe i s hvězdami.
1: Ve druhém cvrlikají perníkový ptáčci.
2: V dalším zas mají vůně zakleté vláhvička.
1: A ještě voňavé stuhy.
2: Náramky z duhy.
1: A hlídá tam cínový vojáček v uniformě zdobené
2: sněhovými vločkami.
3: Počkejte. Opravdu je někde na světě tohle místo?
1: Ovšemže, přece nelžeme.
2: Najdeš ho ve městě, kde sněží?
1: Když je vzhůru nohama.
3: Ale takové přece neexistuje.
1: Co by ne? Stačí se trošku rozhlídnout. To bude jako nic pro zvídavou kurážnou slečinku.
2: My dvě už jsme řekli dost. Teď musíme spřádat nové osudy. Dál přemýšlejte sami. Odvážná slečinko, i ty. Panáček chytráček.
1: Vánoční skříteček.
2: Možná pan tajný ráda.
0: A rozplynuli se jako pára. Znáte sudičky. 10 dní jsme s Lucí bloumali po městě a rozhlíželi se. Márně. A najednou? Ach jo, najednou tu byl štědrý den. K večeru začalo sněžit a my jsme se ocitli na náměstí plném stánků.
3: Vidíš ty skleněné ozdoby skřítku?
4: Svítí jako hvězdy.
3: Všude se vznáší spousta vůní a...
4: A strážník na rohu vypadá... Jako cínový vojáček.
3: Myslíš si to, co já?
4: Nevím. Nic tady není vzhůru nohama. Jedině moje myšlenky.
3: Neboj, my na to přijdeme. Ještě máme čas.
0: Pak se o kousek dál v krámku na nároží zalesklo cosi ve výkladu. Lucie přitiskla nos na sklo. A ve dveřích se objevil tlustý člověk s bílým knírem. Bžoural na nás... A culil se.
5: Brej podvečír, slečno. Pojďte si koupit dáreček, pojďte. No, líbí se vám ta skleněná koule? Jak by ne? Je kouzelná, počkejte. Hned vám ji předvedu. Hezky je. Otočíte a na město uvnitř začne padat sníh.
0: Tak tohle pořád hledáme. Město, ve kterém sněží, když je vzhůru nohama.
3: Ale vždyť to je hračka, co byla na půdě pana Damiana. Proč jsme si na ní nevzpomněli hned, skřítku?
0: Ta na půdě mlčela. A v téhle uvnitř cinká písnička. Lucie, pojďme do krámku.
5: Vidím, že se vám ta skleněná věcička s chumelenicí opravdu líbí, no nedivím se. Ten pán, kterému patřila, ji dlouho považoval za poklad, než ji u mě dnes ráno vyměnil za náušnice ve tvaru hvězd. Nádherný, drahý šperk.
3: Tak to je asi drahá.
5: Jak se to vezme pro něj, byla drahá. Ale já ji dám celkem lacino, hezké, slečně vždycky udělám cenu.
3: To mi spadl kámen ze srdce. Víte, hledám to město v ní.
5: No jistě, všichni něco pořád hledáme. A zvlášť o Vánocích, že třeba dárečky pro ty, co máme rádi. I když nám nikdo radost neudělá, možná proto, že jsme sami. A vánoční skřítkové nejsou, že ano, aby nám něco nadělili.
2: Jsou?
5: Říkala jste něco?
3: Ne, ale víte, já to město se sněžením potřebuji právě pro vánočního skřítka.
5: Prosím? Asi jsem vám dobře nerozuměl.
2: Chce ho pro mě.
5: No ne. Kdo jsi? Snad ne.
2: Vánoční skřítek.
5: O, jaká čest. Já se kláním. A víš, že takhle nějak jsem si tě představoval.
4: Vy jste si mě představoval?
5: Do celý život. Vlastně jen kvůli tobě jsem si otevřel tenhle krám. Věřil jsem, že tak se o tobě něco dozvím. Pořád kupuju staré roztodivné věci, misky na kaši, truhly na mouku, pohádkové loutky z dílny řezbáře Damiana. A říkám si, snad ho mezi nimi objevím. A když ne, možná ho přivábí mé starodávné poklady.
4: Jenže já...
5: A kdybys věděl, jak mi celé ty roky hodiny počítali čas, jako by se mi smáli. Každé Vánoce jsem obrečel. Sám a sám. Ale přece jsem se tě dočkal. No tak za kolik, slečno?
3: Prosím.
5: No, za kolik mi skřítka prodáte?
3: Já nic neprodávám. Chci koupit...
5: No ovšem ano, tam tu skleněnku. Nesáhat. Na tu vzácnost už nemáte. Ta tretka podražila. Přesto spolu uděláme dobrý obchod. A platit nemusíte.
3: Nerozumím. Podražila. Nemusím platit.
5: Prostě já tu skleněnou věc s vámi vyměním za skřítka.
3: Ale bez něj ji nepotřebuju, pane.
5: Za to já skřítka potřebuju, slečno. Co pak jsem to neřekl dost jasně, jak dlouho ho hledám?
4: Jenže to nejde.
5: A proč by ne? Rád, slečince, za tebe přidám všechno, co mám v pokladně. Je to hezká hromádka peněz.
3: Pane, skřítek není na prodej ani za 100 pokladen. Co pak nechápete?
5: Vy nechápete. Zkrátka, já toho vánočního pidi mužíka chci. A když to nepůjde po dobrém, vy nerozumná ženská, tak si ho vezmu a sám.
3: Pozor! Uteč, skřítku! Utíkej! Co jste to udělal?
5: Já? Vůbec nic.
3: Na rohu náměstí stojí strážník. Řeknu mu...
5: Že jsem vám sebral vánočního skřítka. No, ten se pobaví. Radši mečte. A ven, slečinko, zavírám.
3: Vrátím se s panem Damiánem.
5: No a co? Právě on mi přinesl tu křišťálovou kouli. Vyměnil ji za šperk, víme? Za zlaté hvězdy do oušek prý nejmilejší dívky na světě. No, vy to tedy nebudete, děvenko, vy ne. Vy se moc mračíte. Hvězdičky jistě ozdobí jiná ouška. Tak, má usta a přeju veselé Vánoce.
0: Ten člověk, Lucí, vyhnal a ještě si vymyslel lež jako věž. Že on chce ty dva rozhádat, určitě. A já jsem na světě proto, abych tomu zabránil. Třeba opravdu mám dát dohromady, až mě polilo horko. Jak? Vždyť já vánoční skřítek s tajným posláním zase už sedím ve vězení. Tentokrát v kapse drzého zloděje a čas se krátí.

0: bože, ten čas letí. Co mám dělat?
1: Utíkají, utíkají, utíkají.
0: Mám opravdu jít za panem Damiánem? Ale jestli koupil dárek pro jinou, budou ho ještě zajímat Lucie ze sousedství a vánoční skřítek?
1: Utíkají, utíkají.
0: Ale přece, musím to zkusit.
1: Utíkají, utíkají, utíkají, utíkají.
2: Ten člověk mě strčil z kapsy do komory. Ale, jak už jsem říkal, skřítkové mají tmavá zákoutí rádi. A kdybych neměl hromadu starostí, docela by se mi tady líbilo. A jak se tak rozhlížím, v nejtmavším koutě něco haraší. Vida, někdo tam přede na kolovratu.
3: Vítáme tě, panáčku chytráčku.
2: Tady, dámy, jako byste z oka vypadli dvěma sudičkám, co mi naschvál špatně radili.
4: Kdo ví? Možná jsme to my?
3: Taky jsme kdysi poprvé spatřili svět v dílně pana Damiána.
2: Kdyby věděl, jak nepovedené kousky vyřezal, mluvil by ještě o větší smůle.
4: Co tak zhurta? Ono ti vůbec nic nedochází?
3: Pan Damián přece nedělá radost sobě, ale jiným.
2: Já tomu nerozumím. Mluvíte v hádankách.
4: Opravdu nevíš, kde jsi? Panáčku hlupáčku.
2: Jsem daleko od všech a blíží se půlnoc, kdy zmizím. Tak je to.
3: Panáčku
4: hlupáčku.
0: Pane Damiáne, pane Damiáne.
5: Lucie, vy pláčete? Co se vám stalo?
0: Mně nic. Skřítkovi.
5: Kde je? Zmizel?
0: Ne, tedy vlastně ano, ale v kapse starožitníka z náměstí. V jeho krámku jsme našli místo, které jsme hledali. Je v křišťálové kouli s chumelenicí.
5: V té, co jsem tam donesl?
0: Ano.
5: Takže se zase všechno zvrtlo jenom proto, že jsem chtěl udělat radost.
0: Však vy radost uděláte. Té vaší slečně. Určitě ji potěší zlaté náušničky. I když na to doplatí skřítek.
5: Ale co vám to nabolíkoval ten z náměstí? Jaké slečně?
0: Však víte. Ale co je mi po nějakých ozdůbkách a pro koho jsou? Hlavně pomozte skřítkovi.
5: To nejde, nemůžu.
0: Prosím.
5: Smolář jako já by zase všechno jenom zasmolil, věřte mi.
0: A nebo nechcete.
5: Nebuďte protivná.
0: Já, že jsem protivná? Ba ne, to vy. Nechcete pomoct skřítkovi a jen se vymlouváte na smůlu. Tak s Bohem, už mě tu neuvidíte.
5: Lucie, ne, Lucie, počkejte, já jdu s vámi. Vždyť ty náušnice jsou pro vás.
2: V tom krámku mi kdo ví proč bylo pořád líp a líp. Voněla tam štědrovečerní večeře a starožitník mě pozval ke stolu. Zapálil svíčky na stromku a přitom všem najednou koukal moc zkroušeně. Tedy, kdybych na něj neměl zlost, určitě by mi ho bylo líto.
6: Skřítku, no tak nezlob se na mě. A jes. Víš, já jenom nechtěl zůstat sám.
7: To se dělá tak, že někoho šoupnete do kapsy? No. Co?
6: Asi ne, ale tak nějak se to stalo jako samo. S tou slečinkou nebyla kloudná řeč. A s tebou taky není. Proč nechcete pochopit, jak moc si přeju, abys byl tady?
7: To jste si teda pomohl. Vždyť já si za chvilku vypařím. Ne. Odbije půlnoc, jsem furt.
6: Ne, to nesmíš, nedělej to.
7: No jo, milej pane, to se taky udělá samo. Měl jsem na světě jinou práci. Poslání. Kvůli vám jsem ho nemohl splnit. Všechno jste zmařil.
6: Ne, ne, to ne. Počkej. A co, když to napravím? Podívej, dám ti tu křišťálovou kouli, o kterou jste tak stáli. A vůbec dám ti úplně všechno, co budeš chtít. Všechno, rozumíš?
2: Když vy dáváte, je to jako když vyhrožujete. Proč?
6: A proč ty trucuješ, když ti chci udělat radost?
2: Radost? To teda nevím. Když na tu věc teď koukám, zdá se mi, že je to akorát velká skleněnka, ve které sněží papír. Cinkavá muzika z ní je pryč. Je tam ticho jak v hrobě. Možná nefunguje proto, že jsem tak čerstvě kradený.
6: Tak já tě vrátím.
2: To jste si vzpomněl brzy. Půlnoci za chvilku a já prostě zmizím.
6: Ale ty nesmíš zmizet. Já chci, abys byl. I když třeba ne se mnou, ale chci, abys zůstal na světě.
2: No, to já taky. Jenže Lucie je Bůh ví kde.
6: Ale... tak nebreč. Najdeme ji. Pojď.
0: V krámě je tma.
8: Dveře jsou do kořán.
0: Co se tu mohlo stát?
8: Ani nechci domyslet.
0: Nestrašte. Slyšíte? To cinkla skřítková rolnička. Skřítku! Skřítku!
9: Tady jsem! Lucie! Tady! Pane Damiane! Tady uprostřed náměstí!
2: Konečně jsem je oba uviděl. Konečně! Jenže... právě začala odbíjet půlnoc.
0: Skřítku, už jsme tady.
9: Ach jo.
0: Je pozdě.
9: Ach jo,
6: Promiň mi, skřítku, tohle jsem nechtěl.
8: No jinak to dopadnout nemohlo, když tě vyřezal smolař.
2: Nebuďte smutní. Stejně jsem rád, že jsem tu s vámi byl aspoň na chvíli. A žil bych třeba i v krámku, jenže... Je. Štipněte mě. Jsem pořád tady?
0: Je to tak, skřítku.
2: Starý pane.
6: No na mou duši.
8: Jsi tu. A víš, že mě se vlastně splnilo dávné přání, Lucie.
2: No, mě se taky splnilo přání. Zůstal jsem na světě. Jsem tady a tancuju radostí. A jak tak tancuju, najednou začalo sněžit. Ani nevím, jestli to ožilo město ve skleněné kouli a my vešli dovnitř, anebo to pořád bylo to stejné náměstí, kde na dlažbě tál sníh a v kalužích se zrcadlily domy a věže. Za chvilku tímhle městem vzhůru nohama začaly proudit davy lidí z půlnoční.
3: Tak co, panáčku chytráčku, už tomu všemu rozumíš?
2: Ano, v tom mumraji šli kolem sudičky a už klíbli se na mě.
3: Radili jsme ti špatně, že musíš najít náměstí splněných přání?
2: Jo, ty jo.
3: Tvé místo je v krámku na nároží.
6: Počkat, ale to znamená, že jsem dostal dárek. Zůstaneš se mnou, skřítku, už nebudu sám.
2: Zdá se, že ne?
6: Je.
2: I když... No teda popravdě trochu žasnu, že i vy jste moje poslání.
3: A proč pak by ne, panáčku chytráčku?
2: To je pravda. Jsou přece Vánoce a já jsem vánoční skřítek. Teď bydlím v obchůdku plném starých kouzelných věcí. A víte co? Někdy se u nás stavte. No, přece ten krámek znáte. Je zrovna u vás ve městě. Na rohu náměstí splněných přání. No, stavte se. Jo, a ještě něco. Ptáte se, co Lucie a Damian? No, dneska mají kopu dětí. I proto jsem se dostal na svět. Abych dal ty dva dohromady. Ano, teď už to vím. Tak hodně šťastné a veselé.

lístky květu. Náhle se květina otevřela. Uprostřed sedělo jemňonké a křehonké děvčátko. Protože bylo malinké jako malíček, začala mu paní říkat Malenka. V noci spala Malenka ve skořápce vlašského ořechu, která jí kolébala do usínání. Jedné horké letní noci spala Malenka ve své kolíbce na okně. Na okno skočila velká ohyzdná ropucha. Tohle by byla nevěsta pro mého syna, řekla ropucha. A hned také popadla z kořápku se spící Malenkou a odnesla ji na veliký, široký potok. Malenka začala tichounce žalostně plakat. Uslyšel ji vítr. Přeběhl po hladině, kolébka se dala do pohybu a plula jako nejrychlejší loďka pořád dál a dál. Ráno vyšlo slunce a holčička byla šťastná, že unikla takovému nebezpečí. Celé léto žila ubohá Malenka docela sama ve velikém lese. Pak přišel podzim a po něm dlouhá studená zima. Ptáci odlétli za sluncem, stromy ztratili listí, květiny uvadly. Začalo sněžit a Malenka se neměla kam skrýt. Bloudila lesem, až přišla k malinkým dvířkám. Odvážila se na ně zaklepat. Chudinko, řekla stará, dobrá polní myš a pozvala Malenku dál. Můžeš tu zůstat přes zimu. Budeš mi v komůrce uklízet a pak mi budeš vyprávět pohádky. Mám je velice ráda. Malenka zůstala u staré dobré polní myši a bylo jí tam dobře. Od té doby často navštěvoval starou dobrou polní myš soused Krtek. To proto, že se zamiloval do Malenky. Vyhrabal si pod zemí dlouhou chodbu, která vedla od jeho příbytku až ke světničce staré dobré polní myši. Jednoho dne pozval obě své přítelkyně na procházku tou chodbou, snad aby se pochlubil, jak je šikovný a důmyslný. Prosil je jen, aby se nelekli mrtvého ptáka, který tu ležel. A skutečně, ležela tu vlaštovka s krásnými černými křídly. Ubohý pták jistě uhynul mrazem. Malenka se smutně dívala na mrtvého ptáčka. Snad právě on mi tak krásně zpíval v létě, pomyslela si. V noci nemohla Malenka usnout. Vstala z postýlky a upletla ze sena velký koberec. Odnesla jej do chodby a položila pod mrtvého ptáka, aby se mu leželo teple na chladné zemi. Položila svou hlavičku na ptáčkovu hruď a zašeptala. Sbohem, krásný ptáčku, a děkuji ti za tvůj sladký zpěv. A pojednou uslyšela drobonký ťukot. Bylo to ptáčkovo srdce. Pták nebyl mrtev, byl jenom stuhlý. A teď, když se zahřál, opět oživl. Děkuji ti, řekla nemocná vlaštovka. Je mi tak krásně teplo. Venku je veliká zima, mrzne a všude leží sníh. Tiše lež, budu tě ošetřovat, řekla Malenka. Celou zimu chodila Malenka k vlaštovce. Nosila jí vodu v květinovém lupínku a vlaštovka jí vyprávěla, jak si pochroumala křídlo o trnový keř a proto nemohla s ostatními vlaštovkami odletět do teplých krajů. Když přišlo jaro, Malenka odvalila hlínu ve stropě chodby, aby mohla uzdravená vlaštovka vzlétnout ke slunci. Vlaštovka chtěla vzít Malenku sebou, ale Malenka věděla, že by zarmoutila starou dobrou polní myš, kdyby ji opustila. Jak myslíš, řekla vlaštovka, děkuji ti a nikdy ti to nezapomenu. Sbohem,
zašeptala mamka.

Lenka mávala vlaštovce a slzy jí vstoupily do očí. Jednoho dne řekla stará dobrá polní myš: za týden budeš mít svatbu, Krtek požádal o tvou ruku. Malenka plakala a řekla, že Krtka nechce. Jenom nedělej drahoty, dostaneš hezkého a bohatého muže, měla bys být ráda. Malenka vyběhla ven a pohlédla vzhůru k nebi. S Bohem, jasné sluníčko, s Bohem, s Bohem. Snad nepláčeš, malenko, volala vlaštovka, která tudy právě letěla. Letím do teplých krajin, poleť se mnou. Poletím s tebou, poletím. Letěli dlouho a dlouho a krajina byla krásnější a krásnější. Pod nádhernými zelenými stromy na břehu modrého jezera stál starý zámek z bílého oslňujícího mramoru. Réva se vinula po vysokých sloupech a nahoře pod nimi visela nesčetná vlaštovčí hnízda. Tady je můj dům, řekla vlaštovka. Vyber si jednu z těch krásných květin pod námi, ta bude tvým domovem. Jak je to všechno krásné, volala malenka. Vlaštovka posadila malenku na široký lístek nejhezčí bílé květiny. Sotva stačila malenka vydechnout, zaslechla slabonký šelest. Otočila se a jak se podivila. Uvnitř bílého květu seděl malý mužíček, bílý a průhledný jako ze skla. Bože, jak je krásný, zašeptala malenka. Také malému mužíčkovi se malenka zalíbila na první pohled. Zeptal se jí, jak se jmenuje, a zda by se nechtěla stát jeho manželkou a tak také královnou všech květin. Malenka řekla své ano. Z každého květu přišla paní nebo pán a byli tak rozkošní, že byla radost se na ně podívat. Každý přinesl malence dar. Všichni měli velikou radost a vlaštovka, která seděla nahoře ve svém hnízdě, zpívala, jak nejlépe dovedla. Přišel čas a vlaštovka zamávala křídly, vysoko vzlétla a vydala se na cestu z teplých krajin daleko, daleko až k nám. A jen proto jsem vám dnes já mohla tu pohádku vyprávět.

0: Tak to byl jednou jeden kocourek a ten kocourek měl za mámu kočku Jepinku a za bratra kotě Žužlíka a za tetu měl bitevní kočku Pitipačku.
1: Ta bydlela v kočičím městě v prostřední ze tří ulic a bydlelo tam s ní ještě 27 koček. Jednou si Damiánova teta, kočka Pitipačka, vylezla na krajíček střechy a dala se do křiku. Mňau, randěno, ran, randěau! Mňau, randěno, ran, randěau! Mňau, randěno, mňau, randěau! V lidské řeči to znamená, tuhle na tom krajíčku střechy stojím já, 18 měsíců neporažená bitevní kočka Pitipačka a zítra slezu dolů. Víc neřekla, ale všichni kocouři a kočky se začali třást. V tom se však ozval Damián.
2: Mňau, škoda, že jsem jen kocourek. Kdybych tak byl už kocour, to by nám Pitipačka mlíko nevypila.
1: Hned se k němu zběhli všichni kocouři i kočky a že prý do zítřka je času dost a že prý přes noc ještě může docela dobře vyrůst. A hned všichni volali.
3: Haló! Kočko, Pitipačko.
1: Tenhle odvaha ti zítra spere koží.
2: Já vám ukážu.
1: Už je to jistý. Pitipačka se jen zasmála mecheche a jde pryč. Má tak tvrdé tlapky, že to cvaká o tašky jako ořechy. Slyšíte? Kocouři a kočky se taky někam vytratili. A Damián tam zůstal sám, protože na konci ocásku mu seděla Bleška. Přeměřila tajně Damiánův ocásek, pak chvíli cvakalo Bleší počítadílko a Bleška si povídá.
3: Tohle jsou lehký počty, ale kam se hrne Damián na bitevní kočku Pitipačku? Ta se nebojí ani strážného Bernardína Havrdy. Dá Damiánovi jednu, až se mu roztřesou chlupy a no jo... Ale to potom já se vysypu Damiánovi z kožichu a skončím Bůh ví kde?
1: Bleška dlouho přemýšlela, jak by pomohla sobě i Damiánovi. Setmělo se a byla noc. A kocourek Damián celou tu noc proseděl
2: mňau.
1: Před zrcadlem,
2: mňau.
1: Do kterého svítila hvězda.
2: Mňau, mňau.
1: Díval se, jestli náhodou nepovyroste.
2: Mňau, mňau, mňau.
1: A to už se po střechách táhli kocouři a kočky a spouštěli se po stromě na dvorek, kde byl uprostřed umetený zápasnický pláce. Pak přicválala bitevní kočka Pitipačka. Každého ucha má jen půl, drápky nabroušené na kamínku, ocasem seká jako šavlí a povídá.
4: Tak nezdržuj, už bych si ráda vypila mléko.
1: Hrne se rovnou na Damiána. Všichni kocouři a kočky se hned začali tvářit, že spí, že vůbec nemůžou za to ani za ono, zkrátka vůbec za nic. Bitevní kočka Pitipačka křísla tlapkami o sebe, až to cvrnklo jako křemeny a míří po Damiánovi. Ale v tom ta Bleška na konci ocásku spustí a začne volat na blechy, které se prohánějí v kožichu kočky Pitipačky.
3: Haló, haló, já jsem tu úplně sama, samotinka. A kolik pak je vás tam?
5: 365.
3: A co tam vlastně děláte vy hromadoble?
5: Hoho, držíme se, aby jsme nevypadli z kožichu, až se Pitipačka rozpřáhne.
3: Jo, jo. To se radši pustíte. Víte, kdo stojí proti Pitipačce? Všech kocourů pán, strašnej Damián. Vidíte ho? Radši se pustíte a odpochodujte.
1: Všech 365 blech se pustilo a 365 blech pochoduje. Kočka Pitipačka se na ně dívá a pořád jí to připomíná kočičí slabikář, kde je napsáno. Když opustí kočku blechy, opustí ji i štěstí. A tak kočka Pitipačka spustila v kočičích notách.
3: Orau, orau, orau, mrňou, mrňou, mrují, mňau, mňau.
1: V notách lidských to znamená odtroubeno, konec bitvy i slávy. Pak kočka Pitipačka někam odešla, kocourek Damián vypil všecko mléko, kočky a kocouři dělali, jako by se vůbec nic nestalo, a na konci...
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
6: Beránek se pásl kolem lesa. K večeru vyšel z lesa vlk, převlečený za myslivce, a povídá: dobrý večer. Dobrý večer, odpověděl způsobně beránek. Ty se tu paseš? Pokračoval ten falešný myslivec. Nic nevíš, a zatím tam v hradě, který stojí za tebou na té černé skále, je zakletá ovečka.
7: Vážně?
6: Podivil se beránek. No, je to strašidelný hrad, ale kdo by se tam odvážil a strašidel se nebál, ten by mohl ovečku vysvobodit, vykládal ten myslivec.
7: Já bych se tam odvážil.
6: Ty, že bys se odvážil? A kdy to bude?
7: No, třeba až se na pasu,
6: řekl beránek. Ten divný myslivec už neřekl nic a zmizel v lese. Měl radost, jak snadno beránka přechytračil. Ha, teď si na něj vlci pěkně počíhají na hradě. A opravdu, nemuseli dlouho čekat. Beránek si dal dubovou hůl přes rameno a za chviličku už stál před hradní bránou. Zaklepal, ale žádná odpověď. Rozhodl se tedy vejít. Všude byly spousty pavučin. Chodbami se proháněl divoký vítr. Dveře se za ním srachotem přibouchly. Velké hradní síně čas od času ošlehl blesk a hned za ním divoce burácel hrom. Beránek se vydal nahoru po točitých schodech a tu se před ním na cimbuří objevila tři bílá strašidla. Beránek byl najednou tak malý a sám, ale jak si vzpomněl na zakletou ovečku, hned ho zase všechen strach přešel. Pustil se se strašidly do křížku, házel jim pod nohy dělové koule, mydlil je holí hlava nehlava a hle, ze strašidel se zase vyklubali vlci. A to už se s nimi beránek honil po cimbuří. A jak se tak honili kolem dokola, vlci si ani nevšimli, že se jim beránek najednou ztratil. Oblékl se totiž do tří bílých vlčích prostěradel a už stojí to velké bílé strašidlo proti překvapeným vlkům. Ti se tak polekali, že brali schody dolů po třech, pak ale ten první zakopl a už se všichni tři kutáleli dolů a rovnou do studny. Beránek jen přiskočil, zavřel za nimi poklop a pořádně zamknul.
7: Tak, teď mi už nezbývá, než se vrátit domů,
6: řekl si beránek pro sebe trochu zklamaný, že to všechno byla jen vlčí léčka.
7: A vida. No, to bych býval nevěřil, že si tu opravdu zakletá,
6: řekl beránek ovečce, kterou teď objevil v jedné z hradních chodeb při své zpáteční cestě. A tak se vrátili domů dva a pásli se spolu každý den od rána do večera.

0: čekla štěstí. Zhruba tou dobou sehnal noční ulicí i Hubert. Paničce nikdy neutíkal, na to byl příliš líný a teď se dal do běhu jen proto, aby se zbavil toho lichožrouta, který se ho držel zuby nechty. Ulice se svažovala k řece, na nábřeží kotvil parník, vlastně spíš starý, rezavý a opuštěný vrak. Na vodě se pohupovala loďka s osamělým rybářem, svítil si na splávek baterkou a Hubertovi se najednou také rozsvítilo. Skočil po hlavě do řeky, prudce krauloval, funěl, převrátil se na záda, udělal kotrmelec a pocítil náramnou úlevu. Konečně toho lichožrouta uprostřed řeky vytřásl z kožichu. Několika tempy se dostal ke břehu, vylezl z vody, oklepal se a honem domů. Panička Květuš si už určitě zoufá. Až na rybáře, který rád chytal v noci, spalo už celé město. Ten v pramici také trochu pospával. Na jednou pohladině začal hopsat splávek a prudce mu v rukou cukal. Rybář se široce rozkročil a tahal. Jistě ho čeká pěkný úlovek a tak vší silou zabral a něco s plesknutím dopadlo na dno pramice. Co to bylo? Nemohl tomu přijít na jméno, ale jméno to mělo. Dokonce vznešené Tulamor a měl z pekla štěstí. Žádný lichožrout neumí plavat. V rybníku, v řece nebo i ve vaně vodou hned nasákne, stěžkne a jde ke dnu. Kdyby se náhodou nechytil na háček, určitě by zůstal u dna.
1: Dneska už to zabalím a půjdu se vyspat. Ryby neberou, říkal si rybář pro sebe.
0: A ten divný úlovek popadl a vyhodil na břeh.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
3: Na louce u lesa stála malá chaloupka. Bydlel v ní stařeček se stařenkou. Měsíce a roky kolem nich běžely jako mraky oblohou. Všechny dny byly stejné, neradostné. Stařečkům bylo smutno. Jejich děti vyrostly a zakutálely se daleko do světa jako korálky v trávě. Domů do rodné chaloupky se nikdo z nich nevracel a stařeček se stařenkou ani nevěděli, jak vypadají jejich vnuci a vnučky. Neměli koho pohoupat na kolenou. Neměli komu pofoukat bolístku a nemohli si s nikým popovídat. Měli jen černého pejska, bílou kočičku, ve spíži malou šedou myšku a na dvoře běhalo pár strakatých slepic s kohoutem. Ale široko daleko už nebylo ani živáčka. Široko daleko nebyl nikdo, kdo by je v jejich samotě potěšil. Stařenka doma vařila, prala a zašívala. Sypala slepicím a kohoutovi zrní, pejskovi nechávala zbytky od oběda a kočičce dávala sladké mléko. I na myšku vždycky s něčím dobrým pamatovala. Stařeček zatím pracoval na poli nebo chodil do lesa na dříví. Jednoho dne se opět vydal nazbírat trochu suchého klestí. Otýpku už měl připravenou, ale domů se mu ještě nechtělo. Posadil se na pařez a zamyslel se. Co pak teď asi dělají moji vnoučkové, říkal si. Kdybychom u nás doma měli aspoň jednoho, když bych se vracel z lesa, stál by u vrátek a mával by na mě na přivítanou. Stařeček přemýšlel a jen tak mimoděk vzal do ruky kousek dřeva, které leželo vedle pařezu. Vytáhl nůž a začal řezat. Řízy, do špalíčku z bílé břízy. V myšlenkách byl pořád u svého vnoučka. Jaké pak má asi vlasy, jaký nos a ruka sama dál řízy, řízy do špalíčku z bílé břízy. Se dřevem si hrál. A jak tak řeže a řeže, najednou koukne a v ruce drží malého dřevěného kloučka. Postaví ho na dlaň, diví se a diví. Klouček je jak živý. Vítám tě, dřevěňáčku, pěkně tě vítám, řekl stařeček a usmál se. Tolik jsem se na tebe těšil a málem se překvapením svalil z pařezu. Klouček se uklonil a povídá: dobrý den, dědečku, i já jsem se na tebe těšil, ale nemohli bychom už jít domů, mám hlad jak vlk. A šli. Stařeček byl jako ve snách, stále se štípal do tváře. Je to pravda, nebo není? Vnoučka máme v okamžení, dal si chlapečka opatrně do kapsy a ze samého štěstí zapomněl vzít otep klestí. Když přišli domů, nevěděla stařenka radostí, co dřív. Hned začala snášet všechny dobroty, které měla v chaloupce. Kloučkovi chutnalo, ale rozdělil se i s pejskem a kočičkou, se slepicemi i s kohoutem. Ani na šedou myšku nezapomněl. Po jídle si všichni společně hráli na dvoře, jako staří kamarádi. Stařeček se stařenkou seděli na lavičce a byli šťastní. Smutek a samota od nich odletěli jako podzimní čápy. Odletěli do dály, za kopce a za skály. Ale den pomalu končil, sluníčko se už potápilo do lesů a přes plot nakukovala na dvůr tma. Je čas ke spaní, řekla stařenka a klouček bez odmluvy poslechl. Položili ho do kostkované čepice a přikryli vlněným šátkem. Oči se mu zavírali, ale spánek nepřicházel. Jen ho tak potichoučku obcházel a hladil po vlasech. Jen ho potichoučku obletoval jako pestrý motýl. A klouček ne a ne usnout. Babičko, vypráví mě pohádku, zaprosil najednou. Stařenka se nedala pobízet. Vzala si dřevěňáčka na klín a začala vyprávět o tom, jak na louce u lesa stála malá chalupka, ve které bydlel stařeček se stařenkou. A jestli máte ještě chvíli čas, můžem začít od začátku zás. Můžeme si hezky řádek pořádku zopakovat celou tuhle pohádku. Bez konce je, není za ní tečka. Můžu vám ji říkat pořád do kolečka. A jestli snad čas nemáte a do postýlky spěcháte, tak dobrou noc.
4: Lenochod. Eduarde, snídaně, zavolala paní Čtyřboká. Už běžím, mami, odpověděl Eda. Pokud běžet znamená sedět v pyžamu na posteli a pozorovat chrousta na okenní síťce, mluvil čistou pravdu. Když se dost vynadíval na chrousta, pomalu vstal a zvedl jednu ponožku. Dlouho na ní zíral, jako by čekal, že ho osloví lidským hlasem, a pak ji pustil zase na zem. Znovu si vlezl do postele. Založil si ruce za hlavu a civěl ke stropu. Přímo nad hlavou měl malou hnědou skvrnu, která vypadala jako mapa Jižní Ameriky. Eda si představoval, kudy asi teče Amazonka. V tom se znovu ozval maminčin hlas. Eduarde, snídaně! Už běžím, křikl chlapec. Ta mapa ale vlastně spíš připomíná Afriku, usoudil nakonec. To by byla krása, podívat se do Afriky. Jen co tam přijede, najde diamant velký jako kostka cukru a daruje ho mamince. Eduarde, zazněl maminčin hlas naléhavě. Máš to skoro studené a všichni jsou už po snídani. Jestli se do 2 minut neukážeš, dojdu si pro tebe. Chlapec se posadil v posteli a sáhl pro ponožku. Nasoukal nohu do špičky. Jenže v tom do pokoje vběhl Rafík, jejich obrovský černý pes. Nazdar, kamaráde, uvítal ho Eda a přestal si všímat ponožky, která se mu bezmocně skrčila na noze. Rafík zavrtěl ocasem a olízl Edovi tvář. Co to vyvádíš, Rafíku? Pusť tu ponožku, vrať mi ji. Rafík si ho vůbec nevšímal. Radostně se běhl ze schodu do přízemí a položil Eduardovu ponožku paní Čtyřboké k nohám. Ta hned věděla, kolik uhodilo, a vypochodovala z kuchyně. Mezitím padl Eda zpátky do postele a ležel tam na schumlané hromadě peřin a školního oblečení. Snil o tom, že bude pomáhat kanadské jízdní policii honit nebezpečného zločince. Bude mít samozřejmě i policejní uniformu, i když nikdo nevěří, že by takového kluka policisté vzali do svých řad. V tom se z chodby ozval maminčin hlas. Edo, je 7:45 a ty ještě nejsi oblečený, co je to s tebou? Udatný ochránce zákona se vyděsil, až se svalil z postele. Maminka řekla, že si tam na něj radši počká, než se oblékne. Eda začal šátrat po tričku. Maminka ho odstrčila, našla mu kalhoty a přetáhla mu přes hlavu tričko a svetr. Mračila se, protože po ránu měla spoustu jiné práce, než oblékat 8letého kluka. Jen co se otočila, udělal Eda znovu šipku do postele. Vypadají jako vlci, pomyslel si při pohledu na své boty. Jednu zvedl a pozorně si ji prohlížel. To by byla paráda mít doma vlka. Krmil bych ho masem, ochočil bych si ho a on... Dál už to nestačil domyslet. Maminka ho odtáhla do koupelny. Sedřeš mi kůži, skučel malý krotitel vlků a zakrýval si oběma rukama obličej. Ruce pryč, nařídila maminka nesmlouvavě. A ještě uši. Ne, ty vždycky hrozně drhneš a to bolí. Maminka neznala slitování. Důkladně ho vymydlila, obula a strkala ho před sebou dolů po schodech. Tatínek si neodpustil poznámku, že Eda může jít k hasičům. Zazvoní zvonec a on je na to šup oblečený a jede dolů jako po tyči. 11letá Sylvie se už klíbla. Otravovalo ji, že je ten lenochod pořád zdržuje. Jana se mu smála, že se nechá oblékat od maminky. Pro boha, Ludvíku, co pak to nevidíš? Budíček si plácá kaši na hlavu. Nejmladší člen rodiny, kterému se říkalo Budíček, si skutečně nabíral krupicovou kaši lžící, vyklápěl si ji na vlásky a vesele se smál. Děti se při tom pohledu taky rozchechtali. Maminka si povzdechla a poslala Edu pro žínku. Eda se rozvážně zvedl ze židle. Maminka na něj křikla, ať si pospíší. Už letím, zamumlal Eda. Zvolna vyšel z kuchyně a úspěšně pokračoval až ke schodům. Přesněji řečeno k prvnímu schodu. Pak se mu schodiště přímo před očima proměnilo v provazový žebřík na boku lodi. Byl to pirátský koráb a statečný Eduard, který právě přeplaval pod vodou celý oceán, na něj měl nepozorovaně vylézt. Jak uviděl provazový žebřík, hned začal ručkovat vzhůru. Maminka za ním nakonec poslala Janu. Eda byl natažený na schodišti a ručkoval po příčlých zábradlí do prvního patra. Představte si, on se tady válí po schodech, zavolala sestra zděšeně. Tatínek rázně zamířil k Eduardovi, jemuž se po obtížném výstupu podařilo došplhat do poloviny pirátského korábu. Byl tak vyčerpaný, že dál nemohl. Proč tady visíš jak turecká fangle, křikl tatínek. Pššt, ať tě neslyší, zašeptal Eda. Tatínek chvilku nechápavě hleděl na syna, ale pak řekl mamince, že musí zavolat doktora.
5: Ten kluk se asi bacil do hlavy a má halucinace.
4: Paní Čtyřboká k němu přiběhla a na vlastní oči viděla, že se z posledních sil plazí nahoru a zoufale funí. Položila mu ruku na čelo a zeptala se, jestli mu něco neschází. Co by mi mělo scházet? Proč jste tak vyplašení? Podivil se Eda, když viděl, že i ostatní členové rodiny se shromáždili pod schody. Maminka začala chystat děti k odjezdu do školy. Všichni už seděli v autě, motor vrčel. Tu si Jana vzpomněla, že si měla přinést do školy dvě brambory na výrobu tiskátek. Eda tentokrát seděl u dvířek a tak mu maminka řekla, aby pro ně skočil. A dělej, připomněla mu. Eda se opravdu snažil. Aspoň než doběhl k bramborovému sklípku. Tam zahlédl na hřebíku u dveří kus rybářské sítě, kterou si vloni v létě přivezl od moře. Co dělá jeho síť u brambor? Nechce mu ji někdo vyhodit? Odnese si ji k sobě do pokoje. Dávno zapomenutá vůně mořských chaluch mu připomněla moře, vlny, kraby a ústřice, perlorodky, lovce perel a obří škeble. Eda měl dýchací přístroj a proskoumával dno oceánu. Hledal proslulou růžovou perlu, která z něj udělá největšího boháče na světě. V oceánu byla příšerná tma. Proháněli se tam žraloci a chobotnice, dravé ryby a želvy kajmanky. Nejstrašlivější byly obří škeble, které člověku přiskřípli nohu do své hrozivé lastury a drželi ho pod vodou. Jistě by se utopil, pokud by nesebral odvahu a neuřízl si nohu potápěčským nožem. To je bolest, vyjekl Eda nahlas, když zjistil, že mu noha uvízla v lastuře. Budu ji muset uříznout. Nedá se nic dělat. Kvůli růžové perle se musí něco obětovat.
6: Eduarde, zaslechl přímo u ucha Sylvíin hlas. Kde máš ty brambory? Bylo jasné, že tatínek přijde pozdě do práce. I děti dorazili do školy až po zvonění. Sylvie s Janou hned vyskočili z auta a pádili ke dveřím.
5: Eduard si zvolna pozbíral věci a pomaloučku se vlekl přes školní dvůr. Tatínek se rozčiloval, že s tím klukem nic nehne. Na všechno má dost času.
4: Kdo ví, jestli má v pořádku štítnou žlázu, strachovala se maminka. Je tak slabý a vyčerpaný. Děvčata se odpoledne vrátila ze školy jako obvykle, ale Eda pořád nikde. Maminka připravila odpolední svačinu a vyhlížela ho. Konečně se objevil. Loudal se kolem sousedovic plotu, chvílemi se zastavil docela a vypadal jako socha.
5: Chudáček, pomyslela si maminka, natáhla si svetr a vyběhla z domu. Neboj se, jdu ti naproti, volala na něj z dálky.
4: Eda však zrovna prchal ze žaláře, na nohou vlekl strašlivě těžké okovy, rukama se snažil nahmatat cestu po vlhkých černých stěnách tajné podzemní chodby. Ta vedla pod zámkem, v němž bydlel zlý loupežník. Útěk z vězeňské kopky není žádná legrace, a tak si Eda maminky ani nevšiml. Pořádně se lekl, když se ocitl v jejím obětí.
5: Nechceš vzít tašku?
4: Tašku? Proč? Podíval se Eda na maminku, jako by ji viděl poprvé v životě.
5: Jsi zesláblý a nemocný, vzala ho za ruku a upřeně si ho prohlížela.
4: Eda se zuřivě bránil, až se jí vysmekl.
5: Počkej na mě, volala za ním maminka, chci ti přece pomoct.
4: Její obavy byly zbytečné, Eda neutekl daleko. Za plotem protějšího domu zahlédl žlutou kočku Pampelišku. Znovu se zastavil, neschopen pohybu.
7: Lev, rozzuřený lev, lidožrout, postřelený z lovecké pušky. A v tlapách drží domorodé nemluvně.
4: Obyvatelé nedaleké vesnice vyslali Eduarda
7: ozbrojeného jen lukem a šípy, aby náčelníkova synka zachránil. Eda se přikrčil. Opatrně vytáhl z toulce šíp, nasadil ho, napjal tětivu, chystal se vystřelit, když ho někdo popadl za rameno. Co je to s tebou, prosím tě? Mami, nemůžeš mě chvíli nechat na pokoji? Otočil se rozmrzele. Konečně dorazili do kuchyně. Eda do sebe začal házet svačinu, jako by půl roku hladověl. Jaký div, celé odpoledne prožil na pustém ostrově, kde nebylo nic k snědku, jen pár rybiček, které si musel nalovit vlastníma rukama. Pak se zcela vyčerpán dovlekl na břeh a konečně spatřil na obzoru plachetnici, která ho zachránila. Zavřel oči a kuchyň se s ním zatočila. Udělalo se mu mdlo, rozepnul si pásek a trochu se mu ulevilo, ale pořád se mu zdálo, že je příšerné vedro. Pomalu vstal a zamířil ke dveřím. Budu asi nemocný, zašeptal. To jsem si myslela, řekla maminka. Honem do postele, zavolám doktoru Vaňkovi, aby se tu stavil. Edovi se ulevilo, když se převlékl z těsných kalhot do pyžama a hupnul do chladivé postele. Bylo mu tak příjemně, až usnul. Pak se ozvaly kroky a nad hlavou mu zahřímal doktorův hlas. Tak, co pak nám schází, junáku? Asi jsem se trochu přejedl, špitl Eda. Pan doktor ho přesto vyšetřil, celého ho promačkal a proklepal. Na opravdickou nemoc to nevypadá, mnul si zamyšleně bradu. Podle mé diagnózy je to akutní lenochodka, provázená neovladatelnými návaly roztržitosti. Něco vám napíšu. Pan doktor cosi načmáral na recept a rozloučil se. Maminka přišla s lístkem v ruce za tatínkem a prohlásila, že je to přesně tak, jak říkala. Eda je nemocný. Tatínek rozložil papírek na stole a četl: Zavolejte paní Láry Fáry, Javorovice číslo 1, 2, 3, 4, 5. No ovšem, plácl se tatínek dlaní do čela. Ta přece léčí děti a zbavuje je všelijakých chorob a nedostatků. Zkusíme to? Zvedl sluchátko a vytočil číslo. Haló, nevíte náhodou, jak se léčí akutní lenochodka? Paní Láry Fáry náhodou asi věděla, protože tatínek chvíli mlčel a pak řekl: Díky, hned jsem u vás. Maminka byla zvědavá, co povídala a jestli Edu vyléčí. Že váháš, prohodil tatínek ledabile. Když se asi po půl hodině vrátil, vytáhl z kapsy lahvičku s rozprašovačem. Máme mu tím postříkat šaty a nezapomenout ani na boty. Když otevřeli dveře Edova pokoje, zjistili, že chlapec tvrdě spí. Vypadal spokojeně, dokonce se usmíval. Paní Čtyřboká vytáhla ze skříňky jeho spodní prádlo, ponožky, kalhoty, tričko a svetr. Všechno přehodila přes židli a tatínek provedl důkladný postřik. U bodníku pak ošetřil také Edovi boty. Druhý den sotva maminka ráno vstala, pospíchala se podívat do synova pokoje. Eda ještě spal. Zamířila do kuchyně a uvařila si kávu. Na dveře zaškrábal Rafík. Maminka mu otevřela a Hafan na ní skočil a začal vrtět ocasem. Venku ledově mrholilo. Musíš ještě chvilku vydržet, Rafíku. Chtěla ho odstrčit, ale pes se jí rozvalil přes nohu. V tom se rozletěly dveře a stál v nich Eda, už úplně oblečený, učesaný a umytý. Co se děje, mami? Zeptal se. Maminka řekla, že Rafík asi potřebuje vyvenčit. Tak já s ním skočím, oběhneme si park, navrhl Eda. Budeš celý mokrý,
4: rozmlouvala mu to maminka. To už chlapec vyrazil z domu a pádil k brance. Rafík ho s radostným štěkotem následoval. Paní Čtyřboká šla zatím chystat snídani a nechápavě nad tím vrtěla hlavou. V zápětí se znovu rozletěly dveře a Rafík s Edou byli zpátky. Museli jste běžet s větrem o závod?
7: Spíš s deštěm, smál se Eda. Mám hlad jako vlk.
4: Paní Čtyřboká se zeptala, co si dá?
7: Nejradši smažená vajíčka, řekl Eda.
4: Maminka se chystala, že mu je hned udělá, ale Eda prohlásil, že by to zkusil sám. Otevřel skříňku a začal harašit s nádobím. Paní Čtyřboká se podívala na hodiny a promnula si oči. Bylo teprve 6:30, takže Eda musel vstávat už před 6. Je tenhle čipera s bystrýma očima opravdu stejný chlapec? Jejich Eda, který chodil všude úplně poslední? Kolem 7:30 vešel do kuchyně tatínek. Místo pozdravu tajuplně mrkal na maminku a zeptal se, jestli to funguje. Maminka si nebyla jistá. A kde pak je Eda? Budila jsi ho? Chtěl vědět tatínek. Ten už je dávno pryč, usmála se maminka. Jinými slovy někde chytá lelky. Samá voda, zasmála se paní Čtyřboká. A poví mi někdo, kde ten kluk vlastně je? V tom se rozletěly dveře a do kuchyně vpadl Eda. Ahoj, představte si, pomáhal jsem Jirkovi Hakenovi roznášet noviny. Říkal, že jsem rychlý a šikovný a slíbil mi, že až bude o prázdninách u babičky, můžu roznášet místo něj. Něco bych si viděl. Maminka namítla, že by musel hodně brzy vstávat. Ale budu mít vlastní peníze, těšil se Eda. Po snídani se všichni vypravili do školy a do práce a konečně celá rodina seděla ve voze. Sylvie měla napsanou omluvenku, že jde v poledne k zubaři. Eda nesl na přírodopis kus sloního klu půjčený od strýčka. Jana držela budíčka. Tatínek se ohlédl a řekl, všichni na svých místech. Posádka ohlásila, že ano. Tak startujem. Příští zastávka, škola, zvolal tatínek a šlápnul na plyn. Pak se obrátil k mamince. Nepostříkala si mi náhodou šaty tím kouzelným rozprašovačem? Jsem od samého rána nějak podezřele čiperný. Paní Čtyřboká se rozpačitě usmála. Maličko jsem ti stříkla na boty. Tatínek si zamnul ruce. Tak jsme si kvit. Já jsem ti totiž včera večer lehce přestříkl vlasy, když si usnula. Tak proto jsem ráno nemohla dospat, pochopila konečně maminka. Zaspíváme si Viva America, navrhl Eda ze zadního sedadla. Ne, zaspíváme si Viva paní Lari Fari, navrhl tatínek a zatroubil na holuba, který se jim připletl do cesty.

Přišel den další velké hry. Hry, která měla rozhodnout o tom, která družina oblékne žlutý trikot v bodování. Všechna čtyři družstva stála před Radimem a napjatě čekala na výklad pravidel. Svolal jsem vás ve velmi pohnuté chvíli, začal svůj výklad Radim. Dokonale vycvičené záškodnické komando vyloupilo trezory státní banky a uniká i s pokladem za hranice. K záchraně pokladu byly sestaveny speciálně vycvičené elitní úderky, a to družina Veverek, družina Poštolek, Ještěrek a Světlušek. Všechna družstva začala v té chvíli přešlapovat jako maratonští běžci před odchodem na startovní čáru. Únosci pokladu jsou sledováni naší helikoptérou, pokračoval Radim. Ta vám za okamžik vyšle zprávu, kde se i s pokladem nalézají. Vyšle jí morzovkou. A to třikrát. Nejprve velice rychle, tempem 70 znaků za minutu. Pak vyšle tutéž zprávu pomalej, 40, a nakonec nejpomalej rychlosti 20 písmen za minutu. Mezi každou zprávou bude dvouminutová přestávka. Čím dříve tedy kdo zprávu zachytí, tím větší bude mít náskok před ostatními. Babík využil Radimovy odmlky a zašeptal družině. Chytat morzovku si zkusí každý. Jasně, kývl za všechny Kulich. Co je tedy vaším úkolem, hovořil dále Radim. Především objevit únosce. Odejmout jim poklad a co nejrychleji ho doručit ke mně do tábora. Poklad vydají únosci té družině, která je první k tomu vyzve. Poklad je objemný, dejme tomu jako stočené lano, konev nebo malá bednička. Nedá se tedy strčit do kapsy. Ale pozor, nikdo jiný než únosci pokladu a já v této chvíli neví, co vlastně pokladem je. Družinám, které k ním dorazí později, to však na požádání prozradí. Rozumíte? Rozumíme, zahučel tábor. A teď zvláště velký pozor. O pokladu se dověděla i jiná cizí komanda a chtějí se ho zmocnit. Co z toho pro vás vyplývá? Že smíte napadnout družinu, která poklad už nese, a odejmout jí ho. Družstvo, které si však bude počínat surově, kopat, být a podobně, bude diskvalifikováno. Jasné? Družina, která doručí poklad do mých rukou, zvítězí a dostane 30 bodů. Každá družina, která se pokladu zmocní, alespoň na chvíli, dostane 10 bodů. Bodováno bude i pořadí, v jakém družiny dorazí k únoscům. A to 20, 15, 10 a 5 body. K únoscům ovšem nemusí družina dorazit vůbec, pokud uvidí, že poklad má v rukou někdo jiný. Jakmile budu mít poklad v rukou, celá hra skončí. Svolám vás 5 dlouhými hvízdy píšťalkou. 5 minut po skončení nástupu začala vysílat helikoptéra 70. Helikoptérou byl Volodě a zprávu vysílal bzučákem v hangáru. Když skončil, měl každý tu a tam písmenko a dost. Vavík měl nejvíc, ale některá slova mu chyběla. Aťka právě tak. Oba se po sobě provinile podívali, ale když si porovnali své záznamy, zvedla se jim nálada. Ty mezery měl každý jinde. Zkusili si je vzájemně doplnit a vydašlo to. Ze dvou záznamů měli jednu skoro kompletní zprávu, že únosci jsou vzdáleni asi kilometr. Jejich místo bude ještě 15 minut označovat sloup dýmu. Vavík dal bleskově šeptem několik pokynů a polovina Ještěrek se vyřítila na jednu stráň a na druhou polovina druhá. Sloup dýmu však vidět nebyl. Už proto ne, že ve výhledu vadily příliš vysoké stromy. Pak se sedmihlásek vyšplhal na rozsochatý dub a zapištěl: Vavíku, vidím. A Ještěrky se s dubotem zběhly pod stráni a pustili se za únosci. Tou dobou už Vladě odvysílal zprávu 40. Žádná z družin však nedala dohromady. Všechny byly tak roztěkány tím pobíháním Ještěrek, že si museli počkat další 2 minuty na pomalé pípání 20. Vavíkovci již zatím zmizeli za zátočinou a klusali údolím. Pak lišák Vavík vyslal dopředu nejlepšího běžce Rozlivku a ostatní zmírnili tempo, aby si šetřili síly na souboj o poklad. A pak přišel vedoucí na nápad století, jak říkal Kulich. Na pasece nad cestou spatřil hliníkovou konev. Podobala se velké konvi na mléko. Nebyla však na mléko. Byla od ochranného nátěru mladých stromků proti okusu zvěře. Vavíky dovlekl na cestu. Nač to, ptala se Aťka.
To bude lest, odpověděl. Ale ještě si počkáme na poklad. Nečekali dlouho. Za pár minut se proti ním hnal rozlivka s koženým míčem na kovanou. Tohle je poklad, dýchal rozčíleně. A únosem byl víte kdo? Eva a Hajný. Sedí tam spolu na rozcestí a přikládají na ohni mokré listy, aby to kouřilo. Teď poslouchejte, co jsem vymyslel, začal vysvětlovat Bavík. Esmeralda je nejmenší. Esmeralda se snadno ztratí a nebudí takovou pozornost. Tady máš poklad, Esmi. Tady máš míč a frč na protější stráň. Odneseš ho oklikou do tábora. Nepospíchej, ale dávej pozor, ať nevletíš do cesty nějaké družině. My poběžíme k táboru po téhle stráni a vylákáme druhá družstva na sebe. Budeme předstírat, že pokladem je tahle konev. Hradím dokonce, o kterém mluvil v úvodním proslovu. Musíme tu bandasku chránit a zápasit o ní, jako kdyby pokladem opravdu byla. Aby Esmeralda získala čas, nesměj nás prokouknout. To je teda světový, zaučel s obdivem Kulich. Babík se obrátil na nejmenší ještěrku. Esmeraldo, pal! Měj oči na stopkách a uši jako radary. Malá Esmeralda objala oběma rukama balón a cupitala na stráň se srdcem v hrdle. Na bližší úbočí hlučně stoupal zbytek ještěrek.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Tram-tadadá! Jak se chovat na chodníku?
2: Správně. Takže, než vykročíme na ulici, tak si povíme co.
1: Co? Že z čeho se skládá ulice?
2: Ano. Ulice se tedy skládá z čeho? Urvajs?
1: Z asfaltu, kanálu, kostek.
3: Odhozených papírků.
1: A psího.
2: Hotovo. To by stačilo. Ulice se skládá z chodníku a vozovky. To jsem chtěl slyšet.
3: To chce pan Spejbl slyšet.
2: A chodník slouží k čemu?
3: Že aby po něm chodila.
2: No, dobře, no. A tudíž na chodník patří kdo, Hurvínku?
1: Ano.
2: No. Cho?
1: Chocholouš.
2: Ale houby chocholouš, prosím tě, Maniško. Cho?
3: Cho?
2: Když chodíš, no. Tak se ti říká jak? Cho?
3: Chodka?
2: Šmako, te dítě, kde jsi to slyšela? Chodka?
3: Na chodku?
2: No, dobře, no. Ale když někdo chodí, tak je to hurvajs kdo?
1: Chod.
2: Chodec. Šmakode.
1: Chodec.
2: No. A ten je povinen co, Hurvínku?
1: Chodit, taťoldo.
2: No to se rozumí, že chodit. Jinak by to nebyl chodec.
1: Ale třeba ležec, nebo sedět, nebo taky lezec, že jo?
2: Ale jak má chodit chodec, se ptám.
3: Hezky.
2: No jistě, že hezky. Ale jak ještě má chodit?
1: Po dvou, tatí.
2: Ale po dvou.
1: Tak po čtyřech.
2: Hurvajs.

0: přijíždět protijedoucí vozidlo. A mohl se mu včas uhnout, ty popleto.
1: No, já vám řeknu, pane Spejble, Horvínek se tohle na chodníku tak popletl, jo? Že šel místo do školy do kina.
2: Mařko!
1: A když jsem ho chtěla otočit a správně nasměrovat do školy, tak mi normálně podrazil nohy.
2: No počkej!
0: No to je hrůza.
1: No to byla hrůza. Měl jste vidět moje kolena.
0: Jak se to chováš, Horvínku?
2: Co já? To bys měl vidět, jak se chová třeba s... Mňoukal.
1: No, nebo kvákal. Ten se chová ještě hůř než mňoukal.
0: Hele, nechte mňoukala kňoukalem.
2: Kvákalem. To byste prvé viděl, jak ti dva uhánějí ze školy.
0: A ty ne?
2: Já ani tak ne. To spíš kokrhel.
0: Hele, já jsem včera dobře viděl, jak ty ne. Hnal jsi za tím kokrhelem přes silnici auto neauto.
2: Já se za ním nehnal.
0: Nelži.
2: Já za ním jen utíkal, abych mu řekl, že aby neutíkal.
0: Neutíkal. Utíkali jste oba. A mě jste přitom srazili na zem.
2: Doopravdy.
0: No jen se podívej.
2: No?
0: No čista jste mi pošlapali límeček u košile.
1: Že dočista, jo? Takové špíny. No fuj, pane Spejble, vy teda vypadáte.
0: Ale ještě mě pomlouvej, Máničko.
1: No vás pomlouvat nebudu. To spíš rozprsklovou. Tu ano. Hele, já šla po okraji chodníku a ona do mě schválně tak strčila, že jsem málem spadla pod motorku, co jela kolem.
0: No, to je hrůza.
1: Že ano.
0: Taková věc zaslouží potrestání.
1: Že ano.
2: Však já taky rozprsklovou potrestal, tatí.
1: To ano.
0: Jak?
2: Hodil jsem jí za límec dešťovku a ona tak letěla domů žalovat, že předhonila i tu motorku, tatí.
0: Že ty trestáš za zlobení nějakou vyprsklovou?
1: Rozprsklovou.
0: A přitom máš sám máslo na hlavě.
2: Ano. Kde? Ukáž.
0: Ale prosím tě, to se jen tak říká. Jak se chováš ty?
2: Dobře.
0: Ale neříkej.
2: Říkám.
0: A co ty kotrmelce na školním zábradlí dneska ráno? A? Autům pěkně před nosem. Taková neopatrnost.
2: Auto nemá nos.
0: Hele, nezamlouvej to. Dobře víš, jak to myslím.
2: No.
0: Tak vysyp, co jsi tam vyváděl.
2: Připravoval jsem se na hodinu.
0: Kotrmelcema. Na zábradlí?
2: Ano, my jsme měli mít tělocvik a já se bál, že budu vyvolaný z hrazdy. Tak jsem si to...
0: Dost, už dost. Zábradlí před školou není hrazda. Seděli jste tam všichni jako nějaké slepice v kurníku.
2: Všichni ne. Karásek tam neseděl. Ten si koupal na chodníku s míčem.
1: Co patří Flanderkovi?
0: A nejde o to, jestli patří Karáskovi nebo Vonáskovi.
2: Flanderkovi.
0: Ja, no dobře, no tak Flanderkovi. Ale jde o to, že míč na ulici nepatří. Ohrožuje bezpečnost chodců i aut na silnici, ne?
2: Kor, když Karásek kope jako ponocnej, že?
0: Ale to je úplně jedno. Jak kope? Ale přeci je důležité vědět, že chodník není hřiště. Chodník je určen pro chodce.
2: Jo.
0: Na něm se chodí slušně a nepřekáží se ostatním chodcům.
1: No, jenže to se řekne, nepřekáží. Ale co když nás jde víc? Rozprsklová, kvákal, smňoukalem a ještě i my dva?
0: No tak nesmíte zabrat celý chodník pro sebe, že ano? Ale musíte jít pěkně, takhle ťop, za sebou.
1: A držet se za provázek, jako nějaká materská školka, že jo?
0: Počkej, Mani, nehyhněj se tomu. Musíte se ohlížet na to, že po chodníku chodí i ostatní lidé. Jo? A navíc, když budete hloupnout a strkat se, tak spadnete na vozovku, pojede auto a bude po legraci. A pozor! I na chodníku se můžeme setkat s autem. No, co tak koukáte? A to na cestě kam?

0: Do školy?
1: Ale ne.
0: Tak do cukrárny, tati.
1: Co by dělalo auto v cukrárně?
0: Jaké auto? Já půjdu do cukrárny.
1: Ale kam jdeš ty, to je mně jedno.
0: Neříkej. To je tedy velký rozdíl, jestli půjdu do školy nebo do cukrárny, ne?
1: Hurvínku, už jsem řekl, že o tobě nemluvím.
0: Ne?
1: Já se vám pokouším vysvětlit, že musíte i na chodníku dávat pozor na auto, které vjede na chodník při cestě z garáže, na dvůr nebo třeba na staveniště a tak.
0: Jo.
1: I když to je spíš výjimka. V zásadě platí, že vozovka patří vozidlům a chodník, no.
2: Chodník chodcům.
1: No.
2: No.
0: A co když pojedu na kolobrndě, ha?
1: Na kolobrndě si sice jezdí po chodníku a ne po vozovce, ale pěkně pomalu a opatrně.
0: A můžu na chodníku jezdit na saních?
1: Počkej, co? Na saních, no sáňkovat se smí přeci jen na vyhrazených místech, ne na ulici. Ještě bys někoho poranil.
2: No jo, a jak na to vyhrazené místo tedy dojede, když tam pojede? To má jet po vozovce.
1: Jen to ne. Na saních nesmíš na silnici, ale pěkně opatrně je táhnout za sebou po ulici.
0: A co když ty sáně táhne náš pes Žerik?
1: No tak s ním ti na kopec.
0: A když ty sáně táhne 9 psů?
1: Tak ať jedou na Aljašku a už to nech. Teď se vydáme na cestu do školy.
0: Je, taťo, co mi to děláš? Vždyť jsem teprve před chvilkou ze školy přišel.
1: Ale jo, prosím tě, já to myslím obrazně. Jen jako, chápeš?
0: No, když je to jen jako, tak to já jdu.
2: To já taky, jen si skočím pro kabát, jo?
1: Nikam nechoďte, děti, když říkám jako, tak nevystrčíme z domu ani nos. Takže...

0: Slunce pálilo, bylo nebylo. Jeden král měl 3 syny a světe div se, každý byl jiný. Otec byl už starý a stářím ani neviděl. Přišli k osleplému králi 3 synové a povídají.
1: Tatíčku,
0: je na světě nějaký lék, který by ti pomohl? Král chvíli přemýšlel a pak řekl.
2: Uzdravila by mě zlatá jablka ze zahrady zlaté panenky, moji synové. Ten, kdo mi je přinese, dostane celé království.
1: No já pojedu a přinesu ti je.
0: Spěchal nejstarší syn. Vypravil se hned na cestu, osedlal dobrého koně, vzal si dobrou zbroj a vyjel. Přes naše hory koně hnal, přes cizí hory koně hnal, přes Sojčí horu přejel, přes Kavčí horu přejel, až dojel ke stařečkovi s dlouhým bílým vousem. Stařeček klečel na cestě a protože byla rozpukaná suchem, tak ji zašíval.
1: Uhni mi z cesty, dětku, a co děláš, ať se ti nezdaří?
0: Dědeček jen zvedl hlavu a odpověděl mu stejným způsobem.
3: I já tobě přeji, švarný junáku, stejné pořízení jako ty mě.
0: Ale nejstarší králův syn ho neposlouchal. Hnal koně, až dojel do krásného kraje, kde 3x do roka ovoce zraje. A přijel k řece, kde celý rok mléko teče a od večera do rána jenom samá smetana. Byla tam i zahrada, kde rostlo divu krásné ovoce.
1: Nač mám jezdit až do zahrady zlaté panenky,
0: pomyslel si. Natrhal ovoce a uháněl domů.
1: Tady je ovoce, co tě uzdraví, řekl otci.
2: Tak daleko si jel a tak rychle se vracíš. Tam, kam si dojel, tam jsem jezdíval za mlada a byl jsem vždycky zpátky, než má babička placky upekla. Tohle ovoce mě neuzdraví.
0: A tak se vypravil na cestu prostřední syn. Osedlal dobrého koně, vzal si dobrou zbroj a vyjel. Přes naše hory koně hnal, přes cizí hory koně hnal, přes Sojčí horu přejel, přes Kavčí horu přejel, přes horu sněhovou a přes horu ledovou, až dojel k stařečkovi s bílým vousem, co právě tam zašíval cestu rozpukanou suchem.
3: Zdravím tě, dětku, co tady děláš, ať se ti nezdaří?
0: A dědeček si jen po vousy zažbrblal.
2: Ani tobě, ať se tvoje dílo nezdaří.
0: Ale prostřední hnal koně dál. Jel tryskem, až dojel do krásného kraje, kde 3x do roka ovoce zraje. A přijel k řece, kde celý rok mléko teče a od večera do rána jenom samá smetana. Ale on se nerozhlížel, jel dál k řece, kde samý ocet teče a hory jsou černé ocazí a kde lidi chodí nazí. A v té divné končině byla zahrada, kde rostlo divu krásné ovoce.
3: Proč bych se dál trmácel? Ani v zahradě zlaté panenky nemůže být ovoce krásnější.
0: Nabral ovoce a vrátil se domů.
2: Tak daleko si jel a tak rychle se vracíš?
0: Podivil se královský otec. Hnal jsem koně, až jsem dojel do krásného kraje, kde 3x do roka ovoce zraje a přijel jsem k řece, kde celý rok mléko teče a od večera do rána jenom samá smetana. A jel jsem dál k řece, kde samý ocet teče a hory jsou černé ocazí a lidi chodí nazí. A v té divné končině byla zahrada, kde rostlo divu krásné ovoce. Natrhal jsem je a ujížděl domů, abys byl brzo zdrav.
2: Tak blízko si jel a tak pozdě se vracíš? Zahrada zlaté panenky je mnohem dál. Tam, kam si dojel, jezdíval jsem za svých mladých let a byl jsem doma dřív, než děda dýmku vykouřil.
0: A tak se vydal na cestu nejmladší z kraleviců. Osedlal dobrého koně, vzal si dobrou zbroj a vyjel. Přes naše hory koně hnal, přes cizí hory koně hnal, přes Sojčí horu přejel, přes Kavčí horu přejel, přes horu sněhovou i přes horu ledovou, až dojel k stařečkovi s bílým vousem, co tam pořád zašíval cestu rozpukanou suchem. Buď pozdraven, dědečku, ať se ti zdaří všechno, co děláš, pozdravil nejmladší princ.
2: Ať se daří i tobě, synku,
1: jedu svému nemocnému otci pro zlatá jablka do zahrady zlaté panenky. Ty jsi, dědečku, jistě mnoho na světě za život slyšel. Nemohl bys mi dát na cestu nějakou moudrou radu?
2: Dám, synku, proč bych nedal? Přejedeš řeku plnou mléka, přeplaveš řeku plnou octa, přebrodíš řeku plnou medu a to budeš teprve v půli cesty. Pojedeš pořád rovně, neuhneš doprava ani doleva. Pojedeš, dokud neuvidíš křišťálové, stříbrné a zlaté věže. Ty věže se budou dotýkat oblak a to bude zámek zlaté panenky. Přijedeš k železným vratům, nesmíš se jich ale dotknout ničím jiným než hřebíkem, který zarazíš do hole. Vejdeš do zahrady, nesmíš však jít dál, dokud si neovážeš nohy trávou. Přijdeš ke zlaté jabloni, ale nesmíš jablka trhat ničím jiným než holí na konci roštípnutou.
0: Nejmladší poděkoval a jel. Když přebrodil řeky, stanul u železných vrat. Sotva se jich hřebíkem dotkl, vrata zavrzala, až je zlatá panenka uslyšela. Ale chtělo se jí tuze spát, takže nedbala. Jakmile nejmladší králevic vstoupil do zahrady, tráva zaševelila zlaté panence do sna, co si o zloději zlatých jablek. Ale zlatá panenka byla rozespalá a nedbala. Jakmile králevic došel s roštípnutou holí až k jablůnice, větve varovně zasténaly. Zlatá panenka větve slyšela, ale nemohla se probudit. Měla právě tak krásný sen. Jakmile měl nejmladší králevic 3 zlatá jablka v mošně, chtěl odjet. Ale tu ho napadlo, že když už vážil tak dalekou cestu, musí ještě spatřit zlatou panenku. Vyběhl po schodišti a oknem ji spatřil. Byla krásná jako obrázek, spala a na čele jí zářila zlatá hvězda. Políbil ji na tvář a odjel domů. Když přijel domů, byl tak utrmácený, že usnul ještě na koni a nevěděl nic o tom, že se otec uzdravil. Zlatá panenka mezitím procitla a zeptala se svého zrcadla.
4: Mé zrcadlo, kdo tu byl? Kdo mě na tvář políbil?
0: A zrcadlo jí odpovědělo.
1: Krásný princ tu byl a tebe políbil.
0: Zlatá panenka se vypravila za princem. Přijela ke královskému zámku a ptá se krále, který princ u ní byl a jí ve spánku políbil. A protože nejmladší ještě pořád spal, přišel jí v ústrety nejstarší syn.
4: Když jsi u mne byl, jak jsi otevřel mou železnou bránu?
1: Jak pak asi? Rukou se mi otevřel.
0: Princezna máchla rukou a byřici nejstaršího lháře odvedli. Poslala pro dalšího králevice. Tentokrát přišel prostřední.
4: Když jsi u mne byl, čím pak jsi šlapal v trávě?
1: Čím asi? Nohama.
0: Princezna máchla rukou a byřici prostředního lháře odvedli. Poslala pro dalšího králevice. Tentokrát už museli vzbudit nejmladšího.
4: Když jsi u mě byl, čím si trhala zlatá jablka?
1: Dřevem, zlatá panenko. A zlatá panenka se na něj pěkně usmála a hned dala chystat svatbu.
0: Bylo tam plno králů a králíků, jedli a pili, jak měli to ve zvyku. A jestli tam na zemi nevyrostl les, skáčou a zpívají tam možná ještě dnes.

0: Když jsem husy pásala, zimou jsem se třásala. Teď už husy nepasu a zimou se netřasu.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Slepička a kohoutek vyšli si do lesa na oříšky. Hned tam za zahrádkou stál ořech a mnoho skořepinek pod ním leželo. Slepička a kohoutek hrabali se dlouho v nich, až se přece jadýrka dohrabali. Slepička je nejdříve viděla a do zobáčku vzala. Ale kohoutek jí začal klovat a chtěl jí je vzít. Tahali se o jadýrko, až slepičce ze zobáčku vypadlo. Tu kohoutek z čerstva je chtěl popadnout, ale místo jadýrka popadl kus skořepinky. Ta mu uvázla v krku a zůstal bez dechu ležet. Jak slepička viděla, že je kohoutkovi zle, běžela, co nožky stačily k studánce pro vodu, by kohoutka milého vzkřísila. Prosila studánku: studánko, dej vody mému kohoutkovi. Leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Studánka jí odpověděla: já ti nedám dříve vody, dokud mi nepřineseš odšvadlený bílý šátek. Slepička běží ke švadleně: ach švadleno, dej šátek studánce. Studánka dá vody kohoutkovi. Leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Švadlena praví: já ti nedám dříve šátek, dokud mi nepřineseš od ševce střevíce. Slepička běží k ševci: ach mistře, dej střevíce švadleně. Švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Švec praví: já ti nedám dříve střevíce, dokud mi nepřineseš od prasete štětiny. Slepička běží k praseti: ach prasátko, dej štětiny ševci mistru. Švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Prasátko praví: nedám ti dříve štětiny, dokud mi nepřineseš zemlejna věrtel hrachu. Slepička pospíchá, již celá zemdlená do mlejna. Ach mlináři, dej hrachu prasátkovi. Ono dá štětiny ševci, švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Nedám ti dříve hrách, praví mlinářka, dokud mi nepřineseš džbán smetany. Slepička běží ke kravičce: kravičko, dej smetany mlinářce. Mlinářka dá hrachu prasátkovi, prasátko dá štětiny ševci, švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Kravička praví: nedám ti dříve smetany, dokud mi nepřineseš čerstvé trávy. Slepička běží na louku: ach louko, dej trávy kravičce. Ona dá mléka mlinářce, mlinářka dá hrách prasátkovi, ono dá štětiny ševci, švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Louka praví: nedám ti dříve travičky, dokud mi nevyprosíš z nebe rosičky. Slepička prosí nebe o rosičku a nebe se ustrne a sešle louce rosičku. Ta dá trávu kravičce, kráva dá mléka mlinářce, Mlynářka hrachu dala prasátkovi, prasátko štětiny ševci, švec dal střevíce švadleně, švadlena bílý šátek studánce, studánka vody dala slepičce. Slepička běží ouprkem k milému kohoutkovi, pustí mu do krku vody, kohoutek zatřepotá křídloma, skořepinka mu vyskočí z krku a on vesele zakokrhá kikiriki.

0: Byla jednou jedna blecha a ta se chtěla stát alespoň na čas člověkem. Šla proto ke kouzelníkovi a ten povídá:
1: milá blecho, to není jenom tak, ty bys pořád skákala, hop sem hop tam, a to nejde, nejdřív se musíš naučit pořádně chodit, jako chodí lidé.
0: Blecha to zkoušela všelijak, až si přivázala ke každé noze těžký kamínek a tak se naučila pořádně chodit, jako chodí lidé. Teprve potom jí kouzelník proměnil a že byla mladá, udělal z ní chlapečka s velkými střevíci, ve kterých byly činky a závaží, aby ten chlapeček neskákal, ale pořádně chodil. Jenomže
1: někdy se chlapeček zapomněl a když ho třeba ve škole vyvolali, vyskočil z poslední lavice rovnou k tabuli. A nebo představte si, přeskočil ulici plnou automobilů a tramvají z jednoho chodníku rovnou na druhý, aby ho něco nepřejelo.
0: Jednou cvičili ve škole skok vysoký. Někteří kluci přeskočili půl metru, někteří jenom čtvrt, ale náš chlapeček přeskočil rovnou celý metr. A když se odrazil trochu víc, skočil 2 metry.
1: Ochu, povídá pan učitel, ty musíš závodit, s tebe něco bude. A taky, že bylo.
0: Vyhrával pak všechny závody ve skoku vysokém. Jak by ne, stačilo přece, aby si vyndal ze střevíců nějakou tu činku nebo podkovu a hned skočil o metr víc než jeho soupeři.
1: A když pak byly olympijské hry, prohlásil, že přeskočí překážku vysokou jako věž. Smáli se mu, že prý je domyšlivý, ale přece jenom zavolali inženýry a ti za pomoci jeřábu a vysokánského žebříku postavili překážku vysokou jako věž, ba ještě kousek vyšší, schválně, jestli ji ten kluk přeskočí.
0: No to se ví, že přeskočil. Zhul si totiž střevíce se všemi zátěžemi a jen tak bosky se rozběhl.
1: To bylo slávy a já se tu.
0: A když chtěli vítězi předat zlatou medaili, chlapec nikde. Čekali, hledali, ale marně. Nejvyšší hodnostář z toho byl všecek nedůtklivý, pořád se ošíval a že prý jakoby ho něco štípalo na zádech.
1: Netušil, že ho štípe olympijský vítěz ve skoku vysokém.
0: To bylo totiž tak. Mezi tím, kde se vzal, tu se vzal ten kouzelník a povídá:
1: Ochu, vyhrál si, jak pak by ne, když si blecha, kterou jsem proměnil chlapečka, ale jenom na čas. A zrovna teď nadešla chvíle, kdy tě musím zase proměnit zpátky. Ukaž mezi sobě rovnými, jestli umíš skákat ze všech nejlíp.
0: Olympijský vítěz sice ještě trošku povyskočil, ale v tu ránu ho kouzelník proměnil v blechu a ta dopadla tomu nejvyššímu hodnostáři rovnou za límec.
1: Takže teď víte, co toho nejvyššího hodnostáře kousalo na zádech.
0: Je mi líto, lidičkové, ale musíme se rozloučit.
1: Ahoj!
0: Ahoj, lidičkové.

0: Karel Jaromír Erben, Trak 12-hlavý. Byl jeden otec a ten otec měl jednoho syna a dal ho učit myslivcem. Když se ten syn dobře myslivectví naučil, šel k otci a řekl mu: Otče, já tu doma nezůstanu, já si půjdu někam do světa štěstí hledat. Jdi, řekl otec, však doma za kamny nikomu štěstí nevykvete. Tak si ten milý syn sebral svoje věci, vzal uzlík na rameno, dal otci s Pánem Bohem a šel do světa. Chodil dlouho po světě sem a tam, ale nechtělo se mu nikde dobře dařit. Až konečně přišel do jednoho lesa, ten byl 3 dny dlouhý. Když tak tím lesem šel první den, vyběhl proti němu vlk. Myslivec natáhne luk a chce vlka zastřelit. Ale vlk povídá: Nestřílej, vem mě radši sebou. Budeš mě někdy potřebovat. Tak pojď. A vzal ho sebou. Druhý den vyběhl proti němu z houští medvěd. Myslivec zase natahuje luk a chce ho zastřelit. Ale medvěd povídá: Nestřílej, vem mě radši sebou. Budeš mě někdy potřebovat. Tak pojď, řekl myslivec a vzal ho taky sebou. Třetí den vyběhl proti němu lev. Myslivec hned zazměl luk pohotově a chtěl ho zastřelit. Ale lev povídá: Nestřílej, vem mě radši sebou. Budeš mě někdy potřebovat. Tak pojď. A vzal všecky 3 sebou. Když vyšel z toho lesa ven, přišel k jednomu velkému městu. To leželo na velké rovině, mělo mnoho věží a 12 bran, ale bylo celé černým suknem potaženo. A z té jedné brány, co byla k severu, výjížděl vůz se 4 koňmi. Ten vůz i ty koně byly taky černým suknem pokryty. Kočí na kozlíku měl černý plášť a na klobouku smutek. Na tom voze seděla krásná pana, pěkně ustrojená jako nevěsta, byla celá bílá a na hlavě měla věnec z bílých růží. A za tím vozem se valil z brány veliký zástup lidí a všichni plakali. Když ten myslivec se svými zvířaty k tomu zástupu přišel, ptal se jednoho starého: Proč pak ti lidé pláčou? A kam tu krásnou panu vezou? Ten starý mu povídá: O, můj zlatý pane, vy musíte zdaleka přicházet, že ani nevíte o našem velkém soužení. Vidíte tamhle na vršku ten hájek? Tam za tím hájkem je mezi skálami veliké černé jezero. Z toho jezera vychází už rok ukrutný velikánský drak. Ten má 12 hlav a vyhrožoval nám, nedáme-li mu každý nový měsíc 1 panu, že všecka naše pole a luka zničí, dobytek sežere, město rozboří a nás všecky podáví. Nebylo pomoci. Museli jsme mu každý měsíc 1 panu přivést, na kterou ten los padl. A tak už 11 jich ze světa zprovodil. Ale na tom není ještě dost. Teď naposledy si poručil, aby mu náš král svou jedinou dceru vydal. A taky teď vyprovázíme. A co se nikdo nenašel, kdo by tu obludu zabil? Oh, milý pane, už se jich kolik o to pokusilo, ale všichni vzali za své. Král sice dal všude rozhlásit, komu se podaří toho draka zabít a tu panu vysvobodit, že mu půl království za to dá i svou dceru za manželku. Ale nikdo se potom nepřihlásil a teď už je také pozdě. Ještě není, pomyslel si myslivec. Ještě jsem tu já. Ale neříkal nic. Půl cesty před hájkem se zástup s panou rozloučil a vrátil se do města. Kočí ji pak vezl do toho hájku a myslivec šel s těmi zvířaty v povzdálí za vozem. Když byli v hájku, poručil myslivec kočímu: Zastav a čekej tu. Já sám královskou panu doprovodím. Koči zastavil, pana slezla z vozu a myslivec ji vedl až za hájek k tomu jezeru. Tu ji povídá. Jsem umdlen od cesty. Lehnu si tu pod dubem, vyspím se a posilním se. Zůstaňte krásná, pano, u mě. Až se voda v tom jezeře zvlní a skály se budou tříst a stromy ohýbat, pak mě vzbuďte. Potom si lehl a spal. Netrvalo dlouho, povstala veliká bouře, voda v jezeře se rozpěnila jako mléko, skály se třásly a stromy ohýbaly až do kořenů a zprostřed jezera se vyvalil 12-hlavý drak. Tu pana myslivce vzbudila. Byl rychle na nohou, vytasil svůj ostrý myslivecký tesák a povídá ke svým zvířatům. Teď je na vás. Já vám daroval život, nyní vy mi taky pomozte. Zatím se vyvalil drak na břeh a rovnou cestou se hnal na myslivce. Ale lev mu skočil mezi krky, medvěd na hřbet a vlk na ohon a kousali a trhali, až potoky černé krve z něho tekly. Drak se svíjel jako klubko, řval, kloukl sebou, až lehal na všechny strany plamenem ze všech 12 tlam. Ale myslivec nemeškal, přiskočil a srážel tesákem jednu hlavu po druhé, až všech 12 hlav zutínal. Pak vyndal nůž, vyřízl z každé hlavy jazyk a schoval je do své myslivecké torny. Potom se vrátil zase k paně. Ta mu s pláčem děkovala, že jí zachoval život a prosila ho, aby ji vyprovodil domů k otci. Také mu vypravovala, jakou odměnu král slíbil tomu, kdo ji vysvobodí. Ale on povídá, odpusťte, krásná pano, umínil jsem si, že se ohlídnu po světě a jinak už udělat nemohu. Ale do dne a do roka se zas vrátím. A bude-li pak vaše vůle, přihlásím se o svou odměnu. Když od toho úmyslu upustit nechtěl, darovala mu pana svůj drahý prsten a slíbila, že do dne a do roka na něho bude čekat. Potom jí doprovodil k vozu, dal jí s pánem Bohem a šel svou cestou dál. Ale ten kočí, když viděl, že je drak zabit a pana vysvobozena, a že ten, kdo ji vysvobodil, si pro odměnu nejde, dostal laskominy na toho půl království a na tak krásnou panu. A když trochu hájkem popojeli, zastavil, obrátil se k paně a hrozil jí. Jestliže neřekneš, že já jsem toho draka zabil a tebe vysvobodil, živa odtud nevyjdeš a ani pes po tobě nezaštěkne. Přísahej mi. Pana v tom strachu neviděla jiné pomoci a musela mu slíbit a odpřisáhnout, že se ani slovem nikomu nezmíní, kdo ji vysvobodil. Když přijeli do města, měl král nesmírnou radost, že svou dceru zdravou zase vidí. Tu hned ten kočí začal vypravovat, jak on pro ní svůj život nasadil a jak hrdinsky se s drakem potýkal, až mu všech 12 hlav usekal. A tuhle, povídá, jsem je sebou přivezl na důkaz a chtěl, aby hned byla svatba. Král neměl sice proti tomu nic, protože dal své královské slovo. Ale pana ho prosila, otče, jsem ještě příliš mladá. Dopřej mi ještě do dne, do roka té zlaté svobody, pak se ráda tvé vůli podrobím. Když tak prosíš, nebudu tě nutit, řekl král, a kočí se s tím musel spokojit. Když pak už docházel rok a den, dělali se velké přípravy k svatbě dcery královi s kočím. Celé město bylo červeným suknem potaženo a ze všech stran se sjížděli vzácní páni a paní. Mnohý z nich kočímu to štěstí záviděl. Mnohý taky nad tím vrtěl hlavou, jak takový ničemný člověk tak veliký čin mohl vykonat, kde mnozí udatní to předtím zaplatili životem. Ale důkazy tu byly a každý musel mlčet. Všichni byli veselí, jedli a pili a zpívali, jenom nevěsta neustále plakala a nedala se nikterak potěšit. Právě ten den se vrátil myslivec zas do města. Jde do hospody a ptá se hospodského. Řekněte mi, příteli, co to znamená? Dnes je tomu rok, co měla být dcera králova dána 12-hlavému draku, ale královský kočí ji vysvobodil a draka zabil. A teď má dcera králova s tím kočím svatbu. Proto je dnes město červeným suknem potaženo. A právě teď tam všichni sedí u stolu, jedí a pijí a jsou veselí. Myslivec povídá, příteli, nechtěl byste mi prokázat malou službu? Dobře se vám odsloužím. I proč pak ne? Jakou? Jděte na královský hrad, přímo do té síně, kde hosté sedí, a podejte nevěstě tento prsten. A řekněte jí, ten, který vás dnes rok od smrti vysvobodil, prosí, abyste mu do své sklenice nalila vína a poslala mu ho. Hospodský šel na královský hrad, zrovna do té síně, kde hosté seděli, podal nevěstě prsten a řekl, je u mě na hospodě nějaký cizinec a posílá vám, královská nevěsto, tento prsten a vzkazuje vám. Ten, který vás dnes rok od smrti vysvobodil, prosí, abyste mu do své sklenice nalila vína a poslala mu ho. Nevěsta, když na ten prsten pohlédla, hned poznala, že je její vlastní. A radostí se začervenala jako růže. Ale král se té řeči hospodského velice podivil a ptá se, co je to? Zali můj kočí mou dceru nevysvobodil? Tu hned ten kočí vyskočil a povídá, to je podvod, můj královský pane, já ji vysvobodil, já mám důkazy. Král se obrátil k dceři. A co ty tomu pravíš, dcero má? Nevěsta neřekla ani slova, ale vzala svou sklenici, nalila do ní nejlepšího vína, co bylo na stole, a podala hospodskému. Král zavrtěl nad tím hlavou a poručil hospodskému, přiveď mi i hned toho cizince sem. Když myslivec do síně vkročil, obořil se na něj král. Jak ty se můžeš vychloubat, že jsi mou dceru od smrti vysvobodil? Ten, kdo ji vysvobodil, sedí zde. Na důkaz toho přivezl sebou všech 12 hlav toho draka. Ale myslivec řekl, hrač vaše královská milost rozkázat, ať se ty hlavy přinesou sem, aby se vidělo. Každá hlava musí mít svůj jazyk. Když ty hlavy přinesli, nenašli jazyk ani v jedné. Tu sáhl myslivec do své torny, vytáhl těch 12 jazyků a pravil. Snad budou tyto k těm hlavám náležet. Hned je k ním srovnali a shledali, že ty jazyky skutečně jsou z těch hlav vyříznuty. Když podvod toho kočího přišel najevo, tu teprve vypravovala pana, co se všecko stalo, jak ten cizí mládenec se svými zvířaty draka zabil a jak potom kočí jí smrti vyhrožoval a přísahu zavázal, aby se o tom nikomu ani slovem nezmínila. Tu se král náramně na kočího rozhněval a za odplatu toho podvodu kázal ho zaživa do věže zazdít. Brzy potom byla zas na novo svatba, ale při té už nevěsta neplakala.
1: Jednou už za první tmy čekala maková panenka na motýla Emanuela. Každou chvíli zavolala, slyší mě někdo? Není tam někde motýl Emanuel? U lesa není, řekla ozvěna od lesa.
2: U rybníka taky není,
1: zašeptala ozvěna od rybníka.
3: Celý den jsem ho ani nezahlídá,
1: houkla ozvěna od skály. A bylo už pozdě večer, měsíc šel po nebi a maková panenka se stále ještě dívala do tmy. Najednou v té tmě někdo vykřikl,
4: pro pána, to je neštěstí.
5: Kdo je to? Nikoho nevidím.
4: Podeď by si viděla. Já jsem totiž zhaslé luční světýlko Ferdinand. Nesvítím.
5: A kdo tě zhasl, Ferdinande?
4: Nějaký nešika pták, mávl křídlem a bylo to.
5: Mohla bych ti nějak pomoct, řekla panenka.
4: Ale ano, povídá už veselý Ferdinand. Zvedni dva křemínky, co ti leží u špičky střevíce a křísni s nimi o sebe.
1: Makové panenky mají jen malou sílu. Panenka pomalu zvedla křemínky, jako by to byly dva balvany, a uhodila jedním o druhý. Vyskočila jiskra a před panenkou stojí luční světýlko Ferdinand a tiše září.
4: Pták mě zhasl křídlem, ty si mě znova zapálila jiskřičkou a já ti děkuju, řekl a dal se do tance.
1: Tancoval po špičičkách trávy, točil se dokola, anebo zas jen tiše hořel jako na slavnosti. Najednou toho nechal. Přitočil se k panence a povídá, já se tu veselím jako na bále a tobě se přece někde ve tmě ztratil motýl Emanuel. Jestli dovolíš, já se po něm podívám.
5: To bych byla ráda, řekla maková panenka.
1: Ferdinand odběhl do tmy a panenka čekala dál. Za chvíli bylo slyšet pořádně veselou motýlí písničku a motýl Emanuel je tu, cylindr má na stranu a vykládá,
6: jestli se, panenko, na mě zlobíš, tak se nezlob. Za všechno může Jitrocel, protože on pořád lízně si Emanueli a ještě trochu a ještě aspoň kapičku.
5: Já se nezlobím, řekla maková panenka, ale ty, Emanueli, musíš jít hned spát.
1: Ustlala mu postel ve velikém žlutém květu a Emanuel si do ní vlezl. Panenka ho houpala, ale Emanuel ne a ne usnout. Nakonec povídá,
6: já neusnu, protože mám velikou žízeň.
5: Kde mám teď co schánět, řekla panenka.
1: Noční rosa už dávno spadla.
6: Já mám žízeň, řekl Emanuel.
1: Maková panenka se vypravila pod hermánky, ale tam ani kapka. Když se vracela domů, potkala vysoký bodlák. Všude na něm stála rosa. Bodlák byl tak ježatý, že se po něm rosné kapky bály sklouznout do trávy. Panenka bodláku povídá,
6: dej mi kapku pro Emanuela, on má žízeň. Velkou, řekl bodlák. Ale prosím, panenko, naber si rosy, kolik chceš.
1: Maková panenka udělala krok a uvízla s cukínkou v bodláči.
5: Pust mě, vykřikla.
6: Já nemůžu, ani kdybych sám chtěl, řekl bodlák.
1: Motýl Emanuel zatím čekal, nedočkal se a usnul ve velikém žlutém květu. Probudil se a měsíc už ukazoval kránu.
5: Maková panenka mi někam zabloudila, lekl se Emanuel a letěl ji hledat.
1: Uviděli ho můry, které se zrovna chystali jít spát a šeptali si, co je to za bláznivého motýla? Co pak pořádný motýl lítá před sluníčkem?
6: Co je to za bláznivého motýla?
1: Povídá o chvilku později bodlák, který držel makovou panenku za sukničku.
6: Viděli jste někdy motýla hrnout se takhle rovnou na bodlák?
1: To už byl Emanuel namávnutí křídly od bodláku a volá,
6: Pusť mou panenku, pusť ji.
7: Tak si pro ní pojď, povídá Bodlák.
1: A mouchy, co tam před ránem brousily kolem, si za chvilku povídali.
2: Maková panenka uvízla na Bodláku za sukínku a motýl Emanuel za křídlo.
1: Jenže to už se tam po špičičkách trav hnalo luční světýlko Ferdinand. Postavilo se před Bodlák a řeklo,
2: hned je oba pustíš, panenku i Emanuela.
7: A když nepustím, naježil se Bodlák.
2: Tak uvidíš,
1: řekl Ferdinand a svítil přísně jako svíčka v soudní síni.
7: Pálíš? Zeptal se opatrně Bodlák.
2: Pustíš?
1: Zeptal se Ferdinand.
7: Pustím.
1: A Bodlák pustil makovou panenku i motýla Emanuela.
4: Ale já nepálím, zasmálo se luční světýlko Ferdinand a odběhlo po špičičkách trav.
1: Natrženou sukínku si panenka snadno spíchla a taky Emanuelovi vyspravila křídlo.

0: Poslouchej, Jakube, nikdy jsem si nevšiml tady toho černého kamínku. Vypadá tak smutně.
1: Ano, vypadá smutně, protože pochází ze smutného kraje. Znáte snad smutnější název, než je Černý kříž u mrtvého luhu? Dnes je na tom místě nádraží a donedávna to bylo nejsmutnější nádraží na Šumavě. I pan výpravčí ve Volarech z něj měl těžkou hlavu.
0: Každá mašinka, která přijede z Černého kříže, je smutná. Co s nimi mám dělat?
1: Ale ještě horší bylo, že začínaly být smutné i mašinky, které na Černý kříž teprve mířily.
0: Vidíš to?
1: Říkal pan výpravčí Kozák svému kolegovi.
0: Podívej se na ten červený motoráček, jak je veselý. Ten jede do Vimperka a pak do Strakonic. A ten s pruhem si dokonce pohvizduje. Jede do Prachatice, do Čičenic. Ale támhle ta velká mašina, co míří přes Černý kříž do Budějc, ta má slzy na krajičku.
1: Kolegu nikdy nenapadlo, že jsou mašinky smutné a mašinky veselé. Ale to bylo tím, že je ve Volarech teprve krátce a z města není zvyklý povídat si s mašinkami. A tak nevěděl, co má říct.
0: Asi se podívám do Černého kříže a zkusím nějak rozveselit nádraží.
1: Rozhodl se výpravčí Kozák a posledním vlakem skutečně do Černého kříže jel. Vláček drkotal mezi rozkvetlými loukami a pan výpravčí pozoroval, jak sluníčko zachází za rozlehlé šumavské hřbety. Na loukách byly jak hříbky, v lese rozesety malé smrčky a jedličky.
0: Vždyť je to ten nejkrásnější kout světa.
1: Začal se z výletu radovat výpravčí Kozák. Jenže v tom se rozestoupil les a mašinka dorazila k opuštěnému smutnému nádraží. Počkala, až pan výpravčí vystoupí, pak ještě zahoukala na pozdrav a už pelášila směrem k Budějovicům. Pan výpravčí se na rozveselování najednou moc necítil. Stál na kolejích uprostřed temného lesa a sledoval, jak se k němu valí oblak mlhy ze slatí. Rychle zaběhl do kanceláře.
0: Uf, tady je to opravdu strašidelné, ale nádraží pomoci musím.
1: A protože byl zkušený železničář, věděl, že nádraží uděláte největší radost, když v něm přespíte. Začal se schánět po dece a stlát si v kanceláři.
2: Ahoj, Romane.
1: Ozvalo se kolem něho.
0: Ahoj, nádraží. Přijel jsem se na tebe podívat. Prý jsi poslední dobou nějaké smutné.
2: Vždyť to vidíš. Ani jedna mašinka tu se mnou nezůstane díl, než musí.
1: Plačtivě hleslo nádraží.
0: Ale za to přece nemůžou, musí dodržovat jízdní řád.
2: Ani ptáček v těchhle temných lesích nezaspívá.
1: Pokračovalo smutné nádraží.
2: A mlhy z mrtvého luhu jsou tak strašidelné, že se bojím i já.
0: Tak víš co, dneska už se neboj. Já tu budu s tebou a hned zítra zajedu na ředitelství a něco s tím uděláme.
1: A jak pan výpravčí slíbil, taky učinil. Prvním vlakem odjel do Českých Budějovic a rovnou za panem ředitelem. Přece si nemyslíte, že dám výpravčího na stanici jenom proto, že nádraží je smutné, rozčílil se pan ředitel.
0: Jenže, pane řediteli, oni tudy jezdí i rychlíky, dokonce jeden z Volar až do Prahy.
1: Vložil se do řeči pan náměstek.
0: A zrovna včera volali z Prahy, že jedna mašinka nabrala zpoždění, protože vyjela ze Šumavy smutná.
1: Tak to nemůže být, zarazil se pan ředitel. Jízdní řád se dodržovat musí. Já tedy na ten Černý kříž někoho pošlu. A od té doby slouží na Černém kříži mladý výpravčí a nádraží je šťastné.
2: Já jsem taky nevěděla, že mohou být mašinky smutné nebo šťastné.
1: Nejen to. Mašinky mohou být i chytré, nafoukané, milé, hloupé, prostě stejné jako ryby nebo lidi. A taky upovídané. Jako mašinky v depu v Jindřichově Hradci. Venku už bývá tma, když pan strojník ještě kontroluje, jestli mašinkám něco nechybí. Dnes jich tu bude spát 5. dvě veliké elektrické, Lívie a Žofie, pak dvě normální motorové, Stáňa a Božka a nakonec jedna malinká, úzkorozchodná Maruška. Tu má pan strojník nejradši a taky ještě na noc namaže závity olejem a pomalu se rozloučí. Jakmile za ním zaklapnou vrata, mašinky ožijí.
3: Dnes jsem byla opět ve Vídni,
1: oznámila Žofie důležitým hlasem.
3: Už mě to začíná nudit. Ale co vám budu povídat? Vy si velký svět vůbec nedokážete představit.
2: Ach, Vídeň.
1: Vzdychla obdivně Stáňa a Božka se k ní přidala.
2: Já jedu zítra do Budějovic, ale Vídeň, to musí být.
3: Mně se nejvíc líbí Praha,
1: prohlásila zahořklé Lívie. Byla stejně velká, krásná a elektrická jako Žofie, ale ve Vídni ještě nebyla.
3: Praha je prý nejkrásnější město v Evropě. Ano, jistě,
1: přitakala Žofie.
3: Jenže Vídeň má trochu jinou atmosféru. Je daleko větší a výstavnější, ale to bys nepochopila.
1: Zavzdychala zasněně Božka a zaškemrala.
2: Vyprávějte, prosím. Slečno Žofie, vyprávějte nám o Vídni.
3: Pokud máte zájem, ráda vás poučím, jak svět vypadá. Tak hlavně, ve Vídni je spousta kolejí. Ne troje nebo patery jako tady, ale desítky a desítky kolejí na všechny strany. Všude je spousta kouře a oleje a každou minutu přijíždí a odjíždí vlaky tak dlouhé, že konce nedohlédneš. A některé ty vlaky táhnou mašinky tak veliké, že by se ani nevešly do našeho depa. A strojvůdci ani strojníci tam nemluví česky. Všichni jen německy, což mě samozřejmě nečiní problémy. Je to zkrátka velký svět.
1: Ozve se od Stáni a Božky, ale z druhé strany depa je slyšet zvonivý, Žofie by řekla drzý, smích.
3: To se směješ ty?
1: Zeptala se Žofie, která dávno zapomněla Maruščino jméno.
4: Ano, já.
3: A proč?
4: Protože si myslíte, že znáte svět. Ale svět, jak ho znám já, je mnohem krásnější. Poslouchejte.

0: Hoříme do lesu, připadám si jako dobyvatel divočiny. Tak jsou hvozdy kolem kolejí temné a hluboké. U Senotína se k nám připojí Sojka Lída a než dojedeme do Bystřice, stačí mi sdělit všechny novinky. V Bystřici mě pan Němec umyje a připraví na cestu zpátky. A takhle si celý den jezdím po té nejkrásnější trati uprostřed lesů, luk a rybníků. Znám všechny železničáře, pasažéry i zvířátka v okolí a je nám všem spolu dobře. Tak to je můj svět a já bych ho nevyměnila za nic na světě.
1: Ah, to je krásné.
0: Ozvalo se z koutku Božky a Stání. Protože některé mašinky umí totiž jenom vzdychat.

0: Stulík neměl takové štěstí jako Blatoušek. Plaval proti proudu Nežárkou. Mezi Nežárkou a Lužnicí je rybník vedle rybníku. Všechny se pěkně jmenují. Překvapil, naděje, láska, víra, dobrá vůle, potěšil. Ale Stulíka žádný nepotěšil. Vodník kličkoval rybničnatým krajem sem a tam. Chvilku plul řekou, chvilku šlapal kudrnatou krajinou. Přešel vršky, lesy i doliny, ale o volný rybník bez vodníka, kam by se mohl nastěhovat, nezavadil. Když už i léto odcházelo a podzimní mlhy zahalily kraj, usedl na břeh jednoho rybníku, dal nohy do vody, ryby mu žužlaly palce a doufal, že je to právě ten vysněný. Najednou se pod vodou ozvalo zvonění. Na hladinu se s povykem vynořila spousta zelených hlaviček. Bylo jich, jako když hrachu naseje. Vodnická drobotina. Pošťuchovala se, řehotala a v tom spozorovala Stulíka. Přestala rejdit a vykuleně koukala. Kdo vás tu nasel, Mrňouskové? Zeptal se Stulík a také kulil oči. Jeden kulihrášek odpověděl vysokým hláskem.
1: My jsme tady, prosím, vzděláváni.
0: Učíte se číst a psát?
1: My se, prosím, učíme mravům.
0: V tom letěl nad rybníkem čáp.
1: Hloupej čáp, praštíme ho přes zobák. Brekete, kvaky kvak, praštíme ho přes zobák.
0: Čáp si drobotiny nevšímal. Pod vodou se znovu rozdrnčel zvonek.
1: Poplach, poplach,
0: vykřikoval kdosi písklavým hlasem.
1: Schovejte se, schovejte se.
0: Mrňouskové se potopili. Z vody se za vlasy vytáhl vodník. Obhlížel nebe, jestli ještě hrozí nebezpečí. Potom se podíval na Stulíka a vypískl.
1: Co ty tady?
0: Stulík způsobně odpověděl. Já se tady, prosím, divím. Vytáhlý se rozječel.
1: Tady se nemáš čemu divit. Tady je vodnická školka, ty bahňáků.
0: Asi vyučuje mravy, pomyslel si Stulík. Vytáhlý pokračoval v ječení.
1: Ještě sem zaneseš vodní vši?
0: Rád bych se, prosím, také učil mravům, požádal Stulík. Vytáhlý se rozdivočel a láteřil.
1: Táhni odtud, nevzdělanče, mokři kudla!
0: Nadával, až se voda pěnila. Mrňouskové vystrkovali

0: hlavy z vody a vzdělávali se. Stulík šel raději dál od rybníka. Na louce uviděl čápa. Důležitě si vykračoval a rozhlížel se po něčem do zobáku. Stulík slušně pozdravil a jak dobré mravy káží, se představil. Čáp odpověděl: můžeš mi říkat, bocíku. Bocíku, nevíš o nějakém volném rybníku? Zeptal se stulík.
1: Nevím, ale tamhle za vesnicí začnou ráno mokré žně. Bude tam baštýř Řehoř a ten zná v kraji každou kalužinku. Jistě ti poví, kde najdeš volný rybník. Klap, klap.
0: Zaklapal zobákem a odplachtil. Večer stulík doběhl k rybníku, kde měl ráno začít výlov. Přespal v rákosí, nemohl se dočkat. Den se probudil do sichravého rána. Slunce se snažilo prodrat zachmuřenými oblaky, aby nepřišlo o velikou podívanou. Na hrázi už nedočkavě přešlapovalo několik kluků a pár dospěláků. Rybáři na loďkách položili na vodu velikánskou síť, pak na povel baštýře vypochodovali pěšáci a hajní, chopili se provazů a táhli síť k břehu. V síti nastalo plácání a mrskání. Rybáři vybírali ryby keserem a dávali je na váhu. Když bylo vyloveno a odvezeno, baštýř vykřikl: hoří! Kluci shodili kabáty a svakem na břiše sklouzli po hrázi. Brodili se bahnem a když uviděli plácající se rybičku, čapli ji a strčili do vaku. Sotva podívaná skončila, vydal se stulík nesměle za baštýřem Řehořem a když řekl, jaké má přání, baštýř přikývl: povím ti o volném rybníku. Ukázal, kam si dodáli. Tamhle je les. Za lesem ves, za vsí skály. Ve skalách teče Bystřina, za Bystřinou je dolina. Za dolinou bučina, za bučinou rovina. Potom malý vršíček, odkud uvidíš lesknout se mezi stromy rybníček, ve kterém není vodník. Zabloudit nemůžeš. Na břehu rybníka stojí vykotlaná vrba. U ní počkáš na porybného. Mřenka se jmenuje. Já mu vzkážu. Navrch popřál: ať se ti daří, ať ti rostou kapři. Petrův zdar. Stulík poděkoval, řekl taky: Petrův zdar. Vzal nohy na ramena a utíkal, div si po jazyku nešlapal. Opravdu tam stála vykotlaná vrba. Přesně jak baštýř Řehoř povídal. Stulík si opřel hlavu o vykotlanou vrbu a šeptal si: kdyby tak byl to opravdu můj, kdyby tak byl to opravdu. A jak byl z cesty utrmácený, v mrákotné vůni puškvorce ho přepadla dřímota. Usnul a spal, jako by ho do vody hodil. Ráno ptáci přištěbetali nový den a stulík sotva otevřel oči, šeptal si znovu a znovu: kdyby tak byl to opravdu můj.
2: Může být,
0: ozval se za jeho zády hlas. U vrby stál porybný Mřenka.
2: Už léta ho nelovíme. Smířili jsme se s tím, že zaroste ostřicí a bude z něho bažina.
0: Stulík vykřikl: to by byla škoda.
2: Porybný pokýval hlavou. Máš pravdu, škoda každé kalužinky. Troufneš si na ní?
0: Spytavě se na vodníka zadíval. I to se ví, že troufnu. Do roka a do dne dám rybník do pořádku. Slíbil stulík a tak si plácli. Porybný se měl k odchodu, ale stulík ho zarazil. Chtěl vědět, jak se rybník jmenuje.
2: Jak? Prdlánek, tak se jmenuje. Stulík vyjekl.
3: Jejda, jejda, to je divné jméno. A proč pak se tak jmenuje?
2: No proč? No, protože je malý jako, no jako, porybný marně hledal přirovnání. Malý jako nic, jako prd. Přidal ještě šeptem, proto prdlánek.
0: Stulík se šťastně rozesmál. Co záleží na jménu? Ať si je to třeba prdlánek, hlavně, že je jeho.

0: V těchto kostkovaných šatech chodíš, co tě znám.
1: A co má být? Kostky mě dělají mladší.
0: Tak dej bacha, abychom ti nemuseli koupit dudlíček.
1: Já to nejsem. Kdo si před spaním cucá palec?
2: Hurvajs?
0: Cucám si ho, protože mám hlad. Já jsem totiž z tatuldovy kuchyně podvýživenej.
2: No dovol.
0: To já, kdybych byl holka, tak bych si vzal perníkáře. Perníkář má budu, budu, já mu do ní půjdu. Uchytím mu kus perníku a od boudy půjdu.
3: Urvinku, nepůjdeš ani do boudy, ani od boudy, protože už jsou zavřené.
4: Masopust je za námi. Je mi nedo, mine masopust po.

0: dnes bejble. V případě Hurvínka by to spíš chtělo mydlo.
1: Náhodou já už se dneska myl.
0: Náhodou.
2: Tak to zkus ještě jednou, Hurvínku. Podívej se ven. Přestalo pršet, sluníčko svítí. Tak ať se tě nelekne, už mudlánku.
3: Ano, paní Kateřina má pravdu. Umýt obličce a alouven. Po dešti je vždycky ten nejhezčí vzduch.
1: A co máme venku dělat?
2: Jděte na houby.
0: Tak nám aspoň ještě na cestu řekněte pohádku.
1: Ano.
4: Tak poslouchejte. Byl jednou jeden dědeček a ten bydlel v lese. Jednou šel takhle na houby.
1: A je.
4: Jednou šel na houby a našel krásnou truhličku. A šel dál a našel klíč. Tím klíčem tu truhličku otevřel a našel v ní krásný, huňatý kožíšek. Vzal si tedy ten kožíšek na sebe, ale byl mu krátký. No, a kdyby byl ten kožíšek delší, byla by i tahle ta pohádka delší.
0: A to je konec.
4: Ano, to je konec.
1: No to je konec.
3: Tak šup, ať už jste venku.
4: Alou na houby.

0: No tak nechte toho.
1: Dej mi to.
2: Dej mi, je v komíně.
1: Jenom počkej, Horvínku, až já tě chytím.
2: Tule.
3: Tak vidíte, paní Kateřino, jak nám půlka toho roku utekla.
4: Teď jsem jenom zvědavá, co na nás čeká na jaře a v létě.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Jenže ještě jedna věc byla mrzutá. Starý pavouk už nechtěl dělat žádnou novou záchranou síť, třeba že ho pavoučata prosila: tatínku, udělejte prosím vás pytlíkovi novou síť, ať máme nějakou legraci. Ale pavouk ne za nic na světě. Ovšem, to zase neznáte pytlíka. Když starý nechce, udělá si ji pytlík sám. Jen co se podívá, jak si starý pavouk každý den dělá novou síť. Schoval se za lístek, pěkně si počkal a tu uviděl podivnou věc. Pavouk snědl prostě tu starou síť, ne snad, že by si ji pokrájel na talíři, ale soukal do sebe lana a nitky jako nudle, až měl celou síť v sobě, že z ní ani vlásek nezbyl. Pak si vylezl na jednu vysokou větvičku a hezky dlouho odpočíval. Najednou skočil rovnou po hlavě dolů a za ním z několika puntíčků na zadečku se táhla od nejvyšší větvičky báječná silná nit. Na ní zůstal chvilinku viset, ale pak se otočil jako akrobat a šplhal zase po své vlastní nitě nahoru. A co nit? Tu táhl za sebou? Kde pak? Pavouk ji nechal viset, ale hned k ní, jak lezl nahoru, přisoukával novou, takže když vylezl nahoru, visela pod ním pěkná smyčka. Zase chvilenku čekal, až přijde vítr, až zafoukne smyčku na některou větvičku tak, aby se tam zachytila. No a sotva měl tak hlavní lano zachyceno, začal se spouštět i na jiné větvičky, až si z vláken udělal hezkou hvězdu, pak začal běhat po hvězdě do kolečka, až byla celá pavučina hotová.
2: Božínku, to je to celé, divil se pytlík, to tedy svedu jedna, dvě.
1: Rychle přeběhl ke své roztrhané záchranné síti a v minutě ji také snědl. No, nechutnalo mu to příliš, ale snědl ji. Pak se posadil na vršek větvičky a čekal, až se začne dělat pavučina. Něco se v něm skutečně dělo. V břiše mu kručelo, vrtalo to tam, točila se mu hlava, škytal o 106 a v uších měl, jakoby gramofon hrál. Ale pavučina z něho vylézt nechtěla. Jednu chvíli myslel, že přeci cosi mu začalo vycházet z nosu. Ale byla to docela obyčejná kapička. Zkrátka, bylo mu špatně.
0: No, ještě asi nejsou hotové, utěšoval se. Bolí to, ale bude to slávy, až se o mě dovědí, že dovedu dělat pavučinu.
1: Nakonec se to v něm začalo s úžasnou silou všechno trhat, válet. Myslel, že se rozsype. Teď jdou nitě, zasténal, rozpřáhl se do vzduchu a skočil, jak to viděl prvé u pavouka, z větvičky dolů. Bác! Žádná nit, žádné záchranné lano se za ním neobjevilo. Pytlík sebou jen praštil o zem, ne jako pytlík, ale jako pořádný pytel písku. V hlavě se mu pořádně zatmělo. Ale hned poté se mu zdálo, jako by se rozsvítilo. Jako by andělé na všechny strany létali. Každý z nich pletl pro pytlíka síť a nit pro ní tahal z čertího ocasu. Pak z čerta počaly sršet jiskry jako ohňostroj a potom už pytlík ztratil vůbec vědomí. Byl docela bez sebe.
3: Šašci jedou na výlet. Slunce svítí jako 100milionová žárovka a šašouři jedou na kole na výlet. Kolo mají dlouhé, předlouhé. Asi 15 nebo 30 jich šlape do pedálů a na spoustě nosičů si hoví šašouří batolata, děti a buclaté šašourky. Polovina jich má nosy červené, polovina nosy oranžové. Jedou, přijedou ke křižovatce, na které svítí zrovna zelené světlo. Hlavní šašour vesele zazvoní na zvonek a s výskotem vjedou do křižovatky. Jenomže kolo je dlouhé, předlouhé, ještě neprojela ani polovina kola a je oranžová a hned za ní červená. Polovina kola šlápla do pedálů, druhá polovina zabrzdila a kolo se roztrhlo vejpůl. O, to byla havárie. Všude se kutálejí šašouři, malí, kulatí, dlouháni i hubeňouři. Zleva jen tak zastavil nákladák s melouny, ale melouny nezabrzdily, kutálejí se mezi šašoury, nejprve zelené, pak červené, jak se půlí, čtvrtkují a dortíkují. O, to je mela. Napřed se do melounů pustili malí šašouři špuntíci, pak i ti velicí. Kdo by odolal sladkým melounům? Tu se objevil policista. Zapískal na píšťalku a hned všechno utichlo. Jak to, že má policista žlutý nos? Že by někde čichal k pampeliškám? Na odpověď není čas, neb přísně nařídil, aby se křižovatka okamžitě uvolnila. Ku podivu ve chvilce byla prázdná, odšašourovaná i odmelounovaná. Jen roztrhnuté šašouří kolo se tam povaluje a trochu se z něj kouří. Policista nad ním stojí, beradu si podrbává, ale potom vytáhne z brašny vrtačku, kladivo, pilku na železo a ve chvilce z polámaného kola udělal zábradlíčko kolem chodníku. Pak se rozhlédl, zda je na jeho křižovatce všechno v pořádku a protože bylo, odešel domů na oběd. Dal si polévku s nudlemi, nudle s mákem a mák s tvarohem, potom se spokojeně protáhl, v koupelně si vyčistil zuby, aby je neměl ve službě zamakované a šel zase na svoji křižovatku. Tam se velice podivil, neb zábradlíčko bylo pryč. Šašouři si totiž zase kolo narychlo slepili a jeli dál na výlet. Když svítí slunce jako 100milionová žárovka, je nejlepší jet na výlet. To musí uznat i policista. Oh, svět je překrásná a zajímavá věcička.
4: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: jak se pasou žížaly. Dnes si vzal můj člověk zase jednou do hlavy, že mě bude zlobit. Začal mě vyhazovat do výšky a chytat mě. To se mi vždycky směje, když strachy brečím. A tak jsem si řekl, a zrovna ne. Ani jsem nemňoukl a jak mě tak vyhazoval těsně u chaloupky, udělal jsem najednou hup a byl jsem na střeše. Vyběhl jsem až docela nahoru, tam jsem si sedl, jakože o něm nechci nic vědět. On mě volal a když jsem si ho nevšímal, udělal, že taky o mě nechce vědět. Mě to přestalo bavit a řekl jsem si, že slezu. Ale kočky, ono to nešlo. Jak jsem chtěl jít dolů, tlapky pode mnou ujeli. Jel jsem po zadečku, až jsem si jel za komín. Tam jsem začal strachy brečet. Můj člověk se mi dole smál. Smál se tak dlouho, až jsem se urazil a jako by nic, začal jsem se mít. A pak se stala podivná věc. Když jsem se na olíznutou tlapku postavil, neklouzala. Olízl jsem druhou a vida taky neklouzala. A tak jsem si ještě jednou pořádně obě přední tlapky olízal a teď to šlo dolů pěkně. Kočky, ten můj koukal, jak jsem chytrý. Sešel jsem docela až na kraj střechy, skočil jsem mu na rameno a předl mu do ucha. On mě velice chválil a pak mě položil na vyhřáté místo v trávě. Byl jsem velice pyšný, jak jsem chytrý. Jak tak ležím a myslím na to, jak jsem chytrý, začala ze země přímo přede mnou vyrůstat černá hromádka. A bylo to velice zajímavé. Trochu jsem do ní hrábl a hromádka přestala růst. Stojím nad ní a čekám, jestli ještě neporoste. A najednou ta hromádka povídá,
1: čekáš, bardě, já nevylezu.
0: A já povídám, jak to, že nevylezeš, když už tě takový kus vylezl. Za hloubí hromádky se ozval zase hlas.
1: Ty jsi ještě nějaký hloupý. To, co vylezlo, to přece nejsem já. To je hlína z mé chodby. Já dneska uklízím.
0: Tak jsem hromádku trochu rozhrábl a poznal jsem, že ten hlas opravdu nepatří hlíně. Byl cítit jinak než hlína. A ten hlas zase povídá, jestli budeš hrabat, tak ti uteču. Já pod zemí běhám rychleji než ty po zemi. Ty víš, kdo já jsem? Ptám se. Pod hromádkou to začmuchalo a řeklo, pes nejsi, liška taky ne, ty budeš asi kočka. Já nejsem kočka, já jsem kocour modroočko, představil jsem se a hlas povídá, to souhlasí, páchneš velice ostře. A co tam děláš pod tou zemí? Lovím, co bych tu dělal. A jak můžeš lovit, vždy tam nic nevidíš. Oči jsou k ničemu. Stačí dobrý nos. Já ve svých chodbách vyčenichám každou žížalu. A co to je žížala? Zeptal jsem se toho podzemí. Když nevíš, co je žížala, nevíš, co je dobré. Každý večer, když jdou žížaly na pastvu, prolezají býby chodbaby. A to mám co dělat, abych je všechny pochytal. Chytám je také ráno, když se vracejí z pastvy dolů, do země. To dá hodně běhání, ale stojí to za to. Pomlaskával si ten podzemí a pak se ptali, jestli jsem viděl někdy hada. Já jsem mu řekl, že znám hada zmíji, která mě chtěla kousnout do nosu. Ale ježek Franta Šramota jí snědl. Ten dole řekl, že žížela vypadá zrovna jako had, jenže je o moc menší. Pak najednou začmuchal a povídá, že v chodbě za rohem cítí žížalu a to, že je v tuhle dobu pro krtka velká vzácnost. Hromádka stichla a já zůstal nahoře sám. Vím jen, že ten dole je krtek, který chytá žížaly a když pod zemí uklízí, že na zemi vyrůstají černé hromádky. Řekl jsem si, že se večer podívám, jak se pasou žížaly.

0: V jednom lese, ani ne blízko, ani ne daleko, žil malý dráček. Jmenoval se Melichárek a do lesa přišel z jedné pohádky. Měl jen jednu hlavu a ještě malou a trochu šišatou. Když se narovnal, nebyl větší než smrkový pařízek a to, prosím, stál na špičkách. Dokonce nejedl ani princezny a tak ho jednou napadlo, že není vlastně žádný pořádný drak a že se do pohádky vůbec nehodí. Utekl a nastěhoval se do starého dubu u mechové paseky. A jednou se procházel po lese a cesta ho zavedla až na břeh rybníka. A najednou mu padl do oka leknín, co na tom rybníku seděl. Kvítek měl běloučky, jak z míšenského porcelánu a sladce se usmíval.
1: Líbím se ti?
2: Nejradši bych si tě utrh a dal na čepičku.
1: A proč?
2: Kdybych tě měl na čepičce, tak by mi to moc slušelo.
1: Když to svedeš?
2: To se ví, že svedu. Utrhnout kytku přece umí každý.
1: Tak to zkus.
2: Připluj ke břehu a uvidíš.
1: To zrovna. Jen si mě utrhni tam, kde jsem.
2: Uprostřed rybníka.
1: A proč ne?
2: Kdybys byl třeba Kopretina nebo Kvítek Hřmánku, tak samozřejmě...
1: Snad se nebojíš vody.
2: Vod? Co tě napadá?
1: Tak pojď. Ty hrdino.
2: Jen se moc neposmívej. Však já si na tebe něco vymyslím. Už to mám. Zajdu si k veverce Terce pro slupku z ořechu, udělám si skořápkovou lodičku a potom si tě utrhnu.
1: To se ještě uvidí.

0: hodit. Chytně větře, chyť mě, chyť.
1: Ahoj, melichárku.
2: Ahoj.
1: Co tu děláš?
2: Stavím si lodičku. Až bude hotová, povozím se po rybníce.
1: Jú, to by byl, panečku, výlet. Nevzal bys mě sebou.
2: Proč ne?
1: Tak já ti pomůžu.
2: Dobře. Postavíme do skořápky silné stéblo trávy.
1: No?
2: Tak. A máme stožár.
1: Jen abych se do té loďky vešel, nemohu v ní mávat křídly.
2: No, obováš se mávat.
1: Jsem motýl, musím mávat. Ale když nechceš, posadím se na stožár, abych nepřekážel. Je, víš co? Hm? Já ti budu dělat plachtu.
2: Jú, ale mávej pomalu, ať se nám loď nepřevrhne.
1: Dobrá, to je pořád.
2: Co se tak vrtíš? Teď nás převrhneš.
1: Jen ať se loď pořádně houpá, jako na opravdovém moři.

0: Tak, Melichárku, kam poplujeme?
1: K tomu bílému leknínu. Utrhnu si ho na čepičku.
0: Trhat leknín a na tvoji čepičku? Že by ses nestyděl. Drak s leknínem.
1: Nestyděl. To bych se měl co stydět.
0: Tenhle rybník je vodnická zahrádka a ten leknín je vodnická kytka. A vodnická kytka umí divy. Když vodník nechce, tak ji nikdo nedostane.
1: Žádné strachy. Podívej, není ten leknín krásný? Natáhnu po něm ruku. Mě nechytíš, udělám. Hop a hop. A teď si mě, Melichárku, chyť.
0: Leknín ti utekl až na druhý konec rybníka.
1: No počkej.
0: Zbytečně se namáháš. Leknín nedohoníme.
1: To by tak bylo.
0: Říkám ti, nech toho, dokud je čas. Vykoukne vodník kukadlo, co mu ten rybník patří a bude zlé.
1: Jaké pak zlé? Ty jsi ale strašpitel. Kukadlo na vás kouká. A teď uvidíte.
2: Co tu děláš, Melichárku?
1: Chytám leknín, ale nemůžu ho dohonit.
2: Doplav si pro něj sám. Bez lodičky. Třeba pak na tebe počká.
1: To bych se umáčel.
3: Já to říkal, že se bojí vody. Já to hned poznal.
2: Tak tobě je voda tuze mokrá a tuze studená, co?
1: Studená, studená.
2: No, no počkej, já ti ukážu. Kdo se bojí kapky vody, ten ať jí má celou louži.
0: Z toho nic dobrého nekouká. Ten leknín vodník kukadlo Melichárkovi jen tak nedaruje.
1: Motýlku, motýlku, kam letíš? Počkej, vždyť se hodní plachta.
4: Ale to už vodník nafoukl tváře, že je měl jako dva balóny a pomalu ten dech pouští po vodnické dlani a rovnou proti hladině. Na rybníce se udělala vlna velká jako stodola a žene se rovnou na Melichárka. A teď mu ta vlna podrazila nohy a teď ho smetla do rybníka. Pomoc, pomoc, vykřikl Melichárek a už polikal anděličky.
1: Že on neumí plavat.
2: Všechny ryby na pomoc, ať se Melichárek neutopí. Jsem vodník, ale draky netopím.

0: To jsem se napil. Málem jsem se utopil.
1: Máš štěstí, že tě našel kapr břicháček. Bez něj by tě vodník nezachránil.
2: Poslechni, ty neumíš plavat?
0: Neumím.
2: A kdo to má poznat?
0: Já jsem ještě maličký.
2: Vezmu tě do učení, protože ten, kdo neumí plavat, nemůže chtít leknín z mé zahrádky. Tak, do vody.
0: Co, teď hned?
2: A na co chceš čekat? Až se někde utopíš? Tak hýbaj do učení.
0: Ta voda je ale studená.
2: A mokrá. Lehni si na znak a dělej, jako když motýl mává křídly. A teď zkus nohama, jako když se vaří voda. Tak. A teď tempa. A dvě, tři. A dvě, tři.
0: Já se utopím.
2: A dvě, tři.
0: Voda by natekla do nosu.
2: Když natekla, tak zase vyteče. To je pořád řečí.
1: Melichárek se plácá ve vodě jako ryba na suchu.
2: Ničeho si nepřijmej, pěkně se nadechni. A teď ponoř hlavu. Ještě víc. A vydechni pod vodou, až to zabublá. A znova.
1: Je vináčku bublat.
2: Bublal si dobře. A teď ještě jednou.

0: věci. A věci. A věci.
1: Pane hodníku, už mi to jde. A já plavu.
0: Vidíš, že to nebylo tak těžké. Zítra spolu budeme trénovat. Plavání chce cvik.
2: Když Melichárek přeplaval rybník od konce ke konci, ohřál se na sluníčku a pak honem domů. Ale od dubu se musel vrátit. Jak na břehu sušil mokré kalhotky, ztratil z kapsy klíček od dubové světničky. Šel ho tedy hledat. Nakonec klíček našel, ale zároveň uviděl na vodě kapra. Převaloval se z boku na bok a smutně kulil rybí oči.
3: Kapříku, stalo se ti něco? Hlasitě jí neslyším ani slovo.
0: Co tu křičíš, jak naléž?
3: Volám tamhle na kapra. Otvírá nám nepusu, ale já nic neslyším.
0: To je kapr břicháček a mluví moc šeptem. Zavolám ho blíž, jinak z něj kloudné slovo nedostaneš.
3: Je, břicháčku, co se ti to blízká v puse? Ty máš zlatý zub?
4: To je rybářský háček.
3: Od kdy nosí ryby v puse rybářský háček?
4: Já ho mám od oběda.
3: Od oběda? Ty jíš háčky?
4: Ale ne, háček na mne nalíčili rybáři a takhle to dopadlo.
3: To jsi měl ještě veliké štěstí. Ukáž. No to je háček jako na velrybu.
4: Je.
3: Tak drž a neškubej se. Tak, a je venku.
4: Ty jsi mi ho vyndal. A za takovou chvilku, jak se ti odmění, Melichárku?
3: To nestojí za řeč.
4: Já mám plné kapsy rybích peněz.
3: Jen si je nech.
4: Tak ti utrhnu ten letník, co se ti tak líbil.
3: Jenom ať si kvete. Kdybych ho ještě chtěl, utrhnu si ho sám. Naučil jsem se plavat a budu se na něj chodit dívat. Podívej, podívej, jak je krásný.
2: Řekl Melichárek a posadil si za čepičku místo leknínu kvítek kopretiny.

0: bylo tenkrát, když ještě děti nemuseli chodit do školy, protože tenkrát se děti rodily chytré a všechno uměly už od narození. Když se ale tenkrát narodilo nějaké zvířátko, neumělo vůbec nic. Proto tenkrát chodili do školy psi a kočky a dokonce i myšky. To už bylo ale hodně dávno. To se teď stává jen velice zřídka, že jsou ve škole myši. Za to dětí, těch je tam jako smetí. Tenkrát ještě myši a kočky spolu kamarádili a dokonce spolu i bydleli. I náš kocour bydlel s jednou mladou myškou v psí boudě se zahrádkou. Byla to přepichová psí bouda. Měla i půdu a sklep. Jednou v pátek seděl kocour ve svém křesle a četl si noviny a myška mu prala ponožky. Ani vám nemusím říkat, kdo z nich byl líný a kdo byl pilný a hodný.
1: Neměl bys pořád běhat po půdách, kocourku. Víš přece, kolik je tam prachu a špíny.
2: Ale já nechodím po půdách tak často, myško, namítal kocour.
1: Tak mi tedy pověz, proč máš ty ponožky tak špinavé?
2: To bude asi z toho, že se musím na půdě zouvat.
1: Neříkej, že chodíš po půdách bos, kocourku.
2: Nechodím tam bos, ale v ponožkách. Nemohu přece dupat v noci po půdě v botách, vždyť bych všechny vzbudil.
1: Tak tam nemáš chodit v noci. Stejně se mi, kocourku, nelíbí, že se touláš s kočkami po nocích a po půdách a ještě k tomu v ponožkách,
0: řekla myška přísně.
2: Víš, myško, když já po tmě tak dobře vidím, že ani nepoznám, že už není den,
0: řekl kocour, ale myška mu moc nevěřila.
1: Víš co, kocourku,
0: navrhla, když doprala.
1: Mohl bys ty ponožky pověsit na půdu, aby uschly.
2: Ach jo, řekl kocour. Všechno, abych v téhle domácnosti dělal já.
0: Zatímco kocour šel na půdu pověsit ponožky, aby uschly, zaklepal kdosi na dveře. Myška otevřela a hle, za dveřmi stojí velký pes, je celý promoklý a třese se zimou. Chluby má splihlé a kape z něho voda jako z hastrmana. Když uviděl myšku, povídá:
3: Koukejme, kdo to bydlí v mé boudě.
1: Já jsem myška,
0: povídá myška.
3: To vidím,
0: vyštěkl ten zmoklý hafan.
3: Ale budeš se muset vystěhovat, myško. Pro dva je tu málo místa.
1: Ale není,
0: povídá myška.
1: Vždyť mi tu přece už dávno bydlíme dva.
3: Dva? Vy tu bydlíte dva?
0: Zavrčel ten velký pes.
3: A kdo tu s tebou ještě bydlí?
1: Můj kamarád kocourek.
0: Zařval ten hafan.
3: Kocour, podej mi ho, ať se mu zakousnu do kožichu.
1: A to ne, pejsku, vždyť je to hodný kocourek. Teď zrovna věší na půdě ponožky.
3: Hodný, nehodný, bydlí v mé boudě, tak ho kousnu do kožichu,
0: řekl pes, ale už nebyl tak rozlobený.
1: On je nejen hodný, pejsku, on je taky pravdomluvný, pracovitý a taky je statečný,
0: šeptla myška.
3: Říkáš kocour a statečný, to spíš uvěřím tomu, že je pracovitý. Ty o něm říkáš, že je statečný, jen ho přiveď. Uvidíš, co udělá, až na něj trochu zavrčím.
0: A pes se smál a smál a mezi tím přestalo pršet a on musel honem utíkat a štěkat na listonoše a pak si musel hrát s dětmi a na boudu a na myšku a na kocoura zapomněl. Myška zatím doma čeká a kocour nikde. Už se o něj začínala strachovat, když tu kocour pomalu slézá z půdy. Oči má ještě trochu rozespalé.
1: To je dobře, že jdeš, kocourku. Byl u nás takový veliký pes a ptal se po tobě,
0: řekla myška.
1: Jak kocour uslyšel o velikém psu, jedním skokem byl na skříni.
2: Mňau, kde je?
1: Ptal se ustrašeně. Neboj se, už je pryč. Chtěl se jenom podívat, kdo bydlí v jeho boudě.
2: To má štěstí, že už je pryč. Já bych mu ukázal,
1: řekl kocour a seskočil se skříně. Když se přestal třást, zeptala se Myška.
4: Už jsi pověsil ponožky na šňůru, kocourku?
1: Zavrčel kocour a šel si sednout do křesla.
4: A dal jsi na ně kolíčky, aby nespadly?
1: Zabručil zase kocour a sáhl po novinách.
4: A zavřel jsi dveře u půdy?
1: Zeptala se ještě Myška.
2: Mňau, dej mi pokoj a nech mě odpočívat, když jsem tolik pracoval.
1: Odsekl kocour a zle na Myšku zasyčel. Myška se zarazila, ale neřekla nic. Šla se podívat na půdu a co vidí? Dveře od půdy jsou otevřené a na půdě je všechno rozházené, jak si tam kocour hrál. Na hromadě slámy je ještě teplý důlek, jak si tam potom lehl a spal. A ponožky? Ponožky byly pohozeny na podlaze v koutě půdy. Myška zvedla ponožky, věšila je na šňůru a přitom si povídala sama sobě pod fousy.
4: Víš co, kocourku? Ty vlastně vůbec nejsi hodný kocourek, ale zlý kocour. Taky nejsi pravdomluvný, ale prolhaný. A co je ze všeho nejlegračnější? Nejsi ani odvážný, ale zpabělý.
1: Pak zavřela půdu a sestoupila dolů. Kocour seděl v křesle, četl noviny a po očku ji pozoroval. Myška k němu přišla blíž a povídá.
4: Víš, kocourku, ty jsi někdy docela hodný.
2: To jistě,
1: povídá kocour.
4: A občas jsi, kocourku, možná trochu pracovitý.
2: Jo, povídá zase kocour. Velice pracovitý.
4: Tu a tam jsi snad i pravdomluvný, kocourku.
2: To tedy jsem,
1: vrní spokojeně kocour.
4: Když spíš, tak jsi dokonce i trochu odvážný,
1: pokračuje dál Myška.
2: To se ví, že ano, jsem odvážný jako tygr, mňau,
1: řekl kocour a podíval se pyšně na Myšku.
4: Ale většinou jsi dost zbabělý, líný a zlobivý. A hlavně jsi hrozně prolhaný. Měl by ses trochu zastydět a polepšit se.
2: Dobře, řekl kocour. Já se tedy polepším.
1: A dál četl ty své noviny. A vy si, děti, myslíte, že se potom aspoň zastyděl? Vůbec ne. Nebo si dokonce myslíte, že se polepšil? Ale kdepak, samá voda. Zůstal takový, jaký byl, a to od něj nebylo pěkné. A přes toho Myška měla ráda.
5: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
6: Čendova maminka dobře vaří. Vždycky, když si u něj děti hrají, pozve je Čendova maminka Eva na něco dobrého. Třeba na palačinky, nebo na puding s meruňkami, nebo na ovocný salát z oříšky. Mařenčina maminka vaří taky dobré věci, jako třeba nudle se špenátem nebo květák s vajíčky, ale takové lahůdky, jako teta Eva, nedělá. A tak Mařenka chodí ráda k Čendovi domů na svačinu a hrát si s Čendou a s medvědem. Strejda Jirka, teta Eva, Čenda, Tereza, která už chodí do 6. třídy a hraje na klavír, Mařenka a medvěd sedí u stolu a jedí polévku. Je moc dobrá a plavou v ní písmenka.
7: Jak se dělají písmenka do polívky? Zeptá se Čenda.
6: Strejda Jirka mu odpoví, na to je takový zvláštní psací stroj. Musí se udělat těsto a vyválet, až je tenké jako papír. Pak se vloží do toho psacího stroje a píše se.
7: Napíše se třeba: dneska bych měl chuť na polívku, ve které budou plavat kousky mrkve, hrášek a zelená petrželka. Pak se u toho stroje dole otevřou taková dvířka a vypadnou písmenka. Ta se hodí do vody a je z toho přesně taková polívka, jak bylo na tom stroji napsáno. Terezo, zvedni hlavu, couráš si vlasy v talíři. Tereza zvedne hlavu a teta Eva vstane a zaplete Tereze vlasy vzadu do copu, aby se jí nemáchaly v jídle. Nám ve školce dělají polívku s rýží. Vypadá to jako zuby. My jí říkáme zubová. Já ji nemám rád, řekne Čenda. Správně, to taky je zubová polívka. To jsou po světě takové sběrny, kam lidi a děti nosí zuby, které jim vypadnou, stejně jako my vozíme do sběru železný šrot, když něco vyměníme na autě. Musí to ale být zuby zdravé. A víc se platí za zuby mléčné. Ty se pak dlouho vaří ve vodě, až změknou, a to je ta zubová polívka, kterou ty, Čendo, nemáš rád. Já se ti ani nedivím, řekne strejda Jirka a odstrčí talíř. Ale když si budete schovávat zuby, které vám odteď vypadnou, tak já vám z nich uvařím polívku, kterou slupnete jedna, dvě. Mně vypadl jeden zub a ztratil se mi, řekla Mařenka. A mně vypadly dva, ale ten jeden byl zkažený. Mám je v krabičce, řekl Čenda. Ze zkažených zubů ovšem polívku nevařím, to doufám chápeš, řekne strejda Jirka. Musíte vést takové řeči u oběda, zeptá se teta Eva. Tereza vyprskne, zakucká se a musí odejít do koupelny. Je slyšet, jak teče voda. Když tak slyším, jak teče voda, tak si uvědomuji, že vy určitě nevíte, jak se dělá polívka s kapáním, pokračuje strejda Jirka. No, to vzniklo za starých dávných časů, kdy se často člověku stalo, že byl zavřen do hladomorny. V hladomorně, jak známo, nedostávají vězňové nic k jídlu, aby byli co nejdříve umořeni hladem. Jenomže jeden velmi důvtipný rytíř zjistil, že v té jeho hladomorně kape ze stropu a nastavil k tomu místu svou přilbici. Voda, která ze stropu kapala, protékala předtím královskou zahradou a nasákla do sebe výživné látky ze všeho ovoce a zeleniny, co se tam pěstovalo, a dokonce i z ptačích vajíček, protože v té zahradě žilo mnoho ptáků a někteří měli hnízda při zemi. Tahle výživná voda zachránila rytíři život do té doby, než jeho přátelé dobili hradu, kde byl rytíř uvězněn, a vysvobodili ho. Jistě nemusím zdůrazňovat, že byl živ a zdráv a krásnější než předtím. Na památku toho divu se v celém světě vaří polévka s kapáním, která je obzvlášť výživná. A co budeme mít jako druhé jídlo? Zeptá se Čenda. Mařenka kulí oči a poliká slzy, protože při vyprávění o uvězněném rytíři si vzpomněla na maminku, uvězněnou v nemocnici, a její to pláče. Bramborové šišky, řekne Eva Čendova maminka. No to je výborné, ty já mám hrozně rád, raduje se strejda Jirka. Teď nás může těšit, že jsme se v létě dobře starali o zásoby a nazbírali jsme si dost těch bramborových šišek, zrovna když byly zralé. Haha, teď stačí jenom sáhnout do mrazáku a máme oběd.
8: Tato, nech už toho, nebo se udusím,
7: řekne s plnou pusou Tereza a honem zase musí do koupelny. No co, Mařenko? Ty přece nejsi tak hloupá jako naše Tereza a určitě víš, že bramborové šišky jsou plodem stromu bramborovníku a že se musí sbírat při slunce západu přesně ten den, kdy z bramborovníku spadnou. Potom totiž přijdou sisly, ježci a myši a všechny šišky sežerou a odtahají do svých děr.
6: Strejdo, to není pravda, usměje se Mařenka.
7: Je to pravda, přísahám. Bramborové šišky se ovšem dají také napodobit. To se vezmou brambory a uvaří se a nastrouhají a do toho se přidá mouka a vajíčko a šestého těsto a z toho těsta se pak vyválejí šišky. Ty napodobené však nikdy nejsou tak dobré a zdravé, jako ty pravé, sebrané pod stromem bramborovníkem. Tak se do nich pojďte pustit, ať vidíte a ochutnáte, že si vůbec nevymýšlím. Pustili se do bramborových šišek s mákem a byly opravdu mnohem lepší, než když je mají k obědu v jídelně ve škole a ve školce. V jídelně určitě dělají ty napodobené. Kdo by taky sbíral šišky pod bramborovníkem o prázdninách? Slyšel jsi to, medvěde? Pošeptá Mařenka medvědovi do ucha. Medvěd sedí u stolu, ale nejí, protože on je divoké zvíře, které nikdy nejí v přítomnosti lidí, dokonce ani v přítomnosti dětí ne. Bylo to moc dobré, řekne strejda Jirka tetě Evě a pohladí. Abychom dali najevo uznání, umyjeme s Terezou nádobí. Mařenka a Čenda si půjdou na chvíli lehnout a maminka jim přečte pohádku. Až budeme s Terezou hotovi s nádobím, přijdeme si vás zkontrolovat, jestli všichni tři pěkně spíte. Všichni čtyři, řekne Čenda a zvedne ze židle medvěda. Teta Eva přečetla dětem jednu pohádku a při druhé už spala.
9: Tři bílé růže. Byl kupec a měl tři dcery. Jezdil na trh prodávat zboží. Pokaždé, když se vypravoval do trhu, prosil ho obě starší sestry, aby jim přivezl krásné šaty. Nejmladší dcera nechtěla nic. Zatímco se ty dvě strojily před zrcadlem, hleděla si práce a byla pilná jako včela. Když se kupec zase jednou vypravoval za obchodem, naléhal na nejmladší dceru, aby si rovněž něco přála. On, že jí to z trhu rád přiveze. Dcera řekla, když jinak nedáte, přineste mě tři bílé růže. Otec přijel na trh, rozprodal zboží a koupil dcerám šaty. Když tak chodil po městě, šel okolo zámku a ten zámek byl zakletý. V zahradě spatřil tři bílé růže. Vzpomněl si na nejmladší dceru, vešel do zahrady a růže utrhl. V tu chvíli uhodil z čistého nebe hrom a u růžového keře stál smutný netvor, který oslovil kupce lidským hlasem. Pro koho ty růže tráš? Otec mu pověděl o nejmladší dceři. Netvor řekl, za to, že si ty růže utrhl, musíš mě dceru přivést, jinak bude s vámi oběma zle. Dal mu na cestu zlata a stříbra, co kupec unesl. Kupec se vrátil domů. Měl radost z tolika zlata a stříbra. Ale trápilo ho, že musí obludě dovést svou nejmilejší dceru. Starším dcerám dal drahý mušelín na krásné šaty, nejmladší tři bílé růže a řekl, ty růže jsem utrhl v zakletém zámku a musím tě tam dovést.

všechny byly prázdné. Jen v poslední stál prostřený stůl a čerstvě povlečené lůžko. Zůstali v zámku na noc. Ráno přišel do komnaty netvor. Měl smutnou tvář a řekl, že otec se má vrátit domů, ale dcera musí zůstat na zámku. A zase dal kupci na cestu zlata a stříbra, co kupec unesl. Dcera žila v zakletém zámku sama. Jen jednou za den přicházel za ní do komnaty netvor a měl neskonale smutnou tvář. Když dcerka žila na zámku třetí rok, poprosila netvora, aby ji pustil za otcem na návštěvu, že se jí stýská. Netvor ještě více se smutnil, ale nakonec jí dal dovolení na 3 dny. Ale řekl, že jestli se nevrátí, učiní mu zle. Otec měl radost, že dcera je živá, zdravá, vyptával se, jak se má na zámku. Dcera odpověděla, milý tatičku, dobře se mám. Každý den je stůl prostřený, lůžko čerstvě povlečené, šatu mám, kolik chci a jak jich chci. Nic mi neschází, ale přece jenom jsem ráda, že jsem vás zase jednou viděla. Zůstanu u vás 3 dny, potom se ale musím vrátit do zámku, jinak bych tomu netvoru způsobila veliké zlo. Kupec dceru přemlouval, aby se do zakletého zámku nevracela. A také sestry se jí snažili zadržet, protože jí záviděli. Zadrželi do 4. dne. Ale pak už na přemlouvání nedala. Vzpomněla si, jak byl netvor smutný, když ji pouštěl domů. A táhlo ji to zpátky do zakletého zámku. Šla a když přišla do zámku a vstoupila do své komnaty, netvor tam ležel neživý vedle neustlaného lůžka. Když na něj dívka promluvila, ani se nehnul, tak byl mrtvý. Zaplakala nad tím, co způsobila, když nedodržela slib. A bylo jí mrtvého netvora líto. Z veliké lítosti ho políbila na smutnou tvář. V tu chvíli se zablízklo z čistého nebe, v zahradě rozkvetly 3 bílé růže a mrtvý netvor se proměnil v krásného prince. Princ dívku objal a řekl, děkuji ti, že si upřímným polibkem zbavila zakletí mne i celé město. Teď jsme svobodní a ty budeš mou královnou a budeme tu vládnout dobrým lidem až do samé smrti. A tak se i stalo. Starý kupec měl velikou radost a nehodné sestry z černé závisti popuk.